0: Předkola Ligy mistrů proti Olympiku Lyon. Do Prahy s francouzským klubem nepřiletěl český reprezentant Pavel Schulz, který kvůli zranění chybí v nominaci. Po úspěšné minulé sezóně by navíc podle portugalského trenéra Olympiku Paula Fonseky mohl se Lyonu odejít.
1: Pavel je aktuálně zraněný, má zánět kolene. Po mistrovství světa se k nám připojil poměrně pozdě a fyzicky na tom není nejlépe. On sám by v Praze rád nastoupil, ale není to bohužel možné. Pokud se ptáte na jeho případný přestup, možnosti jsou. Poslední sezóna se mu velmi vydařila a u nás v Lyonu je velmi oblíbený. Nemůžu teď říct, jestli odejde jinam. Pavel má velmi vysokou hodnotu a všechny kluby na něj budou dávat v Evropě velký pozor.
0: Duel třetího předkola Ligy mistrů mezi Spartou a Lyonem začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 20 hodin. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda v Praze a uzavírka v Ostravě. Po dálnici jede 11 z Prahy do Hradce Králové, jede nadměrný náklad s doprovodem 260 tun 5 metrů na šířku. Každou chvíli budou na exitu 84, kde odbočí na Vysoké Mýto. Pak pojedou přes Mohelnici, Olomouc, Přerov, Uherské Hradiště do Starého Hrozenkova. V Praze mezi Strahovským tunelem a komplexem Blanka havarovalo osobní auto. Podle policie nehoda je u přejezdu z Patočkovy ulice nebo nájezdu na Patočkovu. Auto by mělo být mimo vozovku. V Ostravě v Rudné ulici je od víkendu nové omezení uzavírka. Mezi Porubou a odbočkou na jih se jezdí jen po půlce Rudné ulice obousměrně jedním pruhem. Omezení kvůli opravám povrchu vozovky potrvá 20 dnů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, v Čechách přechodně přehánky nebo bouřky, teploty 34 až 39 stupňů, na horách kolem 20. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
4: Ve 2 hodiny skoro 6 minut v úterý 4. srpna, teď už je tady telefonická soutěž. Zavolejte si do živého nočního vysílání Radiožurnálu o novou knihu, o novou detektivku Zmizení mladé dámy. Tady jsou telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255. Volejte, těším se na vás.
5: Noční Radiožurnál
2: a Jiří Štefl.
6: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři, jeden pro druhého žijem. Jsme jako židla.

0: Skupina TOP 5 a Radeček Bratři ve vysílání nočního radiožurnálu 9 minut po druhé hodině, za chvíli třeba Phil Collins nebo taky Aneta Langerová. Teď telefonická soutěž, zavolejte si o novou knihu Zmizení mladé dámy. Telefonní čísla 221 552 155 anebo na konci místo 155 dáte 255.
1: Vydejte se s radiožurnálem do Anglie 20. let minulého století. Pomozte originální dvojici vyšetřovatelů hledat mladou dívku z prominentní rodiny, která utekla z ospalého Sussexu do víru britské metropole. Užijte si kombinaci klasické krimi atmosféry, noblesy anglického venkova i jiskřivé chemie ústřední dvojice. Knihu z britské detektivní série Vraždy v Midwortu, Zmizení mladé dámy, dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Na telefonu Radek, Radku, dobrý den.
2: Zdravím, dobrý ráno.
0: Jak to, že dneska nespíte v noci?
2: No, přijel jsem z práce pozdě, takže se chystám teď.
0: Tak za chvíli už to doufám klapne. Radku, pojďte ještě vyhrát předtím, než usnete v telefonické soutěži. Hrajete o Zmizení mladé dámy, to je nová kniha, která vás mimo jiné vezme i do londýnské čtvrti West End. A já se ptám, čím je tahle oblast v Londýně známá? Víme nebo dáme tři možnosti?
2: West End. West End, jo.
0: Tak čím je tahle oblast známá? Mám tři možnosti klidně i.
2: West End Girls znám třeba.
0: A to je co?
2: To je písnička od Pet Shop Boys.
0: Tak zkusme ty tři možnosti, ale já si myslím, že se trefíte. Tak buď za A, na West Endu je známý velký hokejový stadion, za B, je tam opravdu hodně divadelních scén, anebo za C, je to nejtišší místo v celém Londýně.
2: Nejtišší?
0: Nejtišší, ano.
2: Aha, západně. No tak hokejový to nebude v Londýně, to asi těžko, takže to vyřazuju. A
0: hodně divadelních scén, anebo nejtišší místo v celém Londýně. Je to docela centrum Londýna tohle.
2: Jo, no, takže tiší to nebude, no, tak divadelní, no.
0: Ano, přesně tak. Byl jste někdy... Ano, tak jsem vás k tomu trochu dovedl. Byl jste někdy v Londýně podívat se tam?
2: Jednou, no.
0: Tak West End, to jsou i známé turistické atrakce, ale mimo jiné na West Endu hrají třeba Lvího krále, Fantoma opery a nebo taky stále dokola ten známý muzikál Mamma Mia. Takže doporučuji i na tohle vyrazit do Londýna. Teď se tam můžete vydat díky nové knize Zmizení mladé dámy. Bude to pro vás nebo někomu věnujete?
2: Věnuju.
0: Tak ať se líbí obdarované osobě. Vy mi prosím, Radku, zůstaňte na telefonu, přeju hezké úterý, naslyšenou.
2: Děkuji, dobrou noc.
0: Telefonická soutěž tady za námi. Dobrou noc, Radku, i vám. Ta další opět zítra po druhé hodině.

0: Antivirus.
1: Vaše vozidlo má nezaplacenou pokutu za parkování. Detaily naleznete zde a následuje adresa webové stránky. No tak přesně takhle vypadají falešné upomínky na zaplacení pokut, které se snaží okrádat řidiče. Na co si dát pozor, o tom v našem pravidelném pořadu Antivirus s Janou Magdoňovou a Honzou Cibulkou mluvil moderátor Vojtěch Bidrman.
2: O podvodných SMS zprávách se tu nebavíme poprvé. Jak přesně vypadají tyhle?
3: Ony jsou v zásadě jednoduché. Vylekají člověka zmínkou o nezaplacené pokutě a následuje odkaz, na kterém by měl problém vyřešit.
4: Po prokliknutí se člověk dostane na webovou stránku, která vzhledem připomíná aplikaci, přes kterou jsou motoristé zvyklí platit ve městě za parkování. A požadovaná částka není nijak horentní. Může jít o 20 korun.
3: No a k dispozici je pak platba kartou.
2: Ale když člověk zaplatí podvodníkům pár korun, třeba tu dvacku, asi to tím neskončí, víte.
4: V první platbě sice může odejít nějaká drobná částka, ale pachatelé si po čase začnou strhávat další peníze a jde klidně o tisícové sumy. Zneužívají totiž toho, že člověk při první platbě zadal informace z platební karty.
3: Pachatelé si je uloží a pak je opakovaně zneužívají. Buď to sami, nebo je přeprodají někomu dalšímu, kdo se z karty pokusí vysát maximum.
2: A mám vůbec šanci poznat, že je SMS zpráva podvodná?
4: Ano, ale není to úplně jednoduché. Pokud člověk ví, že k takovým podvodům dochází, bude opatrný. Zkontroluje si, zda odkaz opravdu vede na web parkovací společnosti a taky si vzpomene, zda opravdu v poslední době parkoval na placeném stání.
3: No jenže většina lidí tohle řeší ve spěchu. Neví přesně, zda v jejich městě chodí řidičům SMSky kvůli nedoplatkům a jak přesně má vypadat parkovací aplikace. A právě na ně podvodníci cílí.
2: Takže prakticky všichni mají smůlu?
4: Určitě existují možnosti, jak se bránit, aniž by člověk musel každou platbu za parkování půl hodiny ověřovat.
3: Platí tady i to, co platí pro jiné platby na internetu. Používejte pro ně virtuální platební karty, které některé tuzemské banky nabízí. Jejich výhoda je v tom, že si můžete pořídit celou řadu a můžete si na nich nastavovat limity. Jednu tedy máte třeba na nákupy online, jinou zase na parkování. Nikdy tak na internetu nebudete zadávat číslo plastové platební karty, za kterou máte účet se všemi úsporami.
4: A jelikož víte, že za parkování nikdy nezaplatíte více než třeba 300 denně, tak si na ně nastavíte takový denní limit. Pokud byste ji pak náhodou z nepozornosti zadali do podvodné stránky, banka větší platbu nepropustí a vám navíc přijde notifikace, že máte situaci řešit. Nestane se tedy, že vám pachatelé vyberou celý zůstatek na účtu.
3: No a pokud pak někde parkujete častěji, je dobré si nainstalovat místní mobilní aplikaci a platby řešit přes ní. I tam se ale můžete pojistit právě tou virtuální kartou.
4: A tuhle pojistku doporučujeme používat i v případě, že vaše město umožňuje platbu přes QR kód nalepený na sloupku poblíž parkovacího místa. Někdy sem pachatele lepí své samolepky, které odkazují na podvodnou stránku.
2: No a co dělat, když u člověka, nedej bože, takhle okradou?
3: No, pokud už peníze odešly z platební karty, má člověk v vozovkách štěstí, může se obrátit na svou banku s žádostí o takzvaný reverse chargeback, tedy zpětné vrácení peněz. Je potřeba to ale udělat co nejrychleji, to šanci na vrácení peněz zvyšuje. A taky je nezbytné si platební kartu zablokovat a vyměnit. Jakmile její číslo pachatele jednou dostanou, budou se neustále pokoušet z ní něco vybrat.
2: Přišla vám SMSka s nedoplatkem za parkování. Spozorněte, může to být podvod. A dnes jsme ho řešili v magazínu Antivirus s Janou Magdoňovou a Honzou Cibulkou. Tak děkujeme.
4: Naslyšenou.
3: Naschledanou.

0: Aneta Langerová, máme pro vás další zprávy a taky aktualizaci zelené vlny. 2 hodiny 30 minut. Ve studiu je taky Pavel Prouza.
1: V 5 obcích na Brněnsku neteče kvůli dlouhodobému suchu pitná voda. Vyčerpaly se tam zásoby vody ve vodojemech. Jde o Domašov, Rutku, Říčky, Javůrek a Litostrov. Dodávky pitné vody z veřejného vodovodu jsou tam teď přerušené. Místní mohou odebírat z přistavených kontejnerů. Novým českým velvyslancem v Indii bude dosavadní vrchní ředitel sekce bezpečnostní a mimoevropských zemí ministerstva zahraničí Marek Libřický. Do Chile nově zamíří diplomatka Daniela Čapková. Výměnu celkem 8 velvyslanců potvrdil rezort zahraničí. Většina by se měla ujmout nových postů během srpna a září. Výbor hnutí ANO schválil kandidátní listiny do říjnových komunálních voleb. Kandidátku v Praze povede současný zastupitel Jan Hušbauer. Ten nahradil dřívějšího kandidáta na primátora Ondřeje Prokopa, který po článcích serveru Seznam zprávy o nejasnostech kolem majetkových přiznání odstoupil. Francouzské úřady kvůli letošním požárům zadrželi 375 lidí, mezi nimi bylo i 142 nezletilých, informuje o tom agentura AFP s odvoláním na ministerstvo vnitra. Několik desítek lidí skončilo kvůli podezření ze žhářství ve vazbě. Francie se s rozsáhlými požáry potýká od začátku léta. Sport. Česká hokejová osmnáctka podlehla v úvodním utkání Hlinka Grecky Cupu týmu Spojených států 4-6. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda prohrávali po 35 minutách už 2-6. Ve třetí třetině duel ještě zdramatizovali, ale obrat se jim nepodařil. Dvakrát se trefil obránce Lukáš Kachlíř. Soupeři pomohl hetrikem Gavin Burger. Na led se čeští reprezentanti do 18 let vrátí dnes od 21 hodin našeho času, kdy vyzvou výběr Německa.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda v Praze a uzavírka na D3 u Českých Budějovic. Dálnice teď volné, bez kolon, na trase D11 z Prahy do Hradce Králové. Místy zhoršuje dohlednost déšť. V Praze mezi Strahovským tunelem a komplexem Blanka před více než hodinou havarovalo osobní auto. Nehoda je na přejezdu z Patočkovy ulice nebo opačně na nájezdu na Patočkovou ulici. Podle policie je vozidlo mimo vozovku. Na D3 u Českých Budějovic je zavřený tubus v tunelu Pohůrka, kilometry 135 až 136. Jezdí se obousměrně jen tubusem na Benešov a Prahu, aktuálně plynule, a s omezením souvisí uzavírka sjezdu z exitu 136 směr Rakousko. Oběd se dá otočením na dalším exitu 141. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je jasná až polojasná, přechodně přehánky nebo bouřky, teploty 18 až 23 stupňů v údolích, ojediněle kolem 14. Přes den má být jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů na horách kolem 30. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: Jsme za polovinou dnešního nočního vysílání, posloucháte nás na začátku nového dne. Je úterý 4. srpnový den, 4 minuty po půl třetí. Nedávno vystoupili v Česku, v pražských Letňanech, tak vám je teď taky zahrajeme. Tohle jsou One Republic.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Během další velmi horké noci poslouchat Radiožurnál. Zdravíme vás ve 3:15. No, letní teploty svědčí mikrobům kazícím jídlo, upozorňují na to vědci. Při vyšší teplotě se urychlují chemické děje a třeba některé druhy zeleniny nám teď vydrží jen několik dnů. Ne všechno ale podle odborníků patří do ledničky.
1: Teda jsou sklizení cibule, ty slupky a hlavně ten krček by měl se lámat a šustit.
2: Ještě když se tady mačkáte ten krček, nechrastí to moc.
1: Přesně tak. Tohle jsou cibule, které jsou na čerstvý použití.
3: Pavel Klouček z České zemědělské univerzity ukazuje čerstvě sklizenou úrodu. Ovoce a zelenina jsou živé i po sklizení a v horkém počasí všechno dozrává rychleji.
1: Ta rostlina vlastně jí nezajímá ten plod samotný, který zajímá nás. Ona se snaží co nejrychleji ten plod přezrát do stádia zralosti těch semen, což už pro nás většinou není jako ke konzumaci.
2: Ta dužnina, třeba u rajčat, ta se rozpadne, aby to semeno se mohlo zasadit.
1: Procesy se tam prostě urychlí. Rozpadá se ta dužnina, vysychá to, začíná to praskat. Vysoká teplota čerstvého ovoce a zeleniny samozřejmě dobře nedělá.
3: Zaskažené potraviny můžou mikroorganismy, bakterie, kvasinky, plísně. V horkém počasí se množí rychleji, ale jen když k tomu mají i další podmínky, dodává mikrobioložka z Vysoké školy chemicko-technologické Kateřina Demnerová.
4: Bakterie nebo mikroby vyžadují vodu. Nejvíce nebezpečné jsou třeba maso, mléko, všechno, co má dostatek jako vody.
3: Maso nebo mléčné výrobky se mají uchovávat v ledničce. Mikrobům tam bude zima a nepomnoží se tolik. U zeleniny ale rozhodnutí není tak jednoznačné.
1: Okurky, rajčata primárně nepatří do lednice. V té lednici zase ztrácí chuťové vlastnosti. Je lepší je uchovávat mimo lednici. Ve chvíli, kdy se tam objeví první známky kažení, tak je lepší dát do té lednice, kde vydrží ještě o pár dní déle.
3: Obecně vzato nepatří do ledničky ani brambory. Právě teď ale dostaneme odrůdy, u kterých to tak úplně neplatí, ukazuje Pavel Klouček.
1: Takzvané rané brambory, které nejsou dozrálé, nemají dobře vyvinutou slupku.
2: Prostě není hrubá, ale je to lesklá, hladká. A když si člověk koupí brambory teď na přímou spotřebu, tak jak dlouho asi vydrží?
1: Několik dní, řekněme, mohly být skladovány i třeba v lednici několik dní, i když u těch pozdních se to nedoporučuje, protože se jim mění chuť na sladkou, ale řekněme několik dní, jak v lednici, tak mimo ní, ale ne dlouho a začnou se rychle kazit.
3: Horké počasí nesvědčí kořenové zelenině. Petržel, celer, řepu nebo mrkev bychom měli skladovat v chladu a vlhku.
1: Mrkev do chladného, vlhkého prostředí. Tady vidíme mrkve, které...
2: Vy ohýbáte v ruce, že to není vyloženě křupavá mrkev.
1: Ne. Ta už tady od včerejška leží v teple a na suchu. Ona úplně zgumovatí. Není zkažená. Dokonce, kdybychom jí dali do vlhkého prostředí, částečně se jí ta křupavost vrátí.
3: Naopak v teple a v suchu si libují cibule a česnek. I když i u nich jsou věci, na které bychom si měli dát pozor.
1: Tady sklizený česnek už...
2: Ta matě je úplně suchá.
1: Ten stonek se dá krásně zlomit. Jsem si sem vzal lupu, protože jsem se chtěl kouknout, jestli neuvidíme ty roztoče.
2: Podrobně pod lupou na ten stroužek česneku.
1: Některé ty stroužky nejsou viditelně plesněné nebo schnilé, ale jsou jako gumové.
2: Tmavší barvu mají, jsou gumovější, takové svraskalější.
1: Tak to způsobují pouhým okem neviditelní roztoči.
3: Vědci z České zemědělské univerzity zkoumají, jak jednoduchým způsobem zastavit množení nežádoucích mikrobů, tak aby zelenina vydržela ještě déle.
1: My hledáme látky, které jsou schopný zabíjet ty mikroorganismy. Takové samozřejmě existují, rostliny si je vyrábějí, takzvané esenciální oleje neboli silice. Jak jsou těkavé, tak oni dokáží zabíjet ty mikroorganismy i v té plynné fázi.
2: V atmosféře.
1: Vyvíjíme obaly, do kterých dáte tyhle ty plodiny.
3: Na některé druhy zeleniny vědci vytvořili speciální sáčky napuštěné potřebnou látkou. Kdybychom do nich ale chtěli dát cibuli nebo česnek, museli by být dobře prodyšné a těkavé silice by z nich rychle vyprchaly. Výzkum proto dále pokračuje. Z pozemků České zemědělské univerzity Martin Srb, Radiožurnál.

vlastní píseň, kdo však ví, jak sní. Máš pocit, že jsi za

zajdá. Máš hlavu plnou tajných snů. Máš podevření.

přechází znovu z uchůze, co se draží.

0: polovina 90. let a jeden z největších hitů britských vůbec, skupina Verve a Bittersweet Symphony. Tady u nás posloucháte Radiožurnál, je úterý 4. srpna a tady jsou další zprávy. Tři hodiny v noci. U mikrofonu je taky Pavel Prouza.
1: Čtveřice obviněných z útoku na pardubickou zbrojovku zůstává ve vazbě, brání se stížností. Spojené státy hlásí první dvě úmrtí nakažených cyklosporózou. Hokejisté Litvínova s posilou Davidem Kempfem zahájili na ledě přípravu na novou sezónu. Bude slunečno, přechodně přehánky nebo bouřky, teploty do 39 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Všichni čtyři obvinění z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích si podali stížnost proti prodloužení vazby. Okresní soud v Pardubicích i minulý měsíc prodloužil o další 3 měsíce. O stížnostech teď rozhodne krajský soud v Hradci Králové. Radiožurnálu to potvrdil soudce pardubického okresního soudu Karel Gobernac.
3: Pokud bude stížnostní soud rozhodovat ve lhůtě standardní, tedy přibližně ve lhůtě 3 až 4 týdny a rozhodnutí nabyde právní moci, tak pak další postup je takový, že vazba je prodloužena tímto rozhodnutím na další 3 měsíce od právní moci rozhodnutí.
1: Policie viní skupinu z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Při požáru výrobní haly vznikla škoda za stovky milionů korun. Ve Spojených státech zemřeli 2 lidé v souvislosti se střevní nemocí cyklosporózou. Jde o první 2 úmrtí v zemi. Informuje o tom agentura AP. Oba nakažení zemřeli v nejzasaženějším státě Michigan. Podle tamního ministerstva zdravotnictví měli závažné zdravotní problémy, které mohla cyklosporóza a dehydratace ovlivnit. Michigan eviduje celkem přes 11 000 případů. Průjmové onemocnění způsobené parazitem spojují úřady v několika amerických státech se salátem z fast foodu Taco Bell. Ten v některých regionech USA produkt vyřadil z nabídky. Vzhledem k rozsahu nákazy ale odborníci hledají i další zdroje. Příznaky cyklosporózy se objevují až 2 týdny po kontaktu s patogenem. Nákaza se léčí antibiotiky. Hvězdárna a Planetárium Brno zveřejnila pozdrav od českoamerického vědce Václava Otakara Kostrouna. Ten téměř před 50 lety namluvil českou větu pro nahrávku, která letí vesmírem na 2 sondách Voyager. Ty se teď pohybují desítky miliard kilometrů od Země.
4: Já jsem byl ve své laborce a dostal telefon, že natáčejí pro Voyager. Tak jsem měl pár minut přemýšlet. Já jsem říkal, milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší.
5: Vzpomíná Václav Kostroun v rozhovoru vydaném brněnskou hvězdárnou. Kosmické sondy Voyager nesou pozlacené gramofonové desky s pozdravy v 55 jazycích.
4: Jsem hrdý, že díky mému hlasu je čeština nejdál ve vesmíru, kam jsme se jako lidstvo dostali.
5: Sonda Voyager 1 letos dosáhne vzdálenosti 1 světelného dne od Země a příští rok oslaví 50 let v kosmu. Martin Srp, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Hokejisté Litvínova zahájili přípravu na ledě i s mistrem světa Davidem Kempfem. 31-letý útočník se do české extraligy vrací po 9 sezónách v NHL. V Litvínově by měl zastávat výrazně ofenzivnější roli, než na jakou byl zvyklý v zámoří. Podle trenéra Roberta Reichla bude patřit ke klíčovým hráčům severočeského týmu.
6: Přítomností, jak pracuje, je to profík, který 600 zápasů má v NHL. A věřím, že ty naši hráči ho uvidí, jak pracuje a to mužstvo ještě zvedne. My už jsme se bavili trošku i o tom, že vyhrál přesilovky a podobné věci, takže já si myslím, že to nezapomněl.
1: Další významnou posilou týmu bude

0: Janis Jax, který se do Litvínova vrátil z Karlových Varů. K Severočechům se v nové sezóně přidá také útočník Martin Havelka a o místo v kádru bude bojovat i řada mladších hráčů.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda v Praze a překážka u Brna. V Praze na výjezdu ze Strahovského tunelu do Patočkovy ulice havarovalo osobní auto. Policie hlásila, že je mimo vozovku. Čekejte. Omezený průjezd během odklízení následků je možná i úplná uzavírka. Na silnici 380 z Brna do Klobouk u Brna překážka na vozovce. Je to zvěř v úseku Těšany-Borkovany. V Ostravě v Rudné ulici je od soboty nové omezení. Mezi Porubou a odbočkou na jih se jezdí jen po půlce silnice obousměrně, jedním pruhem, teď plynule. Směr Opava jsou zavřené odbočky na Plzeňskou k Avionu Shopping Parku a taky na dálnici D1. Objíždí se to po doporučené objízdné trase otočením na ulici 17. listopadu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů, na horách kolem 30. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Štefem.
3: Ve 3 hodiny skoro 6 minut v úterý 4. srpna přeju vám dobré velmi brzké úterní ráno. Mimochodem, už jste dnes na něco použili umělou inteligenci. Pro firmy a úřady platí nová pravidla o používání umělé inteligence. Týkají se označování chatbotů nebo obrázků vygenerovaných AI. Zvládly české firmy změny včas zavést? Ne, na to odpovíme za pár minut. Dobré jitro.
4: Noční radiožurnál
1: a Jiří Štefl.

0: Česku začala platit nová pravidla pro používání umělé inteligence. Lidé by měli s nás rozpoznat, kdy třeba komunikují s AI chatbotem nebo kdy se dívají na fotky a videa vytvořená umělou inteligencí. Pravidla vycházejí z článku 50 evropského nařízení AI Act. Nevztahují se ale na používání umělé inteligence pro čistě soukromé anebo osobní účely. Míří hlavně na firmy nebo organizace, které AI využívají při poskytování služeb nebo obsahu veřejnosti.
1: Máme na to manuály, nutíme makléře, aby všechny tyto fotky takto označovali. Máme na to dokonce vodoznak a v textu komentáři vždy musí být označeno, co je upraveno umělou inteligencí.
2: Popisuje výkonný ředitel realitní společnosti Century 21 Tomáš Jelínek. Jeho firma je tedy na nová pravidla připravená. Označení fotek a videí pro poskytování služeb ale není jediná povinnost, která z AI Act vychází. Lidé by měli ihned vědět, že se třeba na stránkách nějakého e-shopu baví s chatbotem. Další povinnosti pak dopadají přímo na firmy vyvíjející AI, vysvětluje Lucie Malá, právnička České asociace umělé inteligence.
3: Typicky OpenAI nebo Anthropic, oni mají povinnost do toho výstupu, který vám dají, nějak zapéct tu informaci, že jde o umělou inteligenci. Takže je to technická vrstva nějaké jako transparentnosti, kterou nevidí člověk, ale stroj ji pozná.
2: Další povinnost je už dopředu zákazníky informovat, že třeba přicházejí do kamenného obchodu, kde je kamera s umělou inteligencí, která snímá obličeje, rozpoznává emoce a podle toho třeba cílí reklamu. Tady jde o takzvanou biometrickou kategorizaci a i takové kamery už některé firmy v Česku podle Malé testují.
3: Vy máte právo to vědět a máte právo to vědět už při první vlastně interakci tedy s touhletou umělou inteligencí. Takže například, když vyjedete do té prodejny, tak tam musí být cedule.
2: Další pravidla se týkají označování takzvaných deepfakeů, tedy obsahu, ve kterém se objevují osoby, místa nebo události podobné těm skutečným a někdo by je mohl za ty skutečné zaměnit. Povinnost označení se vztahuje taky na texty o tématech veřejného zájmu, například ve zpravodajství. Pokud jsou texty zcela vytvořené nebo významně upravené pomocí AI a neprojdou následnou redakční kontrolou, musí být při zveřejnění uvedeno, že vznikly s využitím umělé inteligence. Na dodržování pravidel v Česku bude dohlížet po schválení českého zákona o AI Český telekomunikační úřad. Při nedodržení pravidel hrozí sankce až 15 milionů eur nebo ve výši 3% celosvětového ročního obratu firmy, přičemž pro malé a střední podniky platí mírnější limity. Pokračuje mluvčí úřadu Tereza Meravá.
4: Budeme se snažit pečlivě posuzovat míru závažnosti toho porušení. Návrh českého zákona o umělé inteligenci má v sobě možnost takzvaného upozornění na porušení povinnosti.
2: Česká asociace umělé inteligence zdůrazňuje, že nová pravidla se týkají hlavně profesních činností, firem a organizací. Když si třeba mezi sebou dva kamarádi pošlou obrázek vygenerovaný AI, ten označený být nemusí. Tereza Chlubná, Radiožurnál.

0: Reklama na ticho a skupina Tým ve vysílání Radiožurnálu. Dobré úterní, velmi brzké ráno přejeme po čtvrt na čtyři. Poprvé v Česku se koná mistrovství Evropy jachtařů v lodní třídě 29er. Ve startovní listině je na Lipně v Černé v Pošumaví téměř 200 posádek ze 27 zemí. Specifika právě téhle lodní třídy vysvětlil hlavní rozhodčí šampionátu Václav Brabec.
1: 29er je juniorská dvouposádková plachetnice, to znamená na té lodi jsou dva. Jeden se nazývá kormidelník, druhý kosatník, mají tři plachty a je to plachetnice určená pro závodníky ve věku od 12 do 19 let.
2: Ředitel závodu Michal Lojka je spokojený s konkurencí, která se v Černé v Pošumaví sešla.
3: V loňském roce, když se vlastně ten šampionát začínal připravovat, děláme ho od srpna loňského roku, tak jsme doufali, že se nám přihlásí 180 lodí a ono se jich přihlásilo 182. Takže my jsme nadšení, že se vlastně tohleto číslo podařilo naplnit a je to největší závod v podstatě v historii klubu této lodní třídy.
2: Důležitou součástí jachtařských závodů je zjišťování předpovědi počasí. Ředitel závodu se připravuje podobně jako závodníci.
3: Jsou různé aplikace, jich spoustu. Dvě světově nejrozšířenější pochází z České republiky. Jachtaři samozřejmě používají ty placené verze, které vidí poměrně docela daleko a vidí docela přesně a i v jakoby krátkém horizontu dokážou se aktualizovat. My to sledujeme samozřejmě těch až 10 dnů dopředu, které jsou už poměrně jako teoretické předpovědi, ale naše zkušenost je, že u těch českých aplikací to vychází poměrně přesně. No.
4: Se rozfoukalo, vítr je velký nepřítel mikrofonu, vy z těch porivů větru máte radost, předpokládám.
3: Určitě, i když ne úplně jako z porivů, my potřebujeme stálejší vítr. Pro nás ideální, pokud se střídají teploty, protože pokud je v noci chladněji a přes den tepleji, tak samozřejmě ten vítr se pohybuje. A nebo když se blíží nějaká fronta, nebo když přijde fronta, tak potom je krásný vítr a z toho máme největší radost, když lidi vlastně odchází z pláže a začíná být tak jako po dešti nebo dešti a tak nám se to líbí nejvíc, protože nejvíc fouká.
2: Na Lipně jsou i mistři světa Alexandr Mostyny a Rafael Allen z Francie. K favoritům určitě patří domácí posádka Karolína Lojková, Kristián Bezušek. Česká reprezentantka o ambicích říká.
5: Je to největší závod v historii. Je to moderní nová třída, která je vlastně juniorská pro olympijskou třídu 49er. A já se snažím ambice ani očekávání ideálně nemít, aby pak nebylo zklamání a nebyl zbytečný stres, ale samozřejmě ambice jsou na co nejvyšší místo.
2: Česká posádka a speciálně Karolína Lojková se pokusí využít toho, že v Černé v Pošumaví je vlastně doma.
5: Určitě, tak je to velká příležitost a už se na to dlouho těším. Ten šampionát bude tady na domácí vodě, takže snad toho využiju.
2: Doplnila česká reprezentantka. Šampionát skončí 8. srpna. Z Černé v Pošumaví, Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Český rozhlas už kulaté jubileum oslavil.
1: 100 let fungování si ale teď připomínáme u dalších důležitých součástí jeho vysílání.
0: Časové znamení.
1: Rozhlasové hry.
2: Jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
0: Pravidelné zpravodajské relace.
1: Sportovní přenosy.
3: Jsme na hřišti AC Sparta na Letné, které je dnes jevištěm ligového utkání obou vedoucích mužstev naší Sparty a Slávie.
0: Nebo tvorba symfonického orchestru.
1: Rozhlasové stovky.
0: Speciální seriál radiožurnálu o počátcích rozhlasového vysílání i odkazu do dnešních dní.
1: Rozhlasové stovky každý den po 8:45.
0: Radiožurnál každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
4: Tři hodiny, 30 minut. Pavel Brouza a zprávy.
5: Lékárny budou balení tamoxifenu k léčbě rakoviny prsu rozdělovat individuálně na míru každé pacientce. Z neporušených blistrů budou sestavovat menší balení, tak aby odpovídala předepsanému dávkování a vystačila přibližně na 2 měsíce. Ministerstvo zdravotnictví tak reaguje na výpadek dodávek léku, který v Česku chybí už od loňska. Odbory pracovníků veřejného sektoru opět vyzvali vládu k jednání o navýšení platů pro příští rok. Premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO žádají, aby stanovil konkrétní termín schůzky. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO uvedla, že kabinet je připravený vést s odbory debatu. Jednání o rozpočtu na rok 2027 ale podle ní teprve začínají. Pád vojenského vrtulníku na Třebíčsku prověřuje vojenská policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. Informaci serveru Seznam zprávy radiožurnálu potvrdila mluvčí vojenských policistů Nikola Rimkevič-Hajková. Dál ale pokračuje prověřování všech možných příčin, včetně technické závady. Nehoda vrtulníku se stala před 2 týdny na vojenské základně v Náměšti nad Oslavou. Pád nepřežila jedna vojákyně. V Íránu popravili 2 íránské občany obviněné ze spolupráce s Izraelem. Podle informací státních médií posílali do Izraele souřadnice vojenských a bezpečnostních objektů. Írán podle agentury Human Rights Watch popravil v posledních 4 měsících na základě obvinění z ohrožení národní bezpečnosti nejméně 50 lidí.
1: Sport.
5: Tenistka Tereza Valentová vypadla v prvním kole turnaje Canadian Open. V Američance Tausendové podlehla ve 2 setech 4-6 a 5-7. V soutěži naopak pokračuje Nikola Bartuňková, která porazila domácí Andreeskovou 7-5 a 6-4. Úspěšná byla v prvním kole i Karolína Plíšková, která vyhrála nad Ukrajinkou Olejnikovovou ve 2 setech. Dnes se v Torontu představí další 2 Češky. Sára Bejlek nastoupí proti Polce Švjontekové a po ní se Kateřina Siněková utká s Uzbekistánkou Rachimovovou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka u Jičína a nehoda v Praze. Dálnice D1 v Ostravě chvíli stála. Obousměrně na Polsko i Brno. V omezení mezi kilometry 355 až 360 s průjezdným jedním pruhem v obou směrech jeli 2 nadměrné náklady. Už jsou pryč, kolony se rychle rozjeli. Na silnici 16 v Jičíně překáží odstavené vozidlo. Stojí v jednosměrce, blokuje pruh mezi obchodem Jisk a obchvatem Jičína. A v Praze na výjezdu ze Strahovského tunelu do Patočkovy ulice havarovalo osobní auto. Jsou to zhruba 2 hodiny, co policie hlásila, že je auto mimo vozovku. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes bude jasno až polojasno, v Čechách přechodně přehánky nebo bouřky, teploty 34 až 39 stupňů, na horách kolem 30. Tolik zprávy. A ve vysílání radiožurnálu přichází na řadu letní speciál zpravodajského podcastu Vinohradská 12. Dnes to bude 2. díl ze série o vraždě slovenského novináře Jána Kuciaka.

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Případ, který změnil všechno. Manipulace s těly v domě ve Velké Mači, chyba patologa a zmizelá zbraň. Vyvstaly otázky. Pokračujeme v četbě o mimořádném pátrání po zabijácích, kteří před 8 lety šokovali Slovensko. Dnes je úterý 4. srpna.
1: Vražda Jána a Martiny. Vyšetrovanie. Napísala Laura Kelokalinská. Vydal Ringier Slovakia Media. Diel 2. Časť 1. Pozor, môže unikať plyn.
0: První pohled policejní hlídky, která v neděli 25. února 2018, pozdě večer, nahlédla oknem do domu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové, odhalil znepokojivý nález. Dvojice uniformovaných mužů uviděla na podlaze ležet nehybné tělo, zřejmě mladé ženy. Ale žádné indicie o tom, co se stalo. Jakoby se tam zastavil čas. V místnosti se svítilo, na jídelním stole ležely dva otevřené notebooky, taky mobilní telefony, dva čajové šálky a pak jeden menší, asi s nedopitou kávou. Uprostřed stolu bylo v lahvičce od hořčice pár sněženek. Nic víc se zvenku vidět nedalo. Za stolem nikdo neseděl. Následovaly kroky, které kromě prvotního pokusu o případnou záchranu osoby z domu měly pomoci odhalit, co se tam vlastně stalo a kdy přesně k tomu došlo. Jenže událost provázely přešlapy, které věci ještě víc zamotaly. Policisté se nepokusili vstoupit do domu sami. Přivolali si na pomoc hasiče. Poslali jim jednotku ze Seredě. Když jeden z jejich členů vstupoval na dvůr, všiml si, že vedle rekonstruovaného domu stojí také stará letní kuchyňka nebo kůlna, jejíž dveře byly otevřené. Jestli je otevřeli policisté, to nevím, upozornil hasič později při svém výslechu vyšetřovatele. Během zásahu ještě nikdo netušil, že právě tam se jen před pár dny skrýval vrah a čekal na vhodnou chvíli, aby vstoupil do domu. Vchodové dveře domu byly zavřené a hasiči si mysleli, že jsou zamčené. Zatímco připravovali nářadí, aby je vypáčili, jeden z nich sáhl na kliku. K jeho překvapení se dveře otevřely. I když nešlo to moc dobře, jakoby jedno z jejich křídel vázlo. Na pár vteřin hasič vešel dovnitř. Následoval ho i velitel zásahové skupiny. V chodbičce se svítilo stejně jako v první místnosti. Naproti dveřím si muži všimli menšího schodiště, které vedlo do vyvýšené části domu. Po pravé ruce měli kuchyň, ve které už předtím viděli oknem ze dvora nehybně ležící osobu. Potom ale otočili hlavy doleva a na schodech do sklepa zahlédli ve tmě další tělo. Patřilo muži poněkud robustnější postavy. Byl to investigativní novinář Jan Kuciak, což ale dvojice nemohla vědět. Tvář měl otočenou dolů, jakoby ani neležel, ale spíš klečel. Všichni ven, zvolal velitel hasičské jednotky a s kolegou okamžitě opustili dům. Zaujalo mě, že pod hlavou byly pravděpodobně zvratky. Takových věcí si všímám jako první, abych věděl, jestli tam můžu pustit svoje lidi, protože za ně nesu odpovědnost. Vysvětloval později hasič policistům, když jim během výslechu popisoval situaci v domě. Po objevení druhého člověka bez známek života vzniklo podezření, že se oba mohli otrávit jedovatým plynem. Jeden z hasičů si na velitelův pokyn vzal speciální oblek s dýchacím přístrojem. Když ho na sebe natáhl, velitel ho znovu poslal prozkoumat dům. Ze vstupní chodby muž zamířil doprava, do kuchyně. Hned jsem šel k oknu a otevřel jsem ho. Bylo staré, mělo víc křídel, takže jsem ho musel otevírat na dvakrát. Z parapetu jsem odhrnoval věci, které tam měly naskládané, popsal hasič. V tu chvíli ale už slyšel hlasy z předsíně. Běžte ven, běžte ven! Na zemi jsou nábojnice! Tak zněly rozkazy. Hasič v zásahovém obleku zvolnil své pohyby a opatrně, aby nic neodkopl ani neposunul, vyšel před dům. Zlaté nábojnice jsem si všiml na koberečku před vchodem do kuchyně, když jsem šel ven. V domě se nacházely celkem 4 zjevné důkazy, že se tam střílelo a manipulovalo se zbraní. Jedna nábojnice ležela na rohošce před kuchyní, druhá odskočila do tenisky v chodbě. V ní byl taky jeden nevystřelený náboj, druhý přistál na židli v kuchyni. Neobvyklý nález vystřelené, ale i nepoužité munice objasnilo až pozdější vyšetřování. Odhalilo, že střelec měl problémy s pistolí, která se mu zasekávala. Na místě činu ji ve spěchu ručně natahoval, takže mu z ní vypadly i 2 nevystřelené náboje. Po otevření okna se dům provětral, ale střelivo na podlaze dávalo jasný signál, že obavy z úniku plynu vlastně nejsou ani na místě. Po hasičích vešli dovnitř 2 zdravotníci a taky lékařka z posádky rychlé záchranné služby. Když jsme všichni najednou v doprovodu policie vešli do domu, podíval jsem se nalevo a tam jsem uprostřed schodiště uviděl klečet chlapa. Krev nebylo z tohoto úhlu vůbec vidět, vzpomínal později před vyšetřovateli jeden ze zdravotníků. Krev tu mohl přehlédnout, protože v chodbičce bylo přítmí. Našlapoval tam opatrně. Taky on si všiml munice rozházené po zemi. V kuchyni uviděl bezvládné tělo mrtvé mladé ženy. Ležela u skříňky v kaluži krve. Tělo bylo otočené tváří nahoru. Měla jí potřísněnou krví, popisoval zdravotník. Policisté ženu brzy identifikovali podle dokladů v peněžence. Byla to Kuciakova snoubenka Martina Kušnírová. Hádka mezi partnery? Ozbrojená loupež? Nebo nájemná vražda? Lidem zasahujícím v domě muselo být už v tu chvíli bez jakýchkoliv pochybností jasné, že se nacházeli na místě násilného trestného činu. Přesto se tam v zápětí odehrály události, které byste v učebnici kriminalistiky nikdy nenašli.
1: Část 2. Hľadali zbraň.
0: Na místo činu dorazili příslušníci kriminálky z krajského ředitelství v Trnavě. V domě se už pohyboval i policejní technik, který chtěl podle zdravotníkových slov zjistit, kde má Martina Kušnírová střelnou ránu. Záchranář s doktorkou proto postupně přetočili její tělo na obě strany. My bychom takové věci dělat neměli, takovouhle manipulaci s tělem, protože když lékařka konstatuje smrt, nesmíme s tělem manipulovat. I laik ví, že v takových případech a při takové vraždě se s tělem nesmí hýbat kvůli dokumentaci. Jsem ale povinný poslouchat příkazy doktorky, prohlásil záchranář během pozdějšího výslechu. S tělem Jána Kuciaka už on osobně nehýbal a ani přitom nepomáhal. Z chodby ale viděl, že lékařka hledala rány i na jeho těle. Nevím přesně, asi za ramena ho chytila. Viděli jsme, že má na hrudníku krev. No a pak ho položila zpátky. Ale nevím, jestli do té samé polohy, protože jsem vyšel ven. Celé se mi to nelíbilo, jak to dělají. Ona mi řekla, že policisté chtěli vědět, kde je střelná rána. Myslím si, že ani ona sama by s tělem nemanipulovala. To my neděláme a ani nesmíme. Říkal jsem to i policistům. S těly obětí tedy hýbali hned na začátku zdravotníci s policejním technikem a nikdo z toho nepořídil žádný kamerový záznam. Přesnou polohu, ve které se mrtví původně nacházeli, už tedy nebylo možné určit ani zdokumentovat. I lékařka později vysvětlovala, že střelná zranění hledala na pokyn policejního technika. Na svou obranu zdůraznila, že měla rukavice. Výpovědi účastníků této předběžné prohlídky naznačují, že se zřejmě snažili zjistit i to, jestli někde u Jána Kuciaka nenajdou zbraň. Technik mi řekl, vždyť on je postřelený. Potom se mě zeptal, jestli tam pod tělem vidím zbraň. A já jsem mu odpověděla, že ji nevidím, popsala lékařka. Žádná zbraň po tomto strašném činu v domě nezůstala. jenom dvě nehybná těla, dvě nábojnice, dva náboje a spousta nezodpovězených otázek.
1: Část třetia. Nesprávný čas vraždy.
0: Protože byla otrava plynem hned na místě vyloučena a všechno nasvědčovalo tomu, že se v domě odehrála vražda, přivolali do Velké Mače lékaře k ohledání mrtvých. Abdulreza Majidi, patolog pocházející z Íránu, ale dlouhodobě působící na Slovensku, dorazil na místo činu pozdě v noci, z neděle na pondělí. Měl provést prohlídku obou těl, posoudit jejich zranění a předběžně, před závěry nařízené pitvy, určit alespoň přibližný čas úmrtí obětí. Na základě všeho, co jsem viděl, jsem došel k závěru, že oběti zemřely někdy v pátek mezi polednem a půlnocí, oznámil patolog výsledek svého vyšetření. Tento čas určil na základě posmrtného stuhnutí těl a absence pokročilých posmrtných změn. Patolog Abdulreza Majidi ale určil čas smrti špatně. Teprve po pitvě se policisté dozvěděli, že k vraždě došlo o dva dny dřív, než se domníval lékař, který prováděl ohledání na místě činu. Takže ne v pátek, odpoledne ani večer, ale už ve středu 21. února ve večerních hodinách, kdy se Ján a Martina odmlčeli a přestali zvedat telefony i odpovídat na zprávy. Špatný odhad času vraždy použil tehdejší policejní prezident Tibor Gašpar. Ten krátce po odhalení smrti mladého novináře přišel s verzí o drogové stopě. Policisté totiž zjistili z odposlechů v naprosto nesouvisející kauze, že právě v pátek 23. února 2018 se dvě osoby podezřelé z drogové trestné činnosti domlouvaly na cestě do Velké Mače s poznámkou, že je potřeba vzít si zbraně. Policejní prezident mluvil také o informaci, že se v té době po pozemcích v obci pohyboval další člověk, který pak nastoupil do auta. Gašpar to všechno pospojoval s případem vraždy novináře. Tyto události se ale odehrály v pátek, kdy Ján a Martina leželi už dva dny v domě bez známek života. Ať už vědomně nebo nevědomně, vnesl tehdejší policejní prezident do případu nové podezření kvůli nepřesně určenému datu vraždy. Taková verze by vyvracela úplně původní Gašparovo tvrzení, že Kuciakova vražda souvisí s jeho investigativní prací. První prohlídka obětí si vysloužila ostrou kritiku ze strany Slovenské společnosti pro soudní lékařství, podle které měl být na místě činu přítomen soudní znalec. Některá média už dřív upozornila na nekompetentnost lékaře z místa činu. Nejednalo se o soudního znalce, ale o patologa, který přednášel histologii.
1: Část čtvrtá. Kočnerova kamarádka a patolog.
0: Případ si v pondělí 26. února 2018 převzala Národní kriminální agentura. Když chtěl vyšetřovatel na začátku prověřit postup lékaře a vyslechnout ho jako svědka, na první pokus se to nepodařilo. Abdulreza Majidi během prvního výslechu 28. března 2018 odmítl cokoliv říct s odůvodněním, že ho nikdo nezbavil mlčenlivosti. V odborných kruzích dodnes kroutí hlavou nad tím, k čemu by souhlas s jeho výslechem byl potřebný, protože obvykle se to nedělá. Trvalo víc než měsíc, než ministerstvo zdravotnictví, úřad veřejného zdravotnictví a prokurátor vyřešili, kdo by měl jeho výslech formálně schválit. Nakonec to udělali rodiče Jána a Martiny, kteří v případě mají postavení poškozených. Abdulreza Majidi tedy vypovídal až v květnu 2018 a na výslech přišel spolu s advokátkou Zuzanou Tománkovou Mikovou, která je kamarádkou podnikatele Mariana Kočnera, dnes obžalovaného z objednání Kuciakovy vraždy. Později vyšlo najevo, že Kočner s Tománkovou Mikovou spolu s dalšími přáteli strávili společnou dovolenou u moře. Ze zpráv v Kočnerově šifrované komunikační aplikaci Threema vyplývá, že tato právnička s advokátní licencí spolu se svým manželem Petrem pomáhala Kočnerovi na přelomu let 2017 a 2018 sbírat podpisy pro jeho nově vznikající stranu Cíl. Kočner a právnička si o straně psali jako o společném projektu, který potřebuje kampaň. Tománková Miková je ale známá hlavně svou další aktivitou. Patřila k zakladatelům resocializačního zařízení Čistý den v Galantě, zaměřeného na terapii drogově závislých mladistvých, které se v roce 2016 dostalo do centra pozornosti. V té době totiž propukl skandál týkající se sexuálního zneužívání klientek tohoto zařízení. O dva roky později mu ministerstvo práce odebralo akreditaci. Byl to právě Kočner, kdo radil manželům Tománkovým ohledně mediální strategie, stejně jako při vyšetřování podezření kolem jejich centra. Kauze Čistý den a propojením kolem Tománkové Mikové se věnoval také novinář Jan Kuciak. A když Kočner skončil ve vazbě kvůli kauze falšování směnek, Tománková Miková ho tam díky plné moci, jako jeho advokátka, mohla navštěvovat. Nikdy se nevyjasnilo, jestli existovala souvislost mezi tím, že na jedné straně se advokátka přátelí s Kočnerem a na straně druhé zastupuje patologa v případě vraždy Jána Kuciaka. Faktem ale je, že jen pár hodin po skončení výslechu doktora Majidiho si Marián Kočner s advokátkou Tománkovou Mikovou prostřednictvím zpráv domlouval schůzku v bratislavském hotelu, kde se měli setkat druhý den ráno. Obsah jejich rozhovoru zůstává neznámý.
1: Část 5. Vyšetrovanie, aké tu nikdy nebylo.
0: Dvě nehybná těla Jana a Martiny odvezli v pondělí 26. února brzy ráno z jejich vysněného domu ve Velké Mači. Policie stanovila, že na základě prvotních stop se jedná o případ promyšlené dvojnásobné vraždy. Případ v Národní kriminální agentuře přidělili vyšetřovateli Petru Juhásovi z pobočky NAKA Západ v Nitře. Dozorujícími prokurátory se stali Vladimír Turán spolu s Jurajem Novockým z úřadu speciální prokuratury. Zřejmě i bouřlivá reakce veřejnosti způsobila, že policejní prezidium sestavilo k objasnění této vraždy jeden z největších vyšetřovacích týmů v historii slovenské kriminalistiky, takzvaný tým Kuciak. Na začátku měl ale k dispozici jen velmi chabé stopy. Už během prohlídky místa činu se operativci vrhli na sběr materiálu, o který by mohli velmi rychle přijít, totiž zajímali se o záznamy ze všech dostupných bezpečnostních kamer po Velké Mači, aby žádný z nich nebyl smazán. Během shromažďování videozáznamů se k policistům dostávalo také hodně informací od svědků, které museli poměrně rychle vyhodnotit. Několik obyvatel obce si myslelo, že v uplynulých dnech viděli nebo slyšeli něco podezřelého. Například se jim najednou rozsvítilo venkovní světlo na fotobuňku, nebo začal štěkat pes. Případně si všimli, že se po obci pohybují jim neznámí lidé. Po vraždě byli přesvědčení, že o všech těchto událostech je třeba informovat policisty. Lidi to dávali do souvislostí, ale uváděli různé dny. Vzpomínal na hektické období z počátku vyšetřování šéf týmu Kuciak Petr Juhás. Navíc místní obyvatelé nahlásili mnoho událostí v době, kdy ještě nebyl jasně stanoven přesný čas vraždy. Vyčlenění policisté, kromě třídění těchto ústních hlášení, taky celé dny pozorně prohlíželi kvantum videozáznamů, na kterých byly hodiny záběrů z konkrétních míst v obci. Hledali na nich podezřelý pohyb osob nebo vozidel. Vlastně cokoliv, co by je nasměrovalo na stopu vraha nebo vrahu.
1: Část 6. Mozaika posledních hodin.
0: Obraz z posledních dnů obětí byl na začátku vyšetřování hodně kusí, protože rodina se s nimi už delší dobu nemohla spojit. Policisté a operativci se snažili získat co nejvíc informací od lidí z okolí Jána a Martiny. Cenné zprávy poskytl pan František, který do ledna 2018 bydlel v jejich bezprostředním sousedství. Potom se s rodinou přestěhoval do Galanty, ale s Jánem zůstali v kontaktu. Naposledy spolu komunikovali přibližně půl dne před vraždou. Novinář ho v osudné středeční dopoledne požádal o pomoc, protože už od úterý řešil znovu problém s autem, které mívalo poměrně často poruchu. Tentokrát odhadoval, že se mu vybila autobaterie. Nepojízdné vozidlo nechal zaparkované před obchodním domem Tesco v nedaleké Galantě. Nejdřív si chtěl od bývalého souseda půjčit kabely, aby mohl nastartovat pomocí jiného auta. Ten je ale neměl. Nabídl mu proto nabíječku, kterou by baterii oživil. Vždy ochotný pan František ji na večer odnesl Jánovi domů. Nikdy jsem neviděl, že by zamykali branku. Když jsem k ním chodíval, branka byla vždycky otevřená, ale chodil jsem tam jen když jsem věděl, že je někdo doma. Co se týká vstupních dveří do domu, tak pokud byli oba doma, tak měli dveře zavřené, ale odemčené. Takový mám dojem. Ale když byla Martina doma sama, dveře zamykala. Nedokážu říct, jestli zamykali vstupní dveře i branku na noc. Popsal pan František zvyky svých někdejších sousedů, se kterými se za krátkou dobu spřátelil. Když k ním toho dne dorazil s nabíječkou, Ján byl ještě v práci v Bratislavě. Doma zastihl jen Martinu. Měla dobrou náladu. Vyměnili si ale jen pár slov. František se tam dlouho nezdržel. Bylo to naposledy, co spolu mluvili. A zřejmě byl taky poslední, kdo ji viděl naživu. Kromě Jána Kuciaka a vraha. Krátce na to odjela pryč i Martina Kušnírová. Ve svém služebním autě vyrazila do nedaleké Galanty, aby tam vyzvedla svého snoubence. Jan Kuciak v tom městečku obvykle vystupoval z autobusu nebo vlaku, když se vracel z práce domů. Za normálních okolností by do Velké Mače pokračoval svým autem, které tam nechával zaparkované před obchodním domem. Protože mu ale přestalo startovat, tak ho tentokrát přijela vyzvednout Martina druhým vozem. Z jeho porouchaného Passatu pouze vyndali baterii, aby ji doma nabili. Když analytici zkoumali záznamy z večerního parkoviště v Galantě, na chvíli se jim zdálo, že vidí stín u kapoty Jánova auta. Mohl mu někdo přestřihnout kabely, uvažovali nahlas. Poté záznam znovu a znovu podrobně studovali a došli k závěru, že to byl opravdu jen dojem. Policie po vraždě prověřovala, jestli Jána nebo Martinu někdo sledoval, když každý zvlášť mířil do Galanty, případně během jejich společného návratu z galantského parkoviště až před dům do Velké Mače. Dorazili tam krátce po 7 večer. Policie vyzývá občany z okresů Galanta, Šala, Dunajská Streda, ale i občany, kteří těmito okresy projížděli, aby si zálohovali data z kamerových záznamů z motorových vozidel ze dne 21. února 2018 v době od 17 do 22 hodin. Tohle oznámení prolétlo 4. března 2018 médií. Vyšetřovací tým Kuciak se chtěl dostat k dalším důkazům. Videa zachycující dění na ulicích mezi Galantou a Velkou Mačou ale neprozradila, že by se někdo na Jána s Martinou nalepil a sledoval je. Ani nemohla. Vrah už byl na místě. Schovával se v letní kuchyňce na dvoře u domu mladého páru a oknem viděl, jak nic netušící dvojice vešla dovnitř. Téměř hodinu a půl ještě sledoval, co se tam děje. Až se nakonec vydal do domu i on. Vypálil střely, které díky tlumiči nikdo neslyšel. V ospalé vesnici nevyvolal žádný rozruch. Navždy umlčel novináře Jána Kuciaka i nadějnou archeoložku Martinu Kušnírovou. Z domu se v zápětí vytratil, zavřel za sebou vstupní dveře a zrychleným krokem zamířil po bočních cestičkách k připravenému autu, kde na něj už čekal řidič. Vozidlo spachateli pak zmizelo ve tmě za vesnicí. Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska vydali druhý díl letošní letní četby z knihy Vražda Jána a Martiny Vyšetřování. Její autorkou je Laura Kello Kalinská, novinářka ze serveru Aktuality.sk a za vydáním stojí Ringier Slovakia Media. Části, které jste v Česku Aktuality.sk a za vydáním stojí Ringier Slovakia Media. Části, které jste v českém překladu slyšeli, jsou oproti originálu

0: Od nového roku, letošního roku, a možná jste o tom u nás i slyšeli, probíhá obnovený proces s Marianem Kočnerem a Alenou Žužovou. Připomínám, že Kočner je obžalovaný z objednávky vraždy Jána Kuciaka, Žužová z jejího zprostředkování. Ale tomu se budeme věnovat zase někdy příště, další díl už ve středu. Naslyšenou zítra.
1: Radiožurnál 4 hodiny. Teď zprávy a Pavel Prouza.
2: Ex-ministr spravedlnosti Pavel Blažek odmítá obžalobu v bitcoinové kauze. Evropská komise navrhuje po krizi ve španělské Seutě posílení vnějších hranic Unie i podporu Maroka. Fotbalisté Sparty nastoupí v úvodním zápase třetího předkola Ligy mistrů proti Lyonu. Bude slunečno, přechodně přehánky nebo bouřky, teploty do 39 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Ex-ministr spravedlnosti Pavel Blažek odmítá vinu v bitcoinové kauze. Napsal to na síti X v reakci na podanou obžalobu. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci v ní navrhuje tresty pro 4 obžalované.
4: Podle ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka jsou tvrzení vyšetřovatelů nepodložená. Citujeme ze sítě X.
5: Nepovažuji se za vinného z žádné trestné činnosti.
4: Žalobkyně navrhuje Blažkovi a jeho někdejšímu náměstkovi Danielovi 6,5 roku vězení za podíl na praní špinavých peněz. Pro podnikatele Tomáše Jiřikovského celkem 20 let za provoz darknetového tržiště a 9 za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Advokátovi Karimu Ticovi pak hrozí 8 let, říká šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun.
6: Čtvrtému obviněnému je kladeno za vinu, že legalizace výnosu z trestné činnosti spojenou s porušením povinností úředních osob zorganizoval.
4: Daniel i Tic obžalobu taky odmítají a kritizují postup policie. Martin Fischer, Radiožurnál.
2: Evropa musí podle předsedkyně Evropské komise udělat víc při ochraně vlastních hranic. Ursula von der Leyenová to napsala v dopise španělskému premiérovi Pedrovi Sanchezovi. Vyjádřila v něm taky podporu Madridu při řešení nelegální migrace. Španělské město Ceuta na severu Afriky se v pátek stalo cílem několika desítek tisíc nelegálních migrantů, kterým se podařilo překonat hranice. O situaci budou dnes jednat ministři vnitra členských zemí EU. Podle von der Leyenové by EU mohla posílit systémy včasného varování i poskytnout technickou a finanční podporu Maroku. Začal Prague Pride, festival zaměřený na queer tématiku. Letos organizátoři vybrali téma Časy se mění, které má odrážet nejistoty ze sílící nenávisti ve společnosti a dávat prostor pozitivním změnám. Až do neděle festival nabídne v hlavním městě na 200 akcí, říká za organizátory Nikola Páleníčková.
7: Festival trvá celý týden a nabízí desítky formátů, od diskuzí, přednášek, výstav, kino, divadlo, workshopy, sport i party, takže si tam něco najde opravdu každý. I člověk, který třeba nikdy předtím na Prideu nebyl.
2: Na sobotu organizátoři pak přichystali tradiční duhový průvod Prahou, začne na Václavském náměstí. Prague Pride je v Česku už 15. rokem.
3: Sport.
2: Fotbalisty Sparty čeká úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů. Pražané přivítají na Letné od 20 hodin Olympique Lyon. Pokračuje trenér Sparty Brian Priske.
8: Máme Lyon docela hodně nasledovaný. Analyzovali jsme minulou sezónu a všechny jeho přípravné zápasy, protože liga jim ještě nezačala. Máme také vlastního v úvozovkách skauta Adama Krapce, který nám toho hodně řekl nejen o klubu a týmu, ale také o jeho individualitách. Lyon patří mezi nejlepší týmy v Evropě. Je to pro nás velká výzva, ale víme, že na Letné jsme schopni dokázat velké věci.
2: Úvodní zápas třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Sparty a Lyonu začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 20 hodin. Radiožurnál přinese pravidelné vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na dálnici D1 u sjezdu na Velký Beranov a uzavírka na D3 u Českých Budějovic. Na dálnici D1 z Prahy do Brna na Vysočině stojí nákladní auto. Uvízlo za sjezdem na Velký Beranov na kilometru 132,5, stojí vpravo na krajnici a bliká u něj silničářská šipka. Další auto pak překáží na silnici 16 u Jičína. Stojí v jednosměrce mezi obchodem Jísk a obchvatem Jičína, blokuje jízdní pruh. A na D3 u Českých Budějovic bude ještě dnes zase.

0: zavřený tubus v tunelu Pohůrka. Kilometry 135 až 136. Jezdí se obousměrně jen tubusem na Benešov a Prahu. Teď plynule a s omezením souvisí uzavírka sjezdu z exitu 136 směr Rakousko. Objíždí se otočením na exitu 141. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Noc je jasná až polojasná, přechodně přeháňky nebo bouřky, teploty 18 až 23 stupňů, v údolích ojediněle kolem 14, na horách kolem 17 stupňů. Přes den má být jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přeháňky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů, na horách kolem 30. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
3: Další tropická noc za námi, tropický den před námi, tak tedy alespoň slušně popřejeme dobré ráno, i když chápu, že ne pro každého je dobré, když se v tom horku skoro nedá spát. 4 hodiny 6 minut, úterý, 4. srpnový den. Dobré jitro.
4: Radiožurnál
1: a Jiří Šteflík.

0: Ministři vnitra zemí Evropské unie dnes mimořádně projednají migrační krizi ve španělském městě Ceuta. Minulý týden se tam dostali desítky tisíc uprchlíků z Maroka. Sami tvrdí, že doma nemají práci nebo jenom špatně placenou a navíc s dlouhou pracovní dobou. O Maročanech, kteří opustí svou vlast a míří na malý kousek Španělska v severní Africe, natáčel přímo v Ceutě náš zvláštní zpravodaj Dominik Tesár.
1: Jsme z čtvrti mimo centrum města a tam byl klid.
2: Vypráví jedna z obyvatelek Ceuty Maria o čtvrtku a pátku, na který si prý bude Ceuta ještě dlouho pamatovat.
1: Máme po celém sousedství malé zahrádky a migranti tam teď spali. Přes den se tam snažili dostat do stínu, protože bývá opravdu horko. Skákali přes zdi, obsazovali dvorek školy a podobně, aby si našli místo k odpočinku. Všude je pak špína, oblečení, další věci, protože si prostě potřebují někde vyřídit své základní potřeby.
2: Na doporučení policie Maria raději nevycházela z domu. Tak jako jiní obyvatelé Ceuty se nad situací rozčiluje i důchodce pan Pepe. Nezlobí se na migranty, ale hlavně na Maroko. Jako řada dalších si Pepe myslí, že za celou situací stojí právě Severoafrické království.
3: Navíc naše vláda ani neobvinuje marockou vládu, což by měla. Ta je viníkem. Marocký král chce Ceutu a Meliu na 100%. Protože neuznává hranice. Říká, že Ceuta a Melilla patří.
2: Oficiálně Madrid ze situace obvinil pašerácké mafie. Podle deníku El País ale vládní činitelé neoficiálně přiznávají, že marocké bezpečnostní složky byly při průniku lidí přes hranice nečinné. Irene pracuje v místním centru pro migranty a pomáhá obětem obchodování s lidmi.
4: Centrum má kapacitu 512 lidí. Momentálně je dost překročená.
2: Na nedaleké pláži dal trampolín, ale na přijetí čekají nejméně stovky imigrantů, hlavně ze subsaharské Afriky. Pro ty návrat do Maroka smysl nedává. Maročané, nejčastěji náctiletí i mladší, se spíš toulají po městě a prosí o jídlo nebo o vodu. Ibrahim obeplaval hraniční plot na severovýchodě Ceuty, ne na jihu jako většina.
5: Plaval jsem asi 7 hodin, musel jsem se vyhnout marockému námořnictvu, bylo to namáhavé, skoro jsem umřel. Neměl jsem neopren nebo cokoliv, spím tu v ulicích a lesích. Policie nás vyhání, ale já se do Maroka nevrátím, ne. Hledám lepší život, příležitosti, práci, trpěl jsem dost. V Maroku nemám rodinu a pracuju tam 11 hodin denně za 10 eur.
2: Stěžuje si Ibrahim, který doufá, že svůj status zlegalizuje a bude smět do evropské části Španělska. Ze Ceuty Dominik Tesár, Radiožurnál.

0: Dobré úterní ráno, tady je vysílání Radiožurnálu a za chvíli bude 16:30. Pojďme na chvíli za sportem na zhruba 2,5 minuty. Zářil v národním týmu do 21 let a na klubové úrovni v dresu portugalské Bragy. A ve 24 letech se fotbalový brankář Lukáš Horníček stal nejdražším českým golmanem v historii. Celkově třetím nejdražším českým fotbalistou po Pavlu Nedvědovi a Patriku Šikovi. Z Pyrenejského poloostrova zamířil Horníček do anglického Newcastle United.
1: Posledních pár dní bylo jako neuvěřitelná horská dráha emocí. Jsem neskutečně šťastný, že tu můžu být. Od prvního momentu cítím velkou podporu všech v klubu. Už jsem se potkal i se spoluhráči a jsou úžasní. Je skvělé, že jsem v tak fantastickém klubu.
2: Nešetřil pozitivními slovy brankář Lukáš Horníček v rozhovoru pro web anglického klubu.
1: Už jsem si i vybral písničku do společného playlistu, tak snad mě v kabině nevybučí.
2: Usmíval se český golman, do kterého si hned na úvod nového angažmá rýpl nový spoluhráč, Němec Nick Woltemade.
1: Popovídali jsme si a první, co mi připomněl, bylo loňské Euro 21, jak mi dal 2 góly a na další přihrál, když jsme s Němci prohráli 2-4. Ale bylo to fajn a přivítal mě hezky.
2: Dražšími českými fotbalisty než Horníček byli v historii jen Pavel Nedvěd při přestupu z Lazia Řím do Juventusu Turín v roce 2001 a Patrik Šik, který mířil v roce 2017 ze Sampdorie Janov do AS Řím. Lukáš Horníček pomohl portugalské Braze v uplynulé sezóně ke 4. místu v tamní soutěži a k postupu do semifinále Evropské ligy. O českém brankáři mluvil fotbalový expert Radiožurnálu Sport Pavel Horvát ve svém pořadu Desítka.
3: Já mu to strašně přeju, myslím si, že na to měla velký vliv ta Braga, že odchytal fantastický zápasy. Obdivuhodný, že se takhle dostal. 5letá smlouva není zvykem, myslím si, že s ním velmi počítá a že tam ukáže kvalitu. Mrzí mě, že to není hráč, že je to golman.
2: Mezi fotbalisty jsou populární přezdívky. Ovšem Lukáš Horníček zmínil, že mu bude stačit jen oslovení křestním jménem.
1: Řekl jsem jim, ať mě oslovují Lukáš. Jiný Lukáš tu není a zároveň mi v Portugalsku říkali Horny. A to není v anglickém prostředí úplně ideální.
2: Fotbalisté Newcastle United vstoupí do nové sezony anglické Premier League v neděli 23. srpna. Na svém stadionu budou hostit Liverpool. Kristián Šveda, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Kufry spaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Dobré jitro, je 16:30. A ještě jednou Pavel Prouza a zprávy.
4: Vojenská policie navrhuje obžalovat bývalého náměstka ústřední vojenské nemocnice v Praze, zjistil to server i rozhlas. Zdeněk Brabec měl podle vyšetřovatelů sfalšovat lustrační osvědčení, aby získal vyšší hodnost a pozici ve vedení nemocnice. Vinu ale odmítá. O podání případné obžaloby rozhodne obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6, které vyšetřování dozorovalo. Knihovna Václava Havla změní své jméno. V jejím čele zároveň končí filozof a ekonom Tomáš Sedláček. O rozhodnutí správní rady informoval krizový manažer instituce Marek Měrka s tím, že knihovna bude dál fungovat a její program běží podle plánu. Nebude se ale například podílet na organizaci ceny Václava Havla za lidská práva. Anglie a Wales zažili nejsušší červenec v historii měření. Na základě předběžných dat to oznámila britská meteorologická služba Met Office. Nejhorší je situace v jižní Anglii, kde byl letošní červenec podle serveru Independent vůbec nejsušším zaznamenaným měsícem. Meteorologové v této části země naměřili pouze 1,9 mm srážek. Komedie Jana Svěráka Pět švestek se na podzim dostane také do kin ve Velké Británii. Podle tvůrců jde teprve o čtvrtý český film za posledních 30 let, kterému se podařilo proniknout do britské distribuce ve větším rozsahu. Film vypráví příběh pěti starých přátel, kteří se vydají na plavbu po řeckých ostrovech.
2: Sport.
4: Český reprezentant Pavel Schulz dnes nenastoupí v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů proti Spartě. Záložník francouzského Lyonu kvůli zranění kolena chybí v nominaci. Přesto zůstává žádaným hráčem na přestupovém trhu. Trenér Fonseca po příletu do Česka nevyloučil ani Schulzův přestup. Podle francouzského serveru Foot Mercato má o Schulze zájem anglický klub Leeds United z Premier League.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na dálnici D1 v Brně a nehoda v Plzni. Na dálnici D1 v Brně směr Praha, na vozovce nebezpečná překážka Exit 201, letiště Slatina v jízdním pruhu, pneumatika D1 v Brně, kilometr 201. V Plzni v ulici U Prazdroje zasahují u nehody záchranáři. Na křížení s Ukrajinskou ulicí se srazila dvě osobní auta. Policie z místa hlásí omezený průjezd. Na silnici 16 u Jíčína překáží odstavené vozidlo. Stojí v jednosměrce mezi obchodem Jisk a obchvatem Jíčína a blokuje jízdní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů, na horách kolem 30. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
3: Druhý den tohoto týdne, úterý, 4:45. Dobré jitro z hudby Sunrise Avenue.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Příští týden vystoupí na festivalu Sziget v maďarské Budapešti. Teď jsme vám ho hráli také ve vysílání úterního radiožurnálu. Tohle byl sympaťák Luis Capaldi. Za 4 minuty bude 4:45 dobré jitro a další téma. Policie pátrá po pilotovi dronu, se kterým minulý čtvrtek létal v blízkosti letadel při akrobatické show u jezera Most. Mohl tak ohrozit jak stroje, tak návštěvníky při zahajovací show festivalu Let It Roll. Na bezpilotní stroj poukázalo včera zveřejněné video na sociálních sítích.
1: Neměl jsem vůbec tušení, že tam něco lítá. Byť jsem v tom odkaze viděl docela, že byl docela blízko v nějakým okamžiku.
2: Dron piloti podle šéfa skupiny Flying Bulls Stanislava Čejky nemají při akrobacii šanci vidět a vyhnout se mu. Srážka by byla fatální.
1: V našem případě, kdyby to šlo přes vrtuly, tak to poškodí vrtuly. V tu chvíli to letadlo vlastně motor mu je na nic, protože vlastně by ztratilo ten tah. Tam by už bylo vlastně jediný, co tak někam směřovat dolů do jezera. V případě, že by to prošlo skrz vrtuly do kabiny, tak může to rozbit kabiny, může to zranit pilota.
2: Kdo chtěl během festivalu použít dron, musel se předem akreditovat. Při letecké show pak směl být ve vzduchu jenom ten pořadatelský, a to v bezpečné vzdálenosti, vysvětlila ředitelka festivalu Mína Havlatová.
3: Zároveň nás také zajímá, kdo tento zákaz porušil, a za festival mohu říct, že to nebyl nikdo z našich návštěvníků nebo našeho oficiálního fotovideo týmu.
2: Možné ohrožení letadel zajímá i policii, uvedl její mostecký mluvčí Václav Krieger.
4: Pokud se někomu podařilo video zálohovat, ozvěte se prosím policistům.
2: Zjistit pravděpodobného viníka bude zřejmě problém. Pořadatelé totiž měli vyhledavač dronů, který komunikuje se zařízením v každém stroji koupeném u nás, doplnil Čejka.
1: Náš manažer byl s organizátory v době vystoupení na místě, kde byl člověk s počítačem tady s tímhle programem, kde viděli jejich dron, který lítal v prostoru, který jsme byli domluvený, takže byl mimo nás. A o tomhle dronu říkal, že neměli vůbec ponětí.
2: Pokud by policisté uspěli a událost kvalifikovali jako přestupek, předali by spis úřadu pro civilní letectví. Jeho mluvčí Jitka Ungerová je ale skeptická.
5: Dohledat zpětně pilota dronu, pokud let nebyl zapsán do aplikace Drone Map a nemáme žádné oznámení přestupku či jiné informace o skutku, nelze.
2: Obecně člověku za porušení předpisů o provozu dronů hrozí podle Ungerové až 100 000 pokuta. Z Mostecka Gabriela Hauptfoglová, Radiožurnálu.

0: 1990 a zpěvačka Celine Dion, která se teď taky chystá na sérii koncertů v Paříži. Posloucháte Radio Journal 11 minut před 5. hodinou, přidáme taky první ranní zprávy v 5 a po 5. už v ranním Radio Journalu moderátor Petr Král. Do 5. ještě jedno téma, lépe zadržovat vodu v krajině a zabránit erozi půdy. To jsou hlavní cíle takzvaného pásového střídání plodin na polích. V Česku zájem o tenhle typ pěstování roste, a to i díky novému dotačnímu titulu rezortu zemědělství. Od loňska se plocha takových polí zřejmě strojnásobila.
1: Žlutozeleně pruhovaný kopec. Tak vypadá pásové střídání plodin u velkých hostěrádek na pomezí Věškovska, Břeclavska a Kyjovska. O pole se tady stará agronom Michael Vrána.
2: Tento rok tam máme zase tou pohanku a vojtěžku na 18 hektarech na silně erozně ohroženém půdním bloku.
1: Střídání plodin po pásech funguje jako protierozní opatření. V půdě se díky tomuto způsobu pěstování lépe zadržuje voda.
2: Pro zemědělce je to vlastně řešení, jak zachovat jakousi produkci, jak dělat například širokořádkové plodiny i v těch kopcích, kde by jinak byly zakázané pěstovat.
1: Na pásové pěstování tady ve velkých hostěrádkách využívají dotaci ministerstva zemědělství. Musí tak splňovat několik podmínek, třeba šířku pásu a použité plodiny.
2: Ty pásy musí jít podél vrstevnice, je tam tolerován nějaký minimální odklon.
1: Střídání různých druhů plodin v poli pak pomáhá třeba s udržením biodiverzity, doplňuje Michal Vrána.
2: Jeden pás může být sklizen třeba v červnu a druhý pás až třeba koncem července, takže tam něco delší dobu roste, může se tam ukrývat zvěř, zlepší to asi i mikroklimatické podmínky na tom poli.
1: Zmíněnou dotaci na pásové pěstování ministerstvo zemědělství nabízí od loňského roku. Tehdy ji využilo 11 žadatelů na polích o rozloze zhruba 1400 hektarů. Letos je zájem vyšší, upřesňuje mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.
3: V letošním roce předběžně evidujeme 26 žadatelů na ploše přibližně 3770 hektarů.
1: Ve velkých hostěrádkách chtějí v pásovém pěstování pokračovat, na podzim ho rozšíří o dalších asi 20 hektarů. Šimon Franz, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí.
0: Představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2.

0: a Tereza Tomášková se zprávami.
1: Na jihu Francie se znovu rozhořel lesní požár. Policie má na pražském letišti novou speciální jednotku. Moderní pětibojaři Marek Grič a Matouš Tůma získali bronz ve štafetě na mistrovství Evropy. A bude slunečno v Čechách později ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Na jihu Francie v regionu Var se opět šíří lesní požár. Plameny během několika hodin zasáhly 1000 hektarů porostu v těžko přístupném terénu. Situaci zhoršuje horko, sucho a vítr. Na jihozápadě Francie se mezi tím mohli vrátit domů poslední evakuovaní obyvatelé.
3: Na návrat domů čekali například obyvatelé poloostrova Cap Ferret nebo vesničky Le Porche. Tu ale z části zničily plameny. Někteří lidé tak přišli k troskám svých domů. Marius z Le Porche agentuře Reuters řekl, že bude muset pro svoji rodinu najít provizorní bydlení, než dům znovu postaví. Rozsáhlý požár zničil v departmánu Gironde na 200 domů. Prefektka Sophie Brokasová řekla, že lidem poskytne pomoc Červený kříž i úřad. Ve Francii se taky zvedla velká vlna solidarity. Lidé pořádají pro oběti požárů peněžní i materiální sbírky. Z Bordeaux Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Na pražském letišti Václava Havla začala působit nová speciální policejní jednotka. Má dohlížet na bezpečnost cestujících a zasahovat proti agresivním lidem. V případě teroristického útoku nebo únosu letadla by taky pomáhala útvaru rychlého nasazení. Jde o třetí jednotku tohoto druhu v Česku. Podobné týmy působí taky v elektrárnách v Dukovanech a Temelíně. Nejde ale o jednu složku, která na bezpečnost cestujících na pražském letišti dohlíží, říká mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
4: Patří mezi ně například pracovníci bezpečnostní kontroly, letištní ochranka, tým pohotovostního a krizového řízení, letištní hasiči, psovodi, pracovníci jednotlivých dispečingů nebo sokolníci, kteří mají na starosti biologickou ochranu letiště.
1: Počet cestujících na pražském letišti postupně narůstá. Letos by jich mohlo odbavit až 19 milionů. Okresní soud pro Prahu Západ se znovu začne zabývat požárem domova Alzheimer v Roztokách u Prahy. V roce 2022 při něm zemřely dvě ženy. 55 lidí se zranilo. Případ vrátil k opětovnému projednání krajský soud. Ten loni v říjnu zrušil osvobozující verdikt pro 3 zaměstnance společnosti, která domov opravovala.
5: Firma do budovy montovala nové vytápění. Požár měl podle obžaloby vzniknout nedbalostí při svařování potrubí. Soud bude muset znovu posoudit, jestli zaměstnanci firmy dodrželi všechna bezpečnostní pravidla. Vinu odmítají. Z Prahy Radek Duchoň, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Moderní pětibojaři Marek Grič a Matouš Tůma získali na úvod evropského šampionátu v Istanbulu bronz ve štafetě. Obhájcům zlata se v soutěži povedla hlavně závěrečná kombinovaná disciplína běhu a střelby, ve které byli druzí nejlepší. Posunuli se tak z průběžného 5. místa až na stupně vítězů, pokračuje Marek Tůma.
6: Mám velkou radost toho, že se nám podařilo získat opět medaily po roce. A myslím, že i přesto, že jsme v závodě udělali nějaké chyby, tak jsme to zvládli krásně dohnat a ve finále je z toho 3. místo, takže to bereme a jsme spokojení.
1: Karolína Křenková a Kateřina Váňová byly mezi ženskými týmy 4. Titul vybojovali Francouzi a Švýcarky. Mistrovství Evropy v moderním pětiboji potrvá v Turecku do neděle. Češi se znovu představí ve středu, kdy je na programu kvalifikace mužů. České reprezentantky individuální závody vynechají.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda v Plzni a uzavírky na trase Jihlava, Golčův, Jeníkov. Dálnice bez kolon, teď nahlášených nehod komplikací. V Plzni v ulici U Prazdroje se srazila dvě osobní auta. Nehoda se zásahem záchranářů omezuje průjezd na křižovatce s Ukrajinskou ulicí. Na silnici 38 z Jihlavy do Golčova Jeníkova se na několika místech jede kyvadlově. Kvůli opravám povrchu vozovky nejprve mezi sjezdem z D1 a Štoky a pak mezi Havlíčkovým Brodem a Olešnou. Na obou místech se už teď po ránu tvoří kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasný.

0: Nebo polojasno v Čechách odpoledne a večer přechodně zvětšená oblačnost a ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů, na horách kolem 30 a foukat má slabý, na Moravě postupně mírný jižní až jihovýchodní vítr. V bouřkách bude zesilovat. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
1: 5.05 a půl, úterý, léto, 4. srpna, ranní radiožurnál, tady vše tak, jak má být, tak snad je tomu stejně taky u vás. Přejeme dobré jitro, ať se dnes daří. No a my začínáme.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Dobré ráno, hraní radiožurnál 9,5 minuty po páté. Začínáme ho dnes ve Francii. Tam se po rozsáhlých lesních požárech zvedla obrovská vlna solidarity. Lidé vybírají peníze, vaří obědy hasičům, anebo třeba jenom čekají u silnice, aby jim mohli poděkovat. Kolem jsou také děkovné nápisy a organizují se také finanční sbírky, které pomáhají. Pomoc lidé organizují v různých formách, hlavně v departmánu Gironde. No a právě tam se vydal natáčet také náš zpravodaj ve Francii.
1: Skupinka tak 50 lidí postává u silnice, jsou tu dospělí i děti, mají transparenty s nápisy Merci, tedy děkuji, mají tam srdíčka a čekají na to, až projedou hasiči, aby jim mohli poděkovat.
2: Děkujeme hasičům, ať už jsou to naši hasiči nebo Češi, Slováci, zkrátka ze všech zemí, které nám pomohly. Chtěli jsme taky vyjádřit vděk dobrovolníkům nebo zemědělcům, kteří se taky zapojili do hašení požárů.
1: Říká Julia, který dal dohromady skupinu sousedů, aby společně poděkovali. Vlna solidarity se zvedla i v Bordeaux, od kterého byl v jednu chvíli požár asi 15 kilometrů. Městu, které má zhruba 270 tisíc obyvatel, dokonce hrozila evakuace. Influencerka Julia z Bordeaux proto využila sílu sociálních sítí a začala organizovat dodávky jídla pro hasiče.
3: Restaurace navařily jídlo a dobrovolníci ho doručili přímo hasičům. Zapojilo se 70 restaurací a kaváren z Bordeaux a okolí.
1: Požár v Gironde těžce zasáhl obec Le Porche, kde popelem lehlo na 200 domů. Celkem oheň sežehl přes 42 tisíc hektarů porostu, zejména borových lesů. Z Francie Marcel Faltis, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 4:45. Vrchní soud v Praze se dnes bude zabývat případem cizince obviněného ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Muž měl podle serveru Seznam zprávy působit v Česku dlouhodobě jako novinář deníku čínské komunistické strany. Dřív ho městský soud propustil z vazby a vyzval policii, aby případ došetřila. Žalobce proti oběma rozhodnutím podal stížnost. Nákladní loď v Hormuzském průlivu zasáhl neznámý projektil. Informovala o tom britská námořní služba. Případná zranění nebo škody nezmínila. Loď plula zhruba 37 kilometrů od ománského města Chasab. Informovala o tom agentura AFP. Úřady incident prošetřují. Je to jeden z mnoha podobných útoků po obnovení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Obě strany přitom tvrdí, že mají průliv plně pod kontrolou.
1: Dnes bude opravdu horký den, který v Čechách přeruší ojedinělé bouřky. Očekáváme jasno až polojasno. V Čechách se bude ojedinělé zvětšovat oblačnost a tam pak může zapršet. A nebo se tam budou vytvářet bouřky, ve kterých může nárazově napršet až 25 mm vody. Teploty dnes budou na celém našem území mezi 34 a 39 stupni. Na horách 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 30. A foukat k tomu bude slabý proměnlivý na Moravě během dne mírný jižní až jeho východní vítr, který v přeháňkách a bouřkách bude zesilovat. Krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Základní radiožurnál teď vaše vysílání o problému, který se možná týká i vás, nebo týkat bude. Domovy pro seniory totiž hledají zdravotní sestry. Zdravotních sester v sociálních zařízení je velmi málo. Tak třeba v Seči u Chrudimi jim nabízejí náborový příspěvek 50 tisíc korun a v Kroměříži pak dokonce už 150 tisíc. O zdravotní sestry v domovech pro seniory je opravdu obrovský zájem už teď a radnice čekají, že po změně legislativy od příštího ledna bude ještě větší. To pobytová zařízení pro seniory přejdou z kategorie sociálních do sociálně zdravotních služeb se 24-hodinovou zdravotní službou.
1: A změříme tlak a saturaci, jaké máme dýchání, jo?
2: Na zdravotní sestru Lucii Růžičkovou čeká v každém pokoji jiný úkol.
1: A vezmeme si to chodítko a můžeme rovnou jít, jo?
2: V domově pro seniory v místní části Kroměříže Vážanech se o 120 klientů stará 63 pracovníků.
1: Výborně. A můžeme?
3: Jsou to pracovníci v přímé péči, jsou to sociální pracovníci a 6 úvazků zdravotnického personálu, přičemž 2 vlastně nemáme teda obsazené.
2: Popisuje aktuální personální obsazení ředitelka domova Michaela Pospíšilová.
4: I vzhledem ke změně legislativy od ledna příštího roku a vzniku sociálně zdravotních služeb. Ta situace se zdravotnickým personálem je pro nás velmi tristní, protože v současné době poptáváme 16 pozic středně zdravotnického personálu.
2: Doplňuje Michaelu Pospíšilovou Dagmar Klučková, ředitelka příspěvkové organizace sociální služby města Kroměříže. Ta provozuje 5 domovů pro seniory a staré Starají se v nich o 540 klientů.
1: A tlak máme, jak mladá holka. Jo, děkuju.
2: Několik posledních let tu podle Dagmar Klučkové lákali zdravotní sestry náborovým příspěvkem ve výši 60 a 80 tisíc korun.
4: A díky tomu se nám podařilo najít 24 nových pracovníků, ale ta fluktuace během těch několika let byla, odešlo nám 6 sester.
2: Vedení města se tedy rozhodlo náborový příspěvek navýšit, vysvětluje starosta Kroměříže Tomáš Opatrný z hnutí ANO.
5: V případě všeobecných sester je náborový příspěvek 150 tisíc korun a u praktických sester je to ve výši 90 tisíc korun.
2: Takto vysokou částku získají zdravotní sestry, které nastoupí na plný úvazek a uzavřou pracovní poměr minimálně na 5 let. Z Kroměříže Blanka Kovandová, Radiožurnál.

Ranní radiožurnál 5 minut před půl šestou. I dnes ovšem důležitém a také zajímavém a podstatném. Řeč bude také o klíšťatech, tam mají teď svoji sezonu. Vydáme se také na vinice a budeme zkoumat, jaký asi bude letos burčák. Ale samozřejmě budou nás zajímat i daleko těžší témata, třeba to, proč Maročané pouštějí vlast. 10 000 jich minulý týden přišlo do Ceuty přímo na místě, s nimi mluvili také naši reportéři. Co tohle autonomní město vlastně je a jeho podstatu probereme i v našem vysílání. It's the music that we choose.

0: To byly Gorilla z ranní radiožurnálu. Právě oni prozářili doslova první den festivalu Rock for People v České republice. Před námi zprávy a úspěchy českých tenistek. Ty mají za sebou velmi úspěšný vstup do turnaje Canadian Open. Jak přesně se jim dařilo, uslyšíte ve zprávách právě teď.
1: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
2: Tento týden přinášíme výběr z hostů radiožurnálu. Byla mezi nimi i zpěvačka Eva Farna. Jak oslavila 20 let na scéně a proč svým fanouškům a faninkám na léto naservírovala skladbu Big Mac.
3: To nejlepší z hosta radiožurnálu.
1: Poslouchejte dnes po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.
0: Radiožurnál, půl šesté. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Ministři vnitra zemí Evropské unie dnes mimořádně projednají migrační krizi ve španělském městě Ceuta. Minulý týden ve čtvrtek se tam nelegálně dostalo asi 50 tisíc lidí z Maroka. Skoro všichni podle španělských úřadů hned následující den odešli. K mimořádné schůzi vyzvali prezidenti a premiéři 22 států Evropské unie, včetně Česka. Domácnosti v 5 obcích na Brněnsku zůstávají bez dodávek pitné vody z veřejného vodovodu. Obyvatelé Domašova, Rudky, Říček, Javůrku a Litostrova od dneška můžou vodu odebírat z přistavených kontejnerů. Před použitím ji ale musí převařit. Kvůli dlouhodobému suchu se tam vyčerpaly zásoby vody ve vodojemech. Úplnému přerušení dodávek předcházelo omezení odběru pitné vody, které v obcích platilo od konce července. Zakázané bylo zalévání zahrad, mytí aut nebo napouštění bazénů. I tak se ale vodojem vyčerpal. Už třetí den bojují hasiči s požárem u města Spokane v americkém státě Washington. Oheň už zničil nejméně 700 budov a donutil k evakuaci 64 tisíc lidí. Uvedly to tamní úřady. V oblasti se v extrémním suchu a silném větru od soboty rozšířily celkem 3 požáry. Podle guvernéra státu Washington Boba Fergusona zatím nejsou informace o zraněných. Je ale pravděpodobné, že se to změní, až se na místa dostanou pátrací týmy.
1: Sport.
4: České tenistky mají za sebou úspěšný vstup do turnaje Canadian Open. Do druhého kola postoupili Nikola Bartuňková a Karolína Plíšková. Ve stejné fázi už jsou taky Sára Bejlek a Kateřina Siňaková. Bejlek dnes večer čeká zápas proti Polce Švjontkové. Siňaková se krátce před půlnocí našeho času utká s Rakimovou z Uzbekistánu. Jedinou českou tenistkou, která zatím v Torontu skončila, je Tereza Valentová. Ta vypadla po prohře s Američankou Townsendovou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na D1 při Čmejkalkou, taky na trase Lípa Boleslav. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna komplikace na začátku omezení před mostem na Čmejkalce. Na kilometru 22,5 se srazil kamion a osobní auto. Rozházené je dopravní značení a začíná vznikat kolona kousek za sjezdem na Benešov.
6: Je to pod tou zatáčkou, hned na začátku toho zúžení, je to taky docela nepřehledný, brzdí se z vysoké rychlosti.
5: Na silnici 38 z České Lípy na Mladou Boleslav pozorněte za Jestřebím. Po střetu auta s divočákem se tam projíždí kyvadlově. Na silnici 23 na výjezdu z Rosic směrem do Brna obezřetně za kruhovým objezdem u Lidlu leží tam sražená srnka. A v Plzni čekejte omezený průjezd křižovatkou ulic u Prazdroje Ukrajinská. Za mostem přes rad Buzů se srazila 2 osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Aktuálně je nad Českem jasno a také velmi teplo. Teploty se nejčastěji pohybují kolem 20 stupňů Celsia. Proto budeme dnešní noc na řadě míst počítat mezi ty tropické. Výjimečně ale klesly ke 14 stupňům, například na šumavském Choráňově. Naopak nejtepleji zůstalo v závětří Beskyd. Tam na mnoha místech neklesla teplota pod 25 stupňů. A horký bude i dnešní den, tedy 4. srpen. Čekáme jasnou až polojasnou oblohu, která se bude přechodně většinou v Čechách zatahovat. A ze zvětšené oblačnosti může sprchnout, nebo se také může vytvořit bouřka. V ní se zesílí jinak slabý nebo mírný vítr a také v ní může napršet až 25 mm srážek. A teď k teplotám. Je možné, že dnes budou opět rekordní. Dosahovat budou na celém našem území téměř až ke 40. Nejčastěji se bude odpoledne držet teplota mezi 34 a 39 stupni. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 30. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Marcela Holová, o počasí teď 4 minuty po půl šesté a my za chvíli také o fotbale, a to protože dva soupeři dělí fotbalisty Sparty od hlavní fáze Ligy mistrů. S tím prvním se utká už dnes ve třetím předkole večer na Letné. I o tom ještě bude řeč, stejně jako o opravě železnice v Polsku, která dokázala zastavit také vlaky v českém pohraničí. Dobré ráno.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Kristýna, 537, ranní radiožurnál. Jsou to spojené nádoby, pevně propojené kolejemi přes státní hranici. A tak když v Polsku opravují jednu železniční trať, tak se může snadno stát, že se zastaví také vlakový provoz v české části Českého Slezska. Ono to zní na první dobrou paradoxně, jenže spoje mezi Krnovem a Jeseníkem vedou přes polské Glucholazy. No a kvůli výluce proto České dráhy vyslali do pohraničí náhradní autobusy, které výjíždějí z Jindřichova ve Slezsku.
1: Holky, za jak dlouho máme odjezd? Za 7 minut vyrážíme.
2: Před nádražím na parkovišti v Jindřichově je už připravený náhradní autobus.
1: Důležité, musíte mít ty lidi ráda.
2: Za volantem je veselý a usmívavý chlapík Petr Klepáček.
1: Já mám celý zareklimatizovaný, nejde to teda moc k řidiči, ale já to vydržím. Prostě se nadechnete a vydechnete až v Jeseníku.
2: Toto je taky součást vaší výpravy, tahle ta dodávka.
1: No, ano, ano.
2: Takže když někdo má kolo, tak si to dává do té dodávky.
1: Tak. Ale nechcete se podívat dovnitř?
2: Chci. Jo. Speciální přepravní box. No.
1: Postaví se normálně ke stěnám a hubcukama se ty kola, když je potřeba, tak se prostě stáhnou. Jo, žádný valení po zemi. Přivřete to.
2: Pojďte. Tak, jak to vnímáte, že jedete teď autobusem, že je ta výluka?
3: Já to vnímám tak, že je to potřebné. Akorát, že všichni už museli si zajít na záchod a paní průvodčí byla tak laskavá a každého upozornila.
2: To jak vidím, cykloturisté z koli.
4: Vůbec to nevadí. Hlavně, že nám to kola dovezou do Jeseníku a zpátky už pojedeme na kolech.
2: Z koli se tady nasoukali usměvaví turisté Libor a Dáša.
5: No teď pojedeme přes Polsko, přesně tak.
2: A věděli jste to, že to je taková
5: věc? Ne, protože my jsme jezdili vždycky do Jeseníku, vlastně jak jsem byla malá hočina, tak taky jsem jezdila do Jeseníku, takže víme, že to vlastně vždycky přes Polsko, vždycky se to vracelo, takže všechno víme.
6: Tak pro naše občany je to určitě hodně takové komplikující, protože jezdí do práce do Zlatých hor.
2: Jan Huplík, místostarosta Jindřichova ve Slezsku z nezávislého sdružení.
6: Myslím, že to nikde v České republice není něco takového, že by česká trať jakoby jela přes zahraničí a tam dokonce zastavovala nějaké zastávce a jela dál.
2: Výluka tady potrvá do poloviny prosince. Z Jindřichova ve Slezsku Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál a pojďme teď na chvíli na fotbal. Fotbalisty Sparty čeká večer vstup do kvalifikace Ligy mistrů. K tomu, aby se objevili hlavní fázi, musí přejít přes dva soupeře. Prvním bude Olympique Lyon.
1: Všichni máme obrovskou motivaci zahrát si Ligu mistrů. To je samozřejmě cíl nás všech v klubu. Chceme se dostat do nejprestižnější soutěže v Evropě. Pro postup uděláme všechno, co bude v našich silách.
2: Tvrdí trenér fotbalové Sparty Brian Priske. Aby si Pražané po roční pauze znovu zahráli hlavní fázi Ligy mistrů, tak musí nejprve vyřadit Olympique Lyon a pak lepšího z dvojice Fenerbahce Istanbul Sturm Graz.
1: Víme, že to nebude jednoduché, to je jasné, ale ve fotbale je možné všechno a my věříme, že máme kvalitu na to uspět. Všimnul jsem si, že české kluby, když jsou v pozici outsidera, tak často zahrají velmi dobře.
2: Pro Lyon, který se v Praze představí bez zraněného českého reprezentanta Pavla Šulce, třetím předkolem Ligy mistrů teprve začne sezóna. Sparta si po úvodní ligové prohře 1-3 na hřišti Zbrojovky Brno zvedla sebevědomý vítězstvím 3-1 nad Zlínem.
3: Myslím, že nálada je dobrá. Sezónu jsme sice nezačali tak, jak jsme chtěli, ale v pátek jsme si spravili chuť výhrou. Přišlo několik nových hráčů, kteří dobře zapadli.
2: Říká záložník Pražanů Andrew Irwin. Úvodní zápas třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Sparty a Olympique Lyon začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 20 hodin. Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: Je 6:15. S vámi ranní Radiožurnál. Stovky policistů budou tento týden na vytipovaných místech v Česku častěji kontrolovat rychlost aut. Hlídky budou také prověřovat, zda řidiči nejezdí pod vlivem alkoholu či jiných nedovolených látek. Do preventivní akce se zapojují i další evropské státy. Do Česka se právě dnes vrátí vrtulník Black Hawk, který ve Francii pomáhal zašením požáru. Informoval o tom mluvčí hasičského záchranného sboru Václav Pilný. Vrtulník s piloty, techniky a hasiči má přistát odpoledne na letišti nedaleko Mělníka. Ve Francii se po vlně veder a sucha potýkají s požáry a pomáhali tam také hasiči ze Slovenska, Chorvatska nebo Portugalska.
4: Nehody na D1 u Šmejkalky taky na 38. za Jestřebím. Na D1 z Prahy směrem do Brna z Bystřete u sjezdu na Benešov hned za ním na 21. kilometru vzniká kolona, nejdřív kamiony v pravém pruhu, postupně i osobní auta. Na kilometru 22,5 na začátku omezení před mostem na Šmejkalce se srazil kamion a osobní auto. Objíždí se z části jinak uzavřeným pruhem, zdržení zatím do 10 minut. Na silnici 38 Česká Lípa Mladá Boleslav za Jestřebím se v obou směrech brzdí. Uklízejí tam po srážce auta s divočákem, provoz řídí kyvadlově, chvílemi se tvoří kratší kolony. A v Plzni kratší fronty v křižovatce u Prazdroje Tyršova Ukrajinská Pražská, došetřují tam kolizi dvou osobních aut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Noc na dnešek zůstane na mnoha místech tropická, to hlavně v závětří Beskyd, kde se drží teplota vysoko nad 20. A pak také v některých městech, například v Brně, neklesla teplota pod 25. Kolem 23 zůstalo v Praze, v Ústí nad Labem a nad 20 je také v Plzni nebo ve Znojmě. Přes den pak bude horko napříč celou naší republikou. Na horách kolem 30, v nízkých a středních polohách pak počítejte s teplotou mezi 34 a 39 stupni. Nebe tam vidne jasno až polojasno. V Čechách se odpoledne a večer bude přechodně zvětšovat oblačnost a tam se pak objeví přehánky anebo bouřky. Přeji hezký den.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: 5,50 teplá noc za námi. V Česku se dnes přes den dostanou teploty k 39 stupňům a taky do centra Prahy opět vyrazí dobrovolní hasiči, aby tam kropili vyprahlé ulice.
1: Stovky lidí a turistů se přišli podívat na orloj na Staroměstské náměstí. Většina z nich se snaží schovat před sluncem ve stínech. Třeba pan Charles ze Spojených států.
2: Jsme z města Savannah v Georgii a je tu podobné horko jako u nás. Nemáme to rádi, ale zvykli jsme si.
1: Větší radost než orloj ale zbudili dobrovolní hasiči, kteří přijeli rozprašovat vodu. Dobrovolní hasiči Prahy 1 takto ochlazují všechny ulice v centru metropole, kde se pohybuje velké množství lidí. Kromě Staroměstského náměstí tak jezdí třeba na to Václavské nebo k Pražskému hradu. Přibližuje velitel jednotky Zdeněk Čihák.
3: Je to kvůli tomu, aby se snížil ten pozemní ozon a trošku jsme ulevili našim obyvatelům Prahy 1. Jakákoliv kapka vody studený v tomhle vedru je úplně taková jako spásná věc.
1: Ochlazení v centru metropole můžou pomoct také fontány, mlžítka nebo pítka. Podle mluvčího pražských záchranářů Karla Kirse lidem při vysokých teplotách hrozí dehydratace nebo úžeh.
4: Základem je dodržovat pravidelný pitný režim. Ideální je vlažná minerální voda, naopak slazené a alkoholické nápoje mohou podpořit odvodnění.
1: Vysoké teploty nejvíce ohrožují seniory, osoby s chronickým onemocněním a děti. Z Prahy Josef Beneda, Radiožurnál.

0: 5.55 v ranním radiožurnálu o jednom zdánlivě záhadném zmizení. Z chatové obsady Raclav na Lipensku zmizely totiž popelnice. Obec Černá Pošumaví je nechala přesunout o 2 kilometry dál, prý protože u kontejnerů byl nepořádek. Což se ale místním nelíbí a chtějí své popelnice zpátky.
1: 1000 korun šlo za službu, kterou vlastně teoreticky ta obec vůbec neposkytuje. Mi to přijde strašně daleko.
2: Říká chatařka Dana a ukazuje na místo, kde ještě nedávno stály popelnice. Ty bývaly přímo u vjezdu do chatové oblasti Raclav. S jejich přestěhováním nesouhlasí ani paní Eva.
3: Když se grilluje, já nevím, třeba máte spousta misek od kuřete a nechat to tu a 2 kilometry chodit daleko. Když jsme tady díl třeba těch 14 dní, tak musíme obden tam prostě vzít auto a jet.
2: Chatová osada Raclav na pobřeží Lipenska. Lipenské přehrady spadá pod obec Černá v Pošumaví. Její nezávislá starostka Irena Pekárková doplnila, že jedním z důvodů přesunutí kontejnerů byly stížnosti na hromadění nadměrného odpadu v okolí popelnic. Dalším důvodem ke změně je prý také snaha snížit množství vyhozeného odpadu.
4: A když je nebudeme mít pod dohledem, tak to prostě nejsme schopni snížit. Takže jsem hledala nějaké místo, kde by se ty kontejnery daly umístit. Bohužel jsme ho našli až 2 kilometry dál, kde můžeme přidat víc kontejnerů.
2: Někteří chataři z osady Raclav, která má bezmála 250 rekreačních nemovitostí a 85 loděnic, teď doufají v nalezení kompromisu, pokračuje paní Dana.
1: Kdyby to FCC vlastně sem zajíždělo nějaký určitý den, ty lidi by ty odpadky na ten smluvený čas přinesli, aby měli tu službu, za kterou platí.
2: Nově zbudované místo pro odpadní kontejnery v obci Bližná je kontrolováno kamerovým systémem. Obec každoročně za odpady zaplatí bezmála 2,5 milionu korun, z toho 1 200 000 korun vybere za poplatky. Z Černé v Pošumaví Eliška Kotlínová, Radiožurnál.

0: rád.
1: Český rozhlas už kulaté jubileum oslavil.
2: 100 let fungování si ale teď připomínáme u dalších důležitých součástí jeho vysílání.
1: Časové znamení.
2: Rozhlasové hry.
3: Jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
1: Pravidelné zpravodajské relace.
2: Sportovní přenosy.
4: Jsme na hřišti AC Sparta na Letné, které je dnes jevištěm ligového utkání obou vedoucích mužstev naší Sparty a Slávie.
1: Nebo tvorba symfonického orchestru.
2: Rozhlasové stovky.
1: Speciální seriál Radiožurnálu o počátcích rozhlasového vysílání i odkazu do dnešních dní.
2: Rozhlasové stovky každý den po 8:45.
1: Radiožurnál každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
5: Dobré ráno, v 6 hodin. Radiožurnál a zprávy s Terezou Tomáškovou.
6: Unijní ministr.
5: Radiožurnál a zprávy s Terezou Tomáškovou.
6: Unijní ministři vnitra projednají migrační krizi ve španělské Seutě. Dnes

0: Týden ve čtvrtek se tam nelegálně dostalo asi 50 tisíc lidí z Maroka. Skoro všichni podle španělských úřadů hned následující den odešli.
1: K mimořádné schůzi kvůli Seutě vyzvali prezidenti a premiéři 22 států Evropské unie, včetně Česka, ve společném dopise šéfům unijních institucí. Prohlásili, že události z posledních dnů vyžadují okamžitou a koordinovanou evropskou odezvu. Samostatně o jednání ministrů požádal také španělský premiér Pedro Sánchez. Napsal, že většina zemí projevila Španělsku podporu a solidaritu a nabídla pomoc. Jiní se ale podle Sáncheze rozhodli na jeho zem útočit a žádat o dočasné vyloučení Španělska ze schengenského prostoru. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
0: Dnes v 16 hodin skončí lhůta pro přihlášení kandidátů stran do podzimních komunálních a senátních voleb. Kandidátní listiny a přihlášky k registraci musí být doručené pověřenému obecnímu úřadu. Pak budou mít kandidáti ještě 2 týdny na odstranění případných chyb a nedostatků. Všechna jména oficiálně zveřejní koncem srpna na svých stránkách Český statistický úřad, říká ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
2: V týdnu od 24. srpna lze předpokládat, že Český statistický úřad dá dohromady registr kandidátů jak pro komunální, tak pro senátní volby a v tom týdnu to bude dostupné.
0: Komunální volby a první kolo voleb do třetiny senátu se uskuteční 9. a 10. října. Knihovna Václava Havla změní své jméno i vedení. Radiožurnálu to potvrdil předseda její správní rady David Dušek z Hnutí Stan. Rozhodnutí souvisí s krokem Dagmar Havlové, která odvolala souhlas s užíváním jména svého manžela Václava Havla. Kvůli tomu se instituce nebude podílet ani na organizaci ceny Václava Havla za lidská práva. Jiné své projekty a aktivity chce zachovat. V čele knihovny zároveň podle Duška končí filozof a ekonom Tomáš Sedláček.
3: Pan Sedláček se prokázal jako výborný kolega a zaměstnanec v momentě, kdy jsme řešili rozvoj a budoucí vize knihovny Václava Havla. V tuto chvíli stále jsme v modu spíš stabilizujícím než plně rozvojovém.
0: Správní rada podle Duška vyhlásí výběrové řízení na nového ředitele v následujících měsících. Dagmar Havlová podle své mediální zástupkyně Radky Dymunové stanovisko Duškovy knihovny respektuje. Zarážející je ale podle ní to, že o rozhodnutí knihovny se ostatní partneři dozvěděli z médií a ne na osobním jednání.
4: Sport. Fotbalisté Sparty dnes večer vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů. V úvodním utkání třetího předkola přivítají na Letné Olympique Lyon, který ještě nikdy neporazili. Francouzský klub nastoupí bez českého reprezentanta Pavla Šouce, ten chybí v nominaci kvůli zánětu kolene. Pokračuje slovenský brankář Lyonu Dominik Greif.
5: Tak samozrejme, Pavel je sklamaný, ako sme my všetci sklamaní, pretože taký hráč nám samozrejme chýba. Pre ňoho samozrejme je to ešte špeciálnejšie. Veľa ľudí mu sa malo prísť, takže rozhodne sa chcel vrátiť na známe trávniky a bohužiaľ aj takýto je niekedy futbal.
4: Duel třetího předkola Ligy mistrů mezi Spartou a Lyonem začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 20 hodin. Radiožurnál z něj nabídne živé vstupy. Odveta se ve třetím největším francouzském městě odehraje příští úterý. Vítěz dvojutkání postoupí do závěrečného čtvrtého předkola, kde se buď potká s Fenerbahče Istanbul nebo Štýrským Hradcem. Poražený přejde do Evropské ligy.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 před Šmejkalkou i na tahu Lípa Boleslav. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov na 21. kilometru začíná kolona, vleče se kolem 5 minut osobní auta, kamiony o něco déle na kilometr 22,5. Tam na začátku omezení v pravém pruhu řeší kolizi kamionu s osobním autem. Na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova vzniká pomalu jedoucí kolona od exitu Tři Kněževez do zúžení u odbočky na letiště, zdržení 10 minut. Na silnici 38 Česká Lípa Mladá Boleslav zhruba kilometr za Jestřebím čekejte kyvadlový provoz po střetu auta s divočákem, chvílemi kratší fronty. A v Ostravě už se jede pomalu na Rudné směr Havířov za Svinovem omezením kolem Avionu a v kruhovém objezdu ulic 17. listopadu Slavíkova je teď hlášená srážka auta s motorkou. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude slunečno v Čechách odpoledne a večer, přechodně zvětšená oblačnost a ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně.

0: Tolik zprávy.
1: Hezký den, je úterý 4. srpna a rozjíždí se další vysílací den radiožurnálu Sport dnes s Davidem Prouzou.
2: A s Adamem Weidenthalerem zdravíme vás z plně klimatizovaného studia. My to máme v pohodě, tak věřme, že vy to budete mít také v pohodě s ohledem na to, že zase bude 40 stupňů.
3: Radiožurnál Sport.
4: Adam Weidenthaler a David Prouza.
1: No tak čím tedy skladíme dnes posluchače radiožurnálu Sport? Vydáme se na led.
2: Řadou sportových informací vydáme se na led. Bude taky čistá hra Martina Procházky. Předpokládám, že tam si mířil, ano. Adame, i s hostem tentokrát.
1: Ano, měl by to být Jiří Zelenka, jeden z bývalých spartianských hráčů. 16 sezon odehrál za tenhle klub.
2: Hráč, co pamatuje tituly Sparty, my už si je moc nepamatujeme.
1: Ano, Sparta čeká opravdu dlouho, ale jinak to bude asi hodně fotbalové i vzhledem k tomu, že hráči Sparty dnes vstoupí do kvalifikace o Ligu mistrů. Nebude to úplně jednoduchý tvůj zápas.
2: Nebyl příznivý, souboj s Lyonem zahájí Sparta doma v 8 hodin přímý přenos radiožurnálu Sport. No a na tohle téma samozřejmě budeme mít v našem vysílání řadu hostů, a to i v našem ranním bloku, tak můžeme zmínit třeba Václava Němečka a samozřejmě Pavla Horváta, ale bude toho dost a dost, probereme také tenis, začaly velké turnaje v Montrealu a Torontu a Čechům se dařilo, potažmo Češkám.
1: Budeme taky soutěžit, tak se mějte fajn, poslouchejte radiožurnál Sport, teď je 6 hodin a 7 minut, krásný den. We'll be right back.

0: Slibovali jsme hokej, tak za ním míříme, protože řada českých extraligových týmů už je na ledě, zamířila na něj třeba v těch posledních dnech, co týče přípravy Parta v Litvínově, brněnské Kometě v Plzni anebo v Kladně.
1: Mimochodem zmínil si třeba Litvínov a Plzeň, tady pod velkými jmény, pod Robertem Reichlem na severu Čech. Plzeň tam sice pod Josefem Jandačem, ten byl ale na tribuně kvůli zdravotním problémům, ještě nenazul brusle. No a pokud jde o Kladno, tak tam se poprvé na led vydal také trenér hokejových mistrů světa Radim Rulík. Ten se vrátil tedy na klubovou úroveň a zahájil s Rytíři přípravu před novou sezónou.
2: 4 skupiny, ale půjdeme z jedné a z druhé současně, tady to krytí puku.
3: Hlas Radima Rulíka se nese kladenským zimním stadionem silněji než Píšťalka. Na ledě je z hráči 2,5 hodiny. Zatímco hokejisti se v půlce vystřídají, Rulíkův hlas zní na ledě dál a je na něm patrné, jak moc se na návrat ke klubové práci těšil.
4: Je to úplně něco jiného, člověk se zase do toho dostane úplně jako... co to jde, takže vlastně dennodenně na ledě, dennodenně se připravují tréninky, dělají se tréninky, připravuje se ten tým, takže to se nedá vůbec porovnat s tím, co bylo předtím, takže je to změna, vždycky změna, vždycky obohacení.
3: Jedno cvičení střídá v rychlém sledu druhé. Na to, že je to první trénink na ledě v přípravě, má vysoké tempo.
5: Jako ten náboj toho tréninku určitě je jiný, má to velký tempo, už takhle od začátku. Samozřejmě bylo nám řečeno, ať jdeme s rozumem, ať si něco neurveme, ale i tak je vidět, že kluci jsou natěšený a že to ten náboj má.
3: Usmívá se brankář Adam Brýzgala a k vedení tréninku promlouvá další gólman. Nová posila Kladna Dominik Pavlát.
6: Prostě on z těch hráčů chce prostě vymáčknout maximum a on ví moc dobře, co dělá.
3: Když se Radimu Rulíkovi nezdá sebe menší detail, zastaví hru a...
2: Nedám tempo, kdyby ho měl sežrat, tak ho nedám soupeři.
3: I na takové vedení tréninku si musí hráči zvyknout.
5: Nikdy jsem ho neměl takhle na denní bázi nebo v klubu nebo v týmu, takže znám se akorát z nároďáku, takže těším se na to, já jsem sám na to zvědavý, jak to bude vypadat.
3: Těší se mistr světa a vítěz Stanley Cupu Michal Kempný, další z navrátilců ze zahraničí. A těch hlásí mnoho i ostatní týmy. I proto je podle Rulíka preciznost v přípravě velmi důležitá.
4: No a tak jde to nahoru, jasně, že jo, prostě... No, ty hráči se vracejí domů a tak je to, když si bylo v Rusku, že ty Rusáci se začali vracet domů a tím tu ligu ohromně zkvalitnili, tady to nebude jiný, jo. Takže pro tu ligu jednoznačně přínos a pro nás jako pro Kladno, jako samozřejmě soupeři bylo strašně silný a konkurence bude obrovská, je potřeba, aby jsme opravdu jediný den, aby nebyl zbytečný a aby jsme opravdu pracovali v každém dnu ze sebe vymáčkli maximum a co nejlépe si připravili, protože to vůbec nebude.
3: Říká po prvním tréninku s Rytíři Radim Rulík. Nová sezóna extraligy začne 15. září. Z Kladna Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Do portfolia Radiožurnálu Sport patří taky tenis a patří tam nejen čtyři Grand Slamy sezóny, které pravidelně objíždí vedle Jaroslava Plašila taky David Brouza, ale i menší turnaje a jedny z těch zajímavých přípravných před US Open teď můžou sledovat i čeští fanoušci.
1: Rozhodně a je na co se dívat, jenom možná drobná korekce, pokud je o menší turnaj, tak v Torontu startuje stejný počet hráčů jako na Grand Slamu. Hmm. Včera jsem to vlastně taky trochu k mému údivu zjistil, 128 hráček, tedy pokud je o Toronto, právě v hlavním pavouku. No a radost třeba Karolíny Plíškové nebo Nikoli Bartuňkové, které zvládly své zápasy. Plíšková porazila Ukrajinku Oliníkovou 6-4 a 6-4. Nikola Bartuňková, ta si vyšlápla na někdejší Grand Slamovou šampionku Bianku Andreescuovou, domácí tenistku, nakonec porazila i po, řekněme, trochu pomalejším startu 7-5 a 6-4. Takže dva české postupy mezi ženami a potom v Montrealu pro změnu Vítko Přiva také porazil Kanaděna Galarnea 6-4 a 6-4. Zvládl to i navzdory tomu, že se několikrát kvůli dešti přerušovalo. No a teď, Adame, Vítko Přivu čeká celkem zajímavé střetnutí.
0: Ano, bude to s Jiřím Lehečkou, jeho krajanem, někdy ve večerních hodinách, dnešních večerních hodinách, to tedy v Montrealu. Co se týče Toronta, tak tam Sára Bejlek vyzve Polku Igu Švjontekovou, tak tam asi můžeme očekávat výsledek, i když Iga Švjonteková teď neměla takovou fazónu, tak co myslíš?
1: Tahle sezona obecně zatím Švjontekové úplně nechutná. Na druhou stranu, bez ohledu na to, jak nedobré třeba výkony někdy podává, tak to stále si myslím pro Sáru Bejlek bude značná výzva, byť tohle slovo nemám rád.
0: A pokud zůstaneme na okruhu WTA, tak jedna zajímavost, která přišla včera po aktualizaci světových žebříčků, protože Češky zabírají 10%, tedy každá desátá Češka z elitní stovky, nebo respektive každá tenistka z elitní stovky, desátá je Češka.
1: Je to tak, je to neuvěřitelné. Na Citi X nebo na někdejším Twitteru o tom informoval tenisový novinář Bastian Fachan s odkazem na to, že Čechů je celkem zhruba 11 milionů a i tak je takhle vysoký počet Češek v té elitní světové stovce, kterou teď na tu 10% hranici posunula Daria Vidmanová díky svému velkému tažení do finále jednoho z předcházejících turnajů, ale ten počet je opravdu až zarážející, ale vlastně bychom tohle mohli říkat každou sezónu. Přijde mi, že zkrátka Češek v té elitní stovce je pořád dost, ale 10 ze 100, to je opravdu neuvěřitelné.
0: Mně se hodně líbí dvě umístění, a to nejprve Kateřiny Siňakové, která jako v podstatě nejlepší světová hráčka v deblu je na 37. pozici v singlu, a zároveň potom 66. Karolína Plíšková, ten její návrat do světa velkého tenisu se opravdu podařil.
1: A s ohledem na to, že se bude hrát teď na tvrdých, rychlých amerických betonech nebo na površích, kterým se přezdívá betony, tak si myslím, že Karolína Plíšková by mohla ještě trochu povyrůst, a pokud jde o Kateřinu Siňakovou, tak to je něco naprosto neuvěřitelného, ale ona to často říká, že její prioritou je pořád single, takže i když se jí v deblu kariérně daří hodně dobře, tak stále myslí právě na úspěchy ve dvouhře a to umístění v první 50. budíš tedy pěkným důkazem.
0: Mimochodem, nevím, jestli jsme to zmiňovali, ale na turnaji v Torontu Taylor Townsendová, tedy parťačka deblová Kateřiny Siňakové, vyřadila Terezu Valentovou na úvod.
1: Je to tak, začali jsme dobrými zprávami, tak teď si to zkazil.
0: Dobře, 6 hodin 22 minut, krásné zprávy s tím, že posloucháte Radiožurnál Sport, sluníčko už vychází, tak ještě se běžte možná ven trochu občerstvit, protože za chvilku už
1: bude
0: tam
1: hůř.
0: Nebude k dýchání.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: A na ní se dnes budeme věnovat taky modernímu pětiboji, protože šerm zažívá v Česku docela zajímavou éru, vzhledem k tomu, že Alexandr Šupenič se nedávno stal světovým šampionem a právě šerm, byť tedy nikoli fleret, ale kort, patří taky do té olympijské verze moderního pětiboje.
3: Je to tak a právě v tomhle sportu začalo včera mistrovství Evropy v Istanbulu v Turecku a česká výprava hned oslavila první den první medaily. Byla bronzová a to konkrétně ve mužské štafetě, kde se z toho bronzu radovali Marek Grič a Matouš Tůma. Byli to obhájci zlata, teď tedy získali bronz a spojí se s námi na Radiožurnálu Sport po 7 hodině, zhruba v nějakých 7 hodin a 7 minut po zprávách oba dva, tak se můžete těšit na reakce bronzových medailistů.

0: la vie. Přiblížily se zprávy a s nimi taky informace z hokejového Hlinka Grecky Cupu.
1: Radiožurnál Pouseme. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Po ruském vzdušném úderu na severoukrajinské město Sumy je jeden mrtvý. Několik dalších lidí útok zranil, uvedl to velitel vojenské správy ukrajinské sumské oblasti Oleh Hryhorov. Útok podle něj cílil na civilní infrastrukturu pomocí řízených leteckých bomb. Obyvatele oblasti varoval před dalšími možnými útoky. Stovky policistů budou tento týden na vytipovaných místech v Česku častěji kontrolovat rychlost. Hlídky budou taky prověřovat, jestli řidiči nejezdí pod vlivem alkoholu nebo jiných nedovolených látek. Do preventivní akce se zapojují i další evropské státy. V Beskydech pod areálem na Pustevnách začalo fungovat nové nouzové nocoviště. Chráněné krajinné oblasti nabízí prostor pro 10 stanů. Turisté tam můžou přenocovat od 6 hodin večer do 8 ráno. Delší dobu tam tábořit nesmějí. Zakázané je rozdělávat oheň a lidé si taky musí odnést všechny své odpadky. Sport. Čeští hokejisté do 18 let vstoupili do Hlinka Grecky Cupu prohrou. V Edmontonu podlehli obhájcům prvenství ze Spojených států 4-6. Další zápas čeká české reprezentanty dnes od 21 hodin našeho času proti Německu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 před Šmejkalkou, zdržení i na D7 před Prahou. Na D1 z Prahy do Brna těsně před opravovaným mostem u Šmejkalky se na začátku zúžení na kilometru 22,5 srazil kamion a osobní auto v pravém pruhu. Kolona skoro od sjezdu na Benešov z 21. kilometru, zdržení v osobním autě kolem 10 minut. Na D7 před Prahou směrem z Chomutova za uzavřeným sjezdem na Středokluky se tvoří kolona ze 4. kilometru zhruba 10 minut do omezení u letiště. V Praze už se před zúženou k Belskou plní Novopatská a přední východní část okruhu od sjezdu z Hradecké D11. Od té je silný ranní provoz i na druhou stranu na Štěrboholskou spojku k Europarku. Na silnici 34 Humpolec-Pelhřimov vznikají kolony obousměrně před omezením u Záhoří, od Komorovic a od Velkého Rybníka. A zdržíte se taky na silnici 38 Jihlava-Čáslav. Omezení tam jsou mezi Stříteží a Štoky a pak taky v delším úseku mezi Havlíčkovým Brodem a Skuhravem. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dnes a zítra si bude počasí podobné. Čekáme horko, místy s bouřkami, kterých bude zítra víc. Dnes jasno až polojasno. V Čechách se odpoledne a večer může nebe zamračit a z mraků pak zaprší. Objevit se mohou i docela silné bouřky. Zítra pak opět jasné až polojasné nebe, odpoledne a večer až oblačno. A v Čechách místy jinde jen ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a opět i silnými. Po oba dva dny v nich bude zesilovat jinak slabý nebo mírný vítr a také v nich může spadnout docela velké množství vody. Teploty dnes na celém našem území mohou vyšplhat až k 39, zítra k 37 stupňům. Teplej zůstane jen na Moravě a ve Slezsku. A neochladíte se ani na horách, kde odpoledne ukážou teploměry kolem 30. K mírnému ochlazení dojde v druhé polovině tohoto týdne, hlavně v Čechách. Ve čtvrtek bude kolem 30 a v pátek dokonce 28 stupňů. A víkend by měl být také s docela příjemnými teplotami, které se budou pohybovat kolem 26 stupňů Celsia. To byly zprávy.
6: Radiožurnál Sport.

0: 6 hodin 37 minut hlásí Radiožurnál Sport 1 navrátilce z daleké Asie Karla Schambergera, jednoho z našich redaktorů, který tady teď pár dní s námi nebyl, tak hezký den, vítej zpátky.
1: Krásné ráno, už jsem se na vás těšil.
0: Přišel jsi se zahraničními weby, tak co jim kraluje, dominuje?
2: Já jsem byl taky týden pryč a ty jsi mi nepřivítal na začátku, takže teď jsem trochu uražený, ale budu pokračovat, pojďme se vrátit k práci. Fotbalový přestup brankáře Lukáše Horníčka z Bragy do Newcastle zaujal nejenom samozřejmě česká média, i to naše, ale i ta zahraniční. O třetím nejdražším přestupu českého fotbalisty píší jak britské, tak třeba i portugalské weby, a to je právě teď téma pro Karla Schambergera, tak pokračuji.
1: Krásné ráno ještě jednou. Přestup Lukáše Horníčka za zhruba 30 milionů eur zaujal třeba britský The Sun. Ten si vnímá spíš kuriózní stránky celé věci. V Braze prý českému brankáři si říkali zkráceně horny, což v angličtině připomíná vulgární výraz nadržený. Sám Horníček proto po příchodu do Newcastle přiznal, že bude raději, když mu spoluhráči budou říkat jednoduše Lukáš. Podle deníku se právě tahle historka rychle stala hitem sociálních sítí. Britská BBC se ale věnuje i dalším přestupům. Zkušený záložník Jordan Henderson posílil Chelsea. Bývalý kapitán Liverpoolu uvedl, že možnost spolupracovat s trenérem, kterého si váží, nemohl odmítnout. Jde o Xabiho Alonza. Henderson je tak už 10. hráčem, který se toto léto připojil k Blues, a nejen britské, ale i španělské weby píší také o útočníkovi Gonzálovi Garciovi, který odchází z Realu Madrid do anglického Fulhamu. 22-letý fotbalista podepsal smlouvu do roku 2031 s opcí na dalších 12 měsíců a v Londýně se znovu potká se svým bývalým spoluhráčem Palaciosem, kterého Fulham taky přivedl z Realu.
0: A někteří na sociálních sítích taky šprýmují o tom, že Alvaro Arbeloa, tedy nový kouč Fulhamu, má co dočinění s tím, že ty peníze putují zase zpátky do jeho v uvozovkách mateřského klubu. V Paříži každopádně začalo mistrovství Evropy v plavání, ale sportovní weby zaplňuje plavec, který se na šampionátu vůbec nepředstaví. Australan Isaac Cooper, tak co je zatím?
1: A bývalý mistr světa a olympijský medailista přišel o vedoucí roli v australské reprezentaci. The Guardian píše o tom, že během her Commonwealthu vynechal závěrečnou týmovou schůzku a podle australského deníku Sydney Morning Herald místo podpory spoluhráčů vyrazil na večírek. Cooper proto dobrovolně odstoupil z vedení týmu. Pro 22-letého sprintera nejde o první disciplinární problém. Už před 4 lety ho australský svaz poslal domů z přípravného kempu opět před hrami Commonwealthu kvůli zneužívání léků na předpis a blíže nespecifikovaným problémům s duševním zdravím.
0: Na zahraniční weby nás vzal Karel Schamberger v 6 hodin 40 minut. Hezké ráno.
3: Dobré ráno.

0: Dívám se na sociální sítě fotbalového Olympiku Lyona, marně hledám jméno Pavla Šulce. V nominaci na utkání se Spartou je třeba slovenský brankář Dominik Graif, někdejší francouzský reprezentant a taky kapitán týmu Corentin Tolisso a nebo útočník Luis Openda z Belgie, ale zkrátka český hráč chybí.
1: Potvrdil to také na tiskové konferenci trenér fotbalistů Lyonu Paulo Fonseca, který zároveň nevyloučil ani to, že by český záložník mohl Olympik Lyon opustit a třeba se vydat někam jinam. Na každý pád dnes proti Spartě na Letné hrát nebude, a to z důvodu zánětu v koleni.
0: No, co se týče toho dalšího přestupu, tak o něj prý mají zájem třeba na britských ostrovech v týmu Leeds United, kde by se mohl stát vlastně teď v tuhle chvíli prvním hráčem v poli českým v Premier League, protože po přestupu Lukáše Hornička tam jsou tři brankáři, Vítězslav Jaroš v Liverpoolu, Antonín Kinský v Tottenhamu a teď tedy nově Lukáš Horniček v bráně. Každopádně nevím, jestli úplně ten přestup klapne i třeba vzhledem k tomu zranění a i prý vzhledem k tomu, že ta přestupová částka, o kterou si Lyon řekl, nějakých 25 milionů eur, je prý příliš vysoká.
1: Já si říkám zároveň, samozřejmě ano, Premier League, prestižní soutěž, některými titulovaná jako nejlepší na světě, byť se asi o tom dají vést spory, možná trochu, tak stejně být v Lyonu, možná mít šanci bojovat o titul ve francouzské lize, v lize, která teď dala světu šampiona Ligy mistrů dvakrát za sebou, a nebo jít do Leedsu, který, nevím, nepřijde mi jako úplně adept na přední pozice, tak i to je asi na zvážení, ale samozřejmě zároveň to volání Premier League asi může být pro některé fotbalisty hodně neodolatelné.
0: Za chviličku tady bude volání Jana Pěrušky po tom, co si teď trochu schodil anglickou Premier League. Každopádně Lyon je čtvrtým celkem posledního ročníku francouzské Ligue 1, které jinak dominuje, jak už si naznačoval, Paris Saint-Germain. No a francouzský tým přijede dnes na Letnou, respektive už je tedy v Praze, ale vystoupí na Letné od 20 hodin na úvod třetího předkola fotbalové Ligy mistrů. Věřme tomu, že Spartě se zadaří i vzhledem k tomu, že fandíme českému koeficientu, jakožto Radiožurnál Sport. To utkání budeme vysílat jak jinak než přímém přenosu.
1: Přesně tak. A na tohle téma samozřejmě si popovídáme i třeba s Pavlem Horvátem po 9. hodině.

0: Zatím tři české fotbalové kluby mají v nejvyšší domácí soutěži plný počet bodů. Po dvou kolech by člověk možná očekával, že to bude víc manšaftů. Každopádně Slávy, tedy mistrovský celek, doplnili Jablonec a Teplice. Na druhé straně tabulky mají dva celky zatím krásnou nulu, a to se shodným skóre jeden vstřelený a čtyři inkasované branky. A to Zlín a taky Pardubice.
1: No, tenhle klub před startem ligy možná některými byl pasován i na černého koně soutěže, ale jak si teď říkal, to úplně nevychází. Výkon do Češi mají na kontě 0 bodů. Hlavní problém je s proměňováním šancí, kterých si dokáží vypracovat dost, ale jejich využívání, jak se říká, trochu vázne.
0: A proto je prý ve východních Čechách poptávka po posile a musí mít konkrétní specifika a prý taky vlastnosti střelce.
1: Hlavní trenér Pardubic Jan Trousil o produktivitě svěřenců říká, že v tréninku prý problém není.
2: Je to prostě bez tlaku diváků, bez tlaku bodů. Prostě tam jste spokojeni, že vám ty kombinace, které děláme, výjdou a ještě to promění, tak je to v pohodě. Neměli jsme tam zabijáka, který by tam za cenu toho, že by šel na riziko svého vlastního zranění, prostě se tam pobil o to, aby ten gól dal. My tam s proměnutím musíme mít prostě hovado, který do toho vlítne a rozbije to.
3: Mimo domácí soutěž a tak trochu Pardubice se ale pro východočechy stala jedna důležitá věc. Gólman Lukáš Horníček přestoupil z Bragy do Newcastlu a stal se historicky čtvrtým nejdražším českým hráčem. A to už se východočechů týká. Část financí z 3/4 miliardového přestupu by totiž měla dorazit i do Pardubic a budou to vyšší desítky milionů korun. I to by mohlo pomoci k tomu, aby vedení mohlo pomýšlet na další posily. Na zápas s Jabloncem se byl v hledišti podívat karvinský Kahunas Vinicius. O něj mají pardubičtí eminentní zájem a mohl by nastoupit právě na pozici devítky. Pozice, která je na fotbalovém trhu hodně ceněná.
2: My samozřejmě víme, že potřebujeme devítku, máme jenom Smejka, co se týče toho vyššího hráče, a máme o Viniho zájem, ale zatím není nic dořešeno, takže to je asi moje odpověď.
3: Řekl k případnému posílení hlavní trenér pardubických fotbalistů Jan Trousil. Z Pardubic Otaku Tvirt, Radiožurnál.

0: Připomínáme přímý přenos radiožurnálu Sport dnes večer úvodní zápas třetího předkola Ligy mistrů ve fotbale Sparta versus Lyon. To je zápas tedy hraný od 20 hodin v přímém přenosu na radiožurnálu Sport.
1: A pokud se Pražanům podaří zvládnout tohle dvojutkání, tak v boji o základní část prestižní evropské nebo nejprestižnější evropské soutěže se střetne s lepším z dvojice Fenerbahce Istanbul Sturm Graz neboli Štýrský Hradec.
0: Co se týče evropské ligy, tak tam je třeba fotbalová Plzeň a ta se v závěrečném čtvrtém předkole setká s poraženým ze souboje v kvalifikaci Ligy mistrů mezi Hapoelem Berševa a Crvenou zvezdou Bělehrad.
1: A můžeme pokračovat dál v tomhle telefonním seznamu. Hradec Králové, ten má před sebou dokonce dvě kvalifikační kola. Pokud ve třetím předkole vyřadí Bešiktaš Istanbul, tak narazí na horší od dvojice Dynamo Záhřeb Kauno Žalgiris. Pokud by východočiši neuspěli, tak v boji o účast v konferenční lize vyzvou buď Panathinaikos Athény nebo CSKA Sofia.
0: A ještě docela náročné to mají fotbalisté Jablonce, taky aktuálně ve třetím předkole konferenční ligy, a to proti Rize. Tohle utkání vám nabídneme, to první v přímém přenosu na radiožurnálu Sport ve čtvrtek, a v případě postupu to bude jeden z poražených z dvojzápasu Jagiellonia Bialystok Glasgow Rangers. Nevím, jestli z toho je úplně český fanoušek moudrý z toho výčtu týmu, každopádně nejsou tam úplně jednodušší soupeři.
1: V podstatě nikde, dá se říci, tak budeme držet palce českým týmům.

0: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
1: Tady je Radiožurnál v 7 hodin. Další zprávy a Tereza Tomášková.
2: Praha chce vytvořit nový systém improvizovaných úkrytů pro ochranu obyvatel. Neznámý projektil zasáhl nákladní loď v Hormuzském průlivu. Uvedla to britská námořní služba. Fotbalisté Sparty nastoupí v úvodním zápase třetího předkola Ligy mistrů proti Lyonu. Kolo na ponehodě popojíždí na dálnici D1 z Prahy na Brno za sjezdem na Benešov. A bude slunečno, ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty až 39 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Praha chce vytvořit nový systém improvizovaných úkrytů. Ve spolupráci s hasiči a univerzitami vytipuje sklepy, garáže a další prostory v podzemí, které by v případě nouze sloužily k ochraně lidí. Vysvětluje vedoucí pracoviště ochrany obyvatelstva pražských hasičů.

0: Bude to i téma ranního interview Radiožurnálu v 7.50. Vrchní soud dnes bude rozhodovat v případu cizince obviněného ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Už dřív městský soud v Praze rozhodl, že má případ policie došetřit a obviněného propustit z vazby. Žalobce proti oběma rozhodnutím podal stížnost. Jde o první stíhání podle paragrafu neoprávněná činnost pro cizí moc. Podle serveru Seznam zprávy působil Číňan v Česku dlouhodobě jako novinář. Jednání vrchního soudu o stížnosti bude neveřejné. Nákladní loď v Hormuzském průlivu zasáhl neznámý projektil. Informovala o tom britská námořní služba. Případná zranění nebo škody nezmínila. Loď plula 37 kilometrů od ománského města Chasab. Informovala o tom agentura AFP. Úřady incident prošetřují. Je to jeden z mnoha podobných útoků po obnovení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Obě strany přitom tvrdí, že mají průliv pod kontrolou. Domácnosti v 5 obcích na Brněnsku zůstávají bez dodávek pitné vody z veřejného vodovodu. Obyvatelé Domašova, Rudky, Říček, Javůrku a Litostrova od dneška můžou vodu odebírat z přistavených kontejnerů. Před použitím ji ale musí převařit. Kvůli dlouhodobému suchu se vyčerpaly zásoby vody ve vodojemech. Úplnému přerušení dodávek předcházelo omezení odběru pitné vody, které v obcích platilo od konce července. Zakázané bylo zalévání zahrad, mytí aut nebo napouštění bazénu. I tak se ale vodojem vyčerpal. Náborový příspěvek až 150 tisíc korun má přilákat nové zdravotní sestry do sociálních služeb města Kroměříže. Podle ředitelky organizace Dagmar Klučkové chybí kvalifikovaný zdravotnický personál ve všech 5 domovech pro seniory, které fungují pod správou města a starají se celkem o 540 klientů.
1: V současné době máme na domovech zajištěn provoz zdravotníků od 6 od rána do 10 do večera. Pouze na jednom domově je služba zajištěna nepřetržitě. Ta situace se zdravotnickým personálem je pro nás velmi tristní, protože v současné době poptáváme 16 pozic středně zdravotnického personálu.
2: Sport. Fotbalisty Sparty čeká úvodní duel 3. předkola Ligy mistrů. Pražané přivítají na Letné od 20 hodin Olympic Lyon. Pokračuje trenér Sparty Brian Priske.
3: Máme Lyon docela hodně nasledovaný. Analyzovali jsme minulou sezónu a všechny jeho přípravné zápasy, protože liga jim ještě nezačala. Máme také vlastního v úvozovkách skauta Adama Krapce, který nám toho hodně řekl nejen o klubu a týmu, ale také o jeho individualitách. Lyon patří mezi nejlepší týmy v Evropě. Je to pro nás velká výzva, ale víme, že na Letné jsme schopni dokázat velké věci.
2: Úvodní zápas 3. předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Sparty a Lyonu začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 20 hodin. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 při Čmejkalkou, překážka na D46 u Prostějova. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna před mostem u Čmejkalky na začátku omezení došetřují srážku auta s kamionem. Na kilometru 22,5 je průjezdný jenom levý pruh. Kolona se teď natáhla už kousek před sjezd na Benešov na 20. kilometr. Zdržení 15 minut v osobním autě. Na D46 ve směru z Vyškova na Olomouc těsně před exitem 26 Prostějov sever. Pozor na kusy prasklé pneumatiky. Na D6 na výjezdu z Karlových Varů na Cheb nepřehlédněte za sjezdem na Jinišov na kilometru 122 odstavený autobus. Na dálnici D7 se plní příjezd do Prahy směrem z Chomutova. Před omezením u odbočky na letiště se popojíždí 15 minut od uzavřeného exitu 5 Středokluky. A v Praze silný ranní provoz, nejdelší kolony na východní části okruhu. Od nájezdu z Hradecké D11 se auta vlečou dál celou Novopatskou k zúžené k Balské, ten úsek zabere i 30 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude slunečno, v Čechách odpoledne a večer přechodně zvětšená oblačnost a ojedinělé přehánky nebo bouřky a teploty 34 až 39 stupňů. Tolik zprávy.
6: Po nich znovu posloucháte jediné sportovní rádio v Česku. Hezký den.
7: Krásné ráno.
4: Radiožurnál Sport.
8: Adam Weidenthaler a David Prouza.
6: Další úspěch českého sportu přichází z tureckého Istanbulu.
7: Mistrovství Evropy v moderním pětiboji a bronzové medaile v mužské štafetě pro Marka Griče s Matoušem Tůmou, kteří obhajovali zlato, skončili tentokrát 3. na šampionátu v Istanbulu a jsou teď také hosty

0: radiožurnálu Sport. Měli bychom začínat s Markem Gryčem, tak věřím, že to takhle dopadne. Marku, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak pojďme začít u vás, než předáte potom telefon také svému parťákovi Matouši Tůmovi. Jak vám bylo na startu? Vnímali jste nějakým způsobem tu vaši pozici, nebo cítili jste ten pomyslný terč na zádech?
1: Tak terč na zádech úplně ne, ale samozřejmě někde vzadu v hlavě jsme to měli, že bychom obhájit chtěli, nebo dopředu jsme si říkali, že alespoň ta placka, když bude, tak budeme spokojení, a to se nakonec teda povedlo.
0: Na radiožurnálu Sport si povídáme s moderními pětibojaři Markem Gryčem a Matoušem Tůmou. Tak jestli vás, Marku, můžu poprosit, že byste teď předal Matoušovi telefon a budeme pokračovat dalšími otázkami.
2: Tak já zdravím taky všechny posluchače.
0: Krásný den. My už jsme četli od vás, nebo slyšeli od vás vyjádření na radiožurnálu Sport, že se vám skvěle povedla ta závěrečná kombinovaná disciplína běhu se střelbou, kde jste se hodně posunuli. Tak čím to, že jste se posouvali právě až na tom běhu, že jste museli právě jako dohánět tu ztrátu?
2: Tak určitě bohužel v průběhu jsme udělali pár chyb, který pak jsme museli dohánět, ale jak jste říkal, povedlo se nám z pátého místa to vytáhnout až na to třetí. Především myslím, že díky střelbě, a tam jsme na soupeře získávali a díky tomu to dopadlo tak, jak to dopadlo.
3: Minule tedy evropskými šampiony, teď medaile, jak se to promítne do oslav? Budou třeba méně bojaré, než tomu bylo minule?
2: To já myslím, že se to oslaví podobně, ale ještě nás čeká další vrchol sezóny vlastně za necelý měsíc, možná vlastně ještě blíž do mistrovství světa v Číně, takže myslím, že ty největší oslavy budou až po konci sezóny.
0: To říká moderní pětibojař Matouš Tůma ve vysílání radiožurnálu Sport a krásně jsme se dostali k tématu, které jsem chtěl probrat. Teď klidně třeba zase s Markem Gryčem, to mistrovství Evropy na mistrovství Evropy v Istanbulu začalo v pondělí, ale vy už vlastně budete teď na cestě pryč z Turecka, protože, jestli jsem to správně pochopil, se chystáte více připravovat na světový šampionát v Číně. Tak nemrzí vás to, že teď takhle rychle odjíždíte po tom dobrém startu?
1: No, bereme to, snažíme se to brát profesionálně, prostě ty mistrovství světa jsou důležitější než Evropa, i individuální starty jsou důležitější než štafetové starty, takže samozřejmě nám to trošku líto je, protože závodit chceme co nejvíc, no, ale mistrovství světa je prostě ten úplný vrchol a to by tu přípravu na svět narušilo, je to dost blízko sebe.
3: My se na radiožurnálu Sport přece jenom častěji než modernímu pětiboji věnujeme třeba fotbalu nebo hokeji, tak nám prosím osvětlete, to je takhle běžné, že během mistrovství Evropy, nebo respektive, že rozdíl mezi mistrovstvím Evropy a mistrovstvím světa je třeba necelý měsíc?
1: No, bývá to tak, ono, ta sezona není moc dlouhá, začíná většinou v březnu, jsou pak 4 světové poháry a v létě je mistrovství Evropy, mistrovství světa, je to většinou od sebe, jak říkáte, asi ten měsíc maximálně 2, takže často s tím ty reprezentace musí nějak pracovat, no, že ty časové vzdálenosti od jednotlivých závodů nejsou tak dlouhé, takže ano, docela standardní to bývá.
0: To říká na radiožurnálu Sport moderní pětibojař Marek Gryč, jak jsme říkali, teď tedy už se chystající na světový šampionát, konkrétně v Číně. Tak Marku, potažmo Matouši, klidně se teď můžete vystřídat, jak budou vypadat ty následující dny a týdny, protože vy do Číny jedete o poznání dříve.
2: Ano, odjíždíme tam už 19. srpna a máme tam necelý týden na aklimatizaci, přece v Číně je poměrně velký časový posun. Takže aby jsme se tam se vším zžili a byli připraveni na ten vrchol sezóny.
3: To říkají moderní pětibojaři Marek Gryč a Matouš Tůma, kteří je získali na úvod evropského šampionátu bronz ve štafetě. Ziskem medaile tak navázali na svůj loňský triumf z Madridu. Jenom pojďme připomenout taky poměrně zajímavý úspěch vašich kolegyň Karolína Křenková s Kateřinou Váňovou. Ty byly na 4. pozici. Marku, Matouši, moc děkujeme za váš čas. Mějte se fajn, ať se vydaří nejen tedy evropský šampionát, ale brzy i ten světový.
1: My také moc děkujeme a děkujeme za pozvání.

0: Je to moderní měnit vizuální identitu v poslední době ve sportovním světě. Radiožurnál Sport, ten má stále stejné logo už od roku 2021, od vzniku naší stanice v květnu právě roku 2021. Hodně dlouho měli své logo třeba pardubičtí fotbalisté, kteří teď dostávají poměrně slušnou kritiku za to, jak to vypadá.
1: Skoro až čočku by se dalo říct.
0: Ano, s Párkem, ale teď to vypadá, že pochválení budou naopak v hokejovém Vsetíně. Ten se totiž zbavuje toho svého tradičního loga, takového kulatého znaku, na jehož popředí je zelený panáček, zelený hokejista.
1: Hokejový panáček panáček s hokejkou, asi nejjednodušší popis tohoto loga, které si myslím hodně rezonovalo, abych si půjčil výraz od našeho kolegy Jana Pěrušky, zejména na konci 90. let a také na začátku milénia. Ten panáček je tady pryč a přichází takové jedno velké V v zelené barvě na žlutém pozadí. Vsetín o tom informoval na svém webu nebo také na svých sociálních sítích. Nevím, jestli si, Adame, sledoval reakce. Přijde mi, že pokaždé, když se změní logo, tak spíše převažují ty negativní, ale osobně mě vlastně to Včko nepřijde úplně špatné.
0: A líbí se mi taky, že spolu s tím Vsetín odtajnil, řekněme, alternativní loga, to je trochu po vzoru třeba zámořské NHL, kde občas využívají trošku jiné znaky, tak nejen Včko, ale budou mít třeba i alternativní logo takového vousáče s kloboukem, ten má na tom klobouku nápis Valaši, plus jsou tam tedy další varianty i někde dokonce s nějakými sekerkami, nevím teď přesně konkrétně, jak to vypadá, každopádně rozhodně zajímavé alternativy. Teď jde jenom o to, jak to bude vypadat v praxi a jestli to logo zase třeba tak trochu nezanikne v té záplavě reklamních sdělení a sponzorů.
1: To je samozřejmě otázka, už ne úplně na nás, ale třeba na grafiky. Na každý pád, když jsi zmínil ten klobouk, tak je tady i varianta zeleného Včka právě oděného do klobouku. To si myslím, že by mohlo mít taky docela úspěch. Ale vtipné je, že když si otevřete oficiální stránky Vsetína, tak tam zatím stále na některých místech figuruje to logo staré, ale dá se očekávat, že to ještě bude chvíli trvat, než ta stránka celá projde nějakou si rekonstrukcí. Najde.

0: Fanoušci fotbalové Slávie by nám asi odpověděli jinak, ale věřme tomu, že neutrální český fotbalový fanoušek si přeje dva kluby v hlavní fázi Ligy mistrů.
1: 100%, protože jak jsme se bavili o tom českém koeficientu, tak to by pochopitelně byla taková pěkná injekce nebo takový hezký impuls. No a do hlavní skupiny Ligy mistrů se snaží dostat i Sparta, ale na rozdíl od Slávie, která už tam je, tak musí přejít přes dva soupeře. Tím prvním bude dnes večer Olympique Lyon. Všichni máme obrovskou motivaci zahrát si Ligu mistrů. To je samozřejmě cíl nás všech v klubu. Chceme se dostat do nejprestižnější soutěže v Evropě. Pro postup uděláme všechno, co bude v našich silách.
2: Tvrdí trenér fotbalové Sparty Brian Priske. Aby si Pražané po roční pauze znovu zahráli hlavní fázi Ligy mistrů, tak musí nejprve vyřadit Olympique Lyon a pak lepšího z dvojice Fenerbahce Istanbul Sturm Graz.
1: Víme, že to nebude jednoduché, to je jasné, ale ve fotbale je možné všechno a my věříme, že máme kvalitu na to uspět. Všimnul jsem si, že české kluby, když jsou v pozici outsidera, tak často zahrají velmi dobře.
2: Pro Lyon, který se v Praze představí bez zraněného českého reprezentanta Pavla Šulce, třetím předkolem Ligy mistrů teprve začne sezóna. Sparta si po úvodní ligové prohře 1-3 na hřišti Zbrojovky Brno zvedla sebevědomí vítězstvím 3-1 nad Zlínem.
3: Myslím, že nálada je dobrá. Sezónu jsme sice nezačali tak, jak jsme chtěli, ale v pátek jsme si spravili chuť výhrou. Přišlo několik nových hráčů, kteří dobře zapadli.
2: Říká záložník Pražanů Andrew Irwin. Úvodní zápas z třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Sparty a Olympiku Lyon začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 20 hodin. Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu Sport každý den, každý všední den, lépe řečeno, v 8 hodin a 50 minut soutěžíme. Dnes to bude o dvě vstupenky, respektive dva vouchery do Království lesa Lipno, takže pokud si chystáte udělat výlet do jižních Čech, právě k Lipnu, k Lipenské přehradě, tak rozhodně můžeme doporučit.
1: A můžeme vám také doporučit poslech čisté hry Martina Procházky po 10. hodině, tentokrát s bývalým hokejistou Jiřím Zelenkou, který získal řadu titulů, ať už české nebo československé extralize a všechny ze Spartou.

0: Radiožurnál Sport.
1: Sport ze všech úhlů.
2: Radiožurnál půl osmé. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: 16 hodin skončí lhůta pro přihlášení kandidátů stran do podzimních komunálních a senátních voleb. Kandidátní listiny a přihlášky k registraci musí být do té doby doručené pověřenému obecnímu úřadu. Pak budou mít kandidáti ještě 2 týdny na odstranění případných chyb a nedostatků. Všechna jména oficiálně zveřejní koncem srpna na svých stránkách Český statistický úřad. Samotné volby pak budou 9. a 10. října. Ukrajinský útok nedaleko Moskvy má nejméně 5 obětí. Dalších 6 lidí je zraněných. Na Telegramu to uvedl guvernér moskevské oblasti Andrej Vorobyov. Vzdušný úder způsobil i požár skladiště u Moskvy. Ukrajinský dron zasáhl taky sklad v Petrohradské oblasti. Útoky hlásí i ukrajinské úřady. Řízené letecké bomby z Ruska zabily 1 člověka v severoukrajinském městě Sumy a několik dalších zranili. Do Česka se dnes vrátí vrtulník, který ve Francii pomáhal s hašením rozsáhlých lesních požárů. Informoval o tom mluvčí Českého hasičského záchranného sboru Václav Pilný. Vrtulník s hasiči, piloty a techniky odletěl do Francie před 2 týdny. Země se s požáry potýká od začátku léta kvůli extrémním vedrům a suchu. Na místě pomáhají i hasiči ze Slovenska, Chorvatska nebo Portugalska. Sport. Tenista Vít Kopřiva postoupil do 2. kola turnaje Masters v Montrealu. Domácího Kanaďana Galarnoa porazil 2-0 na sety. 2. kolo čeká Kopřivu dnes večer našeho času. V českém derby nastoupí proti Jiřímu Lehečkovi. A ve 2. kole na turnaji v Torontu dnes nastoupí Sara Bejlek a Kateřina Siňaková. Bejlek bude hrát proti Polce Švjontekové a Siňaková proti Rakimovové z Uzbekistánu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Sklidnění na D1 před Šmejkalkou a komplikace na pražském okruhu před Lochovským tunelem. Na D1 z Prahy do Brna už se kolem sjezdu na Benešov u exitu 21 rozjíždí jenom kratší zbytek kolony. Nehodu na začátku omezení před Šmejkalkou na 22. a Pultem dořešili. Na D7 před Prahou směrem z Chomutova popouští kolona od exitu 5 Středokluky až 20 minut do omezení u letiště. Na D6 na příjezdu do Prahy směrem z Karlových Varů pozor za sjezdem na Hostivice. Na 0,5 kilometru před nájezdem na okruh se lehce srazila, 2 auta stojí vpravo v odbočovacím pruhu, brzdí se tam za zatáčkou. Potom na pražském okruhu směrem z letiště na D1 se rozjíždí kolona od sjezdu na Barrandov od exitu 16 k Lochkovskému tunelu. Ten byl krátce uzavřený, kvůli příliš vysokému vozidlu už se zase projíždí. Kolony na okruhu vznikají i opačně od Lochkovského tunelu směrem letiště do zúžení za sjezdem na Barrandov. Je to určitě na 15 minut. A hlavně v Praze ucpaná východní část okruhu od Hradecké D11 kolony. Až na 30 minut je to celou Novopatskou do zúžené k Belské, plno je taky na 2. stranu na Štěrboholskou spojku k Průmyslové. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Aktuálně je nad Českem jasno a také velmi teplo. Teploty už stoupají. V noci a po ránu se nejčastěji pohybovaly kolem 20. Proto budeme dnešní noc na řadě míst počítat mezi ty tropické. Výjimečně ale klesly ke 14 stupňům, to například na šumavském Choráňově. Naopak nejtepleji zůstalo v závětří Beskyd. Tam na mnoha místech neklesla teplota pod 25 stupňů. A horko bude i přes den. Čekáme jasnou až polojasnou oblohu, která se bude přechodně většinou v Čechách zatahovat a ze zvětšené oblačnosti může sprchnout nebo se také může vytvořit bouřka. V ní se zesílí jinak slabý nebo mírný vítr a také v ní může napršet až 25 mm srážek. Ještě teploty. Je možné, že dnes se budou opět přepisovat rekordy. Dosahovat budou na celém našem území téměř až ke 40. Nejčastěji se budou odpoledne držet mezi 34 a 39 stupni. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 30. Tolik zprávy.
0: Radiožurnál Sport.
1: Poslouchej Sport.

0: 7 hodin 37 minut můžeme na Radiožurnálu Sport využít znovu toho, že ve studiu sedí David Prouza, tedy člověk na slovo vzatý u nás v redakci na tenisové novinky, aktuality a zajímavosti právě z tohoto krásného sportu.
1: A jedna taková zajímavost je určitě to, že sestry Williamsovy, Serena a Venus, by si měly zahrát v Cincinnati za pár dní, respektive asi za dva týdny, zhruba po 4 letech společnou čtyřhru, tak je to takové lákadlo pro pořadatele právě v tomhle americkém městě. Ovšem je také otázkou, jestli na to nakonec dojde, protože Serena Williamsová měla v plánu asi trochu větší comeback než jenom Wimbledon a ten skončil vlastně po singlu a debla vůbec už neodehrála, bytí organizátoři hodně vycházeli vstříc a posouvali ten zápas, co se dalo, ale drobné zranění ze singla jí nepustilo už právě na čtyřhru. Tak uvidíme, jestli Venus a Serena nastoupí po svém boku v momentě, kdyby samozřejmě byly zdravé a hráli, řekněme, svůj standard, tak si myslím, že by to stále v té čtyřhře ještě mohlo stačit na docela solidní výsledek a troufnu si tvrdit, že pro Serenu by to mohla být cesta, jak se třeba na tom okruhu WTA ještě pár let zdržovat, pokud by samozřejmě měla tyhle ambice.
0: Serenu Williamsovou teď na těch zajímavých turnajích na amerických betonech nenajdeme v singlu, třeba v té dvouhře v Torontu v Kanadě, jinak my jsme se dívali na taková trochu zajímavější jména, která nabízí nejen tenhle turnaj, ale i ten v Montrealu.
1: 100% a ten mužský nabízí zápas, který bude podle mě nepřítelem všech rozhlasových reportérů, kteří komentují rychle a s velkou intenzitou. Giovanni Peči Pericard z Francie nastoupí proti Botikovi van de Zandschulpovi z Nizozemska, tak samozřejmě upřímnou soustrast všem stanicím v Holandsku a ve Francii.
0: Mimochodem, díval jsem se na nejdelší jméno, co kdy někdo měl na okruhu ATP, nevím, jestli to je úplně správně, ale našlo mi to 32 písmen Vladimiros Mavropoulos Stoliarenko. Tedy řecko-ukrajinský tenista dotáhl to nejdále do 9. světové stovky ATP.
1: Tak to bych na první dobrou typoval někoho z Tajska, ale dobře, tak i tohle je varianta. Samozřejmě Řecko může také pomoci.

0: byla pěkná sprška energie ve vysílání Radiožurnálu Sport. Fotbalisté Sparty ji dnes taky budou potřebovat, protože zahájí cestu do ligové fáze Ligy mistrů,
1: kterou hráli také loni, naposledy ale dvakrát za sebou postoupili do hlavní fáze už v roce 2005. V úvodním třetím předkole na Letné přivítají francouzský Lyon.
0: Hlavním tématem dnešního dne taky začíná první sportovní přehled s datem 4. srpna 2026. Ho chystal Karel Schamberger. Hezké ráno.
2: Dobré ráno. Prvně se zaměřme na Spartu. Pražané v úvodu sezóny prohráli v Šancelice na hřišti Zbrojovky Brno. V pátek ale vyhráli doma nad Zlínem. O náladě v kabině mluví záložník letenských Andrew Irvin.
3: Myslím, že nálada je dobrá. Sezónu jsme sice nezačali tak, jak jsme chtěli, ale v pátek jsme si spravili chuť výhrou. Přišlo několik nových hráčů, kteří dobře zapadli.
2: Pro soupeře Sparty Olympic Lyon půjde o první soutěžní zápas sezóny. Francouzská Ligue 1 totiž ještě nezačala. Naposledy klub v přípravě prohrál se španělským Realem Betis 0-4. Do Prahy nepřiletěl s francouzským týmem český reprezentant Pavel Schulz, který kvůli zranění chybí v nominaci. Po úspěšné minulé sezóně by navíc podle portugalského trenéra Olympiku Paula Fonesky mohl z Lyonu odejít.
4: Pavel je aktuálně zraněný, má zánět kolene. Po mistrovství světa se k nám připojil poměrně pozdě a fyzicky na tom není nejlépe. On sám by v Praze rád nastoupil, ale není to bohužel možné. Pokud se ptáte na jeho případný přestup, možnosti jsou. Poslední sezóna se mu velmi vydařila a u nás v Lyonu je velmi oblíbený. Nemůžu teď říct, jestli odejde jinam. Pavel má velmi vysokou hodnotu a všechny kluby na něj budou dávat v Evropě velký pozor.
1: Duel třetího předkola Ligy mistrů mezi Spartou a Lyonem začne v přímém přenosu na této stanici ve 20 hodin. Vítěz dvojzápasu narazí ve čtvrtém předkole na lepšího z dvojice Fenerbahce Istanbul, Štýrský Hradec neboli Sturm Graz. Poražený přejde rovnou do Evropské ligy. Trenér Brian Priske ale další možné soupeře nechtěl komentovat.
5: Je to těžké. Když jsme skončili druzí v Šancelize a věděli, že musíme do kvalifikace, bylo jasné, že to bude náročná cesta do hlavní části Ligy mistrů. Nic se teď nemění. Nejdřív musíme porazit Lyon. Až pak se budeme soustředit na dalšího soupeře.
0: Vše okolo utkání Sparta-Lyon probereme taky přesně za hodinku nebo necelou hodinku s bývalým reprezentantem Václavem Němečkem a pak v 9 hodin a 10 minut taky s naším expertem a dalším někdejším reprezentantem Pavlem Horvátem.
2: Další české kluby se dozvěděly své soupeře v kvalifikacích evropských pohárů. Viktoria Plzeň se v souboji o Evropskou ligu střetne s poraženým z duelu Hapoel Berševa nebo Červená zvezda Bělehrad. Hradec Králové, pokud uspěje v souboji s Bešiktašem Istanbul, zahraje si ve čtvrtém předkole stejné soutěže s Dynamem Záhřeb nebo Žalgirisem Kaunas. Když dvojutkání s istanbulským celkem nezvládne, v konferenční lize narazí na Panathinaikos nebo CSKA Sofia. V případě, že Jablonec projde přes Rigu do závěrečného předkola, utká se s Jagiellonií Bialystok nebo Glasgow Rangers.
1: A z fotbalu k modernímu pětiboji Marek Grič a Matouš Tůma získali na úvod evropského šampionátu v Istanbulu bronz ve štafetě. Obhájcům zlata se v soutěži povedla hlavně závěrečná kombinovaná disciplína běhu a střelby, kde byly druzí nejlepší. O tlaku před vstupem do mistrovství Evropy mluvil na Radiožurnálu Sport Marek Grič.
6: Tak teď na zádech úplně ne, ale samozřejmě někde vzadu v hlavě jsme to měli, že bychom obhájit chtěli, nebo dopředu jsme si říkali, že alespoň ta placka, když bude, tak budeme spokojení a to se nakonec teda povedlo.
1: Karolína Křenková a Kateřina Váňová byly mezi ženskými týmy v Turecku čtvrté. Titul vybojovali Francouzi, respektive Švýcarky.
2: Česká hokejová osmnáctka podlehla v úvodním utkání Hlinka Grecky Cupu týmu Spojených států amerických 4-6. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda prohrávali po 35 minutách už 2-6. Ve třetí třetině duel ještě zdramatizovali, ale obrat se jim nepodařil. Dvakrát se trefil obránce Lukáš Kachlíř. Soupeři pomohl hetrikem Gavin Burkr. Na led se čeští reprezentanti do 18 let vrátí dnes od 21 hodin našeho času, kdy vyzvou výběr Německa.
0: Čtyři hokejové kluby zahájily přípravu na ledě na nový ročník Tip Sport Extraligy. Mezi nimi byli i hokejisté Kladna, které poprvé vedl někdejší kouč reprezentace Radim Rulík. Ten by rád s týmem navázal na výkony, které Rytíři předváděli v předkole posledního playoff.
7: Vždycky ambice jsou nejvyšší, to je jasný. Konkurence obrovská. Bude strašně záležet na tom, jak to uchopíme, protože chceme, aby ty hráči to bavilo, aby ty hráči, i přesto, že to je dřina, ale aby v tom viděli smysl. Já to říkám úplně zjednodušeně. Pro mě to, co jsem viděl, navázat na typ zápasy toho předkola, úrovní a tu úroveň posouvat.
0: Přípravu na ledě zahájili na startu tohoto týdne taky další extraligové kluby, třeba z Litvínova, Brna nebo Plzně.
1: A sportovní přehled zakončíme na tenisových dvorcích na turnajích v Severní Americe, na kterých se hráči připravují na blížící se Grand Slam US Open. Vít Kopřiva vyřadil na Masters v Montrealu domácího Galernova 6-4 a 6-4 a ve druhém kole ho čeká české derby, a to s Jiřím Lehečkou.
2: České tenistky mají za sebou také úspěšný vstup, a to do turné Canadian Open. Do druhého kola postoupili Nikola Bartuňková a Karolína Plíšková. Ve stejné fázi už jsou také Sára Bejlek a Kateřina Siňaková. Bejlek dnes večer čeká zápas proti Polce Švjontekové. Siňaková se krátce před půlnocí našeho času utká s Rakimnovovou z Uzbekistánu. Jedinou českou tenistkou, která zatím v Torontu skončila, je Tereza Valentová. Ta vypadla po porážce s Američankou Townsendovou.
0: A teď skončil taky Karel Schamberger se sportovním přehledem. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Tuhle píseň od kapely Duran Duran bychom mohli přeložit jako běžný svět, no a běžné je na Radiožurnálu Sport taky to, že pro vás máme každý týden na něco zaměřenou encyklopedii.
1: Tento týden se věnujeme slavným sportovním trofejím z celého světa a teď budeme mluvit o jedné, kterou už s největší pravděpodobností nikdo nikdy neuvidí. Bavíme se o trofeji pro fotbalové mistry světa.
0: Ale ne o té současné, kterou získávají vítězové od roku 1974. Přiblížíme historii její předchůdkyně, která se předávala mezi lety 1930 a 1970.
1: A než se pustíme do detailů, tak se vás mimo soutěž zeptáme, jak se této trofej říkalo. Napovíme, že název inspirovala jedna starořecká bohyně.
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Asi znáte správnou odpověď, trofej se jmenovala Zlatá Nike. Rozklíčovat tento název není složité, protože ze zlata byla logicky vyrobena a šlo o sošku zobrazující řeckou bohyni vítězství, tedy Nike.
1: Fyzická velikost trofeje moc neodpovídala tomu, jaký význam má fotbalové mistrovství světa pro sportovní prostředí. Soška měřila jen 35 cm a vážila 3,5 kg. Jako první si ji mohli v roce 1930 potěžkat po úvodním šampionátu hráči Uruguaje, kteří tehdy šampionát také hostili.
0: Fotbalové mistrovství světa se postupně stávalo stále významnější akcí a tím stoupala i hodnota Zlaté Nike. V roce 1966 hostila šampionát Anglie a slavná soška byla vystavená ve Westminsterském opatství v centru Londýna, ale i přes přísná bezpečnostní opatření byla z tohoto místa ukradená. A tak začalo velké pátrání, kterému přihlížel celý svět.
1: Po týdnu hledání našel Zlatou Nike nečekaný hrdina, nešlo totiž o žádného detektiva Scotland Yardu, ale malého psa jménem Pickles. Ten při procházce na předměstí Londýna vyčenichal slavnou trofej pohozenou v keři a zabalenou v novinách. Do současnosti není jasné, kdo byl tajemný zloděj, který nejspíš spanikařil a cenné kořisti se takto zbavil.
0: V roce 1970 vyhráli potřetí v historii fotbalové mistrovství světa Brazilci a to podle tehdejších pravidel znamenalo, že originál Zlaté Nike jim už jako odměna za tento počin navždy zůstane. Jenže to platilo jen po dobu 13 let.
1: Ano, a tím se dostáváme k tomu, že už tu trofej možná nikdy nikdo neuvidí, co jsme říkali na začátku. V roce 1983 totiž někdo trofej znovu ukradl, tentokrát přímo ze sídla brazilského fotbalového svazu. V tomto případě se už bohužel žádný šikovný pejsek znovu neobjevil a trofej je tak stále nezvěstná. Podle odhadu vyšetřujících policistů trofej někdo rozstavil a prodal třeba jako zlatou cihličku.
0: Taková tady byla sportovní encyklopedie o Zlaté Nike, tedy bývalé trofej pro fotbalové šampiony.

0: Radiožurnál 8 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Migrační krize ve španělské Seutě na mimořádné schůzce projednají ministři vnitra zemí Evropské unie. Případ cizince obviněného ze špionáže pro čínskou tajnou službu dnes bude řešit pražský vrchní soud. Fotbalisté Sparty vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů. Na Letné přivítají Lyon. Kolona kvůli omezení je na dálnici D8 z Prahy na Ústí před sjezdem na Mělník. A bude slunečno odpoledne a večer, ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Migrační krizi ve španělské Seutě dnes na mimořádné schůzce projednají ministři vnitra zemí Evropské unie. Minulý týden ve čtvrtek se do Seuty nelegálně dostalo asi 50 tisíc lidí z Maroka. Obě země se z toho vzájemně obvinují. Marocký vládní činitel řekl, že Seuta měla situaci předpokládat a šéf seutské vlády Juan Vives předtím obvinil Maroko z toho, že migranty k překročení hranic pobízelo a umožnilo ho.
3: Vláda v Madridu i Rabatu předtím ze zodpovědnosti za incident obvinila pašeráky a dezinformace ze sociálních sítí. Podle marockého vládního činitele měla Seuta předvídat efekt rozhodnutí španělského nejvyššího soudu. Ten přitom pouze znemožnil zrychlené vracení imigrantů zpět do Maroka, pokud připlavou. Před zneužíváním migrace proti Španělsku varovala šéfka Evropské rychlené vracení imigrantů zpět do Maroka, pokud připlavou. Před zneužíváním migrace proti Španělsku varovala šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. O Seutě

0: celkem bude velmi vysoká. Třeba v Praze budou centrum města kropením a mlžením ochlazovat hasiči. S cisternou pojedou například na Staroměstské a Václavské náměstí nebo k Pražskému hradu. Podle velitele jednotky Zdeňka Čiháka jim práci často komplikují někteří řidiči.
1: Je to hodně složitá práce s zaparkovaným vozidlu. Máme místa, kde to máme fakt na milimetry, na průjezdy, ale děláme to pro lidi a to je nejdůležitější.
0: O počasí řekneme víc hned na úvod této hodiny ranního radiožurnálu. Stovky policistů budou tento týden na vytipovaných místech v Česku častěji kontrolovat rychlost. Do preventivní akce se zapojují i další evropské státy, pokračuje mluvčí policie David Šén.
2: Samozřejmě součástí té kontroly nebude jenom měření rychlosti, ale také se zaměří na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů. Je důležité, aby si řidiči uvědomili, že jde zejména o bezpečnost a plynulost silničního provozu. Bez ohledu na právě probíhající, chci tak apeluji na řidiče, aby dali nohu z plynu a chovali se ohleduplně a vždy se věnovali plně řízení.
3: Sport. Fotbalisté Sparty zahájí cestu do hlavní fáze Ligy mistrů. V úvodním třetím předkole na Letné dnes večer přivítají Olympique Lyon. Duel začne ve 20 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne vstupy. Odveta se bude hrát za týden ve Francii. S Lyonem do Prahy nepřiletěl český reprezentant Pavel Šulc, který kvůli zranění kolena chybí v nominaci. Trenér Fonseca nevyloučil Šulcův přestup. Podle francouzského serveru Foot Mercato má o Šulce zájem anglický klub Leeds United z Premier League. Čeští hokejisté do 18 let podlehli v úvodním utkání Helinka Grecky Cupu týmu USA 4-6. Druhý zápas čeká národní tým dnes od 21 hodin našeho času proti Německu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D4 za Dobříší, kolona na D8 u Nové Vsi. Na D4 ve směru z Prahy na Písek a Strakonice zbystřete za sjezdem na Obořiště. Na kilometru 33 leží krabice na dálnici. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem u sjezdu na Mělník a Slaný u exitu 18 Nová Ves dnes opravují telematiku, projíždí se jenom odstavným pruhem. Kolona začíná kus za sjezdem na Kralupy na 14. kilometru, zdržení kolem 20 minut. V Brně se teď kolona v Žabovřeské pro změnu tvoří opačně směrem na Královo pole od tunelu Hlinky k nové nehodě před galerií, zdržení čtvrt hodiny. A k Praze před ucpanou odbočkou na letiště vznikají kolony z D7 od Středokluk, to je na 20 minut, i z druhé strany z okruhu od Evropské na čtvrt hodiny. Na okruhu kolony obou směrně před Ořechem, východní část okruhu je plná obou směrně, horší to je směrem do Novopatské, kolona až k Zužené k Belské. V Blance směr Smíchov porouchané auto stojí za výjezdem na Dejvice, proto jsou před tunelem kolony z Liberecké od Proseka a na jižní spojce čekejte kolony od Vídeňské k Mrázovce a teď i opačně od Barandovského mostu k porouchanému autu u Vídeňské. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude jasno nebo polojasno, v Čechách odpoledne a večer přechodně zvětšená oblačnost a ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů, na horách kolem 30 a foukat má slabý, na Moravě postupně mírný jižní až jihovýchodní vítr. V bouřkách pak bude přechodně zesilovat. Tolik zprávy.
3: Po nich je tu znovu vysílání radiožurnálu Sport, dnes tedy v úterý 4. srpna.
6: 8 hodin na 5 minut, přejeme vám krásné, zdá se, že už teď při pohledu z okna slunečné ráno, už jsme o tom mluvili ráno, bude docela teplo, tak buďte opatrní na sebe.
4: Radiožurnál Sport,
7: Adam Weidenthaler a David Prouza.
3: Dnes můžeme pozvat na vícero věcí, třeba na to, že fotbalisté Sparty zahájí tu svou cestu do hlavní fáze Ligy mistrů. O tom jsme ostatně slyšeli ve zprávách, taky na čistou hru Martina Procházky po 10. hodině, a nebo na jedno zajímavé tenisové derby.
6: Ano, Jiří Lehečka se utká s Vítem Kopřivou. Buďme rádi za tu možnost, že můžou hrát Češi ve druhém kole velkého turnaje tisícovkového, a to konkrétně v Montrealu. Ten čas je nastavený zatím na zhruba 9:30 večer českého času, ale může se to hodně posouvat, ať už z důvodu protahování předcházejících duelů, tak třeba také z důvodu počasí, ale české derby na tisícovce ve druhém kole, krásná věc. Jiří Lehečka zatím vzájemné bilanci 1-0 vede nad Vítem Kopřivou. Pokud jde o ženské zápasy, tak Sára Bělek nastoupí proti mnohonásobné Grand Slamové šampionce Ize Świątekové z Polska, to je v Torontu turnaj, no a také Kateřina Siniaková vstoupí do tohoto podniku, a to soubojem s uzbekistánskou tenistkou Rachimovovou.
3: Za chviličku po písničce se možná taky o jednom českém derby zmíníme, protože už ve druhém kole

0: Český fotbal bude mít dva elitní brankáře ve slavné fotbalové Premier League. Antonína Kaňského z Tottenhamu totiž doplňuje Lukáš Horníček nově v barvách Newcastle.
1: A to je téma, které teď rozebereme v našem vysílání s bývalým brankářem a člověkem, který se hodně specializuje na anglický fotbal, Zdeňkem Zlámalem. Přejeme vám krásné ráno, krásný den.
2: Pěkné ráno.
0: Zdeněk Zlámal, může mluvit o Lukáši Horníčkovi jakožto o 11. nejdražším brankáři historie. Cenovka okolo 30 milionů eur, tak zaslouží si Lukáš Horníček takovéhle ocenění mezi personami, jako jsou Alisson, Ederson nebo Thibaut Courtois?
2: V dnešní době musím říct, že si to zaslouží, protože takový velký klub, jako je třeba Newcastle, a kupuje brankaře za tak velké peníze, tak musí ho mít zmapovaného, zeskautovaného. Myslím si, že viděli skoro každý jeho zápas, a aby tým dal tak velké peníze, tak musí si být hodně jistý v kramflecích, že přivádí správného brankaře pro styl Newcastle, jaký se bude příští sezónu prezentovat.
1: Přesun z Portugalska do Anglie může být celkem výraznou změnou v kariéře nejenom fotbalisty, který se pohybuje v poli, ale také pro brankáře. Tak co si myslíte, že třeba teď bude největší změnou právě pro Horníčka po tom přesunu do Anglie?
2: Samozřejmě obrovský skok ze slunného Portugalska do deštivého Newcastle. Tam samozřejmě to nebude úplně ideální v zimních měsících, kde jsem to zažil na vlastní kůži. Sluníčko člověk vidí jednou za měsíc, a to tak na 5 minut. Takže bude to samozřejmě úplně trošku jiné prostředí. Bude tam deštivo foukat a anglická liga je nejtěžší na světě soutěž, hlavně co se týče kolem toho zimního období. Není to vůbec nic jednoduchého, jak pro hráče, tak pro brankaře, kde fouká, prší, balon klouže. Bude to pro něj samozřejmě daleko náročnější liga než v Braze, ale co vím, tak on v Braze se prezentoval vynikajícími výkony a myslím si, že to zvládne i po té mentální a psychické stránce. Další, co bych chtěl říct, je, že vlastně přijde nový trenér do Newcastle, což je pro něj vlastně taky výhoda, bude to s Nickem Popem, budou začínat jak kdyby oba dva od nuly, protože kdyby tam byl ještě bývalý trenér Howe, tak myslím si, že by byl v trošku v nevýhodě, ale takhle oba brankaři začínají na stejné startovací čáře. Nový trenér se bude chtít prezentovat i novým stylem, takže já tam vidím samé plusy pro brankaře Horníčka a něco mi vnitřně říká, že by mohl začít i jako jednička.
0: Ještě k tomu přesunu na sever. Vy jste během své hráčské kariéry šel Itálie, Španělsko, Turecko a pak do Skotska. Tak to znamená, že v šatníku Zdeňka Zlámala se musela najednou objevit celá řada nových svršků, tak aby vám nebyla zima ve Skotsku.
2: Ano, tak jsem šel z jihu na sever, ale musel jsem si na to taky chvilku zvykat, ale tam, jak je tam ta fotbalová kultura, že celá ta komunita fotbalová žije tím fotbalem, fanoušci na to dýchnou, tam je to opravdu fotbalové prostředí a ta atmosféra přebije ten nedostatek v úvozovkách v podobě počasí.
1: Zdeněk Zlámal je hostem vysílání radiožurnálu Sport. Bavíme se o přestupu Lukáše Horníčka z Bragy do Newcastle. Teď máme v té anglické nejvyšší fotbalové soutěži zástupce z Čech pouze na pozici brankářů. Tak čím si vysvětlujete tuhle, řekněme v úvozovkách, nadvládu? Čím to může být?
2: Vždycky jsme měli výborné brankaře, to přes moji generaci, nová generace i bývalá generace, takže v tomhle Česká republika je unikátní, nejen ve fotbale i v hokeji, jak to sleduji napříč sporty, tak brankaře jsme měli vždycky dobrý. Je to asi daný naším naturelem, my jsme takový hodně pracovitý, svědomitý, disciplinovaní, umíme se jak kdyby kousnout, to je v takovým naším českým DNA a to jsou jako kdyby důležité vlastnosti, který potřebuje brankář, a nemáme úplně tu kreativitu, tu ladnost, takovou tu, to, co třeba mají Jihoameričané, nebo to, co se učí mladí kluci v Brazílii, v Argentíně a kdekoliv na světě, ve Španělsku, kde hrají na těch ulicích a tam si vytvářejí tu kreativitu, my jsme spíš takový strojovější. Proto si myslím, že brankaři u nás dominují nad kreativními hráči.
0: A znamená to tedy, že i třeba nový reprezentační kouč Santi Denia se teď bude hodně dívat do anglické Premier League, protože dosavadní fotbalovou jedničkou českého národního týmu byl Matěj Kovář toho času v nizozemském Eindhovenu, ale teď zkrátka dva velmi dobří, nadějní a stále ještě docela talentovaní mladí, tím chci říct, brankáři Lukáš Horníček, 24 let, budou působit v těch nejlepších klubech světa nebo jedních z nejlepších a budou v pravidelné konfrontaci s Arsenalem, Manchesterem City a podobně.
2: Bude to boj na brankářském postu v české reprezentaci, to je jasný. Všichni tři, máme čtyři výborné brankaře a myslím si, že nový trenér bude rozhodovat podle aktuální formě, podle zápasového vytížení. A můj názor je takový, že samozřejmě, když brankář chytá stabilně Premier League, chytá těžký zápasy každý týden, každý 3-4 dny, tak budou mít malinko výhodu, protože opravdu ta Premier League je obrovský tlak, obrovská náročnost. Není to už jenom o fyzičce, ale i vlastně o rozehrávce, o tom, jak komunikuje. Není to vůbec jednoduchý a jak Horníček, tak Inský si myslím, že to, že hrají nejlepší ligu na světě, nebo budou hrát nejlepší ligu na světě, bude pro ně malinké plus.
0: To říká Zdeněk Zdlámal na Radiožurnálu Sport. Bavili jsme se o přestupu Lukáše Horníčka z Bragy do Newcastlu za zhruba 30 milionů eur. To z něj dělá nejdražšího českého brankáře, který kdy přešel, před ním vlastně jen Patrik Šik, který útočník, a český rekordman, bývalý záložník Pavel Nedvěd. Zdeňku, moc díky za vaše slova a za váš vhled do brankářského řemesla, což by mohlo čekat Lukáše Horníčka právě na britských ostrovech. Mějte se fajn.
2: Děkuji a přeji příjemný den.

0: V 8 hodin a 20 minut znovu připomínáme, že můžete s námi na Radiožurnálu Sport zhruba za půl hodinku soutěžit. Teď se zpívalo u Lake Malawi o čínských stromech, tak my vás pozveme do lesa na Lipně, takže české stromy a dál v Česku můžeme zůstat.
1: Ano, v 8.50, možná jste říkal, tak to ještě zopakuju jednou, 8.50 soutěž Radiožurnálu Sport, ale teď se přesuneme trochu tematicky, řekněme jinam, dáme takovou výhybku a zaměříme se na wrestling, protože když se řekne tohle slovo, tak si řada lidí může představit velkou americkou show Hulka Hogana a spoustu propriet a doplňků, nicméně wrestling je také výrazem pro zápas.
0: Ano, já si představím takové ty zlomené židle a stolky, které jsou už pomalečku nařízlé, a tak aby to vypadalo prostě efektivně, že někdo s někým mrsknul o zem a přitom dokázal prorazit zeď. Každopádně, jaká je tedy realita na Žiněnce i mimo ní, to jsme zjišťovali, konkrétně jeden z našich reportérů v Sokolovně na Vyšehradě, a to s bývalým českým reprezentantem Josefem Černákem.
2: Jak byste vysvětlil rozdíl mezi řecko-římským zápasem a volným stylem?
3: Volnostyleři můžou používat nohy a řecko-římský styl, tam nohy se nesmou, jenom do půl pasu.
2: Proč se říká, že zápas je základem, řekněme, většiny těch bojových sportů vůbec?
3: Začíná to přípravou, myslím, protože ta všestrannost, kterou zápasník potřebuje, tady chodí na zápas dvakrát, třikrát do týdne, za 3 roky můžou dělat, můžou si vybrat jakýkoliv sport, jakýkoliv.
2: Čím je tedy přesně ten sport, ten zápas výjimečný oproti jiným dalším disciplínám? Je to v té obratnosti?
3: I v té obratnosti, no, říkám všechno, je to spojení těch veškerých dovedností.
2: Když odejdeme od té multifunkčnosti a řekněme trošku se zaměřením přímo na ten zápas, tak co by mohlo člověka překvapit, když přijde poprvé na trénink wrestlingu?
3: No, většinou lidem si to zdá strašně náročný. Některé techniky, obratnost, tak pro ně lidi jsou tuhý, přijdou z činkárny, tak jsou tuhý. Další věc je flexibilita, jo? Že musíme být i uvolněni.
2: Když půjdeme k historii wrestlingu a zápasu všeobecně, tak má obrovskou historii. Je tahle nostalgie pořád tady v těch tělocvičnách cítit?
3: Vytrácí se o zápase, je slyšen míň a míň. V nedávné době ještě byly výsledky. Máme dobornou wrestlerku Adelu Hanzličkovou, která nosí medaile z mistrovství světa a mistrovství Evropy. Předtím byli medailisti z řecko-římského stylu, taky z mistrovství světa a mistrovství Evropy. Myslím, že tam se to trošku malinko zaspalo, že se to neudělalo tomu promo.
2: Když se podíváte právě na ty zápasníky, na ty sportovce tohoto sportu do historie, tak kdo je podle vás třeba ta největší legenda, na kterém ten sport takhle z hlediska té nostalgie, jak už jsem zmínil, stojí?
3: No tak máme jediného olympijského vítěze, abo už bohužel už nežije, Vítězslav Mácha. Vyhrál olympiádu v Mnichově 1972. Pak máme spoustu medailistů, třetí místa, Josef Luhina, jediný mistr světa ve volném stylu.
2: Zápas je spojený i samozřejmě s hlavou a dokázat dostat do sebe takový ten vnitřní klid, aspoň takováhle historie, ať už kung fu a úplně těch prvních zápasových sportů, které vznikaly ve světě, tak je to třeba to, co řekněme dělí, odděluje ty ostatní sporty.
3: No samozřejmě hlava je strašně důležitá, vidíme to nejenom k zápasu, vidíme to u tenisu, v zápase to sami, vlastně taky se mi to stalo, že jsem ani nebylo důležitý, kdo stál proti mně, ale prohrál jsem sám ze sebou.
2: Pane Černáku, děkuju moc krát.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalová Slavia má účast v hlavní fázi Ligy mistrů díky titulu jistou. Sparta musí v kvalifikaci přejít přes dva soupeře. Tím prvním bude Olympique Lyon, za který hraje reprezentační záložník Pavel Schulz. V minulé sezóně dres francouzského klubu oblékal i spartanský středopolař Adam Karabec.
2: To bude pro mě speciální zápas. Samozřejmě Lyon má neuvěřitelnou kvalitu, ale je to playoff a myslím si, že stát se může cokoliv, když budeme kompletní a podáme všichni na standardní výkon.
1: Úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty pražské Sparty a Olympiku Lyon začne v úterý ve 20 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
0: Pohárový fotbal v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: Na Radiožurnálu Sport krátce taky ještě o hokeji, protože třeba takový server The Athletic se už chystá na mistrovství světa juniorské kategorie do 20 let, tedy to je poslední před dospělým hokejem a skládá si pravděpodobné sestavy různých národních týmů pro to příští mistrovství světa. Ta česká by prý znovu mohla být velmi solidní a má šanci na pátou medaili v řadě. To je tedy kategorie do 20 let, ale co se týče kategorie do 18 let, tak tam už začal jeden prestižní turnaj.
5: Velmi prestižní. Krásný název Hlinka Grecky Cup a český národní tým do něj vstoupil bohužel porážkou 4-6 se Spojenými státy. Nic na tom nezměnila ani velmi povedená třetí třetina, kterou svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda zvládli 2-0, ale celkově tedy i kvůli tomu řekněme utečenému začátku padli Češi 4-6. No a spravovat chuť si můžou dnes, a to ve večerních hodinách. Je to tak.
4: A to proti Německu. Budou hrát od 21 hodin středoevropského času, takže docela příjemné časy na to ještě sledovat tyhle zápasy, navzdory tomu, že se hraje v kanadském Edmontonu. Jinak Češi úplně nepotvrdili tu fazónu, kterou měli před startem turnaje, protože v přípravě na prestižní akci ovládli všechny tři zápasy, ani jednou Češi neinkasovali. A navíc v té generálce na kanadské území porazili 6-0, tedy hodně vysoko. Kanaďany na téhle úrovni v podstatě nevídaná věc, že by česká hokejová reprezentace porazila Kanadu v kategorii do 18 let takhle výrazným rozdílem. Za chviličku už zprávy na Radiožurnálu Sport. Příjemný poslech.
6: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
4: Radiožurnál půl deváté. A teď zprávy a Tereza Tomášková.
7: Domácnosti v pěti obcích na Brněnsku zůstávají bez dodávek pitné vody z veřejného vodovodu. Obyvatelé Domašova, Rudky, Říček, Javůrku a Litostrova od dneška můžou vodu odebírat z přistavených kontejnerů. Před použitím ji ale musí převařit. Kvůli dlouhodobému suchu se vyčerpaly zásoby vody ve vodojemech. Úplnému přerušení dodávek předcházelo omezení odběru pitné vody, které v obcích platilo od konce července. Zakázané bylo zalévání zahrad, mytí aut nebo napouštění bazénů. I tak se ale vodojem vyčerpal. Úřady v americkém státě Washington zatkli 37letého muže, kterého podezírají ze založení jednoho z rozsáhlých požárů v okolí města Spokane. Uvedl to úřad tamního šerifa. Nedaleko města se od soboty rozšířily tři požáry, které už zničily nejméně 700 budov a vyhnali z domovů na 64 tisíc lidí. Úřady zatím nemají informace o žádných zraněných, zaznamenali ale hlášení o pohřešovaných. Část zasažených obcí je navíc stále nepřístupná pro pátrací týmy. V Beskydech pod areálem na Pustevnách začalo fungovat nové nouzové nocoviště. V chráněné krajinné oblasti nabízí prostor pro 10 stanů. Turisté tam můžou přenocovat od 6 hodin večer do 8 ráno. Delší dobu tam tábořit nesmějí. Zakázané je rozdělávat oheň a lidé si taky musí odnést všechny své odpadky.
3: Sport.
7: Fotbalisté Sparty vstoupí do třetího předkola Ligy mistrů. Na Letné ve 20 hodin přivítají v úvodním utkání francouzský Olympique Lyon. Duel odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. A moderní pětibojaři Marek Grišč a Matouš Tůma získali na úvod mistrovství Evropy v Istanbulu bronz ve štafetě. Ziskem medaile navázali na loňský titul z Madridu. Karolína Křenková a Kateřina Váňová byly čtvrté. Evropský šampionát potrvá až do neděle. Dnes žádný z Čechů nenastoupí.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zdržení na D8 u Nové Vsi a nehoda v Brně v Žabovřeské. Na D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Kralupy se sune kolona ze 14. kilometru asi 20 minut do zúžení na 18. u sjezdu na Mělník. V Brně na městském okruhu za sjezdem z D1 k výstavišti je ucpaná Bíteřská, skoro od Jihlavské kolona se táhne 20 minut do Žabovřeské směr Královo pole k nehodě před galerií. K Praze na příjezdu do hlavního města D6 z Karlových Varů před nájezdem na okruh na půltém kilometru je zabraný po nehodě pravý pruh kolona na 5 minut, hlásíte ji od sjezdu na Hostivice. Ucpaná zůstává odbočka na letiště kolony z D7 od Středokluk na 20 minut z okruhu od Evropské na 10 až 15. Na pražském okruhu se k Ořechu sunou fronty od D5 i od Lohkova a východní okruh je ucpaný taky obousměrně od D11 k Průmyslové a hlavně se popojíždí od Dolních Počernic kolem Černého mostu celou Novopatskou do Zužené k Balské. Na jižní spoj se směr Černý most u Vídeňské pozor na porouchanou dodávku v pravém pruhu, kolona je tam hlavně opačně na spojce od Vídeňské za Barandovský most. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Dnes a zítra se bude počasí podobné, čekáme horko, místy s bouřkami, kterých bude zítra víc. Dnes jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer může nebe zamračit a z mraků pak zaprší, objevit se mohou i docela silné bouřky. Zítra pak opět jasné až polojasné nebe, odpoledne a večer až oblačno a v Čechách místy jinde jen ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami, opět i silnými. Po oba dva dny v nich bude zesilovat jinak slabý nebo mírný vítr a také v nich může spadnout docela velké množství vody. Teploty dnes na celém našem území mohou vyšplhat až k 39, zítra k 37 stupňům. Teplej zůstane jen na Moravě a ve Slezsku. A neochladíte se dnes ani na horách. Tam odpoledne ukážou teploměry kolem 30 stupňů. K mírnému ochlazení dojde v druhé polovině týdne, hlavně v Čechách. Ve čtvrtek bude kolem 30 a v pátek dokonce do 28 stupňů. A víkend by měl být také s docela příjemnými teplotami, které se budou pohybovat kolem 26 stupňů. To byly zprávy.
8: Radiožurnál Sport.
0: Mějte sportovní přehled.

0: Fotbalová Sparta se chystá na svou pouť v Lize mistrů. Uvidíme, jak bude dlouhá, snad to nebude pouze jeden dvojzápas ve třetím předkole.
1: Ten úvodní dvojzápas je proti francouzskému Lyonu a Sparta zahájí doma na Letné ve 20 hodin. Nastoupí v přímém přenosu radiožurnálu Sport. To je téma, které se bude prolínat celým naším dnešním vysílání a budeme se mu teď věnovat s bývalým fotbalistou a také mnohonásobným vítězem československé i české ligy Václavem Němečkem. Dobrý den, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak s ohledem na to, jak Sparta vstoupila do sezóny, tak jaká máte očekávání od tohoto zápasu? Připomínám, Sparta zatím jedna porážka, jedno vítězství. Proti ní stojí Lyon, který zatím ostrý zápas nehrál?
2: To může být naše velká výhoda, že nehrál ostrý zápas Lyon. Ovšem mají tak kvalitní kádr, že si myslím, že to nesmíme podceňovat, my určitě ne. A bohužel jsme nezačali úplně sezonu dobře, myslím tím zejména zápas na Zbrojovce samozřejmě.
0: Jak se vám v tom případě líbí, jak Sparta ještě jde do kádru, jak posílila třeba o nového norského útočníka Brunese?
2: No tak já myslím, že je to minimum. Já myslím, že ještě potřeba posílit. Podle mě opravdu nehrajeme dobře vzadu. Jako ty góly, co jsme dostali v Brně, tak to za mě pro tým, jako je Sparta, je ostuda.
1: S Václavem Němečkem jsme ve spojení na radiožurnálu Sport. Možná by mě zajímal váš názor, čím si vysvětlujete, že ty přestupy nebo ty posily vlastně chodí buď na poslední chvíli, nebo vlastně ještě možná třeba na některé se čeká u takového velkého klubu, jakým je na české scéně pražská Sparta?
2: No tak já bych to rád viděl jinak, aby to bylo dřív samozřejmě, jak říkáte, aby se i ty hráči mohli zúčastnit ty přípravy, zjít se s mužstvem a začít tu sezonu naplno. Bohužel tomu není, tak ale doufám ještě čas je, tak doufám, že se to před jenom změní a hlavně věřím, že prostě hráči si uvědomí, co to je za soutěž a vemou to trochu z jiného konce než tu ligu.
0: Jednou takovou, řekněme, neoficiální posilou je navrátilec z hostování Adam Karabec, záložník, který v minulé sezóně působil právě v Olympiku Lyon. Tak mě zajímá, pane Němečku, je vůbec v dnešní době možné, že Adam Karabec nějak poradí spartianským trenérům, spartianským spoluhráčům s tím, jak Lyon hraje, anebo už v té éře, řekněme, vyvinutého scoutingu, různých datových analýz a podobně, v podstatě Adam Karabec nemá co nabídnout proti svým někdejším spoluhráčům?
2: Takhle nemá co nabídnout, si myslím, že není úplně dobrý slovo. Já myslím, že jim ještě bude informovat o různých třeba interních věcech, o jednotlivých charakterech hráčů, to určitě ano. Samozřejmě říkal jste to dobře, dneska je všechno dostupné, veškeré informace, veškeré záběry, zápasy i přátelství, všechno. Takže to si ten rozbor samozřejmě Sparta udělá. Ale myslím si, že určitý pohled zevnitř toho mužstva ten Adam Karabec by mohl poskytnout.
1: S Václavem Němečkem jsme ve spojení na radiožurnálu Sport. Bavíme se o tom, že Sparta nastoupí v rámci předkola Ligy mistrů proti Lyonu ve 20 hodin. Připomínám znovu přímý přenos radiožurnálu Sport. Na straně soupeře, tedy v lyonské sestavě, nebude Pavel Šulc. O tom jsme také už mluvili ráno v našem vysílání. Spekuluje se mimo jiné i o tom, že by Pavel Šulc mohl odejít z Lyonu třeba i do Anglie. Zájem má například Leeds United. Mě by zajímal názor Václav Němečka na tuhle potenciální variantu. Není to škoda s ohledem na to, jakou sezónu měl Pavel Šulc v Lyonu v tom minulém roce nebo v tom minulém ročníku?
2: Asi my to vidíme z jiné strany, než to vidí Lyon. Samozřejmě se i postýká, že Lyon má určité finanční problémy. Třeba by to prodejem Šulc částečně vyřešil, to prostě nevíme. A taky Lyon zaplatil nějaké peníze za Šulce, ale myslím si, že na té evropské scéně to nebylo tolik, takže teď, když ho zhodnotí, tak proč to neudělat teď, i když myslím si, že by bylo dobré, aby tam stál, aby si hrál.
0: Říká Václav Němeček, bývalý český fotbalový reprezentant. Ještě na závěr zpátky ke Spartě, která tak trochu neumí na Francouze, neporazila je 9x po sobě, z toho posledních 7 zápasů je úplně s prohrou. Tak váš tip na ten dnešní večer, podaří se třeba i před zaplněnou Letnou fanouškům dohnat Spartu k nějakému zajímavému výsledku do odvety?
2: Tak já bych byl strašně šťastný, protože samozřejmě dostat se, i když tam je další kolo ještě eventuálně, a dostat se do základní skupiny Ligy mistrů, to by bylo fantastický pro všechny, pro hráče, pro fanoušky. Vím, že to bude obrovsky těžký. A myslím si, že je potřeba si udělat určitý náskok, když teda to bude, tak si udělat náskok se to odvetou, protože tam to bude ještě mnohem horší. A zkusit využít toho, že ten Lyon ještě nehrál ostrý zápas.
0: Říká bývalý reprezentační záložník, mimo jiné taky v barvách pražské Sparty, Václav Němeček. Moc díky za váš čas, mějte se fajn.
2: Mějte se, skvěle.

0: Pořádně oblíbená je kapela AC/DC taky v hokejových arénách, možná Hell's Bells jako nástupová písnička, to by se třeba hodilo některým hokejovým manšaftům. Uvidíme, na co budou nastupovat hráči brněnské Komety, až se představí ve své zbrusunové aréně. Kdy to bude, Davide?
1: 10. ledna 2027 a bude to zápas se zvučným soupeřem, bude to souboj s pražskou Spartou. Když se podíváme na fotbalovou nejvyšší českou soutěž, tak tam se to Zbrojovce povedlo nad očekávání dobře v souboji právě s týmem z Prahy, tak se nechme překvapit, jak to dopadne 10. ledna 2027. Myslím si, že s jistotou můžeme říci, že u toho bude David Nekvinda, náš brněnský kolega.
0: Je to tak. 12 714 míst, bude to tedy druhá největší hala v Česku na hokejové zápasy po pražské O2 aréně. No, můžeme se těšit na tu atmosféru, kterou uslyší i posluchači z našich přímých přenosů.
1: Myslím si, že velmi solidní kapacita na české poměry i s ohledem na to, že předpokládám, že to bude multifunkční aréna i pro další sporty, takže brněnští fanoušci se mají na co těšit a třeba se to odrazí i na výsledcích Komety, které třeba oproti té předminulé sezóně, kdy byli mistry extraligy, tak loni to zase tak slavné nebylo.
0: Takové jsou tedy informace z Brna. My za chviličku znovu ze studia Radiožurnálu Sport přidáme taky naší pravidelnou soutěž.

0: Avril Lavigne hodně oblíbená v redakci Radiožurnálu Sport, hlavně u Davida Prouzy, který si teď schutí zanotoval v 8 hodin 52 minut, a to znamená, Davide, že už trochu meškáme s naší soutěží.
1: Ale můžeme začít, snad to stihneme do 9. hodiny. Nabídnu ceny dvakrát voucher do Království lesa Lipno a také přidáváme naše, řekl bych, už velmi proslavené tričko Radiožurnál Sport s červenými sluchátky kolem krku. Takže tyhle dvě věci, nebo respektive tři, když budeme matematicky úplně přesní, nabízíme v dnešní soutěži, která bude, Adame, tak trochu tenisová, to možná dovysvětlíme potom, ty možná připomeň ta základní pravidla.
0: Ano, a to jsou, že pokud jste s námi v posledních dvou měsících zvítězili, tak prosím nechte šanci ostatním, nemohli bychom vás registrovat jakožto šampiona té dnešní soutěže. No a co se týče čísla do studia, tak to zůstává i dál stejné 221 552 222. A ještě doplním Davida Prouzu s těmi třemi cenami, teoreticky by z nich mohly být i čtyři ceny, ano. Protože pokud dnes vyhrajete a ještě v pátek se dovoláte jako první do pátečního finále a správně odpovíte, tak dostanete od nás taky sluchátka Radiožurnálu Sport.
1: Jdeme na to. Hádáme českou sportovkyni a teď si poslechněte krátkou ukázku.
2: Jo, tak myslím, že to je hodně určitě nejstabilnější sezona, co jsem zatím měla, takže za to jsem hodně ráda. To byla taková věc, kterou jsem vždycky chtěla zlepšit, abych byla stabilní po co nejdýl tady během té sezony, a za to jsem ráda a teďka se těším na to stavět dál i během tady té betonové sezony.
0: 221 552 222, ty jsi říkal, co jsi o tenise, tak pojď to trochu rozvést.
1: Ano, protože od včerejšího vydání žebříčku WTA platí, že 10% členek té elitní stovky je z České republiky, je celkem 10 Češek v elitní stovce. Tohle byla jedna z nich.
0: Tak jo, tak pojďme
1: tak
0: na
1: která?
0: To. Kdo se dovolal jako první a není to ta žena, kterou jsme před chviličkou slyšeli? Hezký den.
3: Ahoj, tady Petr.
1: Petře, dobré ráno, vidíte. Dobrý den.
3: Dobré ráno.
0: Koho jsme slyšeli?
3: Myslím, že Lindu Noskovou.
1: Ne. Tak bohužel to nebyla Linda Nosková. Samozřejmě nabízelo se to po tom jejím wimbledonském triumfu, ale my jsme zvolili tenistku, která je v tom žebříčku trošičku níže, ale ne o moc. Je to také poměrně dobré umístění.
0: Tak se nezlobte, musíme dát šanci někomu jinému, ale z těch 10 tenistek jsme tady už jednu odškrtli, tak pojďme dál. Dobrý den, kdo tam?
4: Dobrý den, tady Petr z Nového Jičína. Já si myslím, že to je Daria Vidmanová.
0: Tak ta to taky není.
1: Ale líbí se mi vaše uvažování. Ta je tou nejnovější členkou elitní světové stovky, nicméně tahle tenistka, která mluvila v naší ukázce, je o poznání zkušenější, už letos vyhrála dva turnaje, jeden na trávě, jeden na antuce, a můžeme přidat takovou malou nápovědu, má docela vřelý vztah k finskému hokeji.
0: Ale protože další volají, tak nerať už,
1: pardon.
0: Prosím, kdo se dovolal tentokrát jako třetí, hezký den.
5: Ahoj, tady Pavlína.
0: Pavlíno, povídejte.
1: Dobrý den.
5: Je to Maruška Bousková.
1: Je to Maruška Bousková, tak do třetice všeho dobrého, Pavlína se trefila. Věděla byste i bez nápovědy s tím finským hokejem?
5: Asi ne.
1: Tak, v tom případě nemáte zač. Gratulujeme.
0: Království lesa Lipno, dva vouchery jsou pro vás, prosím, vydržte nám na drátě. Jakmile spustíme písničku, tak se ještě s vámi spojíme a zjistíme kontaktní údaje. V pátek taky můžete soutěžit o sluchátka Radiožurnálu Sport. Tak ještě jednou gratulujeme, mějte se krásně.
5: Díky.

0: Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
1: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
0: Teď Andreu se Stýny Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na radiožurnálu Sport.
1: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
2: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
3: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dře prostě 105 kg, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
0: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Ano, ale pořad Andrej Sestýny Hlaváčkové je pravidelně ve středu. My v úterý máme čistou hru Martina Procházky.
5: Radiožurnál 9 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
6: Policie má na pražském letišti novou speciální jednotku. Libanon si připomíná 6 let od mohutného výbuchu v bejrutském přístavu. Rodiny obětí stále čekají na potrestání viníků. Fotbalisté Sparty a francouzského Lyonu rozehrají třetí předkolo Ligy mistrů. Kolony jsou kvůli omezení na dálnici D8 z Prahy na Ústí za sjezdem na Kralupy. A bude slunečno odpoledne a večer ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty až 39 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Na bezpečnost cestujících na letišti Václava Havla v Praze dohlíží nová speciální policejní jednotka. Muži v zelených uniformách budou zasahovat třeba proti opilým nebo agresivním cestujícím. Policisté z nové jednotky se ale cvičí i na mimořádné situace, třeba na možný bombový nebo teroristický útok.
7: Situaci nemůžou nikdy podcenit, říká velitel speciální jednotky Jan Kubo.
8: My tam samozřejmě přijdeme s tím, že počítáme s tou nejhorší vlastně variantou, že ta hrozba je reálná.
7: Jeho zástupce Jan Pařík dodává, že proto umí všichni příslušníci například ovládat jakoukoliv techniku na letištní ploše.
9: Ať už jsou to schody, nějaký pás, jakýkoliv vozík.
7: Počet cestujících na letišti postupně narůstá. Podle odhadů jich odbaví za letošní rok dohromady skoro 19 milionů. V budoucnu ještě víc. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
6: Libanon si připomíná 6 let od výbuchu v bejrutském přístavu. Explodovalo tam tehdy 3000 tun dusičnanu amonného. Rodiny obětí doufají, že do konce letošního roku bude po letech obstrukcí zveřejněna obžaloba v případu.
10: Tu noc jsem strávila v nemocnici s blízkými lidmi. Nemocnice byla přeplněná, lidi leželi na podlaze i na recepcích, všude byla krev. Byla to jatka.
7: Vzpomíná na dopady exploze libanonská dokumentaristka Lana Dehirová. Při výbuchu tehdy zemřelo přes 200 lidí a víc než 7 tisíc bylo zraněných. Vyšetřující soudce letos na konci března ukončil vyšetřování případu a spis poslal libanonskému státnímu zastupitelství k přezkoumání. K znesení obžaloby teď vyzval i libanonský prezident případu a spis poslal libanonskému státnímu zastupitelství k přezkoumání. K znesení obžaloby teď vyzval i libanonský prezident Joseph Aoun. Libanon zároveň na dnešek

0: Čili před pár dny strážníci městské policie Hradec Králové.
1: Přehřátí organismu je velmi rychlé, dochází k naprostému vyčerpání, k schvácení.
0: Říká Miroslav Tejkl ze záchranné služby hlavního města Prahy, podle kterého děti ani zvířata nechrání termoregulace tak dobře jako dospělé.
1: Může dojít ke křečím, k poruchám vědomí a následně i k smrti.
0: Když na samotné dítě v autě ve vedru narazíme, měli bychom i hned volat na jakoukoliv z tísňových linek. Andrea Skalická, Radiožurnál.
2: Sport. Fotbalisté Sparty zahájí boj o postup do hlavní fáze Ligy mistrů. Prvním soupeřem jim bude Olympique Lyon. Francouzský klub přiletěl k úvodnímu utkání třetího předkola bez zraněného českého reprezentanta Pavla Šouce. V nominaci Lyonu naopak nechybí slovenský brankář Dominik Greif.
3: Proti českým týmom som nehral, raz som hral nejaký československý superpohár alebo také niečo, ak je to možné. Aj to sme prehrali na penalty, myslím, to som bol ešte Slovane, takže sú to roky. Mám nejaké skúsenosti z tých prípravných zápasov, tiež neboli veľmi úspešné nikdy, takže ako český futbal mi úplne ako protivník veľmi nechutí. Samozrejme je to trošku príjemnejšie, pretože môže prísť rodina, majú to bližšie.
2: Úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů mezi Spartou a Lyonem začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 20 hodin. Na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné vstupy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D52 u Rajhradu a kolona na D8 u Nové Vsi. Na D52 z Vídně směrem do Brna pozor za nájezdem od Rajhradu na 9. kilometru. Brzdí se, vzniká kratší kolona v levém pruhu. Má ležet větev a zřejmě do ní už někdo najel. Čerstvě je hlášená teď i nehoda. Pozor, dejte. V Brně na městském okruhu v Žabovřeské směr Královo pole vzniká kolona od výstaviště k nehodě před galerií. Zdržení 10 minut, krátí se to. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí za sjezdem na Kralupy počítejte s kolonou ze 14. kilometru, zabere to až 20 minut do omezení u exitu 18 Nová Ves. Na D7 na příjezdu do Prahy směrem z Chomutova se za Středokluky dojíždí do kolony na 4. kilometru, zabere to 10 až 15 minut do omezení u letiště. Na pražském okruhu před Ořechem vznikají kolony jak od D5 směr D1, tak hlavně směrem na letiště už skoro od Jesenice. A na jižní spojce kolony směrem na Černý most se popojíždí z Lanového mostu až do Novopatské před Zuženou k Belskou a opačně na Smíchov kolona od Vídeňské přes Barandovský most k tunelu Mrázovka, je to až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude slunečno, v Čechách ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty 34 až 39 stupňů. Tolik zprávy.
7: A po zprávách znovu hezký den přejeme spolu s Davidem Prouzou z vysílání Radiožurnálu Sport.
8: Krásné dopoledne.
4: Radiožurnál Sport.
9: Adam Weidenthaler a David Prouza.
7: Fotbalová Liga mistrů, ta nás tady zajímá dnes enormně, třetí předkolo a utkání Sparta-Lyon. Není to samozřejmě jediný duel, který se dnes bude hrát, ale ruku na srdce, zase tolik jich tam zajímavých z českého pohledu není. Snad jen stojí za zmínku náš bývalý soused nebo kamarád, řekněme, nebo stále ještě soused, to jsem se do toho malinko zamotal, každopádně Slovan Bratislava, tenhle slovenský tým, který bude hrát od 18 hodin na hřišti švédského Mjällby.
8: Zajímavé bude na souboji se Spartou podle mě to, jak se hráči vyrovnají s docela vysokými teplotami, protože i v 8 hodin večer může být klidně 30 plus, klidně třeba 32, pokud to bude jako včera, kdy já jsem odjížděl z práce a bylo stále okolo 28 a to bylo půl 11. večer. Takže i na tohle se můžeme třeba zeptat Pavla Horváta, našeho fotbalového experta a člověka, který tady dvakrát týdně vysílá svůj pořad Desítka.

0: 9 hodin na 11 minut se znovu můžeme věnovat tomu, že fotbalisté pražské Sparty vstupují do evropských pohárů, konkrétně do třetího předkola Ligy mistrů.
1: A mají solidního nebo spíše těžkého soupeře, zahájí zápas, dvojzápas s Olympikem Lyon doma na Letné ve 20 hodin, přímý přenos radiožurnálu Sport a utkání Sparty s Lyonem teď probereme i s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem, který bude, Adame, s námi ve spojení, je to tak?
0: Je to tak.
2: Dobrý den.
1: Pavle, tak na úvod otázka, kterou už jsme trochu pokládali i Václavu Němečkovi před pár desítkami minut. Může Spartě pomoci fakt, že už má za sebou alespoň dva ostré zápasy v domácí soutěži oproti Lyonu, který zatím ještě v Ligue 1 žádný zápas odehrát nestihl?
2: Myslím si, že to je určitá výhoda, protože přestože samozřejmě hráčsky si myslím, že by Lyon asi měl mít větší kvalitu, tak ta rozehranost hraje nějakou roli. Myslím si, že jeden, dva zápasy jsou velmi, velmi dobrý náskok v tomhletom směru, ale samozřejmě může se stát, že ta odveta už bude daleko těžší. No.
0: A je ten náskok dostatečně dobrý vzhledem k tomu, že Sparta z nutnosti v uvozovkách porazila doma Zlín a zároveň, že předtím prohrála na brněnské Zbrojovce? Nebude ta nálada ve spartanské kabině přeci jenom taková trošku klidnější?
2: No, to si nemyslím. Já si myslím, že ty kluci vědí dobře, o co hrajou a že samozřejmě si uvědomují, jak silný soupeř je čeká. Tady to je úplně jiná soutěž, úplně jiný level a tady si nemůžeš dovolit podcenit vůbec nic. Fakt bych to bral tak, že Sparta má dva soutěžní zápasy. Ty hráči, když to řeknu podle sebe, tak už víš zase, jak se v tom plným jako nasazení chovat, co se týká kondice, fyzičky, je to prostě úplně jiný než přátelský utkání, který třeba víš, že budeš hrát 60 minut nebo 50 minut a nebo poločas, takže tak.
1: S Pavlem Horvátem jsme ve spojení, bavíme se o zápase Sparty s Lyonem v třetím předkole Ligy mistrů. Už jsme informovali o tom, že do Prahy nepřicestoval Pavel Šulc, který kvůli problémům s kolenem nebude hrát, takže špatná zpráva pro český fotbal obecně, ale možná dobrá pro Spartu. Myslíš si, že Lyon bez Šulce aktuálně je třeba trochu zranitelnější?
2: No tak já si myslím, že tam budou další dobrý hráči, ale samozřejmě Pavel Šulc v největší formě je velká zbraň. Teď by to asi tak nebylo, protože laboruje s tím zraněním, takže já si myslím, že nás jako fanoušky může mrzet, že Šulcíka neuvidíme v tom dresu Lyonu na domácím hřišti tady na Spartě, ale samozřejmě i tohle k fotbalu patří.
0: Ofenzivních zbraní tam má trenér Paulo Fonseca dost. Ostatně i na tiskové konferenci mluvil o tom, že tím, že Adam Karabec, současně hráč Sparty, který byl ale na hostování minulé sezony za Olympique Lyon, zná tým, tak možná bude malinko měnit jistou taktiku, ale mluví se třeba taky o tom, že spartianská defenziva není zatím úplně dobrá, zatím pouští hodně gólů, ostatně z těch dvou ligových zápasů dohromady 4, tak díváš ty se právě na obranu Sparty jako zatím na tu největší bolovou patu?
2: No tak samozřejmě jsou tam i další jako mužky, bych řekl, a vždycky to mužstvo se s něčím malinko trápí, ale je to začátek soutěže, ty soupeři byli úplně jiní. Myslím si, že i ten zápas samozřejmě jak v Brně, tak doma proti Zlínu prostě jsou jiný tím takovým nasazením a průběhem té hry. Myslím si, že Lyon bude hrát jinak než Zlín, takže je to trošku specifický, ale myslím si, že je zarážející ty góly, jaký dostávají. Určitě se můžeme bavit o chybě Adama Ševinského, který tu situaci trošku podcenil. Možná, že přes příliš jako chtění hraní toho fotbalu v některých těžkých situacích prostě nabídne soupeři tyhle šance. No.
1: Ještě jednu otázku máme tady připravenou na Pavla Horváta. Každé zprávy na radiožurnálu Sport se mluví o tom, že zase bude dnes velké vedro. Sice se hraje až v 8 hodin večer, ale i tak ta teplota může být klidně přes 30 stupňů. Jak moc náročné to bude? Nebo takhle, myslíš si, že to může vyhovovat některému z týmu víc, nebo je to úplně stejné?
2: Myslím si, že to bude hodně podobný. Já samozřejmě nežiju ve Francii, nikdy jsem tam delší čas nebyl, takže netuším, jaký je v Lyonu podnebí, ale samozřejmě, jak jsi to říkal, myslím, že to bude vyrovnaný. Jestli bude pauza na pití, tak si myslím, že by to už těch 8 večer neměl být problém.
0: A tvůj trik na to, jak hrát ve třicítkách?
2: ve třicítkách, no, dobře se hubne, tak je to fajn, ale trik, já si myslím, že musíš tomu podřídit už, já nevím, 2-3 dny před tím zápasem, možná, že někdo mi řekne, že ještě víc, ale samozřejmě zase 2-3 dny před tím někdy můžeš hrát, takže pitnej režim, jídlo, myslím si, že spousta věcí, jak upravit ten režim podle toho, jaký čekáš počasí je.
0: To říká náš fotbalový expert Pavel Horvát, moc díky za tvůj čas, za tvá slova, těšíme se na další expertízy příští dny. Měj se fajn, hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Utkání Sparta-Lyon dnes od 20 hodin v našem přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.

0: The Final Countdown, skupina Europe, doznívá ve vysílání radiožurnálu Sport, a to v 9 hodin a 20 minut. A naším tématem ve vysílání radiožurnálu Sport v příštích sekundách bude hokej. Měsíc před prvním soutěžním zápasem v Lize mistrů vyjeli poprvé na led extraligový hokejisté Škody Plzeň. Úvodní trénink vedli asistenti Václav Pletka a Jiří Weber. Hlavní kouč Josef Jandač pozoroval dění na ledě pouze z tribuny, kam se za ním i s mikrofonem vypravil náš reportér Vladislav Janouškovec.
1: Trenér Josef Jandač sledoval první trénink na ledě svých svěřenců hokejistů Škody Plzeň pouze z tribuny. Proč, trenére?
2: Urval jsem si achilovku a ještě nejsem úplně dobruslý, takže ještě to nějaký týden, 14 dnů možná potrvá.
1: Znamená to, že jste měl aktivní léto, sportoval jste?
2: Tak to já tak nějak jako sportuju furt, nebo snažím se, když je čas, ale prostě už jsem starý a nevydrželo to. Ne?
1: Co to znamená pro trénink vašich svěřenců, že dáte pokyny před tréninkem asistentům a ti se o vše postarají a vy to máte pěkně jako na dlani?
2: Tak ten pohled ze zora, někdy jsem to dělal, když jsem byl zdravý, že jsem se prostě šel dívat ze zora, protože člověk toho jako víc postřehne na ledě, než když je přímo na ledě, ale už jako Venca Pletka s Jirkou Webrem jsou natolik dobrý a zkušený, že ten trénink můžou vést samostatně, mě tam jako nepotřebuji, my si vždycky dopředu trénink máme všechno připravený a jde jenom o to, aby ty konkrétní postřehy na ledě předávali včas a správně. No.
1: Vy máte problém s achilovkou, doufám, že vašich svěřenců se žádné zdravotní trable netýkají, takže sešli se v kompletním počtu, včetně těch zahraničních posil, které vlastně přiletěly až teď, pár dní před prvním tréninkem na ledě.
2: Jo, tak žádný zdravotní trable zatím nejsou, doufám, že to vydrží. Loni jsme si to říkali taky, první 14 dnů bylo úplně nádherné a jeli jsme na první zápas a byli jsme minus 3 hráči dlouhodobě, takže teď momentálně jsou všichni.
1: Pojďme k té nejnovější posilek, jejíž příchod jste oznámili nedávno. Kanadský útočník, teď nevím, jestli to řeknu správně, Denny Kettik, tak proč jste se jeho rozhodli angažovat?
2: Jednak, aby jsme měli dostatečnou šířku kádru, hrajeme Ligu mistrů a potřebovali jsme doplnit vojenského útočníka, odešel nám Joe Lešinský, takže jsme reagovali a samozřejmě v rámci finančních možností a nějakého monitoringu trhu hráčů, tak je to kluk, který dal hodně gólů, je vysoký, silný, ale samozřejmě hrál třetí nejvyšší zámořskou soutěž a někdy tyhle ty hráči jsou trošku nevyspytatelní. Takže uvidíme, jestli se to povedlo nebo ne.
1: Říká trenér plzeňských hokejistů Josef Jandač. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz
1: Radiožurnál Sport. Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
2: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
1: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
2: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 9:30. A začínají zprávy. Ukrajinský útok nedaleko Moskvy má nejméně 5 obětí, dalších 6 lidí je zraněných. Na Telegramu to uvedl guvernér moskevské oblasti Andrej Vorobjov. Ukrajina zasáhla taky sklady v moskevské, tverské a petrohradské oblasti. Úder ukrajinského dronu podle tamních úřadů nepřežila taky jedna žena v západoruském belgorodském regionu. Útoky hlásí i ukrajinské úřady. Řízené letecké bomby z Ruska zabily jednoho člověka v severoukrajinském městě Sumy a další lidi zranili. Stovky policistů budou tento týden na vytipovaných místech v Česku častěji kontrolovat rychlost. Hlídky budou taky prověřovat, jestli řidiči nejezdí pod vlivem alkoholu nebo jiných nedovolených látek. Do preventivní akce se zapojují i další evropské státy. Do Česka se dnes vrátí vrtulník, který ve Francii pomáhal s hašením rozsáhlých lesních požárů. Informoval o tom mluvčí Českého hasičského záchranného sboru Václav Pilný. Vrtulník s hasiči, piloty a techniky odletěl do Francie před 2 týdny. Země se s požáry potýká od začátku léta kvůli extrémním vedrům a suchu. Na místě pomáhají i hasiči ze Slovenska, Chorvatska nebo Portugalska. Náborový příspěvek až 150 tisíc korun má přilákat nové zdravotní sestry do sociálních služeb města Kroměříže. Podle ředitelky organizace Dagmar Klučkové chybí kvalifikovaný zdravotnický personál ve všech 5 domovech pro seniory, které fungují pod správou města a starají se celkem o 540 klientů. Sport. České tenistky mají za sebou úspěšný vstup do turnaje Canadian Open. Do druhého kola postoupili Nikola Bartuňková a Karolína Plíšková. Ve stejné fázi už jsou taky Sára Bejlek a Kateřina Siňaková. Bejlek dnes večer čeká zápas proti Polce Švjontekové. Siňaková se krátce před půlnocí našeho času utká s Rakimovovou z Uzbekistánu. Na mužském turnaji Masters v Montrealu postoupil Vít Kopřiva. Ve druhém kole ho čeká české derby s Jiřím Lehečkou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zdržení na D8 u Nové Vsi a nehoda na D52 u Rajhradu. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem u sjezdu na Mělník a Slaný na 18. kilometru opravují telematiku, provoz je stažený do jednoho pruhu, kolona ze 13. kilometru je i přes 20 minut, řidiči sjíždějí před tím exitem 9 Kralupy na silnici 608, jenomže tam u Veltrus vzniká kolona taky kvůli omezení u Mířejovic. Na D1 z Prahy do Brna za Tasovem počítejte s kratší frontou ze 161. na 162. kilometru u exitu Velká Bíteš opraví vozovku, zdržení 5 minut. Na D52 z Vídně směrem do Brna u sjezdu na Rajhrad na 10. kilometru pozor na kolonu, sune se potom asi 5 minut na 9. kilometr, tam se srazila 2 osobní auta v levém pruhu. Na příjezdu do Prahy Chomutovskou D7 za Středokluky zůstává kolona ze 4. kilometru na 10 minut do omezení u odbočky na letiště, přední je fronta i opačně z okruhu od Evropské na 10 až 15 minut. A hodně ucpaná v Praze zůstává východní část okruhu od Spořilovské se sunou kamiony až kolem Černého mostu do Novopatské Kekbelské. Další zelená vlna za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude slunečno, v Čechách ojediněle přehánky a bousky a teploty 34 až 39 stupňů. Tolik zprávy.
1: Radiožurnál Sport.
3: Poslouchej Sport.

0: Jistě už se taky těšíte na tenisový Grand Slam s názvem US Open, poté co tady během jednoho měsíce byly velmi záživné turnaje Rolanda Garrosa a Wimbledonu i s bohatou českou účastí i v těch pokročilých fázích turnaje. Věřme tomu, že něčeho podobného se dočká taky náš reporter David Prouza, konkrétně ve Flushing Meadows, kde budou hrát v soutěži smíšených dvojic taky docela zajímavé páry a poté první várce, ve které byla oznámená i Kateřina Siňáková po boku mužské jedničky Henryho Petna, budou taky další čeští zástupci.
1: Je to tak, připomenu, že to nebude ten typický mixový turnaj, jako bývá na jiných Grand Slamových turnajích. Tady se ta smíšená čtyřhra bude hrát ještě před startem singlů a čtyřher na US Open, tedy od 25. do 26. srpna. No a teď, pokud jde o ty nové dvojce, tak ta jedna, co nás bude eminentně zajímat, tak to bude Karolína Muchová s Jakubem Menšíkem. Tak tohle spojení nám nabídne tenhle hvězdný mixový turnaj, ale nebude to jediné zajímavé spojení. Mě třeba docela baví Elina Svitolinová s Gaelem Monfilsem, tedy manželský pár, který má spolu i také jednoho potomka, tak si spolu zahrají na kurtu. Myslím si, že Gael Monfils, který se loučí s kariérou, tak asi hezčí rozlučku si myslím nemohl si přát, ne?
0: A co třeba takový Alexander Bublik, který je známý svými groteskními kousky po boku Venus Williamsova. Vlastně nevím, jak hraje Venus Williamsova.
1: Já ti to řeknu, hraje obrovské rány a je úplně jedno, že je 46 let, má pořád obrovskou bombu, pokud jde o servis a forehand. To samé vlastně Alexander Bublik, takže dohromady by to klidně mohlo klapat, ale nevím, no, jaké budou mít ambice. Myslím si, že pokud jde o Venus Williamsovou, tak tam jde hlavně o to, aby nějakým způsobem se ctí si užila možná poslední Grand Slam své opravdu dlouhé a vele úspěšné kariéry. Takže zajímavá řada spojení a reálně je vidět, že prostě pořadatelé se snaží co nejvíc, řekněme, protlačit tuhle, ne novou disciplínu, ale tohle nové pojetí toho mixového turnaje. Minulý rok se na to snesla kritika, že třeba taková Kateřina Siňáková vlastně neměla vůbec jistou účast, co by deblová světová jednička a také vítězka Wimbledonu v mixu právě, tak tentokrát jí tam máme. A tak si třeba stane i to, že si zahraje proti své deblové parťačce Taylor Townsendové, ta by měla hrát s Alexandrem Zverevem.
0: A ještě se dívám na jednu manželskou dvojici, ti se vzala dokonce během Wimbledonu, během toho finálového víkendu, Alex de Minaur a Katie Bultrová.
1: Myslel jsem Novak Djokovic a Arina Sabalenková, tak to ne asi.
0: To si nejsem úplně jistý. Pojďme ale ještě alespoň k výsledku.
1: To by asi Jelena Rističová neměla úplně radost z tohoto sňatku Novaka Djokoviče. Ještě jedna tenisová informace, teď už více zpravodajsky to pojďme pojmout. V Montrealu ve druhém kole nastoupí Jiří Lehečka proti Vítu Kopřivovi, to už je samozřejmě mužská dvouhra. Připomínám jedno zatím vzájemné utkání z roku 2022 z turnaje v Liberci. Takže teď na poznání větší scéně v Montrealu po druhé Lehečka proti Kopřivovi, tak třeba i o tom na radiožurnálu Sportu slyšíte.
0: Ano, co se týče Toronta, tak v noci Nikola Bartuňková proti Dance Tausonové a potom taky Iga Švionteková vyzve Sáru Bejlek, respektive Kateřina Siňáková nastoupí proti Rachimovové z Uzbekistánu. Za chviličku se vydáme už znovu za fotbalem a se zpátky do Anglie.

0: Je 9 hodin 43 minut a na Radiožurnálu Sport teď takový jeden nostalgický návrat. Davide, proč?
1: Je to tak. Náš bývalý kolega Martin Minha bude teď s námi ve spojení. Budeme se totiž bavit o tom, že brankář Horníček míří z Bragy do Newcastlu. No a Martin Minha je specialistou na Premier League, velkým fanouškem této soutěže a také velkým znalcem, pokud jste někdy slyšeli třeba některý z jeho podcastů. Tak Martine, vítej znovu ve vysílání Radiožurnálu Sport.
2: Zdravím vás, chlapci, i posluchače jednoznačně nejlepšího rádia v České republice.
0: Správně, seš tady správně. Lukáš Horníček míří do Newcastlu, St. James's Park, sever Anglie, takový i specifický jazyk, specifické nářečí, které on už v jednom představovacím videu taky naznačil, i když jsou teď fotbalisté Newcastlu na soustředění ve Španělsku. Tak co, prosím tebe, Lukáše Horníčka čeká právě v Newcastlu United?
2: No tak v první řadě musíme zmínit to, že je to skvělá zpráva obecně pro český fotbal, pro české fanoušky, protože bohužel Čechů ubývá v anglické Premier League. Můžeme připomenout, Tomáš Souček spadnul s West Hamem a stále je kladivářem, byť je stále otevřené přestupní okno. Stejná situace je u Ladislava Krejčího, který spadnul s Wolverhamptonem a stále je vlkem, byť je stále otevřené přestupní okno, ale máme tam teď dva brankáře, Antonín Kinský a nově tedy Lukáš Horníček. Včera, říkali jste správně, pánové, zamířil rovnou do španělského kempu, kde Newcastle aktuálně trénuje, připravuje se na tu prestižní sezónu anglické Premier League, která bude 100% jiná, protože zase je tam spoustu změn, noví manažeři, noví hráči, pochopitelně nováčci a co čeká Lukáše Horníčka v Newcastlu? Taková byla otázka. No určitě ho tam čeká bouřlivá atmosféra. Co je skvělé z těch jeho prvních slov, tak je připraven. Je vidět, že se ten transfer nějakou dobu pekl, jak se říká, protože v těch prvních rozhovorech opravdu mluvil otevřeně, mluvil tak, aby si hned získal fanoušky. Zmiňoval to, že ví, jaká je kapacita v St. James's Parku. Několikrát zmínil odkaz Pavla Srníčka, uvědomuje si, že bude pravděpodobně srovnáván s touhle legendou. A já se moc těším, protože je to brankář, který pravděpodobně přichází jako číslo jedna. Byť, když si rozkliknete web Newcastlu, tak stále jedničku má Nick Pope, ale ten je podle anglických médií na odchodu, takže Lukáš by měl opravdu hned chytat, ideálně hned v prvním kole. Připomeňme, v prvním kole má Newcastle hned Liverpool, takže ten debut bude neskutečně ostrý, pokud k němu dojde, ale taková je Premier League. No a třeba hned v druhém kole, to můžu rovnou pozvat posluchače, si můžeme užít pravděpodobně ten český souboj, protože Newcastle si to rozdá s Tottenhamem v Londýně. A na jedné straně by měl Antonín Kinský a na druhé straně právě Lukáš Horníček.
1: Martin Minha potvrdil to, co jsme říkali. Široký záběr, pokud jde o anglický fotbal. My jsme, Martine, mluvili v dnešním vysílání také se Zdeňkem Známalem. Ten říkal jako jednu ze změn, která přijde pro Horníčka třeba i v počasí, že jde ze, řekněme, slunného Portugalska do klubu, kde velmi často prší, tak na to už se ptát nebudeme, ale můžu se třeba zeptat na to, jakým stylem se prezentuje Newcastle a jestli tam Horníček svým brankářským stylem bude zapadat.
2: Úplně upřímně, Davide, nemám Lukáše Horníčka nakoukaného, protože 98% svého času věnuju anglické Premier League, ale mám ho zatím navnímaného a vidím tam fakt hodně jako lidsky a vidím tam hodně podob právě s Antonínem Kinským. Mentální stránka, připravenost, to, jak mluví anglicky, to, jak mluvil portugalsky, je to hráč, který je velmi ambiciozní. Podle mě ví dobře, do čeho jde, byť si myslím, že v těch prvních kolech může být překvapen. To byl ostatně Antonín Kinský, ale co chci říct, věřím tomu, že mu pomůže jeho sebevědomí a i zkušenosti z portugalské ligy, tak můžeme připomenout, on v minulé sezóně opravdu vychytal 13 čistých kont, jako často se stal mužem zápasu, tohle všechno jsem si já dohledal a myslím si, že ten styl by mu mohl svědčit i z toho důvodu, že Newcastle zrovna není tým, který hraje odzadu nakrátko, je to ten dnešní trend, Newcastle ho úplně nedržel v té minulé sezóně, nebál se dlouhých nákopů, takže v tomhle směru si myslím, tedy Bobby Zámal je určitě větším expertem na tohle brankářské řemeslo, by to pro něj mohlo být snazší i z toho praktického důvodu, tedy že v těch prvních kolech zkrátka může ty míče nakopávat nahoru a nemusí se starat například jako Antonín Kinský pod Dezerbim o velmi přesné krátké přihrávky, kdy je brankář velmi často pod tlakem.
0: Přitom statistický server Opta píše o tom, že byl v portugalské lize Lukáš Horníček jedním z těch nejlepších gólmanů, co týče úspěšnosti a taky přesnosti přihrávek, takže i v tomto ohledu by jistě měl být hodně konkurenceschopný. Je mu 24 let a před ním, nebo řekněme spolu s ním aktuálně v bráně Newcastlu Nick Pope o 10 let starší brankář, který má za sebou taky několik reprezentačních startů, ale už asi není na takové úrovni, jako předváděl před několika lety, ať už jako brankář Newcastlu nebo předtím v barvách Burnley. Tak je to tak, že Lukáš Horníček přichází na pozici neoddiskutovatelné jedničky, nebo mu tam někdo bude dělat konkurenci?
2: Tak v Premier League si nemůžete být nikdy jistý pozicí číslo jedna, to za prvé, ale ano, tak stál necelých 620 milionů liber, pokud jste sledovali tu tabulku, která včera kolovala po sociálních sítích, tak historicky je 11. nejdražším golmanem, byť samozřejmě ono je to hodně zkreslené, protože ty ceny tenkrát byly jiné a vlastně na tu anglickou Premier League dneska těch 620 milionů liber není zase tolik, ale z toho českého pohledu to je dost, to musíme říct a ano, já si myslím, že Horníček přichází jako jednička už i z toho důvodu, jak ho včera prezentovali. Opravdu celý den na jakékoliv stránce, která se věnuje Newcastlu, byl jen Lukáš Horníček a o Nicku Popovi už se opravdu spíš píše jako o hráči, který si hledá angažma. Už v minulém ročníku neměl jasnou pozici číslo jedna, odchytal, mám pocit, jen 27 zápasů. Trápí ho zdraví, už není tak 100% a ani ta čísla už nemá taková, jaká měl dříve, takže já věřím tomu, že Horníček bude startovat a věřme tomu, že se ukáže hned v prvních kolech jako správná volba, že nevymyslí nějaký ten kiks, o tom vůbec nechci mluvit, byť se to stát samozřejmě může, je to stále mladý golman, ale věřím tomu, že to Lukáš zvládne a že český fanoušek bude mít radost z toho, že tam prostě je další český hráč.
1: Přesně tak, to je věc, která určitě bude zajímat mnoho lidí, kteří sledují anglický fotbal, je to takový příjemný bonus, ta česká účast, když bych Martina Minhu poprosil na závěr našeho povídání, na co se třeba on těší a na co by pozval právě v té nové sezóně anglické nejvyšší fotbalové soutěže. Tak nějaké tři taháky vytáhni, Martine, pojď na to.
2: No tak já si myslím, že všichni budou sledovat Manchester City bez Pepa Guardioli. Prostě je potřeba si uvědomit, že hodně velkých jmen odešlo po konci té minulé sezóny. Už neuvidíme Mohameda Salaha. Liverpool je britskými médii hodně kritizován za to, jak je pasivní na přestupním okně nebo na přestupním trhu. Takže já si myslím, že uvidíme i hodně změn ještě v těch posledních dnech, kdy bude naopak přestupní okno otevřené, protože některé kluby zkrátka musí posilovat. Viděli jsme v minulém ročníku, jak i nováčci už jsou konkurenceschopní. Ta soutěž, byť to zní jako kliše, je fakt extrémně vyrovnaná a každý může fakt porazit každého. Hodně svítit se bude na Chelsea, mám pocit, protože je tam Xabi Alonso, je to klub, který nebude hrát evropské poháry a který je zároveň ale hodně chce hrát. Je to klub, který má obrovské ambice, má velmi silnou fanouškovskou základnu nejen v České republice, ale obecně ve světě. Takže myslím si, že Chelsea by měla jít také nahoru. No a Manchester United pod Michaelem Carrickem si myslím, že bude chtít minimálně udržet tuto pětku. A jako nemůžu ti, Davide, říct jen tři věci. Prostě to byste museli pro mě vymyslet hodinový pořad, abych vyprávěl o tom, co se může v mé oblíbené soutěži stát. Takže
1: bohužel,
2: pojďme se soustředit na
1: v hledu s mikrofonem do Anglie.
2: Tak, přesně tak. Pojďme se soustředit na české brankáře. Věřme, že budou hrát každé kolo a že se jim bude dařit.
0: Fotbalová Premier League začne 21. srpna, tedy za 2,5 týdne, a my jsme na ní pozvali i díky přestupu Lukáše Horníčka do Newcastlu, díky Martinu Minhovi, reportérovi, redaktérovi, který se hodně bedlivě věnuje právě elitní anglické fotbalové soutěži. Martine, moc díky za tvůj čas, rádi jsme tě slyšeli a zase někdy.
2: Napodobně zdravím všechny, hezký den.

0: Končí ranní vysílání radiožurnálu Sport v 9 hodin a 56 minut. Ještě můžeme pozvat na čistou hru Martina Procházky, která začne už za zhruba 10 minut po zprávách.
1: A Martin Procházka tam nebude sám, bude tady taky moderátor František Kuna a host, bývalý hokejista Jiří Zelenka, hráč, který zažil asi tu nejúspěšnější éru hokejové Sparty z přelomu milénia nebo ze začátku nového tisíciletí.
0: Říká David Prouza, díky za dnešní spolupráci, měj se fajn a zase příští týden naslyšenou.
1: Napodobně, myslím, že to byla premiérová spolupráce, tak snad to nebyla derniéra.

0: Radiožurnál je 10 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
1: Unijní ministři vnitra začínají jednat o migrační krizi ve španělské Seutě. Praha chce vytvořit nový systém improvizovaných úkrytů pro ochranu obyvatel. Fotbalisté Sparty rozehrají třetí předkolo Ligy mistrů proti Lyonu. Kolona je na dálnici D8 z Prahy u Ústí nad Labem před omezením u Nové Vsi. A bude slunečno odpoledne a večer, ojediněle přehánky a bouřky a teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministři vnitra zemí Evropské unie začínají mimořádně jednat o migrační krizi ve španělském městě Ceuta. Minulý týden ve čtvrtek se tam nelegálně dostalo asi 50 tisíc lidí z Maroka. Skoro všichni podle španělských úřadů hned následující den odešli.
3: K mimořádné schůzi kvůli Ceutě vyzvali prezidenti a premiéři 22 států Evropské unie, včetně Česka, ve společném dopise šéfům unijních institucí. Prohlásili, že události z posledních dnů vyžadují okamžitou a koordinovanou evropskou odezvu. Samostatně o jednání ministrů požádal také španělský premiér Pedro Sánchez. Napsal, že většina zemí projevila Španělsku podporu a solidaritu a nabídla pomoc. Jiní se ale podle Sánchez rozhodli na jeho zem útočit a žádat o dočasné vyloučení Španělska ze schengenského prostoru. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Praha hledá nové prostory pro ochranu obyvatel. Společně s hasiči a odborníky z univerzit chce vytvořit seznam improvizovaných úkrytů, do kterých by se lidé v případě nebezpečí mohli schovat.
4: Mezi vhodné prostory pro improvizovaný úkryt patří například sklepy a garáže, popisuje vedoucí pracoviště ochrany obyvatelstva pražských hasičů Jakub Růžička.
5: Vlastně cokoliv, co je pod úrovní terénu, tak je takřka ideální.
4: Systém by měl doplnit současné stálé úkryty. V těch se podle mluvčího pražského magistrátu Víta Hofmana může schovat 150 tisíc lidí. Skoro 350 tisíc by se pak mohlo skrýt v metru a strahovském tunelu.
6: Ve stálých úkrytech je zajištěno ukrytí pro asi 40% obyvatel Prahy. Zbylých zhruba 60% se bude ukrývat v improvizovaných úkrytech.
4: Seznam improvizovaných úkrytů bude vedení metropole s odborníky a hasiči tvořit několik let. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
1: Výročí vraždy posledního přemyslovce, krále Václava III., připomene setkání v Olomouci. Jeho účastníci se sejdou před budovou, kde je dnes arcidiecézní muzeum. Tam Václav III. Před 720 lety zemřel. Pokračuje mluvčí projektu Millennium olomouckých přemyslovců Tomáš Kryl.
7: 5 minut před 13. hodinou bude možnost položit květiny v dolní kapli katedrály k soše krále Václava III. A potom přesně 6 minut po 13. hodině se na 7 minut rozezní dómské zvony, aby připomněli posledního mužského přemyslovce

0: Nemůžu teď říct, jestli odejde jinam. Pavel má velmi vysokou hodnotu a všechny kluby na něj budou dávat v Evropě velký pozor.
1: Duel třetího předkola Ligy mistrů mezi Spartou a Lyonem začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport ve 20 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D8 u Nové Vsi a nehoda na tahu Veselý Hodonín. Na D8 ve směru z Prahy do Ústí za sjezdem na Kralupy vzniká kolona ze 13. kilometru, táhne se zhruba 25 minut do omezení na 18. u sjezdu na Mělník a Slaný. Na D1 z Prahy do Brna za Tasovem opatrně dojíždějte do kratší fronty ze 161. kilometru do zúžení u exitu 162 Velká Bíteš, zdržení 5 minut. Na D52 z Vídně do Brna čekejte u sjezdu na Rajhrad kolonu z 10. kilometru k nehodě na 9. v levém pruhu, zdržení 10-minutové. Na příjezdu do Brna silnicí 43 ze Svitav v Hradecké mezi sjezdem a nájezdem od Globusu pozor na překážku.
4: V levém pruhu v tom rychlém je rozhalzená pneumatika.
3: Na silnici 55 z Veselí nad Moravou na Hodonín za Vnorovi čekejte potíže, začíná vznikat kolona, míří tam záchranáři, nákladní vozidlo srazilo chodce. A v Praze dlouhé kolony hlavně na průtahu Metropolí z D1 na D8. Kamiony se sunou ze Spořilovské dál jižní a Štěrboholskou spojkou kolem Černého mostu a celou Novopatskou až do zúžení ve Kbelské. Pro ně je zdržení i na hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude slunečno, v Čechách ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty 34 až 39 stupňů. Tolik zprávy.
6: Čistá hra Martina Procházky.
7: Hokejové léto s Martinem Procházkou pokračuje a dál si zveme hosty. Dnes je to muž, který je členem klubu Legend pražské hokejové Sparty, držitel 4 titulů a nejúspěšnější střelec v playoff, co se týče pražské hokejové Sparty. Martin Procházka dnes pozdraví jako poprvé.
8: Dobrý den.
7: A je tu Jiří Zelenka, vítám vás.
9: Dobrý den.
7: Co teď děláte? Co teď pracovně hokejově děláte?
9: Jo, tak samozřejmě děkuji za pozvání a jsem trenér mládeže na Spartě, teďka nový kategorie U16 s Tobíkem Slavíčkem, jsme to dostali na starost, takže teďka budujeme nový kádr na novou sezónu.
7: Jak se buduje nový kádr v téhle věkové kategorii?
9: No, je to náročný, ale jsme teďka v začátcích, jako máme za sebou měsíc a půl letní přípravy a teď už jsme týden na ledě, takže jde to pomalu, ale myslím, že to bude všechno v pořádku a bude to zdárný konec.
7: I Martin Procházka se teď věnuje třeba i individuálním tréninkům, tak v jaké věkové kategorii se to pohybuje? Máte, Jiří Zelenko, také chlapce, kteří mají individuální tréninky?
9: Jo, určitě, samozřejmě je tam spousta kluků, kteří navštěvují tyhle ty tréninkové plány. A prostě chtějí se zdokonovat, chtějí být lepší, samozřejmě to je dobře, ale musím říct, že u nás jich pár je, který takhle chodí.
7: Martine, ty se tomu věnuješ jak často?
8: No tak je to samozřejmě na vždycky žádost rodičů, problémy jsou z ledy, takže když se povede dvakrát, třikrát týdně, tak si myslím, že to je dobrý pro ty kluky. Není to o tom, aby chodili na ty individuální tréninky každý den, to si myslím, že taky není úplně ideální, ale tak dvakrát, třikrát týdně je to určitá specializace. Já se zaměřuju opravdu jenom na takový to zakončení střelbu, zakončení okolo branky. Snažím se těm dětem vysvětlovat, jak mají reagovat před brankou. Nemyslím si, že jim říkám nic, co by jim neříkali trenéři v klubu. Ale přece jenom máte čas na toho hráče, máte prostor pro něho, můžete to opakovat několikrát, když mu něco nejde, tak to zastavíte, ukážete mu to. Myslím si, že jsou rodiče spokojení. Já jsem takhle předtím, když jsme to zmiňovali, trénoval jsem toho Jirku Pospíšila, který mu je teďka 21 let a tohle to je jeho bratr. Takže myslím si, že má to své výhody obrovské, protože jak říkám, ty kluky můžete několikrát opravovat a mně se na tom líbí to, že když pak ten kluk jde z toho tréninku z té hodiny a je zapocený a říká, že ho to moc bavilo, že některé cvičení mu samozřejmě jdou víc, některý míň a i na těch se musí pracovat, takže to mě se to, je to opravdu teďka nějak tak mě to chytlo a je to celkem zábavný.
7: Pokud vás něco zajímá, tak samozřejmě můžete zavolat k nám do studia radiožurnálu Sport na číslo 221 552 222. Naším hostem je bývalý elitní útočník pražské Sparty Jiří Zelenka. To, co říkal Martin Procházka, můžeme debatovat o tom, jak jsou důležité individuální tréninky v tomhle věku, nebo kdy s nimi třeba začít. Je nějaký úzus na to?
9: Já si myslím, že jako ten věkový rozdíl je úplně jedno. Záleží hlavně, aby ty kluci do toho měli chuť. Jakmile ty hráči do toho nemají chuť a jsou do toho tlačený rodičema, tak je to špatně. To je prostě největší jakoby mínus českého hokeje, že možná ani ty kluci to tolik nechtějí, ale ty rodiče chtějí všichni mít Jardu Jágra.

0: a to se prostě nepovede, protože Jarda jenom jeden.
1: Takový tak dobře, už... tak chtějí mít Pastrňáka na čase. Ne,
0: samozřejmě, ale jako z té naší generace všichni chtěli mít Jardu Jágra, samozřejmě teď David Pastrňák, tyhle top hráči. Takže za mě nejdůležitější samozřejmě, ať ty kluci tam chodí, ale ze své iniciativy, ne z iniciativy rodičů, protože, jak říkám, spousta těch rodičů chce jenom, aby oni to tam šli ty kluci na ten trénink a přitom některý ty kluci by tam ani jít nechtěli.
2: S tím souhlasím, protože samozřejmě kromě toho, že trénu tohle jednoho, tak se mi přidařil další. A tady byl přesně ten, o čem mluví Jirka teďka, že je mnohem víc vidět na těch rodičích, jak oni si myslí, že během toho těch pár hodin, že najednou tam bude obrovské zdokonalení, ale některý ty hráči právě třeba potřebují úplně jiné věci, úplně třeba základy. Jo. Tady tohle to už je specializace, ten individuální trénink je o tom, že ty už máš hráče, který už nějakým způsobem potom už tvaruješ a zdokonaluješ, ale když tam přijde hráč, který jako třeba nemá úplně ty základní věci, takže já když mu tak 10krát nahraju na hokejku puk a on mu to 8krát uteče, no tak vlastně to cvičení postrádá jakýkoliv smysl.
1: Nedostane
2: se přesně tak. Ano, nedostane se to k tomu zakončení. A kolikrát opravdu potom už mluvím s rodičema. A teď to bylo nedávno, kdy maminka se mě ptala jedna, kde jak to prostě vidím nebo jak to vím dát, tak jsem mi to řekl na rovinu, že si myslím, že tady je opravdu potřeba zapracovat spíš na těch základních věcech. A ty základní věci se dají trénovat v klubu. A on je teďka na hraně dorostu a je tam jako prvoročák, 15 let mu bylo. A já jsem říkal, že pokud nebude vůbec mít tady ty základy, tak si myslím, že to je taková ta otázka času, kdy ten kluk jako ho to přestane bavit a skončí.
1: Jiří Zelenka, který je naším hostem, lehce přikivuje. Teď se bavíme na Radiožurnálu Sport na začátku srpna. Všichni tak nějak trochu odpočatí a těší se na ten hokej. Tak musíte brzdit ty hráče v tom natěšení lomeno rodiče nadšené?
0: No, já bych řekl ani, že ty kluky brzy nemusíme, protože sami vědí, o co si hrajou. Jestli jednou chtějí hrát velký hokej, tak prostě musí od začátku do toho dávat maximum. Že jo, samozřejmě ty rodiče tam chodí, sledují je, ale jako ty kluci prostě chtějí, a to je na tom pro nás to nejdůležitější, že oni mají chuť do toho. Samozřejmě srpen, my potřebujeme, aby byli samozřejmě takhle nastavený i v dubnu, když se to tam bude lámat v playoff, ale podle toho začátku, co teďka jsme, tak jsou všichni natěšení, jako jsme byli my s Martinem, když jsme hráli. Že ty prostě vám ten let chybí, prostě než ta letní příprava, kde furt běháte, posilujete, tak my jsme byli zvyklí, ta naše éra, prostě bejt furt si hrát, takže jsme rádi, nebo byli jsme rádi, že jsme mohli být na tom ledě, to samý mají i kluci, takže jim to prostě zpestřujeme tak, aby je to bavilo, aby na těch klukách byl vidět úsměv a chuť se zlepšovat.
1: Bývalý hokejový útočník Jiří Zelenka je naším hostem a zůstává dál v hokejovém prostředí pražské Sparty, kde strávil prakticky skoro celý svůj hokejový život. A když říkáte, že trénujete kategorii U16, tak jak tahle soutěž pro lidi, kteří třeba ne úplně sledují mládežnický hokej, vypadá nebo může vypadat? Je to celorepubliková?
0: Je to celorepublikový, samozřejmě to teďka vložený od svazu, tam prostě se založila tato nová kategorie, aby se to tam trošku jakoby ty kluci ohráli, než přestoupit do toho staršího dorostu. Takže si myslím, že to je jakoby dobře, ale musíme teďka prostě vychytat, je to jak se říká v plenkách, takže se to musí ještě spoustu věcí vychytat, ale já věřím tomu, že ten projekt je dobře nastavený a že to bude pro český hokej jen dobře.
1: Martine, co si o tom myslíš, že vznikne jakási kategorie, která tak nějak jako rozbourá to pod sebou a nad sebou a vloží se mezi to? Chápu to dobře?
0: Jo, určitě.
2: Já jsem se o tom s Jirkou mluvil ještě před dnešním studiem a on mi potom přesně mi to takhle popisoval, ale myslím si, že to je dobře, protože v tomhle tom věku si myslím, že ne, ještě úplně každý je nějakým způsobem vyvinutý, nemá určité fyzické parametry a on ten skok potom jakoby z těch starších žáků najednou do dorostu, kde máte hráče třeba o kolikrát o hlavu a půl vyšší, tak je dobrý, když tam ještě mají teďka ten jeden mezischůdek. A to, že tam je to na začátku, to, že samozřejmě to bude se muset vychytávat, co se týká nějakých ekonomických důvodů, nějakých cestování, protože Jirka říkal, že bude jezdit vlastně dvě kategorie spolu, že se bude hrát v jeden den.
0: Když to jako bude nastavený tak, že nějaký stadion nebo nějaký tým bude mít dva ledy, tak se to bude pokoušet tak, aby se to hrálo ve stejný čas na velký i na malý hale, takže by aby se i ušetřilo, takže bychom jezdili jakoby dvě kategorie jedním autobusem. Ale říkám, je to všechno v začátcích, všechno se to nějak jakoby stabilizuje, takže čekáme jako na nějaký konečný verdikt, ale jak říkám, je to na začátku, takže čekáme, jak to všechno bude do září, než to vypukne.
2: Pokud by teda byl jeden stadion, tak to znamená, že by vždycky odehrál jeden tým.
0: Čekalo by se tam ty 2,5 hodiny nebo 3 hodiny na utkání a to si myslím, že asi jako tohle neprojde, že se bude muset ty kluby, jak se říkal, z té ekonomické stránky to prostě udělat tak, že prostě budou muset jezdit 2 autobusy. Nejdřív pojede 15, pak pojede 16, protože aby jeden tým, nebo jsme přijeli oba stejně na ten zápas a jeden tým tam čekal 3 hodiny, si myslím, že je nesmysl.
1: To by vám zvlčeli v tomhle věku dost.
0: No, pak už by vlastně jsme přijeli, oni by tam 3 hodiny jede, když to řeknu, prostě zevolovali a tím pádem by se už pořádně nepřipravili na ten zápas, protože vždycky je to udělané tak, že prostě přijíždíme na časy, tak aby byla vlastně rozcvička, velká rozcvička a pak už utkání a takhle 3 hodiny s těma klukama tam dělat, jako nevím, jak by to vypadalo.
1: Říká Jiří Zelenka, a vy tedy asi netrpíte na Spartě počtem hráčů v téhle kategorii, nebo jak to tam je, musíte klepající na dveře odhánět v téhle kategorii?
0: Já si jako za stolik hráčů tam nemáme, zatím máme 22 hráčů, jako takhle se to dá říct, že jich máme dost, ale máme tam spoustu kluků jako na zkoušku, takže furt ten kádr ještě není uzavřený, ale myslím si, že by bylo lepší, kdyby tam byl větší počet hráčů, aby byla větší konkurence.
2: Až tak. 22 hráčů mi přišlo dost na tady tu úroveň, protože pokud si pamatuju dřív nás, tak většinou to bylo tak s bídou na 3-5, ale 22 hráčů to je celkem dost. Každopádně asi je to přesně, říkáš, je to takový ten přechodový rok, takže je potřeba ta konkurence, aby tam byla, protože to je příprava do už dorostu, kde už samozřejmě potom tam jsou úplně jiné nároky.
0: No samozřejmě, a jde o to, že jako ten počet je veliký 22, ale nemůžeme brát, jako jsou tam prostě kluci, kteří jsou na skůtě, kteří o to bojujou, a neříkám, že tam je 22 hokejistů.
3: Čistá hra Martina Procházky.
1: Naším hostem zůstává bývalý útočník hokejové Sparty Jiří Zelenka. Bavíme se, ještě chvilku zůstaneme u mládeže. Jak těžké je teď udržet tu hlavu hokejisty v tomhle pubertálním věku? Protože to jsou chlapci, kteří končí základku, jdou na střední.
0: No, jako ta puberta s nima začala jako třískat s tou naší partou, co my tam máme, ty kluky 2.11. Máme tam ty mladší 2.12 a musím říct, že jako je to docela jako ostrý tam u některých, ale když si vzpomenu na sebe, co já jsem předváděl, tak já jsem byl Seager první třídy, takže zase jim to nemůžu nějak zazlívat, prostě tím musí projít každý. Ale samozřejmě jsou nějaký pravidla, jakmile tam někdo prostě přes ty pravidla přelítne, tak prostě dostane sekec pěkný, takže samozřejmě to k tomu věku patří, k tomu hokeji určitě, protože tam nemůžete být zase nějaká puťka. Takže ta puberta s nima fakt tříská, ale prostě dá se to ovládat.
1: A kdybyste vzal sebe ze své mládeže z tehdejšího roku a takhle jako panáčka se přesunul mezi ty aktuální 15-leté, tak divili by se víc oni vám nebo vy jim?
0: Tak to je těžký na to odpovědět, ale já si myslím, že jsme byli asi v nějakých věcech jakoby na stejno. Jo? Ale jako mě jediný, co mrzí, že prostě oni nemají jakou tu pokoru, co jsme měli my. Že si prostě všichni myslí, že jsou to páni hokejisti a ještě k tomu mají jako dlouhou cestu, aby si to, co si dovolujou, aby si jako tak dovolovali, co si dovolují.
2: Mě by zajímalo ještě, říkáš pokoru, ale mě by zajímalo, jak to mají třeba ze soutěživosti. Mně přijde, že tady ta generace tady těch dětí, že kolikrát prostě to nemají nastavené, takže nebo nevědí tu soutěživost. Za nás se vždycky takhle hrálo, nebo tréninky, nebo v tady té kategorii to bylo, že se furt o něco hrálo. Na každém tréninku, vždycky v závěr tréninku 10-15 minut se většinou hrála hra a hrálo se o něco. Já nevím, jak to máte teď nastavený, ale mně přijde, že tady v té kategorii, nebo většinou tady okolo těch kategorií, ty hráči najednou prostě vůbec nevědí, jako prostě i na tom tréninku, že nechtějí soutěžit. A to mi tam hrozně chybí.
0: To samozřejmě tam jde o to jenom, že oni ještě to tomu ještě nedozráli.
2: Ještě to nedozráli, ty soutěžnosti.
0: Já si myslím, že určitě ne, protože jako oni, když se hraje bago nebo prostě nějaká soutěž, i ta Brazilka nebo něco, tak on vypadne a řekne, no tak jsem vypadl. No, to. Místo toho, aby se snažil, aby byl nejlepší. Prostě ty kluci ještě do toho nedozráli, anebo prostě tu, nejsou na to tak nastavení. Jako za tý naší jako doby, co jsme byli my dva.
1: Říká Jiří Zelenka, říkáte nedozráli, lidi mě 15 let, jako kdy jindy si chtějí hrát. To už si měli hrát předtím, ne?
0: No, ale jak vidíte, tak prostě ta doba je prostě jinačí. Oni jsou jiný zájmy. Už my jsme měli jenom hokej, my jsme měli fotbal, my jsme byli furt venku. A tyhle kluci jsou prostě furt na počítačích, na mobilech a je to prostě těžký, je to jako to odnaučit, prostě snažíme se proto dělat maximum. Ale když pak přijdete do kabiny a vidíte tam všichni, tam jsou na mobilu, tak je to strašně těžký. My jsme ty mobily neměli, já jsem na to šťastný. My byli furt venku, protože jsme někde soutěžili mezi barákama, mezi ulicema, takže my byli furt venku a ty kluci to prostě neznají. Ty mají jenom školu, trénink a jdou domů, co mě napočítat, když to řeknu takhle.
2: Já jsem teďka mluvil s Jirkou Pospíšelem, protože jsem byl ve Slaném a tady je na hraně samozřejmě Sparty, jeli to mě říct. A ten říká, že teďka to mají na Spartě nastavený tak, že ráno přijdou do kabiny, musí být bez mobilního telefonu a telefon dostanou až ve 12.30.
0: Já si myslím, že a to jsou
2: dospělí hráči. Takže vezmeme to, že pokud by to tak mohlo fungovat i u mládeže, to si myslím, že by to bylo na dobré cestě.
0: Já si myslím, že by to bylo asi nejlepší. My to máme nastavený, takže samozřejmě přijdou kluci taky do kabiny, takový krabičky, aby vůbec nebyli na mobilech, ale samozřejmě jsou tam některý, který prostě stejně jak ty pravidla porušují a my tam přijdeme nenápadně, nebo tam vlítneme pro něco tam řídit a najednou půlka kabiny na mobilech. Takže je to strašně těžký. No.
1: Dřív se zakazovaly noviny, ne? Třeba abyste nebyli ovlivněni něčím, co se píše ve sportovních denících. Pardubicích?
0: No, já si myslím, že teda u nás za nás to
1: nebo naopak.
0: Nebylo, protože jo, my jsme jak už jsme byli dospělí, my jsme jako byli rozumní trenéři, tak jako tohle tam jako podle mě nikdy nebylo, aby nám někdo něco zakazoval, co se týče novin nebo takovýchhle věcí.
1: Říká Jiří Zelenka, někdo se k nám zkoušel dovolat a dělá to podruhé, tak jsme rádi za vaši trpělivost a dostáváte slovo. Dobrý den, kdo se dovolal?
4: Dobrý den, telefon Vítězslav Tůma, ty nad Vltavou. Já bych měl dotaz na pana Zelenku, jestli vaši hráči, které trénujete, jestli sledují Extraligu a případně, co říkali na výkony Petra Tomka z Karlových Varů a jestli je to pro ně dostatečná motivace, aby se pokusili jeho výkony napodobit, až se dostanou do Extraligy. Děkuji vám a naschádnou.
1: Děkujeme za zavolání. Jiří Zelenka slyšel otázku, ano, Petru Tomkovi je 17 let. Víme, kdo to je, karlovarský útočník, tak sledují vaši borci Extraligu?
0: Já si myslím, že určitě, jako, určitě to sledujou, neříkám, že všichni, ale myslím si, že určitě tři čtvrtě manšaftu sleduje výkony jako všech hráčů, těch mladých, a pro ně, pro tyhle kluky to Míno je prostě velký vzor a vědí, že prostě v takovémhle věku se dá prosadit. Takže prostě, když budou pracovat na sobě, tak nikde není napsáno, že nás ty kluci, co tam my trénujeme s Tobíkem, takže by se tam nedostali nahoru do Ačka.
1: Jenom pro představu, hokejový fanoušek ví, že Sparta Praha Ačko hraje své zápasy už poměrně dlouho v O2 aréně, vy jste v Holešovicích, předpokládám.
0: Ano.
1: A je nějaká cesta třeba se do té O2 arény dostat, třeba na jeden zápas za sezonu, pro ty kluky to udělat?
0: Jo, my to máme nastavený, takže Sparta prostě jde jako nám na ruku tady s tím, takže když kluci chtějí na hokej, samozřejmě požádáme vedení, samozřejmě kolik lístků je potřeba, tak dostanou hráči, dostanou lístek, i rodič dostane lístek.
1: Já jsem myslel odehrát tam zápas.
0: Jo, jako myslíte, jako mládež?
1: No, to asi ne.
0: Já si myslím, že tohle asi ne, protože ta O2 arena je tak nabitá, že i kluci Ačko to cestuje furt nahoru dolů a do O2 areny se dostanou pak jenom oni a naši kluci jsou jak na velký, tak na malý hale, takže my se tam jako mládež vůbec nedostaneme.
1: Martine, byla hala v Holešovicích, když jste hráli v té éře začátek 90. let, dlouhá léta jste hráli proti sobě, Kladno, Sparta, velké derby. Bylo to něco víc hrát si v Holešovicích pro Kladeňáka v tu dobu?
2: Bylo. Já musím říct, že Kladno rádo jezdilo do Holešovic a přitom byla vždycky výborná atmosféra. Neuvěřitelná rivalita. Ty derby, které byly, tak byly opravdu vždycky vypjatý. Bylo to mezi Kladnem a Spartou, to bylo na každý zápas. A já nevím, jak to měli kluci, ale na Kladně se vždycky říkalo, když přijede Sparta, porazíte Spartu, tak je to lepší, než porazíte 10 zápasů, než vyhrajete 10 týmů. Takže my jsme to takhle měli nastavený, proto to kolikrát hodně jiskřilo na ledě, myslím, že to k tomu patřilo, ale fanoušci to měli rádi.
0: Jo, určitě,
2: fanoušci to milovali, vždycky říkali, že se těší, jak Spartani, protože jsme znali ty fanoušky, tak se těšili na ty utkání a myslím, že to vždycky byl takový ten svátek toho hokeje, tady ten zápas.
0: Já si myslím, že určitě, to byl vždycky plný barák, jak Kladně, tak u nás, takže prostě to bylo vyhecovaný a prostě to byly jako parádní zápasy.
1: Vy jste první titul ze Spartou získal ještě v československé lize v roce 1993, tehdy vám bylo tedy 21 let.
0: Ano.
1: A co to udělá s kariérou mladého hráče, takovýhle úspěch?
0: No, abych se přiznal, se mnou to docela zatvičilo, to jsem si myslel, že jako mi leží celý hokejový svět u nohou, takže jsem trošku polevil v tom trénování a taky se mi to potom hned vymstilo, takže jsem už tomu nedával tolik, ale pak jsem se hodně rychle probral v roce 96, když přišel pan Lenner do Sparty, takže určitě je to krásný pocit to vyhrát a akor takhle mladý kluk a akor ještě ve Vítkovicích, když jsme to vyhráli, takže prostě jako zážitek neskutečný a přál bych to, aby to každý zažil.
1: Tak to Martin Procházka měl v tomhle ledu poměrně štěstí, že nemá titul s Kladnem za začátku kariéry.
2: Přesně tak. Měli jsme tam jednu dobrou sezónu, ale nedotáhli jsme to do konce. Nepovedlo se to s Kladnem. Kladno dlouhé roky čeká na to mnohem déle, než Sparta čeká, ale mě se to povedlo teda v tom Vsetíně. No. Tam to bylo úžasný. Ten pátý titul, který jsme tam prošli, ale tam to zase bylo opravdu hodně o tom, že tam ten tým byl tak nabitý, že to opravdu bylo Roma Čech, Mánek, bránce Jirka Dopita. Ale povedlo se hnedka následně druhý rok, kdy jsem tam byl, když jsme hráli finále vlastně se Spartou, kde právě Zelí byl a další kluci, tak nás vlastně ve třech zápasech vyřadili, vyhráli finále.
0: 1-0, David Výborný.
2: David Výborný 1-0, třetí zápas ve Vsetíně a bylo hotovo.
1: Bavíme se tady se čtyřnásobným mistrem extraligy se Spartou, s Jiřím Zelenkou a dostali jsme se i díky Martinu Procházkovi k finále 2000. Tehdy éra, nebo relativně nedávno ještě známe éru Třince, nepřekonatelného stroje v českém hokejovém prostředí. Tehdy to byl Vsetín a vy jste je najednou zastavili. V jakou pozicí jste tam tehdy šli, když jste viděli na druhé straně ty muže, kteří to vyhrávají rok co rok dokola, Čechmánek do pěta, teď nabitá Sparta, ale proti Vsetínu asi v té době málo kdo byl favorit.
0: To samozřejmě, protože jak říkal Martin, tam byli prostě co hráč, to reprezentant, jo? Takže to byli top hráči a my jsme vlastně do toho vstupovali do té série s tím, že už se to jednou musí ta série zastavit, protože kluci to myslím pětkrát za sebou vyhráli a říkali jsme si, jednou už to musí přijít. A opravdu my jsme měli tak sestavený tým, že prostě jsme fakt šlapali jak hodinky, když to řeknu takhle, hodinky. My jsme tam byli propojený od uklízeček přes vrátný, přes ledaře, prostě jedna velká rodina a prostě jsme si řekli, byli jsme teda výborně složený, prostě výborně chytal Petr Bříza, to jako neskutečně, ten nám to tam vychytal, ale prostě jsme řekli, že už jednou to musí přijít a opravdu měli jsme to štěstí, že se nám to povedlo na 3-0, i když je to nečekaný proti takovému týmu, ale my měli takovou sílu a věřili jsme si, že jsme to prostě dokázali.
1: Martine Procházko, seděli jste trochu skleslí v šatně v Praze po tom druhém zápase, kdy vás Sparta doslova spláchla a jela si pro titul k vám domů?
2: Pamatuju si, seděli. Bylo tam velké zklamání, protože tam samozřejmě byla euforie, když získáváte jeden titul za druhým. My tam teda samozřejmě byli, jak se říká, naplaveniny s Pavlem Paterou, přišli jsme na dvě sezóny. Tu první sezónu to nám to povedlo a tu druhou my jsme nezvládli první dva zápasy na Spartě. Já si je pamatuju moc dobře. My jsme prohráli první zápas 4-2, takže jsme špatně vstoupili do té série. Pak jsme dostali vyloženě nářez 4-0, jsme prohráli ten druhý zápas a viděli jsme, že tamto i že Sparta má obrovskou sílu, že opravdu si věří na nás, že jako byli sebevědomí, ale říkali jsme si přece jenom zase ten efekt toho lapače vsetínského publika, že se nám to povede třeba tu sérii zdramatizovat a nám se vůbec v tom třetím zápase doma nedařilo v tom, že jsme nemohli dát branku, přesně říkal Zelí, výborně chytal Petr Bříza a pak můžete dělat cokoliv, můžete zkoušet cokoliv, přesilovky, jak toto a pak když oni k tomu přidali tu obětavost ještě a vím, že hráli ještě velmi jako důrazně, že jste hráli to třetí utkání, tak nás moc k ničemu nepustili. No a my jsme vlastně nedali ani jednu branku, což se málo kdy v Vsetínu stalo, že by nevstřelil za zápas vůbec žádnou branku. Prohráli jsme 1-0 jedním gólem a bylo konec série. Takže pak tam to zklamání bylo obrovský. Pamatuju si, že majitel pan Zubí, který samozřejmě tam byl po u těch všech titulů, tak nám to dal dost najevo tím, že samozřejmě několika pár hráčů se rozloučil hnedka vlastně dá se říct po tom zápase, takže jsme věděli, že bude konečná pro nás.
1: Já s dovolením nabídnu pohled dítěte, které začíná sledovat sport a hokej. Takže já si pamatuju titul Olomouce matně, potom gól Rostislava Vlacha z Kaluže ze Zlínem a pak prostě pořád zelená, žlutá, Vsetín, Vsetín, Vsetín a hrozně mě to nudilo a štvalo. A vlastně kdokoliv se probojoval do toho finále, jsem fandil proti Vsetínu. Jak moc jste neměli rádi Vsetín v té éře?
0: Tak v té době ho všichni nesnášeli, jo? Protože když se podíváte a vidíte, že jenom ten Vsetín jako je nejlepší, proč jsem mluvil jenom v novinách a všude možně jsem mluvil jenom o Vsetíně, jak jsou výborný, tak samozřejmě nás to štvalo všechny okolo. Dělali jsme pro to maximum, ale jak jsem říkal, prostě to byla mašina, samý reprezentant a prostě měli to štěstí a hráli fakt výborný hokej, takže prostě byli nezastavitelní. Takže my jsme měli to štěstí, že my jsme ten vlak zastavili a potom jsme si ten titul odnesli my. Akord ještě to bylo nás cennější, že jsme to vyhráli na Vsetíně, protože to bylo něco neskutečného, ta atmosféra, že nás tam nesnášeli ty fanouškové, takže vyhrát to tam, tak to bylo strašně jakoby příjemný a jako krásný pocit vidět ty jakoby smutný ty fanoušky Vsetína.
1: Já to trošku chápu, je to pár let nazpátek, co jsem byl na Vsetíně, abych to řekl správně. Na zápase už druhé nejvyšší soutěže, kam přijela Slavia a bylo to v době, kdy Vsetín tam postoupil, protože se probojovával od spodních pater a říkal jsem si tak po dlouhé době Vsetín, Slavia v nějaké soutěži se potkali, tak jsem si říkal, jak se jako přivítají a vylezl první slávista, vkročil na led a bylo pražské, víte co, na pět písmen.
0: To tam to umějí, tam a v Třinci to umějí, tady to, no. Nás mají hodně rádi.
1: No dobře, tak jak se slavil titul přímo na ledě na Lapači, nebo jste zdrhli do šatny?
0: Ne, my jsme tam zůstali. Schválně, my jsme se prostě užívali, protože jsme vlastně něco zase po dlouhé době dokázali, takže prostě pro nás to bylo něco neskutečného a jako tohle vůbec nevnímáte. My si prostě užíváte v tom s těma klukama, s kterýma jste to dokázal a prostě najednou ten jako ten kotel toho Vsetína, tak vás ani nějak nerozhodil, protože jste, byste najednou byli ty nejlepší, tak vám to bylo úplně jedno.
2: Tam jsme vzali my rychle do kaby.
1: Jo.
2: Jo, jo. Tak zaprvé, ano, je tam určitý respekt vždycky, takže než se to předá, ale jakmile vlastně jste dostali ten pohár a to, tak pak už nebylo důvod být na ledě, abyste to užívali a my jsme právě šli takovým tím špalírem tam přesně takhle podle těch
0: střídaček,
2: pamatuju si to. A tam nám fanouci taky, tam určitě už něco taky přihodili, takže no, vždycky ta prohra, když jste na domácím hřišti, tak je o to těžší.
1: A tehdy té éře v Vsetínu došlo, nebo Sparta prostě to najednou přebyla?
0: Já si myslím, že potom hned rok na to bylo zase finále Sparta Vsetín, to se to otočilo, to zase Vsetín podle mýho jste vyhráli u nás, podle mýho to zase to bylo nepříjemný pro nás, že Vsetín to jako nám to vlastně vrátil a pak zase v roce 2002 už zase jsme to vyhráli my, takže jsme začali mít trošku jakoby nadvládu, ale prostě tyhle ty zápasy, protože my jsme většinou na sebe tyhle týmy Sparta Vsetín v semifinále na sebe narazili a to jako většinou spousta lidí říkalo, že to bylo předčasný finále.
1: Třeba nám volá nějaký pamětník s historickým dotazem, máme posluchače na lince. Dobrý den, kdo je tam?
4: Dobrý den, ještě jednou Vítězslav tu Martinovou Vltavou. Já jsem se chtěl zeptat jak pana Procházky, tak pana Zelenky. Vy jste rozebírali Vsetín. Chtěl jsem se zeptat, myslíte si, že se Vsetínu podaří opět dostat zpátky do nejvyšší soutěže? To je jedna otázka. Druhá otázka. Je pravda, že ve Vsetíně byla ve vzduchu cítit slivovice, když byl plný stadion? A jak to hráči třeba vnímali, pokud ten odor toho nápoje cítili ve vzduchu? Děkuju a zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: No tak k tomu můžu samozřejmě dodat. K té první otázce, nevím, jak jestli Vsetín je schopný vytvořit tak silný tým, aby prošel. Bavíme se tady o tom často. Stále tady ta baráž, je to právě složitý pro ty týmy z tým Maxa Ligy vůbec nejdřív dostat se do finále, pak čeká.
1: Pardon, když hráli baráž už s Kladnem, tak by museli hrát jinde, protože nemají stadion.
2: Neměli stadion, neměli mantinely, teď už je tam mají, ale zase se nedostali do toho finále, nevyhráli, takže je to hrozně těžký. Nevím, jestli vůbec je schopný nějaký tým z Maxa Ligy, jestli je schopný vůbec se dostat tímto způsobem, který je. Říkám to, že se nedostane žádný tým, musel by být tak extrémně nabitý, že by musel být divné dva týmy poskládaný a nevím, jak tohle by se udělalo. Nepovedlo ani Hlavě, ani Zlínu, ani Vsetínu, takže si myslím, že ani Vsetín na tom není teďka tolik tak dobře. No a k té druhé otázce, no, tak to asi můžeme potvrdit oba dva, no. Ten odér té slivovice a nejenom...
0: Cítit určitě, protože my jsme tam přijeli poprvé, já myslím, že to bylo v 95. poprvé na tenhle ten zimák, jsme úplně koukali, kam jsme přijeli, ne. Už 2 hodiny před zápasem úplně narváno. A jako když člověk šel na to rozbrusení, tak si říkal, tyjo, to... Pane Bože, kam jsme to vlezli. Jo, to bylo teda cítit jako neskutečně, protože opravdu ty Valaši do toho šli naplno, ty si to užívali a takže ta slivovice byla cítit úplně všude.
2: Tam se jde na zápas. Já jsem zažil samozřejmě spí pozice, přesně jak říká Jirka, když tam přijedete jako hostující tým, ale když přijdete jako domácí tým, tak jdete o tu hodinu a 3/4 před zápasem do kabiny a tam už je spousta lidí venku vevnitř, už tam vlastně zpívají ty chorály, oni se připravují.
1: Pro ně už to začalo.
2: Pro ně už to začalo 2 hodiny před zápasem. Oni už jsou všichni na těch svých místech. No a teď se samozřejmě připravují, že jo? Proto to tam už je cítit, proto tam teče a už se těší na to rozbruslení, to už vlastně o rozbruslení je tam úžasná atmosféra, samozřejmě, že jo, vždycky pokřikují na ten hostující tým, oni to tak mají v sobě, no ale pak přijde zápas a je neuvěřitá atmosféra, takže jak říkám, zažil jsem to jak z té strany hostujícího, když jsme tam přijeli s Kladnem, tak jsme tam přijeli a jenom jsme vystoupili z autobusu, už na nás řvali, tak hoši, holgaři, dneska 7, jedete domů, že dostaneme, no to bylo 7-1 na schánu, dostali jsme, prostě oni to milují tam ten hokej, ale nemyslím si, že po brzké době, že se dostane Vsetín do extraligy.
1: Naším hostem je Jiří Zelenka, bývalý útočník hokejové Sparty. Vy jste říkal, že jste přijel na Vsetín poprvé v 95. Takže jako mládežník jste neměl šanci se podívat do těchto míst na druhý konec republiky.
0: Vůbec. My vlastně
1: a kam jste jezdili? Nejdál třeba. Chápu, že jste hráli Plzeň, Litvínov.
0: No, spíš my jsme asi jakoby mládežníci nikam takhle daleko jako nejezdili, my jsme jezdili tady jenom
2: vlastně. No, tady v okolí, no.
1: Pardubice.
0: No, ale jako takhle daleko mládežníci.
2: Moravskou část jsme nehráli,
0: no. Jsme nehráli, takže já měl vlastně první seznámení v roce 95 se Vsetínem a v té době se vlastně nakupoval ten tým a už v té době tam prostě byly velký jména, že jo. Vlastně Roman Čechmánek a tyhle ty postoupili, myslím, v tom 95. z té Maxa ligy, nebo v té době se to byla první liga, takže vlastně postupovali kluci a už v té době už se tam začaly jakoby objevovat ty reprezentační jména a prostě ten tým se skládal a jak se pak jasně ukázalo, prostě byli nejlepší v republice, protože pětkrát za sebou to vyhrát je něco nádherného.
1: A jaká byla vaše hokejová prozření, když jste jako dospělý opustil ten malý region žákovského hokeje a začal jste cestovat víc po republice a teď jste objevoval ty další místa, Zlín a tak dále. Co vás třeba kde překvapilo?
0: No mě třeba v tom, že se bavíme stále o Vsetíně, tak prostě ten stadion, že jo, to byla taková malá barabizna, když to takhle řeknu, ale prostě ta atmosféra byla neskutečná, jak to tam bylo, to hřiště vlastně bylo takhle dole, tam byl ten kotel, ty tam furt burácili ty fanouškové, takže asi pro mě ty stadiony nějak jako jsem viděl, ale tenhle ten byl pro mě úplně první a musím říct, že jsem byl docela, jsem koukal jako kde Vsetín, takový tým, v jakém hraje prostředí.
2: Já si pamatuju ještě, když spavíme se o té mládežní kategorii, tak si pamatuju, že když jsem byl ještě někdy do páté třídy v Kralupech, tak jsme tam jeli, a to se ještě jmenovalo Teje Gottwaldov. Mm-hmm. Ale bylo to úplně stejný stadion, bylo to úplně stejný stadion a pak se přeměnili na Zlín, takže asi vlastně to byl jediný, ale to byl turnaj, to nebylo nic, že bychom tam jezdili pravidelně na zápasy, ale na turnaj, na třídenní turnaj do Gottwaldova.
1: Komentátorská pozice radiožurnálu Sport na stadionu ve Zlíně, na stadionu Luďka Čajky, když ještě Zlín hrál nejvyšší soutěž, je v podstatě těsně nad lidmi. Takže mohu potvrdit, že po gólu, který dá domácí celek, je velmi pravděpodobné, že se na vás otočí někdo s placatkou. A velmi těžko se mu v přímém přenosu vysvětluje, že se jako nedáte. To bylo přitom na posledním zlínském titulu, který je zatím v nedohlednu. Tak třeba nám volá teď aktuálně... Třeba nám teď aktuálně volá někdo právě z těchto míst republiky, nebo ne? Dobrý den.
5: Dobrý den, to je Roman z Luhačovic. Já si vzpomínám na to finále, protože jsem tam měl kamaráda ve Spartě, Vencu Nováka, myslím, že to byl Novák Venca. A já jsem mají v šatně Spartě potom to slavit, ten titul, a v podstatě to byla ta úžasná atmosféra a neopakovatelné. Prostě bylo to vítězství Sparty vlastně po asi 4 letech, kdy to měl Vsetín. Tak a taky jsem mu tam dovezl tu slivovici.
1: Jak se povedlo, že jste se propašoval až do šatny?
5: My jsme byli s Vencou právě na vojně v Jindřichově Hradci. A od té doby jsme se znali vlastně, a když hrál Vsetín, tak když hrál Sparta na Vsetíně nebo ve Zlíně, tak on vždycky chtěl dovést nějakou slivovici. Jako tak... Tam mu něco dovezl.
1: Tak děkujeme za zavolání a že nás posloucháte. Mějte se hezky.
5: Jo, díky, naschle.
1: Posloucháte Čistou hru Martina Procházky.
6: Felixi, moje kamarádka už mi nebude na volejbole nahrávat. Přestala chodit na tréninky, protože rodina nemá dost peněz.
7: Adriánko, no tak jí řekni o České olympijské nadaci. Ta pomáhá již platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let. Já třeba díky tomu na hřišti zůstal a můžu hrát turné.
6: Fakt? A kdy zjistím víc?
7: No hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
3: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Toyota a Inoji. Čistá hra Martina Procházky.
1: Jiří Zelenka zůstává naším hostem ve studiu radiožurnálu Sport. Pokud vás něco zajímá, můžete zavolat na 221 552 222. Probrali jsme éru Sparty a Vsetína a mistrovskou sezonu Sparty v roce 2000. Další titul přišel v roce 2002 a pak 2007. Jak teď sledujete aktuální současnou Spartu?
0: No tak já sleduji pravidelně, protože jsem každý den na Spartě a mám tu možnost... Když je playoff, tak jezdím s klukama, s A týmem, takže prostě jsem tam jako takový malý maskot. Když byla možnost, tak jsem vždycky jel s nima, takže si to užívám. A myslím si, že prostě ta éra znovu se nastartuje a věřím tomu, že Sparta začne získávat ty tituly.
1: Jiří Zelenka maskot, tak to mě zajímá, co si pod tím máme představit?
0: No, tak mám tam oba kluky, který tam pracují, jeden Kuba, ten starší, je videokouč, ten mladší Filip tam dělá Kustora a vlastně, jak se tam všichni známe, vlastně byl tam Jarda Nedvěd, takže vlastně i s Jardou jsem dostal to povolení, že jsem s nima mohl jezdit, takže byl jsem takový, jakoby, takový kedy, když byla potřeba u masérů něco tam jakoby pomoct, tak jsem jim tam třeba s hokejkama nebo s izolačkama, ale měl jsem tu možnost prostě všechno absolvovat s nima.
1: Ono s nás se takové povolení získává, když jste bývalí spoluhráči, notabene jste spolu toho lecos nahráli a vyhráli třeba s Jaroslavem Nedvědem, aktuálním koučem hokejové 18, který je teď na Hlinka Grecky Cupu s českými mládeží. Vy jste o tom prvním titulu říkal, co se týče Sparty, že jste byli jedna velká rodina od uklízečky přes ledaře, vrátného a td. Tohle chybí nebo může chybět současnému hokeji? A teď se nebavím jenom o Spartě.
0: To je, jak bych na to odpověděl. Já si myslím, že prostě jak nemáte tu soudržnost celý ty skupiny, co tam je, tak pak já tomu říkám, že prostě když skládáte pucle a máte tam jednu pucli, která vám tam nezapadá, tak ten titul v životě nevyhrajete. Takže já si myslím, že ty pucle se tam teďka skládají, myslím si, že se skládají velmi dobře. A teď, když to vezme loni playoff, měli jsme krůček od toho postoupit do finále. Jedna chyba prostě rozhodla to utkání a hokej je hra chyb. A mi byla škoda, že jsme ji zrovna udělali my a ne Pardubice, jinak jsme mohli být ve finále a mohli jsme být blíž k tomu titulu, ale myslím si, že kluci odvedli neskutečnou práci a strašně se zvedli a v tom playoff ukázali, že ten hokej hra umějí.
2: Jirko, mě by zajímalo tvůj názor. My se zajímavý o tom, Franta už to zmiňoval, že dřív jste to vyhráli díky tomu, že jste byli jedna velká rodina, to znamená, že se všichni znali, ale nebylo tam spousta tolik nebo nebylo tam tolik cizinců. Mě by zajímalo tvůj pohled na to, jak vidíš velký, za mě velký počet cizinců v každém týmu. A myslím, že to má jak Sparta, tak to mají jiné týmy. A mně přijde, že prostě ty týmy nikdy se takhle nemůžou už vytvořit, jako se vytvořili dřív. Protože sám si to říkal, že jste byli jeden obrovský tým, ale složený z kluků, který jste měli k sobě něco mnohem blíž, ale mně přijde, že s těma cizincema to takhle nejde prostě takhle vytvářet.
0: Jo, tak já si myslím, že jako těch cizinců je zbytečně moc tam. Já nevím, jestli je nějaká kvota, myslím, že bylo 5, nebo jestli se to nějak zvětšilo, teďka nevím.
1: Ono to pak souviselo i s tím, že se vlastně nepočítají hráči z Evropské unie,
0: vlastně,
1: ale
0: hrajou 3 roky a pak dostávají nějaký ten status tak. Jakoby Čecha, nebo jak se to říká, abych to řekl správně, ale myslím si, že těch cizinců je pak zbytečně moc a ty mladí kluci nedostávají pak ten prostor na úkor těchto těch cizinců, i když ty cizinci jako hrajou dobře, ale myslím si, že je zbytečně moc v tom týmu, že místo těch 6 bych tam uvítal 3 nebo 2, aby tam prostě pak už je to zase ta komunita, že jo, těch Američanů, Kanaďanů, který drží při sobě a oni mají tu jinou mentalitu, než mají ty Češi a to si myslím, že taky může být jedna z věcí, která by tam třeba nemusela fungovat.
1: Máme posluchače, který nejprve položil, ale teď vytrval a ptáme se, jaká je otázka. Dobrý den. Slyšíme se, my vás ano, povídejte.
8: No, dobrý den, tady je Štěpán u telefonu. Já bych se chtěl zeptat Jirky Zelí, jestli by si vzpomněl na to, když byl hodně mladý a jezdil na letní tábory na Častokor, kde jsem ho mýval v manšaftu, jestli v té době si vůbec představil, že z něj bude takovýhle světový player a šikovný kluk. Díky, Jirko, zdraví tě, Štěpán.
1: Tak Štěpáne, můžete ještě jednou zopakovat to místo, no tomu nebylo úplně dobře rozumět, vy asi řídíte auto, ne?
8: Jo, jezdili jsme na Častoboř, na Slapy.
1: Častoboř na Slapy.
8: Od ČSTV.
0: Jo, to bylo od maminky.
8: Jo.
0: Jo, tak samozřejmě pamatuju.
1: Šťastnou cestu, Štěpáne.
0: Jo, to samozřejmě mamka taky dělala na ČSTV, takže jsme měli možnost tam jet, takže určitě na to rád vzpomínám, ale určitě jsem si v té době nemyslel, že budu takhle, jako že dosáhnu nějakých úspěchů, ale určitě jsem za to rád, že jsem to dětství mohl strávit tam s vámi.
1: Konec konců na webových stránkách hokejové Sparty z knih Davida Seldnera je tady výňatek, kde se píše a začíná to o Jiřím Zelenkovi, klubu legend, a začíná to: on a škola, jen velké trápení, vždy do vyšších ročníků prolézal vždy s odřenýma ušima. Je to taková úderná správná věta, která
0: já
1: vás
0: Já si myslím,
1: vystihuje.
0: Že je úplně pravdivá, jo, protože ta škola mi moc nešla, to se přiznám. Vždycky jsem to teda nějak zpytlikoval, nechali mě prolíst, nebo jsem to nějak dokázal, ale za mě ta škola mě teda vůbec nešla, takže spíš jsem se jako věnoval tomu sportu a jsem rád, že s tím sportem jsem dokázal, co jsem dokázal.
1: Říká Jiří Zelenka, proč zvítězil kolektivní sport nad individuálním?
0: Protože můj taťka jezdil na kole a určitě si přál, abych jezdil na kole, ale to je strašná řehole a myslím si, že bych to asi psychicky sám nedal. A já jsem byl vždycky jako většinou strašně rád v té partě, protože ta parta vždycky dokáže strašně moc. Měl jsem vždycky jako spoustu jako v těch týmech, co jsem byl, jakoby v mládežnických, tak jsme jako drželi po spolu a to mě prostě udrželo u toho, že jsem radši se věnoval hokej než cyklistice.
1: Konec konců Martin Procházka má jeden aktuální silný cyklistický zážitek.
2: Ano, včera jsem se rozhodl oživit své kolo po dlouhé době, protože už jsem minulé díly mluvil o tom, že jak jsem začal chodit na ten led, takže mě bolí nohy a špatně se mi bruslo, tak jsem se včera rozhodl, že to kolo dám dohromady a hned jsem se rozhodl, že se půjdu projet. Ale že na tom budu tak špatně a neuvěřitelně opravdu jsem se trápil i na kole, nejenom, že mi nešly nohy, mi nešly ani plíce, takže jsem si dal jako cíl, že budu minimálně třikrát týdně chodit na kolo a do toho bych chtěl teda aspoň začít trošku cvičit, protože jsem zjistil, že opravdu to jde se mnou z kopce. A jelo mi to opravdu jenom z kopce včera, do kopce mi to vůbec nejelo, trápil jsem se, kdyby šel někdo vedle mě s nákupem, tak bych si s ním mohl povídat, kdybych teda měl ještě sílu, ale bylo to hrozný. Musím říct, že opravdu jsem se až styděl.
1: Konec konců, vy jste v podstatě vrstevníci, narození ve stejném roce, asi půl roku od sebe. Tak máte pochopení pro Jiří Zelenko, pro slova Martina Procházky, jak se ve 54 trápil na kole?
0: No určitě, protože já byl na kole v sobotu a prošel jsem si něčím tím samým, co Martin. Takže, ale je důležité jako zdůraznit to, že prostě jak člověk z toho vypadne z nějakého toho rytmu, co byl celý život a lehce z toho poleví nebo vůbec z toho vypadne, tak je pak strašně těžký do toho vlaku nastoupit a potom si říkáte, to odjedu úplně bez problému, ale to tělo prostě už to nezvládá. Takže potom to bolí ještě víc, než to bolelo, když jsme byli mladí a trénovali jsme, takže už to musíme brát všechno s rozumem a ne, že prostě si budeme furt hrát na ty geroje, který prostě něco dokázali před 20 lety, než teďka 54, no. Co nám bude.
2: A to jsem si ani nechtěl hrát na to, jenom jsem si myslel, že to bude mnohem jednodušší, že prostě pojedu, že pak vyjedu a nebudu mít nějaký extra tempo, že prostě, ale že prostě pojedu v nějaký aspoň frekvenci, protože když že jo, teď je léto, potkáváte, když jdete v autě, potkáváte spousta cyklistů, hodně jich jezdí a říkám si, že ty se trápí do kopce. Tak když jsem se viděl včera, tak se říkal jsem, už jim naprosto rozumím, no. A opravdu si musím něco dělat. Takže mě to nakoplo, já ještě dneska si jedu koupit helmu, že včera jsem ji neměl.
1: No, radši, ano.
2: No ano, takže si ještě koupím dneska helmu a opravdu se o to musím pustit, protože se budu určitě cítit líp, že mám problém chodit divně ze schodu.
1: Takže hlava říká tělu, co to děláš, ty se nepamatuješ, co bylo před 15 lety?
0: Přesně. Nebo i víc? Ta hlava si myslí, že to zvládne, ale ta hlava je ten impuls, to, že to tělo to prostě nezvládá. Ta hlava si na to furt hraje, že to zvládne, ale nezvládne.
1: A nejde oblubnout tělo prostě myšlenky.
0: Nejde to tělo, prostě ty svaly odejdou a je to strašně těžký to tam nějak nahnat a v našem věku už je to prostě složitější, všechno víc bolí, ale je důležitý se k tomu přinutit a chtít prostě to tělo prostě zase dát do nějakého rytmu, aby to tělo se samozřejmě cítilo dobře a čím to tělo se cítí líp, tak ten člověk se cítí taky líp.
1: To je motivace Jiřího Zelenky třeba pro mladší sportovce. Vy, když jste byli mladší, tak vás taky nějakým způsobem brzdila zranění, ze kterých se člověk asi dostával líp než pak ke konci kariéry. Vy jste měl velmi nepříjemně zlomenou čelist.
0: Jo.
1: Jak se to stalo?
0: Stalo se to v Německu v roce 2003. Prostě souboj před brankou nebo takový, ne ani souboj, prostě udělal jsem kličku backovi, chtěl jsem vystřelit, back to nějak neunes, otočil se a prostě tou hokejkou mi přetáhl přes čelist a rozdrtil mi komplet čelist.
1: Jako rovnou prostě sekera do obličeje.
0: Sekera do toho, ten borec byl soud kvůli tomu a ten borec dostal do životní zápas, zákaz hraní v Německu, protože to bylo brutální, bylo to všude v novinách. Rok jsem kvůli tomu stál, protože jsem měl dvě těžké operace po 6 hodinách a musím říct, že to bylo strašně nepříjemné a pak jsem se z toho jakoby přes rok a půl vůbec dostal, protože jsem měl strašný strach, aby se mi něco nestalo a musím říct, že to je strašně nepříjemné, když pak se vám něco stane. Člověk si říká, samozřejmě všichni si přejeme, aby jsme byli zdraví, ale když se vám něco nastane, tak pak si ten člověk začne víc uvědomovat a vážit toho zdraví.
1: Martine, ty jsi teda asi přežil, co se týče čelisti, ale zase jsi měl takový poměrně zvláštní problém s kolenem, který se netýkal úplně úrazu.
2: Já jsem měl zánět. Mně se dostal zánět do těla. Bylo to vlastně po návratu z Voskresensku, když jsem se vrátil do Kladna a po několika zápasech jsem najednou mi v jeden den oteklo pravé koleno. Vůbec z žádného důvodu, žádného nárazu, z ničeho. Šel jsem teda na panu doktorovi do Vysočan, jsem šel na zákrok, on mi to rozřízl, vyčistil, říkal, že tam byl, že to koleno teďka bude v pořádku. No jo, ale když jsem měl druhý den pouštět domů, tak mi oteklo druhé koleno. Okamžitě v té chvíli rychlá, jak se říká, rychlá záchranka, převoz do výzkumného ústavu na Karlák a tam jsem vlastně ležel, 3 týdny jsem ležel vlastně na posteli a oni zjišťovali, co mi je. Zjistili nakonec, že to byl nějaký fast food syndrom, který jsem měl v těle, nějaký gen, který mi vlastně udělal to, že jsem ochrnul na půl těla. Takže nejdřív to začalo pravým kolenem, levým kolenem a pak to šlo vlastně do rukou, do toho, do ramene, do loktu, prsty se mi zkrutily, no a nakonec jsem musel začít se učit pomalu znova chodit. Takže jsem strávil, dá se říct, celou sezonu už potom v tady tom léčebném procesu. A vůbec jsem nevěděl, z čeho to vlastně nakonec, jak říkám, zjistili fast food syndrom.
1: Martin Procházka a Jiří Zelenka částečně odkryli své zdravotnické karty, ale vůbec to nechci zlehčovat, protože tohle je nepříjemné téma. Když pak hokejista nemůže, Martin si říkal, že se učil chodit, vy jste se předpokládám učil jíst. Nebo něco takového.
0: No, byl jsem 2 měsíce, jsem měl zrátovanou pusu, že jsem vlastně jet brčkem, že asi 10 kilo jsem schodil, takže jsem byl chodící kost. Ale prostě postupem času, hlavně se mi to stalo v Německu na té Cáne klinice, kde prostě se o mě parádně postaral celý Freiburg. Takže vlastně jsem tam dojížděl na ty rehabilitace, všechno, měl jsem jako 100% nejlepší podmínky, které mohly být, takže postupem času jsem se jako by do toho pomalu dostával, ale ten strach mě prostě brzdil v toho, abych vstoupil na led. Až když prostě ten pan primář v té klinice říká prostě, že to musím zkusit, abych prostě to tělo si na to zvyklo nějaký ten náraz, takže jsem hrál s tím plexištítem. Dostal jsem prvním, jakoby, dá se říct, jakoby, nějakou meltu u mantinelu, najednou jsem zjistil, že to drží, že se nemusím ničeho bát a tím to jako ze mě opadlo a začal jsem potom hrát dál. Ale rok a půl jsem čekal, než jsem dostal zelenou od doktoru.
1: To jste byl tehdy čerstvý třicátník, plus minus, to tak vychází. Jak, když jsme se bavili o tom, jak teď ve vašem věku hlava přesvědčuje tělo a ono to nejde, tak tehdy trošku s jiným mentálním nastavení ještě z profesionálního sportovce, jak velký byl ten blok prostě opravdu obouci ty brusle a vlézt tam zase do zaměstnání?
0: No jako nejhorší na tom je, že se bojíte, aby prostě z nějaký strany někdo nepřilít, aby se vám jako nemohlo něco stát dalšího, že jo. Ale já jsem to, jak jsem to měl zdrátovaný, takže mě se jako by nic stát nemohlo, ale i přesto, že jsem to věděl, tak jsem se prostě bál a ten člověk prostě tento podvědomí se prostě bojí a nepustí vás do toho, co byste si normálně dovolili jako zdravý člověk. Že ta, je to prostě strašně nepříjemný pocit a ale prostě člověk si tím musí projít a jak říkám, prostě dostal jsem až tu první bombu, tak jsem si jakoby, jsem řekl, ano, drží to, takže už se nemusím ničeho bát.
1: Čeho se zbál, Martine Procházko, ty, co se týče zdraví a vstupu na led třeba po nějakém drobném problému?
2: Já jsem to měl v roce 1994, jsme hráli playoff s Litvínovem, kde jsem vlastně při střídání, když jsem jel už uvolněný na led, na stříhačku jsem jel, tak litvínovský hráč, který do mě narazil, už nevím přesně, kdo to byl, tak mi udělal natržené vazy v koleni. A to je přesně o čem Jirka teďka mluví, že potom vlastně, jako když už teda jakoby máte pocit, že jste v pořádku, tak máte přesně v podvědomí tom, že musíte furt na tu nohu dávat si jakoby pozor. To znamená, že hrajete třeba půl roku s ortézou. Já jsem použil ortézu, jenomže se mi s ní zase špatně brusilo, protože najednou máte tu nohu jednu takovou. A já jsem musel taky právě dojít k tomu, že kdy už konečně zase zjistím, že už se vlastně jakoby o tu nohu nebojím, abych si tu ortézu sundal a už jsem byl v pořádku. Takže tam je opravdu v té hlavě a to už vám třeba i doktoři říkají, už to můžeš sundat, ale ono najednou to prostě dát sám do sebe si do hlavy, že už jsem fit, že už tu nohu nemusím na ní myslet, že už jakoby to mám za sebou, tak to trvá nějakou dobu. No. Takže jako opravdu je tam ten proces dlouhodobější.
1: Říká Martin Procházka, naším hostem Čisté hry je Jiří Zelenka, bývalý hokejista pražské Sparty. Vy tady sedíte v kraťasech, není to úplně vidět na kamerách, ale máte přes koleno takovou krásnou jizvu. To je další vzpomínka na hokej.
0: Jo, to je z roku 2000, když jsem si utrhl křížový vaz a byl jsem na operaci.
1: Po titulu až?
0: Po titulu.
1: Tak zaplať pánbu, že vás to chytlo až po.
0: No, já jsem to měl jakoby v sezóně, ale dalo se to vydržet, jakoby jsem to odehrál celý, ale pak pan doktor Kaváchal ve Vysočanech, že potřeba to udělat, takže mi to vlastně udělal. Sice jsem půl roku nehrál, ale věděl jsem, že prostě to koleno bude v pohodě, protože jsem byl u Jirky, a který ty kolena umí, dělá to na denní bázi, takže mi dal dokupy a sice jsem začal později sezónu, ale prostě jsem se dostal se zpátky potom do kondice.
2: Měli jsme společného doktora, Jirka Váchal, no. Byl právě také tím, který mě nejdřív tu koleno rozřízl, ale pak zjistil, že vlastně už tím víc já nemůže a proto mě poslal do toho výzkumného ústavu. A jinak jsem k němu chodil potom už celou další kariéru, až než jsem skončil, tak jsem chodil právě k Jirkovi Váchalovi do Vysočan. A děkuju mu za to, moc za to, že mě celou dobu nějak tak držel ještě při chuti a při životě v hokeji.
1: Zdravíme kolenáře našich dvou mužů, kteří jsou ve studiu, Martina Procházku a Jiří Zelenka je tady s námi. Kdyby tehdy byl rozvinutější systém mentálních koučů, pomohlo by vám to, myslíte, nebo kdo vám pomáhal nejvíc? vydržet sám se svojí hlavou, rozbitou pusou a roku bez hokeje, to musí být hodně těžké.
0: No, bylo to nepříjemné, ale jako rodina se vám prostě pomáhá, všichni okolo, ty blízký vás prostě drží nad vodou, protože říká, bude to dobrý, ale ono jako hezky se o tom povídá, ale nikdo v té situaci jako by nebyl, takže si nikdo nedovede jako vžít do toho, ale říkám, rodina mi strašně pomohla, i kamarádi, takže prostě se to potom, čím se ten jakoby začátek blížil zase toho nástupu na led, tak se to jakoby malinko opadávalo, ale říkám, že se k tomu vracím, prostě v té hlavě to furt bylo, aby se zase nestalo něco horšího.
2: Já si myslím, že hodně velkou roli v tady tom hrajou taky trenéři, že když se vám to stane pod nějakým trenérem a ten trenér vás nějakým způsobem zná a dá vám potom takovou tu důvěru, řekne dobrý, až budeš prostě zase fit, budeš fajn, budeš zdravý, tak tady máš tu cestu otevřenou, zase dál s tebou počítám, ale může se stát pak samozřejmě, že najednou trenér najednou ztratí ho vlastně nějaký zájem a o to je to potom těžký se do toho znova dostat, protože vy možná několikrát cítíte nějakou tu nedůvěru od toho trenéra a ztrácíte nějakou tu naději.
1: Znáte to taky takhle?
0: Já musím říct, že zaplať pambu, že já jsem měl trenéry, který věděli, co se mi stalo a tu důvěru jsem měl celou dobu.
1: A když jste pak vlezl na led a zkusíte si odmyslet to, že jste se bál a když jste dostal tu první ránu a už to bylo v pohodě, tak pocitově sám pro sebe byl jste třeba jako poloviční nebo tříčtvrteční, jako výkonově, fyzicky, jakkoliv?
0: No, do té doby, jak jsem zmiňoval, než jsem dostal tu bombu, tak jsem se prostě bál a ten puk jsem vůbec nechtěl.
1: Pak jsem alibismus nechtěl, prostě.
0: Prostě jsem to jenom někam vždycky plácnul, protože jsem vždycky viděl, jak z nějaký strany někdo letí, tak jsem to nechal bejt, ale potom, jak jsem dostal, tak jsem zase začal dovolovat a pak to sebevědomí se vám vrátí rychle. Ale prostě ten začátek do té doby, než člověk jako si uvědomí, že je pak 100% v pořádku, tak je to dlouhá doba, než si to člověk jako uvědomí.
1: Pomalu končí náš pořad Čistá hra Martina Procházky dnes s Jiřím Zelenkou, trenérem hokejové šestnáctky pražské Sparty. Jsme v půlce léta, na co se nejvíc těšíte? Na soutěžní zápas?
0: Já se těším
1: nebo
0: na to,
1: k vodě?
0: Až to prostě vypukne v tom září. My začínáme 5. září, takže až to vypukne a to, ten tréninkový proces už bude za náma a už budou jenom ty utkání a budeme se soustředit na to, aby jsme prostě hráli hezký hokej.
2: Teď, jaké máte cíle?
0: No, samozřejmě ty nejvyšší.
2: No ne, tak říkáš si, že to je nová kategorie.
0: Bude to něco nového, ale to určitě něco budeme se snažit prostě hrát hezký hokej prostě a dokázat
2: připravit ty kluky
0: zase do
2: další kategorie.
0: Dalšího ročníku potom a zase, aby se připravili do další kariéry.
1: Z pohledu vaší generace hezký hokej se hrál dřív, tak jak naučit teď hrát hezký hokej 15-leté kluky?
0: Já si myslím, že pro ty kluky je nejdůležitější tak, aby se nebali hrát s pukem. Protože máme prostě teďka takovou, že se všichni bojí hrát s pukem, všichni to od sebe odhazují, takže naučit je, aby se podrželi puk, nebáli se udělat kličku a prostě aby je ten hlavně důležitý, aby je ten hokej bavil.
1: Takže uděláš chybu, jakž takž to nevadí.
0: Tam, no, samozřejmě nějaká chyba
1: míry
0: to bude, ale prostě nebát se hrát s pukem.
1: Říká Jiří Zelenka, nejúspěšnější střelec pražské Sparty v play-off, majitel 4 titulů. Tak my vám děkujeme za návštěvu a přejeme hodně štěstí do hokejového i mimo hokejového života. Jiří Zelenka to byl, díky.
0: Děkuji moc.
1: Loučí se také Martin Procházka.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Zveme dál na hokejové léto zase v úterý. Další host na Radiožurnálu Sport. Příjemný poslech dalších pořadů přeje František Kuna.

0: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy pro vás připravila Jana Gulda.
1: Vyhořelou budovu v bývalém baťovském areálu ve Zlíně čeká demolice. Na jihu Francie se znovu rozhořel lesní požár. Čeští hokejisti do 18 let prohráli na Hlenka Grecky Cupu s Američany 4-6. Vesnice 55 z Veselí do Hodonína je za Vnorovy uzavřená po vážné nehodě. A počasí bude slunečno, výjimečně přeháňky nebo bouřky a teploty až 38 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Demoliční firma zítra převezme vyhořelou budovu v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Téměř 100-tunový bagr s hydraulickými nůžkami bude budovu postupně rozebírat od nejvyšších pater směrem dolů, popisuje mluvčí vlastníka budovy Marcel Schmidt.
3: Demoliční práce budou zahájeny co nejdříve po předání torza, pokud statik ani dotčené orgány nevznesou zásadní připomínky ke zvolenému postupu. Společnou ambicí společnosti Cream i Build Synergy je zbourat hlavní torzo do 25 pracovních dnů od předání objektu.
1: 11-podlažní budova začala hořet 9. července. Hasiči s požárem bojovali 2 týdny. Definitivně ho uhasili 22. července. Ruský voják v Sevastopolu zastřelil 4 lidi, z toho 3 civilisty. Muž nejdřív začal střílet na ostatní vojáky, jednoho z nich zabil a dalšího zranil, poté obrátil zbraně na civilisty. Proč začal střílet, zatím není jasné. O případu informovali ruské úřady na Krymu. Ukrajinský poloostrov od roku 2014 v rozporu s mezinárodním právem okupuje Rusko. Na jihu Francie v regionu Var se opět šíří lesní požár. Plameny během několika hodin zasáhly 1000 hektarů porostu v těžko přístupném terénu. Situaci zhoršuje horko, sucho a vítr. Na jihu západě Francie se mezitím mohli vrátit domů poslední evakuovaní obyvatelé.
4: Na návrat domů čekali například obyvatelé poloostrova Cap Ferret nebo vesničky Le Porche. Tu ale z části zničily plameny. Někteří lidé tak přišli k troskám svých domů. Marius z Le Porche agentuře Reuters řekl, že bude muset pro svoji rodinu najít provizorní bydlení, než dům znovu postaví. Rozsáhlý požár zničil v departmánu Giron na 200 domů. Prefektka Sophie Brokasová řekla, že lidem poskytne pomoc Červený kříž i úřad. Ve Francii se taky zvedla velká vlna solidarity. Lidé pořádají pro oběti požárů peněžní i materiální sbírky. Z Bordeaux Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Pod sportovním areálem na Beskydských pustevnách začalo fungovat nové nouzové nocoviště pro turisty. Nabízí prostor pro 10 stanů. Místo leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy a platí tam proto přísná pravidla, připomíná za areál Pusteven Petra Kavková.
5: Toto nocoviště je určené pouze k přenocování na jednu noc, takže není to místo pro táboření a realizaci nějakých pikniků a oslav. Nerušit, odnášet odpadky, jak samozřejmě nějaké jednorázové plynové vařiče jsou povolené. No a samozřejmě se tady nesmí rozdělávat oheň.
6: Sport. Fotbalisté Sparty vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů. V úvodním duelu 3. předkola přivítají na Letné francouzský Olympique Lyon. Zápas začne ve 20 hodin. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy. Čeští hokejisté do 18 let zahájili Hlinka Grecky Cup v Edmontonu prohrou 4-6 se Spojenými státy. Národní tým po 35 minutách prohrával dokonce 2-6. Ve 3. třetině zápas ale ještě zdramatizoval. Důvod porážky hledal kouč reprezentační 18, prohrával dokonce 2-6, ve 3. třetině zápas ale ještě zdramatizoval. Důvod porážky hledal kouč reprezentační 18 Jaroslav Nedvěd.
7: Spočít celkem dobře prvních.

0: V druhém kilometru je omezení, vzniká kratší fronta na pár minut z kilometru 161. Na příjezdu do Prahy dálnicí D1 z Brna se tvoří dlouhá kolona kamionů. Začíná za Průhonicemi kolem 5. kilometru a sune se potom dál jižní a Štěrboholskou spojkou kolem Černého mostu a celou Novopatskou do Zužené k Belské. Ten úsek je pro nákladní dopravu i na hodiny, je to asi 26 kilometrů. Dálnice D8 z Prahy na Ústí už je u sjezdu na Mělník a Slaný u exitu 18 plynule průjezdná, tam opravy telematiky skončily. Silnice 55 z Veselí nad Moravou na Hodonín byla mezi Vnorovy a Strážnicí uzavřená po střetu nákladního auta s cyklistou. Teď pár chvil čerstvá zpráva od policie už hlásí obnovený provoz aspoň kyvadlově. Čekejte ale kolony. A na silnici 27 z Plzně na Plasy se tvoří kolona na příjezdu do Třemošné, došetřují tam nehodu, zdržení kolem 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme jasno až polojasno při přechodně zvětšené oblačnosti, výjimečně přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na Moravě až 38 a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
3: 11 hodin 6 minut, úterý 4. srpna, před námi je další velmi teplý letní den, tak na sebe dávejte pozor, obzvlášť pokud máte v plánu nějaké to sportování. Německý fotbalový brankář Marc-André ter Stegen bude v nadcházející sezóně hostovat z Barcelony v Ajaxu Amsterdam. Oba kluby oznámily, že dohoda o angažmá 34-letého golmana platí na jeden rok. Můžeme připomenout, že ter Stegen má za sebou náročné období s řadou vleklých zdravotních problémů. V Barceloně ztratil místo jedničky, letos v lednu odešel na hostování do Žirony, aby získal herní praxi před mistrovstvím světa. Hned ve druhém utkání se ale znovu zranil. Na šampionát se vůbec nedostal a v Nizozemsku tak asi chce usilovat o restart svojí kariéry. Teď už Kaiser Chiefs.
1: Radiožurnál Sport
4: a Karel Janů.

0: skupině Kaiser Chiefs pojďme na lukostřelbu. Marie Horáčková se připravuje na konec srpna, kdy čeká mistrovství České republiky. Mistryně světa z roku 2023 vyhrála v červenci v Madridu poprvé v kariéře závod světového poháru a tím se taky nominovala na finálové klání do Mexika. S lukostřelkyní klubu Arkus Plzeň si povídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: Na plzeňské střelnici klubu Arkus Plzeň se bavíme s mistryní světa Marie Horáčkovou, ale teď už nejenom mistryní světa, ale také vítězkou světového poháru, tak už jste to po těch 2-3 týdnech stihla vstřebat, tenhle ten velký úspěch?
2: Jo, stihla jsem vstřebat. Myslím si, že to vlastně nebylo pro mě tentokrát tak intenzivní, jako třeba výhra toho mistrovství světa, co se týče té doby trvání vstřebávání emocí, protože po tom Berlíně to trvalo v řádu dní, tady vlastně taky, ale bylo to nějakým způsobem větší jako radost a větší, ale vědomí o té výhře vlastně.
1: Co se týká třeba respektu soupeřek, vnímáte to, že jste se zase po nějakém čase ukázala, že tady jste a že máte svoji sílu, že s vámi prostě musí počítat?
2: Rozhodně, tohle to se mi hrozně líbí i na tom sportu jako lukostřelbě, že tam strašně lidí v tom Madridu jako cítilo, že se mi daří a hrozně moc lidí mi fandilo vlastně i na tom finále, tam nebyli v publiku žádní Češi, ale myslím si, že jsem měla jako velmi velkou podporu a aplaus a strašně moc soupeřek, ale dejme tomu i nějakých kamarádek, s kterýma vyrůstáme od juniorů, tak mi vlastně všichni ty mně blízcí přišli pogratulovat. Pak jsem dostávala i zprávy třeba i přes vedoucí reprezentace od bývalého korejského trenéra, který šel přes Vietnam až teďka do Indie. I jeden Brit třeba se tam zastavil a říkal: "Já jsem se šel koukat na tu naší Penny, no ale když jsem tě viděl střílet, no já jsem tam musel zůstat. To je tak hezký, to je tak dobrý, já jsem ti tak fandil, ty jsi to tak otočila, no to je jako super." Takže tohle to je asi jedno za mě z těch nejvíc jako srdnatých zážitků tam, který se staly. Tady ta soudržnost.
1: Je to běžné, že se nejlepší lukostřelkyně světa podporují, berou se za kamarádky třeba?
2: Myslím si, že ne úplně všichni, ale vždycky je to takového půl roku intenzivního, kdy se potkáváme na těch závodech a jsou to pořád stejní lidé, takže si myslím, že za ty léta si tam každý najde v sobě nějakého příjemnějšího člověka, z kterého se třeba může vyvinout i hlubší přátelství.
1: To vítězství v Madridu pro vás znamená nominaci automaticky do toho finále světového poháru v Mexiku pro nejlepších 8 lukostřelkyň světa. Čeká vás tenhle závod v polovině září. Jak moc vám to vlastně změnilo plány do zbytku sezony?
2: Já jsem s tím trošičku ne jako úplně počítala, ale nechávala jsem si tam na to volné místo. Rozhodně posouvám trošku pauzu. Teďka jsem si dala pauzu trochu po Madridu a musím teďka zase na 4 týdny před tím Mexikem zabrat šponu do tréninku. A zkrátilo mi to tu zářijovou pauzu, ale myslím si, že na to si nebudu stěžovat.
1: Ještě před tím finále světového poháru se koná na konci srpna mistrovství České republiky u vás doma. Tady vlastně v Plzni ho pořádá váš oddíl Arkus Plzeň. Tak to budete brát jako takovou dobrou přípravu na finále světového poháru v Mexiku.
2: Já bych rozhodně i chtěla pozvat všechny posluchače, ať se přijdou podívat do Šafaříkových sadů na finále. A já to beru jako přípravu na to Mexiko a myslím si, že je to hezky i časově naplánovaný, takže si užiju tady republiku v domácím prostředí, kde je to poměrně pro nás náročný, ale strašně se na to těším.
1: Zvena domácí šampionát v lukostřelbě Marie Horáčková, z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Čti za nároďák, to je projekt Fotbalové asociace České republiky, který se snaží přimět děti, aby trávili víc času s knížkou v ruce před sobotním ligovým zápasem ostravského Baníku s pražskou Slávií, proto známé osobnosti četli dětem a snažili se je tak motivovat ke stejné činnosti.
1: Já jako Spartan se byl citlivě přizván k utkání Baník Slávie, skutečně se tady cítím skvěle. To nemůžu říct, že ne, nicméně čtení je děti skvělá věc.
2: Říkal na úvod režiséra bavič Jakub Kohák, který je patronem akce Čti za nároďák a přijal proto pseudonym Jakub Knihák.
3: Já jsem tady dneska z toho důvodu, protože hrajeme Shakespeareovské letní slavnosti a v několik večerů tady trávíme na Slezsko-Ostravském hradě. Sešlo se to tak, že jsem i tváří projektu Čti za nároďák a tím pádem se to tak spojilo, protože ještě ke všemu partnerem tohle projektu je Česká fotbalová asociace, takže jsem byl osloven, abych tady nepřečetl knížku s několika přáteli dětem. Ale když jde o děti a o fotbal, to já jsem pro.
2: S Jakubem Kohákem dětem přečítali další herci. Taclík, Sedláček a Polák a také ostravský primátor Jan Dohnal za ODS.
4: Je to boj samozřejmě, těch lakadel dneska je strašně moc a víme, že dostat děti ke čtení není úplně jednoduché. My se jako město samozřejmě snažíme, takže přes naší městskou knihovnu máme projekty třeba pro motivaci prvňáčků a podobně, ale každá akce, která vlastně přivede děti ke čtení, je důležitá a já strašně oceňuji iniciativu Čteme za nároďák.
2: Mezi předčítači byl i momentálně zraněný fotbalista Baníku Samuel Grigar.
5: Co se týká mě a čtení, řekneme si na rovinu, že asi každý den úplně nečtu, ale snažím se tomu věnovat a dávat tomu času čím dál tím více. Momentálně čtu Davida Govince, Nic mě nezlomí a můžu vám doporučit tady tu skvělou knížku.
2: Popisuje Grigar knihu Američana, který se z outsidera vypracoval ve skvělého sportovce a ikonu amerických ozbrojených sil. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

11 hodin 24 minut úterý 4. srpna posloucháte dopolední radiožurnál Sport. Norská brankářská jednička Orjan Nyland se vrací do bundesligového Lipska, kde už působil v sezóně 22-23. Odchytal tehdy za Red Bulls jenom 3 soutěžní zápasy, vyhrál ale s ním německý pohár, následně odešel do Sevilly. Teď se 35-letý golman ze Španělska vrací jako volný hráč a jeho staronový klub oznámil, že podepsal smlouvu na 2 roky.

0: vysílání radiožurnálu Sport už neodmyslitelně patří taky výjezdy naší fotbalové talk show Desítka.
1: Dobrý den, začíná další živá desítka Pavla Horváta. Tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
2: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historky autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
3: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči George Bestovi. A George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena. A on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. Já pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal, trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovýma vlasama bys tady neměl hrát, měl bys se nechal ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
0: Kromě Horváta s Panenkou do Zubří dorazí i vzácný host, mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
4: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mě tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat, a v ten moment jsem si to tak neuvědomoval, ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal.
2: Desítka Pavla Horváta živě.
0: Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří.
2: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
6: Radiožurnál je s vámi i v 11:30. A slovo má Jana Gulda.
7: Stovky policistů tento týden častěji kontrolují rychlost aut na vytipovaných místech v Česku. Hlídky budou taky prověřovat, jestli řidiči nejezdí pod vlivem alkoholu nebo jiných nedovolených látek. Do preventivní akce se zapojují i další evropské státy. Ústavní soud zamítl stížnost podnikatele Romana Janouška, který od státu žádal zhruba 155 milionů korun jako náhradu ušlého zisku v kauze Šambon. S většinou nároku ale neuspěl. Podnikatel byl spolu s dalšími lidmi obžalovaný kvůli podezření, že vylákali od zdravotních pojišťoven přes 239 milionů korun. Soudy ale neprokázaly, že by Janouškova společnost Šambon před pojišťovnami cokoliv zakrývala. Ministerstvo spravedlnosti Janouškovi už dřív vyplatilo přes 736 000 korun a omluvilo se mu. Počet obětí po dvou červnových zemětřeseních ve Venezuele vzrostl na 6125, informoval o tom předseda tamního parlamentu Jorge Rodriguez. Zraněných bylo přes 60 tisíc lidí, odklizených je zatím zhruba 16% trosek. Podle serveru Desaparecidos Terremoto Venezuela pro nahlašování zmizelých se stále pohřešuje skoro 30 tisíc lidí. A soud se dnes znovu začal zabývat požárem domova Alzheimer v Roztokách u Prahy. V roce 2022 při něm zemřely dvě ženy, 55 lidí bylo zraněných. Případ vrátil k opětovnému projednání krajský soud. Ten loni v říjnu zrušil osvobozující verdikt pro tři zaměstnance společnosti, která domov opravovala.
2: Sport.
7: Fotbalisti Sparty zahájí cestu do hlavní fáze Ligy mistrů. V úvodním třetím předkole na Letné dnes večer přivítají Olympique Lyon. Duel začne ve 20 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne vstupy. Odveta je na programu za týden ve Francii. Vítěz dvojutkání postoupí do závěrečného čtvrtého předkola, kde se setká buď s Fenerbahce Istanbul nebo Štýrským Hradcem. Poražený přejde do Evropské ligy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D10 u Mladé Boleslavy a zdržení na D1 u Velké Bíteše. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov před Mladou Boleslaví dejte pozor mezi sjezdy na Nymburk a Bezděčín. Na kilometru 40,5 stojí v levém pruhu čerstvě nabouraná auta.
9: Do autáky teď akorát vystupují z auta, začínají se prohlížet.
8: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna za sjezdem na Tasov čekejte kolonu ze 160. kilometru zhruba na 10 minut k exitu 162 Velká Bíteš, tam opravují vozovku v pravém pruhu. Na D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna pozor u Průhonic kolem 6. kilometru začíná kolona kamionů v pravém pruhu, je velmi dlouhá, táhne se následujících zhruba 26 kilometrů s Pořilovskou, Jižní a Štěrbholskou spojkou, východním okruhem kolem Černého mostu a potom celou Novopatskou k Zúžené k Belské. Pro nákladní dopravu je to na hodiny, osobní auta v levých pruzích jedou většinou plynulé, brzdí jenom chvílemi nakrátko. Silnice 55 z Veselí nad Moravou na Hodonín je mezi Vnorovy a Strážnicí znovu uzavřená. Vyšetřují tam vážnou nehodu nákladního auta a cyklisty. Pozor, nedá se jet snadno ze Strážnice, protože na příjezdu do Bzence je uzavírka. V úvahu připadá delší objížďka přes Znojmo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Čekáme jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty je 31 až 36 stupňů Celsia, na Moravě až 38 a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

To byly No Doubt, je 11 hodin a 37 minut, příjemné úterý 4. srpna. Přejeme, ať už posloucháte Radiožurnál Sport kdekoliv. Slovenský fotbalista Samuel Lavrinčík se po jedné sezóně v Jablonci vrací do Rožumberku. 25-letý střední záložník bude v mužstvu českého trenéra Jaroslava Kestla půl roku hostovat. Součástí dohody je taky opce na přestup. Severočeši to uvedli na klubovém webu. Lavrinčík z Rožumberku přestoupil do Jablonce loni v létě, dohromady nastoupil ke 12 soutěžním utkání, ale v české nejvyšší soutěži odehrál jenom 166 minut.

0: tenisovém areále v Prostějově začal 27. ročník mistrovství světa družstev do 14 let. Turnaj se na Hanou přesunul z Japonska v roce 1999. No a v minulosti se na něm podle očekávání představila celá řada budoucích světových hvězd.
1: Tady hráli opravdu neskutečné špičky, všechny hvězdy a je hrozně příjemný. Třeba letos při Czech Open přišel Roberto Bautista Agut a prosil nás, že jestli bychom nenašli fotku, že tady hrál do 14 na centru, že prohrál s Argentínou, že určitě budeme mít fotku. Stejně tak, jak předloňský vítěz Švýcar Kim říká, já se tady cítím hrozně dobře, já tu porazil ve 14 Alcaraze, takže ten centr, já jsem tu jako doma, takže je to hrozně příjemný tohle potom slyšet, že vlastně ty světové hvězdy všechny v podstatě prošly Prostějovem.
2: Vypráví ředitelka turnaje Petra Černošková, která byla už u prvního ročníku v roce 1999. Zmíněné fotky se našly, stejně jako by se jistě našly snímky Nadala, Monfilse, Vavrinky, Zvereva a dalších budoucích hvězd. Na Hané vzpomínají nejenom na jejich tenisové umění.
1: Teď je období sociálních sítí, takže děti jsou převážně na telefonech, ale pamatuju třeba hned první ročník s Rafou Nadalem, který měli výbornou zábavu a házeli z okna jogurty, že jo. Další ročník, to byl myslím Del Potro, tak ti zase házeli sáčky s vodou naplněné a vyhazovali je z okna, takže vždycky se něco najde, co bylo takové jako úsměvné a na co si vždycky vzpomeneme.
2: Talent už podle prostějovské ředitelky tenisových operací Petry Černoškové už v takto nízkém věku lze rozpoznat.
1: Třeba u Nadala a Djokoviče to tak vidět nebylo, ale třeba si vzpomínám, že všichni se chodili tenkrát dívat na Francii, protože za ně hrál Gasquet a Gasquet byl o rok mladší, měl 13 a už měl prostě fantastický backhand jednorůč a všichni mu předpovídali velkou budoucnost, stejně jako Nadalovi, jo. Takže já si myslím, že se to poznat trošičku dá. Hrála tu Coco Gauff a taky byla tu spousta agentů a spousta pánů, kteří podepisují smlouvy na oblečení a tak dále. A vím, že už tady ty hvězdičky vlastně obcházeli a měli je vytipované.
2: I na 27. ročníku tedy diváci v Prostějově možná uvidí budoucího grandslamového vítěze nebo vítězku, pokud je tedy neskolí obrovské vedro, které v areálu panuje.
1: Doufám, že nám nikdo neskolabuje, neomdlí na kurtě, ale tenis je tvrdý sport a hráči a hráčky jsou na to zvyklí. Světová federace na to myslí, takže budou určité přestávky. Zápasy ve skupině se budou hrát všechny jenom na dva vítězné sety a místo třetího setu bude tiebreak. Pro ty děti by to bylo opravdu obrovsky náročné, takže až od čtvrtfinále se bude hrát normálně na tři vítězné sety. Oni už vlastně teď od těch svých 12 let cestují po světě, ty turnaje hrají je v Kolumbii, hrají je v Americe, hrají je v Evropě, takže v Africe, v Asii, takže ty děti, já si myslím, už teď jsou zvyklí na to, že tenista má tvrdý život.
2: Glosuje ředitelka tenisového mistrovství světa do 14 let v Prostějově Petra Černošková. Titul obhajují Francouzi a Američanky. Česká děvčata ovládla turnaj 6x, chlapcům se to povedlo jedinkrát v roce 2023, kdy Česko oslavilo zlatý double. Letos ale oběma výběrům chybí jejich jedničky. Z Prostějova Adam Kodéta, Radiožurnál.

0: Metallica dohrává v 11 hodin a 50 minut. Úterní radiožurnál Sport je tu dál pro vás. 10 atletů dostane od evropské atletiky zlatou korunu a prémie 50 000 €, tedy skoro 1,25 milionu korun za excelentní výkony, které předvedou příští týden na kontinentálním šampionátu v Birminghamu. Evropská federace v tiskové zprávě informovala o tom, že podobně jako před 2 lety v Římě odmění nejlepšího muže i ženu v 5 skupinách disciplín. Rozhodovat bude kvalita výkonu podle mezinárodních bodovacích tabulek. Skupiny disciplín jsou stejné pro muže i ženy. Jedná se o sprinty a překážky, běhy na střední a dlouhé tratě, včetně toho závodu na 3000 metrů překážek, hody, včetně vrhu koulí, horizontální i vertikální skoky a disciplíny na silnici spojené s víceboji a štafetami. V Římě evropská atletika vyplatila sportovcům takové prize money poprvé. Připomeňme, že evropský šampionát v Birminghamu se uskuteční od 10. do 16. srpna. Radiožurnál Sport bude u toho a zúčastní se ho 52 českých atletů.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že o ta Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, to je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, a říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu, no ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle ta partička, tak co ty
6: slabé. Jména?
5: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: hodin. A začínají tedy naše hlavní zprávy.
1: Česko zažilo tropickou noc. Na Kroměřížsku bylo kolem 29 stupňů.
2: Tam bylo opravdu velmi teplo. Nejteplejší noc v tomto místě za posledních 113 roků.
1: Evropští ministři vnitra jednají o migrační krizi v Seutě. Zůstávají tam tisíce uprchlíků ze subsaharské Afriky.
3: Dostat se sem byl můj sen. Potřebuju jen být v bezpečí. Nechci se vrátit zpátky.
1: Fotbalisti Sparty vstoupí do boje o Ligu mistrů, čeká je francouzský Lyon. Na příjezdu do Prahy po dálnici D1 pozor na nehodu u Čestlic. A počasí bude slunečno, výjimečně přeháňky nebo bouřky a teploty až 38 stupňů. Je úterý 4. srpna. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
4: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko zažilo další tropickou noc. Nejtepleji bylo v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku, kde teploty neklesly pod 29 stupňů. Podrobnosti má redaktor Marek Sedláček.
5: V Bystřici podle meteorologa Miloše Dvořáka mohl padnout rekord.
2: Pokud se ve večerních hodinách nedostane teplota na tomto místě níže, tak se bude jednat o nejteplejší noc v tomto místě za posledních 113 roků.
5: Teď je nejtepleji na jižní Moravě. Ve Strážnici je přes 37 stupňů Celsia. Na Moravě by tak mohla poprvé v historii měření padnout 40. Slunečné počasí se podle Dvořáka může odpoledne zkazit.
2: Zejména v Čechách při zvětšené oblačnosti se začnou vytvářet přeháňky a bouřky. Bouřky můžou být i ojedinělé silné, doprovázené zejména nárazovým větrem.
5: Předpověď pro zítřek je ale podobná jako dnešní. Rekordní teploty naměřili dnes v noci i na Slovensku. Ve Skalici a Plaveckém Petru nedaleko českých hranic neklesly pod 27 stupňů. Marek Sedláček, Radiožurnál.
1: Zhruba 1400 lidí na Brněnsku je bez dodávek pitné vody. Zásoby ve vodojemech v Domašově, v Říčkách a Rudce jsou vyčerpané kvůli dlouhodobému suchu. Na místě je reportérka Hana Novotná.
6: Dobrovolný svazek obcí Domašovsko má objednané 3 cisterny s vodou, tedy do každé obce jednu. Dorazit by měli odpoledne. Já jsem teď v Rudce a tady je asi 150 domů a zhruba třetina z nich, které jsou na kopci, byla bez vody už včera. V nižších polohách voda ještě trochu teče. Vedení obce kvůli tomu zajišťovalo aspoň tu nejnutnější pitnou vodu v barelech. Lidé dostali 2 pětilitrové kanistry na domácnost. Několik lidí jsem taky potkala u vodárny, kde se dá načepovat voda z trubky. Hana Novotná, Radiožurnál.
1: Ministři vnitra států Evropské unie právě jednají o migrační krizi, která minulý týden postihla španělské město Ceuta na severu Afriky. V noci na pátek tam z Maroka připlavaly 10 000 lidí. Jednání sleduje naše zpravodajka v Bruselu, Zdeňka Trachtová.
7: Španělský ministr Fernando Grande Marlaska dnes své kolegy informuje o aktuální situaci v Ceutě. Očekává se, že také skritizuje některé členské státy za to, že krizi využili k politickému útoku na Španělsko, místo aby ho podpořili ve zvládnutí situace. Část států, včetně Česka, totiž vyzvala k dočasnému vyřazení Španělska ze schengenského prostoru. Město Ceuta na africkém pobřeží patří do schengenského prostoru, ale platí pro něj zvláštní režim. Vstup do Ceuty také neznamená automatický přístup do zbytku Evropské unie. Výsledky jednání představí odpoledne na tiskové konferenci eurokomisař pro migraci Magnus Brunner. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Samotnou Ceutu už většina uprchlíků opustila a vrátila se do Maroka. Ve městě ale zůstává několik tisíc běženců, hlavně ze subsaharské Afriky, kteří se domů vrátit nechtějí. Uprchlická centra v Ceutě jsou dál přetížena a v ulicích stále hlídkují vojáci.
8: V některých částech města se ukrývá více mladých Maročanů a armáda se je někdy snaží nahánět po ulicích a chytat. Někdy přijdou za policisty oni sami, že chtějí zpět do Maroka. Dramatičtější situace je u přijímacího centra pro migranty, které je přeplněné a přinejmenším stovky běženců, většinou ze subsaharské Afriky, přebývají podél silnice a na nedaleké pláži bez jakéhokoliv vybavení, jídla nebo pomoci. Policie je pouze hlídá. Nejvíce jsou zastoupeni Súdánci, které ze země vyhání táhlá občanská válka. Přímo u centra jsou častěji i ženy a dívky. Podle deníku El País policie aktuálně zaznamenala jen sporadické pokusy o to do Ceuty z Maroka přeplavat. Ze Ceuty Dominik Tesár, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
9: Víme, co se děje u vás.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
9: Víme, co se děje u vás.
1: Ukrajinské

0: Ukrajinu útočilo leteckými pumami. Údery nepřežil jeden člověk. Další jsou zranění, informoval šéf vojenské správy Sumské oblasti Oleh Hryhorov. Obě země tvrdí, že vzdušné útoky míří na vojenské cíle. Ruská armáda ale opakovaně útočí raketami a drony taky na civilní infrastrukturu a jiné nevojenské objekty. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Česká advokátní komora požaduje potrestání soudkyně Jany Miklové z Městského soudu v Praze. Komora se proto obrátila na Ministerstvo spravedlnosti, aby se soudkyní zahájilo kárné řízení. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí komory Roman Chrenčík. Za posledních 15 let vznesla komora jen jednotky takových podnětů.
2: Advokátní komora nesouhlasí s tím, jak Miklová vedla v roce 2024 kauzu skautského vedoucího, který měl zneužívat svěřenkyně. Komoře vadí třeba to, že soudkyně zakázala advokátům vznášet ústní námitky a hrozila jim postihem. Věcí už se zabývá Ministerstvo spravedlnosti, pokračuje mluvčí Nela Ješková.
3: Nyní příslušný útvar shromažďuje potřebné podklady pro náležité posouzení věci.
2: Soudkyně Miklová si za způsobem vedení hlavního líčení stojí. Radiožurnálu to napsala v krátkém vyjádření. V minulosti se jí zastali i její nadřízení. Vít Kubant, Radiožurnál.
1: Na pražské Letenské pláni roste nový stadion. Svůj zatím největší koncert tam připravuje zpěvák Marek Ztracený. Před 3 lety 3x vyprodal stadion v pražském Edenu. V pátek by měli na Letnou přijít 10 000 fanoušků.
4: Na dopravení materiálů je potřeba asi 140 kamionů. Na přeměně Letenské pláně se podílí stovky lidí, říká zpěvák Marek Ztracený.
5: Je to vlastně z celé republiky, dá se říct z celé Evropy a den toho koncertu tady bude obsluhovat a fungovat téměř 800 lidí.
4: Diváci si podle Ztraceného na místě všimnou třeba netradičního rozvržení stadionu.
5: Chtěli jsme, aby lidi byli co nejblíž, to znamená, že hrajeme na šířku a kolem nás jsou lidi, takže jich tady bude spoustu, ale nikdo to nebude mít daleko.
4: Koncert bude trvat 2 hodiny a zpěvák plánuje zahrát 25 písniček. Před začátkem i po skončení akce bude v okolí posílená veřejná doprava. Z pražské Letné Dominik Kučera, Radiožurnál. Sport.
6: Fotbalisté Sparty zahájí cestu do hlavní fáze Ligy mistrů. V úvodním zápase 3. předkola přivítají francouzský Olympique Lyon, za který jistě nenastoupí český reprezentant Pavel Schulz.
7: Pavel je aktuálně zraněný, má zánět kolene. On sám by v Praze rád nastoupil, ale není to bohužel možné.
8: Řekl na adresu Pavla Schulze trenér Lyonu Fonseca. Zatímco pro francouzský klub půjde o první soutěžní zápas sezóny, tak Sparta v české lize prohrála v Brně se Zbrojovkou a naposledy vyhrála v pátek nad Zlínem. O náladě v kabině mluví záložník Pražanů Andrew Irwin.
9: Myslím, že nálada je dobrá. Sezonu jsme sice nezačali tak, jak jsme chtěli, ale v pátek jsme si spravili chuť výhrou. Přišlo několik nových hráčů, kteří dobře zapadli.
8: Úvodní duel 3. předkola fotbalové ligy mistrů mezi Spartou a Lyonem začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 20 hodin. Radiožurnál nabídne vstupy, odveta se pak bude hrát za týden ve Francii. Jakub Kanta, Radiožurnál.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 u Bíteše i před Prahou. Na D1 z Prahy na Brno za Tasovem počítejte s kolonou ze 159. kilometru 10 minut do omezení u exitu 162 Velká Bíteš. Na D1 na příjezdu do Prahy z Brna u Čestlic se tvoří kolona z 8. kilometru na 7. Tam se v pravém pruhu srazily 2 kamiony. V zápětí pokračuje roztrhná fronta kamionů z 5. kilometru až na jižní spojku. Na D10 z Prahy na Turnov od sjezdu na Nymburk ze 39. kilometru se sune kolona asi 10 minut k exitu 41 Bezděčín, tam řeší 2 nehody v levém a připojovacím pruhu. Silnice 55 Veselí nad Moravou Hodonín je mezi Vnorovy a Strážnicí podle policie stále uzavřená kvůli vyšetřování vážné nehody. S objížďkou je to složitější, protože na příjezdu do Bzence ze Strážnice je uzavírka, takže se musí 54 až na Kyjov a opačně. Na silnici 6 Praha Karlovy Vary v Petrohradu u opravovaného viaduktu řídí provoz kyvadlově kolony dlouhé obousměrně i na půl hodiny. A v Děčíně je kvůli požáru dobu obousměrně uzavřená silnice 13, výjezd na Libouchec, tedy Teplická u Žlípku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude slunečno, výjimečně přeháňky nebo bouřky, teploty 31 až 36 stupňů, na Moravě až 38. Tolik hlavní zprávy.
12: 12 hodin 10 minut úterý 4. srpna po hlavních zprávách dál posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Plochodrážní jezdec Jan Kvěch dostane příležitost zasáhnout jako náhradník i do lotyšské Grand Prix v metropoli Rize. To bude v seriálu Mistrovství světa. Jeho

0: Sedmý start za sebou. Při tom předchozím uplynulém víkendu v Lodži vybojoval životní páté místo. Kvěchův start v Lotyšsku potvrdila federace FIM na svém webu. 24-letý český závodník si pro letošek nevybojoval status stálého jezdce Grand Prix, ale jako jeden z oficiálních náhradníků zatím chyběl na startu jen v úvodním závodě v Lanzhoutu.
1: Radiožurnál Sport
2: a Karel Janů.

0: Bon Jovi, Runaway, 12 hodin 14 minut v úterním radiožurnálu Sport. Fotbalisti Sparty večer rozehrají boj o účast v hlavní části Ligy mistrů. Jejich cesta do ligové fáze slavné soutěže vede přes dva soupeře. Tím prvním bude francouzský Olympique Lyon. O jeho aktuálním kádru si víc řekneme s Karlem Schambergerem. Hezké poledne.
1: Dobré poledne.
0: Už delší dobu je jasné, že za francouzský tým nenastoupí kvůli zranění český reprezentant Pavel Schulz. Na koho jiného si budou muset dávat Spartané večer pozor?
1: Kapitánem a aktuálně zároveň asi nejznámějším fotbalistou Lyonu je Corentin Tolisso. 32-letý střední záložník vyhrál s Francií v roce 2018 mistrovství světa. Na klubové úrovni si ho fanoušci můžou pamatovat z působení v Bayernu Mnichov, se kterým ovládl pětkrát německou nejvyšší soutěž a jednou i Ligu mistrů. Tolisso prošel i několika mládežnickými kategoriemi Lyonu, a tak když už vyhrál prakticky všechno s bavorským velkoklubem, vrátil se zpátky do A týmu Olympiku, kde už teď při svém druhém angažmá působí 4 roky. V minulém ročníku zažil svou individuálně nejpovedenější sezónu v kariéře, jen v Ligue 1 dal 11 gólů a pomohl Lyonu ke 4. místu v tabulce, a tedy do kvalifikace Ligy mistrů z pozice jednoho ze dvou nejlepších střelců týmu v sezóně. Tím druhý byl Pavel Schulz.
0: Za Lyon v minulosti nastupovali ještě větší hvězdy. My někteří pamatujeme, jak Lyon opravdu válel v Lize mistrů. V úspěšném prvním desetiletí tohoto století mu pomohli k některým ze 7 domácích titulů v řadě hráči jako Francouz Karim Benzema nebo Brazilec Juninho. Francouzský klub ale v současnosti si ty nejlepší hráče na trhu nemůže dovolit. Proč tomu tak je?
1: Stále se totiž vypořádává s obřím dluhem více než 200 milionů eur, kvůli kterému v loni v létě na pár dnů sestoupil do druhé ligy, než uspěl s odvoláním u francouzského fotbalového kontrolního orgánu. Dluh Lyonu se kumuloval několik let, začalo to otevřením nového luxusního stadionu, během koronavirové pandemie nemělo vedení klubu příjem z televizních práv, následně zase nakupovalo drahé hráče, kterým dávalo lukrativní kontrakty. Sportovní úspěchy ale navzdory tomu nepřicházely. Slavná francouzská značka proto aktuálně potřebuje generovat zisk, aby se v horizontu pár let stabilizovala, zejména z prodeje hráčů. I proto portugalský trenér Lyonu Paulo Funesca nevyloučil, že by tým mohl po vydařené minulé sezóně opustit i Pavel Schulz.
0: Fotbalisti Sparty vstoupí ve 20 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport do kvalifikace Ligy mistrů proti francouzskému Lyonu. O tom jsme teď mluvili s Karlem Schambergerem. Tak děkujeme a hezký den.
1: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 12 hodin a 20 minut, pojďme zase k fotbalu v úterním radiožurnálu Sport. Sestavu Fulhamu posílí dvojice fotbalistů z Realu Madrid. Anglický klub oznámil, že ze Španělska získal 22-letého útočníka Gonzala Garciu a o rok mladšího ofensivního záložníka Cesara Palaciose. Oba hráči podepsali smlouvy na 5 let a v týmu se opět sejdou s trenérem Alvarem Arbeolou, který do Fulhamu zamířil z Realu po sezóně.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: K vysílání radiožurnálu Sport už neodmyslitelně patří taky výjezdy naší fotbalové talk show Desítka.
1: Dobrý den, začíná další živá desítka Pavla Horváta. Tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
2: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historky autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
3: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči Georgi Bestovi. A George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena. A on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. Já pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovýma vlasama bys tady neměl hrát, měl bys se nechal ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
0: Kromě Horváta s Panenkou do Zubří dorazí i vzácný host, mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
4: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mi tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat, a v ten moment jsem si to tak neuvědomoval, ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal.
2: Desítka Pavla Horváta živě.
0: Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří.
2: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 12 hodin a 30 minut. Jana Gulda připravila zprávy.
1: České banky jsou v dobré kondici, vyplývá to z výsledků dohledových zátěžových testů České národní banky. Podle nich by instituce odolaly i silnému zhoršení ekonomických podmínek. Mají totiž velkou finanční rezervu. Testování se zúčastnilo celkem 13 tuzemských bank. Demoliční firma zítra převezme vyhořelou budovu ve Zlíně, zbourat by měla do 25 dní. V budově bývalých Baťových závodů hořelo na začátku července. Požár zasáhl nejvyšší patra a velká část stavby se zřítila. Byly v ní sklady a kanceláře. Při požáru se nikdo nezranil, jeho příčinu kriminalisti dál vyšetřují. 25 amerických demokratických států zažalovalo administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli zavedení nových obchodních cel, informovala o tom kancelář generálního prokurátora státu Oregon. Cla platí už 10 dní a týkají se 60 zemí. Bílý dům cla odůvodnil tím, že přes dané země proudí na americký trh výrobky pocházející z nucených prací. A v iráckém městě Karbala po dnešním soumraku začíná pouť u příležitosti šíitského svátku Arbaín. Do svatého města šíitského islámu kvůli tomu každoročně míří asi 20 milionů lidí. Svátek symbolicky uzavírá 40-denní období smutku, kterým se věřící připomínají smrt vnuka proroka Mohameda. Imám Husajn zemřel v bitvě se sunnickým vládcem Jazídem I. v roce 680. Pro šíitské muslimy je tato událost symbolem oddanosti a boj za pravdu a důstojnost. Sport. Evropská atletika znovu rozdá za excelentní výkony na nadcházejícím evropském šampionátu finanční prémie. Evropská federace informovala o tom, že podobně jako před 2 lety v Římě odmění nejlepšího muže i ženu v 5 skupinách disciplín. Každý dostane 50 tisíc eur, tedy v přepočtu 1 200 000 korun. Mistrovství Evropy v Birminghamu začne příští pondělí a zúčastní se ho taky 52 českých atletů, včetně obhájce titulu v hodu oštěpem Jakuba Vadlejcha.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 u Bíteše, překážka na pražském okruhu v Lochkovském tunelu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Tasov vzniká kolona ze 159. kilometru. Do omezení u sjezdu 162 Velká Bíteš to zabere 10 až 15 minut. Na příjezdu do Prahy D1 směrem z Brna od Čestlic z 8. kilometru se sune kratší kolona k nehodě na 7. kilometru. V pravém pruhu se srazily dva kamiony a následně z 5. kilometru zůstává fronta kamionů pravým pruhem na začátek Spořilovské za 0. kilometr. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se za Jesenicí tvoří kolony, kamiony v pravém pruhu z 1. kilometru, osobní auta v levém odvezce ze 3. potom regulují průjezd tunely, protože v tom 2. Lochovském blokuje levý pruh porouchané osobní auto. Silnice 55 Veselí nad Moravou Hodonín zůstává mezi Vnorovy a Strážnicí po vážné nehodě nákladního auta a cyklisty uzavřená, protože na příjezdu do Bzence je navíc uzavírka ve směru ze Strážnice, musí se delší objížďkou až přes Kyjov. Na silnici 6 Praha Karlovy Vary v Petrohradu kyvadlový provoz kvůli omezení kolony obousměrně na 30 minut a v Děčíně zůstává kvůli požáru domu uzavřená silnice 13 výjezd na Libouchec, konkrétně Teplická u Žlípku. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty je 31 až 36 stupňů Celsia, na Moravě až 38 a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Queen v úterním radiožurnálu Sport je 12 hodin a 38 minut. Tenistka Daria Vidmanová se po finálové účasti na turnaji v Memphisu posunula poprvé v kariéře do první stovky světového žebříčku. V novém vydání pořadí WTA poskočila o 22 pozic na 92. místo a stala se tak aktuálně tedy 10. Češkou v top 10, takže 10 ze stovky nejlepších tenistek světa pochází z České republiky. Domácí jedničkou i nadále je wimbledonská finalistka Karolína Muchová na 6. místě hned před šampionkou z All England Clubu Lindou Noskovou. Mezi muži aktuálně nejlepší z Čechů Jiří Lehečka na 12. místě, pozici světové jedničky dál drží Arina Sabalenková před Jelenou Rybakinovou, může o ní ale přijít, pokud v Torontu nepostoupí aspoň do osmifinále. Mužům kraluje suverénní Italian Sinner, na 2. místo před Alexandra Zvereva se vrátil Carlos Alcaraz, to ale navzdory tomu, že po zranění zápěstí stále ještě nehraje.
1: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý, pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm.

zdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolem a skotačí.

Hokej byl je za námi, 12 hodin a 44 minut, posloucháte úterní radiožurnál Sport. Hvězdný norský beachvolejbalista Anders Small bude v této sezóně kombinovat turnaje na písku s vrcholovým šestkovým volejbalem. 29-letý olympijský šampion z Tokia si totiž vyzkouší italskou ligu, kde bude hrát na pozici univerzála za třetí tým předchozího ročníku Veronu. Na svém webu to uvedla Světová volejbalová federace.

0: vysoké platy a světovou slávu, jakou se pyšní třeba Conor McDavid nebo David Pastrňák, můžou zapomenout, řeči je o ženách, které si jako sport vybrali hokej. I na té nejvyšší úrovni musí některé chodit ještě do práce, často si hledají čas i na školu. Pro představu, mistrovství světa žen se poprvé konalo v roce 1990. To první mužské v roce 1920, dva roky po první světové válce.
1: Byl to rok, kdy ženy získaly v Kanadě volební právo, v Československu a Spojených státech už ho rok měly a třeba Švýcarky mohly k volebním urnám na celostátní úrovni až v roce 1971. Za mořem se hraje PVHL, ženská obdoba NHL, soutěž, která popularizuje ženský hokej a dělala to třeba v Lovlu nedaleko Bostonu před olympijskými hrami, kde představovala nominované hráčky, třeba Češku tehdy v dresu Bostonu Fleet Danielu Pejšovou.
2: Já si myslím, že tohle je skvělý přístup, jak vlastně ještě rozšířit takovou tu myšlenku o tom ženském hokeji, že teďkon ty fanoušci, myslím si, že ta fanouškovská báze, kterou máme tady, tak to jsou lidi, kteří ještě třeba předtím nekoukali vůbec na hokej a takhle jenom tady to, jakoby to rozšířovat tu kulturu toho ženského hokeje je skvělý a celá ta atmosféra dnešního zápasu byla skvělá. A celkově jako myslím si, že ta kultura toho ženského hokeje tady je o mnohem díl než v Evropě. Lidi to mají rádi, jde to i vidět na tom, jaká je tady sledovanost tady naší ligy, takže no, myslím si, že to je skvělý.
1: Proti Pejšové hrála letos v lednu za New York Sirens Kristýna Kaltounková.
3: To super, je to absolutně profesionální liga, tak jak k nám přistupuje celkově ta liga, ale i celkově lidi a jak vlastně my hráči vlastně jsme, všichni jak se k nám chovají, tak je to super. Máme skvělý zázemí, trošku mě mrzí, že tohle nemáme v Česku samozřejmě, anebo celkově, vím, že ve Švédsku je dobrá liga, ve Finsku, ve Švýcarsku, ale prostě tohleto, kdybychom vybudovali trošku v Evropě, tak by to bylo fajn.
1: Kristýna Kaltounková ráda zůstává na rozbruslení jako jedna z posledních a ráda popularizuje hokej tak, že přes plexisklo hodí dětem puk jako suvenýr.
3: Hodně dětí k nám vzhlíží a my to bereme tak, že prostě jsme velkou součástí třeba jejich snů a i celkově průkopníci ženského hokeje, takže jakákoliv interakce s těma dětma nebo celkově s fanouškama samozřejmě roste nebo pomáhá růstu popularitu té ligy a celkově ženského hokeje, což je důležité.
1: Pojďme do Evropy. Dlouholetou stálicí české reprezentace je Michaela Pejzlová, aktuálně hraje ve Švýcarsku, ale s mikrofonem radiožurnálu Sport jsme za ní byli ještě, když nastupovala ve Finsku za IFK Helsinki.
4: V Americe máte školu a hokej pod jednou institucí.
5: Pod jednou střechou,
4: takže všechno vlastně ve škole máte umožněný díky hokeji a je to všechno spropojený. Ještě tady ve Finsku hraju za IFK, ale chodím na univerzitu v Helsinskou. Nemá nic spolu společného, takže je to docela těžký skloubit školu a hokej občas. Ale dá se to, jako Fini jsou hodně otevřený vůči tomuhle, jak říkám, je to hokejová země, takže když člověk řekne, že jede někam na hokej, tak vám pak píšou učitelé e-maily, jak to dopadlo, takže všechno v pohodě.
5: Co studujete?
4: Neurovědu.
5: Vy máte stipendium, nebo z čeho tady žijete? Jak je ženský hokej ve Finsku považován? Dá se tím uživit? Jak to vůbec je?
4: Tak škola pro Evropana tady je zadarmo, což je vlastně super. A bydlení a životní nějaký
5: náklady,
4: tak mám hrazený týmem, ale jako člověk si tím moc nevydělá, no.
1: Říkala v Helsinkách Michaela Pejzlová, když ještě hrála ve Finsku. Shodou okolností stejnou soutěž jako Karolína Erbanová. Bývalá rychlobruslařka s bronzem z olympijských her se vydala za hokejem třeba do Švédska a pak i do Finska. Teď působí v realizačním týmu ženské reprezentace se všemi ženami, které doposud mluvily. Příští mistrovství světa žen se bude hrát podle nového kalendáře v listopadu, tedy před startem zámořské PVHL, která tak nebude soutěž muset kvůli světovému šampionátu přerušovat. František Kuna, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Fotbal na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalisté Jablonce si po vyřazení chorvatského Varaždinu zahrají třetí předkolo konferenční ligy. V něm ve čtvrtek nastoupí doma na Střelnici proti lotyšskému celku RFS Riga.
2: Tam je hodně hráčů tmavý pleti, jako hlavně ty ofenzivní hráči a rychlí hráči. Hraje tam Ikauniex, vlastně bratr toho Ikauniexe, co hrál tady v Jablonci. Určitě nic lehkého nás nečeká.
1: Říká na adresu soupeře kouč Luboš Kozel. Čtvrteční duel s Rigou jablonečtí fotbalisté rozehrají v 18 hodin. Radiožurnál Sport vám utkání nabídne v přímém přenosu.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Dobré odpoledne, je 13 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
2: Univerzita Karlova po střelbě na Filozofické fakultě automaticky odškodnila zaměstnance, studenty ne. App Store na několik hodin zablokoval stahování komunikační platformy Telegram. Fotbalisti Sparty vstoupí do třetího předkola Ligy mistrů, utkají se s Olympikem Lyon. V Děčíně je kvůli požáru zavřená silnice 13, Teplická ulice. A počasí bude slunečno, výjimečně přeháňky nebo bouřky a teploty až 38 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Univerzita Karlova by měla aktivně oslovit všechny poškozené studenty po střelbě na Filozofické fakultě z roku 2023. Vyzvali k tomu advokát a emeritní ústavní soudce David Uhlíř. Škola podle něj nepřistupovala ke studentům stejně jako k zaměstnancům. Těm totiž nabídla odškodnění automaticky. V případě studentů ale odkázala na pojišťovnu jen ty, kteří si o podporu sami řekli. Univerzita se hájí, že nemá prostředky, jak se o zranění nebo jiné újmě studentů dozvědět. Poškození můžou o podporu žádat i nadále. Jejich nárok ale koncem letošního roku vyprší. Vrchní soud dnes může rozhodnout v případu muže obviněného ze špionáže pro Čínu. Zabývá se stížnostmi státního zástupce, který nesouhlasí s rozhodnutím městského soudu v Praze. Ten v červnu případ vrátil policii k došetření a zároveň rozhodl o propuštění Číňana z vazby. Jednání je neveřejné.
4: Číňana policisté zadrželi na začátku letošního roku a obvinili ho z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je prvním stíhaným podle nového paragrafu. Podle serveru Seznam zprávy byl muž pražským zpravodajem média Čínské komunistické strany a v Česku působil několik let. Naopak v červnu zadrželi českého podnikatele v Číně a podezřívají ho z ohrožení státní bezpečnosti. Spekulace, jestli je to čínská odveta, nikdo oficiálně nechce potvrdit. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
2: Obchod s aplikacemi App Store na několik hodin odstranil ze své nabídky komunikační aplikaci Telegram. Americká firma Apple tvrdí, že porušovala zákaz týkající se šíření obsahu spojeného se zneužíváním dětí.
5: Aplikaci do svého obchodu Apple vrátil potom, co vývojáři závadné materiály odstranili. Telegram, který má víc než miliardu aktivních uživatelů denně, už dřív uvedl, že obsah týkající se zneužívání dětí a mladistvých netoleruje. Letos kvůli tomu podle své zprávy zablokoval přes 330 tisíc skupin a kanálů. Vývojáři Apple vzkázali, že doufají v uplatňování stejného metru i v případě dalších aplikací. Kvůli podezření z šíření nelegálních materiálů vyšetřují tuto šifru. Platformu úřady v Austrálii a Británii. Zakladatel Telegramu a miliardář Pavel Durov čelí ve svém rodném Rusku zatykači kvůli podezření z napomáhání terorismu. Obvinění odmítá s tím, že je motivované snahou omezovat svobodu slova na internetu. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Ochránci přírody vyzvali, aby lidi nepřenášeli raky z mělkých řek a potoků. Někteří se tak totiž snaží korýšům pomoct dostat se z mělkých toků do hlubších vod. Podle agentury ochrany přírody a krajiny jim tak ale můžou ublížit, upozorňuje mluvčí Karolína Šulová.
6: Přemístění raka do jiné lokality pro něj představuje velký stres. V novém prostředí nemusí najít vhodné ukryty, dostatek potravy a nemusí mu vyhovovat teplota nebo chemické složení vody. Navíc se tímto způsobem může přenášet račí mor, což je pro tuzemské druhy raků smrtelné onemocnění, které může zlikvidovat celé populace.
3: Sport.
7: Fotbalisté Sparty zahájí boj o hlavní fázi Ligy mistrů. V úvodním zápase třetího předkola přivítají Olympique Lyon. Za něj v minulé sezóně hostoval právě ze Sparty záložník Adam Karabec, který se po působení ve Francii vrátil zpět na Letnou. Právě o Karabcovi mluvil kouč Pražanů Brian Priske.
8: Nevím, jestli je vůbec možné, aby byl přemotivovaný. Jsem si ale jistý, že má velkou motivaci podat dobrý výkon. Nejen kvůli Spartě, ale i sobě. Určitě bude chtít dokázat trenérovi Lyonu, že má kvalitu a že je špičkový hráč. Celý týden je ale v klidu, soustředěný.
7: Úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů mezi Spartou a Lyonem začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport ve 20 hodin. Odveta je na programu za týden ve Francii.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D1 u Bíteše a v Děčíně zavřená silnice 13. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna postojíte asi 10 minut v koloně před sjezdem na Velkou Bíteš. Na 162. kilometru silničáři omezení a jete se jedním pruhem. Na D1 menší kolona i na příjezdu do Brna z Prahy. Na 6. do Prahy z Brna. Na 6. kilometru u Průhonic v pravém pruhu odklízejí následky nehody dvou kamionů a ve směru na Prahu se brzdí u Čestlic. Dlouhá kolona na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště. Od sjezdu na Bestec fronta až ke sjezdu na Ořech počítejte 25 minut navíc.

0: 24 hodin odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
1: 13 hodin 6 minut, úterý 4. srpna, posloucháte odpolední radiožurnál Sport. 5 českých tenistů zasáhne do úterního programu na Masters v Kanadě. Sára Bejlek v Torontu bude čelit asi jedné z největších favoritek. Čeká jí v podvečer středoevropského času Polka Iga Švionteková, no a později večer až třeba po 23. hodině proti uzbecké tenistce Rachimovové nastoupí na kurt taky Kateřina Siňáková, no a v noci na středu potom Nikola Bartuňková proti Dánce Tausonové v Montrealu. Nastoupí proti sobě dva čeští tenisté. Jiřího Lehečku čeká totiž v jeho prvním duelu. Je to zápas druhého kola. V prvním kole jako turnajová osmička měl volný los, tak ho čeká tedy Krajan Vít Kopřiva. No a ještě krátce se můžeme podívat taky na turnaj, který je přece jenom trošku blíže. Tady u nás ve střední Evropě, v Polsku na 125. taky okruhu WTA se dnes postupně představí Laura Samson, Vendula Waldmanová a taky Gabriela Knudsonová. Jejich zápasy budeme podrobněji sledovat na radiožurnálu Sport. Teď už YouTube.
2: Radiožurnál Sport
3: a Karel Janů.

0: Dohromady mají hokejisté Ondřej Kaše a Davidové Kempf a Kaše 907 startů v nejlepší lize na světě v NHL. Jsou kamarádi, navštěvují se i mimo stadion. V nové extraligové sezóně bude na jejich dlouholeté přátelství a hokejovou vzájemnou chemii spoléhat Litvínov. Bylo by překvapením, kdyby spolu tahle trojice nehrála v jednom útoku.
1: Varianta to je. Pak by musel David jít na křídlo a máme i jiný varianty připravený, kluci to ví. Já jsem si o tom mluvil už, takže musí to hlavně fungovat.
2: Určitě dá minimálně šanci obnovení spolupráce tří bývalých hráčů NHL litvínovský trenér Robert Reichl. David Kaše by neměl s přesunem na křídlo žádný problém.
3: Na tom křídle jsem hrál, takže něco v tom srpnu bych potřeboval obrášit samozřejmě, ale myslím si, že doufám, že by to mohlo fungovat.
4: Zase necháme na trenérovi, ale pár zápasů v té mládeži jsme hráli spolu, že jo, a myslím, že to klapalo, takže určitě je to jedna z variant.
2: Říká největší letní posila chemiků David Kempf, který se do Česka vrátil po 9 letech v NHL. Rád by ho měl jako centra ve svém útoku jeho velký kamarád Ondřej Kaše. Spolu hráli od mladšího dorostu v Chomutově, v Torontu i v národním mužstvu.
5: Tady z toho hlediska, jak spolu hrám od mládeže, tak máme nějaký návyky. Je to dost podobný jako s bráchou, s pokojíčku, takže víme trošičku dopředu, co ten druhý udělá. Takže asi tady v tom je ta největší výhoda.
2: Ondřej Kaše na startu sezóny rozdával úsměvy, aby ne. V týmu má vedle svého bratra Davida teď i dalšího oblíbeného spoluhráče Davida Kempfa.
5: To se mám parádně, co? Takže já se na tu sezonu těším jako obrovský kort pro tý protrápený a šílený loňský sezóně. Takže jsem plný očekávání, plný dojmů, že jsme přivedli Kempfíka a doufám, že to bude super sezona. I pro Kempfíka, kterou já jsem tady zažil vlastně ten první rok, protože pro mě to byl nádherný návrat do Čech a doufám právě, že i Kempf si tady ten návrat užije.
2: Přeje Kempfovi povedený comeback do české extraligy Ondřej Kaše. Útok KKK má rozhodně potenciál patřit mezi nejúběrnější v soutěži. Z Litvínova David Kalvas, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: V encyklopedii Radiožurnálu Sport se tento týden věnujeme slavným sportovním trofejím z celého světa a teď budeme mluvit o jedné, kterou už s nejvyšší pravděpodobností nikdo nikdy neuvidí. Mluvíme totiž o trofeji pro fotbalové mistry světa. Ne o té současné, kterou vítězové získávají od roku 1974. Přiblížíme historii její předchůdkyně, která se předávala mezi lety 1930 až 1970. Než se pustíme do detailů, tak se vás mimo soutěž zeptáme, jestli víte, jak se této trofeji říkalo. Napovíme, že název inspirovala jedna starořecká bohyně.
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Tak mnozí z vás jistě správně odpověděli, že trofej se jmenovala Zlatá Nike. Rozklíčovat tento název není složité, ze zlata byla vyrobena a šlo o sošku zobrazující právě řeckou bohyni vítězství, tedy Nike. Fyzická velikost trofeje moc neodpovídala tomu, jaký význam má fotbalové mistrovství světa pro sportovní svět. Soška totiž měřila v uvozovkách jen 35 cm, vážila 3,5 kg. Jako první si ji mohli v roce 1930 potěžkat po úvodním mistrovství světa hráči Uruguaye, která tehdy šampionát taky hostila. Fotbalové mistrovství světa se postupně stávalo stále významnější akcí a tím stoupala i hodnota Zlaté Nike. V roce 1966 šampionát hostila Anglie, slavná soška byla vystavená ve Westminsterském opatství v centru Londýna. I přes přísná bezpečnostní opatření byla z tohoto místa ukradena. Začalo velké pátrání, kterému přihlížel celý svět. Po týdnu hledání našel Zlatou Nike nečekaný hrdina. Nešlo totiž o žádného detektiva Scotland Yardu, ale malého psa jménem Pickles. Ten při procházce na předměstí Londýna vyčenichal slavnou trofej pohozenou v keři a zabalenou v novinách. Do současnosti není úplně jasné, kdo byl tajemný zloděj, který nejspíš spanikařil a cenné kořisti se takovýmhle způsobem zbavil. V roce 1970 po třetí v historii vyhráli fotbalové mistrovství světa Brazilci, no a to podle tehdejších pravidel znamenalo, že originál Zlaté Nike jim už jako odměna za tento úspěch navždycky zůstane. Jenže ono navždycky platilo jenom po dobu 13 let. V roce 1983 totiž trofej znovu někdo ukradl, tentokrát tedy přímo ze sídla brazilského fotbalového svazu. No a v tomhle případě už se bohužel žádný šikovný psík neobjevil a trofej je tak od té doby stále nezvěstná. Podle odhadu vyšetřujících policistů trofej prostě někdo rozstavil a prodal jako zlatou cihličku.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Fotbal na radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech, a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Výživa Umara nově v Česku. Běháte, jezdíte na kole nebo cvičíte ve fitku? Umara vám dodá energii i podporu v regeneraci. Spolehlivá švédská výživa pro každý sportovní výkon. www.umara.cz.
4: Radiožurnál 13.30. Jana Gulda a zprávy.
5: Policie pátrá po pohřešovaném seniorovi z České Lípy. 85-letý Vladimír Svítek odešel včera okolo 15. hodiny na procházku a zatím se nevrátil. Měl na sobě žluté tričko a krátké šedé kalhoty, často nosí červenou kšiltovku, batoh a používá trekové hole. Je vysoký 175 cm, má štíhlou postavu, modré oči a krátké šedé vlasy. Jeho fotografie je na webu policie. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Češi stále častěji investují do nemovitostních fondů. Objem vložených peněz loni podle Asociace pro kapitálový trh vzrostl o 38%. To je výrazně vyšší nárůst než u akcí nebo dluhopisů. Investory láká hlavně to, že například kancelářské objekty nebo obchodní centra neustále zdražují a nabývají na hodnotě. Francouzské a britské lodě zachránili 157 migrantů v Lamaňském průlivu poté, co jejich plavidlo začalo v úterý ráno hořet. Stalo se to poblíž přístavu Boulogne-sur-Mer. Podle místních úřadů zatím nejsou informace o obětech. Do Británie letos přes kanál La Manche připlulo asi 14 000 lidí. Nejméně 15 z nich při cestě zemřelo. A v Dublinu dnes bude mít pohřeb irský zpěvák a kytarista Glenn Hansard. Smuteční obřad začne odpoledne v katedrále svatého Patrika. Vysílat ho bude irská veřejnoprávní stanice RTE. Na včerejší veřejné rozloučení s hudebníkem přišly tisíce lidí. Glenn Hansard zemřel minulý týden při nehodě na motorce. Bylo mu 56 let. Sport. České tenisty Víta Kopřivu a Jiřího Lehečku čeká ve druhém kole na turnaji v Masters v Montrealu české derby. Duel začne na tvrdém povrchu v Kanadě později večer našeho času. Na ženském turnaji v Torontu se představí dnes i dvě české tenistky. Sáru Bejlek čeká Polka Švionteková a Kateřina Siňáková nastoupí proti Rachimovové z Uzbekistánu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 u Brna a nebezpečí na dálnici D8 za Prahou. Na D1 čekejte kolony na příjezdu do Brna směrem z Ostravy. Na 210. kilometru v omezení u nájezdu od Slavkova se srazil kamion s osobním autem. Blokují ten pravý pruh v omezení. Zatím je to bez policie a kolona se velmi rychle prodlužuje. Obět se to dá sjezdem na Rousínov a po staré silnici. Na D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem pozor mezi sjezdy na Kralupy a Novou Ves na 14. kilometru pneumatika na vozovce.
7: Kamion, dvě gumy proražené, stojí v pravém pruhu, gumy se válejí, obou pruzích, jak pravým, tak levým. Je to dost nebezpečná situace.
6: Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Drážďany taky kolony. Po pojíždění na hranicích s Německem už na německé straně kontroly a stojí to už z Česka. Zdržíte se asi půl hodiny. Silnice 13 na příjezdu do Děčína směrem z Teplic je neprůjezdná. U odbočky na Bělou zasahují hasiči u požáru domu. Kolony velmi dlouhé v obou směrech. Vyhněte se. A silnice 34 z Humpolce do Pelhřimova je ucpaná za sjezdem z dálnice D1 za Vystrkovém omezení a zdržíte se asi půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Čekáme jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia, na Moravě až 38 a na horách většinou kolem 27 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
8: Ta dívka u oltáře, co pohled tvůj

0: Aleš Brychta dohrává, je 13 hodin 38 minut. Přejeme krásné úterý 4. srpna ze studia Radiožurnálu Sport. Fotbalisti Sparty zatím nikdy v historii Olympique Lyon neporazili, ze 6 pokusů 5krát prohráli, jen jednou dokázali remizovat. Dnes se v rámci úvodního 3. předkola Ligy mistrů pokusí urvat hratelný výsledek do odvety. Právě večerním fotbalem na Letné začíná sportovní přehled s Karlem Schambergrem. Hezký den.
1: Dobrý den. Olympique Lyon se v Praze představí bez českého reprezentanta Pavla Šulce, který kvůli zánětu kolene není v nominaci. Pokračuje slovenský brankář Lyonu Dominik Greif.
2: Tak samozřejmě Pavel je zklamaný, jako jsme my všetci zklamaní, protože taký hráč nám samozřejmě chýba. Pre něho samozřejmě je to ještě špeciálnější, veľa ľudí mu se malo prísť, takže rozhodně se chcel vrátit na známe trávníky a bohužel aj taky to je někdy futbal.
1: A zatímco pro Lyon půjde o první soutěžní duel v sezóně, tak fotbalisté Sparty už v domácí lize stihli na úvod prohrát v Brně se Zbrojovkou a následně v pátek vyhrát doma nad Zlínem. O náladě v kabině mluví záložník letenských Andrew Irvin.
3: Myslím, že nálada je dobrá. Sezónu jsme sice nezačali tak, jak jsme chtěli, ale v pátek jsme si spravili chuť výhrou. Přišlo několik nových hráčů, kteří dobře zapadli.
0: Taktická příprava na úvodní 3. předkolo Ligy mistrů s Lyonem byla ze strany Pražanů intenzivní, říká trenér Sparty Brian Priske.
4: Máme Lyon docela hodně nasledovaný. Analyzovali jsme minulou sezónu a všechny jeho přípravné zápasy, protože liga jim ještě nezačala. Máme také vlastního v úvozovkách skauta Adama Krapce, který nám toho hodně řekl nejen o klubu a týmu, ale také o jeho individualitách. Lyon patří mezi nejlepší týmy v Evropě. Je to pro nás velká výzva, ale víme, že na Letné jsme schopni dokázat velké věci.
1: Úvodní duel 3. předkola Ligy mistrů mezi Spartou a Lyonem začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 20 hodin. Odveta je na programu za týden ve Francii. Vítěz dvojutkání postoupí do závěrečného 4. předkola, kde se potká s vítězem duelu Fenerbahce Istanbulu Štýrský Hradec. Poražený přejde rovnou do Evropské ligy.
0: Německý fotbalový brankář Marc-André ter Stegen bude v nadcházející sezóně hostovat z Barcelony v Ajaxu Amsterdam. Oba kluby oznámili, že dohoda o angažmá golmana platí na jeden rok.
1: Čeští hokejisté do 18 let vstoupili do Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu prohrou 4-6 se Spojenými státy. Národní tým po 35 minutách prohrával dokonce 2-6. Ve 3. třetině zápas ale ještě zdramatizoval. Důvod porážky hledal kouč reprezentační 18 Jaroslav Nedvěd.
5: Jsme šli celkem dobře, prvních, já nevím, řeknu 5-6-7 minut. Pak jsme trošku asi podlehli dojmu, že to půjde samo. Amerika vycítila šanci, i najednou získali momentum toho zápasu. A už se to na nás valilo. Jsme prostě hráli dobrý hokej, 25 minut, to je málo prostě.
1: Další zápas čeká české reprezentanty dnes od 21 hodin našeho času proti Německu.
0: Hned 4 čeští tenisté se dnes ukážou divákům na severoamerických betonech v rámci prestižních turnajů před US Open. Na tom v Torontu čeká Sáru Bejlek, Polka Švionteková, Kateřina Siňaková. Nastoupí proti Rachimovové z Uzbekistánu. Podnik Masters z Montrealu zase nabídne české derby mezi Vítem Kopřivou a Jiřím Lehečkou.
1: A evropská atletika znovu rozdá za excelentní výkony na nadcházejícím evropském šampionátu finanční prémie. Evropská federace informovala o tom, že podobně jako před 2 lety v Římě odmění nejlepšího muže i ženu v 5 skupinách disciplín. Každý dostane 50 tisíc eur, tedy v přepočtu 1 200 000 korun. Rozhodovat bude kvalita výkonu podle mezinárodních bodovacích tabulek. Mistrovství Evropy v Birminghamu začne příští pondělí a zúčastní se ho i 52 českých atletů, včetně obhájce titulu v hodu o štěpe Jakuba Vadlejcha.
0: Tolik sportovní přehled připravil ho Karel Schamberger. Naslyšenou.
1: Krásný den.

0: Řada bývalých spoluhráčů i soupeřů se dnes v Miláně rozloučila s italskou fotbalovou legendou Frankem Baresim, který minulý týden zemřel ve věku 66 let po dlouhé nemoci. U baziliky svatého Ambrože se sešlo i množství fanoušků s transparenty a červeno-černými drezy AC, se kterými někdejší obránce spojil celou 20-letou kariéru a byl dlouholetým kapitánem. Na pohřbu jedné z nejvýraznějších postav úspěšné éry italského fotbalu 80. a 90. let nechyběly další klubové ikony Paolo Maldini, Marco van Basten, Clarence Seedorf, Roberto Baggio nebo Alessandro Costa Curta a přišel třeba i bývalý trenér AC Fabio Capello.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Sunrise Avenue je 13:50, krásné úterní odpoledne všem, kteří nás posloucháte. Hokejový Vsetín vstupuje do nové éry se stejnými hodnotami, ale novou vizuální identitou. Právě nové logo a grafiku, ale taky klubový web představili lidé z valašského týmu na X-ku. A nám tyto novinky přiblíží v rubrice Hity sociálních sítí. Jakub Kanta, hezké odpoledne.
1: Dobrý den. Podle popisku videa publikovaného na oficiálním účtu vsetínský hokej otevírá novou kapitolu svého příběhu. Šestinásobný český šampion se po bankrotu na počátku 21. století zase dere zpět na výsluní. V posledních prvoligových sezónách patřil k nejlepším a ambice na návrat do extraligy odráží i zmiňované video, stejně jako nová vizuální identita. Tady je krátká upravená ukázka.
2: Úchvatná krajina, kam až oko dohlédne. Zelený kraj, ve kterém zdomácněla žlutá. Jsme srdce Valašska.
1: Vše bylo zveřejněno symbolicky v 19:39. Pokud byste odebrali dvojtečku, zůstane rok založení klubu Ze srdce Valašska, který bude i nadále reprezentovat celý region.
0: No a jak tedy to nové logo Vsetína vypadá? Není to jednoduchá věc popisovat do rády, ale pojďme na to.
1: Rozhodně ne, ale pokusím se o to. Specifický zelený hokejista na žlutém podkladu skončil a nahrazuje ho graficky zajímavě vyvedené písmeno V zelené barvy s žlutým rámečkem. To reprezentuje nejen Vsetín, ale právě celé Valašsko. Nezůstalo ale jen u tohoto, řekněme, primárního loga. Představeno totiž bylo i další, řekněme, druhotné sekundární. To má tři varianty. Za prvé, velmi podobné Včko, na kterém ovšem sedí typický valašský klobouk, ale ne nahoře na písmenu, ale dole na spojnici čar. Další dvě loga jsou s šohajem, jak jinak v klobouku. Na jednom má skřížené hole Valašky za zády, které vykukují nad rameny a na prsou svítí nápis Valaši. Na druhém je jen hlava zase zarostlého ogara a bez slunečních brýlí se stejným nápisem na stuze a klobouku. Podle mě to bylo celkem povedené, nebo lépe řečeno je. Povedlo se to, v komentářích na X-ku, ale pochopitelně najdete jak zastánce rebrandingu, tak jeho odpůrce.
0: Jako u všeho. Účet NBA History na X-ku tradičně připomíná, co se v nejlepší basketbalové soutěži stalo v daný den v minulosti. Na dnešek připadá jedno docela úsměvné jubileum, tak o co jde?
1: Před 36 let, v roce 1992 tehdy 20-letého pivota Shaquilla O'Neala na začátku hvězdné kariéry vyzval ke hře jedna na jedna respektovaný basketbalový novinář Ahmad Rashad, blízký přítel Michaela Jordana. A ten jejich souboj je legendární s výjimečným koncem. Tady je zvuková stopa dobového videa. Rashad bránící obrovitého O'Neala zády ke koši se sice slovně snažil konkurenta rozhodit, ale marně, ten ho snadno obešel a po výskoku spod obroučky s obou nohou dvěma rukama velice silně zatloukl míč do koše a pověsil se na něj, jenže jen na chvíli. Jistě jste dobře poznali, že sklo to nevydrželo, populární Shaq se poroučel rovnou na záda a Rashad si ještě rýpl, ptal se, jestli je to všechno, co umí. Tehdy to bylo zřejmě vůbec poprvé, ale rozhodně ne naposledy, kdy koš pod O'Nealovou váhou nevydržel a sypalo se sklo na palubovku.
0: Tolik hity sociálních sítí připravili Jakub Kanta, díky moc.
1: Naslyšenou.

0: Fotbalové poháry na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové mají šanci postoupit do závěrečného předkola Evropské ligy. Nebudou to mít ale jednoduché, protože se postaví tureckému Beşiktaşi Istanbul v čele s belgickým reprezentantem a vítězem Premier League Trossardem. Trenér David Horejš to bere jako čest.
2: Je to odměna pro nás, pro všechny. Privilegium takovýhle zápasy prostě hrát a mít tady možnost přivítat takovýhle klub, jako je Beşiktaş.
1: Hradec Králové otevře dvojzápas utkáním ve své malšovické Finep aréně ve čtvrtek v 19 hodin a my vám ho přineseme v přímém přenosu.
0: Pohárový fotbal v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Dobré odpoledne vám přejeme i ve 14 hodin. Teď zprávy Radiožurnálu a Jana Gulda.
1: V Česku trvá vlna veder, přinesla i tropické noci. Vinaři na jihu Moravy začali se sklizní nejranějších odrůd hroznů na burčák. Fotbalisty Sparty čeká úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů proti Olympiku Lyon. Silnice 55 je mezi Vnorovy a Strážnicí po nehodě neprůjezdná. A počasí bude slunečno, výjimečně přeháňky nebo bouřky a teploty až 38 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vlna veder do Česka přinesla i tropické noci. Například v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku neklesla noční teplota pod 27,9 stupně. Většinou se držela kolem 29. Radiožurnálu to řekl meteorolog Miloš Dvořák. Slunečné počasí se má ale postupně zkazit. Teploty přesto klesnou jen mírně. Pokračuje Dvořák.
3: Bude převládat slunečno, postupně odpoledne, zejména v Čechách, při zvětšené oblačnosti se začnou vytvářet přeháňky a bouřky. Bouřky můžou být i ojedinělé silné, doprovázené zejména nárazovým větrem, a to může být až kolem 80 km nebo 90 km za hodinu a kroupami, v menší míře už pak s nějakými silnějšími srážkami.
1: Do Domašova, Rutky a Říček na Brněnsku odpoledne dorazí 3 cisterny s pitnou vodou. Zhruba 1400 lidí tam má od včerejška problémy s dodávkami kvůli vyčerpaným zásobám ve vodojemech. Důvodem je dlouhodobé sucho, vysvětluje nezávislá starostka Rutky Marie Jerglová.
4: Máme asi 150 domů a myslím si, že ta třetina se na kopcích tak už včera byla bez vody. Tak jsme jim zajistili aspoň na to nejnutnější pitnou vodu, aby měli aspoň na zapítí nebo pro děti. 2 ty 5-litrové kanistřeky na rodinu, takže 10 litrů jsme dávali do rodiny.
1: Izrael se začne stahovat z pásma Gazy až po úplném odzbrojení palestinského hnutí Hamas, informovala o tom takzvaná Rada míru, kterou ustavil americký prezident Donald Trump a která má dohlížet na plnění mírového plánu pro palestinskou enklávu. Podrobnosti o dohodě o odzbrojení Hamasu a dalších skupin nejsou známé. Předpokládá ale taky stažení izraelské armády z pásma Gazy. Hamas souhlasil s tím, že zbraně předají výboru palestinských technokratů, který má nad Gazou převzít zprávu. Na jihu Moravy dnes začalo vinobraní nejranějších odrůd hroznů. Vinaři z nich během několika dnů vyrobí první letošní burčák. Prodávat ho chtějí od pátku. Sklizeně letos kvůli horku začala asi o týden dřív, než je dlouhodobý průměr, říká ředitel vinařství Šato Valdice David Šťastný.
5: Ta druhá stránka je to prostě příroda, je to přírodní proces a ty sucha nám způsobily to, že nejen máme škody na mladých výsadbách, které nám některé uschly, ale hrozny budou mít méně šťávy, to znamená nižší výlisnost bude, i když možná ještě hodnotím předčasně.
6: Sport. Fotbalisté Sparty nastoupí v úvodním zápase třetího předkola Ligy mistrů proti Olympiku Lyon. K tomu, aby se Pražané dostali do hlavní fáze, potřebují vyřadit francouzský klub a následně i lepšího z dvojice Fenerbahce Istanbul Sturm Graz. Pokračuje spartianský záložník Andrew Irwin.
7: Každý má své sny a naděje, že si zahraje evropské poháry. A Liga mistrů je samozřejmě úplný vrchol. Teď máme příležitost předvést dvakrát dobrý výkon a postoupit do dalšího kola. Osobně se hodně těším na tuhle výzvu.
6: Úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Sparty a Lyonu začne ve 20 hodin. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 u Brna, zavřená silnice 55 u Strážnice. Na dálnici D1 komplikuje provoz nehoda na příjezdu do Brna směrem z Ostravy. Na 210. kilometru nájezdu od Slavkova je omezení a v omezení se srazilo osobní auto s kamionem. Průjezdný je tam pouze úzký levý pruh a kolona zabere už asi půl hodiny. Dá se sjet ještě na 216. kilometru na Rousínov, oběd to po staré silnici. Dálnice D35, Solomouce, směr Lipník nad Bečvou. Čekejte kolony za sjezdem na Přáclavice. U Kocourovce na kilometru 283 havarovala a dodávka, průjezdný pomalu jeden pruh a zdržíte se asi 10 minut. Na D8 ve směru z Prahy na Drážďany popojíždějí kolony na hranicích s Německem. Je to kvůli kontrolám na německé straně a kolona je tam asi na půl hodiny. Stále velmi ucpaná je silnice 13, příjezd do Děčína z Teplic. U odbočky na Bělou likvidují hasiči požár domu. Silnice tam byla zavřená, teď už to vypadá, že řídí průjezd Kyvadlově. Kolona je tam už z Binova. A stále zavřená je silnice 55 z Veselí nad Moravou do Strážnice. Za Vnorovy srazil kamion cyklistu. Jeďte přes Kyjov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia, na Moravě až 38 a na horách většinou kolem 27 stupňů. Tolik zprávy.
9: 14 hodin 5 minut úterý 4. srpna posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku a já vás velmi rád pozvu na tenhle čtvrtek, tedy na 6. srpen. Budeme se na vás moc těšit v Zubří, pokud chcete vidět příští desítku Pavla Horváta live, tak určitě neváhejte, pokud ještě nemáte vstupenky, tak je ještě možné pořídit je přes naše internetové stránky sport.rozhlas.cz. Můžete se samozřejmě těšit na Pavla Horváta, tak jako pokaždé v roce 2026. Se můžete těšit taky na Antonína Panenku a dorazí i Miroslav Kadlec. Tak ještě jednou připomínám, 6. srpna v Zubří. Příští desítka Pavla Horváta live. Teď ode mě Cranberries.
2: Radiožurnál Sport
6: a Karel Janů.
9: Desítka Pavla Horváta live. Teď ode mě Cranberries.
2: Radiožurnál Sport
6: a Karel Janů.

0: Cranberries ve 14 hodin a 10 minut úterý 4. srpna. Dál jste ve společnosti Radiožurnálu Sport. Na jaře spolu seděli v jedné kabině, teď už ale proti sobě nastoupí ve snaze přiblížit se hlavní fázi fotbalové ligy mistrů. V Lyonu se v minulé sezóně sešel Adam Karabec s krajanem Pavlem Šulcem a Slovákem Dominikem Greifem. Večer na Letné už ale Karabec zase zpátky v dresu pražské Sparty bude bojovat proti svým bývalým spoluhráčům z Olympiku.
1: My jsme mali dobrý vzťah veľmi aj spolu s Pavlom, takže sme boli taká trojka prirodzene. Nejaké to škádlenie som zažíval z ich strany, ale najmä teraz Pavlovej, Adam je úplný pohodiak, takže ten už aj tým, že je o trochu mladší, tak som nedovolil ku mne, neviem, ale žiadne špionáže nenastávali.
2: Popisuje brankář Dominik Greif, jak vypadala v minulé sezóně slovensko-česká parta v Lyonu. Po návratu Adama Karabce do Sparty, ale dres Olympiku už oblékají jen právě Greif a Pavel Šulc. Český reprezentant ale k zápasu třetího předkola Ligy mistrů na Letnou nepřicestoval.
3: Pavel je nyní zraněný, má zánět kolene. Po mistrovství světa se k nám připojil poměrně pozdě a fyzicky na tom není nejlépe. On sám by v Praze rád nastoupil, ale není to bohužel možné. Pokud se ptáte na jeho případný přestup, možnosti jsou. Poslední sezóna se mu velmi vydařila a u nás v Lyonu je velmi oblíbený. Nemůžu teď říct, jestli odejde jinam. Pavel má velmi vysokou hodnotu a všechny kluby na něj budou dávat v Evropě velký pozor.
2: Tvrdí trenér Lyonu Paulo Fonseca. Proti bývalým spoluhráčům z Olympiku, se kterým ještě před čtvrtrokem sdílel jednu kabinu, se postaví spartianský záložník Adam Karabec.
4: To bude pro mě speciální zápas. Samozřejmě Lyon má neuvěřitelnou kvalitu, ale je to playoff a myslím si, že stát se může cokoliv, když budeme kompaktní a podáme všichni na standardní výkon, tak si myslím, že to může být zajímavý zápas.
2: Prohlásil Karabec hned po losu, který Spartě přisoudil pro třetí předkolo Ligy mistrů právě Olympique Lyon. A dojde ještě na jedno setkání.

0: setkání starých známých. Brankář Dominik Graif bude na Letné čelit střeleckým pokusům dalšího slovenského reprezentanta, spartianského kapitána Lukáše Haraslína.
1: Tak Lukáša poznám prakticky od žiakov, kde sme spolu boli ešte v Slovane, čiže poznám približne jeho štýl futbalu a tiež je to veľmi kvalitný hráč, kapitán mužstva myslím.
0: Jestli bude na Letné úspěšnější slovenský brankář Dominik Graif nebo jeho reprezentační kolega Lukáš Haraslín, bude jasné večer. Úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Sparty a Lyonu začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport ve 20 hodin. Odveta je na programu za týden ve Francii. Tomáš Petr, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalisté Pardubic byli před startem ligy leckým pasováni na černého koně soutěže, jenže v prvních dvou kolech to nepotvrdili. Minimálně tedy ne výsledkově, i když herně to špatné nebylo. Ale na kontě Východočeši mají 0 bodů a hlavní problém je s proměňováním šancí, kterých si dokáží vypracovat dost. Ale jejich využívání to hodně vázne. I proto je poptávka po posile a musí mít konkrétní specifika a vlastnosti střelce. Hlavní trenér Pardubic Jan Trousil o produktivitě svých svěřenců říká, že v tréninku problém není.
1: Je to prostě bez tlaku diváků, bez tlaku bodů. Prostě tam jste spokojeni, že vám ty kombinace, které děláme, vyjdou a ještě to promění, tak je to v pohodě. Neměli jsme tam zabijáka, který by tam za cenu to, že by šel na riziko svého vlastního zranění, prostě se tam pobil o to, aby ten gól dal. My tam s proměnou musíme mít prostě hovado, který do toho vlítne a rozbije to.
2: Mimo domácí soutěž a tak trochu Pardubice se ale pro Východočechy stala jedna důležitá věc. Gólman Lukáš Horníček přestoupil z Bragy do Newcastle a to už se Východočechů týká. Část financí z 3/4 miliardového přestupu by totiž měla dorazit i do Pardubic a budou to vyšší desítky milionů korun. I to by mohlo pomoci k tomu, aby vedení mohlo pomýšlet na další posily. Na zápas s Jabloncem se byl v Hledišti podívat karvinský Kahunas Vinicius. O něj mají pardubičtí eminentní zájem a mohl by nastoupit právě na pozici devítky. Pozice, která je na fotbalovém trhu hodně ceněná.
1: My samozřejmě víme, že potřebujeme devítku, máme jenom Smejka, co se týče toho vyššího hráče a máme o Viniho zájem, ale zatím není nic dořešeno, takže to je asi moje odpověď.
2: Řekl k případnému posílení hlavní trenér pardubických fotbalistů Jan Trousil. Z Pardubic Otaku Tvěrt, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Na Grand Slamovém US Open dojde ke spojení dvou výrazných českých tenisových tváří. Organizátoři posledního Grand Slamu sezóny oznámili, že turnaj smíšených dvojic spolu odehrají Karolína Muchová a Jakub Menšík. Připomeňme, turnaj smíšených dvojic na newyorském Grand Slamu se loni poprvé hrál v novém formátu a i tentokrát proběhne před startem samotného Grand Slamu 25. a 26. srpna v průběhu týdne určeného fanouškům. Už před rokem se organizátoři snažili sestavit páry z výrazných postav singlových soutěží. Už dřív potvrdila účast v turnaji v mixu i Kateřina Siňaková, ta vytvoří s Britem Henrym Pettnem unikátní dvojici. Oba dva jsou totiž v současnosti světovými deblovými jedničkami.

0: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
1: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
0: Na radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
2: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslavení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
3: Když jsem začal takhle ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénoval.
2: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co kdybychom pak šli ještě před tím, že půjdeme dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já jsem musím nejdřív najíst a pak jsem to schopná odpovědět.
4: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopni vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
1: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál, teď je 14.30. Jana Gulda a přehled zpráv.
1: Končí lhůta pro podání kandidátních listin do obecních i senátních voleb. Strany a hnutí můžou nominovat své kandidáty do 16. hodiny. Volby budou 9. a 10. října. Druhé kolo senátních voleb je naplánované o týden později. Všechna jména kandidátů Český statistický úřad oficiálně zveřejní na konci letních prázdnin na svých stránkách. Meteorologové kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu vyhlásili v Praze smogovou situaci. Platí do odvolání, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Lidi by proto měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž. Platí to hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, seniory a malé děti. Smogová situace souvisí s aktuálními extrémně vysokými teplotami. Voliči v 5 amerických státech budou v primárkách vybírat kandidáty pro volby do kongresu. Uchazeče vybere Michigan, Missouri, Kansas, Washington a Virginie. Samotné volby budou v listopadu a vzejde z nich složení obou komor kongresu, který rozhoduje například o financování kroků prezidenta. Dolní komora, tedy sněmovna reprezentantů, se obmění úplně. Teď má republikánskou většinu. A demolice torza vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně by měla začít zítra. Hlavní část torza chce demoliční firma odstranit do 25 pracovních dnů. Využije k tomu především demoliční bagr, který bude pomocí hydraulických nůžek rozebírat zničenou budovu od nejvyšších pater. Sport. České hokejisty do 18 let čeká po úvodní prohře na Hlinka Gretzky Cupu v Edmontonu utkání s Německem. Včera čeští mladíci podlehli Spojeným státům 4-6, Němci zase prohráli s Finskem 2-5. Duel Česko-Německo začne v 21 hodin našeho času.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D5 se zaberou nema kolony na D1 u Brna. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně zbystřete za sjezdem na Králův dvůr. Na kilometru 24,5 leží mezi pruhy kus plastu, varuje náš zpravodaj.
4: Je to na dělící část, ale větší část, tím, že ten plast je poměrně velký, tak jakoby zasahuje to větší částí do levýho pruhu.
3: Na dálnici D1 se rozjíždějí kolony na příjezdu do Brna směrem z Ostravy. Na 210. kilometru v omezení u nájezdu ze Slavkova překážela nehoda v pravém pruhu. Před chvilkou odjeli z policisty, kolona se teď už hýbe, brzdí se za sjezdem na Rousínov, tak opatrně dojíždějte. Provoz vás zde na D1 i na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Pomaleji pojedete od 184. kilometru až k omezení a zdržíte se osobním kolem 15 minut. Dálnice D35 z Olomouce směrem na Lipník. Kolony čekejte za sjezdem na Přáslavice. U Kocourovce na kilometru 283 havarovala dodávka, jede se jedním pruhem. Kolona je tam asi na 10 minut. A ucpává se silnice 38 z Havlíčkova Brodu do Kolína. Mezi Brodem a Skurovem asi na 3 místech opravují vozovku. Třikrát se jede kyvadlově, tvoří se kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na Moravě až 38 a na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Měsíc před prvním soutěžním zápasem v Lize mistrů vyjeli poprvé na led extraligoví hokejisté Škody Plzeň. Úvodní trénink vedli asistenti Václav Pletka a Jiří Weber. Hlavní kouč Josef Jandáč pozoroval dění na ledě pouze z tribuny, kam se za ním s mikrofonem Radiožurnálu Sport vypravil náš reportér Vladislav Janouškovec.
1: Trenér Josef Jandáč sledoval první trénink na ledě svých svěřenců hokejistů Škody Plzeň pouze z tribuny. Proč, trenére?
2: Urval jsem si achilovku a ještě nejsem úplně do bruslí, takže ještě to nějaký týden, 14 dnů možná potrvá.
1: Znamená to, že jste měl aktivní léto, sportoval jste?
2: Tak to já tak nějak jako sportuju furt, nebo snažím se, když je čas, ale prostě už jsem starý a nevydrželo to. Ne?
1: Co to znamená pro trénink vašich svěřenců, že dáte pokyny před tréninkem asistentům a ti se o vše postarají a vy to máte pěkně jako na dlani?
2: Tak ten pohled ze zora, někdy jsem to dělal, když jsem byl zdravý, že jsem se prostě šel dívat ze zora, protože člověk toho jako víc postřehne na ledě, než když je přímo na ledě, ale už jako Venca Pletka s Jirkou Webrem jsou natolik dobrý a zkušený, že ten trénink můžou vést samostatně, mě tam jako nepotřebuji. My si vždycky dopředu trénink máme všechno připravený a jde jenom o to, aby ty konkrétní postřehy na ledě předávali včas a správně. No.
1: Vy máte problém s achilovkou, doufám, že vašich svěřenců se žádné zdravotní trable netýkají, takže sešli se v kompletním počtu, včetně těch zahraničních posil, které vlastně přiletěly až teď pár dní před prvním tréninkem na ledě.
2: Jo, tak žádný zdravotní trable zatím nejsou, doufám, že to vydrží. Loni jsme si to říkali taky, první 14 dnů bylo úplně nádherných a jeli jsme na první zápas a byli jsme minus 3 hráči dlouhodobě, takže teď momentálně jsou všichni.
1: Pojďme k té nejnovější posilek, jejíž příchod jste oznámili nedávno, kanadský útočník, teď nevím, jestli to řeknu správně, Denny Kettig, tak proč jste se jeho rozhodli angažovat?
2: Jednak, aby jsme měli dostatečnou šířku kádru, hrajeme Ligu mistrů a potřebovali jsme doplnit vojenského útočníka, odešel nám Joe Olešinský, takže jsme reagovali a samozřejmě v rámci finančních možností a nějakého monitoringu trhu hráčů, tak je to kluk, který dal hodně gólů, je vysoký, silný, ale samozřejmě hrál třetí nejvyšší zámořskou soutěž a někdy tyhle ty hráči jsou trošku nevyspytatelný, takže uvidíme, jestli se to povedlo nebo ne.
1: Říká trenér plzeňských hokejistů Josef Jandáč. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Adu Bodkovou, která na dorosteneckém mistrovství Evropy nadchla rekordním během na 400 metrů překážek, vybrala evropská atletika mezi nejlepší závodnice uplynulého měsíce. 16-letá česká reprezentantka se v pětičlenné nominaci dostala mezi dospělé hvězdy starého kontinentu. Bodková na šampionátu v Rijetě naprosto dominovala a ve finále časem 55,19 sekundy překonala dorostenecký i juniorský evropský rekord ve své věkové kategorii do 18 let, kam bude tedy patřit ještě v příští sezóně. Ve světových historických tabulkách zaostala jen za olympijskou vítězkou a světovou rekordmankou Sydney McLaughlinovou.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Už jste dnes u nás slyšeli o pardubickém fotbalu a nebylo to naposledy. Hostem našeho odpoledního rozhovoru totiž bude Kamil Vacek, který je po konci kariéry manažerem A týmu Východočechů. Zavzpomíná ale i na svoji kariéru. Tady pro vás máme krátkou ochutnávku.
1: Když jsem v 17. odešel do Německa do Bielefeldu, tak to bylo obrovská zkušenost Bundesliga, ale tím, že jsem si tam zlomil nohu, tak posléze jsem se vrátil do Sparty. Obrovská zkušenost, potom to samý, že jo, vlastně série A, obrovský zápasy na Juventusu s AC Milan, obrovský dojem fanoušci AS Řím. A já na ty štace vzpomínám hrozně moc rád, ale nejvíce asi na působení v Maccabi Haifa, kde se nám v Izraeli narodili první syn. Ten fotbal mě tam hrozně překvapil a Maccabi Haifa, obrovský tým, na každý zápas 20 000 fanoušků, takže ten fotbal tam měl nádhernou atmosféru a opravdu se mi tam líbilo.
0: Celé povídání s bývalým fotbalistou Kamilem Vackem uslyšíte na radiožurnálu Sport po 17. hodině.

14 hodin 51 minut, krásné úterní odpoledne všem, kteří posloucháte radiožurnál Sport. Pět českých tenistů zasáhne do dnešního programu na Masters v Kanadě. Sára Bejlek v Torontu bude hrát proti velké favorice, čekají totiž za nějaké 3 hodiny Iga Świątekova z Polska. Kateřina Siňáková potom v noci nastoupí proti Rachimovové z Uzbekistánu. No a Nikolu Bartuňkovou čeká Dánka Tausonová. To ale není všechno, v Montrealu se totiž chystá na tisícovce hned mužský, řekněme český souboj, protože zápas druhého kola svedl dohromady turnajovou osmičku Jiřího Lehečku a Víta Kopřivu. To je zápas, který by se mohl začít hrát kolem 9:30 večer. No a ještě se můžeme podívat na menší turnaj, který je zase o trošku blíž. V České republice ten se hraje ve Varšavě, no a Laura Samson, Vendula Veldmanová a taky Gabriela Knudsonová tam vstoupí do prvního kola dnes v odpoledních hodinách.

0: posledních 150 metrů. Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
2: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
3: Co ty zlaté boty už si zaužila, které si koupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
4: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není počasí, ale na léto mám taky poladěné boty. A teď jsem si koupila teda ještě zlatý podpatky, takže ke každému outfitu, kam jdu, mám zlatý boty.
1: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
2: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Nebo na place s Davidem Novotným.
2: Každou středu po 10. hodině, nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy má Jana Gulda.
3: Teploty na Moravě se už dostaly nad 40 stupňů poprvé od začátku měření. Ukrajinská tajná služba zmařila desítky pokusů o vraždu ukrajinských vojáků. Fotbalisti Sparty a Lyonu rozehrají třetí předkolo Ligy mistrů. Na silnici 55 z Olomouce do Přerova brzdí provoz nehoda v obci Kokory. A počasí zítra bude slunečno, později přechodně až oblačno a místy přeháňky nebo bouřky i silné. A teploty až 39 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Ve Strážnici na Hodonínsku naměřili meteorologové před druhou hodinou odpoledne 40,3 stupně Celsia. Jde o první překonání 40-stupňové hranice na Moravě úplně od začátku měření. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu a teplota dál stoupá. Policisté budou celý týden častěji hlídat dodržování rychlosti a taky zákaz řízení pod vlivem alkoholu. Zapojují se tak do evropské preventivní akce. Mluvčí policie David Šen připomíná, že kromě trestných bodů hrozí řidičům za nedodržení pravidel i přísnější tresty.
4: Nedodržování nejvyšší povolené rychlosti je velmi závažný přestupek, zejména proto, že může mít i velmi, velmi závažné následky. Je dobré si připomenout, že v případě, že řidič překročí dovolenou rychlost v obci o 40 km a více, nebo mimo obec o 50 km a více, tak se jedná o přestupek, který již neřeší policie, ale oznamujeme ho správnímu orgánu. A takový řidič zároveň na místě přijde o řidičský průkaz.
3: Advokát a emeritní soudce Ústavního soudu David Uhlíř vyzval Karlovu univerzitu k aktivnímu oslovení poškozených studentů po střelbě na Filozofické fakultě z roku 2023. Kritizuje, že zaměstnanci školy získali odškodnění od univerzity automaticky. U studentů byl ale přístup jiný, vysvětluje Uhlíř.
5: Pouze ti, kteří se obrátili na univerzitu, byli odkázáni na pojišťovnu, ale sama o sobě nijak nevyzvala. Považuji za nevhodné, aby tady v tom případě univerzita přistupovala jinak ke studentům a jinak k učitelům.
3: Univerzita se hájí tím, že nemá přístup k informacím o zraněních žáků, tak jako v případě svých zaměstnanců. Žádat o pomoc ale můžou dál. Uhlíř doporučuje se na školu obrátit co nejdřív. Nárok na podporu totiž vyprší na konci roku. Při střelbě v prosinci 2023 zemřelo 14 lidí. 25 dalších střelec zranil. Ukrajinská kontrarozvědka SBU od letošního ledna přikazila přes 50 pokusů ruské tajné služby FSB o vraždu ukrajinských vojáků, a to prostřednictvím online seznamek. Píše to zpravodajský web Ukrajinská pravda. Moskva podle Kyjeva k navazování kontaktu a domlouvání schůzek využívá taky provokatéry. Ruští agenti se snažili ukrajinským vojákům například podat otrávené jídlo nebo nápoje. V lednu se špion FSB pokusil ubodat Ukrajince, které ho pozvala na schůzku v průmyslovém areálu žena z falešného účtu. Dopadeným ruským agentům za to hrozí až doživotí. Ukrajinské úřady je totiž stíhají kvůli podezření z trestných činů, jako je vlastizrada, úkladná vražda nebo terorismus.
0: Sport.
6: Fotbalisté Sparty zahájí boj o postup do hlavní fáze Ligy mistrů. Jejich prvním soupeřem bude Olympique Lyon. Francouzský klub nastoupí k úvodnímu utkání třetího předkola bez zraněného českého reprezentanta Pavla Šulce. V sestavě Lyonu naopak nechybí slovenský brankář Dominik Greif.
7: Proti českým týmům jsem nehrál, raz jsem hrál nějaký československý super pohár alebo také něco, jak je to možné. Ale to jsme prehrali na penalty, myslím, to som bol ešte Slovane, takže sú to roky. Mám nejaké skúsenosti z tých prípravných zápasov, tiež neboli veľmi úspešné nikdy, takže ako český futbal mi úplne ako protivník veľmi nechutí. Samozrejme je to trošku príjemnejšie, pretože môže prísť rodina, majú to bližšie.
6: Utkání třetího předkola Ligy mistrů mezi Spartou a Lyonem začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 20 hodin. Na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné vstupy.
0: Zelená vlna.
8: známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 v Brně a omezení na Karlovarské silnici u Petrohradu. Na dálnici D1 vázne provoz Brně před omezením na 196. kilometru, a to v obou směrech. Větší jsou kolony teď ve směru z Prahy na Ostravu. Osobním autem se zdržíte okolo 15 minut. Na silnici 55 Olomouce do Přerova popojíždí kolona před obcí Kokory. Přímo v obci řeší následky nehody, projíždí se Kyvadlově. Větší je fronta směrem z Olomouce už z obchvatu Krčmaně. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů postojíte chvíli v koloně u Petrohradu. Je tam omezení, dopravu řídí pracovníci stavby a v obou směrech je to asi na čtvrt hodiny. A teď k počasí. Brdy hlásí bouřky. Silnice 19 z Plzně do Rožmitálu. V Ješíně teď máme zpravodaje.
10: Přišla tady silná bouřka. Není tady vidět. Prostě prší a jsou tady popadaný stromy přes silnici, takže tady stojíme v kolonách.
9: Tak pozor, na místo jedou hasiči, uvolněte cestu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno, zpočátku ještě na západě a severozápadě Čech ojediněle přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer přechodně až oblačno a hlavně v Čechách opět místy přeháňky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 39 a na horách většinou kolem 30. Tolik zprávy.
11: 15 hodin 6 minut, úterý 4. srpna, posloucháte odpolední Radiožurnál Sport. Plochodrážní jezdec Jan Kvěch dostane příležitost zasáhnout jako náhradník taky do lotyšské Grand Prix v metropoli Rize. To bude v seriálu Mistrovství světa, jeho 7. start za sebou. Při tom předchozím o uplynulém víkendu v Lodži vybojoval životní 5. místo. Kvěchův start v Lotyšsku potvrdila federace FIM na svém webu.
8: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: Fotbalisty pražské Sparty čeká večer vstup do kvalifikace Ligy mistrů. K tomu, aby se objevili v hlavní fázi jako Slavia, musí přejít přes dva soupeře. Tím první bude Olympic Lyon.
1: Všichni máme obrovskou motivaci zahrát si Ligu mistrů. To je samozřejmě cíl nás všech v klubu. Chceme se dostat do nejprestižnější soutěže v Evropě. Pro postup uděláme všechno, co bude v našich silách.
2: Tvrdí trenér fotbalové Sparty Brian Priske. Aby si Pražané po roční pauze znovu zahráli hlavní fázi Ligy mistrů, tak musí nejprve vyřadit Olympic Lyon a pak lepšího z dvojice Fenerbahce Istanbul Sturm Graz.
1: Víme, že to nebude jednoduché, to je jasné, ale ve fotbale je možné všechno a my věříme, že máme kvalitu na to uspět. Všimnul jsem si, že české kluby, když jsou v pozici outsidera, tak často zahrají velmi dobře.
2: Pro Lyon, který se v Praze představí bez zraněného českého reprezentanta Pavla Šulce, třetím předkolem Ligy mistrů teprve začne sezóna. Sparta si po úvodní ligové prohře 1-3 na hřišti Zbrojovky Brno zvedla sebevědomí vítězstvím 3-1 nad Zlínem.
3: Myslím, že nálada je dobrá. Sezónu jsme sice nezačali tak, jak jsme chtěli, ale v pátek jsme si spravili chuť výhrou. Přišlo několik nových hráčů, kteří dobře zapadli.
2: Říká záložník Pražanů Andrew Irwin. Úvodní zápas třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Sparty a Olympiku Lyon začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 20 hodin. Tomáš Petr, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Lukostřelkyně Marie Horáčková se připravuje na konec srpna, kdy ji čeká mistrovství České republiky. Mistryně světa z roku 2023 vyhrála v červenci v Madridu poprvé v kariéře závod světového poháru, čímž se nominovala na finálové klání do Mexika. S Marií Horáčkovou, plzeňskou lukostřelkyní, si povídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: Na plzeňské střelnici klubu Arkus Plzeň se bavíme s mistryní světa Marií Horáčkovou, ale teď už nejenom mistryní světa, ale také vítězkou světového poháru. Tak už jste to po těch 2-3 týdnech stihla vstřebat, tenhle ten velký úspěch?
2: Jo, stihla jsem vstřebat. Myslím si, že to vlastně nebylo pro mě tentokrát tak intenzivní, jako třeba výhra toho mistrovství světa, co se týče té doby trvání vstřebávání emocí, protože po tom Berlíně to trvalo v řádu dní. Tady vlastně taky, ale bylo to nějaký způsobem větší jako radost a větší, ale vědomí o té výhře vlastně.
1: Co se týká třeba respektu soupeřek, vnímáte to, že jste se zase po nějakém čase ukázala, že tady jste a že máte svoji sílu, že s vámi prostě musí počítat?
2: Rozhodně, tohleto se mi hrozně líbí i na tom sportu jako lukostřelbě, že tam strašně lidí v tom Madridu jako cítilo, že se mi daří a hrozně moc lidí mi fandilo vlastně i na tom finále, tam nebyli v publiku žádní Češi, ale myslím si, že jsem měla jako velmi velkou podporu a aplaus a strašně moc soupeřek, ale dejme tomu i nějakých kamarádek, s kterýma vyrůstáme od junioru, tak mi vlastně všichni ty mně blízcí přišli pogratulovat. Pak jsem dostávala i zprávy třeba i přes vedoucí reprezentace od bývalého korejského trenéra, který šel přes Vietnam až teďka do Indie. I jeden Brit třeba se tam zastavil a říkal: "Já jsem se šel koukat na tu naší Penny, no ale když jsem tě viděl střílet, no já jsem tam musel zůstat. To je tak hezký, to je tak dobrý, já jsem ti tak fandil, ty jsi to tak otočil." No to je jako super, takže tohle to je asi jedno za mě z těch nejvíc jako srdnatých zážitků tam, který se staly. Tady ta soudržnost.
1: Je to běžné, že se nejlepší lukostřelkyně světa podporují, berou se za kamarádky třeba?
2: Myslím si, že ne úplně všichni, ale vždycky je to takového půl roku intenzivního, kdy se potkáváme na těch závodech a jsou to pořád stejní lidé, takže si myslím, že za ty léta si tam každý najde sobě nějakého příjemnějšího člověka, z kterého se třeba může vyvinout i hlubší přátelství.
1: To vítězství v Madridu pro vás znamená na nominaci automaticky do toho finále světového poháru v Mexiku pro nejlepších 8 lukostřelkyň světa. Čeká vás tenhle závod v polovině září. Jak moc vám to vlastně změnilo plány do zbytku sezony?
2: Já jsem s tím trošičku ne jako úplně počítala, ale nechávala jsem si tam na to volné místo. Rozhodně posouvám trošku pauzu. Teďka jsem si dala pauzu trochu po Madridu a musím teďka zase na 4 týdny před tím Mexikem zabrat šponu do tréninku. A zkrátilo mi to tu zářijovou pauzu, ale myslím si, že na to si nebudu stěžovat.
1: Ještě předtím finále světového poháru se koná na konci srpna mistrovství České republiky u vás doma. Tady vlastně v Plzni ho pořádá váš oddíl Arkus Plzeň. Tak to budete brát jako takovou dobrou přípravu na finále světového poháru v Mexiku.
2: Já bych rozhodně i chtěla pozvat všechny posluchače, ať se přijdou podívat do Šafaříkových sadů na finále. A já to beru jako přípravu na to Mexiko a myslím si, že je to hezky i časově naplánovaný, takže si užiju tady republiku v domácím prostředí, kdy je to poměrně pro nás náročný, ale strašně se na to těším.
1: Zvena domácí šampionát v lukostřelbě Marie Horáčková, z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Phil Collins, Genesis, Jesus, He Knows Me, 15 hodin 23 minut, krásné úterní odpoledne všem, kteří posloucháte radiožurnál Sport. Alžírská fotbalová reprezentace bude mít nového kouče, poté co v pondělí překvapivě skončil Vladimír Petkovič. Bosenský trenér přitom těsně před nedávným mistrovstvím světa v Severní Americe, kde africký tým dokázal postoupit do vyřazovací fáze, prodloužil původní kontrakt do roku 2028. Alžírský svaz ale teď v prohlášení oznámil, že s 62-letým Petkovičem i celým jeho realizačním týmem ukončil smluvní vztah po vzájemné dohodě.

0: K vysílání radiožurnálu Sport už neodmyslitelně patří taky výjezdy naší fotbalové talk show Desítka.
1: Dobrý den, začíná další živá desítka Pavla Horváta. Tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
2: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historky autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
3: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči Georgi Bestovi a George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena a on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. Já pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovýma vlasama bys tady neměl hrát, měl bys se nechal ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
0: Kromě Horváta s Panenkou do Zubří dorazí i vzácný host, mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
4: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mi tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat a v ten moment jsem si to tak neuvědomoval, ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal.
2: Desítka Pavla Horváta živě.
0: Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří.
2: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: 15 hodin a 30 minut. Jana Gulda má zprávy.
6: Státy Evropské unie nabízejí pomoc Španělsku s ochranou vnějších hranic před nelegální migrací. Oznámil to irský ministr vnitra Jim O'Callaghan po jednání s ostatními ministry vnitra 27. Pomoc by podle něj mohla být jak finanční, tak organizační. Ministři vnitra se jednali online v reakci na migrační krizi, která minulý týden postihla španělské město Ceuta na severu Afriky. Podle aktuálních údajů španělské vlády tam od čtvrtka do pátku přišlo z Maroka nelegálně asi 72 tisíc lidí. Policie dopoledne preventivně evakuovala budovu Ústavního soudu v Brně. Při rekonstrukci tam dělníci našli skorodovanou munici, pravděpodobně z druhé světové války. Policie o tom informovala na síti X. Na místě zasahoval pyrotechnik. Policistům se munici podařilo bezpečně odvést a zaměstnanci se do budovy vrátili ještě před 13. hodinou. Obce dostanou od ministerstva zemědělství 300 milionů korun na opravu, výstavbu nebo odbahnění malých vodních nádrží. Cílem je posílit zadržování vody v krajině a zvětšit bezpečnost při zvýšených průtocích. Žádost o dotace můžou podávat od 7. září do 7. října. Program potrvá do roku 2028. A v Jelení zahradě v Českém Krumlově je možné využívat novou lávku přes řeku Polečnici. Stavba navazuje na projekt úprav přístupových cest k areálu klášterů. Chodci se tak po lávce snadněji dostanou do historického centra města. Sport. Tenisti Vítko Přiva a Jiří Lehečka se už dnes večer střetnou v českém derby na turnaji v kanadském Montrealu. Dvě Češky se představí taky na ženském turnaji v Torontu. Sára Bejlek nastoupí proti Polce Švjontekové a Kateřinu Siňákovou čeká duel proti Rachimovové z Uzbekistánu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Bouřky komplikují dopravu a v Praze komplikace v tunelu Blanka. Bouřky procházejí přes Příbramsko, Rokycansko, Brounsko, taky Písecko, postupují dál na severovýchod a komplikují dopravu. Neprůjezdná je teď třeba silnice 20 z Plzně do Písku. Za Sedlicí spadl strom přes vozovku.
8: Auta vůbec nejedou ani z jedné strany. Osobáky tady jedou tý osvody doleva, ale to je silnice asi místního významu, že tam já když pojedu s kamionem, tak už tam neprojede ani kolo.
7: Hodně prší teď u Berouna, taky u Dobříše, tak pozor i na dálnicích, je špatně vidět a hrozí aquaplaning. V Praze silný provoz regulují vjezdy do tunelů ve směru z Barandovského mostu na Troju. Bylo to kvůli nepojízdnému autu v tunelu Blanka, to už by mělo být pryč. V Praze se ucpává taky výjezd směr Plzeň po dálnici D5. Na začátku D5 na prvním kilometru stojí v pravém pruhu nepojízdné auto. Průjezdný pouze levý a kolona se natáhla až na Pražský okruh. A ještě dálnice D1, kolony čekejte v Brně. Provoz brzdí omezení na 196. kilometru a zdržíte se v obou směrech osobním autem 15 až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra čekáme jasno až polojasno, zpočátku ještě na západě a severozápadě Čech ojediněle přeháňky a bouřky. Odpoledne a večer přechodně až oblačno a hlavně v Čechách opět místy přeháňky nebo bouřky, a to i silné. A nejvyšší teploty zítra 32 až 37 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 39 a na horách většinou kolem 30. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

Skupina Činasky dohrává v odpoledním radiožurnálu Sport. Je 15:38. Hned 4 čeští tenisté se dnes ukážou divákům na severoamerických betonech v Kanadě v rámci prestižních turnajů před US Open. V Torontu Sáru Bejlek čeká Polka Iga Švionteková, Kateřina Asiňaková zase nastoupí proti Rachimovové z Uzbekistánu. No a v Montrealu tam nás dokonce čeká v noci derby mezi Vítem Kopřivou a Jiřím Lehečkou.

0: Těžko říct, jestli to v současném parném počasí bude fungovat, ale třeba vás osvěží aspoň povídání o vodě, i když taky jsme slyšeli, že se leckde chystají teď bouřky, tak dávejte na sebe pozor. Každopádně zítra už začne ve francouzském Epinalu mistrovství Evropy juniorů závodníků do 23 let a v českém týmu je i několik členů seniorské reprezentace, kteří se teprve před týdnem vrátili ze světového šampionátu dospělých v americké Oklahomě. No a jednou z nich je kanoistka Adriana Morenová, se kterou bychom teď měli být ve spojení. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Když jsem na úvod zmínil to počasí, tak jaké vlastně máte počasí v Epinalu na východě Francie?
1: Máme tady nádherně. Občas přijde nějaká bouřka, ale jinak většinu dne svítí krásně sluníčko a je tady, řekla bych, až horko možná někdy.
0: To zní optimisticky a krásně. Na nás v Praze se teď taky zrovna míří nějaké bouřky, tak při návratu ze Spojených států amerických byly problémy. Doslechli jsme se s přepravou některých lodí, které se vrátily s několikadenním zpožděním. Nepotkalo to i vás, kteří jste hned zase cestovali do Francie?
1: No, mě konkrétně ne, ale Olču Samkovou bohužel ano, takže lotí přijela asi o 5 dní později a dneska by měla dorazit teprve sem na závod do Epinalu.
0: To je asi velká komplikace, ne? Když někdo 5 dnů je tam bez své lodi, tak jak to řešila?
1: Jezdila na jiné a bude závodit na té své, na kterou je zvyklá.
0: Tak jo, tak to nakonec dobře dopadlo. Adriana Morenová s námi ve vysílání tady na Radiožurnálu Sport. Jaké to pro vás, Matyáše Nováka nebo Olgu Samkovou, vlastně je ještě před tím seniorským mistrovstvím světa? Jste na začátku července startovali i na tom do 23 let, tak jak jste na tom se silami? Máte jich ještě dost?
1: Myslím si, že jich máme ještě dost, ale je to určitě vyčerpávající. Myslím si, že teďka je hlavně znát ten jet lag z Ameriky sem, že jsme tady týden byli takový ospalí přes den a večer se nám nechtělo jít spát, takže to je asi to nejnáročnější, ale jinak je to super takhle furt závodit. Já jsem za to hrozně vděčná.
0: Adriano, v Oklahomě jste se dostala na kánoji poprvé do finále mistrovství světa, tak jaká teď máte očekávání před tím evropským šampionátem do 23 let?
1: Já úplně asi nechci mít nějaké speciální očekávání, chtěla bych tady zajet dobrou jízdu, to, na co umím, na co mám natrénováno a ono to vždycky nějak dopadne, takže nechci si dělat nějaký naděje nebo tak.
0: Budeme vám každopádně držet palce, ať to zajedete podle svých představ. Už jsem zmínil i to mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let, těch závodů je opravdu hodně. Na něm jste jako česká výprava před měsícem v Krakově vyloženě dominovali. Dohromady vlastně jste brali třetinu všech medailí, o které se pádlovalo, tak myslíte, že něco podobného by se dalo teď zopakovat, když navíc odpadne tedy konkurence z těch ostatních kontinentů?
1: Myslím si, že určitě. Český tým je hodně silný, máme skvělou partu, skvělý závodníky a uvidíme, jak na to tady půjde na kanále v Epinalu.
0: A teď už tedy všichni máte taky svoje lodě, tak my vám budeme ve Francii moc držet palce. Kanoistka Adriana Morenová se spojila do odpoledního Radiožurnálu Sport. Děkujeme moc a mějte se.
1: Děkuju, hezký den.

0: Na domácích žíněnkách už patří mezi českou špičku, teď čeká Matyáše Jankovského další krok. Mladý reprezentant v řecko-římském zápase odjíždí studovat a trénovat na Univerzitu do Spojených států amerických a právě řecko-římský zápas patří mezi sporty, ve kterých rozhodují detaily. Vedle síly, techniky a kondice musí zápasník zvládnout taky velký tlak před každým duelem.
1: Je prostě důležitý, aby měl všechno, aby měl silnou hlavu, psychiku, dobře zvládat ten tlak od lidí, kteří mají nějaké očekávání od trenérů nebo od lidí, co koukají. Pak samozřejmě ta fyzická připravenost, tak být silný, mít vytrvalost, být technický.
2: Právě proto Matyáš Jankovský míří za oceán. Mistr republiky v řecko-římském zápase, který pravidelně sbírá medaile na domácích i zahraničních turnajích, věří, že právě každodenní trénink s kvalitnější konkurencí mu může posunout výkonnost zase o krok dál. Vedle studia chce ve Spojených státech získat především nové sportovní zkušenosti.
1: Hlavní samozřejmě je ta zápasová úroveň, protože to tady v Česku bohužel taková úroveň není. A i když jsem byl na soustředění v zahraničí, ať už na Slovensku nebo v Estonsku, tak ten americký život tak celý život sleduju ten nějaký, jak si říká, nějaký ten americký sen tak zajímá mě to, jaký to tam bude.
2: Každý zápasník má vlastní styl i přístup k souboji. Přestože řecko-římský zápas patří mezi fyzicky nejnáročnější olympijské sporty, podle Matyáše Jankovského není klíčem k úspěchu jen síla. Důležitou roli hraje také správná taktika a schopnost udržet koncentraci po celý průběh zápasu.
1: Za mě spíš klidný, samozřejmě to je taky cesta být agresivní, ale určitě z mý strany minimálně určitě být klidný, protože je mi to bližší a tím myslím, že se nevyplatí být agresivní, protože tím, že ten zápas je fyzicky strašně náročný, tak každý zbytečný plejtvání energie si myslím, že je dost zbytečný.
2: Nová výzva čeká Matyáše Jankovského už od 7. srpna. Na americké univerzitě bude chtít navázat na dosavadní úspěchy z českých i zahraničních turnajů. Z Prahy Lukáš Antoš, Radiožurnál.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
5: Strašně se to posunulo.
4: Neuvěřitelné.
5: Oni furtí
4: jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
5: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí. Svojí historií.
3: Pitomec se tady drží jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
4: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou Kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
1: Přes Čechy přecházejí silné bouřky. Soud rozhodl o stížnostech státního zástupce v případu Číňana obviněného ze špionáže. Fotbalisti Sparty rozehrají třetí předkolo Ligy mistrů proti Olympiku Lyon. Dopravu na silnici 55 z Olomouce do Přerova komplikuje nepojízdný kamion. A počasí zítra bude slunečno, později přechodně až oblačno a místy přeháňky nebo bouřky i silné. A teploty až 39 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Meteorologové varují před velmi silnými bouřkami. Během odpoledne a večera budou vznikat na jihozápadě Čech a postupně se přesouvat na sever. Doprovázet je může silný vítr i kroupy, upozorňuje Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Mohou se vyskytovat zejména nárazy větru 70 až 100 km za hodinu, a to i v širším okolí bouří. Kroupy přes 2 cm a krátkodobě přívalové srážky.
1: Desítky hasičů likvidují požár lesa u Nezdic na Klatovsku. Oheň se šíří v těžkopřístupném terénu. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. Na místě zasahuje taky vrtulník s bambivakem, říká mluvčí hasičů Petr Poncar.
4: Událost byla ohlášena jako požár stromů a suché trávy v těžkopřístupném terénu v blízkosti chat. Po příjezdu prvních jednotek se potvrdilo rychlé šíření požáru lesním porostem, který místy přeskočil přes lesní cestu a odřízl část zasahujících hasičů. Ti ale nejsou ohroženi a pokračují v hašení z bezpečných pozic.
1: Vrchní soud v Praze rozhodl o stížnosti státního zástupce v případu muže obviněného ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. Nemůže ale informovat o jeho obsahu, protože rozhodnutí ještě nebylo doručené obviněnému ani státnímu zástupci, řekla to mluvčí vrchního soudu Kateřina Dostálová. Státní zástupce podal stížnost proti rozhodnutí pražského městského soudu o vrácení případu policii k došetření a propuštění obviněného muže z vazby. Policisti zadrželi obviněného letos v lednu a obvinili ho z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je prvním stíhaným podle tohoto paragrafu v Česku. Podle serveru Seznam zprávy byl Číňan pražským zpravodajem média čínské komunistické strany a v Česku působil několik let. Před 6 lety vybuchlo v bejrůdském přístavu skoro 3000 tun dusičnanu amonného. Rodiny obětí doufají, že do konce letošního roku bude po letech obstrukcí zveřejněná obžaloba v případu ničivé exploze.
5: Tu noc jsem strávila v nemocnici s blízkými lidmi. Nemocnice byla přeplněná, lidi leželi na podlaze i na recepcích, všude byla krev. Byla to jatka.
6: Vzpomíná na dopady exploze libanonská dokumentaristka Lana Dehy. Při výbuchu tehdy zemřelo přes 200 lidí a víc než 7 tisíc bylo zraněných. Vyšetřující soudce letos na konci března ukončil vyšetřování případu a spis poslal libanonskému státnímu zastupitelství k přezkoumání. K znesení obžaloby teď vyzval i libanonský prezident Joseph Aoun. Libanon zároveň na dnešek vyhlásil den smutku. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalisté Sparty nastoupí v úvodním zápase třetího předkola Ligy mistrů proti Olympiku Lyon. Kvůli zranění chybí v nominaci francouzského klubu český reprezentant Pavel Schulz. Pokračuje portugalský trenér Olympiku Paulo Fonseca.
8: Pavel je aktuálně zraněný, má zánět kolene. Po mistrovství světa se k nám připojil poměrně pozdě a fyzicky na tom není nejlépe. On sám by v Praze rád nastoupil, ale není to bohužel možné. Pokud se ptáte na jeho případný přestup, možnosti jsou. Poslední sezóna se mu velmi vydařila a u nás v Lyonu je velmi oblíbený. Nemůžu teď říct, jestli odejde jinam. Pavel má velmi vysokou hodnotu a všechny kluby na něj budou dávat v Evropě velký pozor.
7: Duel třetího předkola Ligy mistrů mezi Spartou a Lyonem začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 20 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Ucpaná D1 v Brně a kolony na silnici 55 Olomouc Přerov. Na D1 popojíždějí kolony v Brně před omezením na 196. kilometru, a to v obou směrech. Delší je fronta směrem z Prahy. Zdržíte se asi 20 minut osobním autem. Na silnici 55 Olomouce do Přerova postojíte v koloně před obcí Kokory. Před Kokory stál nepojízdný kamion. Teď už to vypadá, že silnice 55 opět průjezdná. Kamion odjel, ta kolona už z obchvatu Krčmaně se začíná rozjíždět. Na dálnici D8 z Prahy na Ústí nad Labem čekejte kolony za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Zhruba na 14. kilometru stojí kamion, řidič mění kolo a projíždí se pouze jedním pruhem. Zdržíte se 10 až 15 minut. V Praze kolony mimo jiné na okruhu mezi tunely a plzeňskou dálnicí. Popojíždějí před sjezdem na Ořech v obou směrech. Delší je to ve směru z letiště na D1 asi na 20 minut. No a pozor na bouřky. Velmi silná bouřka teď třeba na Berounsku, Křivoklátsko, taky Hořovice a další, tak jeďte velmi opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, zpočátku ještě na západě a severozápadě Čech ojediněle přehánky a bouřky. Odpoledne a večer přechodně až oblačno a hlavně v Čechách opět místy přehánky nebo bouřky, a to i silné. A nejvyšší teploty zítra 32 až 37 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku až 39 a na horách většinou kolem 30. Tolik zprávy.
10: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
11: Hokejové léto s Martinem Procházkou pokračuje a dál si zveme hosty. Dnes je to muž, který je členem klubu legend pražské hokejové Sparty, držitel 4 titulů a nejúspěšnější střelec v playoff, co se týče pražské hokejové Sparty. Martin Procházka dnes pozdraví jako poprvé.
12: Dobrý den.
11: A je tu Jiří Zelenka, vítám vás.
13: Dobrý den.
11: Co teď děláte?
13: Teď jsem tady u vás. Tady
11: sedíte. Co teď pracovně hokejově děláte?
13: Jo, tak samozřejmě děkuji za pozvání a jsem trenér mládeže na Spartě, teďka nový kategorie U16. S Tobíkem Slavíčkem jsme to dostali na starost, takže teďka budujeme nový kádr na novou sezónu.
11: Jak se buduje nový kádr v téhle věkové kategorii?
13: No, je to náročný, ale jsme teďka v začátcích, jako máme za sebou měsíc a půl letní přípravy a teď už jsme týden na ledě, takže jde to pomalu, ale myslím, že to bude všechno v pořádku a bude to zdárný konec.
11: I Martin Procházka se teď věnuje třeba i individuálním tréninkům, tak v jaké věkové kategorii se to pohybuje? Máte, Jiří Zelenko, také chlapce, kteří mají individuální tréninky?
13: Jo, určitě, samozřejmě je tam spousta kluků, kteří navštěvují tyhle ty tréninkové plány a prostě chtějí se zdokonovat, chtějí být lepší, samozřejmě to je dobře, ale musím říct, že u nás jich pár je, který takhle chodí.
11: Martine, ty se tomu věnuješ jak často?
12: No tak je to samozřejmě na vždycky žádost rodičů, problémy jsou z ledy, takže když se povede dvakrát, třikrát týdně, tak si myslím, že to je dobrý pro ty kluky. Není to o tom, aby chodili na ty individuální tréninky každý den, to si myslím, že taky není úplně ideální, ale tak dvakrát, třikrát týdně je to určitá specializace. Já se zaměřuju opravdu jenom na takový to zakončení, střelbu, zakončení okolo branky. Snažím se těm dětem vysvětlovat, jak mají reagovat před brankou. Nemyslím si, že jim říkám nic, co by jim neříkali trenéři v klubu, ale přece jenom má teďky. Snažím se těm dětem vysvětlovat, jak mají reagovat před brankou. Nemyslím si, že jim říkám nic, co by jim neříkali trenéři v klubu, ale přece jenom máte čas na toho hráče, máte prostor pro něho,

0: ty hráči do toho nemají chuť a jsou do toho tlačený rodičema, tak je to špatně. To je prostě největší jakoby mínus českého hokeje, že možná ani ty kluci to tolik nechtějí, ale ty rodiče chtějí všichni mít Jardu Jágra a to se prostě nepovede, protože Jarda je jenom jeden.
1: Tak dobře, už... tak chtějí mít Pastrňáka na čase.
0: Samozřejmě, ale jako z té naší generace všichni chtěli mít Jardu Jágra, samozřejmě teď David Pastrňák, tyhle ty top hráči. Takže za mě nejdůležitější samozřejmě, ať ty kluci tam chodí, ale ze své iniciativy, ne z iniciativy rodičů, protože, jak říkám, spousta těch rodičů chce jenom, aby oni to tam šli ty kluci na ten trénink a přitom některý ty kluci by tam ani jít nechtěli.
2: S tím souhlasím, protože samozřejmě kromě toho, že trénuju tohle jednoho, tak se mi přidařil další a tady byl přesně ten, o čem mluví Jirka teďka, že je mnohem víc vidět na těch rodičích, jak oni si myslí, že během toho těch pár hodin, že najednou tam bude obrovské zdokonalení, ale některý ty hráči právě třeba potřebují úplně jiné věci, úplně třeba základy. Jo. Tady tohle to už je specializace, ten individuální trénink je o tom, že ty už máš hráče, který už nějakým způsobem potom už tvaruješ a zdokonaluješ, ale když tam přijde hráč, který jako třeba nemá úplně ty základní věci, takže já když mu tak 10krát nahraju na hokejku puk a on mu to 8krát uteče, no tak vlastně to cvičení postrádá jakýkoliv smysl.
1: Nedostane se
2: to k tomu zakončení. A kolikrát opravdu potom už mluvím s rodičema. A teď to bylo nedávno, kdy maminka se mě ptala jedna, kde jak to prostě vidím nebo jak to vím dát, tak jsem mi to řekl na rovinu, že si myslím, že tady je opravdu potřeba zapracovat spíš na těch základních věcech. A ty základní věci se dají trénovat v klubu. A on je teďka na hraně dorostu a je tam jako prvoročák, 15 let mu bylo. A já jsem říkal, že pokud nebude vůbec mít tady ty základy, tak si myslím, že to je taková ta otázka času, kdy ten kluk jako ho to přestane bavit a skončí.
1: Jiří Zelenka, který je naším hostem, lehce přikivuje. Teď se bavíme na Radiožurnálu Sport na začátku srpna. Všichni tak nějak trochu odpočatí a těší se na ten hokej. Tak musíte brzdit ty hráče v tom natěšení lomeno rodiče nadšené?
0: No, já bych řekl, že ty kluky brzy nemusíme, protože sami vědí, co si hrajou. Jestli jednou chtějí hrát velký hokej, tak prostě musí od začátku do toho dávat maximum. Že jo, samozřejmě ty rodiče tam chodí, sledují je, ale jako ty kluci prostě chtějí a to je na tom pro nás to nejdůležitější, že oni mají chuť do toho. Samozřejmě srpen, my potřebujeme, aby byli samozřejmě takhle nastavený i v dubnu, když se to tam bude lámat v playoff, ale podle toho začátku, co teďka jsme, tak jsou všichni natěšení, jako jsme byli my s Martinem, když jsme hráli. Že ty prostě vám ten let chybí, prostě než ta letní příprava, kde furt běháte, posilujete, tak my jsme byli zvyklí, ta naše éra, prostě bejt furt si hrát, takže jsme rádi, nebo byli jsme rádi, že jsme mohli být na tom ledě, to samý mají i kluci, takže jim to prostě zpestřujeme tak, aby je to bavilo, aby na těch klukách byl vidět úsměv a chuť se zlepšovat.
1: Bývalý hokejový útočník Jiří Zelenka je naším hostem a zůstává dál v hokejovém prostředí pražské Sparty, kde strávil prakticky skoro celý svůj hokejový život. A když říkáte, že trénujete kategorii U16, tak jak tahle soutěž pro lidi, kteří třeba ne úplně sledují mládežnický hokej, vypadá nebo může vypadat? Je to celorepubliková?
0: Je to celorepublikový, samozřejmě to teďka vložený od svazu, tam prostě se založila tahle nová kategorie, aby se tam trošku jakoby ty kluci ohráli, než přestoupit do toho staršího dorostu. Takže si myslím, že to je jakoby dobře, ale musíme teďka prostě vychytat, je to, jak se říká, v plenkách, takže se to musí ještě spoustu věcí vychytat, ale já věřím tomu, že ten projekt je dobře nastavený a že to bude pro český hokej jen dobře.
1: Martine, co si o tom myslíš, že vznikne jakási kategorie, která tak nějak jako rozbourá to pod sebou a nad sebou a vloží se mezi to? Chápu to dobře.
0: Jo. Určitě.
2: Já jsme se o tom s Jirkou mluvili ještě před dnešním studiem a on mi o tom přesně mi to takhle popisoval, ale myslím, že to je dobře, protože v tomhle věku si myslím, že ne ještě úplně každý je nějakým způsobem vyvinutý, nemá určité fyzické parametry a on ten skok potom jakoby z toho starší, z těch starších žáků najednou do dorostu, kde máte hráče třeba o kolikrát o hlavu a půl vyšší, tak je dobrý, když tam ještě mají teďka ten jeden meziskůdek. To, že tam je to na začátku, to, že samozřejmě to bude se muset vychytávat, co se týká nějakých ekonomických důvodů, nějakých cestování, protože Jirka říkal, že bude jezdit vlastně dvě kategorie spolu, že se bude hrát v jeden den.
0: Když to jako bude nastavený tak, že nějaký stadion nebo nějaký tým bude mít dva ledy, tak se to bude pokoušet tak, aby se to hrálo ve stejný čas na velký i na malý hale, takže aby se i ušetřilo, takže bychom jezdili dvě kategorie jedním autobusem. Ale říkám, je to všechno v začátcích, všechno se to nějak stabilizuje, takže čekáme jako na nějaký konečný verdikt. Ale jak říkám, je to na začátku, takže čekáme, jak to všechno bude do září, než to vypukne.
2: Pokud by teda byl jeden stadion, tak to znamená, že by vždycky odehrál jeden tým. A tu myslím, že by se sice jelo, ale čekalo by se
0: tam ty 2,5 hodiny nebo 3 hodiny na utkání a to si myslím, že asi jako tohle neprojde, že se bude muset ty kluby, jak se říkal, z té ekonomické stránky to prostě udělat tak, že prostě budou muset jezdit 2 autobusy. Nejdřív pojede 15, pak pojede 16, protože aby jeden tým, nebo jsme přijeli oba stejně na ten zápas a jeden tým tam čekal 3 hodiny, si myslím, že je nesmysl.
1: To by vám zvlčeli v tomhle věku dost.
0: No pak už by vlastně jsme

0: Jeli, oni by tam 3 hodiny jde, když to řeknu, prostě zevlovali a tím pádem by se už pořádně nepřipravili na ten zápas, protože vždycky je to udělaný, takže prostě přijíždíme na časy, tak aby byla vlastně rozcvička, velká rozcvička a pak už utkání a takhle 3 hodiny s těma klukama tam dělat, jako nevím, jak by to vypadalo.
1: Říká Jiří Zelenka, a vy tedy asi netrpíte na Spartě počtem hráčů v téhle kategorii, nebo jak to tam je? Musíte klepající na dveře odhánět v téhle kategorii?
0: Si jako za stolik hráčů tam nemáme, zatím máme 22 hráčů. Takhle se to dá říct, že jich máme dost, ale máme tam spoustu kluků jako na zkoušku, takže furt ten kádr ještě není uzavřený, ale myslím si, že by bylo lepší, kdyby tam byl větší počet hráčů, aby byla větší konkurence.
2: Až tak. 22 hráčů mi přišlo dost na tady tu úroveň, protože pokud si pamatuju dřív nás, tak většinou to bylo tak s bídou na 3-5, no. Ale 22 hráčů to je celkem dost. Každopádně asi je to přesně, říkáš, je to takový ten přechodový rok, takže je potřeba ta konkurence, aby tam byla, protože to je příprava do už dorostu, kde už samozřejmě potom tam jsou úplně jiné nároky.
0: No samozřejmě, a jde o to, že jako jejich, jako ten počet je veliký 22, ale nemůžeme brát, jako jsou tam prostě kluci, kteří jsou na skutku, kteří o to bojujou a neříkám, že tam 22 hokejistů.
3: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
1: Naším hostem zůstává bývalý útočník hokejové Sparty Jiří Zelenka. Bavíme se, ještě chvilku zůstaneme u mládeže. Jak těžké je teď udržet tu hlavu hokejisty v tomhle pubertálním věku, protože to jsou chlapci, kteří končí základku jenom na střední.
0: No, jako ta puberta s nima začala jako třískat s tou naší partou, co my tam máme, ty kluky 2.11, máme tam ty mladší 2.12 a musím říct, že jako je to docela jako ostrý tam u některých, ale když si vzpomenu na sebe, co já jsem předváděl, tak já jsem byl Seager první třídy, takže zase jim to nemůžu nějak zazlívat, prostě tím musí projít každej. Ale samozřejmě jsou nějaký pravidla, jakmile tam někdo prostě přes ty pravidla přelítne, tak prostě dostane sekec pěkný. Takže samozřejmě to k tomu věku patří, k tomu hokeji určitě, protože tam nemůžete být zase nějaká puťka. Takže ta puberta s nima fakt tříská, ale prostě dá se to ovládat.
1: A kdybyste vzal sebe ze své mládeže z tehdejšího roku a takhle jako panáčka se přesunul mezi ty aktuální 15-leté, tak divili by se víc oni vám nebo vy jim?
0: Tak to je těžký na to odpovědět, ale já si myslím, že jsme byli asi v nějakých věcech jakoby na stejno, jo? Ale jako mě jediný, co mrzí, že prostě oni nemají jakou tu pokoru, co jsme měli my. Že si prostě všichni myslí, že jsou to páni hokejisti a ještě k tomu mají jako dlouhou cestu, aby si to, co si dovolujou, aby si jako tak dovolovali, co si dovolují.
2: Mě by zajímalo, ještě říkáš pokoru, ale mě by zajímalo, jak to mají třeba ze soutěživosti. Mně přijde, že tady ta generace tady těch dětí, že kolikrát prostě to nemají nastavené, takže nebo nevědí tu soutěživost. Za nás se vždycky takhle hrálo, nebo tréninky, nebo v tady té kategorii to bylo, že se furt o něco hrálo. Na každém tréninku, vždycky v závěr tréninku 10-15 minut se většinou hrála hra a hrálo se o něco. Já nevím, jak to máte teď nastavený, ale mně přijde, že tady v té kategorii, nebo většinou tady okolo těch kategorií, ty hráči najednou prostě vůbec nevědí, jako prostě i na tom tréninku, že nechtějí soutěžit. A to mi tam hrozně chybí.
0: To samozřejmě tam jde o to jenom, že oni tomu ještě nedozráli.
2: Ještě tomu nedozráli, ty soutěžovci.
0: Já si myslím, že určitě ne, protože jako oni, jo, když se hraje bago nebo prostě nějaká soutěž, i ta Brazilka nebo něco, tak on vypadne a řekne, no, tak jsem vypadl. Místo toho, aby se snažil, aby byl nejlepší. Prostě ty kluci ještě do toho nedozráli, anebo prostě nejsou na to tak nastavení. Jako za té naší jako doby, co jsme byli my dva.
1: Říká Jiří Zelenka, říkáte, nedozráli lidi, je 15 let, jako kdy jindy si chtějí hrát. To už si měli hrát předtím, ne?
0: No, ale jak vidíte, tak prostě ta doba je prostě jinačí. Oni jsou jiný zájmy. Už my jsme měli jenom hokej, my jsme měli fotbal, my jsme byli furt venku. A tyhle kluci jsou prostě furt na počítačích, na mobilech a je to prostě těžký, je to jako to odnaučit, prostě snažíme se proto dělat maximum. Ale když pak přijdete do kabiny a vidíte tam všichni, tam jsou na mobilu, tak je to strašně těžký. My jsme ty mobily neměli, já jsem na to šťastný. My byli furt venku, protože jsme někde soutěžili mezi barákama, mezi ulicema, takže my byli furt venku a ty kluci to prostě neznají. Ty mají jenom školu, trénink a jdu domů, co mě napočítat, když to řeknu takhle.
2: Já jsem teďka mluvil s Jirkou Pospíšelem, protože jsem byl ve Slaném a tady je na hraně samozřejmě Sparty, jeli to mě říct. A ten říká, že teďka to mají na Spartě nastavený tak, že ráno přijdou do kabiny, musí být bez mobilního telefonu a telefon dostanou až ve 12.30.
0: Já si myslím, že a to jsou dospělí
2: hráči. Takže vezmeme to, že pokud by to tak mohlo fungovat i u mládeže, to si myslím, že by to bylo na dobré cestě.
0: Já si myslím, že by to bylo asi nejlepší. My to máme nastavený, takže samozřejmě přijdou kluci taky do kabiny, do takové krabičky, aby vůbec nebyli na mobilech, ale samozřejmě jsou tam některý, který prostě stejně jak ty pravidla porušují a my tam přijdeme nenápadně, nebo tam vlítneme pro něco tam vyřídit a najednou půlka kabiny na mobilech. Je to strašně těžký. No.
1: Dřív se zakazovaly noviny, ne? Třeba abyste nebyli ovlivněni něčím, co se píše ve sportovních denících.
0: No, já si myslím, že teda u nás za nás to
1: nebylo.
0: Nebylo, protože jo, my jsme, jak už jsme byli dospělí, my jsme jako byli rozumní trenéry, tak jako tohle tam jako podle mě nikdy nebylo, aby nám někdo něco zakazoval, co se týče novin nebo takovýchhle věcí.
1: Říká Jiří Zelenka, někdo se k nám zkoušel dovolat a dělá to podruhé, tak jsme rádi za vaši trpělivost a dostáváte slovo. Dobrý den, kdo se dovolal?
4: Dobrý den, telefon je Vítězslav, tu má ty nad Vltavou. Já bych měl dotaz na pana Zelenku, jestli vaši hráči, které trénujete, jestli sledují Extraligu a případně, co říkali na výkony Petra Tomka z Karlových Varů a jestli je to pro ně dostatečná motivace, aby se pokusili jeho výkony napodobit, až se dostanou na Extraligu. Děkuji vám a nashledanou.
1: Děkujeme za zavolání. Jiří Zelenka slyšel otázku, ano, Petru Tomkovi, je 17 let a víme, kdo to je, karlovarský útočník, tak sledují vaši borci Extraligu?
0: Já si myslím, že určitě, jako, určitě to sledujou, neříkám, že všichni, ale myslím si, že určitě 3/4 manšaftu sleduje výkony jako všech hráčů, těch mladých, a pro ně, pro tyhle kluky Tomino je prostě velký vzor a vědí, že prostě v takovémhle věku se dá prosadit. Takže prostě, když budou pracovat na sobě, tak nikde není napsáno, že nás ty kluci, co tam my trénujeme s Tobíkem, takže by se tam nedostali nahoru do Ačka.
1: Jenom pro představu, hokejový fanoušek ví, že Sparta Praha Ačko hraje své zápasy už poměrně dlouho v O2 aréně, vy jste v Holešovicích, předpokládám.
0: Ano.
1: A je nějaká cesta třeba se do té O2 arény dostat, třeba na jeden zápas za sezonu pro ty kluky to udělat?
0: Jo, my to máme nastavený tak, že Sparta prostě jde jako nám na ruku tady s tím, takže když kluci chtějí na hokej, samozřejmě požádáme vedení, samozřejmě kolik lístků je potřeba, tak dostanou hráči, dostanou lístek i rodič. Dostane lístek.
1: Já jsem myslel odehrát tam zápas.
0: Jo, jako myslíte, jako mládež?
1: No, to asi ne.
0: Já si myslím, že tohle asi ne, protože ta O2 arena je tak nabitá, že kluci Ačko to cestuje furt nahoru dolů a do O2 areny se dostanou pak jenom oni a naši kluci jsou jak na velký, tak na malý hale, takže my se tam jako mládež vůbec nedostaneme.
1: Martine, byla hala v Holešovicích, když jste hráli v té éře začátek 90. let, dlouhá léta jste hráli proti sobě, Kladno, Sparta, velké derby. Bylo to něco víc hrát si v Holešovicích pro Kladeňáka v tu dobu?
2: Bylo. Já musím říct, že Kladno rádo jezdilo do Holešovic a prý tam byla vždycky výborná atmosféra. Neuvěřitelná rivalita. Ty derby, které byly, tak byly opravdu vždycky vypjatý. Bylo to mezi Kladnem, Spartou, to bylo na každý zápas. A já nevím, jak to měli kluci, ale na Kladně se vždycky říkalo, když přijede Sparta, porazíte Spartu, tak je to lepší, než porazíte 10 zápasů, když vyhrajete 10 týmů. Takže my jsme to takhle měli nastavený, proto to kolikrát hodně jiskřilo na ledě, myslím, že to k tomu patřilo, ale fanoušci to měli rádi.
0: Jo, určitě,
2: fanoušci to milovali, vždycky říkali, že se těší, jak Spartani, protože jsme znali ty fanoušky, tak se těšili na ty utkání. A myslím, že to vždycky byl takový ten svátek toho hokeje, tady ten zápas.
0: Já si myslím, že určitě, to byl vždycky plný barák, jak Kladně, tak u nás, takže prostě to bylo vyhecovaný a prostě to byly jako parádní zápasy.
1: Vy jste první titul ze Spartou získal ještě v československé lize v roce 1993, tehdy vám bylo tedy 21 let.
0: Ano.
1: A co to udělá s kariérou mladého hráče, takovýhle úspěch?
0: No, abych se přiznal, se mnou to docela zatvičilo, to jsem si myslel, že jako mi leží celý hokejový svět u nohou, takže jsem trošku polevil v tom trénování a taky se mi to potom hned vymstilo, takže jsem už tomu nedával tolik, ale pak jsem se hodně rychle probral v roce 96, když přišel pan Lenner do Sparty, takže určitě je to krásný pocit to vyhrát a akor takhle mladý kluk a akor ještě ve Vítkovicích, když jsme to vyhráli, takže prostě jako zážitek neskutečný a přál bych to, aby to každý zažil.
1: Tak to Martin Procházka měl v tomhle ledu poměrně štěstí, že nemá titul z Kladna.
2: Přesně tak. Nemám, měli jsme tam jednu dobrou sezónu, ale nedotáhli jsme to dokonce. Nepovedlo se to s Kladnem. Kladno dlouhé roky čeká na to mnohem déle, než Sparta čeká. Ale mě se to povedlo teda v tom Vsetíně. No. Tam to bylo úžasný. Ten pátý titul, který jsme tam prošli, ale tam to zase bylo opravdu hodně o tom, že tam ten tým byl tak nabitý, že to opravdu byl Roman Čechmánek, bránce Jirka Dopita. Ale povedlo se hnedka následně druhý rok, kdy jsem tam byl, když jsme hráli finále vlastně se Spartou, kde právě Zelí byl a další kluci, tak nás vlastně ve třech zápasech vyřadili, vyhráli finále.
0: 1-0, David Výborný.
2: David Výborný 1-0, třetí zápas ve Vsetíně a bylo hotovo.
1: Bavíme se tady se čtyřnásobným mistrem Extraligy se Spartou, s Jiřím Zelenkou a dostali jsme se i díky Martinu Procházkovi k finále 2000. Tehdy éra, nebo relativně nedávno ještě známe éru Třince, nepřekonatelného stroje v českém hokejovém prostředí, tehdy to byl Vsetín a vy jste najednou zastavili. Z jakou pozicí jste tam tehdy šli, když jste viděli na druhé straně ty muže, kteří to vyhrávají rok co rok dokola, Čechmánek, Dopita, teď nabitá Sparta, ale proti Vsetínu asi v té době málo kdo byl favorit.
0: To samozřejmě, protože jak říkal Martin, tam byli prostě co hráč, to reprezentant, jo? Takže to byli top hráči a my jsme vlastně do toho vstupovali do té série s tím, že už se to jednou musí ta série zastavit, protože kluci to myslím pětkrát za sebou vyhráli a říkali jsme si, jednou už to musí přijít. A opravdu my jsme měli tak sestavený tým, že prostě jsme fakt šlapali jak hodinky, když to řeknu takhle, hodinky, my jsme tam byli propojený od uklízeček přes vrátný, přes ledaře, prostě jedna velká rodina a prostě jsme si řekli, byli jsme teda výborně složený, prostě výborně chytal Petr Bříza, to jako neskutečně ten nám to tam vychytal, ale prostě jsme řekli, že už jednou to musí přijít a opravdu měli jsme to štěstí, že se nám to povedlo na 3-0, i když je to nečekaný proti takovému týmu, ale my měli takovou sílu a věřili jsme si, že jsme to prostě dokázali.
1: Martine Procházko, seděli jste trochu skleslí v šatně v Praze po tom druhém zápase, kdy vás Sparta doslova spláchla a jela si pro titul k vám domů?
2: Pamatuju si, seděli, bylo tam velké zklamání, protože tam samozřejmě byla euforie, když získáváte jeden titul za druhým. My tam teda samozřejmě byli, jak se říká, na plaveniny s Pavlem Paterou, přišli jsme na dvě sezóny. Tu první sezónu to nám to povedlo a tu druhou my jsme nezvládli první dva zápasy na Spartě. Já si je pamatuju moc dobře. My jsme prohráli první zápas 4-2, takže jsme špatně stoupili do té série. Pak jsme dostali vyloženě nářez 4-0, jsme prohráli ten druhý zápas a viděli jsme, že tamto i Sparta má obrovskou sílu, že opravdu si věří na nás, že jako byli sebevědomí. Ale říkali jsme si přece jenom zase ten efekt toho lapače vsetínského publika, že se nám to povede třeba tu sérii zdramatizovat a nám se vůbec v tom třetím zápase doma nedařilo v tom, že jsme nemohli dát branku. Přesně říkal Zelí, výborně chytal Petr Bříza a pak můžete dělat cokoliv, můžete zkoušet cokoliv, přesilovky, jak toto a pak když oni k tomu přidali tu obětavost ještě a vím, že hráli ještě velmi jako důrazně, že jste hráli to třetí utkání, tak nás moc k ničemu nepustili. No a my jsme vlastně nedali ani jednu branku, což se málo kdy v Vsetínu stalo, že by nevstřelil za zápas vůbec žádnou branku. Prohráli jsme 1-0 jedním gólem a bylo konec série. Takže pak tam to zklamání bylo obrovský. Pamatuju si, že majitel pan Zubí, který samozřejmě tam byl po útěch všech titulů, tak nám to dal dost najevo tím, že samozřejmě několika pár hráčů se rozloučil hnedka vlastně dá se říct po tom zápase, takže jsme věděli, že bude konečná pro nás.
1: Já s dovolením nabídnu pohled dítěte, které začíná sledovat sport a hokej, takže já si pamatuju titul Olomouce matně, potom gól Rostislava Vlacha z Kaluže ze Zlínem a pak prostě pořád zelená, žlutá, Vsetín, Vsetín, Vsetín a hrozně mě to nudilo a štvalo. A vlastně kdokoliv se probojoval do toho finále, jsem fandil proti Vsetínu. Jak moc jste neměli rádi Vsetín v té éře?
0: Tak v té době ho všichni nesnášeli, že jo? Protože když se díváte a vidíte, že jenom ten Vsetín jako nejlepší, furt se mluvilo jenom v novinách a všude možně se mluvilo jenom o Vsetíně, jak jsou výborný, tak samozřejmě nás to štvalo všechny okolo. Dělali jsme pro to maximum. Ale jak jsem říkal, prostě to byla mašina, samý reprezentant a prostě měli to štěstí a hráli fakt výborný hokej, takže prostě byli nezastavitelní. Takže my jsme měli to štěstí, že my jsme ten vlak zastavili a potom jsme si ten titul odnesli my. Akord ještě to bylo nás cennější, že jsme to vyhráli na Vsetíně, protože to bylo něco neskutečného, ta atmosféra, že nás tam nesnášeli ty fanouškové, takže vyhrát to tam, tak to bylo strašně jakoby příjemný a jako krásný pocit vidět ty jakoby smutný ty fanoušky Vsetína.
3: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
1: Já to trošku chápu, je to pár let nazpátek, co jsem byl na Vsetíně, abych to řekl správně, na zápase už druhé nejvyšší soutěže, kam přijela Slavia a bylo to v době, kdy Vsetín tam postoupil, protože se probojoval od spodních pater a říkal jsem si tak po dlouhé době Vsetín, Slavia v nějaké soutěži se potkali, tak jsem si říkal, jak se jako přivítají a vylezl první slávista, vkročil na led a bylo pražské,
0: na pět písmen. To. Tam to umějí, tam a v Třinci to umějí tady to, nás mají hodně rádi.
1: No dobře, tak jak se slavil titul přímo na ledě na Lapači, nebo jste zdrhli do šatny?
0: Ne, my jsme tam zůstali, my jsme se prostě užívali, protože jsme vlastně něco zase po dlouhé době dokázali, takže prostě pro nás to bylo něco neskutečného a jako tohle vůbec nevnímáte. Vy si prostě užíváte s těma klukama, kterýma jste to dokázal a prostě najednou ten kotel toho Vsetína, tak vás ani nějak nerozhodil, protože byste najednou byli ty nejlepší, tak vám to bylo úplně jedno.
2: Tam jsme vzali my rychle do kaby.
1: Jo.
2: jo. Tak zaprvé, ano, je tam určitý respekt vždycky, takže než se to předá, ale jakmile vlastně jste dostali ten pohár a to, tak pak už nebylo důvod být na ledě, abyste to užívali a my jsme právě šli takovým tím špalírem, tam přesně takhle podle těch
0: stříleček,
2: pamatuju si to. A tam nám fanouci taky, tam určitě už něco taky přihodili, takže no, vždycky ta prohra když jste na domácím hřišti, tak je o to těžší.
1: A tehdy té éře v Setínu došlo, nebo Sparta prostě to najednou přebyla?
0: Já si myslím, že potom hned rok na to bylo zase finále Sparta v Setín, to se to otočilo, to zase v Setín podle mýho jste vydali u nás, podle mýho to zase to bylo nepříjemný pro nás, že Setín to jako nám to vlastně vrátil a pak zase v roce 2002 už zase jsme to vyhráli my, takže jsme začali mít trošku jakoby nadvládu. Ale prostě tyhle ty zápasy, protože my jsme většinou na sebe tyhle týmy Sparta Vsetín v semifinále na sebe narazili a to jako většinou spousta lidí říkalo, že to bylo předčasný finále.
1: Třeba nám volá nějaký pamětník s historickým dotazem, máme posluchače na lince. Dobrý den, kdo je tam?
4: Dobrý den, ještě jednou Vítězslav tu Martina Vltavou. Já jsem se chtěl zeptat jak pana Procházky, tak pana Zelenky, to rozebírali Vsetín. Chtěl jsem se zeptat, myslíte si, že se Setínu podaří opět dostat zpátky do nejvyšší soutěže? To je jedna otázka. Druhá otázka, je pravda, že ve Setíně byla ve vzduchu cítit slivovice, když byl plný stadion? A jak to hráči třeba vnímali, pokud ten odér toho nápoje cítili ve vzduchu? Děkuju a zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: No tak k tomu můžu samozřejmě dodat. V té první otázce nevím, jestli Setín je schopný vytvořit tak silný tým, aby prošel. Bavíme se tady o tom často. Stále tady ta baráž, je to právě složitý pro ty týmy z tým Maxa Ligy vůbec nejdřív dostat se do finále, pak čeká.
1: Pardon, když hráli baráž už s Kladnem, tak by museli hrát jinde, protože nemají stadion.
2: Neměli stadion, neměli mantinely, teď už je tam mají, ale zase se nedostali do toho finále. Nevyhráli, takže je to hrozně těžký. Nevím, jestli vůbec je schopný nějaký tým z Maxa Ligy, jestli je schopný vůbec se dostat tímto způsobem, který je. Říkám to, že se nedostane žádný tým, musel by být tak extrémně nabitý, že by musel být divné dva týmy poskládaný a nevím, jak tohle by se udělalo. Nepovedlo se to ani Hlavě, ani Zlínu, ani v Setínu, takže si myslím, že to ani v Setín na tom není teďka tolik tak dobře.
5: No a k té druhé otázce, no, tak to asi můžeme potřebovat oba dva, no. Ten odér té Slovice
0: a nejenom. Cítit určitě, protože myslím, že tam přijeli poprvé a myslím, že to bylo 95. poprvé na tenhle ten zimák jsme úplně koukali, kam jsme přijeli, ne. Už 2 hodiny před zápasem úplně narváno. A jako když člověk šel na to rozbrusení, tak si říkal, tyjo, to pane bože, kam jsme to vlezli. Jo. To bylo teda cítit jako neskutečně, protože opravdu ty Valaši do toho šli naplno, ty si to užívali a takže ta Slivovice byla cítit úplně všude.
2: Tam se jde na zápas. Já jsem zažil samozřejmě z pozice, přesně říká Jirka, když tam přijedete jako hostující tým, ale když přijdete jako domácí tým, tak jdete o tu hodinu a 3/4 před zápasem do kabiny a tam už je spousta lidí venku, vevnitř, už tam vlastně zpívají ty chorály, oni se připravují.
1: Pro ně už to začalo.
2: Pro ně už to začalo 2 hodiny před zápasem. Oni už jsou všichni na těch svých místech. No a teď se samozřejmě připravují, že jo? Proto to tam už je cítit, proto tam teče a už se těší na to rozbruslení, to už vlastně v rozbruslení je tam úžasná atmosféra, samozřejmě, že jo, vždycky pokřikují na ten hostující tým, oni to tak mají v sobě, no ale pak přijde zápas a neuvěřitá atmosféra, takže jak říkám, zažil jsem to jak z té strany hostujícího, když jsme tam přijeli s Kladnem, tak jsme tam přijeli a jenom co jsme vystoupili z autobusu, už na nás řvali, tak hoši, holgaři, dneska 7, jedete domů, že dostaneme, no to bylo 7-1 na schánu, dostali jsme, prostě oni to milují, tam ten hokej, ale nemyslím si, že v brzké době, že se dostane Vsetín do extraligy.
1: Naším hostem je Jiří Zelenka, bývalý útočník hokejové Sparty. Vy jste říkal, že jste přijel na Vsetín poprvé v 95. Takže jako mládežník jste neměl šanci se podívat do těchto míst na druhý konec republiky.
0: Vůbec. My vlastně
1: a kam jsme jste jezdili? Nejdál třeba. Chápu, že jste hráli Plzeň, Litvínov.
0: No, spíš my jsme asi jakoby mládežníci nikam takhle daleko jako nejezdili. My jsme jezdili tady jenom
2: vlastně. No, tady v okolí, no,
0: okolí. No, ale jako takhle daleko mládežníci.
2: Moravskou část jsme nehráli,
0: no. Jsme nehráli, takže já měl vlastně první seznámení v roce 95 se Vsetínem a v té době se vlastně nakupoval ten tým. A už v té době tam prostě byly velký jména, že jo. Vlastně Roman Čechmánek a tyhle ty postoupili, myslím, v tom 95. z té Maxa ligy nebo v té době se to byla první liga, takže vlastně postupovali kluci a už v té době už se tam začaly jakoby objevovat ty reprezentační jména a prostě ten tým se skládal a jak se pak jasně ukázalo, prostě byli nejlepší v republice, protože 5x za sebou to vyhrát je něco nádherného.
1: A jaká byla vaše hokejová prozření, když jste jako dospělý opustil ten malý region žákovského hokeje a začal jste cestovat víc po republice a teď jste objevoval ty další místa, Zlín a tak dále. Co vás třeba kde překvapilo?
0: No mě třeba v tom, že se bavíme stále o Vsetíně, tak prostě ten stadion, že jo, to byla taková malá barabizna, když to takhle řeknu, ale prostě ta atmosféra byla neskutečná, jak to tam bylo, to hřiště vlastně bylo takhle dole, tam byl ten kotel, ty tam furt burácili ty fanouškové, takže asi pro mě ty stadiony nějak jako jsem viděl, ale tenhle ten byl pro mě úplně první a musím říct, že jsem byl docela, jsem koukal, jako kde se tím takový tým, v jakém hraje prostředí.
2: Já si pamatuju ještě, když spavím se o té mládežní kategorii, tak si pamatuju, že když jsem byl ještě někdy do páté třídy v Kralupech, tak jsme tam měli, a to se ještě jmenovalo Teje Gottwaldov. Ale bylo to úplně stejný stadion, bylo to úplně stejný, stadion a pak se přeměnili na Zlín, takže asi vlastně to byl jediný, ale to byl turnaj, to nebylo nic, že by se tam jezdili pravidelně na zápasy, ale na turnaj, na třídenní turnaj do Gottwaldova.
1: Komentátorská pozice radiožurnálu Sport na stadionu ve Zlíně, na stadionu Luďka Čajky, když ještě Zlín hrál nejvyšší soutěž, je v podstatě těsně nad lidmi. Takže mohu potvrdit, že po gólu, který dá domácí celek, je velmi pravděpodobné, že se na vás otočí někdo s placatkou. A velmi těžko se mu v přímém přenosu vysvětluje, že se jako nedáte. To bylo přitom na posledním zlínském titulu, který je zatím v nedohlednu. Tak třeba nám volá teď aktuálně někdo právě z těchto míst republiky, nebo ne? Dobrý den.
6: Dobrý den, to je Roman z Luhačovic. A já si vzpomínám na to finále, protože jsem tam měl kamaráda ve Spartě, Vencu Nováka, myslím, že to byl Novák Venca. A kde se mají v šatně Sparty potom to slavit, ten titul, a v podstatě byla ta úžasná atmosféra a neopakovatelná. Prostě jo, bylo to vítězství Sparty vlastně po asi 4 letech, kdy to měl Vsetín, tak a taky jsem mu tam dovezl tu slivovici.
1: Jak se povedlo, že jste se propašoval až do šatny?
6: My jsme byli s Vencou právě na vojně v Jindřichově Hradci a od té doby jsme se znali vlastně, jak když hrál Vsetín, tak když hrál Sparta na Vsetíně nebo ve Zlíně, tak On vždycky chtěl dovést nějakou slivovici, jako, tak jsem mu něco dovezl.
1: Tak děkujeme za zavolání a že nás posloucháte. Mějte se hezky.
6: Jo, díky, nashle.
3: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
1: Jiří Zelenka zůstává naším hostem ve studiu radiožurnálu Sport. Probrali jsme éru Sparty a Vsetína a mistrovskou sezonu Sparty v roce 2000. Další titul přišel v roce 2002 a pak 2007. Jak teď sledujete aktuální současnou Spartu?
0: No tak já sleduji pravidelně, protože jsem každý den na Spartě a mám tu možnost. Když je playoff, tak jezdím s klukama, s A týmem, takže prostě jsem tam jako takový malý maskot. Když byla možnost, tak jsem vždycky jel s nima, takže si to užívám. A myslím si, že prostě ta éra znovu se nastartuje a věřím tomu, že Sparta začne získávat ty tituly.
1: Jiří Zelenka maskot, tak to mě zajímá, co si pod tím máme představit.
0: No, tak mám tam oba kluky, který tam pracují, jeden Kuba, ten starší je videokouč, ten mladší Filip tam dělá kustora a vlastně, jak se tam všichni známe, vlastně byl tam Jarda Nedvěd, takže vlastně i s Jardou jsem dostal to povolení, že jsem s nima mohl jezdit, takže byl jsem takový jakoby takový kedy, když byla potřeba u masérů něco tam jakoby pomoct, tak jsem jim tam třeba s hokejkama nebo s izolačkama, ale měl jsem tu možnost prostě všechno absolvovat s nima.
1: Ono s nás se takové povolení získává, když jste bývalí spoluhráči, notabene jste spolu toho lecos nahráli a vyhráli, třeba s Jaroslavem Nedvědem, aktuálním koučem hokejové osmnáctky, který je teď na Hlinka Grecky Cupu s českými mládežníky. Vy jste o tom prvním titulu říkal, co se týče Sparty, že jste byli jedna velká rodina, od uklízečky přes ledaře, vrátného a td. Tohle chybí, nebo může chybět současnému hokeji? A teď se nebavím jenom o Spartě.
0: Jak bych na to odpověděl. Já si myslím, že prostě jak nemáte tu soudržnost celý té skupiny, co tam je, tak pak já tomu říkám, že prostě když skládáte pucle a máte tam jednu pucli, která vám tam nezapadá, tak ten titul v životě nevyhrajete. Takže já si myslím, že ty pucle se tam teďka skládají, myslím si, že se skládají velmi dobře. A teď, když to vezme loni playoff, měli jsme krůček od toho postoupit do finále. Jedna chyba prostě rozhodla to utkání a hokej je hra chyb. A mi byla škoda, že jsme ji zrovna udělali my a ne Pardubice, jinak jsme mohli být ve finále a mohli jsme být blíž k tomu titulu, ale myslím si, že kluci odvedli neskutečnou práci a strašně se zvedli a v tom playoff ukázali, že ten hokej hrá uměj.
2: Jirko, mě by zajímalo tvůj názor. My se zajímavíme o tom, Franta už to zmiňoval, že dřív jste to vyhráli díky tomu, že jste byli jedna velká rodina, to znamená, že se všichni znali, ale nebylo tam spousta tolik nebo nebylo tam tolik cizinců. Mě by zajímalo tvůj pohled na to, jak vidíš velký počet cizinců v každém týmu. A myslím, že to má jak Sparta, tak to mají jiné týmy. A mně přijde, že prostě ty týmy nikdy se takhle nemůžou už vytvořit, jako se vytvořili dřív. Protože sám si to říkal, že jste byli jeden obrovský tým, ale složený z kluků, který jste měli k sobě něco mnohem blíž. Ale mně přijde, že s těma cizincema to takhle nejde prostě takhle vytvářet.
0: Jo, tak já si myslím, že jako těch cizinců je zbytečně moc tam. Já nevím, jestli je nějaká kvota, myslím, že bylo 5, nebo jestli se to nějak zvětšilo, teďka nevím.
1: Ono to pak souviselo i s tím, že se vlastně nepočítají hráči z Evropské
0: že
1: unie.
0: Že vlastně odehrajou tři roky a pak dostávají nějaký ten status jakoby Čecha, nebo jak se to říká, abych to řekl správně. Ale myslím si, že těch cizinců je pak zbytečně moc a ty mladí kluci nedostávají pak ten prostor na úkor těch cizinců, i když ty cizinci jako hrajou dobře, ale myslím si, že je zbytečně moc v tom týmu, že místo těch 6 bych tam uvítal 3 nebo 2, aby tam prostě pak už je to zase ta komunita, že jo, těch Američanů, Kanaďanů, který drží při sobě a oni mají tu jinou mentalitu, než mají ty Češi, a to si myslím, že taky může být jedna z věcí, která by tam třeba nemusela fungovat.
1: Máme posluchače, který nejprve položil, ale teď vytrval, a ptáme se, jaká je otázka. Dobrý den.
7: No, dobrý den, tady je Štěpán u telefonu. Já bych se chtěl zeptat Jirky Zelí, jestli by si vzpomněl na to, když byl hodně mladý a jezdil na letní tábory na Častokor, kde jsem ho mýval v manšaftu, jestli v té době si vůbec představil, že z něj bude takovýhle světový player a šikovný kluk. Díky, Jirko, zdraví tě, Štěpán.
1: Tak Štěpáne, můžete ještě jednou zopakovat to místo, no tomu nebylo úplně dobře rozumět, vy asi řídíte auto, ne?
7: Jo, jezdili jsme na Častoboř, na Slapy.
1: Častoboř, na Slapy.
7: Se Šárkou a od ČSTV.
0: Jo, to bylo od maminky.
7: Jo.
0: Jo, tak samozřejmě pamatuju.
1: Šťastnou cestu, Štěpáne.
0: To samozřejmě mamka taky dělala na ČSTV, takže jsme měli možnost tam jet, takže určitě na to rád vzpomínám, ale určitě jsem si v té době nemyslel, že budu takhle, jako že dosáhnu nějakých úspěchů, ale určitě jsem za to rád, že jsem to dětství mohl strávit tam s vámi.
1: Konec konců na webových stránkách hokejové Sparty z knih Davida Seldnera je tady výňatek, kde se píše a začíná to o Jiřím Zelenkovi, klubu legend, a začíná to: on a škola, jen velké trápení, vždy do vyšších ročníků prolézal vždy s odřenýma ušima. Je to taková úderná správná věta, která...
0: Já si myslím, že je úplně pravdivá, jo? Protože ta škola mi moc nešla, to se přiznám. Vždycky jsem to teda nějak zpytlikoval, nechali mě prolíst, nebo jsem to nějak dokázal, ale za mě ta škola mě teda vůbec nešla, takže spíš jsem se jako věnoval tomu sportu a jsem rád, že s tím sportem jsem dokázal, co jsem dokázal.
1: Říká Jiří Zelenka, proč zvítězil kolektivní sport nad individuálním?
0: Protože můj taťka jezdil na kole a určitě si přál, abych jezdil na kole, ale to je strašná řehole a myslím si, že bych to asi psychicky sám nedal. A já jsem byl vždycky jako většinou strašně rád v té partě, protože ta parta vždycky dokáže strašně moc. Měl jsem vždycky jako spoustu jako v těch týmech, co jsem byl, jakoby v mládežnických, tak jsme jako drželi po spolu a to mě prostě udrželo u toho, že jsem radši se věnoval hokej než cyklistice.
1: Konec konců Martin Procházka má jeden aktuální silný cyklistický zážitek.
2: Ano. Včera jsem se rozhodl oživit své kolo po dlouhé době, protože už jsem díly mluvil o tom, že jak jsem začal chodit na ten led, takže mě bolej nohy a špatně se mi brusilo, tak jsem se včera rozhodl, že to kolo dám dohromady a hned jsem se rozhodl, že se půjdu projet. Ale že na tom budu tak špatně a neuvěřitelně, opravdu jsem se trápil i na kole, nejenom, že mi nešly nohy, mi nešly ani plíce, takže jsem si dal jako cíl, že budu minimálně 3x týdně chodit na kolo a do toho bych chtěl teda aspoň začít trošku cvičit, protože jsem zjistil, že opravdu to jde se mnou z kopce. A jelo mi to opravdu jenom z kopce včera, do kopce mi to vůbec nejelo, trápil jsem se, kdyby šel někdo vedle mě s nákupem, tak bych si s ním mohl možná i povídat, kdybych teda měl ještě sílu. Ale bylo to hrozný. Musím říct, že opravdu jsem se až styděl.
1: Konec konců vy jste v podstatě vrstevníci, narození ve stejném roce, asi půl roku od sebe. Tak máte pochopení pro Jiří Zelenko, pro slova Martina Procházky, jak se ve 54 trápil na kole?
0: No určitě, protože já byl na kole v sobotu a prošel jsem si něčím tím samým, co Martin. Takže je důležité jako zdůraznit to, že prostě jak člověk z toho vypadne z nějakého toho rytmu, co byl celý život a lehce z toho poleví nebo vůbec z toho vypadne, tak je pak strašně těžký do toho vlaku nastoupit a potom si říkáte, to odjedu úplně bez problému, ale to tělo prostě už to nezvládá. Takže potom to bolí ještě víc, než to bolelo, když jsme byli mladí a trénovali jsme, takže už to musíme brát všechno s rozumem a ne, že prostě si budeme furt hrát na ty geroje, který prostě něco dokázali před 20 lety, než teďka 54, no. Co nám bude.
2: A to jsem si ani nechtěl hrát na to, jenom jsem si myslel, že to bude mnohem jednodušší, že prostě pojedu, že pak vyjedu a nebudu mít nějaký extra tempo, že prostě, ale že prostě pojedu v nějaký aspoň frekvenci, protože když že jo, teď je léto, potkáváte, když jdete v autě, potkáváte spousta cyklistů, hodně jich jezdí a říkám si, ježiš, ty se trápí do kopce. Tak když jsem se viděl včera, tak se říkal jsem, už jim naprosto rozumím, no. A opravdu si musím něco dělat, takže mě to nakoplo, já ještě dneska si jedu koupit helmu, že včera jsem ji neměl.
1: No, radši,
2: no ano, takže si ještě koupím dneska helmu a opravdu se o to musím pustit, protože se budu určitě cítit líp, že mám problém chodit divně ze schodu.
1: Takže hlava říká tělu, co to děláš, ty se nepamatuješ, co bylo před 15 lety?
0: Přesně,
1: víc?
0: Ta hlava si myslí, že to zvládne, ale ta hlava je ten impuls, to, že to tělo to prostě nezvládá. Ta hlava si na to furt hraje, že to zvládne, ale nezvládne.
1: A nejde obludnout tělo prostě myšlenky?
0: Nejde, to tělo prostě ty svaly odejdou a je to strašně těžký to tam nějak nahnat a v našem věku už je to prostě složitější, všechno víc bolí, ale je důležitý se k tomu přinutit a chtít prostě to tělo prostě zase dát do nějakého rytmu, aby to tělo se samozřejmě cítilo dobře a čím to tělo se cítí líp, tak ten člověk se cítí taky líp.
1: To je motivace Jiřího Zelenky třeba pro mladší sportovce. Vy, když jste byli mladší, tak vás taky nějakým způsobem brzdila zranění, ze který se člověk asi dostával líp než pak ke konci kariéry. Vy jste měl velmi nepříjemně zlomenou čelist.
0: Jo.
1: Jak se to stalo?
0: Stalo se to v Německu v roce 2003. Prostě souboj před brankou nebo takový, ne ani souboj, prostě udělal jsem kličku backovi, chtěl jsem vystřelit, back to nějak neunes, otočil se a prostě tou hokejkou mi přetáhl přes čelist a rozdrtil mi komplet čelist.
1: To rovnou prostě sekera
0: do obličeje. Sekera do toho, ten borec byl soud kvůli tomu a ten borec dostal do životní zápas, zákaz hraní v Německu, protože to bylo brutální, bylo to všude v novinách. Rok jsem kvůli tomu stál, protože jsem měl dvě těžké operace po 6 hodinách a musím říct, že to bylo strašně nepříjemný a pak jsem se z toho jakoby přes rok a půl vůbec dostal, protože jsem měl strašný strach, aby se mi něco nestalo. A musím říct, že to je strašně nepříjemný, když pak se vám něco stane. Člověk si říká, samozřejmě, všichni si přejeme, aby jsme byli zdraví, ale když se vám něco nastane, tak pak si ten člověk začne víc uvědomovat a vážit toho zdraví.
1: Martine, ty jsi teda asi přežil, co se týče čelisti, ale zase jsi měl takový poměrně zvláštní problém s kolenem, který se netýkal úplně úrazu.
2: Já jsem měl zánět. Mně se dostal zánět do těla. Bylo to vlastně po návratu z Voskresensku, když jsem se vrátil do Kladna a po několika zápasech jsem najednou mi v jeden den oteklo pravé koleno. Vůbec z žádného důvodu, žádného nárazu, z ničeho. Šel jsem teda na panu doktorovi do Vysočan, jsem šel na zákrok, on mi to rozřízl, vyčistil, říkal, že tam byl, že to koleno teďka bude v pořádku. No jo, ale když jsem měl druhý den pouštět domů, tak mi oteklo druhé koleno. Okamžitě v té chvíli rychlá, jak se říká, rychlá záchranka, převoz do výzkumného ústavu na Karlák a tam jsem vlastně ležel, 3 týdny jsem ležel vlastně na posteli a oni zjišťovali, co mi je. Zjistili nakonec, že to byl nějaký fast food syndrom, který jsem měl v těle, nějaký gen, který mi vlastně udělal to, že jsem ochrnul na půl těla. Takže nejdřív to začalo pravým kolenem, levým kolenem a pak to šlo vlastně do rukou, do ramene, do loktu, prsty se mi zkroutily, no a nakonec jsem musel začít se učit pomalu znovu chodit, takže jsem strávil, dá se říct, celou sezonu už potom v tom léčebném procesu a vůbec jsem nevěděl, z čeho to vlastně je. Nakonec, jak říkám, zjistili fast food syndrom.
3: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
1: Martin Procházka a Jiří Zelenka částečně odkryli své zdravotnické karty, ale vůbec to nechci zlehčovat, protože tohle je nepříjemné téma. Když pak hokejista nemůže, Martin si říkal, že se učil chodit, vy jste se předpokládám učil jíst nebo něco takového.
0: No, byl jsem 2 měsíce, jsem měl zrátovanou pusu, že jsem vlastně brčkem, že asi 10 kg jsem schodil, takže jsem byl chodící kost, ale prostě postupem času, hlavně se mi to stalo v Německu na té Cáne klinice, kde prostě se o mě parádně postaral celý Freiburg, takže vlastně jsem tam dojížděl na ty rehabilitace, všechno měl jsem jako 100% nejlepší podmínky, které mohly být, takže postupem času jsem se jakoby do toho pomalu dostával, ale ten strach mě prostě brzdil v toho, abych vstoupil na led, až když prostě ten pan primář v té klinice říká prostě, že to musím zkusit, abych prostě to tělo si na to zvyklo nějaký ten náraz, takže jsem hrál s tím plexištítem. Dostal jsem prvním, jakoby, dá se říct, jakoby, nějakou meltu u mantinelu. Najednou jsem zjistil, že to drží, že se nemusím ničeho bát a tím to jako ze mě opadlo a začal jsem potom hrát dál. Ale rok a půl jsem čekal, než jsem dostal zelenou od doktoru.
1: To jste byl tehdy čerstvý třicátník, plus minus, to tak vychází. Když jsme se bavili o tom, jak teď ve vašem věku hlava přesvědčuje tělo a ono to nejde, tak tehdy trošku s jiným mentálním nastavení ještě z profesionálního sportovce. Jak velký byl ten blok prostě opravdu obout si ty brusle a vlézt tam zase do zaměstnání?
0: No, jako nejhorší na tom je, že se bojíte, aby prostě z nějaký strany někdo nepřilít, aby se vám jako nemohlo něco stát dalšího, že jo. Ale já jsem to, jak jsem to měl zdrátovaný, takže mi se jako by nic stát nemohlo, ale i přesto, že jsem to věděl, tak jsem se prostě bál a ten člověk prostě tento podvědomí se prostě bojí a nepustí vás do toho, co byste si normálně dovolili jako zdravý člověk. Je to prostě strašně nepříjemný pocit, ale prostě člověk si tím musí projít a jak říkám, prostě dostal jsem až tu první bombu, tak jsem si jakoby, jsem řekl, ano, drží to, takže už se nemusím ničeho bát.
1: Čeho se zbál, Martine Procházko, ty, co se týče zdraví a vstupu na led třeba po nějakém drobném problému?
2: Já jsem to měl v roce 1994, jsme hráli play-off s Litvínovem, kde jsem vlastně při střídání, když jsem jel už uvolněný na led, na stříhačku jsem jel, tak litvinovský hráč, který do mě narazil, už nevím přesně, kdo to byl, tak mi udělal natržené vazy v koleni. A to je přesně o čem Jirka teďka mluví, že potom vlastně, jako když už teda jakoby máte pocit, že jste v pořádku, tak máte přesně podvědomí tom, že musíte furt na tu nohu dávat si jakoby pozor. To znamená, že hrajete třeba půl roku s ortézou. Já jsem použil ortézu, jenomže se mi s ní zase špatně brusilo, protože najednou máte tu nohu jednu takovou. Já jsem musel taky právě dojít k tomu, že kdy už konečně zase zjistím, že už se vlastně jakoby o tu nohu nebojím, abych si tu ortézu sundal a už jsem byl v pořádku. Takže tam je opravdu v té hlavě a to už vám třeba i doktoři říkají, už to můžeš sundat, ale ono najednou to prostě dát sám do sebe si do hlavy, že už jsem fit, že už tu nohu nemusím na ní myslet, že už jakoby to mám za sebou, tak to trvá nějakou dobu. No. Takže jako opravdu je tam ten proces dlouhodobější.
1: Říká Martin Procházka, naším hostem Čisté hry je Jiří Zelenka, bývalý hokejista pražské Sparty. Vy tady sedíte v kraťasech, není to úplně vidět na kamerách, ale máte přes koleno takovou krásnou jizvu. To je další vzpomínka na hokej.
0: Jo, to je z roku 2000, když jsem si utrhl křížový vaz a byl jsem na operaci.
1: Po titulu až.
0: Po titulu.
1: Tak zaplať pánbu, že vás to chytlo až po.
0: No já jsem to měl jakoby v sezóně, ale dalo se to vydržet, jakoby jsem to odehrál celý, ale pak pan doktor Kaváchal ve Vysočanech, že potřeba to udělat, takže mi to vlastně udělal, sice jsem půl roku nehrál, ale věděl jsem, že prostě to koleno bude v pohodě, protože jsem byl u Jirky, který ty kolena umí, dělá to na denní bázi, takže mi dal dokupy a sice jsem začal později sezónu, ale prostě jsem se dostal se zpátky potom do kondice.
2: Měl jsem společného doktora, Jirka Váchal, no. Byl právě také tím, který mě nejdřív to koleno rozřízl, ale pak zjistil, že vlastně už tím víc já nemůže a proto mě poslal do toho výzkumného ústavu. A jinak jsem k němu chodil potom už celou další kariéru, až než jsem skončil, tak jsem chodil právě k Jirkovi Váchalovi do Vysočan. A děkuju mu za to, moc za to, že mě celou dobu nějak tak držel ještě při chuti a při životě v hokeji.
1: Kdyby tehdy byl rozvinutější systém mentálních koučů, pomohlo by vám to, myslíte, nebo kdo vám pomáhal nejvíc? Vydržet sám se svojí hlavou rozbitou pusou a roku bez hokeje, to musí být hodně těžké.
0: No, bylo to nepříjemné, ale jako rodina se vám prostě pomáhá, všichni okolo, ty blízký vás prostě drží nad vodou, říká, bude to dobrý, ale ono jako hezky se o tom povídá, ale nikdo v té situaci jako by nebyl, takže si nikdo nedovede jako vžít do toho, ale říkám, rodina mi strašně pomohla, i kamarádi, takže prostě se to potom, čím se ten jakoby začátek blížil zase toho nástupu na led, tak se to jakoby malinko opadávalo, ale říkám, že se k tomu vracím, prostě v té hlavě to furt bylo, aby se zase nestalo něco horšího.
2: Já si myslím, že hodně velkou roli v tady tom hrajou taky trenéři, že když se vám to stane pod nějakým trenérem a ten trenér vás nějakým způsobem zná a dá vám potom takovou tu důvěru, řekne dobrý, až budeš prostě zase fit, budeš fajn, budeš zdravý, tak tady máš tu cestu otevřenou, zase dál s tebou počítám, ale může se stát pak samozřejmě, že najednou trenér najednou ztratí ho vlastně nějaký zájem a o to je to potom těžký se do toho znova dostat, protože vy možná několikrát cítíte nějakou tu nedůvěru od toho trenéra a ztrácíte nějakou tu naději.
1: Znáte to taky takhle?
0: Já musím říct, že zaplať pánbůh, že já jsem měl trenéry, který věděli, co se mi stalo a tu důvěru jsem měl celou dobu.
1: A když jste pak vlezl na led a zkusíte si odmyslet to, že jste se bál a když jste dostal tu první ránu, už to bylo v pohodě, tak pocitově sám pro sebe byl jste třeba jako poloviční nebo tříčtvrteční, jako výkonově, fyzicky, jakkoliv?
0: No, do té doby, jak jsem zmiňoval, než jsem dostal tu bombu, tak jsem se prostě bál a ten puk jsem vůbec nechtěl.
1: Pak
0: jsem
1: alibismus prostě.
0: Prostě jsem to jenom někam vždycky plásnul, protože jsem vždycky viděl, jak z nějaký strany někdo letí, tak jsem to nechal bejt, ale potom, jak jsem dostal, tak jsem zase začal dovolovat a pak to sebevědomí se vám vrátí rychle. Ale prostě ten začátek do té doby, než člověk jako si uvědomí, že je fakt 100% v pořádku, tak je to dlouhá doba, než si to člověk jako uvědomí.
1: Pomalu končí náš pořad Čistá hra Martina Procházky dnes s Jiřím Zelenkou, trenérem hokejové šestnáctky pražské Sparty. Jsme v půlce léta, na co se nejvíc těšíte? Na soutěžní zápas?
0: Já se těším
1: nebo
0: na to, až to prostě vypukne v tom září. My začínáme 5. září, takže až to vypukne a ten tréninkový proces už bude za náma a už budou jenom ty utkání a budeme se soustředit na to, aby jsme prostě hráli hezký hokej.
2: Jaké máte cíle?
0: No, samozřejmě ty nejvyšší.
2: No ne, tak říkáš si, že to je nová kategorie.
0: Je to nová samozřejmě soutěž, bude to něco nového, ale určitě něco novýho? Budeme se snažit prostě hrát hezký hokej a
2: připravit ty kluky
0: zase do další
2: kategorie.
0: Dalšího ročníku potom a zase aby se připravili do další kariéry.
1: Z pohledu vaší generace hezký hokej se hrál dřív, tak jak naučit teď hrát hezký hokej 15-leté kluky?
0: Já si myslím, že pro ty kluky je nejdůležitější tak, aby se nebali bali hrát s pukem, protože máme prostě teďka takovou, že se všichni bojí hrát s pukem, všichni to od sebe odhazují, takže naučit je, aby se podrželi puk, nebáli se udělat kličku a prostě aby je ten hlavně důležitý, aby je ten hokej bavil.
1: Takže uděláš chybu, jakž takž to nevadí.
0: Tam no, samozřejmě jaká chyba to bude, ale prostě nebát se hrát s pukem.
1: Říká Jiří Zelenka, nejúspěšnější střelec pražské Sparty v play-off, majitel 4 titulů, tak my vám děkujeme za návštěvu a přejeme hodně štěstí do hokejového i mimo hokejového života. Jiří Zelenka tu byl, díky.
0: Děkuji moc.
1: Loučí se také Martin Procházka.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Zveme dál na hokejové léto zase v úterý. Další host na Radiožurnálu Sport. Příjemný poslech dalších pořadů přeje František Kuna.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Fotbalové mistrovství světa už je minulostí.
1: I další sezóna ale nabídne hodně zajímavých okamžiků a spoustu emocí.
2: Dlouhé autové vhazování až do pokutového území, kde jsou Češi navazeni na malém vápně. Ten balón padá ke gólu! Ladislav Krejčí po dlouhém autu Vladimíra Coufala dostává v 59. minutě Česko na vedení.
0: České fotbalisty po neúspěšném světovém šampionátu čekají na podzim náročné duely v elitní skupině Ligy národů. A Radiožurnál Sport u toho nebude chybět.
1: Stejně tak s námi můžete být u všech zápasů českých klubů v pohárové Evropě.
0: Hlavní fázi Ligy mistrů si druhý rok po sobě zahraje Slavia.
3: Jsou ty věci nebo milníky, kterých bych ještě chtěl dosáhnout tady se Slaví, a mezi to určitě patří to, že jsme prostě nezískali 3 body v té Lize mistrů. To budu mít pořád v hlavě a pořád jako nějaký cíl před sebou.
1: Těšit se můžete nejenom na Ligu mistrů a evropské poháry, ale také znovu na přímé přenosy ze všech zápasů fotbalové šance ligy.
0: Ta bude v této sezóně i s 2 nováčky z Brna, Zbrojovkou a Artisem.
4: Postupnýma krokama jdeme vlastně k tomu, aby jsme ten klub právě adaptovali v té Lize. To bude prostě jednoznačný cíl.
5: Je to pro nás obrovská challenge, ale my do toho půjdeme s pokorou.
1: Pokud nechcete přijít o žádný důležitý gól, poslouchejte Radiožurnál Sport.
0: S námi budete živě opravdu na všech stadionech.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
7: Radiožurnál je 17 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
8: Po celém Česku dnes padaly teplotní rekordy. Na 10 místech už teplota překročila 40 stupňů Celsia. Dočasná ochrana Ukrajinců bude nově vázaná na splnění vojenské povinnosti. Fotbalisté Sparty nastoupí v úvodním zápase 3. předkola Ligy mistrů proti Lyonu. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy brzdí provoz nehoda na 45. kilometru. A zítra bude jasno až polojasno, místy s přehánkami nebo bouřkami. Teploty do 37, na Moravě až 40 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Teplotní rekord pro 4. srpen dnes padl na všech českých meteorologických stanicích. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Na 10 místech už teplota vystoupala nad 40 stupňů. Hodnoty ale ještě nejsou konečné a během odpoledne se můžou dál měnit. V Polsku mohla horka přispět k úmrtí skoro 500 lidí. Informuje o tom polský zpravodajský web Polsat News na základě údajů ministerstva zdravotnictví. Největší nárůst úmrtí zaznamenaných záchrannou službou byl na přelomu června a července, kdy se teploty několik dní za sebou blížily ke 40 stupňům.
9: Na přelomu června a července polská záchranná služba zaznamenala celkem 477 úmrtí. Nejvíce 29. června, kdy padl teplotní rekord v celém Polsku. V ten den meteorologové naměřili průměrnou celostátní teplotu 40,5 stupně Celsia a záchranná služba během svých výjezdů zaznamenala 179 úmrtí. To je dvojnásobek oproti dnům před vlnou veder. Nejvíce výjezdů ale služba evidovala až den poté, 30. června. Podle deníku Fakt.pl to mohlo být způsobené opožděnou reakcí dehydratovaných a vyčerpaných starších a chronicky nemocných lidí. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
8: Podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny se zpřísní. Nově ji získají jen žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Rozhodnutí Rady Evropské unie začne platit zítra. Zpřísnění vítá ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nové podmínky podle něj omezí počty nově příchozích Ukrajinců o 10%. Pravidla se budou vztahovat na nové žadatele o dočasnou ochranu, nebudou se týkat těch, kteří už v Evropské unii dostali a pouze si ji prodlužují. Podle údajů ministerstva vnitra je v Česku necelých 400 tisíc lidí s dočasnou ochranou. Za posledních týden jich přišlo zhruba 800. Česká advokátní komora požaduje potrestání soudkyni Jany Miklové z Městského soudu v Praze. Komora se proto obrátila na ministerstvo spravedlnosti, aby se soudkyní zahájilo kárné řízení. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí komory Roman Chrenčík. Za posledních 15 let vznesla komora jen jednotky takových podnětů.
10: Advokátní komora nesouhlasí s tím, jak Miklová vedla v roce 2024 kauzu skautského vedoucího, který měl zneužívat svěřenkyně. Komoře vadí třeba to, že soudkyně zakázala advokátům vznášet ústní námitky a hrozila jim postihem. Věcí už se zabývá Ministerstvo spravedlnosti, pokračuje mluvčí Nela Ješková.
11: Nyní příslušný útvar shromažďuje potřebné podklady pro náležité posouzení věci.
10: Soudkyně Miklová si za způsobem vedení hlavního líčení stojí. Radiožurnálu to napsala v krátkém vyjádření. V minulosti se jí zastali i její nadřízení. Vít Kubant, Radiožurnál.
8: V České Lípě dnes začala rekonstrukce renesančního Červeného domu. Stát bude 77 milionů korun a potrvá 2 roky. V Letohrádku postaveném v 16. století vznikne po dokončení oprav nová pobočka Českolipského vlastivědného muzea, říká jeho ředitel Zdeněk Vytáček.
12: Dolním patře budou expozice o barvení textilu a potiskování textilu, což je zapomenutá, nicméně velmi bohatá historie tady České Lípy. A v tom prvním patře budou expozice, které budou představovat berky, protože vlastně berkové založili tento objekt. Sport.
13: Fotbalisty Sparty čeká úvodní duel 3. předkola Ligy mistrů. Od 20 hodin nastoupí na Letné proti Olympiku Lyon. Pokračuje trenér Sparty Brian Priske.
14: Máme Lyon docela hodně nasledovaný. Analyzovali jsme minulou sezónu a všechny jeho přípravné zápasy, protože liga jim ještě nezačala. Máme také vlastního v úvozovkách skauta Adama Krapce, který nám toho hodně řekl nejen o klubu a týmu, ale také o jeho individualitách. Lyon patří mezi nejlepší týmy v Evropě. Je to pro nás velká výzva, ale víme, že na Letné jsme schopni dokázat velké věci.
13: Utkání Sparty proti Lyonu odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Nehoda na plzeňské dálnici u Cerhovic, taky na D4 u Voznice. Na dálnici D5 směru z Plzně do Prahy popojíždí kolona za sjezdem na Mýto. Na kilometru 45 zasahují hasiči u hromadné nehody asi 4 aut. Projíždí se pouze levým pruhem a zdržíte se 10 minut. Brzdí se na 47. kilometru. Taky na dálnici D4 ve směru z Prahy na Strakonice a Písek nehoda. Na kilometru 25,5, to je za sjezdem na Voznici, další 4 auta v sobě. I tam se jede jedním pruhem, dojíždí do krátké kolony u sjezdu na Voznici. Na Pražském okruhu se zdržíte před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Delší je kolona směrem od letiště k tunelům, asi na 20 minut. Kolony čekejte na okruhu taky na Černém mostě ve směru na Ústí nad Labem, od sjezdu z Hradecké dálnice až do omezení ve Kbelské ulici. Ucpaný je i městský okruh, regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka v obou směrech. Na jižní spojce směrem na Smíchov kvůli tomu kolona od sjezdu na Krč až do tunelu Mrázovka. A ucpávají se i další vjezdy do tunelu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Meteorologové kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu vyhlásili v Praze, ve Středočeském a taky Ústeckém kraji smogovou situaci. Platí až do odvolání. Dnes v noci se ochladí na 24 až 19 stupňů, na horách bude kolem 19, obloha bude jasná až polojasná, zpočátku ještě v Čechách ojediněle s dozníváním přeháněk a bouřek. Zítra pak přes den bude jasno až polojasno, zpočátku ještě na západě a severozápadě Čech s přeháňkami nebo bouřkami, odpoledne večer pak bude přechodně i oblačno a hlavně v Čechách se znovu místy přidají i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 40. To byly zprávy.
17: 17 hodin 6 minut, krásné odpoledne s vysíláním Radiožurnálu Sport. Jen co skončila cyklistická Tour de France, přesunul se peloton do střední Evropy. Příští týden se pojede Czech Tour, tento týden se jede závod kategorie World Tour kolem Polska. A ve druhé etapě se v závěrečném spurtu utkali 2 největší spurterské hvězdy, které na tomto závodě jsou. Vyhrál Ital Milan před Francouzem Maniem a stejné pořadí je v tom průběžném po 2 etapách. Kde Milan vede o 8 sekund před Maniem díky bonifikacím. Jediný Čech v pelotonu, Petr Kelemen, dnes dojel v hlavním poli a celkově je na 89. místě.
15: Radiožurnál Sport
1: a Martin Charvát.

0: Ve 20 hodin nastoupí fotbalisté pražské Sparty ve třetím předkole úvodním zápase proti Olympiku Lyon a tak trochu se pražské Sparty bude týkat také dnešní odpolední rozhovor Radiožurnálu Sport, který je o fotbalu. Kamil Vacek je dnes už bývalým profesionálním hráčem a nově manažerem A týmu Pardubic. Nově pochází z východu Čech, z Dolní Dobrouče a za svoji kariéru toho stihl opravdu hodně. Za sebou má řadu domácích i zahraničních angažmá, právě včetně pražské Sparty. Zahrál si také díky ní na velkých slavných stadionech, oblékl i dres národního týmu. Teď si musí vyrovnat s tím, že už není aktivním fotbalistou, i když u trávníku zůstal.
1: Kamil Vacek, 2 měsíce, není aktivním fotbalistou, jste se s tím naučil žít?
2: Nenaučil, fotbal mi chybí a chybí mi opravdu hodně. Myslím si, ta aktivní část toho fotbalu, protože pořád jsem zůstal součástí FK Pardubice, za což jsem hrozně rád, ale ten život každodenní toho profesionálního sportovce mi opravdu chybí.
1: A není to takhle možná teda horší po té aktivní kariéře, když u toho fotbalu zůstanete, než kdybyste zamířil úplně někam jinam?
2: Tak já jsem si ten svůj život úplně bez fotbalu představit nedokázal, i tím, že mám doma 2 malé kluky a oba 2 fotbal hrají. A naopak si myslím, že díky tomu, že jsem pořád součástí té kabiny, tak ten náraz není tak tvrdý.
1: Zase na druhou stranu máte na co vzpomínat, protože ta kariéra byla opravdu naprosto parádní. Zakončil jste ji v Pardubicích, k tomu se dostaneme. Vyzkoušel jste si i zahraničí těch klubů. Bylo poměrně dost, která ta štace zůstala v tom srdci asi nejvíc.
2: Taková ta první, když jsem v 17. odešel do Německa, do Bielefeldu, tak to bylo obrovská zkušenost Bundesliga, ale tím, že jsem si tam zlomil nohu, tak posléze jsem se vrátil do Sparty. Obrovská zkušenost, potom to samý, že jo, vlastně série A, obrovský zápasy na Juventusu s AC Milan, obrovský dojem fanoušci AS Řím. A já na ty štace vzpomínám hrozně moc rád, ale nejvíce asi na působení v Maccabi Haifa, kde se nám v Izraeli narodili první syn. Ten fotbal mě tam hrozně překvapil a Maccabi Haifa obrovský tým na každý zápas 20 000 fanoušků, takže ten fotbal tam měl nádhernou atmosféru a opravdu se mi tam líbilo.
1: Dá se to porovnávat třeba, když jste zmiňoval teda Serie A Itálii?
2: Asi určitě, protože tam jako fotbalista máte obrovský společenský status, je to úplně něco jiného než tady u nás v Čechách a tam ta pozornost médií a všeho byla na hodně podobné úrovni.
1: Kdybyste vzal tu domácí štaci nebo ty domácí kluby, kterými jste prošel, tak tam toho máte taky dost, taky nějaké vzpomínky?
2: Obrovský. Jako kluk 11letý jsem odešel do Sigmy Olomouc. Strašně se mi tam líbilo. Do dneška tam mám spoustu kamarádů. Život tomu tak chtěl, že jsem nakoukl do profesionálního prostředí, začal hrát ligu, odešel jsem do Německa, pak jsem se vrátil do Sparty, že jo, kde jsem zažil jedny z nejlepších let mé kariéry. Člověk až zpětně si uvědomí, jaký měl štěstí, jaký měl privilegium, kolik zápasů jsem za Spartu odehrál a musím říct, že teď na mě tohle doléhá daleko víc, když o tom člověk vlastně přemýšlí.
1: Loučil jste se v Pardubicích, rozlučka velmi hezká, velmi důstojná, tam asi člověk byl trochu na měko, ne?
2: Byl, hlavně když jsem viděl tatínka, maminku, vlastně lidi, kteří mi strašně pomohli v té kariéře, obětovali se. To samý manželka, se kterou jsem už od 15 let, takže to se mnou prožila vlastně od začátku až do konce. A ty emoce byly veliký, hlavně z toho důvodu, jak jsem to říkal, že do Pardubic jsem šel v době, kdy klub byl úplně v jiné kondici než je teď a nešel jsem tam za viděnou peněz, ale zatím hrát prostě ligu a jsem moc rád, že na tom sklonku kariéry jsem našel zrovna Pardubice, kde jsme se teď s rodinou usadili. Ten klub teď je úplně jiný, stojí na úplně jiných základech a jsem moc rád, že jsem mohl být takovéhle velké proměny toho klubu a Pardubice vždycky zůstanou takovou tou srdcovkou, protože i tu rozlučku, kterou mi nachystali, tak si myslím, že ukázali

0: tomu českému prostředí, že ten odchod může být důstojný a já si toho moc vážím.
1: S bývalým fotbalistou Kamilem Vackem si povídá Ota Gutwirth a budou v tom pokračovat také po ARIM.

0: Hostem dnešního odpoledního rozhovoru na radiožurnálu Sport je bývalý fotbalista Kamil Vacek. Ten svou aktivní kariéru ukončil v minulé sezóně v Pardubicích a také tam zůstal, i když v jiné roli. Mluvil také o tom, jestli z něj někdy bude trenér, nebo co pro něj bylo v životě cennější, jestli získané trofeje, nebo lidé, které díky fotbalu poznal. Ptal se ho Otagu Twirt.
1: To rozloučení bylo s aktivní kariérou Kopačky, tedy visí na hřebíku, ale nabídka od klubu přišla a vy jste ji vyslyšel a u fotbalu jste zůstal, jak už jste zmiňoval.
2: Měl jsem v hlavě, že bych si dal úplně pauzu, ale po nějaké debatě s panem Bílkem, s panem Zavřelem a s panem Pražákem, tak jsme našli nějakou společnou řeč. Zůstal jsem tam na částečný úvazek, protože jsem věděl, že musím se trošku věnovat rodině, být takovým tím tátou. A teď je na to čas, dokud jsou ty děti malé, takže jsem součástí Pardubic. Ta moje role mě zatím moc baví a uvidíme, jak budeme vlastně spokojení já i Pardubice a věřím tomu, že ten klub bude dál růst a bude stabilní součástí té proligové tabulky a že Pardubice začnou mít větší a větší fotbalovou historii.
1: Dali by se pro posluchače ty vaše úkoly a ta role popsat?
2: Ta moje role je taková, že jsem týmový manažer, mám na starosti komunikaci jako s těma zahraničníma hráčema, komunikaci s klukama, když je cokoliv potřeba, tak se to snažím předávat vedení. Pomáhám vybírat našemu marketingovému oddělení kluky na různé marketingové povinnosti klubu, takže té práce je docela dost a teď se snažím v tom najít nějaký systém a řád, ale opravdu mě to zatím baví a doufám, že to tak bude i dál.
1: Dost hráčů se po kariéře věnuje trenéřině, už o tom třeba přemýšlí během té kariéry, udělají si nějakou tu licenci nižší, potom míří na tu vyšší. Co vy a trenéřina, je to pro vás lákavé, je to pro vás téma?
2: Není, já jsem v tohle měl vždycky celkem jasné, maximálně u dětí jako pomoc a to mě baví jako hodně, ale nikdy jsem nechtěl jako trénovat, protože si myslím, že ta moje povaha a ten můj talent je úplně někde jinde a myslím si, že mě daleko více baví management, různé řízení jako podniků a ekonomie. Strašně bych si chtěl dodělat i vysokou školu, kterou jsem prostě kvůli té profesionální kariéře nebyl schopný jako dokončit, takže mám takové životní cíle, co bych si teď chtěl splnit a vím, že ta moje role by měla být spíš na téhle straně barikády, než abych byl trenér.
1: Já když jsem mluvil s Davidem Pospíšilem a bavili jsme se o jeho hokejové kariéře, tak jsem se ho zeptal, kde máš medaile? Máš někde uložené? On říkal, medaile jsou někde tamhle ve stodole, v krabici zaprášený, ale pro mě je to nejdůležitější, co mě hokej dal, tak to byli ty lidi, to byli ty spoluhráči a přátelství kolikrát na celý život. Máte to podobně ve fotbalu?
2: Hodně podobně. Žiju v Dolní Dobroučí, odkud pocházím. Mám tam takovou místnostku, kam jsem vždycky všechno vozil, ale dost nerad tam chodím, protože člověk si pak vybaví všechny ty vzpomínky, ale mám to tam všechno schované, ale tohle bych podtrhnul dvojitě, protože ten fotbal mi dalo velké množství kamarádů a lidí, ať to byli sportovní ředitelé, spoluhráči, tak najednou člověk zjišťuje, že zná kluky, co žijou v Barceloně, co jsou v Argentíně. Sportovní ředitel, který mě přivedl do Itálie, tak teď je sportovním ředitelem Atalanty Bergamo a kdykoliv mu napíšu, zavolá, on sám mi občas zavolá, takže tyhle ty kontakty a lidi, které jsem potkal, tak to je to nejcennější, co jsem zažil. To samé teď akorát dva dny dozadu mě mluvil pan trenér Moulensten, který mě právě trénoval v Maccabi Haifa a 17 let dělal asistenta panu Fergusonovi v Manchesteru a byl z toho krásný hodinový rozhovor, takže tyhle ty momenty musím říct, že jsou daleko cennější než nějaké pomyslné trofeje, které člověk jako nazbíral.
1: Tak to říká Kamil Vacek, bývalý fotbalista a současný týmový manažer FK Pardubice. Z Pardubic Otagu Twirt, Radiožurnál.

kapela Lucie a jejich Daniela. Co se týče jmen, tak ve vysílání radiožurnálu Sport budeme dnes večer zmiňovat především jména mužská, protože Jiří Lehečka a Vít Kopřiva se spolu utkají na tenisovém turnaji v Montrealu. V Torontu budou hrát ženy Sára Bejlek a také Kateřina Siňaková se představí. Tereza Valentová už bohužel vypadla.

0: 17 hodin a 30 minut. Vojtěch Tomášek a zprávy.
1: Hasiči zasahují u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. Vyhlásili nejvyšší stupeň poplachu. Oheň se podle nich rozšířil na okolní chatky. Na místě zasahuje 22 jednotek, ke kterým se připojí vrtulník Black Hawk s bambivakem. Podle záchranářů nikdo neutrpěl zranění. Polské stíhačky zachytily nad Baltským mořem ruský průzkumný letoun IL-20M. Pohyboval se v tu chvíli 56 km severozápadně od polského pobřeží. Polský ministr obrany incident označil za provokaci a ruské testování připravenosti zemí NATO. Od začátku července je to už několikátý případ, kdy polské nebo spojenecké stíhačky startovaly k ruským vojenským letounům nad Baltským mořem a v blízkosti východního křídla NATO. Ústavní soud zamítl stížnost Romana Janouška. Podnikatel od státu žádal zhruba 155 milionů korun jako náhradu ušlého zisku v kauze Šambon. S většinou nároku ale neuspěl. Podnikatel byl spolu s dalšími lidmi obžalovaný kvůli podezření, že vylákali od zdravotních pojišťoven přes 239 milionů korun. Soudy ale neprokázaly, že by Janouškova společnost Šambon před pojišťovnami cokoliv zakrývala. Pod sportovním areálem na Beskydských pustevnách začalo fungovat nové nouzové nocoviště pro turisty. Nabízí prostor pro 10 stanů a přenocovat tam můžou turisté od 6 hodin večer až do 8 hodin ráno. Místo leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy. Platí tam proto přísná pravidla. Sport. Do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open se po deblistce Kateřině Siňakové přihlásil taky český pár Karolína Muchová a Jakub Menšík. Informovali o tom pořadatelé letošního závěrečného Grand Slamu. Turnaj se zúčastní celkem 16 dvojic.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u Brna, zavřená silnice Jihlava-Pelhřimov. Na dálnici D1 teď velmi opatrně na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Na kilometru 185,5 stojí kamion, stojí půlkou v pravém jízdním pruhu. Zatím bez šipky auta vybočují prudce doleva. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy zpomalte za sjezdem na mýto. Na kilometru 45 likvidují následky nehody 4 aut, průjezdný je tam jeden pruh a dojíždí se do krátké kolony. A taky na dálnici D4 ve směru z Prahy na Strakonice a Písek nehoda. Na kilometru 25,5 za sjezdem na voznici další 4 auta v sobě, i tam se jede jedním pruhem a dojíždí se do krátké kolony. Silnice 20 z Plzně do Písku je neprůjezdná u Životic. Podle naší zpravodajky vyvrácený strom.
4: Není to tam průjezdný, jsou tam hasiči, tvoří se tam kolona. Ale tam velký strop přes cestu.
3: Bouřky stále komplikují dopravu, hodně prší teď třeba na dálnici D10 od Prahy v podstatě až do Turnova a jede se pomaleji. A ještě na Jihlavsko, silnice 602 z Jihlavy do Pelhřimova je za Dušejovem neprůjezdná. Srazila se tam dvě osobní auta, zasahují záchranáři. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci budou doznívat přehánky a bouřky a ochladí se na 24 až 19 stupňů. Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer bude přechodně i oblačno a hlavně v Čechách se znovu místy přidají přehánky anebo i bouřky, i silné. Nejvyšší teploty zítra 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 a na horách většinou kolem 30. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Dálkový plavec Martin Straka byl 18. na mistrovství Evropy v plaveckých sportech. Tento dálkový plavec takto doploval 10-kilometrový, tedy ten hlavní závod pro dálkaře. Měl ztrátu více než minutovou na vítězného Němce Velbruka. Straka byl na konci elitní skupiny, bohužel ve posledním kole v posledních metrech, desítkách, stovkách metrů odpadl z té elitní skupiny a proto tedy ztratil více než minutu na vítězného Němce Floriana Velbruka. Mezi ženami zvítězila Italka Tadejčiová, Julie Pleskotová doplovala 21. s výraznou více než 7-minutovou ztrátou. V 19 hodin a 30 minut začnou skokanské soutěže z 10-metrové věže synchronizované pro muže a také se představí česká skokanská naděje, Tereza Jelínková na 3-metrovém prkně. To prkno 1-metrové jí příliš nevyšlo, snad se to na 3 metrech podaří víc.

Green, green grass, vypadá to, že bychom se měli bavit o fotbale, ale v tuto chvíli také pojďme ztratit pár slov o hokeji, protože se hraje Hlinka Gretzky Cup, tradiční to turnaj pro hokejisty do 18 let a dnes v 21 hodin se představí čeští hokejisté ve svém druhém zápase, ten úvodní duel Češi prohráli s Američany 4-6, dnes večer od 21 hodin budou hrát proti Němcům.

0: Tohle byly Offspring ve vysílání Radiožurnálu Sport 17 hodin 43 minut. Hlavním bodem našeho dnešního vysílání bude pochopitelně přímý přenos kvalifikace Ligy mistrů mezi fotbalovou Spartou a Olympikem Lyon. Stejně jako samotné fotbalové utkání začne ve 20 hodin. Nejen úvodní duel předposledního kola slavné soutěže teď probereme s bývalým brankářem Sparty a také národního týmu Tomášem Vaclíkem. Tomáši, přeji vám hezký podvečer.
1: Hezký podvečer vám všem.
0: Vy jste za Spartu proti Lyonu taky chytal, bylo to na podzim 2012 ve skupině Evropské ligy. Chápu, je to řada let, ale vzpomenete si ještě na něco z těch zápasů Lyon-Sparta?
1: Lyon-Sparta, kadeř mi asi nebude mít rád, ale to je podle mě ten zápas, kdy kadeř rozkop ten praporek. To je takový to, takový to první, co mi naskočí, ale myslím si, že doma jsme s nima hráli vyrovnanou partii. A venku jsme prohráli, že jo?
0: No, bohužel Sparta, co se týče bilance s Lyonem, tak na vítězství to úplně nebylo ani jednou, no.
1: Jo, no, ale jako samozřejmě, myslím si, že v tu dobu jsme se potkali s obrovskou kvalitou. Takže oni byli hodně dobrý a pro nás si myslím, že to byl obrovský skok nebo i obrovská zkušenost potom do těch dalších bojů, protože pro spoustu z nás a pro mě, že to byla první sezona v evropských pohárech, takže jsme se myslím učili i hodně tuhletu sezonu.
0: No s tou kvalitou to máte rozhodně pravdu, vždyť tam hrál například Alexandre Lacazette nebo Bafétemi Gomis dával gol, což...
1: Gonalon, střední záložník, já jsem s ním byl potom v Seville.
0: Lisandro López tam byl, tuším, že...
1: Ještě. Taky, ale ta kvalita byla obrovská a myslím si, že pro spoustu z nás, jak jsem říkal, pro spoustu z nás to bylo něco novýho, teď na to koukám, že Umtity, že ten kádr měli vynikající.
0: No rozumím, je to 14 let, takže vzpomínat na tohle na každý zápas pochopitelně není úplně jednoduché, ale když se posuneme k tomu současnému Lyonu, tak v jeho kádru najdeme jména jako Tolisso, Taliafico, potom tam je samozřejmě i Pavel Schulz, i když ten v Praze kvůli zranění chybí. Jak vidíte šance Sparty v utkání s Lyonem, nejen v tom dnešním, ale celkově v tom dvojzápase?
1: Já věřím, že dneska si myslím, že Sparta může uspět. Nevím, co právě jako znamená úplně uspět, ale myslím si, že je schopná dneska uhrát výsledek, který dá velkou šanci do odvety. Protože, jak jste zmínil, že třeba Tagliafico, ten tady není, že Pavel Schulz tady není, je spoustu vlastně nebo 4 nebo 5 hráčů z základní sestavy, který by nejspíše normálně hráli a nejsou tady z jakýchkoliv důvodů, takže myslím si, že Sparta i společně se zaplněnou Letnou si myslím, že dneska má šanci uhrát výsledek, který do odvety dá šanci bojovat o postup.
0: Vidíte to takhle i kvůli tomu, že Česká liga už začala 2 kola za námi a Francouzi jsou stále v přípravě?
1: Francouzi jsou v přípravě a vlastně i tu přípravu nemají úplně dobrou, že jo? Takže myslím si, že tam byly výsledky, které úplně neodpovídají velikosti klubu Lyonu. Myslím si, že i trenér Lyonu se o tom jako zmiňoval, že už by bylo třeba zapnout a je třeba pro Lyon zapnout na ty nejvyšší obrátky, protože i pro budoucnost klubu třeba ta kvalifikace do Ligy mistrů je extrémně důležitá, třeba co se týká, že jo, finanční injekce, jinak Lyon je v takové situaci, že by potom musel ty svoje nejlepší hráče prodávat a byl nucen si pomoct nějak jinak. Takže si myslím, že pro Lyon je to extrémně důležitý zápas a ta nevýhoda toho, že hráli zatím pouze přátelské utkání, může hrát určitou roli. A Sparta tím, že už má dvě kola odehrána, tak si myslím, že už by mohla být v trošku lepším rytmu, než by byla třeba před začátkem sezóny taky.
0: Tomáš Vaclík ve vysílání Radiožurnálu Sport. Jeden z těch přípravných zápasů Lyon hrál také proti Slávy. Slávera ho porazila 2-0. Je podle vás nějaká šance, že by Sparta vycházela z toho, co poznala Slávia?
1: Myslím si, že jo. Myslím si, že i Brian Priske to zmiňoval, že se na ten zápas dívali nebo že z něho něco určitě viděli. A samozřejmě zase je to zápas v plné přípravě. Myslím si, že se hrál, že jo, netradičně se hrál nějakých 2x60 minut. Takže tam jako dá se z toho určitě vyjít, ale určitě to nebyl ten svěrovatný zápas, na který si myslím, že Sparta bude úplně sázet v té přípravě.
0: Hodně se řeší ta situace Adama Karabce, který hrál v Lyonu, teď je hráčem Sparty, nebo znovu, on je celou dobu hráčem Sparty, ale vrátil se z hostování a prý podle trenéra Priského pomáhal s přípravou na Lyon. Tak s čím vším může takhle hráč s vašimi zkušenostmi přispět takhle, když se vrátí právě z týmu, kde hostoval, do svého mateřského, zrovna se potom střetnou?
1: Tak určitě to může být nějaký insight, že určitě bude, nevím, jaký třeba Adam má vztah s těmi hráči po tom čase, který tam strávil, ale nějaký insider info určitě tam může být, může pomoct v přípravě na různé individuality, co třeba od nich čekat, jak se třeba v některých situacích chovají, nebo jak řeší třeba standardní situace, obrané, útočné. Může se z toho vyjít, jako když se třeba připravuje na důležitý zápas na venkovních hřištích, jaká byla třeba ta taktika, jestli byla opatrnější, nebo jestli budou chtít útočit. Takže je spoustu věcí, které Adam může potom předat třeba trenéru Pryskému a celému realizačnímu týmu potom dál.
0: Ve 20 hodin začne utkání Lyon-Sparta, hráno tedy v Praze na Letné, takže vlastně Sparta-Lyon tím správným názvoslovím. Ale ještě bych chtěl využít toho, že ve vysílání Radiožurnálu Sport máme excelentního českého brankáře Tomáše Vaclíka. Chtěl jsem se vás zeptat, jak vidíte přesun Lukáše Horníčka do Newcastlu, to, že se vlastně český golman dostane do top 10 nejdražších celosvětově přestupů brankářů. Jaký to na vás dělá dojem? Co si o to myslíte?
1: Tak já myslím si, že to je skvělý přestup pro Lukáše, že, nebo i pro celý český fotbal, pro celou brankářskou školu. Samozřejmě už tam máme i, jo, že už je tam i Tonda. Takže myslím si, že pro celý český fotbal, pro celou brankářskou školu je to obrovské ocenění. I když třeba Lukáš byl, že nějakých, že 7 let třeba v Portugalsku. A pro něj osobně si myslím, že je to skvělý přestup, obrovská šance jít vlastně ve 24 letech do Premier League za tolik peněz, a to, že klub za vás dá tolik peněz, znamená, že vám věří a že tu šanci určitě dostane. Takže může mu to nastartovat kariéru úplně neuvěřitelným způsobem. Kontrakt podepsal na 5 let a za těch 5 let se může stát spousta věcí. Takže já budu držet Lukášovi hrozně palce a budu to podrobně sledovat, protože jsem zvědavý, jak ten skok mezi ty nejlepší zvládne, a budu se těšit už na první kolo, a jestli nastoupí proti Liverpoolu, tak se na to určitě podívám.
0: Děkuju moc krát, to byl Tomáš Vaclík ve vysílání Radiožurnálu Sport. Díky moc, hezký den.
1: Díky moc, hezký den, naschanou.
0: Připomínám, že utkání kvalifikace fotbalové ligy mistrů mezi Spartou a Lyonem začne v přímém přenosu na této stanici ve 20 hodin.

Pořád mluvíme o tom, že kvalifikace Ligy mistrů čeká pražskou Spartu, ale program kvalifikace Ligy mistrů začíná už za malou chvíli. Ararat Arménie nastoupí proti slovinskému Celje, tedy arménský a slovinský celek se střetnou a druhý zápas bude Švédsko-slovenský, tedy Meliby a Slovan Bratislava.

0: Radiožurnál je 18 hodin. Posloucháte hlavní zprávy.
1: Evropa je připravená Španělsku pomoct s migrační krizí v Soutě.
2: Lidem se nepodařilo proniknout do schengenského prostoru a bezpečnost na hranicích byla rychle zajištěna.
1: V irském Dublinu se rozloučili s hudebníkem Glennem Hansardem.
3: Šťastnou cestu, Glenn.
1: Fotbalisté Sparty vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů, čeká je francouzský Lyon. Na D1 ve směru z Brna do Prahy brzdí provoz nehoda u Mirošovic na 21. kilometru. A počasí v Česku dnes padaly teplotní rekordy. Teď republikou prochází bouřky a horké počasí vydrží ještě zítra. Úterý 4. srpna a jeho hlavní zprávy. Dobrý podvečer, přeje Vojtěch Tomášek.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Všechny stanice v České republice překonaly teplotní rekordy pro dnešní den. Nejméně na 10 místech se teplota dostala na 40 stupňů Celsia. Poprvé v historii zaznamenali 40 i na Moravě. Ve Strážnici bylo 40,9 stupně. Na koupališti ve Vizovicích na Zlínsku sleduje teplotu reportérka Blanka Kovandová.
5: Tak teplota vzduchu je aktuálně na Vizovickém koupališti 36,6 stupně Celsia. Na tabuli tu ale křídou pořád mají napsanou tu dnešní nejvyšší teplotu, a to rovných 38 stupňů Celsia, což je rekord. Za hodinu se má zavírat, ale to koupaliště pořád pražská ve švech. Jsou tu hlavně rodiny s malými dětmi, všechna místa ve stínu jsou v podstatě pořád obsazená a bazén i brouzdaliště jsou plné, nejvíc na odbyt jde zmrzlina a točená limonáda. Paní pokladní mi říkala, že dnes prošlo branou 618 lidí, což je také rekord, protože běžně tu při hezkém počasí přijde tak 500 návštěvníků. Z Vizovic Blanka Kovandová, Radiožurnál.
1: Čechami teď postupují silné bouřky. Odpoledne se tvořily hlavně ve středočeském kraji, teď postupují dál na sever. Zasáhnou Ústecký a Liberecký kraj. Po 8 hodině večer by měly postupně slábnout a odejít mimo území Česka. Teploty ale klesnou jen minimálně, říká meteorolog Miloš Dvořák.
6: Největší potíže budou asi s nárazy větru, jsou tam relativně četné výjezdy hasičů k popadaným stromům, větvím a tak dále, takže to bude asi to hlavní, srážek na těch bouřkách moc není. Další věc, která se může objevit, tak jsou kroupy kolem 2-3 cm.
1: Hasiči teď zasahují u tří velkých požárů, zvláštní stupeň poplachu vyhlásili třeba u Křečovic na Benešovsku, v Čížkovicích na Lovosicku pak hoří skládka. S podrobnostmi je ve studiu Jan Duchoslav z domácí redakce.
7: U požáru lesa a pole v Křečovicích zasahovalo v jednu chvíli až 31 jednotek, včetně specialistů na lesní požáry, říká mluvčí hasičů Tereza Sýkora-Flígrova.
8: Soustředíme se nejvíc na ochranu okolí, protože požár se nám rozšiřuje i na obydlené budovy a na místní klášter.
7: Hasičům se před malou chvílí podařilo snížit stupeň poplachu z nejvyššího na třetí. Na místě pomáhají taky dva vrtulníky. Jeden z nich přeletěl od požáru u Nezdic na Klatovsku. Ten už mají hasiči pod kontrolou a nešíří se. A v Čížkovicích u Lovosic pak hoří komunální odpad. Na místo se sjíždí hasiči z celého Ústeckého kraje. Situaci jim komplikuje silný vítr. Vyhlášený je třetí stupeň požárního poplachu a lidé by v okolí neměli větrat. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
1: Evropská unie podle eurokomisaře pro migraci obstála při krizi ve španělském městě Ceuta. Magnus Brunner to řekl po mimořádné videokonferenci unijních ministrů vnitra. Do Ceuty ležící na africkém pobřeží minulý týden během jediného dne nelegálně připlavalo přes 70 tisíc lidí. Ministři dnes Španělsko pochválili za dobré zvládnutí situace.
9: Evropská unie i Španělsko podle Brunera situaci dobře zvládly. Nelegálně příchozí lidé se nedostali do pevninské Evropy. Unijní ministři vnitra zároveň vyjádřili soustrast nad ztrátami na životech. Minulý týden při cestě do Ceuty zahynulo 75 lidí. Evropská unie bude podle eurokomisaře Brunera dál bojovat proti pašeráckým sítím, které lidi na cestu do Evropy posílají. Část států Evropské unie, včetně Česka, v posledních dnech vyzývala k dočasnému vyloučení Španělska ze schengenského prostoru. Nic takového ale ze závěru ministerského jednání nevyplynulo. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Ruský vzdušný útok na východoukrajinský Kramatorsk zranil 24 lidí, oznámila to doněcká vojenská zpráva. Celkem dnes na Ukrajině ruské útoky zranili bezmála 30 civilistů.
10: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu zveřejnil drastické záběry, na kterých ruský dron útočí na prodejce zeleniny v Chersonu. A takové safari na obyčejné lidi Rusové v Chersonu pořádají každý den, napsal Zelenský. Na Kramatorsk dnes ráno Rusko zaútočilo několika leteckými bombami FAB-250. Poškodili 6 bytových domů, 2 školy, banku, poštu, obchody a zaparkovaná auta, oznámil náčelník Doněcké oblastní vojenské správy Vadim Filaškin. Raketa Onyx dnes dopadla na předměstí Oděsy a poškodila obchody, uvedly místní úřady. Další rakety zasáhly přístav a lodě. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
11: Víme, co se děje u vás.
1: Skončila lhůta pro podání kandidátních listin do obecních i senátních voleb. Strany a hnutí mohly nominovat své kandidáty do 16. hodiny. Volby budou 9. a 10. října, druhé kolo senátních voleb, pak o týden později. Všechna jména kandidátů Český statistický úřad oficiálně zveřejní na konci letních prázdnin, a to na svých stránkách. Demoliční firma zítra převezme vyhořelou budovu v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Téměř 100-tonový bagr s hydraulickými nůžkami bude budovu postupně rozebírat od nejvyšších pater směrem dolů, popisuje zástupce vlastníka budovy Marcel Schmidt.
12: Demoliční práce budou zahájeny co nejdříve po předání torza, pokud statik ani dotčené orgány nevznesou zásadní připomínky ke zvolenému postupu. Společnou ambicí společnosti Cream i Build Synergy je zbourat hlavní torzo do 25 pracovních dnů od předání objektu.
1: 11-podlažní budova začala hořet 9. července. Hasiči s požárem bojovali 2 týdny, uhasili ho 22. července. V irském Dublinu se dnes naposledy rozloučili s hudebníkem Glennem Hansardem. Minulý týden zemřel po havárii na motorce, bylo mu 56 let. Pohřeb sledovali tisíce lidí v katedrále i před ní.
13: Okolí katedrály se ozýval potlesk, už když Hansardovi blízcí nesli do katedrály proutěnou rakev. Postupně ji obklopili jeho kytarami. Podle kněze byl obřad oslavou jeho života. Frontman kapely U2 Bono vzpomínal, že měl Hansard díky lásce k hudbě tisíce nejlepších přátel. Po boku písničkáře Eddieho Vedra vystoupila i česká zpěvačka Markéta Irglová, se kterou naspíval Oscarový hit Falling Slowly. V zaplněném kostele se všichni jeho hudební kolegové úplně naposledy rozloučili skladbou Forever Young od Boba Dylana, který Hansarda ke kariéře písničkáře inspiroval. Jiří Kordík, Radiožurnál.
4: Sport.
14: Už za necelé 2 hodiny nastoupí fotbalisté Sparty do úvodního zápasu 3. předkola Ligy mistrů. Na Letné přivítají francouzský Olympique Lyon, za který nemůže hrát český reprezentant Pavel Schulz.
15: Pavel je aktuálně zraněný, má zánět kolene. On sám by v Praze rád nastoupil, ale není to bohužel možné.
16: Řekl na adresu Pavla Schulze trenér Lyonu Fonseca. Zatímco pro francouzský klub půjde o první soutěžní zápas sezóny, tak Sparta v české lize prohrála v Brně se Zbrojovkou a naposledy vyhrála v pátek nad Zlínem. O v kabině mluví záložník Pražanů Andrew Irwin.
17: Myslím, že nálada je dobrá. Sezonu jsme sice nezačali tak, jak jsme chtěli, ale v pátek jsme si spravili chuť výhrou. Přišlo několik nových hráčů, kteří dobře zapadli.
16: Úvodní duel 3. předkola fotbalové ligy mistrů mezi Spartou a Lyonem začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 20 hodin. Radiožurnál nabídne vstupy, odveta se pak bude hrát za týden ve Francii. Jakub Kanta, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Nehoda na D1 u Mirošovic a neprůjezdná silnice 13 u Kamenického Šenova. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony u Mirošovic. Na kilometru 21,5 se nájezdem od Benešova na D1 se srazil kamion a 2 osobní auta. Blokují 2 jízdní pruhy ze 3. Zdržíte se jak na dálnici D1 od Šmejkalky asi 15 minut, tak i na silnici 3 z Benešova do Prahy před nájezdem na D1. Na dálnici D4 ve směru z Prahy na Písek a Strakonice zpomalte u Voznice. Na kilometru 25,5 po nehodě průjezdný pouze 1 pruh a dojíždí se do krátké kolony. A bouřky stále komplikují dopravu, teď hlavně na severu Čech. Třeba silnice 13 mezi Novým Borem a Kamenickým Šenovem je neprůjezdná. U Práchně spadl vzrostlý smrk na vozovku. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Meteorologové kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu vyhlásili v Praze, ve Středočeském a Ústeckém kraji smogovou situaci.

0: Jak zpívají Queen, musíme pokračovat i ve vysílání radiožurnálu Sport. Prezident Mezinárodní fotbalové federace Gianni Infantino přichází v posledních dnech o podporu. Před týdnem totiž přišel s návrhem prodat podíl na mistrovství světa soukromým investorům. Návrh na prodej části komerčních práv na světovém šampionátu do soukromých rukou vyvolal většinový odpor, a to nejen ve fotbalových organizacích. Víc nám o tom řekne Anna Skalová, teď ve studiu. Hezký den.
1: Hezké odpoledne. Gianni Infantino podal návrh na prodej podílu minulý týden v úterý. Po třech dnech ale FIFA kvůli vlně kritiky od plánu ustoupila. Podle Evropské fotbalové unie ztratilo vedení světového fotbalu a především Infantino důvěru u většiny fotbalových organizací. Švýcarský funkcionář si tímto krokem navíc pravděpodobně zkomplikoval znovu zvolení do čela FIFA. O podporu do příštích voleb přišel u několika fotbalových asociací.
0: Kdo tedy změnil po kontroverzním návrhu svůj postoj ke kandidatuře současného předsedy FIFA?
1: Jako první národní svaz veřejně stáhla svoji podporu Velšská fotbalová asociace. V prohlášení uvedla, že Infantinovi v čele světového fotbalu už nevěří.
2: Nedávná selhání v oblasti odpovědné správy, rozhodování, vedení, hodnot, řízení zainteresovaných stran, komunikace a úsudku vedly Velšskou fotbalovou asociaci ke ztrátě důvěry ve schopnost pana Infantina i nadále vést světový fotbal.
1: Oficiálně se od Infantina odvrátilo i Srbsko, Švédsko a stejný krok podle britské stanice BBC připravuje i anglická fotbalová asociace. Důvěru si podle agentury Reuters narušil Infantino i celé vedení FIFA, mimo jiné i u šéfa novozélandského fotbalového svazu Andrewa Pragnella. Ten vyzval členské státy Oceánie, aby se v otázce vedení Gianniho Infantina sjednotili. Od Infantinova plánu se distancovali i někteří členové vedení Mezinárodní fotbalové federace. Například bývalý trenér londýnského Arsenalu Arsene Wenger uvedl, že o jeho záměrech nic nevěděl.
0: Pořád ale zbývá dost členských zemí FIFA. Kdy se bude o novém vedení Mezinárodní fotbalové federace rozhodovat?
1: Nadcházející volby předsedy FIFA jsou naplánovány na březen příštího roku v Maroku. Infantino je v čele Mezinárodní federace od roku 2016. V letech 2019 i 2023 byl znovu zvolený bez protikandidáta, což by se v Rabatu nemuselo opakovat. Například předseda Konfederace severoamerického fotbalu Victor Montegliani totiž uvedl, že proti Infantinovi zvažuje kandidaturu.
0: Víc nám o tom řekla Anna Skalová. Děkuji ti.
1: Naslyšenou. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Česku padají teplotní rekordy a jediný led, na který teď asi myslíte, je zmrzlina, ale pojďme to udržet u sportu a na chvíli se věnovat hokeji, protože kluby začaly s přípravou na extraligu. Po 3 letech u národního týmu a zisku titulu mistrů světa se trenér Radim Rulík vrátil na klubovou úroveň. V Kladně začal přípravu s týmem rytířů před novou sezónou.
1: 4 skupiny, ale půjdeme z jedné a z druhé současně, tady to krytí puku.
2: Hlas Radima Rulíka se nese kladenským zimním stadionem silněji než Píšťalka. Na ledě je s hráči 2,5 hodiny. Zatímco hokejisti se v půlce vystřídají, Rulíkův hlas zní na ledě dál a je na něm patrné, jak moc se na návrat ke klubové práci těšil.
3: Je to úplně něco jiného, člověk se zase do toho dostane úplně jako... co to jde, takže vlastně dennodenně je na ledě, dennodenně se připravují tréninky, dělají se tréninky, připravuje se ten tým, takže to se nedá vůbec porovnat s tím, co bylo předtím, takže je to změna, vždycky změna, vždycky obohacení.
2: Jedno cvičení střídá v rychlém sledu druhé. Na to, že je to první trénink na ledě v přípravě, má vysoké tempo.
4: Jako ten náboj toho tréninku určitě je jiný, má to velký tempo, už takhle od začátku samozřejmě bylo nám řečeno, ať jdeme s rozumem, ať si něco neurveme, ale i tak je vidět, že kluci jsou natěšený a že to ten náboj má.
2: Usmívá se brankář Adam Brýzgala a k vedení tréninku promlouvá další gólman. Nová posila Kladna Dominik Pavlát.
5: Prostě on z těch hráčů chce prostě vymáčknout maximum a on ví moc dobře, co dělá.
2: Když se Radimu Rulíkovi nezdá sebe menší detail, zastaví hru a...
1: Nedám tempo, kdyby ho měl sežrat, tak ho nedám soupeři.
2: I na takové vedení tréninku si musí hráči zvyknout.
4: Nikdy jsem ho neměl takhle na denní bázi nebo v klubu nebo v týmu, takže znám se akorát z nároďáku, takže těším se na to, já jsem sám na to zvědavý, jak to bude vypadat.
2: Těší se mistr světa a vítěz Stanley Cupu Michal Kempný, další z navrátilců ze zahraničí. A těch hlásí mnoho i ostatní týmy. I proto je podle Rulíka preciznost v přípravě velmi důležitá.
3: No a tak jde to nahoru, jasně, že jo, prostě... Ty hráči se vracejí domů a tak je to, když si bylo v Rusku, že ty Rusáci se začali vracet domů a tím tu ligu ohromně zkvalitnili, tady to nebude jiný. Jo. Takže pro tu ligu jednoznačně přínos a pro nás jako pro Kladno, jako samozřejmě soupeři bylo strašně, strašně silný a konkurence bude obrovská, je potřeba, aby jsme opravdu jediný den, aby nebyl zbytečný a aby jsme opravdu pracovali v každém dnu ze sebe vymáčkli maximum a co nejlépe se připravili, protože to vůbec nebude jiný.
2: Říká po prvním tréninku s rytíři Radim Rulík. Nová sezóna extraligy začne 15. září. Z Kladna Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

kvalifikaci fotbalové ligy mistrů začínají padat góly, respektive zatím pouze gól, protože se trefilo slovinské Celje na hřišti Araratu Arménia a ve 27. minutě vede tedy 1-0 souběžně hraný duel mezi švédským Meleby a slovenským Slovanem Bratislava je zatím bezgólový.

0: 18 hodin a 30 minut. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
1: V pražských nemocnicích je kvůli vysokým teplotám až o 15% víc pacientů. Hlásí to Bulovka, Motol, Homolka nebo Všeobecná fakultní nemocnice. V nemocnici na Františku byl nárůst pacientů včera a dnes až 50%. Vedra jsou podle mluvčích nemocnic riziková hlavně pro seniory, malé děti, onkologické pacienty nebo lidi s chronickými onemocněními. Rekordy pro 4. srpen dnes padly na všech místech v zemi. Americké úřady obnovily deportační lety do Venezuely. Dnešní převoz 150 Venezuelců byl prvním od ničivého zemětřesení, které latinskoamerickou zemi postihlo v červnu. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa předtím do Venezuely navracela stovky migrantů týdně. České banky jsou v dobré kondici, vyplývá to z výsledků dohledových zátěžových testů České národní banky. Podle nich by instituce odolaly i silnému zhoršení ekonomických podmínek, mají totiž velkou finanční rezervu. Testování se zúčastnilo celkem 13 bank. Národní banka dělá zátěžové testy od roku 2009. Hodnotí jimi stav finančního sektoru a odolnost jednotlivých institucí i celého systému. Dagmar Havlová a její nadace Vize 97 chtějí zachovat cenu Václava Havla za lidská práva. Radiožurnálu to potvrdil Jakub Doležal z nadace. Reagují tak na pondělní oznámení knihovny Václava Havla, že už se na organizaci ceny nebude podílet. Knihovna to zdůvodnila tím, že Dagmar Havlová odvolala souhlas s užíváním jména bývalého prezidenta. Knihovna teď hledá nový název i vedení. Sport. Atleti s nejlepšími výkony na nadcházejícím evropském šampionátu znovu dostanou finanční prémie. Každý dostane v přepočtu 1 200 000 korun. Evropská federace informovala o tom, že podobně jako před 2 lety v Římě odmění nejlepšího muže i ženu v 5 skupinách disciplín. Mistrovství Evropy v Birminghamu začne příští pondělí a v nominaci na něj je 52 českých atletů, včetně obhájce titulu v hodu oštěpem Jakuba Vadlejcha.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D10 u Brodců, taky na D1 u Mirošovic. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov nehoda teď brzdí provoz na 33. kilometru u sjezdu na Brodce a Luštěnice. Podle našeho zpravodaje blokují jeden pruh.
4: Jsou to 3 auta, 2 dodávky a 1 osobní auto, které zůstalo stát mezi pruhy, mezi levým a pravým jízdním pruhem, co znamená uprostřed vozovku, uprostřed dálnice.
3: A brzdí se prudce, dojíždí do krátké kolony tak opatrně. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona u Mirošovic. Na kilometru 21,5 těsně za nájezdem strojky od Benešova vyšetřují nehodu 3 aut. Průjezdný je 1 ze 3 pruhů. Zdržíte se jak na D1 od Šmejkalky asi 15 minut, tak i na silnici 3 z Benešova na Prahu před nájezdem na D1. A na D1 dejte pozor na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Na kilometru 185 stojí nepojízdný kamion v pravém pruhu. Je označený, je tam šipka, dojíždí se do krátké kolony. A bouřky komplikují dopravu u Nového Boru. Silnice 13 je kvůli popadaným stromům neprůjezdná. U Cvikova a taky u Prachně před Kamenickým Šenovem. Na obou místech teď pracují hasiči. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, zpočátku ještě na západě a severozápadě Čech ojedinělé přehánky a bouřky. Odpoledne večer bude přechodně až oblačno a hlavně v Čechách se znovu místy přidají přehánky nebo bouřky a ty můžou být znovu i silné. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 630 až 40 a na horách většinou kolem 30. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Lenny Kravitz ve vysílání Radiožurnálu Sport. Fotbalisty Sparty čeká už za necelou hodinu a půl v přímém přenosu Radiožurnálu Sport duel třetího předkola Ligy mistrů proti Olympiku Lyon. Francouzský klub nastoupí k úvodnímu utkání třetího předkola bez zraněného českého reprezentanta Pavla Šulce. Víc už nám k tomu řekne Veronika Šlajzová ve sportovním přehledu. Vítám tě.
1: Krásný večer. K tomu, aby se Pražané dostali do hlavní fáze, potřebují vyřadit francouzský klub a následně i lepšího z dvojice Fenerbahce Istanbul Sturm Graz. Pokračuje spartianský záložník Andrew Irvin.
2: Každý má své sny a naděje, že si zahraje evropské poháry. A Liga mistrů je samozřejmě úplný vrchol. Teď máme příležitost předvést dvakrát dobrý výkon a postoupit do dalšího kola. Osobně se hodně těším na tuhle výzvu.
1: Za Leon v minulé sezóně hostoval právě ze Sparty záložník Adam Karabec, který se po působení ve Francii vrátil zpět na Letnou. Právě o Karabcovi mluvil kouč Pražanů Brian Priske.
2: Nevím, jestli je vůbec možné, aby byl přemotivovaný. Jsem si ale jistý, že má velkou motivaci podat dobrý výkon. Nejen kvůli Spartě, ale i sobě. Určitě bude chtít dokázat trenérovi Lyonu, že má kvalitu a že je špičkový hráč. Celý týden je ale v klidu, soustředěný.
0: Odveta je na programu za týden ve Francii. Vítěz dvojutkání postoupí do závěrečného, tedy čtvrtého předkola. Poražený přejde do základní skupiny Evropské ligy.
1: Slovenský fotbalista Matej Ryznič prodloužil smlouvu v Teplicích. Severočeský klub o tom informoval na webu. 22-letý obránce nebo záložník podepsal dlouholetý kontrakt. Ryznič přišel do Teplic před rokem z Petržalky a v české nejvyšší soutěži má zatím 33 startů.
0: Tenisté Vít Kopřiva a Jiří Lehečka se už dnes večer střetnou v českém derby na turnej v kanadském Montrealu. Dvě Češky se představí taky na ženském turnaji v Torontu. Sára Bejlek nastoupí proti Polce Švjontekové a Kateřinu Siňakovou čeká duel proti Rachimovové z Uzbekistánu.
1: Karolína Muchová s Jakubem Menšíkem se přihlásili do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open. Seznam dvojic, které mají o soutěže zájem, zveřejnili pořadatelé letošního závěrečného Grand Slamu sezony. Turnaje se zúčastní celkem 16 párů. 6 z nich se do pavouku dostane automaticky díky nejlepšímu součtu singlového žebříčku. Dalších 8 obdrží volné karty od pořadatelů a zbývající dvě dvojice vzejdou z kvalifikace.
0: České hokejisty do 18 let čeká po úvodní prohře na Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu utkání s Německem. Včera čeští mladíci podlehli Spojeným státům 4-6, Němci zase prohráli s Finskem 2-5. Duel Česko-Německo začne v 21 hodin českého času.
1: Evropská atletika znovu rozdá finanční prémie za excelentní výkony na nadcházejícím evropském šampionátu. Evropská federace informovala o tom, že podobně jako před dvěma lety v Římě odmění nejlepšího muže i ženu v 5 skupinách disciplín. Každý dostane v přepočtu 1 200 000 korun. Mistrovství Evropy v Birminghamu začne příští pondělí a zúčastní se ho i 52 českých atletů, včetně obhájce titulu v hodu oštěpem Jakuba Vadlejcha.
0: Takový byl trochu skromný sportovní přehled také s Veronikou Šlajzovou. Děkuji ti.
1: Naslyšenou.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Dohromady mají hokejisté Ondřej Kaše a Davidové Kempf a Kaše 907 startů v nejlepší lize na světě, tedy v NHL. Jsou tu kamarádi, navštěvují se také mimo stadion. V nové extraligové sezóně bude na jejich dlouholeté přátelství a hokejovou vzájemnou chemii spoléhat Litvínov. Bylo by překvapením, kdyby spolu tato trojice nehrála v jednom útoku.
1: Varianta to je, pak by musel David jít na křídlo a máme i jiný varianty připravený, kluci to ví, já jsem s nima o tom mluvil už, takže musí to hlavně fungovat.
2: Určitě dá minimálně šanci obnovení spolupráce tří bývalých hráčů NHL litvínovský trenér Robert Reichl. David Kaše by neměl s přesunem na křídlo žádný problém.
3: Na tom křídle jsem hrál, takže něco v tom srpnu bych potřeboval oprášit samozřejmě, ale myslím si, že doufám, že by to mohlo fungovat.
4: Zase necháme na trenérovi, ale pár zápasů v té mládeži jsme hráli spolu, že jo, a myslím, že to klapalo, takže určitě je to jedna z variant.
2: Říká největší letní posila chemiků David Kempf, který se do Česka vrátil po 9 letech v NHL. Rád by ho měl jako centra ve svém útoku jeho velký kamarád Ondřej Kaše. Spolu hráli od mladšího dorostu v Chomutově, v Torontu i v národním mužstvu.
5: Tady z toho hlediska, jak spolu hrám od mládeže, tak máme nějaký návyky. Je to dost podobný jako s bráchou, s pokojíčku, takže víme trošičku dopředu, co ten druhý udělá. Takže asi tady v tom je ta největší výhoda.
2: Ondřej Kaše na startu sezóny rozdával úsměvy, aby ne. V týmu má vedle svého bratra Davida teď i dalšího oblíbeného spoluhráče Davida Kempfa.
5: To se vám parádně, co? Takže já se na tu sezonu těším jako obrovský kort pro tý protrápený a šílený loňský sezóně. Takže jsem plný očekávání, plný dojmů, že jsme přivedli Kempfíka a doufám, že to bude super sezona. I pro Kempfíka, kterou já jsem tady zažil vlastně ten první rok, protože pro mě to byl nádherný návrat do Čech a doufám právě, že i Kempfa si tady ten návrat užije.
2: Přeje Kempfovi povedený comeback do české extraligy Ondřej Kaše. Útok KKK má rozhodně potenciál patřit mezi nejúběrnější v soutěži. Z Litvínova David Kalvas, Radiožurnál.

Jste možná poznali, playlist, tedy to, co hraje Radiožurnál Sport, se na léto trochu obměnilo, tak Sombr a jejich písničku Rom Home Wrecker jste v našem vysílání možná slyšeli vůbec poprvé. Právě teď se hrají už dva zápasy třetího předkola kvalifikace Ligy mistrů. Připomínám, že kdo vyhraje teď ten dvojzápas, tak ještě nepostupuje do hlavní soutěže, potřebuje ještě čtvrté předkolo zvládnout, ale začaly právě zápasy třetího předkola a Ararat Arménia hraje po poločase se slovinským Celje nerozhodně 1-1 a nerozhodně je to také mezi švédským Meleby a Slovanem Bratislava, ale tam bez gólů 0-0.

kapela Hooters ve vysílání radiožurnálu Sport. Tenistka Sára Bejlek zatím dostává v prvním kole v Torontu tvrdou lekci od někdejší světové jedničky Iggy Świątekové, protože v zápase s ní zatím uhrála pouze 5 míčků, většinu z nich v tomto gemu, který se právě teď hraje. Na gemi to je celkově 0-3 z pohledu Sáry Bejlek a teď má Świąteková výhodu při svém podání. Už dříve na tomto turnaji prohrála Tereza Valentová, výsledek 4-6 a 5-7 s Taylor Townsendovou je sice těsný, ale znamená vyřazení české tenistky. No a ještě bude hrát Kateřina Siňaková proti Rachimovové reprezentující Uzbekistán. To by mohlo být poměrně vyrovnané střetnutí. Nemělo by být úplně vyrovnané to, co se chystá mezi českou dvojicí Lehečka Kopřiva na turnaji v Montrealu. Jiří Lehečka jasným favoritem tohoto českého zápasu.

0: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál je 19 hodin. Vojtěch Tomášek a zprávy.
2: Hasiči v Česku zasahují u několika požárů. V Křečovicích na Benešovsku záchranáři ošetřili 4 z nich. Polské stíhačky vzlétly k ruskému vojenskému letounu nad Baltským mořem. Fotbalisty Sparty čeká úvodní třetí předkolo Ligy mistrů s francouzským Lyonem. Na D1 popojíždí kolo na Umirošovic směrem do Prahy. A počasí zítra bude jasno až polojasno, místy s přeháníkami nebo bouřkami. Teploty do 37, na Moravě až 40 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Hasiči zasahují u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. Kvůli přehřátí organismu museli zdravotníci ošetřit 4 hasiče a jednoho z nich převezli do benešovské nemocnice. V jednu chvíli bylo na místě až 31 jednotek, včetně 2 vrtulníků a specialistů na lesní požáry, říká mluvčí hasičů Tereza Sýkora-Flígrová.
4: Soustředíme se nejvíc na ochranu okolí, protože požár se nám rozšiřuje i na obydlené budovy a na místní klášter. Na místě je řízen štáb velitele zásahu, ochrana obyvatelstva pro zasahující hasiče, protože samozřejmě v tomhle teple je ten požár pro naše síly velice náročný.
2: Před 18. hodinou v Křečovicích hasiči snížili stupeň poplachu z nejvyššího na třetí. Polské stíhačky zachytily nad Baltským mořem ruský průzkumný letoun IL-20M. Pohyboval se v tu chvíli 56 kilometrů severozápadně od polského pobřeží. Polský ministr obrany incident označil za provokaci a ruské testování připravenosti zemí NATO. Od začátku července je to už několikátý případ, kdy polské nebo spojenecké stíhačky startovaly k ruským vojenským letounům nad Baltským mořem a v blízkosti východního křídla NATO. Obchod s aplikacemi App Store na několik hodin odstranil ze své nabídky komunikační aplikaci Telegram. Americká firma Apple tvrdí, že aplikace porušovala zákaz šíření obsahu spojeného se zneužíváním dětí.
5: Aplikaci do svého obchodu Apple vrátil potom, co vývojáři závadné materiály odstranili. Telegram, který má víc než 1 miliardu aktivních uživatelů denně, už dřív uvedl, že obsah týkající se zneužívání dětí a mladistvých netoleruje. Letos kvůli tomu podle své zprávy zablokoval přes 330 tisíc skupin a kanálů. Vývojáři Apple vzkázali, že doufají v uplatňování stejného metru i v případě dalších aplikací. Kvůli podezření z šíření nelegálních materiálů vyšetřují tuto šifrovou platformu úřady v Austrálii a Británii. Zakladatel Telegramu a miliardář Pavel Durov čelí ve svém rodném Rusku zatykači kvůli podezření z napomáhání terorismu. Obvinění odmítá s tím, že je motivované snahou omezovat svobodu slova na internetu. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Lidé ve 3 obcích na Brněnsku mají znovu zajištěné dodávky pitné vody. Části obyvatel Domašova, Rudky a Říček netekla z kohoutků od včerejška. Vodojem byl prázdný kvůli suchu. Dnes ho začala plnit voda dovezená v cisterně.
6: Na Prachové se tady říká, vodojem má 2x150 kubíků zásobníky. No a už tady máme po druhé Tatru, která dovezla 14 kubíků vody, to znamená, bude tady prvních 28 kubíků.
7: Popisuje předseda dobrovolného svazku obcí Domašovsko Tomáš Pitrocha. Cisterna vodu dováží z Rosic. Podle svazku je ale potřeba, aby lidé dál omezili nadměrnou spotřebu. Myslí si to i paní Marie z Rudky.
8: Velice se musí šetřit vodou ve všem, koupání, jenom sprchovat, protože jsem v domácnosti sama. Té vody zase tolik nespotřebují. A co je potřeba, používám dešťovou vodu na zalévání na zahrádky.
7: Cisterna bude vodu do vodojemu nejspíš vozit až do rána. Hana Novotná, Radiožurnál.
9: Sport. Už za hodinu vstoupí fotbalisté Sparty do třetího předkola Ligy mistrů. Na Letné přivítají francouzský Olympique Lyon. Pražané v úvodu sezony prohráli v Šancelize na hřišti Zbrojovky Brno. Minulý pátek ale vyhráli doma nad Zlínem. O náladě v kabině mluví záložník Letenských Andrew Irvin.
10: Myslím, že nálada je dobrá. Sezonu jsme sice nezačali tak, jak jsme chtěli, ale v pátek jsme si spravili chuť výhrou. Přišlo několik nových hráčů, kteří dobře zapadli.
9: Úvodní duel dvojzápasu třetího předkola mezi Spartou a Lyonem odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D1 u Mirošovic a komplikace na Novoborsku. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždějí kolony u Mirošovic. Na kilometru 21,5 těsně za nájezdem ze silnice 3 od Benešova likvidují následky nehody. Srazilo se auto a kamion, blokované jsou dva jízdní pruhy ze tří. Zdržíte se očmejkalky asi 15 minut. Na D1 dejte pozory na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Na kilometru 185 stojí kamion v pravém pruhu, průjezdný pouze levý a dojíždí se do krátké kolony za kývalkou. U Nového Boru bouřka komplikovala dopravu. Zavřená je stále silnice 13 mezi Novým Borem a Kamenickým Šenovem. U Práchně odstraňují hasiči vyvrácený vzrostlý smrk ze silnice. A pozor, silná bouřka teď pokračuje ve Šluknovském výběžku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci budou doznívat přehánky a bouřky a ochladí se na 24 až 19 stupňů. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, zpočátku ještě na západě a severozápadě Čech s přehánkami nebo bouřkami. Odpoledne večer bude přechodně i oblačno a hlavně v Čechách se znovu místy přidají přehánky nebo bouřky, můžou být i silné. A nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 a na horách většinou kolem 30. To byly zprávy.
12: Krásný podvečer v 19 hodin a 6 minut s vysíláním Radiožurnálu Sport. Mužská cyklistická Tour de France už skončila, teď se jede ta ženská. Konkrétně dnes byla na programu její čtvrtá etapa, to byla časovka a jednoznačnou favoritkou časovky je vždy Švýcarka Marlène Rusová. Je trojnásobnou mistryní světa, čtyřnásobnou mistryní Evropy a poněkud nepřekvapivě dnes vyhrála i změněnou časovku. Díky tomu se vlékla do žlutého trikotu pro vedoucí závodnici. Jediná česká cyklistka na Tour de France Nikola Nosková obsadila 78. pozici. Obhajoba loňského triumfu se trochu zkomplikovala domácí hvězdě Pauline Ferrandové Prevotové, protože Francouzka zajela až 34. čas a na vedoucí Rusovou ztrácí přes 2 minuty.
3: Radiožurnál Sport
13: a Martin Charvát.

0: 19 hodin 10 minut, tohle byl Divokej Bill, jejich písnička Znamení. Ano, Znamení, to si dávají i rozhlasoví reportéři, třeba když jeden chce předat slovo druhému. Schválně, jaké znamení si dávají Tomáš Petr a Pavel Tilšar, pánové?
1: Dobrý večer. Já si myslím, že s Tomášem si ukazujeme, ne že bychom spolu komentovali každý víkend, takže to ještě nemáme tak nacvičené, že bychom měli třeba zvedání jedné nohy.
2: Dobrý večer i ode mě. Já jsem používal jednu dobu, když jsem si nebyl jistý, jestli kolega pochopí, že jsem mu zkrátka přiložil otcovský ruku na rameno.
0: To je hezké, doufám, že to vaše znamení třeba nebude jako bodnutí nože. Každopádně, když se dostaneme k tomu, proč se s vámi spojujeme, tak je to proto, že jak slyšíme z kulisy za vámi, tak jste našimi dnešními komentátory, i pro vás posluchače pochopitelně, na utkání třetího předkola kvalifikace Ligy mistrů mezi Spartou Praha a Olympikem Lyon. A zajímá nás, pánové, jaké jsou sestavy Sparty a Olympiku.
2: Tak musíme začít určitě tou domácí sestavou, protože ta bude zajímat posluchače více a zároveň tam je také několik zajímavostí. Začneme asi právě tím, protože v základní sestavě Sparty se objevuje Macek, tedy muž, který přišel minulý týden v pátek. A vlastně na soupisku byl dopsán až během včerejšího dne, vlastně na Evropské fotbalové unii se to objevilo až dnes, tak Roman Macek v základní sestavě, to je asi to nejzajímavější, jinak oproti poslednímu vyhranému zápasu se Zlínem je tam také ještě navíc Rineš, naopak nevešel se Sochůrek a nevešel se také Harasín, který zůstal jen mezi náhradníky, na druhou stranu alespoň mezi náhradníky, protože třeba Jan Kuch ten nebude ani na střídačce. Pojďme si tedy zrekapitulovat to, jak vypadá sestava pražské Sparty. V bráně Surovčík, před ním obrana Suchomel, Ševinský, Serencen a Rineš, následuje trio Irving, Macek a Karabec, přičemž Karabec asi bude mít nejvíc ofenzivních úkolů z téhle trojice, no a pak trojice Mercado, Brunes a Alcocer. Takže Brunes, také jedna z těch posledních posil Sparty, poté co byl v základu proti Zlínu, dal gól, tak také dnes nastupuje od první minuty.
1: Co se týká sestavy Lyonu, tak i z vysílání radiožurnálu Sport jistě víte, že český reprezentant Pavel Šulc není ani v Praze, takže je jednoduše a zkrátka nemůže zasáhnout do dnešního zápasu třetího a předkola Ligy mistrů proti Spartě v dresu Lyonu, tento bývalý plzeňský záložník a samozřejmě i člen české reprezentace. Když se podíváme na tu základní jedenáctku, tak asi nejvíce poutá pozornost Corentin Tolisso, což je kapitán Lyonu 32-letý. Francouzský záložník, mistr světa z roku

0: otci, taky jejich otce. Ještě jedno jméno bych vypíchnul z týmu Lyonu, a to je Lois Openda, který v minulých dvou ročnících válel, respektive v ročnících, kdy ještě patřil Lipsku, tak dokázal nasázet i přes 20 gólů na ročník Bundesligy, ale loni v létě přestoupil do Juventusu, tam se mu nedařilo, tak se teď snaží nastartovat právě v dresu francouzského Lyonu.
1: Ano, i Patrick Kluivert má důvod sledovat dnešní zápas mezi Spartou a Lyonem. Pojďme především k té spartianské sestavě. Dá se z toho, co říkal Tomáš Petr, podle vás, pánové, vyčíst, co chce vlastně hrát Brian Priske, když postaví do základu někoho, kdo se Spartou tedy zrovna moc odehráno nemá, teď narážím na Romana Macka, a nepostaví tam vlastně oporu posledních dvou sezon, tedy Lukáše Haraslína?
2: No, je zajímavé, že Haraslín není v sestavě. Na druhou stranu už na tiskové konferenci před tímhle zápasem Brian Priske mluvil o tom, že je potřeba Lukáše Haraslína nastartovat, že ten úvod sezóny mu úplně nevyšel, a možná proto nakonec tedy Brian Priske zvolil tu variantu, že ho nepostavil od první minuty, ale jsem přesvědčený, že by to mohl být právě Lukáš Haraslín, kdo v průběhu zápasu přijde a něco změní, že třeba jako Žolí bude schopen ten zápas v závěru zlomit, že zkrátka mu tahle pozice třeba bude lépe sedět, a tohle je podle mého přesně to, o čem se často mluví v poslední době v souvislosti s trenéry. Tedy, že trenéři už obzvlášť u reprezentace nejsou úplně ti, kteří vymýšlí tu taktiku, kteří zkrátka tam dávají některé ty mechanismy. Tady v klubu je to samozřejmě trošičku jiné ještě než v reprezentaci, ale že tady se ukazuje to, jestli ten trenér je schopen s daným hráčem vykomunikovat to, že zkrátka nebude na hřišti od první minuty, protože v případě Lukáše Haraslína se s tím většinou počítá a je potřeba to kapitánovi, tahounovi mužstva zkrátka umět vysvětlit, co jsou ty důvody, aby nedošlo k tomu, že třeba Lukáš Haraslín zahořkne, že zkrátka ho to poznamená na další minuty. To, že nastupuje Roman Macek, když budeme pokračovat v tom rozboru, tak minimálně pro mě je tedy obrovské překvapení. Já jsem včera kamarádům psal, kteří fandí Spartě, že Sparta chce zaskočit Lyon Romanem Mackem, že ho na soupisku zapsala tajně až na poslední chvíli a že to má být trumf, ale bylo to spíše myšleno ve vtipu a chtěl jsem jim tím vlastně dát jen tu informaci, že Macek bude na soupisce, ale nenapadlo by mě tedy včera, že Macek se objeví od první minuty, a zajímalo by mě, jestli tam je třeba nějaký důvod, že Hugo Sochůrek má třeba nějaký zdravotní problém nebo něco podobného. Ostatně dnes může hrát třeba roli i u některých hráčů to, jak se měnilo počasí, protože já jsem třeba zažil, že bylo 35, během půl hodiny přišla bouřka, bylo 22, pak to zase vyskočilo o těch 13 stupňů zpátky, tak i tohle třeba může být důvod, proč někdo dnes není v sestavě.
0: Roman Macek je určitě zkušenější než Hugo Sochůrek, je mezi nimi rozdíl 11 let, byť Roman Macek se vrátil po dlouhých letech ve švýcarském Lugánu zpátky do české ligy, ale myslím si, že už v dresu Mladé Boleslavy ukázal, že si rozumí s balónem, že se ho nezbavuje ledabile, a možná to je cíl nebo plán Briana Priskeho, kouče Sparty. Ve středu hřiště prostě přehrát trojici soupeřů Tesman, De Carvalho a Morton, což jsou hráči, kterým je těsně nad 20 let, Romanu Mackovi třeba 29, Irving, ten už je taky o něco starší než třeba Adam Karabec, který právě doplňuje Macka s Irvingem na středu hřiště Sparty.
2: Bude zajímavé právě sledovat, jak Macek zapadne do spartianské souhry, protože když ještě zapojíme do toho rozboru Brunese, tak on nastoupil v pátek poprvé za Spartu a bylo tam cítit, že ještě tam nejsou ty zažité mechanismy, několikrát nabíhal jinam, nešla přihrávka, několikrát si chtěl dát balón s někým, kdo nepochopil jeho náběh. A jsem zvědav, jak tohle tedy se třeba promítne ještě víc tím, že přijde Macek, který se s těmi spoluhráči prakticky vůbec nezná, na rozdíl od Brunese, ten je tady přece jenom o týden déle. A nebo jestli třeba to, že tam budou dva hráči, kteří ty mechanismy nemají tak zažité, tak si spolu vyhoví o to lépe.
1: Uvidíme samozřejmě, jak případná střídání do toho promluví. Kdybychom se měli řídit čistě podle počasí, tak by to snad vypadalo na Singateha, Grimalda a Enemeho, tedy hráče z rovníkové Gvineji, také z Gambie a Peru. Ale takhle se samozřejmě Brian Priske asi v kvalifikaci Ligy mistrů řídit nebude. Ještě jedno jméno mě zajímá, a sice Adam Karabec. Nakolik věříte, že muž, který patří Spartě, ale hostoval v té minulé sezóně v Lyonu,

0: opravdu mohl Spartě v té přípravě na zápas nějak pomoci?
1: Já jsem se na to včera ptal Briana Priského na tiskové konferenci, protože on tam naťukl tuhle věc, říkal, že vlastně Adam Karamec pomohl jako, řekněme, špion nebo videoanalytik, ale vlastně to jen řekl takhle jednou větou, tak jsem se ptal Briana Priského, co si pod tím představit, jestli právě Adam Karamec sám navrhoval, které šoty u videa pouštět, nebo jak tohle vlastně funguje. A Brian Priske to trošičku specifikoval tím, že videoanalytik Sparty probíral některé situace s Adamem Krabcem a že Adam Krabec popisoval nejen realizačnímu týmu, ale i spoluhráčům některé věci, jak to v Lyonu funguje, co se týče souhry, co se týče vlastně i přípravy na zápas a podobné věci. Takže si myslím, že to pomoci rozhodně může. Může to být zajímavá varianta. Na druhou stranu musíme zmínit to, že Lyonu ještě nezačala sezóna. Přišly některé nové tváře, jak naznačoval kolega Pavel Tilšár, a zkrátka během léta se pár věcí určitě změnilo, ale je to určitě lepší, že Adam Karabec ve Spartě je, než kdyby Sparta tuhle nápomoc neměla.
2: A myslím si, že bude mít obrovskou motivaci Adam Karabec ukázat se. Konec konců mluvil o něm i portugalský trenér Lyonu Fonseca na včerejší tiskové konferenci, že to je prostě ten nejlepší hráč Sparty aktuálně a že si určitě jeho svěřenci na něj musí dávat velký pozor.
0: Pánové, co je podle vás reálný výsledek z dnešního zápasu, který by Spartě dával ideální šanci do odvety? Samozřejmě, vyhrát o 5 gólů, to si řekneme na rovinu, ale víme dobře, že kvalita Sparty není úplně taková, že by za běžných okolností dokázala Lyon o 5 gólů porazit. Tak co je podle vás očekávatelný výsledek z toho dnešního zápasu, se kterým budou Spartané po utkání spokojení?
1: Já si myslím, že Sparta by byla spokojená asi ve chvíli, kdyby neprohrála. To by se dalo považovat za nějaký dílčí úspěch, ale pokud se budeme bavit o tom, jaký výsledek dává Spartě ne reálnou, ale poměrně značnou šanci na úspěch, tedy v podobě postupu, tedy výsledek, který by v odvetě znamenal dobrou naději, tak si myslím, že to je výhra o gól o 2. V tu chvíli by Sparta mohla jet s očekáváním do Francie, ale pokud to bude remíza, tak si myslím, že odveta bude velmi složitá. No a jakákoliv porážka, ať už o gól, o 2, o 3 a nebo více, tak prakticky si myslím, že pro Spartu znamená jen takový výlet do Francie k odvetě.
2: Souhlasil bych s kolegou Tomášem Petrem, myslím, že řekl naprosto přesně, byť jsme dnes třeba na radiožurnálu Sport mluvili o tom, že aktuálně Lyon i kvůli těm finančním problémům, které má v posledních letech, nemá úplně nějakou absolutní hvězdu v týmu, tak přeci jen hráči jako Maitland, Niles, Kluivert, Tolisso, Openda, to jsou všechno hráči, kteří patří do té širší světové špičky. Takže o tom, kdo je favorit tohoto dvojzápasu nejen dnes večer na Letné, je myslím rozhodnuto už delší dobu.
0: Pavel Tilšar a Tomáš Petr, naši komentátoři utkání Sparta Lyon. Začne to přibližně za 35 minut. Zatím, pánové, díky.
1: Naslyšenou.
2: Těšíme se.

0: Tenistka Sarah Bejlek stále čeká na vyhraný gem v utkání prvního kola v Torontu. Hraje proti někdejší světové jedničce Ize Świątekové. Zatím to má v součtu 0-8, tedy dostala Kanára 0-6 a 0-2 prohrává ve druhém setu, kdy má Świątekové navíc výhodu při podání Sary Bejlek. Teď se ale ve vysílání radiožurnálu Sport věnujeme tomu, že pražská Sparta bude hrát úvodní zápas třetího předkola Ligy mistrů, kdy vyzve na zaplněné Letné Lyon. Radost z případného postupu Sparty do hlavní fáze soutěže by měl i bývalý záložník letenských a kapitán reprezentace Václav Němeček.
1: Já bych byl strašně šťastný a dostat se do základní skupiny Ligy mistrů, to by bylo fantastický pro všechny. Vím, že to bude obrovský těžký a myslím si, že je potřeba si udělat určitý náskok, protože tam to bude ještě mnohem lepší. A zkusit využít toho, že ten Lyon ještě nehrál ostrý zápas.
0: To je pravda, Lyonu začne soutěž až za 2 týdny, zatímco Sparta už má 2 kola české nejvyšší soutěže odehraná. Nicméně Lyon, jak jste slyšeli od našich reportérů, bude mít velmi zvučná jména, ať už Tolisa nebo Opendu ve své základní sestavě. Navzdory tomu ta sestava je trochu oslabená. To by podle bývalého brankáře letenského klubu Tomáše Vaclíka mělo být pro Spartu výhodou, že nepřijdou jména jako třeba Pavel Schulz.
2: Myslím si, že je schopná dneska uhrát výsledek, který dá velkou šanci do odvety, protože je spoustu vlastně nebo 4 nebo 5 hráčů z základní sestavy, který by nejspíše normálně hráli a nejsou tady. Myslím si, že Sparta i společně se zaplněnou Letnou má šanci uhrát výsledek, který do odvety dá šanci bojovat o postup.
0: Utkání Sparty proti Lyonu začne ve 20 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Budeme se tomu věnovat také po 7:30.

0: 19 hodin a 30 minut. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
1: Bouřky v Česku komplikují železniční dopravu, informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kafka. Na severovýchodě od Prahy podle něj popadané stromy a větve omezily provoz na celkem 8 místech. Komplikace jsou i na severu a severozápadě Čech. Provoz na trati je zastavený třeba v úseku Most Obrnice. Osobní vlak tam najel do spadlé větve v trakčním vedení. Izrael se začne stěhovat z pásma Gazy až po úplném odzbrojení palestinského hnutí Hamás, informovala o tom takzvaná Rada míru, kterou založil americký prezident Donald Trump a která má dohlížet naplnění mírového plánu pro palestinskou enklávu. Podrobnosti o dohodě o odzbrojení Hamásu a dalších skupin nejsou známé, předpokládá ale stažení izraelské armády z pásma Gazy. Obce dostanou od ministerstva zemědělství 300 milionů korun na opravu, výstavbu nebo odbahnění malých vodních nádrží. Cílem je posílit zadržování vody v krajině a zvětšit bezpečnost při zvýšených průtocích. Žádost o dotace můžou podávat od 7. září do 7. října. Program potrvá do roku 2028. Dnes je to 720 let od vraždy posledního Přemyslovce, krále Václava III. Zavraždili ho v roce 1306 v Olomouci. Lidé si ho dnes připomněli pietní akcí před budovou arcidiecézního muzea, kde zemřel. Na 7 minut se pak rozezněly domské zvony. Sport. Už zhruba za půl hodiny rozehrají fotbalisté Sparty úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů. Na Letné je čeká francouzský Olympique Lyon. K tomu, aby se dostali do hlavní fáze, ho potřebují vyřadit. Odveta je na programu za týden ve Francii. Vítěz dvojutkání postoupí do závěrečného čtvrtého předkola. Poraženého čeká základní skupina Evropské ligy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Mirošovic a zavřená silnice Jihlava-Pelhřimov. Na D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona u Mirošovic. Na kilometru 21,5 těsně za nájezdem ze silnice 3 od Benešova vyšetřují nehodu 3 aut. Průjezdný pravý tak je odstavný pruh a je tam kolona do 10 minut. Na D1 dejte pozor na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Na kilometru 185 stal porouchaný kamion v pravém pruhu. Ten už odjel, je pryč, zbyla tam ale ještě šipka silničářů a vybočuje se doleva. Na Jihlavsku je zavřená silnice 602 z Jihlavy do Pelhřimova. Za Dušejovem vyšetřují nehodu 2 osobních aut, objíždí se to po okolních silnicích. Na 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu se zdržíte. Mezi dálnici D1 až Tokio je omezení a postojíte asi 15 minut. A na 38 kolony pak i za Havlíčkovým Brodem směr Kolín. Mezi Brodem a Skuhrovem hned třikrát semafor projíždí se Kivadlově. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, zpočátku ještě na západě a severozápadě Čech ojediněle přehánky a bouřky. Odpoledne večer bude přechodně i oblačno a hlavně v Čechách se znovu místy přidají přehánky nebo bouřky, můžou být i silné. A nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 a na horách většinou kolem 30 stupňů Celsia. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Welshly Arms. Na jaře spolu seděli v jedné kabině, teď už ale proti sobě nastoupí ve snaze přiblížit se hlavní fázi fotbalové ligy mistrů. V Lyonu se v minulé sezóně sešel Adam Karabec s krajanem Pavlem Šulcem a Slovákem Dominikem Greifem. Večer na Letné už ale Karabec zase zpátky v dresu Sparty bude bojovat proti svým bývalým spoluhráčům z Olympiku.
1: My jsme mali dobrý vzťah velmi aj spolu s Pavlom, takže jsme byli taká trojka prirodzene. Nejaké to škádlenie som zažíval z ich strany, ale najmä teraz Pavlovej, Adam je úplný pohodiak, takže ten možno aj tým, že je o trochu mladší, tak som nedovolil ku mne, neviem, ale žiadne špionáže nenastávali.
2: Popisuje brankář Dominik Greif, jak vypadala v minulé sezóně slovensko-česká parta v Lyonu. Po návratu Adama Karabce do Sparty, ale dres Olympiku už oblékají jen právě Greif a Pavel Šulc. Český reprezentant ale k zápasu třetího předkola Ligy mistrů na Letnou nepřicestoval.
3: Pavel je nyní zraněný, má zánět kolene. Po mistrovství světa se k nám připojil poměrně pozdě a fyzicky na tom není nejlépe. On sám by v Praze rád nastoupil, ale není to bohužel možné. Pokud se ptáte na jeho případný přestup, možnosti jsou. Poslední sezóna se mu velmi vydařila a u nás v Lyonu je velmi oblíbený. Nemůžu teď říct, jestli odejde jinam. Pavel má velmi vysokou hodnotu a všechny kluby na něj budou dávat v Evropě velký pozor.
2: Tvrdí trenér Lyonu Paulo Fonseca. Proti bývalým spoluhráčům z Olympiku, se kterým ještě před čtvrtrokem sdílel jednu kabinu, se postaví spartianský záložník Adam Karabec.
4: To bude pro mě speciální zápas. Samozřejmě Lyon má neuvěřitelnou kvalitu, ale je to playoff a myslím si, že stát se může cokoliv, když budeme kompaktní a podáme všichni na standardní výkon, tak si myslím, že to může být zajímavý zápas.
2: Prohlásil Karabec hned po losu, který Spartě přisoudil pro třetí předkolo Ligy mistrů právě Olympique Lyon. A dojde ještě na jedno setkání starých známých. Brankář Dominik Greif bude na Letné čelit střeleckým pokusům dalšího slovenského reprezentanta, spartianského kapitána Lukáše Haraslína.
1: Tak Lukáša poznám prakticky od žiakov, kde sme spolu boli ešte v Slovane, čiže poznám približne jeho štýl futbalu a tiež je to veľmi kvalitný hráč, kapitán mužstva myslím.
2: Jestli bude na Letné úspěšnější slovenský brankář Dominik Greif nebo jeho reprezentační kolega Lukáš Haraslín, bude jasné večer. Úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Sparty a Lyonu začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport ve 20 hodin. Odveta je na programu za týden ve Francii. Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Fotbalisté Sparty rozehrají za necelých 20 minut svůj boj o účast v hlavní části Ligy mistrů. Jejich cesta do ligové fáze slavné soutěže vede přes dva soupeře. Tím prvním bude francouzský Olympique Lyon. O jeho aktuálním kádru si teď víc řekneme s Janem Suchanem. Vítám tě.
1: Dobrý večer.
0: Už delší dobu je jasné, že za francouzský tým nenastoupí kvůli zranění český reprezentant Pavel Schulz. Na koho jiného si tedy budou muset Spartané dávat pozor?
1: Kapitánem a aktuálně zároveň asi nejznámějším fotbalistou Lyonu je Corentin Tolisso, 32-letý střední záložník, vyhrál s Francií v roce 2018 mistrovství světa. Na klubové úrovni si ho fanoušci můžou pamatovat o způsobení v Bayernu Mnichov, se kterým ovládl pětkrát německou Bundesligu a jednou i Ligu mistrů. Tolisso prošel i několika mládežnickými kategoriemi Lyonu a když už vyhrál prakticky všechno s bavorským velkoklubem, tak se vrátil zpátky do A týmu Olympiku, kde už teď při svém druhém angažmá působí 4 roky. V minulém ročníku zažil svou individuálně nejpovedenější sezónu v kariéře, jen v Ligue 1 dal 11 gólů a pomohl Lyonu ke čtvrtému místu v tabulce, a tedy do kvalifikace Ligy mistrů z pozice jednoho ze dvou nejlepších střelců týmu v sezóně. A možná posluchači radiožurnálu Sport se dovtípí, že tím druhým byl Pavel Schulz.
0: Za Lyon v minulosti nastupovali ještě větší hvězdy, než je Pavel Schulz nebo tebou zmíněný Corentin Tolisso. V úspěšném prvním desetiletí tohoto století mu pomohli k některým ze 7 domácích titulů v řadě hráči jako Francouz Karim Benzema nebo Brazilec Juninho. Francouzský klub si ale v současnosti jedny z nejlepších hráčů na trhu dovolit nemůže. Vysvětli prosím tě proč.
1: Stále se totiž vypořádává s obřím dluhem více než 200 milionů eur, kvůli kterému loni v létě na pár dnů sestoupil do druhé ligy, než uspěl s odvoláním u francouzského fotbalového kontrolního orgánu. Dluh Lyonu se kumuloval několik let. Začalo to otevřením nového luxusního stadionu, během koronavirové pandemie nemělo vedení klubu příjem z televizních práv, následně zase nakupovalo drahé hráče, kterým dávalo lukrativní kontrakty. Sportovní úspěchy ale navzdory tomu nepřicházely, takže se to tak vlastně nakupilo. Slavná francouzská značka proto aktuálně potřebuje generovat zisk, aby se v horizontu pár let stabilizovala, hlavně asi z prodeje hráčů. I proto francouzský trenér Lyonu Paulo Fonseca nevyloučil, že by tým mohl po vydařené minulé sezóně opustit i Pavel Schulz, o kterého se prý zajímá Leeds z Premier League.
0: Říká Jan Suchan, děkuji ti.
1: Rádo se stalo.
2: Fotbal na radiožurnálu Sport.
3: Fotbalová Slávě má účast v hlavní fázi Ligy mistrů díky titulu jistou. Sparta musí v kvalifikaci přejít přes dva soupeře. Tím prvním bude Olympique Lyon, za který hraje reprezentační záložník Pavel Schulz. V minulé sezóně dres francouzského klubu oblékal i spartanský středopolař Adam Karabec.
4: To bude pro mě speciální zápas. Samozřejmě Lyon má neuvěřitelnou kvalitu, ale je to playoff a myslím si, že stát se může cokoliv, když budeme kompletní a podáme všichni na standardní výkon.
3: Úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty pražské Sparty a Olympiku Lyon začne v úterý ve 20 hodin a radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
2: Pohárový fotbal v přímých přenosech na radiožurnálu Sport.
5: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: Čtvrt hodiny do výkopu utkání Sparta-Olympique Lyon, proto voláme toho nejpovolanějšího v našich řadách, tedy fotbalového experta radiožurnálu Sport Pavla Horváta. Hezký večer, Pavle.
6: Dobrý večer.
0: Roman Macek v základní sestavě Sparty. Jak velké je to pro tebe překvapení?
6: No, řekl bych po americku wow. Musím, že jsem to nečekal. Jako, myslím si, že fotbalově na to má, ale nečekal jsem úplně, že po těch pár dnech tréninku půjde takhle do základu. Samozřejmě mohl něco spartianským trenérům ukázat. Nevím, jestli tam můžou tam být i nějaké zranění u jeho kolegů z té zálohy. Samozřejmě je mi trošku líto Huga Sochůrka, protože si myslím, že tyhle ty zápasy jsou na ty zkušenosti prostě k nezaplacení, ale samozřejmě chápu, že Sparta hraje na výsledek a já si myslím, že je to zajímavý složení sestavy, asi se dostaneme i k dalším jménům. Je tam pár překvapení prostě, no.
0: Tak pojďme k tomu dalšímu. Nehraje Lukáš Haraslín. To překvapení pro tebe nejspíš je, ale spíš mě zajímá, jestli si to nějakým způsobem dokážeš vysvětlit z pohledu trenéra, že do zápasu, který prostě potřebuješ zvládnout, aby ses dostal k těm obrovským penězům z Ligy mistrů, nepostavíš člověka, na kterém Sparta prostě 2 roky stála.
6: No, tak samozřejmě jsou k tomu asi různý důvody. Nejvíc to bude muset Brian Priske vysvětlovat samotnému Lukáši Haraslínovi. Pokud není zraněný, tak si myslím, že určitě tam musela být nějaká, nechci z diskuze, ale nějaký třeba i monolog trenéra, který mu vysvětlil jasně, proč se to takhle děje. Já si myslím, že Lukáš Haraslín bohužel neměl úplně žádnou oslnivou formu na začátku v těch dvou zápasech se Zlínem, taky vlastně střídal kolem té 60. minuty, jestli se nepletu, takže se to dalo čekat. Myslím si, že Mercado i vlastně oba dva noví útočníci, který jsou tam napsaný v sestavě, tak prostě v tuhle chvíli můžou Spartě přinést něco novýho, něco zajímavého i třeba na to soupeř nebude připravený, protože prostě tolik toho neodehráli za Spartu. A na druhou stranu je to velký risk, jsou sestavy prostě 3 hráči, který dohromady ve Spartě jsou měsíc, takže ten risk je veliký.
0: No, co neodehráli ve Spartě, ale oni vlastně spolu to vůbec neodehráli. Jak tohle je velký problém u hráčů, kteří samozřejmě jsou zkušení, mají nějaké zkušenosti. Nestaví tam Brian Priske hráče, který by přišel v 18 letech a hned ho dal do základní sestavy, ale staví tam hráče, kteří prostě spolu na hřišti, i když třeba si vezmeme Brunese, tak on vlastně s takovým Suchomelem odehrál 1 zápas, pravda, dal tam gól, ale vlastně to byla situace, kdy i kolikrát on si vlastně jinak nabíhal, než by asi očekávali spartianští hráči od Jana Kuchty, který ani není na lavičce.
6: Ano, jednoznačně, tak já k tomu přečtu ještě Adama Karabce, Alcácer, ani přesně Brunes s Mackem prostě spolu vlastně takhle nehráli. Je to pro mě velký překvapení, že v takovémhle zápase prostě se trenér Priske pro tu sestavu rozhod. Samozřejmě může být, že to vyjde, může být, že v průběhu zápasu přesně těma hráčema, jako je třeba Lukáš Haraslín, prostě ten zápas se otočí, ale je to hodně nezvyklý do takovýhle zápasu nasadit úplný nováčky v týmu, byť to nejsou mladý hráči, jak si zmiňoval, tak je to hodně zajímavý.
0: Dokážeš z toho přečíst, jak vlastně chce Brian Priske hrát proti Lyonu?
6: No, uvidíme, jestli bude Mercado s Alcarazem na těch křídlech. Mercado nastupoval na té pozici jako levýho obránce, tam je dneska Matěj Rineš. Jsem zvědavý, uvidíme vlastně podle prvních minut, nejsem na rozcvičce, takže bych vám samozřejmě rád poreferoval, ale myslím si, že podle prvních minut uvidíme, co má Brian Priske za lubem.
0: Už se o tom samozřejmě mluvil ve vysílání Radiožurnálu Sport dříve, ale pojď prosím tě připomenout, jestli je nějakým způsobem podle tebe důležité, že francouzská liga ještě nezačala, zatímco v Česku už jsou odehrána 2 soutěžní kola.
6: No, tak já jsem o tom mluvil jako o výhodě Sparty, protože prostě ty soutěžní zápasy jsou jiný malinko, tolik se v nich nestřídá, tolik se v nich neskouší. Na druhou stranu, teďka, když vidíme tu sestavu Sparty, která podle mě takhle letos nastupuje prvně, nevím, určitě ne v přáteláku, samozřejmě jsou tam prostě 2 úplně noví hráči, ani si myslím, že neměli šanci sehrát nějaký tréninkový zápas, protože Macek opravdu je ve Spartě 3 dny, takže jsem na to zvědavej. Myslím si, že ten handicap nějakého rozehrání tam může být, ale myslím si, že možná jenom v začátku, v prvních možná 20 minutách.
0: Jak ty jsi jako fotbalista měl rád to, když hráči nepřišli na začátku přípravy nebo před začátkem, vlastně první červenec, že jo, chvíle, kdyby vlastně se mohli teoreticky hlásit po většinu v novém působišti, ale až takhle ve chvíli, kdy už sezóna začala, nějak jste se rozehráli a sehráli při přípravných zápasech, teď už jsou tady zápasy soutěžní a najednou Brunes, ve druhém kole Macek, teď najednou nově, jak to máš rád jako hráč a spoluhráč?
6: No, tak samozřejmě, když jsou to dobrý hráči, tak samozřejmě to jde rychlejc, ale já se trošinku obávám té souhry, opravdu je to moc novýho, já k tomu opravdu připočtuji toho Adama Karabce, který podle mě, jestli se nepletu, tak s Merkádem toho taky moc neodehrál. Jo, prostě jsou tam noví kluci a bude to, nebo nebude to jednoduchý. Bylo by pro mě velký překvapení, kdyby Sparta nějak strojově kombinovala, kdyby byli výborní prostě v držení míče, v nějakém využívání souhry samozřejmě. Prostě tohle to si myslím, že dneska úplně prostě fungovat nebude.
0: Pavel Horváth ve vysílání Radiožurnálu Sport. Mockrát děkujeme, Pavle, za tvé názory a těšíme se na fotbal Sparta Lyon. Díky zatím.
6: Hezký den.

0: To byl Mr. Big ve vysílání Radiožurnálu Sport 19 hodin 56 minut. Fotbalisté Slovanu Bratislava udělali první pěkný krok k tomu, aby se přiblížili závěrečnému kolu kvalifikace fotbalové ligy mistrů. Po gólu Kiangi ze čtvrté minuty nastaveného času totiž vyhráli na hřišti švédského Meleby 2-1. Zvítězil také Ararat Arménia, který otočil vývoj skóre proti slovenskému Celje a doma zvítězil 2-1. Další dva zápasy jsou před půl hodinou odehraného času a zatím jsou bezgólové. Hapoel Beersheva hraje proti Červené zvezdě Bělehrad a Levski Sofia hostí Kajrat Almaty. Ale všude je to tedy 0-0. Co nás zajímá nejvíc je to, co začíná teď na pražské Letné, protože tam startuje vstup Sparty do pohárové Evropy. Víme, že bude minimálně podzimní, protože Sparta má jistou tedy Evropskou ligu, ale chce hlavně do té ligy mistrovské. Třetí předkolo kvalifikace ligy mistrů Sparta-Lyon, úvodní zápas, komentují Pavel Tilšar a Tomáš Petr.
1: Hezký večer z pražské Letné.
2: Krásný večer z Letné.
1: Oba celky už jsou připraveny na hrací ploše a v případě Sparty tam najdeme i určitá překvapení při pohledu na tu základní jedenáctku. To, že v bráně bude Surovčík, to asi jako novinku brát nemůžeme. Obrana Suchomil, Ševinský, Serencen, Rineš, ani tam nejsou žádné převratné novinky, ale pak už je to zajímavější. Roman Macek, muž, který přišel teprve v pátek z Mladé Boleslavy a včera byl dopsán na soupisku pro tenhle zápas, dnes se na Evropské fotbalové unii objevil na té soupisce Sparty, tak je tedy v základní sestavě, společně s ním v záloze Krabec a Irvin a vepředu trio Mercado, Brunes a Alcocer, což značí také, že jen mezi náhradníky je kapitán Lukáš Harasin. Mimochodem ani na střídačce není další ofenzivní fotbalista Jan Kuchta.
2: A co se týká Lyonu, tak tam asi větší překvapení nenajdeme, protože kouč Paulo Fonseca už dřív oznámil, že Pavel Šulc je zraněný a tím pádem není ani dnes v Praze na to utkání třetího předkola Ligy mistrů a Paulo Fonseca, portugalský kouč Lyonu, volí tuto základní jedenáctku. V brance slovenský golman Greif, v obraně z pravé strany Maitland, Niles, Mata, Kluivert a Uedraogo, před nimi v záloze Tesman, Morten a De Carvalho a v útoku Abner Vinicius, brazilský křídelník Corentin Tolisso, francouzský kapitán Lyonu a na hrotu útoku Lois Openda. Tolisso a Openda, to jsou asi dva hráči, na které by si měla dávat spartianská defenziva pozor. Hlavním sudím je Nizozemec Gözübük, který bude řídit tento zápas úvodní v třetím předkole Ligy mistrů mezi Spartou a Lyonem.
1: Už teď můžeme také říci, že odveta se bude hrát příští týden v úterý a to samozřejmě v Lyonu. Teď je tady ale tady ten první zápas, který určí, jak to bude v té odvetě vypadat ve Francii. Jako první na míči připravení hosté, kteří nastoupili převážně v bílých dresech s takovými modrými a červenými rukávy a také pruhem uprostřed hrudi. Pražská Sparta v těch tradičních, řekněme, rudých dresech. Brian Priske postavený na hranici technické zóny sleduje, jak právě teď hráči Lyonu rozehráli a to míč dozadu na Dominika Greifa, takže úvodní zápas třetího předkola Ligy mistrů mezi Spartou a Lyonem odstartoval, no a Greifův dlouhý nákop skončil až za brankovou čárou, takže rozehrávat bude Surovčík, tak ne, nakonec rukou postrčil balón doprava k Ševinskému a stoper Sparty by měl nakopávat balón, ale i to se ještě jednou změní, protože Jakub Surovčík nakonec všechny spoluhráče vyhání pryč a chystá si ten balón na rozehrávku, dlouhý nákop směrem dopředu, který míří na Mercada, ale Mercado pokrytý, ještě Irvin jde do vzduchu. Na pravé straně Suchomil se snaží skrotit balón, vypomůže si přihrávkou zpátky do míst, kde je Ševinský. Ševinský je otáčí z pravé strany doleva přes Serencena a míč doputoval až k Rinešovi. Rinešův nákop, který hledá Alcocera vepředu u levé lajny. Alcocer na poprvé neskrotil míč, na podruhé ano, posouvá ho do vápna Irvinovi. Irvinová přihrávka do zajímavé pozice, ale tam už byli připraveni hostující fotbalisté, kteří odvrací balón do bezpečí. Píská se také nedovolený zákrok, takže na přelomu první a druhé minuty Sparta Lyon 0-0.
2: Byl to nedovolený zákrok na hostujícího záložníka, respektive obránce Matu, který skončil na zemi až za postraní lineu a teď se těžce sbírá zpátky na nohy, ale bude v pořádku, nebude potřebovat ošetření, takže za malý moment Lyon rozehraje ze své poloviny volný přímý kop. Je to přihrávka Maty dozadu na brankáře Greifa, kterého už napadá Brunes. Greif pak hraje zpátky Matovi, Matův pas po lajně, ze který má spěchat Openda, ale proti vyběhl taky dnešní kapitán Sparty Serencen při absenci Haraslína, respektive při jeho posazení na lavičku, a Serencen hrál hlavou do zámezí. Lyon bude vhazovat na konci druhé minuty za stavu 0-0, a to skoro na půlící čáře z pravé strany. Je to Maitland Niles, který míč vrací zpátky na stopera Matu. Mata si vybírá dalšího záložníka Tesmana, který míč poslal Greifovi a toho napadal Karabec hodně vysoko až po kutovém území Lyonu a dostal slovenského brankáře francouzského týmu potlak tak, že Greif hrál do zámezí. Na začátku třetí minuty za stavu 0-0 tedy Sparta vhazovala z pravé strany Suchomil dozadu na Ševinského, Ševinský po něm Serencen, Rineš už na levé straně narazil si s Mackem, tohle byla dobrá narážečka u půlící čáry a Rineš už spěchá dopředu, rozebíhá Alcosera, který už je vedle 16 Lyonu, Alcoser naznačil centr, vrátil ještě Rinešovi, ten prudce nastřelil balon do 16, tam je Karabec, ještě Irvina, jeho rána, která přeletěla branku Dominika Greifa na konci třetí minuty, druhý zajímavý útok Sparty v zápase, druhý po levé straně vedený zejména Alcoserem, a k zakončení se teď dostal tedy Irvin a vysoko přestřelil branku Dominika Greifa. Na začátku čtvrté minuty tedy Sparta hraje s Lyonem 0-0 v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů, rozehrává francouzský tým a neudělá to brankář Greif, bude to znovu stoper Mata, který nakrátko přihraje zřejmě svému parťákovi z branky. Tak to taky udělal Mata na Greifa, kterého napadá Brunes, oblouček do středu hřiště hodně riskantní, ale Morton to zvládá hlavičkou do levé strany. Lyon se dostal až k půlící čáře, kde si dokázal jeden z hráčů Lyonu posadit na zadek Romana Macka, který se ale rychle vrátil do toho souboje a tak z toho je nakonec out Lyonu z levé strany. Teď informace pro posluchače Radiožurnálu do zpráv po 8 hodiny. V polovině čtvrté minuty Sparta Lyon zatím 0-0. Pražané už měli jednu velkou šanci po centru z levé strany, se k zakončení uvnitř pokutového území dostal záložník Irvin, ale přestřelil branku slovenského golmana Lyonu Greifa. Přímý přenos můžete poslouchat na digitálním radiožurnálu Sport z Letné, Pavel Tilšar, Radiožurnál.
1: Čtvrtá minuta skončila, pátá začíná, my pokračujeme v našem přímém přenosu. Teď je to Lyon, který se snaží zaútočit po levé straně de Carvalho, ale neprošel. Spartané vybojovali autové vazování, což bude práce pro Suchomela, také mu Mercado podává balón. Suchomel volí přihrávku na Macka, Macek ten vrátí míč až k Ševinskému. Ševinský ten zase ale rozhodl o tom, že hrát se bude zprava, takže tu znovu práce pro Suchomela, ten neměl kudy projít do předu, takže využívá znovu spolupráce s Ševinským a Mackem. Opět je to tedy Ševinský, který teď už posílá na osu hřiště k Serencenovi. Serencen otáčí doleva na Rineše. Rineš až klajně na Alcosera. Alcoser si dobře obhodil Matu a může pádit dopředu. Alcoser už se blíží k pokutovému zemí. Alcoser může jít do zakončení, ale v poslední chvíli tam byl ještě mírně rozhozen při té střele a proto ten pokus neměl gólové parametry. Ovšem v závěru páté minuty zajímavá situace pro Spartu, která vypadá v úvodu zápasu velmi hladově. Řekl bych, že Lyon nedostává moc prostoru na to se nadechnout. Už při té rozehrávce vzadu od Greifa Spartané vysoko napadají hru a také se tlačí do zakončení. Slibný úvod, tak teď to jen nezakřiknout. Můžeme to tady zaťukat na ten stoleček. Je tady další útok. Irvin, prostrkávačka do vápra, která mířila na Karabce, ale Mata ve skluzu dokázal vypíchnout balón a tak zůstává skóre 0-0 i v polovině šesté minuty, kdy Lyon se snaží vyvést míč po pravé straně. Šikovně to udělal Irvin a vazovat by měli domácí, přesně tak. Velmi správně posouzeno od rozhodčích. a balon si přebírá Rineš, který dává Serencenovi. Serencen otáčí doprava na Ševinského. Ševinský tam má Suchomela a také může samozřejmě zvolit tuhle zpětnou přihrávku na Serencena. Serencenův dlouhý nákop, který hledá Mercada, ale tohle je až moc dlouhé. Rozehrávat se tedy bude od branky Olympiku Lyon. Začíná 7. minuta. Sparta zatím hraje s Lyonem nerozhodně 0-0.
2: A Pražané hrají velmi dobře v úvodu toho celého třetího předkola Ligy mistrů proti slavnému Lyonu, který ale ta nejlepší léta zažil v úvodním desetiletí tohoto století. Teď v posledních letech už to tak slavné zase není. Rozehrávka Greifa středem hřiště. Morten sklepl balon pro Matu, který je u rohu 16. Pak vrací Mata míče zpátky brankáři Lyonu, ten otáčí hru obloučkem do levé strany, kde ale dokázal Suchomel přehlavičkovat Tolisa a následně už brali míče Spartané ve středovém kruhu. V polovině 7. minuty za stavu 0-0, tak svěřenci Briana Priského si můžou znovu chystat postupný útok směrem k 16. Lyonu. Míč má Ševinský, po něm Serencen, Spartané tedy zakládají útok ze své poloviny, Lineš už na levé straně znovu hledá Alcocera, který je hodně aktivní v úvodu utkání. Alcocer táhne míč zleva na střed hřiště, chce se ukázat tenhle ten křídelník z Kostariky. Míč do levé strany na Irvina, který nastřeloval balon těsně nad zemí, ale trefil Matu před sebou, takže z toho nebyl teď balon do pokutového území Lyonu. Naopak francouzský tým se míče zmocnil a teď s ním kombinuje na malém prostoru na pravé straně. Balon se dostává až ke golmanu Greifovi, který je pod tlakem, ale nespanikařil před Brunesem. Následně přihrál balon do levé strany, ale Spartané dobře napadají a Karabec je u 16, jenže teď se nepochopil s Brunesem na úrovni velkého vápna. Brunes chtěl míč do nohy, zůstal stát, Karabec si myslel, že půjde do tahu, půjde k brance Lyonu a také se tedy teď nedohodli dva hráči Sparty a byl z toho balon jen pro brankáře Lyonu Greifa. Končí 8. minuta úvodního utkání třetího předkola Ligy mistrů mezi Spartou a Lyonem v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Zatím gól nepadl.
1: Teď Spartané budou mít zase míč ve své moci a bude to pro ně trošičku obtížnější, protože budou vhazovat kousek od rohového praporku u vlastního pokutového území, což vždy není úplně ideální situace. Většinou se to řeší dlouhým autem podél lajny, ale Rineš zvolil míče nakrátko s Irvinem, který vrátil Rinešovi. Teď Rinešova posílá přihrávku skrz vápno na Surovčíka, který poděkoval zdviženým palcem za vyřešení situace. A Suchomel by mohl vyvést míč na pravé straně, ale úplně se mu nechtělo do tahu směrem vpřed a tak trošku přibrzdil celou situaci. Ševinský dává do pravé lajny, kde už zase ale se bude míč vracet od Karabce zpátky na Ševinského. Sparta teď trošičku drží míč, nikam nepospíchá na rozdíl od těch předchozích minut, kdy se prakticky okamžitě Pražané většinou vydali na steč. Rinešův nákop na levé straně hledá Alcocera, u něj je ale Mata. Teď tedy souboj téhle dvojce, ve kterém měl navrch hostující obránce a výsledkem je tedy kopo od branky Olympiku, brankář Lyonu a také slovenský reprezentant Dominik Greif. Si teď tedy půjde přichystat míč na malé pokutové území, nikam nepospíchá, v blížící se polovině 10. minuty za stavu 0-0. Řekl bych, že ten úvodní, pokud to můžeme nazvat, tlak Sparty už trošičku ochabuje a Lyon se začíná rozkoukávat. Bohužel pro Pražany se nepodařilo vytěžit z toho nástupu nějaké gólové vedení, i když určité náznaky tam byly. Greifův dlouhý nákop letěl až k Surovčíkovi, který okamžitě rozehrává se svými spoluhráči z obrany. Teď je to nalevo Rineš, který posouvá na Alcocera, ten je natěsno bráněn a tak vrací zpátky Serencenovi. Serencen si narazil míč s Mackem a zapojí také Ševinského. Ševinský na ose hřiště kontroluje situaci vepředu a dlouhým nákupem hledá na levém křídle Alcocera, ale ten míč končí v autu, takže na začátku 11. minuty za stavu 0-0 mezi Spartou a Lyonem budou vazovat hosté.
2: Ale to je zatím výborná atmosféra, věřím, že to slyšíte i z vašich přijímačů, z našeho přímého přenosu na Radiožurnálu Sport. Fanoušci pražského klubu cítí, že jejich oblíbenci hrají dobře proti Lyonu. Teď Karabec napadá až brankáře Greifa a míč se tam zamotal mezi nohama záložníka soupeře Tesmana, který si rád chodí pro balóny, ale teď tedy na malém vápně málem ztratil balón a málem z toho byla velká spartianská šance. Nakonec se míč dostal do zámezí a Lyon vhazoval, ale Spartané opět získávají míč na polovině soupeře a Mercado s ním pracuje na pravé straně vedle 16, ale dostal se teď mezi dva hráče a tam se neprosadil. Ještě Suchomel napadá, získal na chvilku balón, ale dlouhým dotekem si dal míč za koncovou lineu a tak bude rozehrávat Lyon od svého brankáře Greifa. Na začátku 12. minuty utkání za stavu 0-0 zatím se Tomášem Petrem evidujeme dvě spartianské střely. Ani jedna na branku, největší šanci měl Irvin, který pálil zhruba z úrovně velkého vápna nad branku Lyonu. Tému teď trvá rozehrávka, nizozemský sudí Gezibik už měl skoro pět prstů nad hlavou a málem tedy Sparta kopala roh díky tomu novému pravidlu, nestalo se, nakonec to Lyon stihl, ale znovu rozehrál jenom do zámezí, takže Sparta vhazuje na polovině soupeře z pravé strany, pak se s míčem dostává kůlící čáře, Serencen hraje opět doprava Karabcovi, který se teď zbavil kličkou soupeře a poslal dobrou přihrávku Mercadovi, který centruje a to byl centr lomeno střela z pravé strany, nakonec z offside do V pozice, ale takže z toho nebude rohový kop pro Pražany na konci 12. minuty a na začátku té 13. rozehraje Dominik Graif další postupný útok Lyonu. 0-0, začátek 13. minuty.
1: Dominik Graif už si nachystal balón, dal si ruce v bok a čeká na to, až mu spoluhráči poběhnou směrem dopředu. Slovenský gólman teď vyčkává, nikam nepospíchá, nakonec nákop směrem doleva, kde se nepodařilo prodloužit balón, protože vzdušný prostor ovládl Ševinský. Míč má následně Brunec, sklepává doleva, tam se rozebíhá Rineš. Trošku přihrál pod nohy Alcocerovi, místo aby ho nastartoval, tak ho spíše přibrzdil. Irvin má míč ve své moci, takže Sparta pokračuje v kombinaci Serencen, Macek, znovu Irvin, ale je zády k bráně, takže nemůže vymyslet nic moc kloudného, dává pouze Kleině na Rineše. Rineš pod sebe na Macka, Macek vrací až na vlastní obranou polovinu k Serencenovi, Serencen znovu do lajny, Rinešovi špatný první dotek s balónem a tak, že Sparta nepřišla o balón, nakonec Rineš prokázal dostatečnou tvrdost v souboji, po kterém tam jeden z hostujících hráčů zůstává ležet na trávníku, je to Openda, který se převalil tam, zpátky tam, nakonec teď už sedí, nebo teď už stojí dokonce na nohou a také ho přišel zkontrolovat hlavní sudí Gezibik, který nevyhodnotil tu situaci jako faul. Polovina 14. minuty se blíží, Sparta Lyon zatím nerozhodně 0-0. Maitland Niles vrací sportovně balón na spartianské kopačky, jmenovitě ke golmanovi Surovčíkovi. Ten si dovedl míč až do vlastního vápna, někam na úroveň penaltového puntíku a chystá tedy rozehrávku další útočné akce. Nakonec míč na krátko k Serencenovi, po něm Rineš. Zase to nebyl úplně ideální první dotek, ale tentokrát si vypomohl přihrávkou zpátky na Surovčíka. Surovčík zapojí Serencena. Jakoby Spartané chtěli trošku vylákat Lyon z té defenzivní ulity. Pomalu, ale jistě si přihrávají v těch zadních řadách. Nakonec Surovčíkův dlouhý balón, který hledá Mercada, a ten byl ale pokrytý Klivertem. Maitland Niles ještě sklepává balón, ale tam už je Rineš, který vybojoval míč pro Spartu. Po Rinešovi je Serencen, ještě jednou asi tahle dvojice. Rineš, který vybojoval míč pro Spartu. Po Rinešovi je Serencen, ještě jednou asi tahle dvojice vyměnila balón a kapitán Sparty Serencen rozdává

0: Branek 0-0.
1: Míč má brankář Lyonu Dominik Greif připravený ve svém pokutovém území. Tentokrát Spartané nenapadají, taky si potřebují trochu oddychnout, přeci jen v Praze. Stále velké vedro, 30 stupňů, byť už sluníčko pomalu zapadá, tak to musí být pro hráče hodně náročné a očekávám tu přestávku uprostřed poločasu na občerstvení je pro oba týmy. Lyon rozehrál do levé strany, tam Uedraogo vybojoval pro svůj tým autové vhazování a u míčů se dostává zleva na střed hřiště, kam si se běhl taky Abner Vinicius, sklepl balon do křídla Maitlandu Nilesovi a Morten už krásným pasem od středového kruhu do levého křídla rozebíhá Uedraoga, který centruje na zadní tyč a Serensen si tam teď zřejmě křikl, že chce ten balon zahrát sám, ještě za ním stal možná lépe postavený Rineš, Serensen ten míč prodloužil do zámezí na druhé straně hřiště, takže zprava teď z pohledu Lyonu bude francouzský tým vhazovat. Je to vedle pokutového území Sparty, ale Maitland Niles ten míč hází až daleko před spartianskou 16. Mortonovi. Po něm hraje Mata, znovu Morton, který si vzal balón de Carvalho. Další přihrávka do pravého křídla už neprojde na Maitlanda Nilese od dalšího hráče Lyonu Abnera Viniciuse. Balon tedy až u golmana Sparty i Surovčíka. Polovina 17. minuty, Sparta Lyon 0-0 na úvod třetího předkola Ligy mistrů. Pražané rozehrávají od svého brankáře. Surovčík si vybírá Ševinského před 16. Ševinský nabil Mackovi a Macek z jedné hledá pasem vzduchem na pravé straně Mercáda. Mercáda jen prodloužil hlavou v souboji s Kluivertem balon až k brankáři Lyonu Greifovi, takže opět rozehrává francouzského týmu, tentokrát po zemi přes pravou stranu. Maitland Niles si narazil s Abnerem Viniciem a ten poslal balon zpátky až na Matu. Mata po něm Morton, znovu bude hrát stoper Mata a v náběhu opět Brazilec Vinicius. Maitland Niles pak přihrává do pokutového území a byla to přihrávka riskantní, kterou málem vystihl Mercado, ale Spartané se k šanci nedostali. To naopak Lyon teď má prostor na levé straně, konkrétně Uedraogo, ale jeho pas na Tolisa taky nebyl dobrý, teď je tedy festival ztrát na obou stranách, míč u spartianské defenzivy. Polovina 18. minuty, Sparta Lyon 0-0.
0: Serensen dává doleva na Arineše, to je vzorec, který dnes sledujeme velmi často, následně hraje Alcocer, ale zády k bráně. Teď se šikovně obtočil, škoda, že mu míč utekl do autu, protože tam se Alcocer dokázal elegantně zbavit Maty a vlastně i Maitlanda Nilese, bohužel pro Spartu, jak jsem říkal, ten balón překročil tu postranní čáru a tak Olympic může vhazovat míč na Matu, po něm bude hrát Tesman, následně také Kluivert u levé lajny Uedraogo. Přihrávka z první přesně do nohy Mackovi, takže Spartané mohou poděkovat za tenhle odevzdaný balón. Serensen, Rineš, znovu míč tedy na levé v straně, která řekl bych je o něco vytíženější než ta pravá. Irvin teď dostává pěknou průnikovou přihrávku na levé straně Alcocer u lajny, nemá rychlost, znovu pozastavil ten výpad Rineš, Irvin, který se tam stáhl k levé lajně a kombinuje se svými spoluhráči ve středovém kruhu už Serensen napravo Krabec. Pěkná průniková přihrávka, tam bude připravený Mercado, přihrává na penaltový puntík, kde je Brunes, se obtočil a dává gol! Sparta vede 1-0.
2: Parádní spartianská akce z pravé strany, výborná Karabcová přihrávka mezi dva obránce Lyonu a Mercádův centr zprava nebyl o nic horší než ta průnikovka od Karabce a samozřejmě pochválme taky Jonathana Brauta Brunese, který potvrzuje, že má střílení gólu opravdu v krvi, však je to taky bratranec Erlinga Haalanda. Výborně si našel balón po centru zprava v prostoru mezi penaltou a malým vápnem, připravil si pravou nohou pozici ještě do lepšího prostoru, než ve kterém se nacházel na střelu z jedné a ze druhého doteku překonal střelou ze svého pohledu k levé tyči Dominika Greifa v brance Lyonu. Jonathan Braut Brunes se tedy zatím Spartě velmi vyplácí, druhý zápas, druhý gól, vypadá to, že to je velký kanonýr.
0: Jen tak dále, pokud Sparta hledala posil do útoku ve chvíli, kdy Kuchtovi se, řekněme, dlouhodobě nedaří. Vojta také na tom není úplně střelecky ještě v topu, řekněme, tak možná ještě budeme všechno brát zpět, protože sudí teď řeší offsideovou situaci, obdélníček namalovaný.

0: rukama hlavního sudího a gol neplatí. No, tak škoda.
1: Řekli mi to taky posluchačům Radiožurnálu, že je to stále 0-0. 21. minuta utkání, před chvílí tady vyprodaná Letná a slavila téměř 98%, jen fanoušci Lyonu byli smutní, protože Spartané dostali balón do sítě po krásné akci z pravé strany. Karabec, Mercado a zakončující Brunes byli tři hráči, kteří se na tom nejvíc podíleli. Na tom gólu, který Spartané dali, ale nakonec, i když ho oslavili, tak se radovat nemůžou, protože rozhodčí z Nizozemska Gezi Bik nakonec po konzultaci se svými asistenty u videa ten gól Sparty zrušil, a to pro offside nabíhajícího Mercáda po té přihrávce, která letěla do prostoru vedle velkého vápna, ale křídelník Pražanů si tedy nepohlídal svůj náběh a tím pádem tedy Spartané nemohli oslavit ten gól na 1-0. Je to 0-0, teď bude začínat 22. minuta a začne volným přímým kopem Lyonu na polovině Sparty. Francouzský tým, ten se zatím co do ofenzivy vůbec neukázal, samozřejmě k radosti všech nebo většiny fanoušků tady na Letné. To naopak domácí tým vletěl do toho utkání velmi dobře, když si vypracoval střelu zase po akci z levé strany a centru Alcocera, skotský záložník Sparty Irvin, ale jeho pokus z prvního doteku přeletěl branku Dominika Greifa. Tak tedy 0-0 mezi Spartou a Lyonem na úvod třetího předkola Ligy mistrů v polovině 22. minuty. Dál můžete poslouchat přímý přenos na digitálním Radiožurnálu Sport. Z Letné Pavel Tulšar, Radiožurnál.
0: No a teď také nebezpečná hlavička, kterou se tam prezentoval Uedraogo, ale Surovčík si naštěstí pro Spartu poradil s tím zakončením do středu brány, ale první varování asi od hostů, kteří zatím směrem dopředu byli takřka nuloví. Přelom 22. a 23. minuty, skóre zůstává nerozhodné 0-0. Suchomel teď nakopává balón na pravé straně, dlouhý míč, který by chtěl získat Karabec, ale proti byla hostující obrana, jenže Kluivert byl donucen zahrát balón, Karabec ho natlačil na míč, možná kopačkou trefil ještě soupeře balónem. Zkrátka autové vhazování pro Spartu, která se tak rychle dostala na dostřel pokutovému území, a vhazování o to Suchomela nakrátko k Mackovi. Macek vrací na Suchomela, Suchomel zase vybízí Macka, Macek prostrkává na Mercáda, Mercáda si hledá místo na centr a zblokovaný pokus, který přinese Spartě rohový kop, takže v končící 23. minutě standardní situace. Budeme zvědaví na to, co Sparta vymyslí z rohového kopu. Připomeňme, že co se týče zakončení hlavou, tak třeba Serencen by mohl být velmi zajímavou variantou, jak s tímhle rohem naložit. U praporku připravený Adam Karabec. Konkrétně to bude tedy Karabcová levačka, která bude servírovat balón do předbrankového prostoru. Zdvižená pravá ruka Karabcova, dlouhý míč, který míří přímo do rukavice Greifa. Slovenský gólman také doběhl na hranici vápna, vykutál šikovně míč a může z toho být break Lyonu. Macek musí hasit problémy na pravé straně obrany. Olympik ještě přenáší hru doprava, ale tam už dobíhal Morton pozdě. Ještě ukazuje anglický fotbalista spoluhráčům, ať se natlačí tomu místu, kde se bude vhazovat teď v polovině 24. minuty za stavu 0-0, tak aby spartianská rozehrávka byla hned pod tlakem, a to se také povedlo, ještě dokonce teď reklamuje také Abner Vinicius, jestli by to neměl být auto pro Lyon. Sparta už znovu vhodila a Rineš dává Serencenovi, Serencen vybídne Surovčíka, Surovčík zpracuje míč uvnitř pokutového území a zapojí Ševinského, Ševinský vyváží balón mimo pokut území a má reálně dvě varianty. Tou první byl Suchomel vpravo, tou druhou byl na středu hrací plochy Serencen. Zvolena byla varianta B. Dlouhý Rinešův nákop následně směrem k Irvinovi. Irvin se snaží dostat na míč přes Tesmana, ale americký fotbalista měl v tomhle souboji navrch. Greif i pod tlakem to zvládl. Ještě tam má, ale drobné problémy. Uedraogo, Spartané vybojovali balón a tam bude ještě šance na dorážku pro Karabce. Karabec se trošku zamotal do míče. Výbornou práci odvedl Mercado, který chtěl naservírovat míč pro Brunese, ale Lyon z toho vyvázl.
1: Dominik Greif teď hrdinou okamžiku, protože se tam roztáhl téměř přes celou šíři svého malého vápna a tu přihrávku Mercada tedy čekal, takže pravou nohou nedovolil Brunesovi zakončení do odkryté branky. Stále je to tedy 0-0, ale Sparta už jeden gól dala, ten neplatil kvůli offsideu a měla další minimálně dvě velké šance. Stále je to ale 0-0 na začátku 26. minuty. Pražané teď kombinují u půlící čáry a připravují si další postupný útok. Balon má kapitán Cerensen, dává ho přes usu hřiště doprava. Ševinskému tomu se nabízí Macek, jenom mu takhle chce vrátil. Ševinský zpátky do středu na Cerensena, který má teď před sebou prostor, udělal pár kroků k 16. soupeře, dal doleva, tam hraje Alcocer Rinešovi, ale ten se teď trochu ukopl a míč poslal do zámezí. Bude z toho aut Lyonu z úrovně velkého vápna v polovině 26. minuty za stavu 0-0. Musí si podspíšit Maitland-Niles, protože už za malý moment začne znovu počítat hlavní rozhodčí z Nizozemska Gezibik a nakonec to tady stihl. Maitland-Niles následuje faul Serencena na brazilského křídelníka Abnera Viniciuse, který byl trochu přistrčený spartianským kapitánem v souboji kousek od půlící čáry, takže Lyon rozehrává z místa ze své poloviny. Maitland-Niles hraje dozadu, Mata předává Mortonovi kousek od středového kruhu. Je Morton teď mezi Irvinem a Brunesem, ale zvládá přihrávku dozadu na Tesmana. Tesman hraje do levé strany Klivertovi, tomu se nabízí zase Uedraogo, který se dostal teď pod tlak Suchomela a jeho pas není přesný do středového kruhu. Tam míč zastavil Serencen, Alcocer dostal balón před 16, ale jeho klička nevychází a dopředu tak vyráží s balónem na své noze Mata, ale ztratil ho v souboji se Serencenem u půlící čáry. Pražané tak můžou pokračovat v akci v polovině 27. minuty. Sparta Lyon na úvod třetího předkola Ligy mistrů 0-0.
0: Serencen má balón nalevo, dává Arinešovi. Arineš vrací zpátky na Serencena, na Rážečka a s Mackem, který je teď odcouval pár kroků do středového kruhu. Serencen volí znovu Arineše na levé straně, ten si narozil s Irvinem, ale pak si až moc předkopl balón a tak mohl Tesman odkopnout míč do bezpečí. Jmenovitě to bylo ke golmanovi Surovčíkovi, ten teď zatleskal nad hlavou a si chtěl pozbudit spoluhráče a také ocenit za to, jak si zatím vedou v tomhle zápase. I když je v 28. minutě skóre bezbrankové 0-0, tak Sparta za mě zatím aktivnějším týmem a tedy i lepším týmem v tomhle zápase. Napravo Suchomel má balón, stahuje se k němu Ale de Carvalho, dlouhý nákop na Mercada, který odvrací Klivert do autu, Sparta bude vazovat. Karabec rychle sbírá balón a uvádí míč do hry na Suchomela. Suchomel ten posouvá po zemi zpátky na Karabce. Karabec udělal jednu kličku, při té druhé padá k zemi, ale pískat se nebude. Karabec se tam zlobí, následně přerušená hra poté, co Spartané sami přerušili hru Lyonu a teď samozřejmě domácí publikum není spokojeno, že Adam Karabec si nevynutil tam nedovolený zákrok, tedy že se nepískala standardní situace pro Pražany v blízkosti vápna. 29. minuta začíná, Sparta Lyon 0-0.
1: Míč má Serencen, dává ho nakrátko Irvinovi, Irvin si vybírá Ševinského, který si zpracoval, otáčí doprava, za půlící čárou je Suchomel, dává na střed hřiště, ale teď nepřihrál přesně Karabcovi, naopak Lyon má prostor zaútočit, ale Spartané dobře se vrátili pod míč v dostatečném počtu a tak Lyon musí hrát dozadu, protože nebylo kudy dopředu. Kousek za půlící čárou na levé straně Uedraogo, který znovu bude hrát směrem dozadu ze svého pohledu na záložníka De Carvalha, portugalský středopolař Lyonu, hraje do pravé strany Morten pak z jedné, tohle je výborná přihrávka na Maitlanda Nilese, ale bude příliš dlouhá, protože Surovčík si míč bez problému sebere vedle svého pokutového území. Maitland Niles nakonec ani nedokončil ten pohyb vedle 16. Sparty a tak začínají znovu Pražané na začátku 30. minuty tohoto zápasu. Sparta Lyon 0-0, balon má Serencen, otáčí ho z osy hřiště do pravé strany na Ševinského. Ševinský a po něm bude hrát Suchomel, který už táhne míč směrem k půlící čáře, po něm Macek. Macek vrátil z jedné zpátky Ševinskému a ten otáčí hru ze středu doleva k Rinešovi. Rineš po něm v křídle Alcocer, kterému se nabízí taky Irvin, ale Alcocer Kasser jde zatím s míčem sám, Klička do pokutového území a centr tam byl Brunes, ale taky Kluivert, stoper Lyonu, odkopl míč do zámezí. V polovině 30. minuty Sparta Lyon stále 0-0.
0: Ale domácí neustále aktivnější, tlačí se do koncovky. Teď je to Serencen, který je dává Arinešovi, ten opět vrátí kapitánovi Sparty a zapojený bude i Ševinský ve středovém kruhu. Ševinský kontroluje situaci na levo, na pravo, nakonec volí cestu o míče doprava na Suchomela, po Suchomelovi Mercado, znovu Suchomel, který si musí vypomoci zase pasem zpátky na Ševinského. Sparta teď odcouvala dobrých 15-20 metrů dozadu. Rineš na levo už v kombinaci s Alcocerem, Alcocer na Irvina, ten ťuká zpátky na Alcocera, Mata si tam trošku vypomohl rukama, podle mého se to klidně pískat nedalo, ale nevím, co znamená tohle gesto nizozemského arbitra, který roztáhl ruce, jako kdyby měl křídla, jestli tím chtěl ukázat, že se drželi oba.
1: Myslím si, že ano, myslím si, že Alcocer měl ruce za sebou taky.
0: Takže z toho bude jen kop od brány Olympiku Lyon. Půl hodina hry za námi, polovina 31. minuty, Sparta Lyon 0-0. Rozehrávka Greifa na krátko, nebo ke Greifovi na krátko a Sparta zase okamžitě se snaží napadat Olympik při zakládání útoku. Suchomel tam teď vystartoval poměrně divoce a tak, takže to neskončilo ostřejším zákrokem. Nakonec z toho bude autové vazování pro Lyon, a to na levé straně, tak na půl cesty mezi pokutovým územím a středovou lajnou. Zpětný aut, ale posílá zase míč až zpátky do pokutového území ke Greifovi. Slovenský golman znovu pod tlakem od Mercada. Alcocer tam ještě vypomáhá při napadání Maty a bude z toho tedy aut pro Lyon, jenže je to zase v tom místě, kde to nemají týmy moc rády, protože se vazuje takových 9-10 metrů od brankové čáry, tedy v blízkosti vlastního vápna, a tam je to vždy nebezpečné, zranitelné. Aut, který míří na Matu, Mata levačkou nakopává míč do leva a my budeme také informovat posluchače Radiožurnálu o tomto zápase.
1: V polovině 32. minuty Sparta hraje s Lyonem 0-0, i přesto, že jeden gól dala, ale ten neplatil kvůli offsideu centrujícího Mercada. Brunes tak svůj druhý gól za Spartu slavit nakonec nemohl. Na konci 32. minuty Sparta Lyon 0-0, přímý přenos ze zápasu můžete poslouchat na digitálním Radiožurnálu Sport. Z Letné Pavel Tilšar, Radiožurnál. Pokračujeme tedy na jediném sportovním rádiu v Česku s informací, že Roman Macek si chystá volný přímý kop Sparty kousek od středového kruhu a tak se do 16 Lyonu přesunul i Asgeir Sørensen, dnešní kapitán Sparty, když je Lukáš Hrastlín na lavičce náhradníků. Macek má tedy důvěru hned ve svém prvním startu za Spartu i k rozehrávce standardních situací a výborně našel Ševinského, ten se teď drží za hlavu, ale jeho pokus minul branku Lyonu, a to o půl metr, maximálně metr. Dominik Greif se jen otáčel za tou hlavičkou, která letěla nakonec vedle jeho levé tyče. Skóre se tak nemění, Sparta Lyon i po další šanci Ševinského na konci 33. minuty 0-0.
0: Teď už probíhá počítání, ne jako v boxu, ale tak, jak jsme nově zvyklí ve fotbale, protože Lyon trošku otálel s rozehrávkou. Nakonec to hosté stihli ještě včas, jenže nic moc dopředu nenabídli. Jen takový nakopnutý balon, který Surovčík zase rychle vrací na opačnou polovinu hrací plochy. On tam, brankář Sparty, neměl mnoho času, už by tam na něj dotíral Openda, a tak raději to z první napálil vpřed. Greif si doběhl pro míč a teď na hranici vlastního vápna bude vyhodnocovat situaci, jakže rozehrát případný útok. Říkám případný, protože Lyon se vlastně dopředu prakticky vůbec netlačí. Openda teď sice na středové lajně čekal na to, jestli nepřijde dlouhý balon, byl připravený vypálit dopředu, jenže Lyon rozehrál nakrátko a až pak nakopl balon, a to přesně k nohám Sørensena. Může hrát tedy následně Macek, na pravé straně Suchomel, ten si nevěřil teď na Kličko, ani nechtěl potáhnout balon, takže zase přes Macka míč se vrací ke stoperské dvojici. Následně hraje Rineš, nalevo Alcocer. Alcocer má proti sobě jednoho strážce, přirávka pod nohy Rinešovi, který byl trošku rozeběhnutý. No a centr, který míří přesně do náruče golmana Agrajfa, tady se dalo určitě vytěžit víc. Přijde mi, že Alcocer by chtěl dostávat míče do běhu, ale zatím je úplně nedostává. Naopak Rineš tam pár náznaků míčů do běhu měl, ale tomu se to zase úplně nechtělo potáhnout vpřed. Alcocer teď přihrává Karabcovi, ten na hranici vápna byl zablokovaný, ještě Brunes vybojoval míč, Irvin, Mercado, ale je tam hodně hráčů Lyonu a tak raději Sparta roztahuje hru doprava, polovina 35. minuty, stále bezbrankové skóre na Letné mezi Spartou a Lyonem. Otočka od Mercada zprava doleva, takže míč má Serencen, nalevo Rineš, až u lajny je to Alcocer, který se vrací Serencenovi, znovu Alcocer, má proti sobě ovšem bránícího Maitlanda Nilese, který si dobře počkal v tom souboji a vystihl úmysly Alcocera, ovšem ještě tam je ta rozhrávka Lyonu pod tlakem, špatná přihrávka, Sparta dostává míč Lacino, Macek, ale Irvin nedosáhl na tu přihrávku a teď pozor, aby Olympic nevyrazil do breaku, výborně Suchomil přibrzdil ten break a následně Rineš získává balón definitivně pro Spartu, i proto ten potlesk tady na Letné. 10 minut do konce základní hrací doby, 36. minuta začala Sparta Lyon 0-0.
1: Líbí se mi, jak se Pražané nebojí v tomto zápase s Lyonem a napadají opravdu hodně vysoko, věří si s míčem. Myslím, že i Roman Macek tomu přispěl na středu zálohy, tak věřme tomu, že to bude pokračovat i dál tento zatím líbivý spartianský výkon, který přinesl jeden gól, ale pro offside Mercada neplatil. 0-0, 36. minuta, teď Alcocer na levé straně ještě stihl míč na hrací ploše a nevybojoval nebo vybojoval rohový kop. Nakonec si myslím, že ano, zemský rozhodčí Gezibik ukazuje na rohový praporek, on by to ještě mohl zvrátit, to své tvrzení, samozřejmě i na základě těch nových pravidel, na která jsme už zvyklí po mistrovství světa, ale vypadá to, že to bude platit tak, že Sparta bude zahrávat standardní situaci. Na začátku 37. minuty za stavu 0-0 mezi Pražany a Lyonem na úvod třetího předkola Ligy mistrů z levé strany Adam Karabec připravený centrovat svou levou nohou, tedy tentokrát spíš od branky Dominika Greifa. Několik hráčů je ale připravených na úrovni toho malého, včetně třeba Brunese. Karabcův přízemní centr nebo takový těsně nad hlavou Alcocera, který ale hlavičkoval jeden z hráčů Lyonu, takže míč před šestnáctkou francouzského týmu. Irvin na levé straně, po něm v křídle Karabec, proti sobě má soupeře, věří si na něj, Klička tam a zpátky, pak končí Karabec na zemi, ale faul se znovu nepíská, ještě že hráči Lyonu nepřekopli teď Rineše, to by už Openda mohl spěchat směrem do šestnáctky Sparty. Nestalo se, stále tedy 0-0 na konci 37. minuty úvodní utkání třetího předkola Ligy mistrů, které posloucháte v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
0: A my jsme za to samozřejmě rádi. Teď bychom ale rádi také viděli nějaký gólový útok Sparty, která zatím je aktivnější, je lepší. Ovšem skóre zůstává 0-0 i proto, jak kolega Pavel Trčar říkal, že gól Brunese nebyl pro předchozí offside uznaný. Serencen má balón ve své moci, udělal tam takové dvě otočky nad balónem, následně přidal Rinešovi a ten bez hlavy nakopl míč přímo do Tesmana. Lacino, ztracený balón podle mého, co vymyslí hosté, Abner Vinicius, po něm De Carvalho a v tom zauštěném prostoru přece jenom hráči francouzského klubu našli skulinku, jak se vymanit ze sevření. Tesman má míč napravo a přenáší hru úplně na opačnou stranu k levé lajně, kde je Uedraogo, ten kombinuje s Tolisem, Uedraogo, znovu Toliso, Uedraogo, pěkná narážička téhle dvojice, prostrkávačka, tohle by měl být offside Opendiano. Praporek letěl nahoru, takže nějaké vzrušení v pokutovém území Sparty se konat nebude. 38. minuta končí, 39. začíná Sparta Lyon stále 0-0. Poločasová přestávka se blíží, trošku mě překvapuje, že jsme vlastně neviděli tu přestávku na občerstvení, i když tady v Praze bylo velké vedro.
1: Rozhodně ano, stále kolem 30 stupňů, já se tady potím solidně, co pak hráči na trávníku tady přímo na Letné v tom vypjatém zápase, který zatím gól nenabídl. 39. minuta ve své polovině, Sparta hraje s Lyonem na úvod třetího předkola Ligy mistrů. Teď oblouček na Brunese, který dobře zahrál hlavou míč do křídla Alcocerovi, ale odnesl to. Přišlápl mu tam zřejmě De Carvalho nohu v tom souboji ve středovém kruhu. Tento souboj se nevyhodnotil jako nedovolený, ale další už ano, když skončil Macek na zemi právě ve středovém kruhu, odkud tedy Sparta rozehraje další postupný útok z místa. 39. minuta na svém konci, Sparta Lyon 0-0. U míče je Rineš, vrací ho zpátky Serencenovi, ke středovému kruhu. Serencen a jeho křížný pas do pravé strany na Merkáda, který srazil balon hlavou zase Suchomelovi. Suchomel si hlídá teď své postavení a jak daleko má soupeře. Nakonec tady zvolil přihrávku dozadu a pak si znovu bere balon na pravé straně, jenže podklouzl po pasu od Serencena. To je škoda, protože teď tam měl Suchomel před sebou víc prostoru a mohl z toho být zajímavý útok. Nic na plat, rozehrává Lyon, aut z levé strany, 40. minuta, Sparta zatím hraje s francouzským soupeřem 0-0, dala gól ve 20. minutě, ale ten nakonec video rozhodčí odvolali, odvolal ho ten hlavní, protože ten to musí udělat, ale po konzultaci s videem tedy gól neplatil, protože Mercado byl v offsideu. Na konci 40. minuty tak Sparta hraje s Lyonem 0-0.
0: Teď Olympika začíná až odzadu od Tesmana, který je pod tlakem, stejně jako Morton. Spartané se teď sesypali jak vosy na hráče, kteří dostávali balón a chvilku to slavilo úspěch, jenže plně ten míč pod kontrolu nedostali. Zahrál si také teď hlavní arbitr a poté, co Serdar Gezibík byl trefen do paty, tak bude následovat míč rozhodčího. Brunes vykázán od balónu a míč vhozen před Kluiverta, který rozehrává s Tesmanem. Kluivert dává doleva na Uedraoga, ten se snaží nakopnout míč dopředu do míst, kde byl Openda, ale byl tam také připravený Serencen. Ještě Lyon sebral ten balón a Openda má teď před sebou trochu prostoru. Openda pálí a tohle byla, řekl bych, asi největší šance Lyonu, pokud se nepletu v dosavadním průběhu zápasu. Surovčík zakročil v polovině 41. minuty, stále 0-0.
1: Výborný zákrok Jakuba Surovčíka, opravdu první v zápase, v závěru prvního poločasu, takže Surovčík zůstal koncentrovaný, to je pro Spartu dobře, ale je vidět, že když Openda dostane možnost rozeběhnout se, tak je nesmírně rychlý. Naštěstí si teď nevěřil na to, že by si ten balon ještě hodil do 16, pálil spoza velkého vápna. A Surovčík má tady první zákrok utkání. Na začátku 42. minuty Lyon rozehraje roh z pravé strany. U míče je připravený brazilský křídelník Abner Vinicius, který jako levonohý fotbalista by měl kroutit balón do malého vápna, kde se teď vytvořilo několik dvojiček. Ti nejvyšší tam pochopitelně nechybí, třeba včetně taky amerického záložníka Lyonu Tesmana, který vytvořil dvojici s Mackem, hodně aktivní je tam v tom souboji taky Tolisso a Karabec. Oba dva se velice dobře znají z minulé sezony, kdy Karabec hostoval ze Sparty právě v Lyonu. Až teď rozehrál Lyon ten rohový kop nakonec nakrátko. Maitland-Niles vrací až Matovi před pokutové území. Na ose hřiště teď víc prostoru pro De Carvalha, který naznačil dvakrát střelu. Nakonec hraje doprava znovu na Viniciuse, který si vybírá opět De Carvalha, taky Morton tam je v té kombinaci na malém prostoru. Nakonec balon dozadu a Mata centruje z velké dálky a z toho nebude nic nebezpečného pro spartianskou branku. Naopak výborná práce Irvina, který kolem pokutového území nezazmatkoval, naznačil pohyb do pravé strany, pak se míč zasekl, tím se zbavil obránce Kluiverta, který už spíš pomýšlel na návrat dozadu, a tak si Spartané opět připravují ten postupný útok ze své poloviny. Ševinský, po něm Karabec na pravé straně, spěchá mu Suchomel. Karabec ale zatím nepředává balon dopředu, hraje dozadu Mackovi ve 43. minutě za stavu 0-0.
0: Serencen posouvá míč doleva na Rineše, což je vlastně taková oblíbená spartianská cesta. Stejně tak jako ta zpětná přihrávka od Rineše zase zpátky na Serencena. Macek, Irvin a Ševinský, rychlá kombinace v blízkosti středového okruhu, po které se míč dostává doprava ke Karabcovi. Karabec znovu zapojí páteční posilu z Mladé Boleslavy Macka. Přenesení je doleva na Rineše, proti němu ale připravený Abner Vinicius, takže zase přihrávka na Serencena. Prostrkávačka, kterou by mohl stihnout Rineš, ne. Včas tam zareagoval Tesman, který jako defenzivní štít Lyonu podle mého funguje velmi dobře. Tesman ve spolupráci s Mortnem a také Matou řeší problémy vzadu, ale Serencen tam dobře četl hru. Přihrávka do vápna na Brunese. Brunes má před sebou hradbu, ještě se otáčí přihrávka na zadní tyč. To byla ohromná šance, ve které Spartané selhali. Míč na zadní tyč, kam nabíhal Mercado, ale nedokázal ve skluzu zakončit.
1: To je ohromná škoda, protože Mercado byl úplně sám, měl před sebou půlku volné brány, Greif už nestíhal ten nastřelený centr Brunese, norský útočník to vyřešil opravdu parádně, když se dostal do ostrého úhlu kličkou, možná si myslel soupeř, že bude pálit na branku, ale on to byl střílený centr, který Mercado, jak říkal správně Tomáš Petr, v takovém skluzu, polopádu, nakonec poslal hodně, hodně vysoko nad Greifovu branku, takže stále 0-0, další spartianská akce. Za to svěřence kouče Briana Priského nebude mrzet, protože první poločas patří jednoznačně právě Spartě tady na Letné. 45. minuta, Sparta Lyon 0-0 na úvod třetího předkola Ligy mistrů. Francouzský celek rozehrává přes golmana Greifa a Maitlanda Nilese, pravého obránce. Openda předskočený teď Ševinský, ale Ševinský pak odpadl v tom souboji a Openda míč udržel pro Abnera Viniciuse, který už centruje, a to je dobrý balon, na který si zbíhá Tolizo a Suchomel si dává vlastní gól. No tak to je neuvěřitelná spartianská smůla. V úplně poslední minutě prvního poločasu, tedy pokud se bavíme o základní hrací době, Lyon teď dokázal dostat balón přes pravé křídlo až k 16. Abner Vinicius poslal takový utěšený centr, který je hodně nebezpečný pro jakoukoliv defenzivu mezi brankáře a tu obranou linii, a jak se tam vracel pravý obránce Martin Suchomel, tak ještě před Tolisem ten balón snad takovým dvojdotekem poslal do protipohybu brankáře Surovčíka, ten zůstal úplně skoprnělý stát na úrovni svého malého vápna. A tak tedy Lyon vede na Spartě 1-0 poté, co se vytvořil tedy druhou šanci v zápase. Tu první měl Openda. Na tomhle gólu má taky svůj podíl, protože udržel balon u půlící čáry. A pak tedy velká smůla Martina Suchomela.
0: Suchomel se musel vracet, musel ten míč hrát, protože už tam byl hráč, který by sám zakončoval před gólmanem Surovčíkem. Takže z tohohle pohledu pochvala pro Suchomela, že se stihl vrátit, že tu situaci dohrál. Bohužel na druhou stranu velká smůla, že ten míč poslal přímo do vlastní branky. Sparta, která odehrála velmi dobrý první poločas tady teď v nastaveném čase, který by měl trvat jen 60 sekund, prohrává s Lyonem 0-1 a hodně by mě zajímalo, jak to bude vypadat v kabině Sparty, protože za výkon by Spartané zasloužili pochvalu, ale co se týče výsledku, tak tam je to o dost jinačí písnička. Olympik teď ještě zkouší zautočit po pravé straně. Míč do běhu pro Abnera Viniciuse. Toho ale předstoupil Rineša. Vhazovat budou tedy Spartané. Míč do vápna na Serencena. Serencen se musí dát pozor, protože tam dotíral Tolisso. Rineša nakopává balón, ale míč míří pouze do autu. A vhazovat se ještě bude. Už jsem myslel, že tímhle první poločas skončil. Nakonec přece jenom je to všechno z té první 45 minutovky, kterou Spartané herně zvládli velmi dobře. Z toho, co jsme sledovali v téhle sezóně, suverénně nejlepších 45 minut Sparty oproti těm dvěma ligovým zápasům. Bylo tam několik šancí. Byl tam jeden gól, kdy Brunes dopravil míč do branky, ale předcházela tomu offsideová situace, takže nakonec branka nebyla uznána. No a v samotném závěru tedy přišel ten vlastní gól Suchomela, po kterém Sparta prohrává po prvním poločase 0-1.
2: Říkají Tomáš Petr a Pavel Tilšar, děkujeme jim za to. Přenos druhého poločasu začne přibližně za čtvrt hodiny. Do té doby se budeme teď bavit také s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Znovu ti, Pavle, přeji hezký večer.
3: Ahoj, dobrý večer.
2: Tvůj dojem z prvního poločasu.
3: No, velký zmar teďka, samozřejmě Sparta odehrála, opravdu souhlasím s Tomášem, prostě nejlepší poločas v této sezóně a bohužel nebyla úspěšná v tom zakončení. No, teďka Mercado, obrovská šance na této úrovni, prostě já jsem trošku měl strach z toho, jak Sparta vydrží kondičně, protože opravdu hrajou náročně, napadají, dostávají hráče Lyonu do nepříjemných pozic, měli spoustu zajímavých příležitostí, bohužel nedali ten gól a tenhle ten konec toho poločasu je smutný a nešťastný. No.
2: Pojďme teď odmyslet ten konec a věnovat se hře Sparty. K tomu konci se samozřejmě vrátíme, k tomu vlastnímu gólu Martina Suchomela. Na to, jak je Sparta v úzovkách nesehraná, tak ten pressing působí podle mě velmi dobře.
3: Určitě, tak jak se říká, lehčí je bořit, než tvořit. ale je pravda, že hráči Lyonu Spartě hodně nahrávají. Je tam určitě vidět, že trošku Sparta čerpá z přáteláku Slávie. Myslím si, že ten pressing pro Spartu takhle obvyklý není, ale vidíme, že to přináší prostě ovoce a samozřejmě, teď to nechci zlehčovat, samozřejmě je to předkolo Ligy mistrů, ale tohleto si myslím, že opravdu je trénovat, když to budeš trénovat dva tréninky opravdu poctivě, tak ty kluci samozřejmě na téhle úrovni to navnímají a hráči Lyonu většinou jsou čelem ke své bráně, není to pro ně jednoduchý, ale samozřejmě to nejde vydržet celý zápas, takže já jsem trošku očekával, aniž bych tenhle ten gol, který padnul, ten vlastně jak čekal, tak že Sparta samozřejmě z tohohle stylu té hry bude muset v druhé půli trošku ustoupit a tam pak ty hráči té francouzské ligy prostě budou silní. No.
2: Proč z toho velmi dobrého pressingu podle tebe Sparta nedala gol? Samozřejmě obrovská šance a individuální zklamání v závěru prvního poločasu těsně před tím obdrženým gólem, ale ona vlastně Sparta z toho pressingu získává ještě na polovině soupeře poměrně dost míčů, tak by se dalo očekávat, že z toho bude mít výborné šance a třeba něco promění, ale ono nic?
3: No to už je právě další krok. Když natrénuješ ten pressing, tak samozřejmě pak co potom, po tom zisku a to tam prostě malinko bylo pomalejší než ten samotný pressing a samozřejmě hráči Lyonu se stihli vrátit nebo to Sparta špatně zakončila. No.
2: Jak hodnotíš, když se ptám individuálně, ty nové hráče, zejména tedy Macek a Alcocer, kteří jsou Macek ve středu hřiště s Karabcem a Alcocer na levé straně?
3: No, tak myslím si, že oba hrajou dobře, takhle všichni hráči Sparty hrajou dobře, protože ten tým prostě dupe šlapou, nedá se říct, že by někdo jako byl nějak slabší, zase někdo úplně nezazářil, ale tyhle ty individuální výkony vlastně nevybočou ani na jednu stranu, oba hrajou velmi dobře, bych řekl, a není vidět, přesně jak jsme říkali na začátku, není vidět, že tam jsou chvilku, no.
2: Obdržený gól Sparty v závěru poločasu a vlastní branka Suchomela. Co si o to myslíš?
3: No, je to nešťastný moment samozřejmě. Já jsem čekal, že to Liso bude zakončovat z jedný, ale ten balon si ještě zpracoval. Říkal jsem si, že to je dobrý, ale vlastně bohužel Suchomel byl ne nešikovný, a to je smůla, tohle je prostě smůla, on to udělal dobře se vrátil, dobře toho hráče zavřel a prostě ho to zrovna trefilo do stehna při pohybu dopředu a pak se s tím těžko něco dělá, trošku to připomíná, myslím si, vlastní gol Pedabriela, kdy takhle taky v předkole Ligy mistrů, podle mě tenkrát s Dynamem Kyjev, jestli se nepletu, tak to bylo hodně podobné na druhou bránu, ale to prostě se stává, spíš mě by mrzely ty šance, které Sparta nevyužila.
2: Teď ty být Brianem Priskem, co bys dělal v šatně po tom, co Sparta předvedla a zároveň, že jde do šatny s stavem 0-1 ze svého pohledu?
3: No, tak jednoznačně samozřejmě povzbudit ty kluky, odfouknout a možná zvážit to, že jestli třeba Martin Suchomel tohleto zvládne v hlavě, protože to je samozřejmě těžký okamžik pro ostřílený borce. Nevím, jestli třeba nesáhnout ty k vystřídání, protože určitě bude dole. Samozřejmě to, že spoluhráči tě poplácají a trenér ti řekne, ne, že nevadí, ale jedem dál, tak je to příjemný, ale on samozřejmě ten hráč, pokud je inteligentní, tak ví, že prostě tohle je jako, ne, je to nešťastná náhoda, ale je to takový jako jako individuální v tu chvíli selhání a není to nic příjemného, takže málo který hráč se dokáže s tímhletím vyrovnat během 15-minutové pauzy a odvízt výkon, který by jako tu chybičku vynahradil. Takže já si myslím, že tam bude možná přemýšlení o tom, jestli Suchomela vystřídat a jinak samozřejmě pozbudit a pak mít tu myšlenku, jak oživit ten tým stejně, aby udrželi to tempo, protože to tempo samozřejmě tomu soupeři nevyhovuje a znovu musíme říct, že Sparta měla několik velmi dobrých střeleckých pozic, který bohužel nevyužila.
2: Pavel Horvát po prvním poločase. Děkuji ti, Pavle, za chvíli půle druhá.
3: Díky, naslyšenou.

Fotbalisté Sparty po první poločase prohrávají s Lyonem 0-1. Jde o úvodní utkání třetího předkola Ligy mistrů. Sparta měla v zápase několik šancí, po gólu Brunese v úzovkách vedla, ale to, jak Brunes dostal míč do branky, tak nebylo uznáno jako gól, nakonec kvůli předcházejícímu offsideu Mercáda. V závěru prvního poločasu si dal vlastní gól Spartan Suchomal, takže Lyon vede po prvním poločase 1-0. Hrají se další zápasy o poločase. Belgický Royal Union Saint-Gilloise hraje s Bode Glimt nerozhodně 2-2. Olympiakos Pireus se Švéc nizozemským Nymechenem 0-0 a Dynamo Záhřeb vede nad Kauno Žalgiris 2-0. V zápasech, které jsou už dále přibližně okolo 67. 68. minuty, tak Hapoel Beerševa, který hraje o 10, vede nad Červenou zvezdou Bělehrad 1-0 a Levski Sofia zatím je v bezgólovém utkání s Kajratem Almaty. Už dřív Slovan Bratislava vyhrál na hřišti švédského Meleby 2-1 a Ararat Arménia zvítězil 2-1 nad slovinským Celje. Je to poslední dobou hodně fotbalové, tak pár informací také z tenisu. Protože už dohrála Sára Bejlek a to vyloženě dohrála na turnaji v Torontu, protože s Igou Švontikovou prohrála úvodních 9 her utkání, pak ho sice mírně vyrovnala, ale Švontiková měla náskok, takže celkově Polka zvítězila 6-0, 6-3 nad Sárou Bejlek. Už dříve vypadla Tereza Valentová z tohoto turnaje s Američankou Taylor Townsendovou po setech 4-6 a 5-7. Později dnes se ještě představí Kateřina Siňa proti Rachimovové reprezentující Uzbekistán a také se v českém duelu na turnaji v Montrealu proti sobě utkají Jiří Lehečka a Vítko Přiva. Je tedy jasné, že jeden Čech postoupí a logicky jeden na turnaji v Kanadě vypadne. Za chvíli už druhý poločas utkání Sparta Lyon.

0: 21 hodin a jedna minuta a k tomu kapela Smash Mouth zpívá Unbeliever, tedy něco jako, že věří v tom smyslu, dejme tomu, snad věří i fanoušci pražské Sparty, protože velkou část prvního poločasu jim výkon jejich oblíbenců dával naději po první půli, ale Sparta prohrává s Lyonem 0-1 v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů. Druhý poločas utkání Sparta-Lyon komentují Pavel Tilšar a Tomáš Petr.
1: Ten druhý poločas za stavu 1-0 pro Lyon začne už opravdu za pár okamžiků, protože Spartané už jsou na trávníku tady na Letné přichystání k pokračování toho utkání třetího předkola Ligy mistrů. Taky hráči Lyonu už dorazili na hřiště a pokusí se udržet tady v Praze ten minimálně jednogólový náskok do odvety, která se bude hrát příští úterý v Lyonu a kolega Tomáš Petr vám ji nabídne v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Ale my budeme doufat na jediném čistě sportovním rádiu v Česku, že Pražané navážou na ten výkon minimálně z úvodních 42 minut, kdy dali jeden gól, který neplatil kvůli offsideu a pak měli taky dvě velké šance, jednu Irvin, druhou Mercado. To byla naprostá loženka po centru z levé strany, když byl sám před brankou a na malém vápně, ale v pádu vysoko přestřelil. Druhý poločas už za malý moment začne tady na Sparta prohrává s Lyonem 0-1 na úvod třetího předkola Ligy mistrů. Pražané rozehrají druhou půlku, jako první kopne do balónu Adam Karabec. Zdá se, že Brian Priske nestřídal do druhého poločasu, takže v brance Surovčík, v obraně Rineš, Serencen, Ševinský, Suchomel. V záloze Karabec, Macek, Irvin, Alcocer, Brunes a Mercado se starají zejména o ofenzivu. Suchomel je tím nešťastníkem z konce prvního poločasu, který si dal vlastní gól po centru z pravé strany a hned se snaží zapojit po rozehrávce Sparty v úvodu druhého poločasu a zapojil se dobře, protože vybojoval volný přímý kop. V polovině 46. minuty Sparta prohrává s Lyonem 0-1 poté, co si dal Suchomil v závěru prvního poločasu vlastní gól. Branka Brune se neplatila ve 20. minutě kvůli offsideu. Mercado ještě jednu šanci v prvním poločase nevyužil. Teď bude mít Sparta volný přímý kop v úvodu druhého poločasu. Jak to dopadne, můžete poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Z Letné Pavel Tilšar, Radiožurnál.
2: Standardní situace Sparty, Roman Macek má pravou ruku nad hlavou a teď už se také rozebíhá centr do pokutového území. Centr na zadní tyčku, ještě se tam pokoušel Mercado asi vracet ten míč pod sebe do výhodnější pozice, což se sice nepovedlo úplně ideálně, ale hosté odvrací v uvozovkách jen na roh, takže Roman Macek si přeběhne zase k rohovému praporku a bude znovu servírovat balón, jak se říká ve fotbale, do ohně, tedy do pokutového území Olympiku Lyon. 47. minuta začíná, Sparta prohrává 0-1. Znovu Macek zdvihl pravou ruku. Bere si rozeběh až od těch reklamních panelů. Centr, který míří přímo do rukavic Greifa, ten na dvakrát zkrotil míč a rychle ho také vykutál dopředu tak, aby ho spoluhráči mohli vyrazit do rychlého breaku. Ten táhne Abner Vinicius, jenže daleko nedotáhl. Včas se tam vrátil Mercado, který vybojoval autové vazování pro Spartu a bude to nešťastník prvního poločasu Martin Suchomel, tedy autor té vlastní branky, kdo vrátí míč zpátky do hry. Ševinský přenáší z pravé strany doleva na Rineše. Rineš dává Alcocerovi. Alcocer přímo u lajny má proti sobě Matu, stále táhne míč dopředu. Alcocer je rychlý, zvládl by tenhle souboj s Matou. Nakonec další roh. Sparta pokračuje v té aktivitě z první půle, což je pozitivní. Trošku jsme se tady mohli obávat, jestli tam nebude nějaká psychická újma po té vlastní brance, jestli Sparta se nesesype, ale zdá se, že aktivitě ta domácí neopouští. Minulý rohový kop rozehrával Macek, teď si bere míč na starosti Karabec, který rukama pumpuje publikum tady na Letné. Pražané by potřebovali samozřejmě podporu. Levačka Karabcova bude servírovat míč do pokutového území. Karabec už připravený na centr. Míč, který se kroutí na bližší tyč. Alcocer nedoskočil, Abner Vinicius odvrací mimo vápno. 48. minuta končí, Sparta prohrává 0-1 a tohle byl jen odevzdaný míč, který sbírá brankář Olympiku Dominik Greif. 48 minut odehráno, 49. minuta startuje.
1: Rozehrávka Lyonu od brankáře Greifa do středu hřiště, tam si míč vzal záložník Morten, narazil si s kapitánem Tolisem a znovu Morten s míčem pracuje vedle Brunese, který se snaží stínovat tu rozehrávku Lyonu. Míč už v levé straně z pohledu Lyonu u Kluiverta. Pak v souboji Macek s křídelníkem Viniciusem, který byl nakonec vítězem tohoto miniduelu, protože získal aut pro svůj tým a vhazovat tak bude obránce Mohamed Uedraogo, který poslal míč dozadu z levé strany na rohu 16. Tak Kluivert, po něm Greif, brankář Lyonu, před napadajícím Brunesem posílá dlouhý nákop za spartianskou obranu. Serencen se Surovčíkem si musí dávat pozor na rozeběhnutého Opendu, který je opravdu hodně rychlý, ale Surovčík to vyřešil dobře, naznačil pohyb proti míči, jako by ho chtěl hrát před 16. třeba hlavou do zámezí, pak ale zastavil ten pohyb, vrátil se zpátky do 16. a tam míč vzal do svých rukavic. Takže Sparta rozehrála po dobré práci Surovčíka, který si připsal jediný zákrok v prvním poločase proti zakončení Opendy. S tím gólem Suchomela vlastně nemohl nic dělat. Sparta už se dostala k 16. Lyonu přes pravou stranu. Mercado se sice na chvilku zbavil Uedraoga, ale jeho centr slabší pravou nohou nebyl kvalitní. Přeletěl branku Lyonu a tak bude rozehrávat Dominik Greif, reprezentační slovenský brankář v barvách Lyonu v polovině 50. minuty, kdy Sparta stále prohrává se francouzským soupeřem 0-1 na úvod třetího předkola Ligy mistrů. Už počítáno rozehrávajícím hráčům, nakonec to stihl záložník Tesman, který, když má Lyon balón při rozehrávkách, si chodí k obráncům, přiklepl ho Greifovi a ten poslal dlouhý nákop až ke spartianské 16. Tam je Uedraogo, v souboji se Suchomelem neodcentroval, Suchomel natáhl nohu do jeho centru a Lyon bude vhazovat z levé strany z úrovně velkého vápna. De Carvalho, portugalský záložník, nakonec přenechává tu rozehrávku pro Uedraoga, kterému se nabídl Tolisso, kapitán Lyonu, pak vrací míč zpátky až k půlící čáře, kde Kluivert spolupracuje s Tesmanem, Tesman otáčí přes středový kruh do pravé strany na Matu, pak ve středovém kruhu padá Morten po souboji s Karabcem, který anglického záložníka velmi dobře zná z minulé sezóny, když taky v Lyonu a hostoval ze Sparty. Byl to faul, který odpískal nizozemský rozhodčí Gezibik a v 51. minutě zastavu 0-1 z pohledu Sparty tak bude rozehrávat volný přímý kop od středového kruhu Lyon.
2: Míč teď putuje na místo přestupku, kde už si ho přebírá ten, kdo s ním bude nakládat dále, tedy Morten, středopolař Lyonu. Vrací míč zpátky na Tesmana. Tesman rozehrávat chce doprava, ale tam to bylo trošičku uzavřené. Nakonec přece jenom našel skulinku. Dobře, teď hráči Olympiku vykombinovali situaci na pravé straně a míč už teď bude mířit do střelecké pozice. Přitažený balon na zadní tyč tam dobíhal z druhé vlny Tolisso a jeho ránu z první musel Surovčík vyrazit na rohový kop. Tak teď Lyon, když bychom nepočítali ten vlastní gól, tak vlastně zahrozil teprve poprvé, ale ono, i kdyby tam Suchomel neposlal míč do vlastní branky, tak by to dost možná skončilo gólem, protože tam byl jeden z hráčů Olympiku. Teď tedy druhá velká šance tohoto duelu, ve které Tolisa vychytal Surovčík a bude následovat rohový kop Olympiku v 52. minutě, která se blíží ke svému konci, kdy hosté vedou 1-0 po už zmiňované vlastní brance Suchomela. Rohový kop ještě pozdržen, protože tam je velká tlačenice v malém pokutovém území poblíž Surovčíka. Sudí Gezibik tam ještě umravňoval veškeré fotbalisty. Centr teď nůžky v pokutovém území vystřihl jeden z hostujících hráčů, ale Spartané se ubránili. Špatný odkop od Mercada a hosté vybojovali míč zpátky. Další balon do vápna od De Carvalha, který ale Sparta odvrací jen na další rohový kop, takže obléhání spartianské branky bude pokračovat a zdá se, že ten tlak z úvodu druhé půle Sparty je teď rozmělněn těmihle standardními situacemi, konkrétně tedy rohovými kopy, které teď Olympik rozehrává v rychlém sledu. Tolisso si tam rovná míč u rohového praporku a znovu tam je velká tlačenice poblíž Surovčíka. Dokonce si tam sudí Gezibik vytahuje dva hráče z toho chumlu, aby jim vysvětlil, co je možné a není možné uvnitř vápna. A teď už tedy bude možné poslat centr do pokutového území. centr, který bude mířit na bližší tyč. Surovčík se tam musí prosadit v chumu hráčů, odražený balón, výbornou práci odvedl Alcocer, který vypíchl balón a ještě se snaží vyrazit do breaku. Mata tam byl později, Alcocer ale musel trošku přibrzdit ten postup, teď už má mít zase pod kontrolou, táhne balón k pokutovému území a soupeře, ale Spartané tam jsou jen ve třech. Centr, který hledá Brunese, ovšem hosté se poctivě vrátili v kolika, v 6, v 8, takže vyřešili tu situaci. Polovina 54. minuty, Sparta Lyon 0-1.
1: Rozehrávka Lyonu v 54. minutě je za stavu 0-1 do levé strany od brankáře Greifa, který si vybírá obránce Uedraoga. Ten hraje na střed hřiště Opendovi, Openda zádek v rance přistrčený Serencenem u středového kruhu, dnešní kapitán Sparty. Fauluje a tak Openda rozehrává z místa standardní situaci přihrávkou na krátko Mortnovi, který se teď rozhlíží, kudy vést útok. Je to pasem do levé strany, Uedraogo si tam naráží s Tolisem, který mu chtěl vrátit zpátky hlavou. Tolise ještě získal odražený balon a pak šel ještě do jednoho souboje s Irvinem, ale faulovaný není. Podle nizozemské rozhodčího Gezibika dopředu se tak rozebíhá Mercado po pravé straně, ale dobrou práci teď odvedl na straně Lyonu Ruben Kluivert, který zastavil unikajícího Mercada. Následně Karabec se střelil jednoho z hráčů Lyonu. Je to zřejmě portugalský záložník, kde Carvalho, který zůstává ležet před spartanskou střídečkou, sudí Gezibik se ještě vrátil k Tolisovi. Zdali je v pořádku, kapitán Lyonu bude schopný pokračovat bez ošetření, stejně tak i de Carvalho potom zákroku Karabce. Takže se hraje dál v 55. minutě za stavu 0-1. Z pohledu Sparty Lyon kombinuje na své polovině. Míč má golman Greif, proti němu vybíhá útočník Sparty Brunes. Greif posílá dlouhým nákopem balon na spartanskou polovinu. Toliso se tam přetahuje v souboji kapitánů se Serencenem a ten spartanský je úspěšnější. Míč propadl až do rukavic brankáře Surovčíka a je to zase pražský tým, který rozehrává postupně přes Macka, Serencena. Zahraje si taky Ševinský, nakonec nebyl vynechaný z této kombinace a pustil míč až na Suchomela. Suchomel už překročil půlící čáru, nabízí se mu Karabec, pak se Suchomel dostal mezi dva hráče a nakonec nevybojoval ani autové vhazování. Na pravé straně Gezibik, nizozemský rozhodčí, nakonec ukázal, ale volný přímý kop pro Pražany z pravé strany poté, co si Suchomel, zdálo se mi, už navedl míč do hodně svízelné pozice. Nakonec tedy vybojoval v souboji proti dvěma hráčům Lyonu volný přímý kop. Sparta bude pokračovat na polovině soupeře standardní situací. Prohrává ale 0-1 s Lyonem v 56. minutě.
2: No já bych řekl, že se pomalu blíží čas, kdybych čekal, že do hry půjde kapitán Sparty, tedy obvyklý kapitán Lukáš Haraslín. Ten se tam s dalšími Spartany rozcvičuje. 56. minuta končí a určitě by přineslo oživení, ne že Alcocer by hrál nějak špatné utkání, ale ten čas, kdy asi uvidíme Haraslína, se pomalu blíží, protože Sparta stále prohrává 0-1. A teď je to Irvin, kterému trochu odskočil balón na levé straně, ale nakonec dostal míč pod kontrolu a navádí ho krásně do ulice právě Alcocerovi. Alcocer jde zleva sám na branku. Alcocer pálí a vyrovnává na 1-1. Offside.
1: Že by druhý offside připravil Spartu o druhý gól v tomto zápase. Vypadá to, že nizozemský sudí Gezibik má jasno. Znovu to byla přihrávka ze středu hřiště mezi pravého obránce a stopera. Alcocer to pak vyřešil výborně, natáhl si míč z levé strany, zakončoval technicky pravou nohou ze svého pohledu k levé Greifově tyčce, ale teď už sudí Gezibik ten offside potvrzuje. Velká škoda pro Spartu, druhý gól z offsideu.
2: Ten první byl prý snad o 10-15 cm, takže velmi...
1: To potvrzuje. Velká škoda pro Spartu, druhý gol z offsideu.
2: Ten první byl prý snad o 10-15 cm, takže velmi těsná situace. Řekl bych, že i...

0: o míč, ale teď už ho má zase Olympique a Lyon začne až pěkně odzadu od Kluiverta, který zapojí do rozhrávky i Greifa, proti němu se snaží startovat Mercado, ale je to jen takové symbolické napadání. Alcocer tam dohrál Matu trošku důrazněji, ale je z toho jen out pro hostující celek. I tak Alcocera pochválme za tu aktivitu. 59. minuta začíná, Sparta prohrává s Lyonem 0-1 a Olympique zase pěkně odzadu od Greifa zakládá útok. Dlouhý nákop dopředu, tam by měl být Ševinský a také ano, šikovně sklepává na Irvina. Irvinovi včas spoluhráči křikli záda, Macek, Ševinský a Serencen, rychlá kombinace Sparty, po které kapitán Letenských převedl míč přes půlící čáru. Zapojí se také Irvin na ose hřiště. Napravo se teď nabídl Karabec, který dostává hodně volnosti, co se týče toho pozičního umístění. A teď Karabec jen odevzdal balón. 59. minuta končí, Sparta Lyon 0-1.
1: Greif nikam nespěchá s tou rozehrávkou, už mu je ale počítáno. Je dobře, že se ta pravidla z mistrovství světa uplatňují i v soutěžích Evropské fotbalové unie UEFA, protože to zrychluje zápasy, a to i na úrovni Ligy mistrů. Míč má Kluivert, levý obránce Lyonu, dává na střed hřiště De Carvalho Matovi, Mata sklepl na střed, pak přihrávka do pravé strany a Maitland Niles poslal svíci nad středový kruh. Tam si Openda odstavil tělem Ševinského, podobně jako před gólem Lyonu na 1-0 v závěru prvního poločasu. Naštěstí ale teď z toho útok Lyonu není. Prozatím teď posílá ze středu hřiště záložník Tesman balón do křídelního prostoru, kam si zleva nabíhal Uledraogo, ale bylo to pro něj příliš dlouhé, takže Sparťané pokračují. Teď autovým vhazováním z pravé strany Suchomel si vybírá Ševinského. Ševinský zase brankáře Surovčíka, kapitán Lyonu Tolisso napadá teď rozehrávku Sparty až v její 16. a tak si Spartané vypomáhají dlouhým nákopem do Brunese, který hlavou prodloužil. Škoda, že Alcocer nepočítal s tím, že by to byla dobrá přihrávka, pak ale chybuje Mata. A za 16. je Mercado, který si věřil na střelu, ale přestřelil Greifovu branku. Tak teď jedna z prvních velkých chyb Lyonu v rozehrávce, až takových, že z toho byla opravdu nadějná situace pro Spartu, ale Mercado tedy mohl možná ještě zakombinovat s Alcocerem. Zkusil to sám za 16. přestřelil, proto tedy Sparta stále prohrává s Lyonem 0-1, začíná 61. minuta.
0: Hodina hry tedy za námi, půl hodina zbývá, vzhledem k tomu, že v prvním poločase rozhodčí nasadil navíc jen jednu minutu, tak asi nemůžeme čekat žádné velké nastavení ani ve druhém poločase. Sparta má půl hodiny na to, aby alespoň srovnala a vykřesala naději směrem do odvety. Zatím prohrává 0-1. Serencen zakládá spartianský útok doprava na Suchomela, ten zapojí Mercada. Mercado jako by tu přihrávku nečekal a proti němu vystartoval Uedraogo, který odehrává míč do autu. Priske mezi tím poradil Mercadovi na 3-4 metry, jak naložit s balónem, protože se vazovalo poblíž technické zóny a Pražanů. Mezitím už Serencen dává Suchomelovi zase doprava. Suchomel se snaží rozeběhnout Mercada, ale tam bude jako první Kluivert. Ovšem byl pod tlakem a musel hrát ten balón do reklamních panelů za brankovou čarou a to znamená, že Sparta bude mít k dispozici rohový kop a proč si nepomoci právě standardní situací, když ze hry se nedaří skórovat, respektive dvakrát se to povedlo, ale vždy tomu předcházel offside, což samozřejmě u rohového proporku je poměrně složité se dostat do offsideu. Macek bude rozehrávat z té situace, kde offside těžko nastane, zdvižená pravá ruka a nová posila Sparty, teď už posílá balón na bližší tyč, tam si naskočil Serencen, ale jeho hlavičku vytáhl skvěle Greif. Tak smůla Sparty, pokud to tak nazveme, v koncovce trvá, protože tohle byla gólová situace, skvělá Serencenova hlavička a ještě lepší, bohužel, zákrok gólmana Greifa. 62. minuta končí, Sparta stále prohrává 0-1.
1: Pražané útočí přes levou stranu a teď Irvin dobrý balón do 16. Krinešovi, který pálí a dává gól! 1-1 v 63. minutě, tak tohle už offside být nemůže.
0: No nemůže, protože jenom když já řvu gól, tak je to offside. Takže při tvém gólu Sparta srovnává na 1-1.
1: Krásný oblouček do 16. z levé strany, kam si se běhl Rineš, počkal, až mu ten balón spadne k levačce a vypálil tak prudce ze svého pohledu k levé tyči těsně nad zemí, že Greifa dokonale prostřelil a teď se tady Sparta dnes dočkali konečně vyrovnání. Třetí

0: gól první, ale by měl být uznaný ještě si samozřejmě nizozemský rozhodčí. Gezibik tu situaci probere se svými asistenty u videa, ale myslím si, že tady by mělo být všechno v pořádku a Matěj Ryneš by tedy měl být autorem vyrovnávacího gólu na 1-1 v tomto zápase úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů. Spartané se tady konečně dočkali, sudí Gezibik už teď ukazuje směrem do středového kruhu a ten gól platí. Sparta tedy vyrovnala na 1-1 v souboji s Lyonem, 64. minuta zápasu a Ryneš tedy aktuálně spartanským hrdinou. Lyon za chvilku rozehraje ze středového kruhu v 64. minutě. Sparta Lyon tedy 1-1.
1: Důležitá branka směrem do odvety, protože za nerozhodného výsledku se pojede určitě výrazně veseleji na ten druhý zápas. A my budeme také informovat posluchače Radiožurnálu o tom, jak probíhá tento duel.
0: Šedesátá čtvrtá minuta, Sparta Lyon 1-1, poté co Matěj Ryneš před malým okamžikem vyrovnal zápas, tedy krásným gólem svou silnější levou nohou dokázal prostřelit slovenského brankáře Lyonu Greifa uvnitř pokutového území. Bylo to po takovém obloučku z levé strany, který mu poslal do šestnáctky skotský záložník Irvin, který si tedy připsal asistenci. Byl to už třetí gól Sparty v zápase, ale první uznaný, protože ty úvodní dva neplatili kvůli offsideu v prvním poločase po offsideu Mercáda a ve druhém po offsideu Alcocera. Teď ale se naletne zase ty oslavy možná zmírní, protože nizozemský rozhodčí Gezibik ukazuje do pokutového území Sparty penaltu pro Lyon, poté co se útočník Openda obtočil kolem dnešního kapitána Sparty Asgera Serencena. Ten si údajně pomohl rukama v tom souboji s belgickým útočníkem a tak nizozemský rozhodčí Gezibik ukázal do pokutového území, kde se teď tedy bude chystat zřejmě pokutový kop pro Lyon. Sparta se konečně dočkala ve druhém poločase vyrovnání, když se tedy psala 63. minuta zápasu a o dvě minuty později má tedy Lyon, nebo bude mít Lyon s největší pravděpodobností výhodu pokutového kopu po faulu Asgera Serencena. Uvnitř pokutového území si Serencen pomohl rukama v souboji s útočníkem Opendou a tak tedy Lyon za malý moment bude mít k dispozici pokutový kop. I posluchačům Radiožurnálu ještě řekneme o tom, jak tato 100% šance francouzského týmu dopadne. V 66. minutě už nizozemský rozhodčí Gezibik vyhání všechny hráče z pokutového území a kapitán Lyonu Corentin Tolisso si chystá balón na penaltu. Penaltový puntík, Lyon tedy má velkou šanci dostat se znovu do vedení v tomto zápase. Na konci 66. respektive na začátku 67. minuty už je všechno připravené k tomu, aby francouzský celek zahrál pokutový kop, konkrétně Tolisso versus Surovčík. Tolisso už se rozebíhá a ten balón posílá nad branku! 67. minuta, skóre tedy platí Sparta Lyon 1-1 v 67. minutě. Lyon neproměnil penaltu, konkrétně Tolisso. Přímý přenos pokračuje na Radiožurnálu Sport. Z Letné Pavel Tilšer, Radiožurnál.
1: Já jsem sledoval opakovaný záběr té situace, ve které Ševinský byl v souboji s Opendou a bylo tam držení tedy z obou stran. Řekl bych, že podobná situace, jakou jsme dnes viděli, kdy sudí proti Spartě nařizoval také tu situaci, že se tam drželi oba, tak teď Ševinský sice držel Opendu, ale Openda si tam jednoznačně přitáhl také Ševinského. Řekl bych, že poměrně přísná penalta, buďme rádi, že byla neproměněná, protože Sparta zůstává nejen dnes, ale i v celém tom utkání ve hře. 67. minuta končí, 68. začíná Sparta Lyon 1-1 a budeme hodně zvědavi na tuhle koncovku, protože podle mého může být ještě hodně zajímavá a dramatická, nehledě na to, že se bude hrát ještě odveta. Rozehrávka Olympiku pod tlakem, Greif nakopává míč na levou stranu z pohledu hostujícího celku, ale tam se nedokázal prosadit hostující Uedraogo a Suchomel, tak může vazovat. Míč má Ševinský, který rozehrává přes Serencena. Serencen dává na Rineše, Rineše klajně na Alcocera. Alcocer posouvá na Irvina. Ten si chtěl hezky obhodit bránícího fotbalistu, ale nepovedlo se, ještě Alcocer bojuje a to by měl být spartianský aut. Ano, Sparta bude vazovat, řekněme, už poblíž pokutového území, ale ještě vrací míč zpátky na Serencena. Serencen ten dává zase doleva na Irvina. Irvinův nákup, který hledá Brunese, ale před ním byl připravený Taner Tesman, který velmi dobře v pozici defenzivního štítu vypomáhá defenzivě Lyonu. Olympik zase jen bezhlavě odkopává míč. Sparta je natlačená na útočné polovině. Suchomel vhodil k kopačkám Ševinského. Ševinský dává zase doleva na Serencena. Serencen ten teď váhá, jestli rozjet útok zleva nebo zprava. Nakonec volí variantu A, takže hraje Rineš, ale ten zase vrací kapitánovi Sparty. Serencen ale ještě jednou vybízí Rineše. Rineš nakopává míč do prostoru a tam pospíchá Alcocer, který se sice dostal za obranu, ale ještě tam bude muset jít do kličky proti Matovi. Alcocer na hranici vápna se snaží roztancovat defenzívu Lyonu, což se úplně nepovedlo. Rineš přibíhá z druhé vlny, centruje na zadní tyče, Mercado, jeho levička, gol! Sparta otáčí průběh zápasu a vede 2-1.
0: Parádní gólová hlavička Mercada na zadní tyči, úplně volný spartianský křídelník, který si našel ten volný prostor v brance Greifa a ozem poslal balón do zařízení Lyonu. Sparta vede 2-1.
1: Dobré zařízení, takhle nám to chutná, pokud by se tam něco servírovalo, tak naservírováno to teď bylo krásně a Mercado tedy dává gól a řekněme, že si vlastně kupuje odpustek za ten první poločas.
0: Řekněme, že ano, protože na konci prvního poločasu měl 100% šanci Mercado, když přestřelil volnou branku, teď tedy zakončil hlavou, ještě se teď dívá směrem na rozhodčího, jestli to náhodou nebude třetí branka rovná se třetí offside, ale vypadá to, že ne a Spartané tedy slaví otočku zatím tedy v tomto průběhu zápasu v 70. minutě.
1: No ještě bych si nebyl úplně jistý, protože pan Gezibik tam má stále pravou ruku na uchu a řekl bych, že komunikuje s videem, tak doufejme, že do třetice všeho dobrého, když to tak nazveme, už tohle odvoláno nebude, ale podle toho, jak hráči stojí, tak bych to už teď definitivně posvětil. 20 minut do konce základní hrací doby, přesně Sparta Lyon 2-1 po té, co Pražané otočili průběh zápasu.
0: Ano, v prvním poločase střelil vlastní gol Suchomel, to ještě předtím neplatila branka Brunese. Na začátku druhého poločasu pak Alcocer znovu z offsideu dal gol, takže to bylo stále 0-1 až do 63. minuty, kdy se trefil po parádní asistenci Irvina Rineš z jedné, taky výborný gol obránce Sparty a otočku zařídil tedy Mercado v 69. minutě po centru právě Matěje Rineše a znovu Alcocer táhne míč teď z levé strany v 71. minutě, ale nenacentroval a s míčem se dostal až vedle branky Lyonu do zámezí, takže francouzský tým bude rozehrávat taky poté, co i k té otočce přispělo to, že francouzský záložník Corentin Tolisso, kapitán Lyonu, neproměnil pokutový kop, opravím se tady po faulu Ševinského na útočníka Opendu. Už je rozehráno od branky Lyonu v 71. minutě za stavu 2-1 pro Spartu. Dlouhým nákopem Greif hledal právě Opendu na polovině Sparty. Nakonec se Lyon dostává k míči, ale Maitland-Niles narazil do Mercada, pak i do Macka, který ale ten míč poslal do zámezí. Lyon už vhodil, s míčem se teď pohybuje na trávníku záložník Morten, táhne ho ze středu do levé strany, pak se míč zasekl a hraje zase od osy hřiště doprava na De Carvalia, po něm už opět stoper Mata. Sparta za toho stavu 2-1 v 72. minutě už nemusí být teď tolik aktivní, co se týká napadání a může se i více soustředit na bránění. Mercado, respektive Alcocer teď napadá, ale Matu až u půlící čáry a Mata trochu zahání Greifa v pokutovém území francouzského týmu, ale nebylo to tak prudké, aby z toho byl kuriózní vlastní gól. Greif doběhl míč a posílá ho obloučkem do levé strany, tam Uedraogo přehlavičkoval Suchomela a Tolisso teď naštěstí zapomněl míč na půjící čáře za sebou, protože už se mu otevřela cesta mezi Serencenem a Ševinským. Naštěstí je tedy nakonec faul Karabce a rozehrávka francouzského týmu z místa od půjící čáry v době, kdy už se tedy Spartané vrátili za balón. 73. minuta 2-1 pro Spartu v souboji s Lyonem na úvod třetího předkola Ligy mistrů. Francouzský tým poprvé tedy v utkání prohrává a musí se teď soustředit ještě víc na ofenzivu. Morten hraje dozadu, Mata a po něm, teď se zastavil nad míčem, vrací ho zpátky do středového kruhu na záložníka Tesmana. Tesman rozhlíží se teď kudy, dává si jen takovou jednoduchou narážečku s Mortnem a už vyhlížel pas do křídla, ale nakonec si to rozmyslel, pokračuje kombinace Lyonu na krátko, ale ta byla taková ledabilá, že se nakonec Macek zmocnil míče a z jedné posílá Serencen teď Alcosera do rychlého kontru 2-3 z pohledu Sparty, ale Lyon se rychle vrací za balón. Alcoser nabíjí Karabcovi jeho centr na zadní tyč, tam bude Mercado, Brunes nedosáhl, Mercado vedle pokutového území, naznačil centr, ještě má míč u své levačky, další klička k brankové čáře, Mercado vybojoval Roch, zatím stále míč ve hře ne. Nakonec to bude Roch po dobré práci Mercada, taky dobré práci Serencena a konec konců i Alcosera. 74. minuta, Sparta vede nad Lyonem 2-1 a má výhodu rohu.
1: A my budeme také za pár okamžiků informovat posluchače Radiožurnálu o tomto zápase.
0: 74. minuta ve své polovině, Sparta otočila skóre tohoto zápasu díky brankám Rineše a Mercada ze druhého poločasu. Vede nad Lyonem 2-1 v aktuální 74. minutě. Přímý přenos dál pokračuje na Radiožurnálu Sport. Z Letné Pavel Tilšer, Radiožurnál.
1: A pokračujeme rohovým kopem, který rozehraje Macek. Macek zdvihl pravou ruku na znamení signálu a jeho pravá noha bude posílat centr do pokutovou zemí. Dobrý míč, který mířil dozadu na Mercada. Nakonec ještě Irvin sebere ten odražený balón a rozdává doprava na Karabce. Karabec až k pravé léně zpátky Mackovi. Macek zkontroloval situaci ve vápně a vrací Karabcovi. Karabcova levačka teď kroutí míč do pokutovou zemí, ale tohle nebyl rozhodně centr, který by měl mít gólové parametry ani střela, takže balon, který skončil vedle branky a bude se střídat, a to řekněme hromadně, protože Spartané teď stáhnou ze hry Irvina a místo něj přijde Eneme, to je jedna změna na straně Sparty. A co se týče Lyonu, tak tam jsou připraveni Nuama a také Fofana a zápas končí pro De Carvalha, to je jeden z hráčů, který jde dolů ze hry, a kdo pak bude tím druhým, je to Uedraogo, takže De Carvalho a Uedraogo odcházejí z trávníku a nahradí je Ernest Nuama a Malik Fofana pro ty další minuty. Sparta v 75. minutě vede nad Lyonem 2-1. Asi se v tuhle chvíli ani nehodí připomínat to, jak neoblíbení jsou francouzští soupeři pro Pražany a to, jak se Spartě nedařilo v těch předchozích zápasech s Olympikem Lyon. Doufejme, že tohle bude zlom, který to otočí. Čtvrt hodiny do konce základní hrací doby, Sparta po obratu vede 2-1.
0: Lyon rozehrává od svého záložníka Tesmana do levé strany na Kluiverta. Kluivert vrací zpátky Tesmanovi, který se teď rozlíží, kudy vést další útok. Tolisso, ten už se stáhl do středu zálohy, kde to má konec konců o něco víc rád než na křídle. Na levé straně Vinicius neprotečoval ideálně Fofanovi do běhu a Sparta zastavila útok Lyonu u půlící čáry. Greif si musí dávat pozor na napadající spartianské hráče. Byl to Alcoser, který sprintoval proti slovenskému brankáři Lyonu. Trochu si pomohl rukama, když se Greif zbavoval míče a sudí píská nedovolený zákrok. Bude z toho tedy rozehrávka Lyonu z místa z úrovně velkého vápna. Tesman přes šíři velkého vápna doprava Matovi. Na pravém křídle už se zapojují do hry noví hráči, taky Ernest Nuama sklepl balón pro Maitlanda Nilese a jeho dobrá přihrávka na Opendu do pokutového území. Openda ještě vracel Tolisovi pod sebe, výborný Serencenův zákrok. Ne, že by ho teď asi úplně chtěl, ale nechal za tělem nohu a tu trefil Openda. Už ta přihrávka mohla letět na Tolise na úroveň 16. Teď rána zpoza pokutového území. Byl to Ernest Nuama, střídající hráč, který před chvílí přišel na trávník, ale vysoko přestřelil Surovčíkovu branku v 77. minutě v době, kdy Sparta stále vede nad Lyonem 2-1. 1. Posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport. Byli jste s námi tedy u toho, jak Sparta otočila skóre tohoto utkání po té, co prohrávala od vlastní branky Suchomila z konce první půle. Po změně stran ale skórovali Rineš a Mercado a tak je tu teď zase veselo na, řekl bych, téměř vyprodané Letné. Jen pár míst chybí obsazených a v tom kotli hostů je taky více sedaček volných. Ale skvělá atmosféra pokračuje na Letné v už 78. minutě utkání. Sparta totiž vede nad Lyonem 2-1 a teď drží míč na své polovině. Serencen hraje Enemu středem hřiště. Eneme se otočil a už pádí k 16. Lyonu. Na levé straně má Alcocera. Alcocer vrací zpátky Enemu. Na středu hřiště se hlásí o balon Macek. Z jedné chtěl vrátit zpátky vedle pokutového území. Tam ale už Alcocer nestihl balon před Maitlem Danielsem. Ještě ale Spartané útočí obloučkem k 16. Brunes nespracoval, Karabec nedosáhl a dopředu se rozebíhá Tolisso. Na levé straně si teď musí dávat pozor na souboj se Suchomilem Fofana, ale zvládl ho na půlící čáře a Lyon tak udržel balon. Tolisso vrací zpátky na osu trávníku Klivertovi, po něm může hrát na středu hřiště Mata, sklepl ze druhého doteku Mortnovi, napravo už je Maitland Niles a taky střídající Nouama, který nabírá rychlost, míč se hodil kolem Macka na střed hřiště a má prostor zakončit. Nouama je Horána, trefila Ševinského a Surovčík už nestihne ten balón na hrací ploše, takže poté, co byl Ševinský sražený na úrovni velkého vápna střelou od Ernesta Nouamaha, tak budeme sledovat s kolegou Tomášem Petrem rohový kop Lyonu v 79. minutě. Sparta vede po obratu nad Lyonem 2-1.
1: Chystá se nástup Lukáše Haraslína. Čekal jsem to tedy výrazně dříve, i vzhledem k tomu, že Sparta prohrávala. A kromě Haraslína v dohledné době půjde do hry také Ebrima Singateh. Takže tohle bude debut v dresu Pražanů. Ovšem ta změna, nebo ty změny přijdou až po standardní situaci. Teď už Pavlem Tilšarem zmiňovaný rohový kop centr, pro který si chtěl Surovčík nejprve jít, a pak si to rozmyslel, ale defenzíva Sparty zafungovala. Ještě Eneme musel jít jednou do vzduchu, ale odvrácený balón, Lyon vrací zpátky do vápna, Serencen tentokrát je odhlavičkoval, Karabec přisvítil, ještě velké zmatky v pokutovém území Sparty, které nakonec končí míčem u rohového praporku Fautu a vazovat tak mohou hosté, rychle poslaný balón na Fofanu, Fofana v kombinaci u levé lajny, Abner Vinicius posílá dobrý míč do pokutového území a bude z toho rohový kop, takže nástup jak Haraslína, tak Singateha se ještě bude odkládat o pár minut. Polovina 80. minuty. Sparta vede 2-1 po obratu ve třetím předkole Ligy mistrů v tom úvodním zápase proti Olympiku Lyon. Francouzský klub teď bude rozehrávat od rohového praporku, ale chybí balón, což také teď signalizují fotbalisté francouzského celku. Nakonec se přece jenom našel míč a Olympik bude moci centrovat do vápna. Centr na bližší tyč a Surovčík si tam našel míč ve vzduchu a vyboxoval ho, nebo poslal ho zase na další rohový kop. Začala závěrečná desetiminutovka základní hrací doby Sparta Lyon 2-1.
0: Chystá se tedy další rohový kop Lyonu v době, kdy je tady přerušená hra, tak Spartané teď ještě střídat nebudou a chystá se tam už taky Hugo Sochůrek, který vstoupí na závěrečnou minimálně desetiminutovku do hry. Rychle rozehraný roh Lyonu, nakrátko centr z levé strany trefil Macka a na úrovni velkého vápna Alcocer, po něm Mercado a chystá se tu rychlý break Spartanů. Mercado odstavil se tělem Fofanu a na levé straně má Enemeho. Teď je tu útok 4-4. Brunes, už se tam stahují další hráči Lyonu, Eneme na úrovni 16, ale nedokázal překonat kličkou Mortna a Morten ten míč dovezl až vedle pokutového území Lyonu, odkud vrací míč obloučkem zase dál od 16 francouzského týmu. Macek si ale věděl rady ve vzduchu, sklepnul ten míč hrudí Rinešovi a pak už zase Ševinský a jeho křížný pas pro Karabce do levé strany. Karabec, centr, Brunes, zády k brance v 16. Střela otočky trefuje. Teď Matu, odražený balon před pokutovým územím, dobírá kapitán Lyonu Tolisso a po něm už může pracovat s míčem Tesman. Rozehrává do pravé strany, Suchomel proti němu vystoupil a teď rychle sprintuje zpátky, protože tam byl otevřený prostor na druhé straně pro Fofanu, ale Lyon si toho naštěstí pro Spartu nevšiml a tak je to stále 2-1 pro domácí v 82. minutě. Útok Lyonu vedený přes levou stranu a Abnera Viniciuse, který předává Fofanovi. Fofana u 16 dělá kličku Suchomelovi, pak se zastavil nad míčem, protože proti němu stojí taky Alcocer, centr Tolisa, trefuje Macka a bude z toho další dohový kop Lyonu. V 82. minutě v závěru utkání se tedy kupí standardní situace francouzského týmu, naštěstí zdá se mi alespoň takto z komentátorské pozice radiožurnálu Sport, tak nějakého vyloženého hlavičkáře, který by dokázal uklízet ty centry ze vzduchu, Lyon aktuálně v týmu nemá, ale nerad bych to zakřikl v době, kdy Sparta otočila skóre zápasu, vede 2-1 v 83. minutě a to ještě její dvě branky neplatily kvůli offsideu Alcocera a Mercada. Roh tedy rozehraný na bližší tyč a Sørensen se pověsil do vzduchu, jenže hrál do zámezí, takže se roh zopakuje. Ainsley Maitland-Niles pod sektorem příznivců Lyonu, kteří teď tedy povzbuzují anglického obránce francouzského týmu k dobré rozehrávce z levé strany. Maitland-Niles nabízí se mu Fofana, opět rozehráno nakrátko. Spartany tam aktuálně jen jede na to Alcocer a tak má Maitland-Niles prostor odnacentrovat střela polonůžkami. Alespoň se o ní pokusil Kluivert, ale ještě ten míč má z levé strany Fofana. Nabíjí na 16, kde je Maitland-Niles, jeho rána trefila, teď Ševinského, ten patou dokázal ten míč srazit, ale na další roh Lyonu, takže nebezpečí před spartanskou 16 pokračuje. 84. minuta, Pražané otočili skóre úvodního utkání třetího předkola Ligy mistrů s Lyonem z 0-1 na 2-1.
1: Hrasli a Singatech stále čekají na střídání, teď už je tam s nimi i Sochůrek. Rohový kop Lyonu a tlačenice na bližší tyči. Balon tam také míří, Surovčík neměl šanci dostat se na balon, ale Sparta odvrací alespoň na hranici vápna. Další pokus o nůžky, tak Olympik se toho rozhodně nebojí, velmi často hostující borci švihají nohama při tom pádu a střelu přes hlavu a teď tedy, když už byla přerušená hra, tak se bude hromadně střídat. Alcocer má pro dnešek dobojováno, nahradí ho Harasmín, řekl bych, že Alcocer velmi solidně zahrál na tom levém křídle a ve chvíli, kdy Harasmínovi to třeba tolik nesedí na začátku sezóny, je to pro Spartu určitě zajímavá varianta. Dolů ze hry jde také Karabec, který to měl dnes z hlediska psychiky, řekl bych, asi dost složité, nenadchl ani nesklamal za mě.
0: Rozhodně ano, myslím si, že má ještě navíc Adam Karabec, byla na něm vidět velká motivace k tomu, aby se ukázal proti týmu, ve kterém působil v minulé sezóně, hostoval právě v Lyonu, svedl několik taky těžkých soubojů, ale mohl přidat ještě něco navíc, třeba v podobě asistence nebo třeba i gólu, ale rozhodně si taky zasloužil potlesk, stejně jako útočník Brunes, který jeden gól dal ve 20. minutě, ale neplatil kvůli offsideu Mercada, který je centroval právě na Brunese, na místo Brunese je na hrací ploše tedy Ebrima Singatech na pozici hrotového útočníka. 85. minuta zápasu. Sparta vede nad Lyonem 2-1. Na trávníku ještě stále zůstává Mercado, který tedy dal zatím ten rozdílový gól na 2-1. A to v 69. minutě. Rineš teď dlouhým pasem do 16. chtěl hledat v náběhu Haraslína, který si převzal pásku od Sørensena, ale bylo to opravdu příliš dlouhé, takže se balon dokutálel do zámezí vedle branky Lyonu a francouzský tým rozehrává ze svého malého vápna. Znovu to bude taková ta rozehrávka od obránce na brankáře, zřejmě ne, tak tentokrát to je obránce na obránce, Kluivert na Abnera Viniciuse, který se stáhl na pozici beka ve druhém poločase po příchodu Fofany, ale výborné napadání Mercada, který předává Singatechovi jeho prudký centr, ale Singatech teď nevěděl, že Harasin si zbíhá na bližší a ne na tu zadní tyč, takže ten balon jen proletěl celým velkým vápnem a na druhé straně hřiště ho už dobrali hráči Lyonu. Konkrétně Maitland-Niles, Singatech má sílu, takže napadá teď ale sám rozehrávku Kluiverta a Maty. Kluivert má stále v zádech Singateha, který se tam vrátil a Kluivert není faulovaný. Podle nizozemského rozhodčího Serdara Gezibika Spartané získávají autové vhazování a Kluivert pak vystoupil proti Ševinskému a řekl bych, že ho trochu pohladil po krku, možná po tváři, ale myslím si, že nakonec se to obejde bez žluté karty, ať už na jedné nebo na druhé straně.
1: Lehce mazlení s Pavlem Tilšarem. 87. minuta a sudí Gezibik tam uklidňuje horké hlavy, nakonec i takové zdvořilostní podání rukou mezi Ševinským a Klajvertem. Suchomil mezitím přijímá pokyny od Priského a vlastně i od čtvrtého arbitra, nakonec pravý obránce Sparty posílá balon zpátky na Ševinského. 17 515 diváků vyprodáno tedy pro dnešek není, ale Letná, řekněme, prakticky zaplněná. Nejvíce místa je v tom spodním sektoru pod hostujícím kotlem, který zase na druhou stranu solidně zaplněný. Když jsme přicházeli na stadion, tak jsme viděli ten kordon policistů, který doprovázel fanoušky Lyonu. Ale věnujeme se tomu, co se děje na hrací ploše. 87. minuta končí, 88. bude začínat. Sparta po obratu vede nad Lyonem 2-1. Serencen vrací míč zpátky Surovčíkovi. Surovčík si musí dát pozor, protože se tam snaží hosté alespoň symbolicky napadat rozehrávku. Ševinský a jeho dlouhý nákop Singatek zpracoval na prsa, ale zpracoval jen pro hostujícího Klajverta a tak Mata může v klidu hrát, po něm Klajvert rozehraje doleva do míst, kde je Abner Vinicius, ten už teď přenáší hru zase zpátky napravo. Mata vyváží pomalým krokem balón a teď to skoro vypadá, jako kdyby i Lyonu vyhovoval tenhle výsledek 1-2 směrem do odvety. Míč Klajně, který ale dobře přečetl Suchomel, který teď ještě chce vyrazit dopředu a k jeho smůle mu balón jen nafackoval a bude z toho autové vazování Lyonu, protože včas v té situaci byl Ruben Klajvert, ten také vhodil balón ke Greifovi. Greif rozehrává na Matu. Mata na pravé straně posílá na osu hřiště. 88. minuta končí, 89. začíná, takže závěrečné dvě minuty základní hrací doby a Sparta vede 2-1.
0: Míč má Klajvert kousek od středového kruhu, dává ho přes osu hřiště zase Matovi, Mata mu balón vrátí. V 89. minutě za stavu 2-1 pro Spartu. Tolisso na levé straně vystupuje proti němu Mercado, ale Spartané už nejsou tak aktivní, co se týká napadání obránců Lyonu. Byť teď to mění Mercado, který se rozebíhá proti zpětné přihrávce na Klajverta. Klajvert až pro golmana Greifa. Greif zase z úrovně velkého vápna rozehrává z osy do levé strany. Klajvert nikam nespěchá, byť Lyon prohrává o gól na Letné. V 89. minutě francouzský tým teď přes Mortna a Matu dostává balon za půlící čáru. Mata hraje Opendovi, proti kterému vstoupil Serencen. Padl mu pod nohy, ale míč se odráží do středu hřiště tak, že ho mohli hráči Lyonu dostat doleva. Tolisso si vybírá Fofanu, ten pálí, ale naštěstí do středu branky Surovčíkovi ten míč vypadl. Ještě je stále ve hře a Spartané ho naštěstí uklízejí pryč ze 16. A pak už tedy nizozemský rozhodčí Serdar Gezibik přerušuje hru asi zřejmě kvůli útočnému faulu na Surovčíka.
1: No hlavně, že je přerušeno.
0: To je základ v 80. respektive už 90. minutě. Teď tedy horké chvilky pro Jakuba Surovčíka, který vytáhl minimálně dva dobré zákroky v celém utkání, zejména ten proti Tolisovi. Za stavu, myslím, že pořád ještě 1-0 pro Lyon na úvod druhého poločasu byl hodně klíčový. Pak čel i penaltě, Tolisso jeho branku přestřelil a teď tedy si vybral tu slabší chvilku v závěru základní hrací doby celého utkání. Naštěstí to pak zvládl a zřejmě se tedy pískal útočný faul Lyonu. Sparta bude rozehrávat na konci 90. minuty, vede nad Lyonem 2-1.
1: Surovčíkův nákop, který hledá Mercada, případně Sochůrka, nakonec to jsou ale hosté, kteří odvrací míč do autu. 90 minut pryč právě teď, 3 minuty nastavení. To je čas, který tady dělí Spartu od solidního výsledku směrem do odvety, cenného vítězství proti silnému Lyonu a také samozřejmě zajímavému bodovému zisku pro český koeficient. To jsou všechny plusy, které asi můžeme rychle zrekapitulovat, jen to nezakřiknout v úvodu nastaveného času. Vazování Abnera Viniciuse míří na Klajverta, který teď na hranici vlastního pokutového území marně hledal, komu předat balón, nakonec se tedy vrací zpátky doleva na brazilského fotbalistu. Abner Vinicius nakopává jen k Suchomilovi. Ševinský to měl na dlouhou nohu, škoda, že nedosáhl. Tolisso tak získává balón a po Tolissovi může hrát ještě Morten. Morten přidržel balón a zbytečně se neukvapoval při té rozehrávce. Přenesení do leva, připravený Kuol mezi tím u střídaček na nástup do hry, ale Spartané teď nic měnit samozřejmě nemohou, protože míče ve hře a Lyon útočí. Kluivert posouvá z levé strany doprava na Matu. Mata ten hledá skulinku kody procpat míč dopředu, ale nenašel a Singatek se teď vydal forčekovat rozehrávku Lyonu. Druhá minuta nastavení běží, Sparta vede nad Lyonem 2-1.
0: Míč mají hráči francouzského týmu u středového kruhu. Kluivert přihrává Mortonovi do středu, proti němu vystoupil Eneme, který hrál, respektive Morton hrál zpátky dozadu na Kluiverta. Kluivert si vyměnil s Matou v době, kdy už jsme tedy v polovině druhé ze tří nastavených minut. Sparta vede nad Lyonem 2-1 poté, co otočila skóre a francouzskému týmu se teď nedaří vytvořit si závěrečný tlak, protože balon od Dolisa nebyl vůbec povedený, skončil daleko od spartanské branky. Teď si Tolisa neporozuměl se střídajícím Nuamahem ani o Opendou. Sparta ještě jednou vystřídala, je to Mercado, autor zatím rozdílového a věřme i vítězného gólu úvodního utkání třetího předkola Ligy mistrů. Místo něj na trávníku je tedy střídající další křídelník Sparty Garang Kuol v době, kdy už se rozeběhá poslední ze tří nastavených minut. Surovčík už dostal pokyn, aby vykopnul balón, posílá ho daleko od spartanské šestnáctky na Harastýna, který naznačil pohyb Maitlandu na Jasovi, pak ho ale za ním nezalepil, takže míč propadl do zámezí a Lyon vhazuje v době, kdy už do konce tříminutového nastavení zbývá opravdu jen pár desítek sekund, zhruba půl minutka. Greifův dlouhý nákop, Sparta vede 2-1 na Opendu, Openda sklepnul na Fofanu, naštěstí nikoliv Ševinský, poslal míč až k půlící čáře a teď se k nám připojí taky posluchači Radiožurnálu na závěr tohoto utkání. Centr z pravé strany, Singatek nezakončuje, Sparta vede 2-1 v samotném závěru tříminutového nastavení, poté co otočila skóre, když od konce prvního poločasu prohrávala po trefě vlastní od Martina Suchomela. Lyon pak neproměnil po změně strany, ještě je pokutový kop, ale Spartané dali dva góly. Rineš vyrovnal na 1-1 v 63. minutě a o 6 minut později se prosadil hlavou Mercado, což je zatím tedy moment, který je rozdílový a věřme, že i vítězný, ta hlavička Mercada po centru Rineše, který si tedy k brance na 1-1 připsal i asistenci u gólu na 2-1. Pražané dali ještě další dvě branky v průběhu tohoto zápasu, ale neplatili kvůli offsideům Mercada a Alcocera, který se trefil sám po změně stran. Mercado ve 20. minutě utkání nahrával Brunesovi, ale podstatné je to, že Sparta otočila skóre na 2-1 a teď je to pravda. V 7. vzájemném zápase Sparta poprvé poráží Lyon, a to v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů. 5 porážek, 1 remíza a teď tedy první vítězství Pražanů nad slavným francouzským týmem. Pražané podali výborný výkon od úvodní minuty, byli cítit na hřišti, řekl bych, že zaslouženě skóre otočili a Lyon tedy Pražané poráží 2-1 poté, co nejprve prohrávali po gólu Suchomela z konce prvního poločasu, to byl gól vlastní, ale po změně stran se trefili Rneš a Mercado. Připomínám ještě kapitán Lyonu Tolisso nedal pokutový kop v 67. minutě. Je to ale zatím jen poločas třetího předkola Ligy mistrů, protože se bude hrát ještě odveta a to za týden ve Francii a na Radiožurnálu Sporty taky nabídneme v přímém přenosu. Posluchačům Radiožurnálu přeje hezký večer Pavel Trušar.
2: Fotbalisté Sparty dokázali zvítězit nad Lyonem 2-1 a tím pádem si vypracovali zajímavou pozici do odvety, která se bude hrát ve Francii. Teď zápas probereme ještě s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Přeji ti, Pavle, znovu hezký večer.
3: Hezký večer.
2: Po poločase to vypadalo, že výkon nadějný, skóre špatné a nakonec se všechno dobré pro Spartu otočilo navzdory tomu, že Lyon kopal penaltu.
3: No, tak já si myslím, že to bylo trošku vrácení toho, té smůly v prvním poločase. Ten vlastenec prostě byl nezasloužený, Sparta si nezasloužila ten poločas prohrát a celkově jako velmi, velmi dobrý nadstandardní výkon Sparty, vlastně všech hráčů, všem se to v podstatě povedlo a důležitá výhra.
2: Jak moc se podle tebe Spartě ulevilo po tom prvním gólu, protože pořád tlačila, dávala i góly, jenomže z offsidu a to se prostě nepočítá.
3: No jasně, tak já si myslím, že ty hráči samozřejmě, i když ten gól je z offsidu, tak sami cítějí, že prostě na toho soupeře mají. Já jsem se opravdu trošinku obával, že Sparta to tempo nevydrží. Naštěstí myslím si, že rozhodla ta Tulisová penalta neproměněná, protože tam samozřejmě, kdyby Lyon šel do vedení, tak by to bylo velmi těžký, ale Sparta fakt jako ukázala dneska. Dneska to byla ta železná Sparta, dneska mě se to moc líbilo.
2: Jak moc se ti líbili ti, kteří přišli těsně předtím do spartianského týmu? Tím myslím, Macek v základu překvapil všechny a potom, že Alcocer hrál místo Haraslína a také nebyl vůbec špatný.
3: Tak nejdřív řeknu Macka, musím říct, že on takhle hrál v Boleslavi prostě. On je dobrý, čte hru, umí kopat, umí fotbal, velmi dobrý hráč prostě. Samozřejmě Sparta tam má konkurenci, ale myslím si, že ho kupovali evidentně do základní sestavy a on to dneska potvrdil. No a pozor, musím říct, Alcocer jako fantastický výkon. Jako musím říct, že spoustu náběhů, spoustu pressingu, spoustu driblingů, takových jako odvážnějších bych řekl než Lukáš Haraslín. Samozřejmě nevím, co za tím bylo za tou nominací do základní sestavy, ale ten zápas ukázal, že je to naprosto zasloužený a že hrál výborně.
2: Otázkou teď samozřejmě je, jestli tohle budou předvádět i proti týmům, které proti Spartě třeba nebudou chtít tolik hrát. Vys například první dva zápasy v lize, kdy samozřejmě se nedá Lyon se svým pojetím fotbalu moc srovnávat se Zbrojovkou a Zlínem, no?
3: No, já si myslím, že Sparta nemá kam uhnout. Dneska si ukázali to, že ten aktivní výkon prostě přináší výsledky, přináší zisky balónu. Já si myslím, že Sparta v tomhletom nebyla jedním z nejlepších týmů v tom pressingu. Bylo takový vlažnější a málo kdy měli ty zisky takhle vysoko. Dneska samozřejmě i pod tím dojmem, že Lyon chtěl hrát, chtěl kombinovat opravdu až pro nás jako v nesmyslných prostorách a Spartě to vyhovalo a uvidíme samozřejmě, vždycky je to podle soupeře, ale já si myslím, že Sparta nemůže z téhle náročnosti, co dneska předvedla, uhnout.
2: Říká Pavel Horvát, náš expert, znovu ho uslyšíte v ranním vysílání. Zatím, Pavle, děkuju.
3: Slyšenou.
2: Tolik Pavel Horvát ve vysílání Radiožurnálu Sport. Připomínáme, že fotbalistům Sparty se podařilo otočit vývoj úvodního utkání třetího předkola Ligy mistrů, když porazila Lyon 2-1.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 22 hodin. Zprávy a Vojtěch Tomášek.
1: Policisté celý týden posilují hlídky, budou kontrolovat dodržování rychlosti a střízlivost řidičů. Izrael se podle rady míru začne stahovat z pásma Gazy, až bude hnutí Hamás úplně odzbrojené. Sparta ve třetím předkole Ligy mistrů zvítězila nad Lyonem 2-1 a zítra bude jasno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 37, na Moravě až 40 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Celý týden budou policisté častěji hlídat dodržování rychlosti a zákaz řízení pod vlivem alkoholu. Zapojují se tak do evropské preventivní akce. Mluvčí policie David Shen připomíná, že kromě trestných bodů hrozí řidičům za nedodržení pravidel i přísnější tresty.
3: Nedodržování nejvyšší povolené rychlosti je velmi závažný přestupek, zejména proto, že může mít i velmi, velmi závažné následky. Je dobré si připomenout, že v případě, že řidič překročí dovolenou rychlost v obci o 40 km a více, nebo mimo obec o 50 km a více, tak se jedná o přestupek, který již neřeší policie, ale oznamujeme ho správnímu orgánu a takový řidič zároveň na místě přijde o řidičský průkaz.
1: U požáru v Křečovicích na Benešovsku snížili hasiči poplach ze třetího na druhý stupeň. Místo teď kontrolují termokamerami a vyhledávají skrytá ohniska. Při zásahu se čtyři hasiči přehráli, dva z nich záchranáři převezli do benešovské nemocnice. Na místě zasahovalo 31 jednotek, část z nich se už postupně vrací na základny. Podle mluvčího středočeských hasičů Dominika Pěničky se požár kvůli suchému větru, silnému větru šířil rychle.
4: Hořily nám keře, suchá tráva, požár postupně se rozšiřoval směrem ke klášteru s fotovoltaickou elektrárnou, což se nám podařilo zachránit místní klášter. Dále se požár rozšířil na přilehlé chatky, které bohužel byly zasaženy požárem a momentálně probíhá na místě dohašování chatek.
1: Příčinu požáru ani výši škody hasiči zatím neurčili. Francouzské a britské lodě zachránili 157 migrantů v Lamaňském průlivu potom, co plavidlo běženců začalo hořet. Stalo se to poblíž přístavu Boulogne-sur-Mer. Podle místních úřadů zatím nejsou informace o obětech. Do Británie letos přes kanál La Manche připlulo na 14 000 lidí. Nejméně 15 z nich při cestě zemřelo. Izrael se začne stahovat z pásma Gazy až po úplném odzbrojení palestinského hnutí Hamas, informovala o tom takzvaná Rada míru, kterou založil americký prezident Donald Trump a která má dohlížet naplnění mírového plánu pro palestinskou enklávu. Podrobnosti o dohodě o odzbrojení Hamasu a dalších skupin nejsou známé, předpokládá ale stažení izraelské armády z pásma Gazy. Na jihu Moravy dnes začalo vynobraní nejranějších odrůd hroznů. Vinaři z nich během několika dnů vyrobí první letošní burčák. Ten chtějí začít prodávat už od pátku. Sklizeň letos kvůli horku začala asi o týden dřív, než je dlouhodobý průměr. Říká ředitel vinařství Šato Valtice David Šťastný.
5: Ta druhá stránka je to prostě příroda, je to přírodní proces a ty sucha nám způsobily to, že nejen máme škody na mladých výsadbách, které nám některé uschly, ale hrozny budou mít méně šťávy, to znamená nižší výlisnost bude. I když možná ještě hodnotím předčasně.
1: Sport. Fotbalisté Sparty zvítězili ve třetím předkole Ligy mistrů nad francouzským Olympikem Lyon 2-1. Vítězný gól dal v 69. minutě John Mercado. Odveta je na programu příští týden ve Francii. Prezident Mezinárodní fotbalové federace Gianni Infantino přichází o podporu. Nedávný návrh prodeje podílu na mistrovství světa soukromým investorům vyvolal většinový odpor, a to nejen ve fotbalových organizacích. Jako první stáhla svoji podporu Velšská fotbalová asociace. Ta v prohlášení uvedla, že Infantinovi v čele FIFA už nevěří.
6: Nedávná selhání v oblasti odpovědné správy, rozhodování, vedení, hodnot, řízení zainteresovaných stran, komunikace a úsudku vedly Velšskou fotbalovou asociaci ke ztrátě důvěry ve schopnost pana Infantina i nadále vést světový fotbal.
1: Tolik citace. Oficiálně se od Infantina odvrátilo i Srbsko, Švédsko a stejný krok podle britské stanice BBC připravuje taky anglická fotbalová asociace.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřená D3 u Českých Budějovic a nehoda na D2 za Blučinou. Na dálnici D3 je uzavřený tunel Pohůrka u Českých Budějovic. Na kilometru 136 teď silničáři přestavují dopravní značení a provoz bude zastavený obousměrně asi na 20 minut. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna zpozorněte za odbočkou na Židlochovice. Na 8. kilometru stojí osobní auto, které narazilo do kusu pneumatiky. Je to průjezdné plynule. Silnice 38 z Mladé Boleslavy do České Lípy lípy je uzavřená po nehodě za Bezdězem. Záchranáři zasahují u srážky auta s motorkou, policie řídí provoz. Nehoda blokuje průjezd také na silnici 57 v Novém Jičíně. Na výjezdu na Opavu v Dukelské ulici se střetlo osobní auto s motorkou. Objíždí se to Malostranskou ulicí. V Praze aktuálně nehoda ve Vršovické ulici. Za nádražím Vršovice ve směru z centra se střetlo auto s tramvají. Průjezd je omezený. A v Praze pozor také ve Strahovském tunelu. Před výjezdem na Břevno směrem od Smíchova stojí v pravém pruhu nepojízdné vozidlo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, zpočátku ještě na západě a severozápadě Čech ojediněle přehánky a bouřky. Odpoledne večer bude přechodně až oblačno a hlavně v Čechách se znovu místy přidají přehánky nebo bouřky, můžou být i silné. Nejvyšší teploty zítra 32 až 37 stupňů, na Moravě ve Slezsku 36 až 40 a na horách většinou kolem 30 stupňů Celsia. To byly zprávy.
8: 22 hodin 6 minut, stále je s vámi vysílání Radiožurnálu Sport. Stále živé, i když ne tak živé, jako se to dělo v minulých dvou hodinách, kdy fotbalisté Sparty hráli na Letné proti Lyonu a vzhledem k tomu, že z toho špatného, tedy poločasového stavu 0-1, vykřesali výhru, tak mají reálnou šanci na to, že by třeba v odvětě ve Francii mohli příští týden pomýšlet i na postup do, pozor, ne základní části, ale posledního před kola. Ještě jeden soupeř, kdyby Sparta přes Lyon postoupila, tam čeká, než by se Spartané mohli češit na to, co už má jisté Slavia Praha, která se do hlavní fáze Ligy mistrů dostala jako vítěz České ligy. Jedna zpráva z mimo fotbalového prostředí. Čeští hokejisté hrají na Hlinka Grecký kapu proti Německu a první třetinu zvládli výborně. Po gólech Horniga, Mareše a Vanička totiž vedou 3-0.
2: Radiožurnál Sport
9: a Martin Charvát.

0: Tenistky Tereza Valentová a také Sarah Bejlek už dohrály na turnaji v kanadském Torontu, podlehly Američance Townsendové, respektive Polce Ize Świątekové. Další Češka, tedy Kateřina Siniaková, bude hrát, ale to už nebude dnes toho českého času. Její zápas přijde na řadu přibližně až za 2, možná až za 3 hodiny. A stejně tak to nevypadá, že bychom ve vysílání radiožurnálu Sport před půlnocí stihli český duel na mužském turnaji v Montrealu, kde se proti sobě postaví Vít Kopřiva a Jiří Lehečka. Také tento duel přijde na řadu přibližně až kolem půlnoci. U sportu jménem tenis ale zůstaneme, protože v areálu v Prostějově začal 27. ročník mistrovství světa družstev do 14 let. Turnaj se na Hanou přesunul z Japonska v roce 1999 a v minulosti se na něm představila celá řada budoucích světových hvězd.
1: Tady hráli opravdu neskutečné špičky, všechny hvězdy, a je hrozně příjemný. Třeba letos při Czech Open přišel Roberto Bautista Agut a prosil nás, že jestli bychom nenašli fotku, že tady hrál do 14 na centru, že prohrál s Argentínou, že určitě budeme mít fotku. Stejně tak, jak předloňský vítěz Švýcarkým říká, já se tady cítím hrozně dobře, já tu porazil ve 14 Alcaraze, takže ten centr, já jsem tu jako doma, takže je to hrozně příjemný tohle potom slyšet, že vlastně ty světové hvězdy všechny v podstatě prošly Prostějovem.
2: Vypráví ředitelka turnaje Petra Černošková, která byla už u prvního ročníku v roce 1999. Zmíněné fotky se našly, stejně jako by se jistě našly snímky Nadala, Monfilse, Vavrinky, Zvereva a dalších budoucích hvězd. Na Hané vzpomínají nejenom na jejich tenisové umění.
1: Teď je období sociálních sítí, takže děti jsou převážně na telefonech, ale pamatuju třeba hned první ročník s Rafou Nadalem, který měli výbornou zábavu a házeli z okna jogurty, že jo. Další ročník, to byl myslím Del Potro, tak ti zase házeli sáčky s vodou naplněné a vyhazovali je z okna, takže vždycky se něco najde, co bylo takové jako úsměvné a na co si vždycky vzpomeneme.
2: Talent už podle prostějovské ředitelky tenisových operací Petry Černoškové už v takto nízkém věku lze rozpoznat.
1: Třeba u Nadala a Djokoviče to tak vidět nebylo, ale třeba si vzpomínám, že všichni se chodili tenkrát dívat na Francii, protože za ně hrál Gasquet a Gasquet byl o rok mladší, měl 13 a už měl prostě fantastický backhand jednorůč a všichni mu předpovídali velkou budoucnost, stejně jako Nadalovi, jo. Takže já si myslím, že se to poznat trošičku dá. Hrála tu Coco Gauff a taky byla tu spousta agentů a spousta pánů, kteří podepisují smlouvy na oblečení a tak dále. A vím, že už tady ty hvězdičky vlastně obcházeli a měli je vytipované.
2: I na 27. ročníku tedy diváci v Prostějově možná uvidí budoucího grandslamového vítěze nebo vítězku, pokud je tedy neskolí obrovské vedro, které v areálu panuje.
1: Doufám, že nám nikdo neskolabuje, neomdlí na kurtě, ale tenis je tvrdý sport a hráči a hráčky jsou na to zvyklí. Světová federace na to myslí, takže budou určité přestávky. Zápasy ve skupině se budou hrát všechny jenom na 2 vítězné sety a místo třetího setu bude tiebreak. Pro ty děti by to bylo opravdu obrovsky náročné, takže až od čtvrtfinále se bude hrát normálně na 3 vítězné sety. Oni už vlastně teď od těch svých 12 let cestují po světě, ty turnaje hrají je v Kolumbii, hrají je v Americe, hrají je v Evropě, takže v Africe, v Ázii, takže ty děti, já si myslím, už teď jsou zvyklí na to, že tenista má tvrdý život.
2: Glosuje ředitelka tenisového mistrovství světa do 14 let v Prostějově Petra Černošková. Titul obhajují Francouzi a Američanky. Česká děvčata ovládla turnaj 6x, chlapcům se to povedlo jedinkrát v roce 2023, kdy Česko oslavilo zlatý double. Letos ale oběma výběrům chybí jejich jedničky. Z Prostějova Adam Kodet, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Prezident Mezinárodní fotbalové federace Gianni Infantino přichází v posledních dnech o podporu. Před týdnem totiž přišel s návrhem prodat podíl na mistrovství světa soukromým investorům. Návrh na prodej části komerčních práv na světovém šampionátu do soukromých rukou vyvolal většinový odpor, a to nejen ve fotbalových organizacích. Víc nám o tom řekne Christian Šveda. Hezký večer.
1: Hezký večer. Gianni Infantino podal návrh na prodej podílu minulý týden v úterý. Po třech dnech ale FIFA kvůli vlně kritiky od plánu ustoupila. Podle Evropské fotbalové unie ztratilo vedení světového fotbalu a především Infantino důvěru u většiny fotbalových organizací. Švýcarský funkcionář si tímto krokem navíc pravděpodobně zkomplikoval znovu zvolení do čela FIFA. O podporu do příštích voleb přišel u několika fotbalových asociací.
0: No a kdo tedy změnil po kontroverzním návrhu svůj postoj ke kandidatuře toho současného předsedy FIFA?
1: Jako první národní svaz veřejně stáhla svoji podporu Velšská fotbalová asociace. V prohlášení uvedla, že Infantinovi v čele světového fotbalu už nevěří.
2: Nedávná selhání v oblasti odpovědné správy, rozhodování, vedení, hodnot, řízení zainteresovaných stran, komunikace a úsudku vedly Velšskou fotbalovou asociaci ke ztrátě důvěry ve schopnost pana Infantina i nadále vést světový fotbal.
1: Oficiálně se od Infantina odvrátilo i Srbsko, Švédsko a stejný krok podle britské stanice BBC připravuje i anglická fotbalová asociace. Důvěru si podle agentury Reuters narušil Infantino i celé vedení FIFA, mimo jiné také u šéfa novozélandského fotbalového svazu Andrewa Pragnella. Ten vyzval členské státy Oceánie, aby se v otázce vedení Gianniho Infantina sjednotili. Od Infantinova plánu se distancovali i někteří členové vedení Mezinárodní fotbalové federace, například bývalý trenér londýnského Arsenalu Arsène Wenger uvedl, že o jeho záměrech nic nevěděl.
0: No a když už k tomu tedy míříme, tak kdy se bude o tom novém vedení Mezinárodní fotbalové federace rozhodovat?
1: Ty nadcházející volby předsedy FIFA jsou naplánovány na březen příštího roku v Maroku. Infantino je v čele Mezinárodní federace od roku 2016. V letech 2019 i 2023 byl znovu zvolený, a to bez protikandidáta, což by se v Rabatu tedy nemuselo opakovat. Například předseda Konfederace severoamerického fotbalu Victor Montagliani totiž uvedl, že zvažuje proti Infantinovi svou kandidaturu.
0: Díky za vysvětlení, tohle byl Christian Šveda.
1: Krásný zbytek dne.

0: vysílání radiožurnálu Sport už neodmyslitelně patří taky výjezdy naší fotbalové talk show Desítka.
1: Dobrý den, začíná další živá desítka Pavla Horváta. Tento rok je speciální, protože si připomínáme 50 let od zlata československých fotbalistů na Euro 1976 v Bělehradě a taky 30 let od stříbra českých fotbalistů v Anglii na mistrovství Evropy.
2: Ve čtvrtek 6. srpna se vypravíme do Zubří a kromě našeho experta Pavla Horváta se znovu můžete těšit i na historky autora legendárního gólu mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
3: Můj spoluhráč Bohemce a do dneška nejlepší kamarád Karel Dobijáš, on se zhlídnul v anglickém hráči George Bestovi. A George Best byl jeden z mála hráčů, který měl opravdu dlouhý vlasy až na ramena. A on si ty vlasy nechal takhle narůst, takže byl tím známý. Já pamatuju se, když přišel do Bohemky, první, co ho přivítal trenér Pospíchal, mu říká: Karolko, ale s takovými vlasama bys tady neměl hrát, měl bys se nechat ostříhat. A on říkal: pán trenér, to radši odjedím z tohoto klubu.
0: Kromě Horváta s Panenkou do Zubří dorazí i vzácný host, mistr německé Bundesligy s Kaiserslauternem a kapitán stříbrného výběru z Eura 1996 Miroslav Kadlec, který tehdy před finále ve Wembley představoval své spoluhráče anglické královně.
4: Nebylo to vůbec jednoduché, protože člověk se soustředí na fotbal a teď přišel tiskový mluvčí a vykládal mi tam nějaký protokol, co se bude dít před zápasem, jak se máme chovat, a v ten moment jsem si to tak neuvědomoval, ale když jsem přijel domů, tak se mě, musím říct, že lidi ptali víc snad na královnu, než na ten fotbal.
2: Desítka Pavla Horváta živě.
0: Ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin v klubu Zubří.
2: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport. Dear God.

0: Posloucháte Radiožurnál, je půl jedenácté. A taky si poslechněte zprávy s Monikou Chmielovou.
1: Hasičům se podařilo dostat pod kontrolu požár odpadu u Čížkovic na Litoměřicku. Velitel zásahu ukončil letecké hašení. Na místě dál zůstávají desítky hasičů a těžká technika. Tu jednotky využívají ke hledání skrytých ohnisek. Během noci budou požářiště kontrolovat drony. Na místě stále platí třetí ze 4 stupňů požárního poplachu. Skládka začala hořet během odpoledne. K zásahu vyrazilo 20 jednotek. Hašení jim komplikoval silný vítr. Při ruském útoku na výškovou obytnou budovu v Kramatorsku na východě Ukrajiny utrpělo zranění nejméně 22 civilistů. Oznámil to náčelník Doněcké oblasti Vadim Filaškin. Záchranné práce na místě pokračují. Další 3 lidi zranili ruské rakety ve městě Bohuduchyv na severovýchodě země. Rusové pravděpodobně při náletu na Kramatorsk použili 2 naváděné 4-tunové letecké pumy. Teplotní rekord pro 4. srpen dnes padl na všech českých meteorologických stanicích. Na 12 místech teplota vystoupala nad 40 stupňů Celsia. Nejvíc naměřili v Plzni Bolevci. Odpoledne tam bylo 41,5 stupně. První 40 v historii měření taky zažili na Moravě, a to na 3 místech. Polovina všech českých stanic pak překonala nebo dorovnala svůj absolutní teplotní rekord. A obce dostanou od ministerstva zemědělství 300 milionů korun na opravu, výstavbu nebo odbahnění malých vodních nádrží. Cílem je posílit zadržování vody v krajině a zvětšit bezpečnost při zvýšených průtocích. Žádost o dotace můžou podávat od 7. září do 7. října. Program potrvá do roku 2028.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty vyhráli nad francouzským Olympikem Lyon 2-1. Vítězný gól dal v 69. minutě John Mercado. Odvetu třetího předkola Ligy mistrů odehrají Pražané ve Francii za týden. A česká tenistka Sára Bejlek podlehla ve druhém kole turnaje v Torontu Polce Švojntekové 0-2 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda v Brněnské ulici v Praze a na D11 u Hradce Králové. V Praze pozor na výjezdu z města směrem k D1 do Brna. V Brněnské ulici mezi sjezdem a nájezdem u Chodova osobní auto narazilo do překážky na vozovce. Projíždíte kolem opatrně. Na D11 vyšetřují nehodu u Hradce Králové ve směru na Jaroměř. Na 95. kilometru ve sjezdu na Plotiště a Jičín havarovalo vozidlo. Místo už je označené a je to s opatrností průjezdné. Dálnice D3 je opět průjezdná u Českých Budějovic. Pohůrka na kilometru 136 silničáři přestavili dopravní značení. Nově se jezdí obousměrně v pásu do Rakouska. Nehoda stále blokuje provoz na silnici 38 mezi Bělou pod Bezdězem a Doxy. Za odbočkou na Bezděz se střetlo osobní auto s motorkou. Řidiči objíždějí přes obec Okna, Bezdědice a Hlinoviště. A v Novém Jičíně je uzavřená 57. výpadovka na Opavu. V Dukelské ulici překážejí následky srážky osobního auta s nákladním a provoz odklánějí po Malostranské ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, zpočátku ještě na západě a severozápadě Čech ojediněle přehánky nebo je bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno a hlavně v Čechách se znovu místy přidají přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 40, na horách většinou kolem 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

byl Kamil Střihavka ve vysílání Radiožurnálu Sport ve 22 hodin a 36 minut, tedy v době, kdy se velmi daří českým hokejistům na Hlinka Gretzky Cupu. Ano, slyšeli jste ve zprávách správně o nejvyšších teplotách v historii Česka, ale hraje se i lední hokej, v tuto chvíli samozřejmě v Edmontonu, Hlinka Gretzky Cup, turnaj hráčů do 18 let a čeští hokejisté v 16. minutě druhé třetiny, chcete-li v překladu v 36. minutě, vedou nad Německem už 6-0. Na branky Horniga, Mareše a Vanička navázali ve druhé třetině Hartl, Polášek a Vaňha. Nicméně tím mužem, který má nejvíc kanadských bodů z tohoto utkání, není nikdo, kdo dal branku. Je jim obránce Lukáš Kachlíř, který na 4 z těch 6 branek přihrál. Tolik tedy čeští hokejisté, kteří vedou nad Německem 6-0. Později dnes nastoupí Švýcarsko proti Švédsku, tedy českého času ve 23 hodin. A po půlnoci ještě přijdou na řadu duely Slovensko-Kanada a Spojené státy Finsko.

0: Fotbalisté Pardubic byli před startem ligy pasování na černého koně soutěže, jenže v prvních dvou kolech to úplně nepotvrdili, minimálně ne výsledkově. Herně to špatné nebylo, ale na kontě mají Východočeši 0 bodů a hlavním problémem je s proměňováním šancí, kterých si dokáží vypracovat dost, ale jejich využívání hodně vázne. I proto je poptávka po posile a musí mít konkrétní specifika a vlastnosti střelce. Hlavní trenér Pardubic Jan Trousil o produktivitě jeho svěřenců říká, že v tréninku problém není.
1: Je to prostě bez tlaku diváků, bez tlaku bodů. Prostě tam jste spokojeni, že vám ty kombinace, které děláme, výjdou a ještě to promění, tak je to v pohodě. Neměli jsme tam zabijáka, který by tam za cenu toho, že by šel na riziko svého vlastního zranění, prostě se tam pobil o to, aby ten gól dal. My tam s proměnutím musíme mít prostě hovado, který do toho vlítne a rozbije to.
2: Mimo domácí soutěž a tak trochu Pardubice se ale pro Východočechy stala jedna důležitá věc. Gólman Lukáš Horníček přestoupil z Bragy do Newcastle a to už se Východočechů týká. Část financí z 3/4 miliardového přestupu by totiž měla dorazit i do Pardubic a budou to vyšší desítky milionů korun. I to by mohlo pomoci k tomu, aby vedení mohlo pomýšlet na další posily. Na zápas s Jabloncem se byl v hledišti podívat karvinský Kahunas Vinicius. O něj mají pardubičtí eminentní zájem a mohl by nastoupit právě na pozici devítky. Pozice, která je na fotbalovém trhu hodně ceněná.
1: My samozřejmě víme, že potřebujeme devítku, máme jenom Smejka, co se týče toho vyššího hráče a máme o jiného zájem, ale zatím není nic dořešeno, takže to je asi moje odpověď.
2: Řekl k případnému posílení hlavní trenér pardubických fotbalistů Jan Trousil. Z Pardubic Otaku Tvirt, Radiožurnál.

Kapela Simple Plan ve vysílání Radiožurnálu Sport ve 11:15. Fotbalisté pražské Sparty dokázali otočit vývoj úvodního utkání třetího kola kvalifikace Ligy mistrů, když s francouzským Lyonem prohrávali po vlastním gólu 0-1 ve druhém poločase. I díky tomu, že Lyon neproměnil penaltu, Sparta otočila, zvítězila 2-1. Především to probereme zítra ráno, pokud jste nestihli to, co jsme už říkali s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Zítra ráno ohlasy, které pochopitelně do té doby uslyšíte také ve zprávách. Další výsledky jsou poměrně dost zajímavé. Hodně jednoznačně se vyvinulo utkání mezi Dynamem Záhřeb a Kaunem Žalgiris, což je lotyšský celek, který prohrál v Chorvatsku 0-5. Takže poměrně jasno. Naopak hodně nejasno, protože to skončilo vyrovnaně, to je v zápasech mezi Olympiakos Pireus a Nymechenem, což byl bezgolový duel, a také mezi Royal Union Saint-Gilloise a Bode Glimt, což byl belgicko-norský souboj, který skončil remízou 3-3, takže na severu Norska možná bude Belgičanům poměrně dost zima při tom samotném zápase. Co se týče Viktorie Plzeň, tak pro ní podstatný je souboj Hapoelu Beerševa s Červenou zvezdou Bělehrad, protože v evropské lize nastoupí plzeňští proti poraženému z tohoto duelu. No a první zápas vyhráli Izraelci 1-0. Samozřejmě o poraženém rozhodne až ta následná odveta, která se bude hrát příští týden, a příští týden také čeká Spartu cesta do Lyonu k tomu, aby mohla teoreticky potvrdit svůj postup do čtvrtého předkola. Zároveň k tomu připomeňme ale důležitou větu, a sice, že to čtvrté předkolo je až tím konečným, protože Sparta, když porazí Lyon, tak vlastně ještě do Ligy mistrů nepostupuje.

0: Oasis se svým největším hitem ve vysílání radiožurnálu Sport, ve kterém se podíváme ještě na jedno poslední téma. Lukostřelkyně Marie Horáčková se připravuje na konec srpna, kdy čeká mistrovství České republiky. Mistryně světa z roku 2023 Horáčková vyhrála v červenci v Madridu poprvé v kariéře závod světového poháru, čímž se nominovala na finálové klání do Mexika. S plzeňskou lukostřelkyní si povídal náš reportér Vladislav Janouškovec.
1: Na plzeňské střelnici klubu Arkus Plzeň se bavíme s mistryní světa Marií Horáčkovou, ale teď už nejenom mistryní světa, ale také vítězkou světového poháru. Tak už jste to po těch 2-3 týdnech stihla vstřebat, tenhle ten velký úspěch?
2: Jo, stihla jsem vstřebat. Myslím si, že to vlastně nebylo pro mě tentokrát tak intenzivní, jako třeba výhra toho mistrovství světa, co se týče té doby trvání vstřebávání emocí, protože po tom Berlíně to trvalo v řádu dní. Tady vlastně taky, ale bylo to nějaký způsobem větší jako radost a větší, ale vědomí o té výhře vlastně.
1: Co se týká třeba respektu soupeřek, vnímáte to, že jste se zase po nějakém čase ukázala, že tady jste a že máte svoji sílu, že s vámi prostě musí počítat?
2: Rozhodně, tohleto se mi hrozně líbí i na tom sportu jako lukostřelbě, že tam strašně lidí v tom Madridu jako cítilo, že se mi daří a hrozně moc lidí mi fandilo vlastně i na tom finále, tam nebyli v publiku žádní Češi, ale myslím si, že jsem měla jako velmi velkou podporu a aplaus a strašně moc soupeřek, ale dejme tomu i nějakých kamarádek, s kterýma vyrůstáme od junioru, tak mi vlastně všichni ty mně blízcí přišli pogratulovat. Pak jsem dostávala i zprávy třeba i přes vedoucí reprezentace od bývalého korejského trenéra, který šel přes Vietnam až teďka do Indie. I jeden Brit třeba se tam zastavil a říkal: "Já jsem se šel koukat na tu naší Penny, no ale když jsem tě viděl střílet, no já jsem tam musel zůstat. To je tak hezký, to je tak dobrý, já jsem ti tak fandil, ty jsi to tak otočil." No to je jako super, takže tohle to je asi jedno za mě z těch nejvíc jako srdnatých zážitků tam, který se staly. Tady ta soudržnost.
1: Je to běžné, že se nejlepší lukostřelkyně světa podporují, berou se za kamarádky třeba?
2: Myslím si, že ne úplně všichni, ale vždycky je to takového půl roku intenzivního, kdy se potkáváme na těch závodech a jsou to pořád stejní lidé, takže si myslím, že za ty léta si tam každý najde v sobě nějakého příjemnějšího člověka, z kterého se třeba může vyvinout i hlubší přátelství.
1: To vítězství v Madridu pro vás znamená nominaci automaticky do toho finále světového poháru v Mexiku pro nejlepších 8 lukostřelkyň světa. Čeká vás tenhle závod v polovině září. Jak moc vám to vlastně změnilo plány do zbytku sezony?
2: Já jsem s tím trošičku ne jako úplně počítala, ale nechávala jsem si tam na to volné místo. Rozhodně posouvám trošku pauzu. Teďka jsem si dala pauzu trochu po Madridu a musím teďka zase na 4 týdny před tím Mexikem zabrat šponu do tréninku. A zkrátilo mi to tu zářijovou pauzu, ale myslím si, že na to si nebudu stěžovat.
1: Ještě před tím finále světového poháru se koná na konci srpna mistrovství České republiky u vás doma. Tady vlastně v Plzni ho pořádá váš oddíl Arkus Plzeň. Tak to budete brát jako takovou dobrou přípravu na finále světového poháru v Mexiku.
2: Já bych rozhodně i chtěla pozvat všechny posluchače, ať se přijdou podívat do Šafaříkových sadů na finále. A já to beru jako přípravu na to Mexiko a myslím si, že je to hezky i časově naplánovaný, takže si užiju tady republiku v domácím prostředí, kdy je to poměrně pro nás náročný, ale strašně se na to těším.
1: Zvena domácí šampionát v lukostřelbě Marie Horáčková, z Plzně Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Fotbalové poháry na Radiožurnálu Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové mají šanci postoupit do závěrečného předkola Evropské ligy. Nebudou to mít ale jednoduché, protože se postaví tureckému Bešiktaši Istanbul v čele s belgickým reprezentantem a vítězem Premier League Trossardem. Trenér David Horejš to bere jako čest.
2: Je to odměna pro nás, pro všechny. Privilegium takovýhle zápasy prostě hrát a mít tady možnost přivítat takovýhle klub, jako je Bešiktaš.
1: Hradec Králové otevře dvojzápas utkáním ve své malšovické Finet aréně ve čtvrtek v 19 hodin a my vám ho přineseme v přímém přenosu.
0: Pohárový fotbal v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport. Radiožurnál posloucháte ve 23 hodin. A taky zprávy s Monikou Chmilovou.
4: Dočasná ochrana Ukrajinců bude vázána na splnění vojenské povinnosti. Ministr Metnar rozhodnutí vítá. Výbor Senátu Spojených států hlasoval pro jmenování Toda Blanche ministrem spravedlnosti. Fotbalisté Sparty porazili v úvodním duelu třetího předkola Ligy mistrů po obratu Olympique Lyon 2-1. A zítra bude jasno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 37, na Moravě až 40 stupňů Celsia.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny se zpřísní. Nově ji získají jen žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Rozhodnutí Rady Evropské unie začne platit zítra. Zpřísnění vítá ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nové podmínky podle něj omezí počty nově příchozích Ukrajinců o desítky procent. Pravidla se budou vztahovat na nové žadatele o dočasnou ochranu. Nebudou se týkat těch, kteří ji už v Evropské unii dostali a pouze si ji prodlužují. Na pražském letišti vznikla speciální policejní jednotka. Jde o třetí tým tohoto typu v Česku. Dva působí u jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Nová jednotka na letišti dohlíží na bezpečnost všech cestujících, včetně vládních delegací a prezidentů. Zasahuje taky proti agresivním cestujícím a cvičí i zásahy u událostí, jako byly teroristický útok nebo únos letadla, popisuje velitel jednotky Jan Kubo.
5: My vlastně útvaru rychlého nasazení děláme ten plný servis, aby jsme kolegy z útvaru dostali přímo k letadlu a zajistili jsme jim vlastně přístup a všechny informace, které oni potřebují na ten samotný zákrok.
4: Justiční výbor amerického senátu dnes schválil nominaci Toda Blanche na ministra spravedlnosti. Teď o ní může začít jednat celý senát. Jmenování Blanche ale odmítají opoziční demokraté. Podle nich se pro tuto roli nehodí a bude jen plnit prezidentovi příkazy. Kritizují ho také kvůli údajnému nesprávnému nakládání se spisy v kauze Jeffreyho Epsteina. Bezpečnost cestujících ve vlacích City Elephant na příměstských linkách v Praze a okolí začínají hlídat kamery. Technici je zatím nainstalovali do 6 z 55 souprav. Ve zbylých jednotkách přibudou do podzimu 2027. Kamery zaplatí Středočeský kraj jako objednavatel dopravy. Dá za ně 88 milionů korun, pokračuje mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
6: Po dokončení bude vybavena každá třívozová souprava celkem 42 kamerami. 12 z nich bude snímat okolí vlaku zvenčí, 28 prostor uvnitř vozů a dvě budou umístěné přímo na stanovišti strojvedoucího.
4: Bezpečnostní kamery ve vlacích příměstské dopravy v Praze a v okolí mají i další společnosti, například RegioJet.
3: Sport.
4: Fotbalisté Sparty otočili úvodní zápas třetího předkola Ligy mistrů. Olympique Lyon porazili doma na Letné 2-1.
7: Sparta měla dobrý vstup do zápasu, celý první polčas byli domácí aktivnější a ve 20. minutě dokonce dostal míč do branky Brunes. Gólové situace ale předcházel offside Pražanů. Těsně před odchodem na přestávku se prosadili hosté. Po breaku Lyonu centroval zprava Abner Vinicius a Suchomel si smolně srazil míč do vlastní branky. Vyrovnání se Sparta dočkala krátce po hodině hry, když se trefil Rineš. O pár minut později ale fauloval v pokutovém území Ševinský a nařízena byla penalta. Kapitán Lyonu Tolisso ale přestřelil branku Pražanů. Divokých 6 minut završil domácí tým gólem na 2-1. Rineš odcentroval a hlavou se prosadil Mercado. Fotbalisté Sparty tak po obratu porazili Lyon 2-1. Odveta třetího předkola Ligy mistrů se bude hrát ve Francii příští týden. Z Letné Tomáš Petr, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená D6 na Kladensku a komplikace na pražském okruhu u Barrandova. Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů je teď obousměrně neprůjezdná za Velkou Dobrou. Omezením na 18. kilometru bude projíždět nadměrný náklad. Podle informací Národního dopravního informačního centra bude provoz stát v obou směrech zhruba půl hodiny. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště hlásíte komplikace za nájezdem od Barrandova. Na 16. kilometru je ve vozovce výtluk a je tam několik poškozených vozidel.
9: Pravým pruhu 3 auta, vlevým snad 2 a o 300 metrů dál po pravý straně stojí ještě auto, z kterého vytekla nafta, takže tam je ještě roztákaná nafta v tom pravým jízdním pruhu.
8: Na D5 z Plzně do Rozvadova zpomalte za sjezdem na Heřmanovu huť. Na kilometru 102 osobní auto narazilo do svodidel. Na místo jede policie. Na D11 z Prahy do Jaroměře opatrně, pokud budete sjíždět na 95. kilometru na Hradec Králové a Jičín. Na exitu stojí nepojízdné vozidlo, místo je označené. A silnici 38 z Mladé Boleslavy do České Lípy stále blokuje nehoda mezi Bělou pod Bezdězem a Doxy. Za odbočkou na Bezděz se střetlo auto s motorkou, místo se objíždí přes okolní obce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme jasno až polojasno, zpočátku ještě na západě a severozápadě Čech ojediněle přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno a hlavně v Čechách se znovu místy přidají přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 40. Tolik zprávy.
0: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
7: Hokejové léto s Martinem Procházkou pokračuje a dál si zveme hosty. Dnes je to muž, který je členem klubu Legend pražské hokejové Sparty, držitel 4 titulů a nejúspěšnější střelec v play-off, co se týče pražské hokejové Sparty. Martin Procházka dnes pozdraví jako poprvé.
10: Dobrý den.
7: A je tu Jiří Zelenka, vítám vás.
11: Dobrý den.
7: Co teď děláte?
11: Teď jsem tady u vás.
7: Tady sedíte. Co teď pracovně hokejově děláte?
11: Jo, tak samozřejmě děkuji za pozvání a jsem trenér mládeže na Spartě, teďka nový kategorie U16. S Tobíkem Slavíčkem jsme to dostali na starost, takže teďka budujeme nový kádr na novou sezónu.
7: Jak se buduje nový kádr v téhle věkové kategorii?
11: No, je to náročný, ale jsme teďka v začátcích, jako máme za sebou měsíc a půl letní přípravy a teď už jsme týden na ledě, takže jde to pomalu, ale myslím, že to bude všechno v pořádku a bude to zdárný konec.
7: I Martin Procházka se teď věnuje třeba i individuálním tréninkům, tak v jaké věkové kategorii se to pohybuje? Máte, Jiří Zelenko, také chlapce, kteří mají individuální tréninky?
11: Jo, určitě, samozřejmě je tam spousta kluků, kteří navštěvují tyhle ty tréninkové plány a prostě chtějí se zdokonalovat, chtějí být lepší, samozřejmě to je dobře, ale musím říct, že u nás jich pár je, který takhle chodí.
7: Martine, ty se tomu věnuješ jak často?
10: No tak je to samozřejmě na vždycky žádost rodičů, problémy jsou z ledy, takže když se povede dvakrát, třikrát týdně, tak si myslím, že to je dobrý pro ty kluky. Není to o tom, aby chodili na ty individuální tréninky každý den, to si myslím, že taky není úplně ideální, ale tak dvakrát, třikrát týdně je to určitá specializace. Já se zaměřuju opravdu jenom na takový to zakončení střelbu, zakončení okolo branky. Snažím se těm dětem vysvětlovat, jak mají reagovat před brankou. Nemyslím si, že jim říkám nic, co by jim neříkali trenéři v klubu, ale přece jenom máte čas na toho hráče, máte prostor pro něho, můžete to opakovat několikrát, když mu něco nejde, tak to zastavíte, ukážete mu to. Myslím si, že jsou rodiče spokojení. Já jsem takhle předtím, když jsme to zmiňovali, trénoval jsem toho Jirku Pospíšila, který mu je teďka 21 let a tohle to je jeho bratr, takže myslím si, že má to své výhody obrovské, protože jak říkám, ty kluky můžete několikrát opravovat a mně se na tom líbí to, že když pak ten kluk jde z toho tréninku z té hodiny a je zapocený a říká, že toho, že ho to moc bavilo, že některé cvičení mu samozřejmě jdou víc, některý míň a i na těch se musí pracovat, takže to mě se to, je to opravdu teďka nějak tak mě to chytlo a je to celkem zábavný.
7: Naším hostem je bývalý elitní útočník pražské Sparty Jiří Zelenka. To, co říkal Martin Procházka, můžeme debatovat o tom, jak jsou důležité individuální tréninky v tomhle věku nebo kdy s nimi třeba začít. Je nějaký úzus na to?
11: Já si myslím, že jako ten věkový rozdíl je úplně jedno. Záleží hlavně, aby ty kluci do toho měli chuť. Jakmile ty hráči do toho nemají chuť a jsou do toho tlačený rodičema, tak je to špatně. To je prostě největší jakoby mínus českého hokeje, že možná ani ty kluci to tolik nechtějí, ale ty rodiče chtějí všichni mít Jardu Jágra a to se prostě nepovede, protože Jarda jenom jeden.
12: Takový tak dobře, už... tak chtějí mít Pastrňáka na čase.
11: Ne, samozřejmě, ale jako z té naší generace všichni chtěli mít Jardu Jágra, samozřejmě teď David Pastrňák, tyhle neči, tyhle ty top hráči. Takže za mě nejdůležitější samozřejmě, ať ty kluci tam chodí, ale ze své iniciativy, ne z iniciativy rodičů, protože, jak říkám, spousta těch rodičů chce jenom, aby oni to tam šli ty kluci na ten trénink a přitom některý ty kluci by tam ani jít nechtěli.
10: S tím souhlasím, protože samozřejmě kromě toho, že trénuju tohle jednoho, tak se mi přidařil další a tady byl přesně ten, o čem mluví Jirka teďka, že je mnohem víc vidět na těch rodičích, jak oni si myslí, že během toho těch pár hodin, že najednou tam bude obrovské zdokonalení, ale někteří ty hráči právě třeba potřebují úplně jiné věci, úplně třeba základy. Jo. Tady tohle to už je specializace, ten individuální trénink je o tom, že ty už máš hráče, který už nějakým způsobem potom už tvaruješ a zdokonaluješ, ale když tam přijde hráč, který jako třeba nemá úplně ty základní věci, takže já když mu tak 10krát nahraju na hokejku puk a on mu to 8krát uteče, no tak vlastně to cvičení postrádá jakýkoliv smysl.
12: A nedostane
10: se přesně tak. Ano, nedostane se to k tomu zakončení. A kolikrát opravdu potom už mluvím s rodičema. A teď to bylo nedávno, kdy maminka se mě ptala jedna, kde jak to prostě vidím nebo jak to vím dál, tak jsem jí to řekl na rovinu, že si myslím, že tady je opravdu potřeba zapracovat spíš na těch základních věcech. A ty základní věci se dají trénovat v klubu. A on je teďka na hraně dorostu a je tam jako prvoročák, 15 let mu bylo. A já jsem říkal, že pokud nebude vůbec mít tady ty základy, tak si myslím, že to je taková ta otázka času, kdy ten kluk jako ho to přestane bavit a skončí.
12: Jiří Zelenka, který je naším hostem, lehce přikivuje. Teď se bavíme na Radiožurnálu Sport na začátku srpna. Všichni tak nějak trochu odpočatí a těší se na ten hokej. Tak musíte brzdit ty hráče v tom natěšení lomeno rodiče nadšené?
11: No, já bych řekl ani, že ty kluky brzy nemusíme, protože sami vědí, o co si hrajou. Jestli jednou chtějí hrát velký hokej, tak prostě musí od začátku do toho dávat maximum. Že jo, samozřejmě ty rodiče tam chodí, sledují je, ale jako ty kluci prostě chtějí, a to je na tom pro nás to nejdůležitější, že oni mají chuť do toho. Samozřejmě srpen, my potřebujeme, aby byli samozřejmě takhle nastavený i v dubnu, když se to tam bude lámat v playoff, ale podle toho začátku, co teďka jsme, tak jsou všichni natěšení, jako jsme byli my s Martinem, když jsme hráli. Že ty prostě vám ten let chybí, prostě než ta letní příprava, kde furt běháte, posilujete, tak my jsme byli zvyklí, ta naše éra, prostě bejt furt si hrát, takže jsme rádi, nebo byli jsme rádi, že jsme mohli být na tom ledě, to samý mají i kluci, takže jim to prostě zpestřujeme tak, aby je to bavilo, aby na těch klukách byl vidět úsměv a chuť se zlepšovat.
12: Bývalý hokejový útočník Jiří Zelenka je naším hostem a zůstává dál v hokejovém prostředí pražské Sparty, kde strávil prakticky skoro celý svůj hokejový život. A když říkáte, že trénujete kategorii U16, tak jak tahle soutěž pro lidi, kteří třeba ne úplně sledují mládežnický hokej, vypadá nebo může vypadat? Je to celorepubliková?
11: Je to celorepublikový, samozřejmě to teďka vložený od svazu, tam prostě se založila tahle nová kategorie, aby se tam trošku jakoby ty kluci ohráli, než přestoupit do toho staršího dorostu. Takže si myslím, že to je jakoby dobře, ale musíme teďka prostě vychytat, je to, jak se říká, v plenkách, takže se to musí ještě spoustu věcí vychytat, ale já věřím tomu, že ten projekt je dobře nastavený a že to bude pro český hokej jen dobře.
12: Martine, co si o tom myslíš, že vznikne jakási kategorie, která tak nějak jako rozbourá to pod sebou a nad sebou a vloží se mezi to? Chápu to dobře.
11: Jo. Určitě.
10: Já jsme se o tom s Jirkou mluvili ještě před dnešním studiem a on mi o tom přesně mi to takhle popisoval, ale myslím, že to je dobře, protože v tomhle tom věku si myslím, že ne ještě úplně každý je nějakým způsobem vyvinutý, nemá určité fyzické parametry a on ten skok potom jakoby z toho starší, z těch starších žáků najednou do dorostu, kde máte hráče třeba o kolikrát o hlavu a půl vyšší, tak je dobrý, když tam ještě mají teďka ten jeden meziskůdek. To, že tam je to na začátku, to, že samozřejmě to bude se muset vychytávat, co se týká nějakých ekonomických důvodů, nějakých cestování, protože Jirka říkal, že bude jezdit vlastně dvě kategorie spolu, že se bude hrát v jeden den.
11: Když to jako bude nastavený tak, že nějaký stadion nebo nějaký tým bude mít dva ledy, tak se to bude pokoušet tak, aby se to hrálo ve stejný čas na velký i na malý hale, takže aby se i ušetřilo, takže bychom jezdili jakoby dvě kategorie jedním autobusem. Ale říkám, je to všechno v začátcích, všechno se to nějak jakoby stabilizuje, takže čekáme jako na nějaký konečný verdikt. Ale jak říkám, je to na začátku, takže čekáme, jak to všechno bude do září, než to vypukne.
10: Pokud by teda byl jeden stadion, tak to znamená, že by vždycky odehrál jeden tým. Na to myslím, by se sice jelo, ale čekalo by se
11: tam ty 2,5 hodiny nebo 3 hodiny na utkání a to si myslím, že asi jako tohle neprojde, že se bude muset ty kluby, jak se říkal, z té ekonomické stránky to prostě udělat tak, že prostě budou muset jezdit dva autobusy, nejdřív pojede 15, pak pojede 16, protože aby jeden tým, nebo jsme přijeli oba stejně na ten zápas a jeden tým tam čekal 3 hodiny, si myslím, že je nesmysl.
12: To by vám zvlčeli v tomhle věku dost.
11: No pak už by vlastně jsme přijeli, oni by tam 3 hodiny jede, když to řeknu, prostě zevlovali a tím pádem by se už pořádně nepřipravili na ten zápas, protože vždycky je to udělané tak, že prostě přijíždíme na časy, tak aby byla vlastně rozcvička, velká rozcvička a pak už utkání a takhle 3 hodiny s těma klukama tam dělat, jako nevím, jak by to vypadalo.
12: Říká Jiří Zelenka a vy tedy asi netrpíte na Spartě počtem hráčů v téhle kategorii, nebo jak to tam je, musíte klepající na dveře odhánět v téhle kategorii?
11: Si jako za stolik hráčů tam nemáme, zatím máme 22 hráčů, takhle se to dá říct, že jich máme dost, ale máme tam spoustu kluků jako na zkoušku, takže furt ten kádr ještě není uzavřený, ale myslím si, že by bylo lepší, kdyby tam byl větší počet hráčů, aby byla větší konkurence.
10: Až tak. 22 hráčů mi přišlo dost na tady tu úroveň, protože pokud si pamatuju dřív nás, tak většinou to bylo tak s bídou na 3-5, no. Ale 22 hráčů to je celkem dost. Každopádně asi je to přesně, říkáš, je to takový ten přechodový rok, takže je potřeba ta konkurence, aby tam byla, protože to je příprava do už dorostu, kde už samozřejmě potom tam jsou úplně jiné nároky.
11: No samozřejmě, a jde o to, že jako jejich, jako ten počet je veliký 22, ale nemůžeme brát, jako jsou tam prostě kluci, kteří jsou na skou, kteří o to bojujou a neříkám, že tam 22 hokejistů.
0: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
12: Naším hostem zůstává bývalý útočník hokejové Sparty Jiří Zelenka. Bavíme se, ještě chvilku zůstaneme u mládeže. Jak těžké je teď udržet tu hlavu hokejisty v tomhle pubertálním věku, protože to jsou chlapci, kteří končí základku jenom na střední.
11: No, jako ta puberta s nima začala jako třískat s tou naší partou, co my tam máme, ty kluky 2.11. Máme tam ty mladší 2.12 a musím říct, že jako je to docela jako ostrý tam u některých, ale když si vzpomenu na sebe, co já jsem předváděl, tak já jsem byl Seager první třídy, takže zase jim to nemůžu nějak zazlívat, prostě tím musí projít každý. Ale samozřejmě jsou nějaký pravidla, jakmile tam někdo prostě přes ty pravidla přelítne, tak prostě dostane sekec pěkný. Takže samozřejmě to k tomu věku patří, k tomu hokeji určitě, protože tam nemůžete být zase nějaká puťka. Takže ta puberta s nima fakt tříská, ale prostě dá se to ovládat.
12: A kdybyste vzal sebe ze své mládeže z tehdejšího roku a takhle jako panáčka se přesunul mezi ty aktuální 15-leté, tak divili by se víc oni vám nebo vy jim?
11: Tak to je těžký na to odpovědět, ale já si myslím, že jsme byli asi v nějakých věcech jakoby na stejno. Jo? Ale jako mě jediný, co mrzí, že prostě oni nemají jakou tu pokoru, co jsme měli my. Že si prostě všichni myslí, že jsou to páni hokejisti a ještě k tomu mají jako dlouhou cestu, aby si to, co si dovolujou, aby si jako tak dovolovali, co si dovolují.
10: Mě by zajímalo, ještě říkáš pokoru, ale mě by zajímalo, jak to mají třeba ze soutěživosti. Mně přijde, že tady ta generace tady těch dětí, že kolikrát prostě to nemají nastavené, takže nebo nevědí tu soutěživost. Za nás se vždycky takhle hrálo, nebo tréninky, nebo v tady té kategorii to bylo, že se furt o něco hrálo. Na každém tréninku, vždycky v závěr tréninku 10-15 minut se většinou hrála hra a hrálo se o něco. Já nevím, jak to máte teď nastavený, ale mně přijde, že tady v té kategorii, nebo většinou tady okolo těch kategorií, ty hráči najednou prostě vůbec nevědí, jako prostě i na tom tréninku, že nechtějí soutěžit. A to mi tam hrozně chybí.
11: To samozřejmě tam jde o to jenom, že oni tomu ještě nedozráli.
10: Ještě tomu nedozráli, ne, ty soutěžovosti.
11: Já si myslím, že určitě ne, protože jako oni, když se hraje bago nebo prostě nějaká soutěž, i ta Brazilka nebo něco, tak on vypadne a řekne, no tak jsem vypadl. No. Místo toho, aby se snažil, aby byl nejlepší. Prostě ty kluci ještě do toho nedozráli, anebo prostě nejsou na to tak nastavení. Jako za té naší jako doby, co jsme byli my dva.
12: Říká Jiří Zelenka, říkáte nedozrál.
11: Prostě nejsou na to tak nastavení. Jako za té naší jako doby, co jsme byli my dva.
12: Říká Jiří Zelenka, říkáte nedozrál, lidi mi 15 let, jako kdy jindy si chtějí hrát. To už si měl.

0: straně samozřejmě Sparty Litoměřic. A ten říkal, že teďka to mají na Spartě nastavený tak, že ráno přijdou do kabiny, musí být bez mobilního telefonu a telefon dostanou až ve 12.30.
1: Já si myslím, že a to jsou
0: takže
1: dospělí, dospělí
0: to jsou dospělí hráči. Takže vezmeme to, že pokud by to tak mohlo fungovat i u mládeže, to si myslím, že by to bylo na dobré.
1: Já si myslím, že by to bylo asi nejlepší. My to máme nastavený, takže samozřejmě přijdou kluci taky do kabiny, takové krabičky, aby vůbec nebyli na mobilech, ale samozřejmě jsou tam některý, který prostě stejně jak ty pravidla porušuje a my tam přijdeme nenápadně, nebo tam vlítneme pro něco tam řídit a najednou půlka kabiny na mobilech. Je to dřív strašně těžký. No.
2: Dřív se zakazovaly noviny, ne? Třeba abyste nebyli ovlivněni něčím, co se píše ve sportovních denících.
1: No, asi myslím, že teda u nás za nás to nebylo. Jo, my jsme, jak už jsme byli dospělí, my jsme jako byli rozumní trenéry, tak jako tohle tam jako podle mě nikdy nebylo, aby nám někdo něco zakazoval, co se týče novin nebo takovýchhle věcí.
2: Říká Jiří Zelenka, někdo se k nám zkoušel dovolat a dělá to podruhé, tak jsme rádi za vaši trpělivost a dostáváte slovo. Dobrý den, kdo se dovolal?
3: Dobrý den, telefon je Vítězslav, tu má ty nad Vltavou. Já bych měl dotaz na pana Zelenku, jestli vaši hráči, které trénujete, jestli sledují extraligu a případně, co říkali na výkony Petra Tomka z Karlových Varů a jestli je to pro ně dostatečná motivace, aby se pokusili jeho výkony napodobit, až se dostanou do extraligy. Děkuji vám a nashledanou.
2: Děkujeme za zavolání. Jiří Zelenka slyšel otázku, ano, Petru Tomkovi je 17 let a víme, kdo to je, karlovarský útočník. Hmm. Tak sledují vaši borci extraligu?
1: Já si myslím, že určitě to sledujou, neříkám, že všichni, ale myslím si, že určitě 3/4 mančaftu sleduje výkony jako všech hráčů těch mladých a pro tyhle kluky Tomino je prostě velký vzor a vědí, že prostě v takovémhle věku se dá prosadit. Takže prostě když budou pracovat na sobě, tak nikde není napsáno, že nás ty kluci, co tam my trénujeme s Tobíkem, takže by se tam nedostali nahoru do Ačka.
2: Jenom pro představu, hokejový fanoušek ví, že Sparta Praha Ačko hraje své zápasy už poměrně dlouho v O2 aréně, vy jste v Holešovicích, předpokládám.
1: Ano.
2: A je nějaká cesta třeba se do té O2 arény dostat, třeba na jeden zápas za sezonu pro ty kluky to udělat?
1: Jo, my to máme nastavený tak, že Sparta prostě jde jako nám na ruku tady s tím, takže když kluci chtějí na hokej, samozřejmě požádáme vedení, samozřejmě kolik lístků je potřeba, tak dostanou hráči, dostanou lístek i rodič. Dostane lístek.
2: Já jsem myslel odehrát tam zápas.
1: Jo, jako myslíte, jako mládež?
2: No, to asi ne.
1: Já si myslím, že tohle asi ne, protože ta O2 arena je tak nabitá, že kluci Ačko to cestuje furt nahoru dolů a do O2 areny se dostanou pak jenom oni a naši kluci jsou jak na velký, tak na malý hale, takže my se tam jako mládež vůbec nedostaneme.
2: Martine, byla hala v Holešovicích, když jste hráli v té éře začátek 90. let, dlouhá léta jste hráli proti sobě, Kladno, Sparta, velké derby. Bylo to něco víc hrát si v Holešovicích pro Kladeňáka v tu dobu?
0: Bylo. Já musím říct, že Kladno rádo jezdilo do Holešovic a prý tam byla vždycky výborná atmosféra. Neuvěřitelná rivalita. Ty derby, které byly, tak byly opravdu vždycky vypjatý. Bylo to mezi Kladnem Spartou, to bylo na každý zápas. A já nevím, jak to měli kluci, ale na Kladně se vždycky říkalo, když přijede Sparta, porazíte Spartu, tak je to lepší, než porazíte 10 zápasů, když vyhrajete 10 týmů. Takže my jsme to takhle měli nastavený, proto to kolikrát hodně jiskřilo na ledě, myslím, že to k tomu patřilo, ale fanoušci to měli rádi.
1: Jo, určitě,
0: myslím, že fanoušci to milovali, vždycky říkali, že se těší, jak Spartani, protože jsme znali ty fanoušky, tak se těšili na ty utkání. A myslím, že to vždycky byl takový ten svátek toho hokeje, tady ten zápas.
1: Já si myslím, že určitě, to byl vždycky plný barák, jak Kladně, tak u nás, takže prostě to bylo vyhecovaný a prostě to byly jako parádní zápasy.
2: Vy jste první titul ze Spartou získal ještě v československé lize v roce 1993, tehdy vám bylo tedy 21 let.
1: Ano.
2: Co to udělá s kariérou mladého hráče, takovýhle úspěch?
1: No, abych se přiznal, se mnou to docela zatvičilo, to jsem si myslel, že jako mi leží celý hokejový svět u nohou, takže jsem trošku polevil v tom trénování a taky se mi to potom hned vymstilo, takže jsem už tomu nedával tolik, ale pak jsem se hodně rychle probral v roce 96, když přišel pan Lenner do Sparty, takže určitě je to krásný pocit to vyhrát a akor takhle mladý kluk a akor ještě ve Vítkovicích, když jsme to vyhráli, takže prostě jako zážitek neskutečný a přál bych to, aby to každý zažil.
2: Tak to Martin Procházka měl v tomhle ledu poměrně štěstí, že nemá titul z Kladna.
0: Přesně tak. Měli jsme tam jednu dobrou sezónu, ale nedotáhli jsme to dokonce. Nepovedlo se to s Kladnem. Kladno dlouhé roky čeká na to mnohem déle, než Sparta čeká. Ale mě se to povedlo teda v tom Vsetíně. No. Tam to bylo úžasný. Ten pátý titul, který jsme tam prošli, ale tam to zase bylo opravdu hodně o tom, že tam ten tým byl tak nabitý, že to opravdu byl Roman Čechmánek, bránce Jirka Dopita. Ale povedlo se hnedka následně druhý rok, kdy jsem tam byl, když jsme hráli finále vlastně se Spartou, kde právě Zelí byl a další kluci, tak nás vlastně ve třech zápasech vyřadili, vyhráli finále.
1: 1-0, David Výborný.
0: David Výborný 1-0, třetí zápas.

0: Vysetíně a bylo hotovo.
1: Bavíme se tady se čtyřnásobným mistrem extraligy ze Spartou, s Jiřím Zelenkou a dostali jsme se i díky Martinu Procházkovi k finále 2000. Tehdy éra, nebo relativně nedávno ještě známe éru Třince, nepřekonatelného stroje v českém hokejovém prostředí. Tehdy to byl Vsetín a vy jste najednou zastavili. Z jakou pozicí jste tam tehdy šli, když jste viděli na druhé straně ty muže, kteří to vyhrávají rok co rok dokola, Čechmánek do pěta, teď nabitá Sparta, ale proti Vsetínu asi v té době málo kdo byl favorit.
2: To samozřejmě, protože jak říkal Martin, tam byli prostě co hráč, to reprezentant, že jo? Takže to byli top hráči a my jsme vlastně do toho vstupovali do té série s tím, že už se to jednou musí ta série zastavit, protože kluci to myslím pětkrát za sebou vyhráli a říkali jsme si, jednou už to musí přijít. A opravdu my jsme měli tak sestavený tým, že prostě jsme fakt šlapali jak hodinky, že to řeknu takhle, hodinky, my jsme tam byli propojený od uklízeček přes vrátný, přes ledaře, prostě jedna velká rodina a prostě jsme si řekli, byli jsme teda výborně složený, prostě výborně chytal Petr Bříza, to jako neskutečně, ten nám to tam vychytal, ale prostě jsme řekli, že už jednou to musí přijít a opravdu měli jsme to štěstí, že se nám to povedlo na 3-0, i když je to nečekaný proti takovému týmu, ale my měli takovou sílu a věřili jsme si, že jsme to prostě dokázali.
1: Martine Procházko, seděli jste trochu skleslí v šatně v Praze po tom druhém zápase, kdy vás Sparta doslova spláchla a jela si pro titul k vám domů?
0: Pamatuju si, seděli, bylo tam velké zklamání, protože tam samozřejmě byla euforie, když získáváte jeden titul za druhým. My tam teda samozřejmě byli, jak se říká, naplaveniny s Pavlem Paterou, přišli jsme na dvě sezóny. Tu první sezónu to nám to povedlo a tu druhou my jsme nezvládli první zápasy na Spartě. Já si je pamatuju moc dobře. My jsme prohráli první zápas 4-2, takže jsme špatně stoupili do té série. Pak jsme dostali vyloženě nářez 4-0, jsme prohráli ten druhý zápas a viděli jsme, že tamto i Sparta má obrovskou sílu, že opravdu si věří na nás, že jako byli sebevědomí. Ale říkali jsme si přece jenom zase ten efekt toho lapače vsetínského publika, že se nám to povede třeba tu sérii zdramatizovat a nám se vůbec v tom třetím zápase doma nedařilo v tom, že jsme nemohli dát branku, přesně říkal Zelí, výborně chytal Petr Bříza a pak můžete dělat cokoliv, můžete zkoušet cokoliv, přesilovky, jak toto a pak když oni k tomu přidali tu obětavost ještě a vím, že hráli ještě velmi jako důrazně, že jste hráli to třetí utkání, tak nás moc k ničemu nepustili, no a my jsme vlastně nedali ani jednu branku, což se málo kdy v Vsetínu stalo, že by nevstřelil za zápas vůbec žádnou branku. Prohráli jsme 1-0 jedním gólem a bylo konec série, takže pak tam to zklamání bylo obrovský. Pamatuju si, že majitel pan Zubí, který samozřejmě tam byl po u těch všech titulů, tak nám to dal dost najevo tím, že samozřejmě několika pár hráčů se rozloučil hnedka vlastně, dá se říct, po tom zápase, takže jsme věděli, že bude konečná pro nás.
1: Já s dovolením nabídnu pohled dítěte, které začíná sledovat sport a hokej, takže já si pamatuju titul Olomouce matně, potom gól Rostislava Vlacha z Kaluže ze Zlínem a pak prostě pořád zelená, žlutá, Vsetín a hrozně mě to nudilo a štvalo. A vlastně kdokoliv se probojoval do toho finále, jsem fandil proti Vsetínu. Jak moc jste neměli rádi Vsetín v té éře?
2: Tak v té době ho všichni nesnášeli, že jo? Protože když se díváte a vidíte, že jenom ten Vsetín jako nejlepší, furt se mluvilo jenom v novinách a všude možně se mluvilo jenom o Vsetíně, jak jsou výborný, tak samozřejmě nás to štvalo všechny okolo. Dělali jsme pro to maximum. Ale jak jsem říkal, prostě to byla mašina, samý reprezentant a prostě měli to štěstí a hráli fakt výborný hokej, takže prostě byli nezastavitelní. Takže my jsme měli to štěstí, že my jsme ten vlak zastavili a potom jsme si ten titul odnesli my. Akord ještě to bylo nás ještě cennější, že jsme to vyhráli na Vsetíně, protože to bylo něco neskutečného, ta atmosféra, že nás tam nesnášeli ty fanouškové, takže vyhrát to tam, tak to bylo strašně jakoby příjemný a jako krásný pocit vidět ty jakoby smutný ty fanoušky Vsetína.
3: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
1: Já to trošku chápu, je to pár let nazpátek, co jsem byl na Vsetíně, abych to řekl správně, na zápase už druhé nejvyšší soutěže, kam přijela Slavia a bylo to v době, kdy Vsetín tam postoupil, protože se probojoval od spodních pater a říkal jsem si tak po dlouhé době Vsetín, Slavia v nějaké soutěži se potkali, tak jsem si říkal, jak se jako přivítají a vylezl první slávista, vkročil na led a bylo pražské,
2: samozřejmě, na pět písmen. To. Tam to umějí, tam a v Třinci to umějí tady to, nás mají hodně rádi.
1: No dobře, tak jak se slavil titul přímo na ledě na Lapači, nebo jste zdrhli do šatny?
2: Ne, my jsme tam zůstali, my jsme se prostě užívali, protože jsme vlastně něco zase po dlouhé době dokázali, takže prostě pro nás to bylo něco neskutečného a jako tohle vůbec nevím, nevnímáte. Vy si prostě užíváte s těma klukama, s kterýma jste to dokázal, a prostě najednou ten kotel toho Vsetína, tak vás ani nějak nerozhodil, protože jste, byste najednou byli ty nejlepší, tak vám to bylo úplně jedno.
0: Tam jsme zmizeli my rychle do kabiny.
1: Jo.
0: jo. Tak zaprvé, ano, je tam určitý respekt vždycky, takže než se to předá, ale jakmile vlastně jste dostali ten pohár a to, tak pak už nebylo důvod být na ledě, abyste to užívali, a my jsme právě šli takovým tím špalírem tam přesně takhle podle těch stříleček, pamatuju si to. A tam nám fanouci taky, tam určitě už něco taky přihodili, takže no, vždycky ta prohra, když jste na domácím hřišti, tak je o to těžší.
1: A tehdy té éře v Setínu došlo, nebo Sparta prostě to najednou přebyla?
2: Já si myslím, že potom hned rok na to bylo zase finále Sparta v Setín, to se to otočilo, to zase v Setín podle mýho jste vydali u nás, podle mýho to zase to bylo nepříjemný pro nás, že v Setín to jako nám to vlastně vrátil, a pak zase v roce 2002 už zase jsme to vyhráli my, takže jsme začali mít trošku jakoby nadvládu. Ale prostě tyhle ty zápasy, protože my jsme většinou na sebe tyhle týmy Sparta Vsetín v semifinále na sebe narazili, a to jako většinou spousta lidí říkalo, že to bylo předčasný finále.
1: Třeba nám volá nějaký pamětník s historickým dotazem, máme posluchače na lince. Dobrý den, kdo je tam?
4: Dobrý den, ještě jednou Vítězslav s Martinem Vltavou. Já jsem se chtěl zeptat jak pana Procházky, tak pana Zelenky, to rozebírali Vsetín. Chtěl jsem se zeptat, myslíte si, že se Vsetínu podaří opět dostat zpátky do nejvyšší soutěže? To je jedna otázka. Druhá otázka, je pravda, že ve Vsetíně byla ve vzduchu cítit slivovice, když byl plný stadion? A jak to hráči třeba vnímali, pokud ten odér toho nápoje cítili ve vzduchu? Děkuju a zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No tak k tomu můžu samozřejmě dodat. K té první otázce, nevím, jak, jestli Vsetín je schopný vytvořit tak silný tým, aby prošel. Bavíme se tady o tom často. Stále tady ta baráž, je to právě složitý pro ty týmy z tým Axa ligy vůbec nejdřív dostat se do finále, pak čeká.
1: Pardon, když hráli baráž už s Kladnem, tak by museli hrát jinde, protože nemají stadion.
0: Neměli stadion, neměli mantinely, teď už je tam mají, ale zase se nedostali do toho finále. Nevyhráli, takže je to hrozně těžký. Nevím, jestli vůbec je schopný nějaký tým z Maxa ligy, jestli je schopný vůbec se dostat tímto způsobem, který je. Říkám to, že se nedostane žádný tým, musel by být tak extrémně nabitý, že by musel být divné dva týmy poskládaný, a nevím, jak tohle by se udělalo. Nepovedlo to ani Hlavě, ani Zlínu, ani Vsetínu, takže si myslím, že to ani Vsetín na tom není teďka tolik tak dobře. No a k té druhé otázce, no, tak to asi můžeme potřebovat oba dva, no. Ten odér té Slovice
2: a nejenom. Cítit určitě, protože myslím, že tam přijeli poprvé, a myslím, že to bylo 95. poprvé na tenhle ten zimák, jsme úplně koukali, kam jsme přijeli, ne. Už 2 hodiny před zápasem úplně narváno. A jako když člověk šel na to rozbrusení, tak si říkal, tyjo, to pane bože, kam jsme to vlezli. Jo, to bylo teda cítit jako neskutečně, protože opravdu ty Valaši do toho šli naplno, ty si to užívali, a takže ta Slivovice byla cítit úplně všude.
0: Tam se jde na zápas. Já jsem zažil samozřejmě spí pozice, přesně říká Jirka, když tam přijedete jako hostující tým, ale když přijdete jako domácí tým, tak jdete o tu hodinu a 3/4 před zápasem do kabiny. A tam už je spousta lidí venku vevnitř, už tam vlastně zpívají ty chorály, oni se připravují.
1: Pro ně už to začalo.
0: Pro ně už to začalo 2 hodiny před zápasem. Oni už jsou všichni na těch svých místech. No a teď se samozřejmě připravují, že jo? Proto to tam už je cítit, proto tam teče. A už se těší na to rozbruslení, to už vlastně o rozbruslení je tam úžasná atmosféra. Samozřejmě, že jo, když si pokřikují na ten hostující tým, oni to tak mají v sobě, no ale pak přijde zápas a neuvěřitá atmosféra. Takže, jak říkám, zažil jsem to jak z té strany hostujícího, když jsme tam přijeli s Kladnem, tak jsme tam přijeli a jenom co jsme vystoupili z autobusu, už na nás řvali, tak hoši, holgaři, dneska 7, jedete domů, že dostaneme, no to bylo 7-1, na schánu dostali jsme. Prostě oni to milují tam ten hokej, ale nemyslím si, že v brzké době, že se dostane Vsetín do extraligy.
1: Naším hostem je Jiří Zelenka, bývalý útočník hokejové Sparty. Vy jste říkal, že jste přijel na Vsetín poprvé v 95. Takže jako mládežník jste neměl šanci se podívat do těchto míst na druhý konec republiky.
2: Vůbec. My vlastně
1: a kam jsme jste jezdili? Nejdál třeba. Chápu, že jste hráli Plzeň, Litvínov.
2: No, spíš my jsme asi jakoby mládežníci nikam takhle daleko jako nejezdili, my jsme jezdili tady jenom
0: vlastně. No, tady v okolí, no,
2: Pardubice. No, ale jako takhle daleko mládežníci.
0: Moravskou část jsme nehráli,
2: no. Jsme nehráli, takže já měl vlastně první seznámení v roce 95 se Vsetínem a v té době se vlastně nakupoval ten tým. A už v té době tam prostě byly velký jména, že jo. Vlastně Roman Čechmánek a tyhle ty postoupili, myslím, v tom 95. z té Maxa ligy, nebo v té době se to byla první liga, takže vlastně postupovali kluci a už v té době už se tam začaly jakoby objevovat ty reprezentační jména a prostě ten tým se skládal a jak se pak jasně ukázalo, prostě byli nejlepší v republice, protože 5x za sebou to vyhrát je něco nádherného.
1: A jaká byla vaše hokejová prozření, když jste jako dospělý opustil ten malý region žákovského hokeje a začal jste cestovat víc po republice a teď jste objevoval ty další místa, Zlín a tak dále. Co vás třeba kde překvapilo?
2: No mě třeba v tom, že se bavíme stále o Vsetíně, tak prostě ten stadion, že jo, to byla taková malá barabizna, když to takhle řeknu, ale prostě ta atmosféra byla neskutečná, jak to tam bylo, to hřiště vlastně bylo takhle dole, tam byl ten kotel, ty tam furt burácili ty fanouškové, takže asi pro mě ty stadiony nějak jako jsem viděl, ale tenhle ten byl pro mě úplně první a musím říct, že jsem byl docela, jsem koukal jako kde Vsetín, takový tým, v jakém hraje prostředí.
0: Já si pamatuju ještě, když se bavím o té mládežní kategorii, tak si pamatuju, že když jsem byl ještě někdy do páté třídy v Kralupech, tak jsme tam měli, a to se ještě jmenovalo T.J. Gottwaldov. Ale bylo to úplně stejný stadion, bylo to úplně stejný, stadion a pak se přeměnili na Zlín, takže asi vlastně to byl jediný, ale to byl turnaj, to nebylo nic, že by jsme tam jezdili pravidelně na zápasy, ale na turnaj, na třídenní turnaj do Gottwaldova.
1: Komentátorská pozice radiožurnálu Sport na stadionu ve Zlíně, na stadionu Luďka Čajky, když ještě Zlín hrál nejvyšší soutěž, je v podstatě těsně nad lidmi. Takže mohu potvrdit, že po gólu, který dá domácí celek, je velmi pravděpodobné, že se na vás otočí někdo s placatkou. A velmi těžko se mu v přímém přenosu vysvětluje, že se jako nedáte. To bylo přitom na posledním zlínském titulu, který je zatím v nedohlednu. Tak třeba nám volá teď aktuálně někdo právě z těchto míst republiky, nebo ne? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady je Roman z Luhačovic. A já si vzpomínám na to finále, protože jsem tam měl kamaráda ve Spartě, Vencu Nováka, myslím, že to byl Novák Venca. Já jsem mají v šatně Sparty potom to slavit, ten titul, a v podstatě byla to úžasná atmosféra a neopakovatelné. Prostě jo, bylo to vítězství Sparty vlastně po asi 4 letech, kdy to měl Vsetín, tak a taky jsem mu tam dovezl tu slivovici.
1: Jak se povedlo, že jste se propašoval až do šatny?
5: My jsme byli s Vencou právě na vojně v Jindřichově Hradci a od té doby jsme se znali vlastně, jak když hrál Vsetín, tak když hrál Sparta na Vsetíně nebo ve Zlíně, tak On vždycky chtěl dovést nějakou slivovici, jako, tak jsem mu něco dovezl.
1: Tak děkujeme za volání a že nás posloucháte. Mějte se hezky.
5: Jo, díky, nashle.
3: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
1: Jiří Zelenka zůstává naším hostem ve studiu radiožurnálu Sport. Probrali jsme éru Sparty a Vsetína a mistrovskou sezonu Sparty v roce 2000. Další titul přišel v roce 2002 a pak 2007. Jak teď sledujete aktuální současnou Spartu?
2: No tak já sleduji pravidelně, protože jsem každý den na Spartě a mám mi tu možnost, když je playoff, tak jezdím s klukama, s A týmem, takže prostě jsem tam jako takový malý maskot, když byla možnost, tak jsem vždycky jel s nima, takže si to užívám a myslím si, že prostě ta éra znovu se nastartuje a věřím tomu, že Sparta začne získávat ty tituly.
1: Jiří Zelenka maskot, tak to mě zajímá, co si pod tím máme představit?
2: No, tak mám tam oba kluky, který tam pracují, jeden Kuba, ten starší je videokouč, ten mladší Filip tam dělá kustora a vlastně, jak se tam všichni známe, vlastně byl tam Jarda Nedvěd, takže vlastně i s Jardou jsem dostal to povolení, že jsem s nima mohl jezdit, takže byl jsem takový, jakoby, takový kedy, když byla potřeba u masérů něco tam jakoby pomoct, tak jsem jim tam třeba s hokejkama nebo s izolačkama, ale měl jsem tu možnost prostě všechno absolvovat s nima.
1: Ono s nás se takové povolení získává, když jste bývalí spoluhráči, notabene jste spolu toho letos nahráli a vyhráli třeba s Jaroslavem Nedvědem, aktuálním koučem hokejové 18, který je teď na Hlinka Grecky Cupu s českými mládežníky. Vy jste o tom prvním titulu říkal, co se týče Sparty, že jste byli jedna velká rodina od uklízečky přes ledaře, vrátného a td. Tohle chybí, nebo může chybět současnému hokeji? A teď se nebavím jenom o Spartě.
2: Jak bych na to odpověděl. Já si myslím, že prostě jak nemáte tu soudržnost celý té skupiny, co tam je, tak pak já tomu říkám, že prostě když skládáte pucle a máte tam jednu pucli, která vám tam nezapadá, tak ten titul v životě nevyhrajete. Takže já si myslím, že ty pucle se tam teďka skládají, myslím si, že se skládají velmi dobře a teď, když to vezme loni playoff, měli jsme krůček od toho postoupit do finále, jedna chyba prostě rozhodla to utkání a hokej je hra chyb a mi byla škoda, že jsme ji zrovna udělali my a ne Pardubice, jinak jsme mohli být ve finále a mohli jsme být blíž k tomu titulu, ale myslím si, že kluci odvedli neskutečnou práci a strašně se zvedli a v tom playoff ukázali, že ten hokej hrá uměj.
0: Jirko, mě by zajímalo tvůj názor. My se tady mají o tom, Franta už to zmiňoval, že dřív jste to vyhráli díky tomu, že jste byli jedna velká rodina, to znamená, že se všichni znali, ale nebylo tam spousta tolik nebo nebylo tam tolik cizinců. Mě by zajímal tvůj pohled na to, jak vidíš velký, za mě velký počet cizinců v každém týmu. A myslím, že to má jak Sparta, tak to mají jiné týmy. A mně přijde, že prostě ty týmy nikdy se takhle nemůžou už vytvořit, jako se vytvořili dřív. Protože sám si to říkal, že jste byli jeden obrovský tým, ale složený z kluků, který jste měli k sobě něco mnohem blíž. Ale mně přijde, že s těma cizincema to takhle nejde prostě takhle vytvářet.
2: Jo, tak já si myslím, že jako těch cizinců je zbytečně moc tam. Já nevím, jestli je nějaká kvota, myslím, že bylo 5, nebo jestli se to nějak zvětšilo, teďka nevím.
1: Ono to pak souviselo i s tím, že se vlastně nepočítají hráči z Evropské
2: že
1: unie.
2: Že vlastně odehrajou tři roky a pak dostávají nějaký ten status jakoby Čecha, nebo jak se to říká, abych to řekl správně. Ale myslím si, že těch cizinců je pak zbytečně moc a ty mladí kluci nedostávají pak ten prostor na úkor těch cizinců, i když ty cizinci jako hrajou dobře, ale myslím si, že je zbytečně moc v tom týmu, že místo těch 6 bych tam uvítal 3 nebo 2, aby tam prostě pak už je to zase ta komunita, že jo, těch Američanů, Kanaďanů, který držejí při sobě a oni mají tu jinou mentalitu, než mají ty Češi a to si myslím, že taky může být jedna z věcí, která by tam třeba nemusela fungovat.
1: Máme posluchače, který nejprve položil, ale teď vytrval a ptáme se, jaká je otázka. Dobrý den.
6: No, dobrý den, tady je Štěpán u telefonu. Já bych se chtěl zeptat Jirky Zelí, jestli by si vzpomněl na to, když byl hodně mladý a jezdil na letní tábory na Častokor, kde jsem ho mýval v manšaftu, jestli v té době si vůbec představil, že z něj bude takovýhle světový player a šikovný kluk. Díky, Jirko, zdraví tě, Štěpán.
1: Tak Štěpáne, můžete ještě jednou zopakovat to místo, no tomu nebylo úplně dobře rozumět, vy asi řídíte auto, ne?
6: Jo, jezdili jsme na Častoboř, na Slapy.
1: Častoboř,
6: se Šárkou
1: na
6: Slapy. Od ČSTV.
2: Jo, to bylo od maminky.
6: Jo.
2: Jo, tak samozřejmě pamatuju.
1: Šťastnou cestu, Štěpáne.
2: To samozřejmě mamka taky dělala na ČSTV, takže jsme měli možnost tam jet, takže určitě na to rád vzpomínám, ale určitě jsem si v té době nemyslel, že budu takhle, jako že dosáhnu nějakých úspěchů, ale určitě jsem za to rád, že jsem to dětství mohl strávit tam s vámi.
1: Konec konců na webových stránkách hokejové Sparty z knih Davida Seldnera je tady výňatek, kde se píše a začíná to o Jiřím Zelenkovi, klubu legend, a začíná to on a škola, jen velké trápení, vždy do vyšších ročníků prolézal vždy s odřenýma ušima. Je to taková úderná správná věta, která...
2: Já si myslím, že je úplně pravdivá, jo? Protože ta škola mi moc nešla, to se přiznám. Vždycky jsem to teda nějak zpytlikoval, nechali mě prolíst, nebo jsem to nějak dokázal, ale za mě ta škola mě teda vůbec nešla, takže spíš jsem se jako věnoval tomu sportu a jsem rád, že s tím sportem jsem dokázal, co jsem dokázal.
1: Říká Jiří Zelenka, proč zvítězil kolektivní sport nad individuálním?
2: Protože můj teďka jezdil na kole a určitě si přál, abych jezdil na kole, ale to je strašná řehole a myslím si, že bych to asi psychicky sám nedal. A já jsem byl vždycky jako většinou strašně rád v té partě, protože ta parta vždycky dokáže strašně moc. Měl jsem vždycky jako spoustu jako v těch týmech, co jsem byl, jakoby v mládežnických, tak jsme jako drželi po spolu a to mě prostě udrželo u toho, že jsem radši se věnoval hokej než cyklistice.
1: Konec konců Martin Procházka má jeden aktuální silný cyklistický zážitek.
0: Ano. Včera jsem se rozhodl oživit své kolo po dlouhé době, protože už jsem díly mluvil o tom, že jak jsem začal chodit na ten led, takže mě bolí nohy a špatně se mi brusou, tak jsem se včera rozhodl, že to kolo dám dohromady a hned jsem se rozhodl, že se půjdu projet. Ale že na tom budu tak špatně a neuvěřitelně opravdu jsem se trápil i na kole, nejenom, že mi nešly nohy, mi nešly ani plíce, takže jsem si dal jako cíl, že budu minimálně 3x týdně chodit na kolo a do toho bych chtěl teda aspoň začít trošku cvičit, protože jsem zjistil, že opravdu to jde se mnou z kopce. A jelo mi to opravdu jenom z kopce včera, do kopce mi to vůbec nejelo, trápil jsem se, kdyby šel někdo vedle mě s nákupem, tak bych si s ním mohl možná i povídat, kdybych teda měl ještě sílu, ale bylo to hrozný. Musím říct, že opravdu jsem se až styděl.
1: Konec konců vy jste v podstatě vrstevníci, narození ve stejném roce, asi půl roku od sebe. Tak máte pochopení pro Jiří Zelenko, pro slova Martina Procházky, jak se ve 54 trápil na kole?
2: No určitě, protože já byl na kole v sobotu a prošel jsem si něčím tím samým, co Martin. Takže je důležité jako zdůraznit to, že prostě jak člověk z toho vypadne z nějakého toho rytmu, co byl celý život a lehce z toho poleví nebo vůbec z toho vypadne, tak je pak strašně těžký do toho vlaku nastoupit a potom si říkáte, to odjedu úplně bez problému, ale to tělo prostě už to nezvládá. Takže potom to bolí ještě víc, než to bolelo, když jsme byli mladí a trénovali jsme, takže už to musíme brát všechno s rozumem a ne, že prostě si budeme furt hrát na ty geroje, který prostě něco dokázali před 20 lety, než teďka 54, no. Co nám bude.
0: A to jsem si ani nechtěl hrát na to, jenom jsem si myslel, že to bude mnohem jednodušší, že prostě pojedu, že pak vyjedu a nebudu mít nějaký extra tempo, že prostě, ale že prostě pojedu v nějaký aspoň frekvenci, protože když, že jo, teď léto potkáváte, když jdete v autě, potkáváte spousta cyklistů, hodně jich jezdí a říkám si, že ty se trápí do kopce. Tak když jsem se viděl včera, tak se říkal jsem, už jim naprosto rozumím, no. A opravdu si musím něco dělat, takže mě to nakoplo, já ještě dneska si jedu koupit helmu, že včera jsem ji neměl.
1: No,
0: radši, ano, takže si ještě koupím dneska helmu a opravdu se o to musím pustit, protože se budu určitě cítit líp, že mám problém chodit divně ze schodu.
1: Takže hlava říká tělu, co to děláš, ty se nepamatuješ, co bylo před 15 lety?
2: Přesně,
1: víc?
2: Ta hlava si myslí, že to zvládne, ale ta hlava je ten impuls, to, že to tělo to prostě nezvládá. Ta hlava si na to furt hraje, že to zvládne, ale nezvládne.
1: A nejde oblubnout tělo prostě myšlenky?
2: Nejde, to tělo prostě ty svaly odejdou a je to strašně těžký to tam nějak nahnat a v našem věku už je to prostě složitější, všechno víc bolí, ale je důležitý se k tomu přinutit a chtít prostě to tělo prostě zase dát do nějakého rytmu, aby to tělo se samozřejmě cítilo dobře a čím to tělo se cítí líp, tak ten člověk se cítí taky líp.
1: To je motivace Jiřího Zelenky třeba pro mladší sportovce. Vy, když jste byli mladší, tak vás taky nějakým způsobem brzdila zranění, ze který se člověk asi dostával líp než pak ke konci kariéry. Vy jste měl velmi nepříjemně zlomenou čelist.
2: Jo.
1: Jak se to stalo?
2: Stalo se to v Německu v roce 2003. Prostě souboj před brankou nebo taky ne ani souboj, prostě udělal jsem kličku backovi, chtěl jsem vystřelit, back to nějak neunes, otočil se a prostě tou hokejkou mi přetáhl přes čelist a rozdrtil mi komplet čelist.
1: To rovnou prostě sekera do obličeje.
2: No sekera do toho, ten borec byl soud kvůli tomu a ten borec dostal doživotní zákaz hraní v Německu, protože to bylo brutální, bylo to všude v novinách. Rok jsem kvůli tomu stál, protože jsem měl dvě těžké operace po 6 hodinách a musím říct, že to bylo strašně nepříjemný a pak jsem se z toho jakoby přes rok a půl vůbec dostával, protože jsem měl strašný strach, aby se mi něco nestalo. A musím říct, že to je strašně nepříjemný, když pak se vám něco stane. Člověk si říká, samozřejmě, všichni si přejeme, aby jsme byli zdraví, ale když se vám něco nastane, tak pak si ten člověk začne víc uvědomovat a vážit toho zdraví.
1: Martine, ty jsi teda asi přežil, co se týče čelisti, ale zase jsi měl takový poměrně zvláštní problém s kolenem, který se netýkal úplně úrazu.
0: Já jsem měl zánět. Mně se dostal zánět do těla. Bylo to vlastně po návratu z Voskresensku, když jsem se vrátil do Kladna a po několika zápasech jsem najednou mi v jeden den oteklo pravé koleno. Vůbec z žádného důvodu, žádného nárazu, z ničeho. Šel jsem teda na panu doktorovi do Vysočan, jsem šel na zákrok, on mi to rozřízl, vyčistil, říkal, že tam byl, že to koleno teďka bude v pořádku. No jo, ale když mi měl druhý den pouštět domů, tak mi oteklo druhé koleno. Okamžitě v té chvíli rychlá, jak se říká, rychlá záchranka, převoz do výzkumného ústavu na Karlák a tam jsem vlastně ležel, 3 týdny jsem ležel vlastně na posteli a oni zjišťovali, co mi je. Zjistili nakonec, že to byl nějaký fast food syndrom, který jsem měl v těle, nějaký gen, který mi vlastně udělal to, že jsem ochrnul na půl těla. Takže nejdřív to začalo pravým kolenem, levým kolenem a pak to šlo vlastně do rukou, do ramene, do loktu, prsty se mi zkrutily, no a nakonec jsem musel začít se učit pomalu znova chodit. Takže jsem strávil, dá se říct, celou sezonu už potom v tom léčebném procesu. A vůbec jsem nevěděl, z čeho to vlastně nakonec, jak říkám, zjistili fast food syndrom.
3: Repríza pořadu Čistá hra Martina Procházky.
1: Martin Procházka a Jiří Zelenka částečně odkryli své zdravotnické karty, ale vůbec to nechci zlehčovat, protože tohle je nepříjemné téma. Když pak hokejista nemůže, Martine si říkal, že se učil chodit, vy jste se předpokládám učil jíst nebo něco takového.
2: No, byl jsem 2 měsíce, jsem měl zrátovanou pusu, že jsem vlastně brčkem, že asi 10 kg jsem schodil, že jsem byl chodící kost, ale prostě postupem času, hlavně se mi to stalo v Německu na té Cáne klinice, kde prostě se o mě parádně postaral celý Freiburg, takže vlastně jsem tam dojížděl na ty rehabilitace, všechno měl jsem jako 100% nejlepší podmínky, které mohly být, takže postupem času jsem se jakoby do toho pomalu dostával, ale ten strach mě prostě brzdil v toho, abych vstoupil na led. Až když prostě ten pan primář v té klinice říká prostě, že to musím zkusit, aby prostě to tělo si na to zvyklo nějaký ten náraz, takže jsem hrál s tím plexištítem. Dostal jsem prvním, jakoby, dá se říct, jakoby, nějakou meltu u mantinelu. Najednou jsem zjistil, že to drží, že se nemusím ničeho bát a tím to jako ze mě opadlo a začal jsem potom hrát dál. Ale rok a půl jsem čekal, než jsem dostal zelenou od doktoru.
1: To jste byl tehdy čerstvý třicátník, plus minus, to tak vychází. Když jsme se bavili o tom, jak teď ve vašem věku hlava přesvědčuje tělo a ono to nejde, tak tehdy trošku s jiným mentálním nastavení ještě z profesionálního sportovce. Jak velký byl ten blok prostě opravdu obouci ty brusle a vlézt tam zase do zaměstnání?
2: No, jako nejhorší na tom je, že se bojíte, aby prostě z nějaký strany někdo nepřilít, aby se vám jako nemohlo něco stát dalšího, že jo. Ale já jsem to, jak jsem to měl zdrátovaný, takže mi se jako by nic stát nemohlo, ale i přesto, že jsem to věděl, tak jsem se prostě bál a ten člověk prostě tento podvědomí se prostě bojí a nepustí vás do toho, co byste si normálně dovolili jako zdravý člověk. Je to prostě strašně nepříjemný pocit, ale prostě člověk si tím musí projít a jak říkám, prostě dostal jsem až tu první bombu, tak jsem si jakoby, jsem řekl, ano, drží to, takže se nemusím ničeho bát.
1: Čeho se zbál, Martine Procházko, ty, co se týče zdraví a vstupu, ale třeba po nějakém drobném problému?
0: Já jsem to měl v roce 1994, jsme hrali play-off s Litvínovem, kde jsem vlastně při střídání, když jsem jel už uvolněný na led, na stříhačů jsem jel, tak litvínovský hráč, který do mě narazil, už nevím přesně, kdo to byl, tak mi udělal natržené vazy v koleni. A to je přesně o čem Jirka teďka mluví, že potom vlastně, jako když už teda jakoby máte pocit, že jste v pořádku, tak máte přesně v podvědomí tom, že musíte furt na tu nohu dávat si jakoby pozor. To znamená, že hrajete třeba půl roku s ortézou. Já jsem používal ortézu, jenomže se mi s ní zase špatně brusilo, protože najednou máte tu nohu jednu takovou. Já jsem musel taky právě dojít k tomu, že kdy už konečně zase zjistím, že už se vlastně jakoby o tu nohu nebojím, abych si tu ortézu sundal a už jsem byl v pořádku. Takže tam je opravdu v té hlavě a to už vám třeba i doktoři říkají, už to můžeš sundat, ale ono najednou to prostě dát sám do sebe si do hlavy, že už jsem fit, že už tu nohu nemusím na ní myslet, že už jakoby to mám za sebou, tak to trvá nějakou dobu. No. Takže jako opravdu je tam ten proces dlouhodobější.
1: Říká Martin Procházka, naším hostem Čisté hry je Jiří Zelenka, bývalý hokejista pražské Sparty. Vy tady sedíte v kraťasech, není to úplně vidět na kamerách, ale máte přes koleno takovou krásnou jizvu. To je další vzpomínka na hokej.
2: Jo, to je z roku 2000, když jsem si utrhl křížový vaz a byl jsem na operaci.
1: Po titulu až.
2: Po titulu.
1: Tak zaplať pánbu, že vás to chytlo až po.
2: No jak jsem to měl jakoby v sezóně, ale dalo se to vydržet, jakoby jsem to odehrál celý, ale pak pan doktor Kaváchal ve Vysočanech řekl, že potřeba to udělat, takže mi to vlastně udělal, sice jsem půl roku nehrál, ale věděl jsem, že prostě to koleno bude v pohodě, protože jsem byl u Jirky, který ty kolena umí, dělá to na denní bázi, takže mi dal dokupy a sice jsem začal později sezónu, ale prostě jsem se dostal se zpátky potom do kondice.
0: Měl jsem společného doktora, Jirka Váchal, no. Byl právě také tím, který mě nejdřív to koleno rozřízl, ale pak zjistil, že vlastně už tím víc dělat nemůže a proto mě poslal do toho výzkumného ústavu. A jinak jsem k němu chodil potom už celou další kariéru, až než jsem skončil, tak jsem chodil právě k Jirkovi Váchalovi do Vysočan. A děkuju mu za to, moc za to, že mě celou dobu nějak tak držel ještě při chuti a při životě v hokeji.
1: Kdyby tehdy byl rozvinutější systém mentálních koučů, pomohlo by vám to, myslíte, nebo kdo vám pomáhal nejvíc? Vydržet sám se svojí hlavou rozbitou pusou a roku bez hokeje, to musí být hodně těžké.
2: No, bylo to nepříjemné, ale jako rodina se vám prostě pomáhá, všichni okolo, ty blízký vás prostě drží nad vodou, říká, bude to dobrý, ale ono jako hezky se o tom povídá, ale nikdo v té situaci jako by nebyl, takže si nikdo nedovede jako vžít do toho, ale říkám, rodina mi strašně pomohla, i kamarádi, takže prostě se to potom, čím se ten jakoby začátek blížil zase toho nástupu na led, tak se to jakoby malinko opadávalo, ale říkám, že se k tomu vracím, prostě v té hlavě to furt bylo, aby se zase nestalo něco horšího.
0: Já si myslím, že hodně velkou roli v tom hrajou taky trenéři, že když se vám to stane pod nějakým trenérem a ten trenér vás nějakým způsobem zná a dá vám potom takovou tu důvěru, řekne dobrý, až budeš prostě zase fit, budeš fajn, budeš zdravý, tak tady máš tu cestu otevřenou, zase dál s tebou počítám, ale může se stát pak samozřejmě, že najednou trenér najednou ztratí o vás nějaký zájem a o to je to potom těžký se do toho znova dostat, protože vy možná několikrát cítíte nějakou tu nedůvěru od toho trenéra a ztrácíte nějakou tu naději.
1: Znáte to taky takhle?
2: Já musím říct, že zaplať pánbůh, že já jsem měl trenéry, který věděli, co se mi stalo a tu důvěru jsem měl celou dobu.
1: A když jste pak vlezl na led a zkusíte si odmyslet to, že jste se bál a když jste dostal tu první ránu, už to bylo v pohodě, tak pocitově sám pro sebe byl jste třeba jako poloviční nebo tříčtvrteční, jako výkonově, fyzicky, jakkoliv?
2: No, do té doby, jak jsem zmiňoval, než jsem dostal tu bombu, tak jsem se prostě bál a ten puk jsem vůbec nechtěl.
1: Pak
2: jsem
1: alibismus prostě.
2: Prostě jsem to jenom někam vždycky plásnul, protože jsem vždycky viděl, jak z nějaký strany někdo letí, tak jsem to nechal bejt, ale potom, jak jsem dostal, tak jsem zase začal dovolovat a pak to sebevědomí se vám vrátí rychle. Ale prostě ten začátek do té doby, než člověk jako si uvědomí, že je fakt 100% v pořádku, tak je to dlouhá doba, než si to člověk jako uvědomí.
1: Pomalu končí náš pořad Čistá hra Martina Procházky dnes s Jiřím Zelenkou, trenérem hokejové šestnáctky pražské Sparty. Jsme v půlce léta, na co se nejvíc těšíte? Na soutěžní zápas?
2: Já se těším na to, až to prostě vypukne v tom září. My začínáme 5. září, takže až to vypukne a ten tréninkový proces už bude za náma a už budou jenom ty utkání a budeme se soustředit na to, aby jsme prostě hráli hezký hokej.
0: Jaké máte cíle?
2: No, samozřejmě ty nejvyšší.
0: No ne, tak říká se, že to je nová kategorie.
2: Nová samozřejmě bude to něco nového, ale to něco novýho? Budeme se snažit prostě hrát hezký hokej a
0: připravit ty kluky
2: zase do další
0: kategorie.
2: Dalšího ročníku potom a zase, aby se připravili do další kariéry.
1: Z pohledu vaší generace hezký hokej se hrál dřív, tak jak naučit teď hrát hezký hokej 15-leté kluky?
2: Já si myslím, že pro ty kluky je nejdůležitější tak, aby se nebali hrát s pukem, protože máme prostě teďka takovou, že se všichni bojí hrát s pukem, všichni to od sebe odhazují, takže naučit je, aby se podrželi puk, nebáli se udělat kličku a prostě, aby je ten, hlavně důležitý, aby je ten hokej bavil.
1: Takže uděláš chybu, jakž takž to nevadí.
2: Tam, samozřejmě, jaká chyba to bude, ale prostě nebát se hrát s pukem.
1: Říká Jiří Zelenka, nejúspěšnější střelec pražské Sparty v play-off, majitel 4 titulů. Tak my vám děkujeme za návštěvu a přejeme hodně štěstí do hokejového i mimo hokejového života. Jiří Zelenka tu byl, díky.
2: Děkuji moc.
1: Loučí se také Martin Procházka.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: Zveme dál na hokejové léto zase v úterý. Další host na radiožurnálu Sport. Příjemný poslech dalších pořadů přeje František Kuna.

0: začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál a hlavní zprávy.
1: V celém Česku v úterý padaly teplotní rekordy, na 12 místech bylo přes 40 stupňů. Unijní ministři zahraničí pochválili Španělsko za rychlé zvládnutí migrační krize v Soutě na africkém pobřeží. Fotbalisté Sparty porazili Lyon na úvod třetího předkola Ligy mistrů, vyhráli 2-1. A dnes bude jasno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 37, na Moravě až do 40 stupňů. Je středa 5. srpna, u poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Milová.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Na všech 171 českých meteorologických stanicích v úterý padl teplotní rekord pro daný den. Polovina z nich pak překonala nebo dorovnala i svá historická maxima. Na 12 místech teploměr ukázal více než 40 stupňů. Na Moravě nebo třeba na Pražském Karlově vůbec poprvé.
3: Nejvíc meteorologové naměřili v Plzni Bolevci. Odpoledne tam bylo 41,5 stupně. První 40 v historii lidé zažili taky na Moravě. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teplota vyšplhala na 40,9 stupně. Na Pražském Karlově pak meteorologové poprvé naměřili 40,1 stupně. Kvůli vedrům zároveň lékaři hlásí víc pacientů. V pražských nemocnicích jich ošetřili v posledních dnech až o 15% víc. V nemocnici na Františku bylo pacientů v pondělí a v úterý dokonce o polovinu víc než běžně. Lidé měli nejčastěji problém s přehřátím organismu, tedy úpalem, úžehem nebo dehydratací. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
1: Kvůli suchu a horku platí v části republiky výstraha před vznikem požárů. Hasiči s nimi v úterý bojovali hned na několika místech. Většinou se jim už podařilo dostat plameny pod kontrolu.
4: Na několik hodin zaměstnal hasiče požár lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. Odpoledne k němu vyrazilo 31 jednotek, pokračuje mluvčí středočeských hasičů Dominik Pěnička.
5: Hořily nám keře, suchá tráva, požár postupně se rozšiřoval směrem ke klášteru s fotovoltaickou elektrárnou, dále se požár rozšířil na přilehlé chatky.
4: Na místě už jednotky dělají dohašovací práce. Pod kontrolou je i požár skládky u Čížkovic na Litoměřicku. Hasiči tam použili těžkou techniku, aby v hromadách odpadu našli skrytá ohniska. Plameny zachvátily skládku i na Sokolovsku. Večer se jí podařilo uhasit. A k zásahu vyjížděli i hasiči na Šumavě, hořelo tam 6 hektarů lesa a louky u obce Nezdice. Josefína Báčová, Radiožurnál.
1: Evropská unie podle eurokomisaře pro migraci obstála při krizi ve španělské Soutě. Magnus Brunner to řekl po mimořádné videokonferenci unijních ministrů vnitra. Do města na africkém pobřeží minulý týden během jediného dne nelegálně připlavalo přes 70 tisíc lidí.
6: Evropská unie i Španělsko podle Brunera situaci dobře zvládly. Nelegálně příchozí lidé se nedostali do pevninské Evropy. Unijní ministři vnitra zároveň vyjádřili soustrast nad ztrátami na životech. Minulý týden při cestě do Ceuty zahynulo 75 lidí. Evropská unie bude podle eurokomisaře Brunera dál bojovat proti pašeráckým sítím, které lidi na cestu do Evropy posílají. Část států Evropské unie, včetně Česka, v posledních dnech vyzývala k dočasnému vyloučení Španělska ze šengenského prostoru. Nic takového ale ze závěru ministerského jednání nevyplynulo. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Ruské útoky zabily včera u ukrajinského Kramatorsku dva lidi. Pro server Ukrajinská pravda to řekla mluvčí prokuratury Anastasia Medvedová. Zraněných je za úterý nejméně 31 lidí.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu zveřejnil drastické záběry, na kterých ruský dron útočí na prodejce zeleniny v Chersonu. A takové safary na obyčejné lidi Rusové v Chersonu pořádají každý den, napsal Zelenský. Na Kramatorsk ráno Rusko zaútočilo několika leteckými bombami FAB-250. Poškodili 6 bytových domů, 2 školy, banku, poštu, obchody a zaparkovaná auta, oznámil náčelník Doněcké oblastní vojenské správy Vadim Filaškin. Raketa Onyx dopadla na předměstí Oděsy a poškodila obchody, uvedly místní úřady. Další rakety zasáhly přístav a lodě. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Strany a hnutí v úterý odevzdali kandidátní listiny do podzemních komunálních i senátních voleb. Teď budou mít ještě zhruba 2 týdny na odstranění chyb a nedostatků. Všechna jména oficiálně zveřejní v týdnu od 24. srpna na svých stránkách Český statistický úřad. Například hnutí ANO nezařadilo na kandidátku do komunálních voleb hejtmana Moravskoslezského kraje a radního města Havířova Josefa Bělicu. Radiožurnálu to potvrdila jeho stranická kolegyně, současná primátorka Havířova Iveta Kočí-Palkovská s tím, že hnutí preferovalo jiné kandidáty a výběr schválilo i vedení ANO.
8: Lídrem kandidátky jsem já, současná primátorka. Místní organizace sestavila tým z kandidátů, kteří nejsou zatíženi dalšími činnostmi a jsou tedy připraveni věnovat se práci pro město Havířov naplno.
1: Hejtman Josef Bělica zatím na dotazy Radiožurnálu nereagoval. Komunální volby a první kolo voleb do třetiny senátu budou 9. a 10. října. V irském Dublinu pohřbili hudebníka a kytaristu Glena Hansarda. Zemřel minulý týden po havárii na motorce. Bylo mu 56 let. Poslední rozloučení sledovali tisíce lidí v dublinské katedrále i na velkoplošných obrazovkách před ní.
9: Okolí katedrály se ozýval potlesk, už když Hansardovi blízcí nesli do katedrály proutěnou rakev. Postupně ji obklopili jeho kytarami. Podle kněze byl obřad oslavou jeho života. Frontman kapely U2 Bono vzpomínal, že měl Hansard díky lásce k hudbě tisíce nejlepších přátel. Po boku písničkáře Eddieho Vedra vystoupila i česká zpěvačka Markéta Irglová, se kterou naspíval Oscarový hit Falling Slowly. V zaplněném kostele se všichni jeho hudební kolegové úplně naposledy rozloučili skladbou Forever Young od Boba Dylana, který Hansarda ke kariéře písničkáře inspiroval. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Měsícem se dnes srazí vysloužilá kosmická raketa. Výpočty amerických astronomů předpovídají srážku na 8 hodin a 35 minut ráno českého času. Jde o neovladatelný druhý stupeň rakety typu Falcon 9. Před rokem a půl vynesl na cestu k měsíci 2 kosmické sondy.
10: Vlivem sluneční aktivity a gravitačních sil se raketový stupeň neplánovaně vydal na cestu k měsíci, uvedla v přenosu NASA Juliana Scheimenová ze SpaceX. Náraz bude pozorovatelný ze Země jen silnými dalekohledy, nebo z oběžné dráhy, říká Tomáš Přibyl z Hvězdárny v Brně.
11: Sondy, které krouží kolem měsíce, vlastně mají možnost zpozorovat vznik nového kráteru. A když se na něho pak podíváte, tak máte možnost určit charakteristiky měsíčního povrchu tady v tomto místě.
10: Vědci doufají, že tím zjistí nové podrobnosti o složení měsíčního povrchu. Martin Srb, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Sparty vstoupili do kvalifikace Ligy mistrů vítězně. V úvodním utkání třetího předkola porazili doma po obratu Olympique Lyon 2-1. V závěru prvního poločasu si dal vlastní gól obránce Martin Cuchomel. Po změně stran skóre otočili bek Matěj Rineš a křídelník John Mercado. Kapitán soupeře Corentin Tolisso neproměnil penaltu. Pro Pražany šlo v 7. vzájemném zápase o první vítězství nad Lyonem. Mluví o tom záložník Sparty Adam Karabec.
12: Je to nějaký fakt, ale v celku to myslím nic úplně neovlivní. Pro nás tenhle výsledek je hrozně důležitý, že nám to dodalo velký sebevědomí, že můžeme hrát takovýhle zápasy a můžeme odehrát na takovýhle úrovni. Takže si myslím, že hlavní je teď ten výsledek a hlavně jakým stylem jsme to odehráli.
1: Odveta je na programu v úterý v Lyonu. Pokud Sparta přes francouzský tým postoupí, ve čtvrtém předkole se utká s lepším z dvojice Fenerbahce Istanbul Sturm Graz.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Stržení na pražském okruhu u Barandova a překážka na D1 za Koberovicemi. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením u Barandova. Na 16. kilometru byl zastavený provoz po nehody. Teď už se projíždí jedním pruhem, kolona z 15. kilometru je na necelou čtvrt hodinu. Na D1 z Brna do Prahy čekejte překážku za Koberovicemi. Na 77. kilometru stojí kamion s defektem pneumatiky. Je v odstavném pruhu v mírné zatáčce označený světelnou šipkou. Podobnou překážku čekejte i na D6 z Karlových Varů do Prahy. Za nájezdem od Unhoště na kilometru 11,5 stojí porouchané nákladní auto. A silnice 38 z Mladé Boleslavy do České Lípy je po večerní nehodě u Bezdězu opět průjezdná. Vyšetřovali tam kolizi osobního auta s motorkou. Teď už projedete bez omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, zpočátku ještě na západě a severozápadě Čech ojediněle přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno a hlavně v Čechách se znovu místy přidají přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 a na horách většinou kolem 30 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
14: Co obsahuje dohoda o odzbrojení hnutí Hamas, kterou ohlásil americký prezident? Kdy a za jakých okolností by se z pásma Gazy mohla stáhnout izraelská armáda? Jaká je v Gaze situace a jak jednání o Gaze i postup vůči Iránu ovlivňují blížící se volby v Izraeli? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je velvyslankyně České republiky v Izraeli Veronika Kuchyňová-Šmigolová. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
15: Dobrý den, děkuju.
14: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme dopoledne, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Každopádně už v pátek oznámil prezident Spojených států Donald Trump, že jím vytvořená Rada míru dosáhla dohody ohledně úplného odzbrojení hnutí Hamas a dalších palestinských skupin v pásmu Gazy. Dohoda bude podle Trumpa naplňována postupně, přičemž po dokončení procesu odzbrojení se z pásma stáhne izraelská armáda a odpovědnost za bezpečnost převezmou mezinárodní stabilizační síly spolu s nově vytvořenou palestinskou policií. Je jasné, jak přesně by to mělo probíhat, případně s jakými podmínkami ten plán počítá?
15: Jak už jsme zvyklí u různých dohod, které ohlásil prezident Trump, tak to úplně jasné není. Samozřejmě, pokud by to všechno bylo tak, jak vy jste teďka říkal, tak je to něco.
14: Hlavně jak napsal Donald Trump.
15: A jak napsal Donald Trump na svých sociálních sítích, tak by to bylo něco, co by bylo výrazným průlomem a bylo by to velkým přínosem jak pro Izrael, tak pro celý region. A opravdu by to znamenalo odzbrojení Hamásu. Ale v tom, co se dostává navenek z té dohody, tak tam jsou různé formulace, které jsou velmi vágní a vysvětluje si je zase, jak ještě dobrým zvykem, Hamas jinak nežli Rada míru a ještě jinak než Izrael. Takže Izrael je lehce znepokojen tím, jak bude ta dohoda právě interpretována. Pokud by znamenala skutečné odzbrojení Hamasu, tak by to bylo dobře a ano, izraelské jednotky by se pak z Gazy stáhly, ale podle různých vyjádření Hamasu by nemělo dojít k jeho úplnému odzbrojení, ale v zásadě ty zbraně by si někam odložil a nechal je tam zamčené pod dohledem nějakých jiných palestinských frakcí nebo palestinských policistů, což v Izrael nepovažuje za dostatečné odzbrojení nebo za garanci toho, že k těm zbraním se nikdo jiný nedostane. Takže určitě je to krok správným směrem, ale jak to nakonec dopadne, bych řekla, že zatím ještě není jisté.
14: Donald Trump napsal tedy v pátek, že se dosáhla dohoda. Včera ale mluvčí izraelského premiéra řekl, že Izrael sdělil Spojeným státům své připomínky a znepokojení týkající se té dohody. Včera o podobě toho, co tedy by mělo být dohodnuto, jednal izraelský premiér Netanyahu se zástupci Rady míru. Znamená to, že Donald Trump tu dohodu oznámil, aniž by s ní souhlasil Izrael?
15: Já se domnívám, že ta dohoda byla v jakési ústní podobě, že bylo dosaženo něčeho, na co přistoupil Hamas, a zřejmě ti vyjednavači, včetně Rady míru, se domnívali, že to je v rámci toho, s čím již předtím Izrael souhlasil nebo k čemu jim dal mandát. Nicméně právě díky těm různým interpretacím bude potřeba to ještě nějakým způsobem dále domluvit. V každém případě Izrael říká, že je ochoten se stáhnout z pásma Gazy, ale až ve chvíli, kdy Hamás bude plně odzbrojen. Což jako v tuhle tu chvíli není jisté, jakým mechanismem a kdy k tomu skutečně dojde.
14: A také jestli Hamas na tohle přistoupí, protože když jsem četl páteční vyjádření zástupců hnutí Hamas, tak tam to bylo, že by se armáda izraelská měla začít stahovat dříve, než bude kompletně dokončeno to odzbrojení.
15: Ano, to je další otázka, nicméně Rada míru potvrdila, že podle té dohody, tak jak oni interpretují, musí být nejprve nejprve odevzdány zbraně a pak se Izrael teprve bude stahovat z toho pásma Gazy.
14: Řeší se v rámci toho odzbrojení i budoucnost a stav těch pověstných tunelů, které v Gaze jsou?
15: Ano, nějakým způsobem ano, a zase to není úplně jasné, ale tunely by měly být zneprůchodněny nebo podle té dohody by měly prostě být nefunkční ve chvíli, kdy se Izrael bude stahovat. A zase v té oblasti, ve které izraelská armáda působí, tak tam se o znefunkčnění tunelů postará sama, ale v té druhé části, kde dá se říct vládne Hamas nebo vládne trochu chaos, tak tam to musí udělat nějaké jednotky, které budou souviset s tou radou míru.
14: Existují nějaké aktuální věrohodné odhady, kolik jakých zbraní vlastně Hamas má? Jak náročné to odzbrojení bude?
15: Já tyhle ty čísla neznám, ale Hamas o velké množství, zejména těch těžkých zbraní, přišel a část z nich bude někde zasypána ještě v těch tunelech. To znamená, že jako těch zbraní nemá zdaleka tolik, jako jich mýval v minulosti, a nemá ani možnost, jak by se tam v tuhle tu chvíli další zbraně dostávaly. Nicméně pořád tam nějaké zbraně jsou. Otázka je vždycky těch takzvaných lehkých zbraní nebo ručních zbraní, které Hamas říká, že potřebují jako k sebeobraně. Izrael je nepovažuje za zbraně, které by byly méně nebezpečné nežli jiné. Takže těch zbraní je určitě ještě dost a nebude jednoduché je všechny pozbírat. Součástí té dohody by asi taky mělo být, nebo se někde objevilo, že by měla být imunita pro ty členy vedení Hamásu nebo vyšší představitele Hamásu, kteří ty zbraně odevzdají, a teďka není jisté, jestli se musí také zavázat, že opustí pásmo Gazy nebo nikoliv, ale to je další otázka, která není ještě úplně vyjasněna.
14: Vy jste říkala, že další zbraně se k Hamásu nemohou dostat, ale mluvčí izraelského premiéra včera agentuře AFP řekl, že podle poznatku izraelských tajných služeb se Hamás snaží od začátku toho aktuálního příměří přezbrojit, že navíc rekrutuje nové členy. Jsou k tomu nějaké další detaily?
15: Tak to přezbrojení, já si pořád myslím, že to jenom ve velmi malé míře probíhá pomocí dronů přes egyptskou hranici. To je v zásadě ta jediná cesta, která je otevřená, ale v Egyptsko v gazánskou hranici monitoruje IDF a řekla bych, že se nedaří velkému množství dronů tu hranici překonat. Teďka, co jste se ptal, ještě jste se ptal na něco dalšího.
14: Já myslím, že tohle odpovídá, nebo tahle odpověď mě úplně uspokojuje. Ještě k Hamásu jedna věc. Jak silný vlastně aktuálně je?
15: Hamás je zřejmě velmi oslabený. V době své největší síly na začátku té války se říkalo, že má 40 tisíc přibližně bojovníků. Jako v plné síle plus celou další řadu

0: nechat zabít izraelskou armádou a nevidí tam žádné východisko. Je možné, že někteří z nich, právě kdyby tahle ta dohoda byla jasně akceptována všemi stranami, tak by přivítali tu cestu ven.
1: Velvyslankyně České republiky v Izraeli Veronika Kuchňová-Šmigolová je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Izrael čekají na konci října parlamentní volby. Může to vést k tomu, že izraelští politici na dohodu o stažení z Gazy spíše přistoupí, anebo naopak se dá čekat, že do voleb budou ostražití a budou se zdráhat?
0: Dá se čekat, že do voleb bude každé téma součástí volební kampaně a premiér Netanyahu, který je ten hlavní, který rozhoduje o tom, zda dohoda bude přijata nebo nebude přijata, ten se bude rozhodovat podle toho, trochu podle toho, co mu řeknou volební průzkumy. Pokud bude mít dojem, že ta dohoda je natolik pro Izrael dobrá, že ji bude moct prodat jako své vítězství, jakože se podařilo to, co od začátku té války říkal, čili porazíme Hamas a Hamas přestane existovat, tak na tu dohodu podle mě bez problému přistoupí. Pokud mu bude moct opozice věrohodně vyčítat, že ta dohoda nesplňuje ty izraelské požadavky a že v zásadě se podrobil nějakému mezinárodnímu tlaku a přistoupil na něco, co není pro Izrael výhodné, tak je pravděpodobné, že ta jednání bude nějakým způsobem protahovat. Tam se budou samozřejmě profilovat i ty malé koaliční strany, které jsou radikálnější a které si budou chtít získat další voliče na kritice čehokoliv, na co by vláda, byť s jejich účastí, přistoupila. Můžeme, pokud by ta dohoda byla schválena, tak možná můžeme očekávat i demonstrativní odchod některých stran z té vlády, která už v zásadě končí.
1: To znamená, že by to bylo spíš gesto. Jak se Izraelci aktuálně na to současné dění okolo Gazy dívají?
0: Pro Izraelce je podle mého názoru Gaza trochu méně důležitým tématem v tuto chvíli, nežli je jak Libanon, tak Irán. Mají pocit, že ten problém Hamásu byl z větší části vyřešen a v podstatě pozornost ke Gaze připoutala právě až tahle ta dohoda, která přišla v době, kdy už v zásadě nikdo v Gaze neočekával žádný posun. Izrael a to napříč politickým spektrem si nepřejí vrátit se k situaci, kterou oni nazývají 6. října, čili den před těmi útoky 7. října, aby izraelská hranice byla otevřená a zranitelná před něčím podobným, co Hamas provedl, a aby se něco takového mohlo v budoucnu opakovat. To znamená, že si přejí buď, aby tam zůstala izraelská armáda v nějaké míře v pásmu Gazy, anebo aby Hamas skutečně přestal existovat jako relevantní ozbrojená síla.
1: V poslední době často přicházejí informace o zásazích izraelské armády v Gaze. Podle zdrojů Reuters izraelské útoky v posledních dnech zabily desítky lidí. Mohli jsme ve zpravodajství slyšet a číst konkrétní příběhy, tak jak tedy je prezentují palestinské úřady. Jaká je vlastně teď situace v Gaze?
0: Tak v Gaze situace, pokud jde o humanitární situaci, tak je v zásadě dobrá. Přichází tam velké množství potravin, velké množství zdravotnického materiálu. Pokud jde o to, kdo...
1: Pardon, já se omlouvám, že vám do toho skočím. Říkáte v zásadě dobrá. Já jsem v minulých dnech četl reportáže o tom, jak tam chybí léky, jak tam není možné léčit nemocné rakovinou. Tak možná, co to znamená zásadně dobrá? Nebo v zásadě dobrá?
0: Znamená to, samozřejmě léčba rakoviny je asi něco trochu jiného a ti pacienti s rakovinou byli i před válkou po dohodě s Izraelem velmi často transportováni do zahraničních nebo přímo izraelských nemocnic. Ale pokud jde o běžné nemoci, pokud jde o potraviny, tak běžné léky, ty tam přicházejí podle mého názoru a nejen podle mého názoru v opravdu nejen dostatečném, ale řekla bych i nadbytečné množství, a to potvrzuje právě ten výbor nebo ta organizace takzvaná CMCC, která monitoruje to příměří a která byla zřízena jako servisní organizace Rady míru. Ta každý den publikuje data, kolik

0: prošlo kamionů s pomocí a jako, jakého typu pomocí, pomocí do Gazy. Ale vy jste se ptal spíš nežli na tuto situaci.
1: Já jsem se ptal na oboje, tak jak na humanitární situaci, tak také na tu bezpečnostní. Jak Izraelci vysvětlují ty zásahy, o kterých v podstatě každý den slyšíme?
0: Izraelci říkají, že v rámci toho příměří od samého začátku bylo povoleno, nebo měli souhlas tím, že mohou likvidovat osoby, které se podílely na útocích 7. října, a říkají, že ti, kteří byli nyní eliminováni, jsou právě přímí účastníci těch útoků na Izrael 7. října. A to, že ty útoky zesílily v posledních dnech, podle mě právě souvisí s tou dosaženou dohodou a s tou možností, že pokud by došlo k odzbrojení Hamásu, nebo pokud by ta dohoda byla implementována, tak už by Izrael tyto zásahy provádět nemohl, takže se snaží zlikvidovat všechny ty teroristy ze 7. října, o kterých ví co nejrychleji. A to potvrdil jak izraelský premiér, tak v zásadě všechny opoziční strany, že všichni, kteří se na útoku 7. října podíleli, kteří přišli toho 7. října do Izraele a rabovali a vraždili a tak dále, že budou potrestáni, buď jsou zajati v izraelských věznicích a budou souzeni, anebo tedy budou, jak Izrael říká, eliminováni.
1: Jakou představu mají izraelští politici o budoucnosti Gazy a je a očekáváte, že bude i tohle velkým tématem předvolební kampaně?
0: Domnívám se, že Gaza bude menším tématem volební kampaně nežli Irán. Irán je v tuto chvíli to téma, které je pro Izrael nejdůležitější, a v izraelští politici jsou velmi explicitní v tom, že oni nechtějí Gaze vládnout, že Izrael nechce mít nad Gazou jakoukoliv politickou kontrolu. Oni souhlasili v rámci toho Trumpova 20-bodového plánu s tím, že vznikne ta palestinská odborná jakoby vláda.
1: Technokratická.
0: Ano, technokratická vláda, na které se nebude přímo podílet palestinská samospráva, ale samozřejmě ti lidé, kteří v té technokratické vládě jsou často s palestinskou samosprávou spojeni. A další část je právě to odzbrojení Hamásu a to, že Hamás nebude mít na osud Gazy další vliv. Do větší hloubky propracované plány pro budoucnost Gazy jsem od izraelských představitelů neslyšel.
1: Velvyslankyně České republiky v Izraeli Veronika Kuchňová-Šmigolová zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Už jsme se několikrát dotkli toho, že v Izraeli budou parlamentní volby na konci října. Jaké dávají předvolební průzkumy šance Benjaminu Netanyahuovi, že i po těchto volbách bude v čele vlády?
0: Tak ty šance jsou, řekla bych, v tuhle tu chvíli více nejisté, než byly ještě před pár měsíci, řekla bych před tou poslední válkou s Iránem. Většina průzkumů stále ukazuje, že Likud premiéra Netanyahu a ty volby vyhraje. Některé průzkumy dávají na stejnou úroveň stranu generála Gadiho a Eisenkota, která je úplně nově vzniklou stranou. V Izraeli je tradice toho, že nově vzniklé strany, že těm se dobře ve volbách daří. Větší problém pro premiéra Netanyahu je ta schopnost sformovat povolební koalici. To znamená, že ty další strany, se kterými tu současnou vládu tvoří, buď nemusí do parlamentu projít, nebo to vypadá, že získají míň křesel, nežli by bylo potřeba, aby ta vláda mohla dále vládnout. Na druhou stranu ty opoziční strany také nemají dost křesel na sformování vlády v tom formátu, ve kterém by vládnout chtěli, protože tam je, kromě těch ultraortodoxních a těch extremistických stran, je tam přibližně 10% hlasů, které by měly připadnout arabským stranám, a většina těch stran i opozičních deklarují, že v tuto chvíli nechtějí s arabskými stranami do vlády.
1: Ono to povolební vyjednávání v Izraeli nebývá jednoduché. Mimochodem, když tedy teď před 2 týdny izraelský parlament dokončil své poslední řádné zasedání, tak ono to bylo poprvé od roku 1988, kdy tedy volby v Izraeli budou v řádném termínu. Ta současná vláda Benjamina Netanyahu je prvním izraelským kabinetem, který vydržel celé volební období od roku 1973, to znamená za více než půl století. Dá se tedy očekávat, že to bude komplikované a že třeba se novou vládu po volbách nepodaří sestavit?
0: I to je možné, ale spíš si myslím, že se nějakou vládu sestavit podaří a že můžeme očekávat i překvapivý vývoj. Řada těch opozičních stran vyjadřuje preference pro to, co se nazývá silná sionistická většina. To znamená spolupráce stran napříč, řekněme, politickým spektrem, který těch stran, kterým záleží na budoucnosti státu Izrael, to znamená s vyloučením těch ultraortodoxních a těch arabských stran. Tam by mohl hrát potom roli jak premiér Netanyahu, nebo spíš jeho Likud bez premiéra Netanyahu a ty různé sekulární opoziční strany.
1: Samozřejmě to budeme sledovat, uvidíme, co se po volbách na konci října bude dít. Dá se odhadovat, jestli a jak ty volby mohou změnit přístup Izraele ke konfliktu s Íránem?
0: Tak hlavní změna, pokud by nebyl premiérem Benjamin Netanyahu, aby byla ve vztahu izraelského premiéra a premiéra prezidenta Trumpa, protože ta vazba přes to, co se říká a přes to, jak se mluví o různých rozporech, tak ta vazba mezi Trumpem a Netanyahuem je velmi silná. Oni si telefonují, říkají si věci velmi na rovinu a Trump na Benjamina Netanyahu a do jisté míry dá. Pokud by byl premiérem kdokoliv jiný, tak tato vazba by se musela teprve budovat a nedomnívám se, že nějaký jiný politik by ji mohl rychle vybudovat právě v takové podobné síle, jako nyní existuje, což by mohlo mít vliv i na to, jak na ten vývoj kolem Iránu, ať by to bylo vyjednávání nebo eventuálně nějaká další vojenská operace. Nicméně všechny strany, jak opoziční, tak koaliční, říkají, že Irán nesmí mít jadernou zbraň, Irán nesmí mít silný balistický program, který by ohrožoval Izrael i celý region a Irán se musí vzdát vlády nad těmi takzvanými proxies, čili těmi milicemi, které obklopují Izrael. V tomto žádné rozpory v rámci politického spektra nejsou.
1: Mohou ty volby nějakým způsobem změnit vztahy mezi Izraelem a Českem?
0: To se nedomnívám, stejně tak, jak jsou vztahy pevné a dobré, bez ohledu na to, kdo vládne v České republice, tak si myslím, že dobré vztahy s Českou republikou budou pokračovat i ze strany Izraele, ať by vyhrál ty volby kdokoliv.
1: Jste nedávno v rozhovoru pro Jerusalem Post mluvila právě o tom, že v Česku je podpora Izraele vlastně napříč politickým spektrem, že ať tady máme v poslední době jakoukoliv vládu, tak postoj k Izraeli zůstává stejný. Čím to je? Kde se tohle to vzalo?
0: To je velmi těžké vysvětlit. Často se mě na to ptají i v Izraeli. Já se domnívám, že to je tradiční postoj v zásadě už od dob prezidenta Masaryka, který známe Hilsneriádu, jeho obhajobu Hilsnera, a on ve svých v zásadě knihách píše, že rozumem překonal antisemitismus, který v mládí poznal v těch malých vesnicích na jižní Moravě, a velmi pozitivně vnímal sionistické hnutí židovskou snahu o vytvoření státu židovského státu na území mandátní Palestiny a toto nějak předal do českého, řekla bych, národního charakteru a to též hned po revoluci obnovil prezident Havel. To znamená, je to něco, co v dlouhodobě není zpochybňováno. Zároveň čeští židé byli vždy dobře integrováni a nedocházelo tady ke sporům, pogromům, jako v některých zemích, zejména na východ od nás, takže tady není ani taková historická animozita. Ale jinak je to trochu zvláštní a vysvětluje se to obtížně.
1: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu velvyslankyně České republiky v Izraeli Veronika Kuchňová-Šmigolová. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Děkuji, nashledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: A taková byla repríza 20 minut Radiožurnálu, kdykoliv na Můj rozhlas CZ. Je středa 5. srpna, 4 minuty po půl jedné. Teď Monika Chmilová a zprávy.
3: Justiční výbor amerického senátu schválil nominaci Todda Blanche na ministra spravedlnosti. Teď o ní může začít jednat celý senát. Jmenování Blanche ale odmítají opoziční demokraté. Podle nich se pro tuto roli nehodí a bude jen plnit prezidentovi příkazy. Kritizují ho také kvůli údajnému nesprávnému nakládání se spisy v kauze Jeffreyho Epsteina. Meteorologové kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu vyhlásili v Praze, ve Středočeském a Ústeckém kraji smogovou situaci. Platí až do odvolání, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Lidé by proto měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž. Platí to hlavně pro ty s chronickými dýchacími potížemi, seniory a malé děti. Smogová situace souvisí s extrémně vysokými teplotami. České banky jsou v dobré kondici. Vyplývá to z výsledků dohledových zátěžových testů České národní banky. Podle nich by instituce odolaly i silnému zhoršení ekonomických podmínek. Mají totiž velkou finanční rezervu. Testování se zúčastnilo celkem 13 tuzemských bank. Národní banka dělá zátěžové testy od roku 2009. A v České Lípě začala rekonstrukce renesančního Červeného domu. Stát bude 77 milionů korun a potrvá 2 roky. V Letohrádku postaveném v 16. století vznikne po dokončení oprav nová pobočka Českolipského vlastivědného muzea. Sport. Sparta rozehrála 3. předkolo fotbalové ligy mistrů vítězně. Na svém stadionu vyhrála nad Olympikem Lyon po obratu 2-1. Odvetný zápas je na programu v úterý ve Francii. Pokud Sparta postoupí, narazí na lepšího ze souboje mezi Fenerbahce Istanbul a Šturmem Graz.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na Pražském okruhu za Barandovem a překážka na D11 za Břístvím. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště opatrně za nájezdem od Barandova. Na 16. kilometru před omezením ještě čistí vozovku po nehodě, při které několik vozidel skončilo s defektem. Kolona už se rozjela. Na D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za odbočkou na Lysou nad Labem. Na kilometru 15,5 se pohybují lidé kolem odstaveného vozidla. Na dálnici D1 z Brna do Prahy nepřehlédněte stojící auto za Koberovicemi. Je to kamion s defektem na 77. kilometru, blokuje odstavný pruh a je označený světelnou šipkou. Na Karvinsku se vyhněte překážce na silnici 11. Mezi Bludovicemi a Těrlickem leží na vozovce sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno až polojasnou, zpočátku ještě na západě a severozápadě Čech ojediněle přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno a hlavně v Čechách se znovu místy přidají přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 40, na horách většinou kolem 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
2: Tak já už mám jednu kávu za sebou. Jestli jste dneska v noci na noční nebo na cestách, tak doufám, že i vy máte nějakou kávu po ruce nebo cokoliv, co vás bude držet vzhůru. Na hodinách 7 minut po půl jedné tady je naše živé noční vysílání a už je středa, 5. srpnový den. Začneme s zpěvačkou z Barbadosu, tohle je Rihanna.

0: I dneska v noci s vámi jede na silnicích zelená vlna Radiožurnálu. Jak se vám jede? Volejte 800 553 553 dispečing zelené vlny. Tři čtvrtě na jedru, my na silnicích zůstaneme. Ředitelství silnic a dálnic instaluje na dálnicích moderní optické kabely. Ty propojují jednotlivé systémy, třeba meteostanice, bezpečnostní prvky nebo informace pro řidiče. Dělníci teď nové kabely a technologie instalují na zhruba 30-kilometrovém úseku dálnice D8 mezi Novou Vsí a Lovosicemi.
1: Jsme na dálnici D8 u Doksan, v úseku, kde jsou zúžené pruhy a jezdí se tady sníženou rychlostí. Ve středovém pásu tady pracují dělníci, mají celý ten pás odkrytý a uvnitř vidíme různé kabely a je tady se mnou mluvčí stavební společnosti Eurovia Iveta Štočková.
2: Otěžujeme stávající zeminu, tak abychom se dostali k té staré infrastruktuře a tu celou kompletně měníme. A s tím, jak se postupují technologie, tak i těch kabelů je potřeba více, to znamená, budeme jich tam dávat asi 106 kilometrů v celkové délce.
1: Z kabely se vymění i ty navazující technologie.
2: Ty kabely slouží nejenom pro přenos dat do všech portálů, kamer, sčítání vozidel, SOS hlásek, meteo, stanic a podobně, ale samozřejmě i pro jejich napájení a všechno se to potom vlastně schází ve správě dálnice, které je na Nové Vsi.
1: I toto středisko řízení dálnice, respektive dispečing, ředitelství silnic a dálnic zmodernizuje, pokračuje mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
3: Abychom dramaticky zrychlili tok informací a dat přímo z té dálnice směrem k dispečerům, k dopravní policii, k IZS a k dalším službám, stejně tak například k informačním systémům směrem k řidičům,
1: tedy do infopanelů nad dálnicí, kterých navíc na tomto úseku přibude. Například při změně počasí, tak systém neprodleně automaticky upraví povolenou rychlost v úseku a informuje řidiče. Další výhodou bude podle ŘSD automatická reakce kamer.
3: Představte si, že dojde k nějaké nenadálé situaci, zastavení vozidla, nehoda, řidič, který zastaví u SOS hlásky, stačí jenom, aby zmáčkl to volací tlačítko a v tu chvíli nejenom, že se spojí s námi, s našimi dispečery, okamžitě dostane informaci i operační policie, ale zároveň se ty nejbližší kamery automaticky v tu chvíli namíří přesně tady na to kriticky označené místo.
1: Zároveň nové technologie umožní v budoucnu různé informace přenášet přímo do moderních aut, popisuje Jan Rýdl.
3: Aby v případě nějaké nehody, průjezdu sanitky kolonou, tak se zobrazila řidičům přímo na displeji informace. Pozor, zezadu se blíží hasiči, sanitka, policie a podobně. Před vámi nehoda, před vámi prudké zpomalení.
1: Ředitelství silnic a dálnic teď zbývá optickými kabely a technologiemi vybavit ještě ty úseky dálnic, které byly do roku 2015 jen rychlostními silnicemi. Jakub Vik, Radiožurnál.

0: jedna hodina v noci. U mikrofonu Monika Chmilová, tady jsou zprávy.
1: Ruská armáda zahájila balistický útok na Kyjev. Češi si oblíbili investice do nemovitostních fondů. Pražská Sparta zvítězila nad Olympikem Lyon na úvod třetího předkola fotbalové ligy mistrů. A dnes bude jasno až polojasno, místy s přeháňkami nebo s bouřkami, teploty do 37, na Moravě až do 40 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Rusko útočí balistickými raketami na Kyjev, informoval o tom starosta ukrajinského hlavního města Vitalij Kličko. Na severu metropole v Oboloňském okrese údery zasáhly kancelářskou budovu a několik skladů. Zasažené jsou i další oblasti Kyjeva. Kličko varoval před pokračujícími útoky a vyzval obyvatele, aby zůstali v úkrytech. Nemovitostní fondy jsou mezi Čechy čím dál oblíbenější formou investice, potvrzuje to Asociace pro kapitálový trh. Podle ní loni objem peněz vložených do realitních fondů vzrostl o 38%, takže mnohem výrazněji než třeba do akcí nebo dluhopisů. Investory láká hlavně to, že nemovitosti neustále zdražují a nabývají na hodnotě, říká za asociaci Jaromír Sladkovský.
3: Když někdo, kdo nemá s investováním zkušenosti a vstupuje, tak většinou si nejdřív kupuje nějaký produkt, který je velmi nízkorizikový. To znamená, že ty klienti vidí stabilní růst, ať chceme nebo nechceme, tak se samozřejmě klienti koukají na tu historii.
1: Ústavní soud zamítl stížnost podnikatele Romana Janouška. Ten od státu žádal zhruba 155 milionů korun jako náhradu ušlého zisku v kauze Šambon. S většinou nároku ale neuspěl. Podnikatel byl spolu s dalšími lidmi obžalovaný kvůli podezření, že vylákali od zdravotních pojišťoven přes 239 milionů korun. Soudy ale neprokázaly, že by Janouškova společnost Šambon před pojišťovnami cokoliv zakrývala. Ministerstvo spravedlnosti Janouškovi už dříve vyplatilo přes 736 tisíc korun a omluvilo se mu. Archeologové našli při průzkumu prvního nádvoří hradu Pernštejn zvířecí kosti, různé mince nebo úlomky dělových koulí. Právě u těch si ale zatím nejsou jistí, z jakého období pochází, popisuje vedoucí záchranného archeologického výzkumu Václav Kolařík.
4: Většina z nich je vyrobena z místního materiálu, ale zajímavé je, že jsou všechny v podstatě ve zlomcích. To znamená, pravděpodobně byly použity, byly vystřeleny z toho děla, po nárazu do nějaké překážky se rozlomily. Původně jsme si mysleli, že by mohly pocházet z nějakého obléhání z období 15. století, nicméně ty koule se nacházejí ve vrstvách, které odpovídají až mladšímu období.
1: Sport. Pražská Sparta porazila na úvod třetího předkola fotbalové ligy mistrů Olympic Lyon 2-1. Nejprve si dal vlastní gól Martin Suchomel. Sparta pak skóre obrátila díky brankám Matěje Rineše a Johna Mercáda. Rineš zápas hodnotil v rozhovoru pro klubovou televizi.
5: Myslím si, že jsme odehráli asi jedno z nejlepších utkání. Co jsem tady, vstoupili jsme do toho dobře a jo, mě škoda, že jsme nedali víc gólů. První půl si myslím, že 2-3 góly jsme měli dát, vlastně pak dostaneme takovej blbej gól z protiútoku, kde vlastně Martisel vlastně nějaká. Ale věděli jsme, že do druhé půle, když budeme hrát stejně, tak to přijde a vlastně přišlo a jsem rád za vítězství a za výsledek 2-1. A je to dobrý výsledek do odvety.
1: Odvetný duel čeká Spartu příští týden ve Francii. Pokud Pražané postoupí, budou hrát ve čtvrtém předkole Ligy mistrů s lepším z dvojice Fenerbahce Istanbul Sturm Graz.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka v Brněnské ulici v Praze a překážka také na D1 za Koberovicemi. V Praze pozor na výjezdu směrem k D1 do Brna. Mezi Chodovem a Průhonicemi v Brněnské ulici na 4. kilometru leží na vozovce sražená srna. Na D1 z Brna do Prahy opatrně za Koberovicemi. Na 77. kilometru pojedete kolem kamionu s defektem pneumatiky. Místo je označené světelnou šipkou. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy podobná situace za odbočkou na Lysou nad Labem. Na kilometru 15,5 stojí osobní auto, pohybují se tam lidé, tak zpomalte. A na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště dejte pozor za nájezdem od Barrandova. Na 16. kilometru stojí nepojízdné osobní auto, je v připojovacím pruhu a místo je označené šipkou silničářů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, zpočátku ještě na západě a severozápadě Čech ojediněle přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno a hlavně v Čechách se znovu místy přidají přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40, na horách většinou kolem 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: Takže ani na horách si moc nepomůžeme, ani dneska v noci, další tropická noc před námi. 5,5 minuty po jedné hodině středa 5. srpna, tady je vysílání nočního radiožurnálu, i dnes vysíláme živě. Mimochodem, víte, kde se dá v Praze ukrýt v případě mimořádné situace. Do metra dalších stálých krytů se vejde zhruba 500 000 lidí. Pro ostatní obyvatele pak hasiči, odborníci z univerzit a stavební úřady vytipovávají další vhodná místa. Uslyšíte o nich ještě v čase do 13:45. No a hudby Brian Adams, Eurythmics, James Blunt, no a teď taky Verona. Ať se vám dobře poslouchá.
2: Noční radiožurnál a Jiří Šteffel.

0: Praha hledá nové prostory pro ochranu obyvatel. Společně s hasiči a specialisty chce vytvořit seznam takzvaných improvizovaných úkrytů. Můžou to být sklepy, podzemní chodby nebo třeba i podzemní parkoviště v obchodních centrech.
1: Nevím, kde bych našla úkryt a předpokládala bych, že bych šla do stanice metra.
2: Říká paní Kateřina. Kde v Praze najít úkryt, neví ani pan Pavel.
3: Já bych typoval metro, ale jako nevím.
2: Jedním ze stálých úkrytů v Praze je Folimanka. Z ulice Pod Karlovem do něj vstupujeme s vedoucím odboru ochrany obyvatelstva správy služeb hlavního města Petrem Koníčkem.
4: V současné době se nacházíme před tlakovými dveřmi, kterými vejdeme do úkrytu.
5: Nad námi jsou taky velké roury, šachta.
4: Jsme v prostorách takzvaného filtroventilačního zařízení.
2: Zeleným tlačítkem jste teď spustili celý ventilační systém. Nad námi je roura, tady z toho tedy fouká, když šáhnu. To je ten čistý vzduch.
4: Ano.
2: Ve stálých úkrytech, jako je Folimanka, se v Praze může schovat 150 tisíc lidí. Skoro 350 tisíc by se pak mohlo skrýt v metru a Strahovském tunelu. Další kapacity chce město společně s hasiči a odborníky z českých univerzit získat zavedením systému tzv. Improvizovaných úkrytů, říká vedoucí pracoviště ochrany obyvatelstva pražských hasičů Jakub Růžička.
6: Budeme vytipovávat vhodné objekty, a samozřejmě budeme ještě k tomu dávat nějaké další doporučení, jak by mohli případně zvýšit ty ochranné vlastnosti stavby.
2: Jako improvizovaný úkryt můžou sloužit veřejné stavby i ty soukromé.
6: Různé sklepy, garáže, vlastně cokoliv, co je pod úrovní terénu.
2: Popsal Jakub Růžička. Místa úkrytů najdou lidé v mapě na webových stránkách hlavního města. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.

0: Sympatický zpěvák, který se říká Sombr, ve vysílání nočního radiožurnálu. Naživo ho můžete slyšet už příští týden, a to na maďarském festivalu Sziget. Budeme u toho. Teď další téma bude sportovní. Na domácích žíněnkách už patří mezi českou špičku. Teď čeká Matyáše Jankovského další krok. Mladý reprezentant v řecko-římském zápase odjíždí studovat a trénovat na univerzitu do Spojených států. Právě řecko-římský zápas patří mezi sporty, ve kterých rozhodují detaily. Vedle síly, techniky a kondice musí zápasník zvládnout taky velký tlak před každým duelem.
1: Je prostě důležitý, aby měl všechno, aby měl silnou hlavu, prostě, jo, psychiku, prostě dobře zvládat ten tlak od lidí, kteří mají nějaké očekávání od trenérů nebo prostě od lidí, co koukají. Pak samozřejmě ta fyzická připravenost, tak prostě být silný, mít prostě vytrvalost, být technický.
2: Právě proto Matyáš Jankovský míří za oceán. Mistr republiky v řecko-římském zápase, který pravidelně sbírá medaile na domácích i zahraničních turnajích, věří, že právě každodenní trénink s kvalitnější konkurencí mu může posunout výkonnost zase o krok dál. Vedle studia chce ve Spojených státech získat především nové sportovní zkušenosti.
1: Hlavní samozřejmě je ta zápasová úroveň, protože to tady v Česku bohužel taková úroveň není. A i když jsem byl na soustředění v zahraničí, ať už na Slovensku nebo v Estonsku, tak ten americký život prostě, no, tak celý život sleduju ten nějaký, jak si říká, nějaký ten americký sen prostě, tak zajímá mě to, jaký to tam bude.
2: Každý zápasník má vlastní styl i přístup k souboji. Přestože řecko-římský zápas patří mezi fyzicky nejnáročnější olympijské sporty, podle Matyáše Jankovského není klíčem k úspěchu jen síla. Důležitou roli hraje také správná taktika a schopnost udržet koncentraci po celý průběh zápasu.
1: Za mě spíš klidný, samozřejmě to je taky cesta být agresivní, ale určitě z mý strany minimálně určitě být klidný, protože prostě je mi to bližší a si myslím, že se nevyplatí být agresivní, protože tím, že ten zápas je fyzicky strašně náročný, tak každý zbytečný plejtvání energie si myslím, že je dost zbytečný.
2: Nová výzva čeká Matyáše Jankovského už od 7. srpna. Na americké univerzitě bude chtít navázat na dosavadní úspěchy z českých i zahraničních turnajů. Z Prahy Lukáš Antoš, Radiožurnál.

0: Vydejte se s Radiožurnálem do Anglie 20. let minulého století. Pomozte originální dvojici vyšetřovatelů hledat mladou dívku z prominentní rodiny, která utekla z ospalého Sussexu do víru britské metropole. Užijte si kombinaci klasické krimi atmosféry, noblesy anglického venkova i jiskřivé chemie ústřední dvojice. Knihu z britské detektivní série Vraždy v Mightwortu, Zmizení mladé dámy, dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
1: Jedna hodina 30 minut. Ve studiu Monika Chmilová.
2: Rusko útočí balistickými raketami na Kyjev. Na místě je několik zraněných. Informoval o tom šéf tamní vojenské zprávy Timur Tkačenko. Přesný počet zraněných neuvedl. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko informoval o zřícené obytné budově v Holosovskijském okrese na jihozápadě města. Z jeho trosek záchranáři vytáhli dva lidi. Kličko varoval před pokračujícími útoky a vyzval obyvatele, aby zůstali v úkrytech. Kvůli suchu a horku platí v části republiky výstraha před vznikem požárů. Hasiči s nimi v úterý bojovali hned na několika místech. Většinou se jim už podařilo dostat plameny pod kontrolu. Hořily například lesy v Křečovicích na Benešovsku a u obce Nezdice na Šumavě, nebo také skládky na Sokolovsku a u Čížkovic na Litoměřicku. V pražských nemocnicích ošetřili kvůli vlně veder v posledních dnech až o 15% víc pacientů. Uvedli to mluvčí nemocnic na Bulovce, v Motole a na Homolce nebo ze Všeobecné fakultní nemocnice. V nemocnici na Františku bylo pacientů v pondělí a v úterý víc, dokonce o 50%. Pacienti měli nejčastěji problém s přehřátím organismu, tedy úpalem, úžehem nebo dehydratací. A Dagmar Havlová a její nadace Vize 97 chtějí zachovat cenu Václava Havla za lidská práva. Radiožurnálu to potvrdil Jakub Doležal z nadace Vize 97. Reagovali tak na pondělní oznámení knihovny Václava Havla, že se na organizaci ceny už nebude podílet. Podle knihovny je důvodem červnové odvolání souhlasu s užíváním jména Václava Havla. Cílem Havlové a nadace Vize 97 je cenu udělovat i letos. Teď o tom jednají s dalšími partnery. Sport. Fotbalisté Sparty vyhráli nad Lyonem 2-1 na úvod třetího předkola Ligy mistrů. Odveta je čeká příští týden ve Francii. A čeští hokejisté poprvé na letošním Hlinka Grecky Cupu zvítězili. Německo deklasovali 8-3. V dalším utkání na turnaji se utkají s Finskem. Zápas začne ve 23 hodin českého času.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážky na D1 do Prahy a nehoda v Ostravě v Místecké ulici. Na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte překážku za Koberovicemi. Na 77. kilometru stojí kamion s defektem pneumatiky. Je v odstavném pruhu v mírné zatáčce označený světelnou šipkou. Na D1 z Brna do Prahy se opakuje podobná situace také za sjezdem na Chocerady. Na 26. kilometru stojí kamion. A ten zasahuje i do pruhu pro pomalá vozidla, takže se vybočuje. V Ostravě pozor na nehodu v Místecké ulici ve směru do centra. Za sjezdem na Dubinu a Hrabůvku osobní auto srazilo divoké prase. Na místě je policie, v místě se zpomaluje tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, zpočátku ještě na západě a severozápadě Čech ojediněle přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno a hlavně v Čechách se znovu místy přidají přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 40, na horách většinou kolem 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
1: Teď 1:34, posloucháte nás tedy chvíli po půl druhé, no a po půl deváté ráno českého času vědci očekávají srážku měsíce se zbytkem kosmické rakety. Co se přitom může stát, přesně tohle zjišťoval náš vědecký redaktor. Reportáž nabídnu kolem 3:45.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: 2:45 i dál posloucháte vysílání nočního radiožurnálu Teď pohled do vesmíru. Do měsíce dnes narazí zbytek kosmické rakety. Srážku astronomové očekávají okolo 8:35 ráno českého času. Je to zbloudilá část stroje, který v loňském roce nesl měsíční sondy. Podle vědců to bude událost srovnatelná s dopadem meteoritu. Data, která teď naměří, chtějí využít třeba pro ochranu budoucích měsíčních základen právě před meteority.
1: V lednu 2025 odstartovala americká raketa typu Falcon 9 s nákladem kosmických sond mířících k měsíci. Vezla japonský modul Resilience a americký Blue Ghost. Druhý stupeň rakety se od lunárních sond odpojil ještě v blízkosti Země. I on ale nakonec k měsíci doletěl. To není vůbec obvyklé, uvedla v přenosu NASA Juliana Šajmenová ze společnosti SpaceX. Druhé stupně raket se buď pošlou do zemské atmosféry, kde se rozpadnou, anebo naopak pryč do volného prostoru, říká Šajmenová. To se ale tentokrát úplně nepodařilo. Sluneční vítr společně s gravitačními silami nakonec poslal raketu směrem k měsíci. Zpočátku to nikdo netušil. Nezbylo jí žádné palivo, letěla naprosto neřízeně, komentuje odborník na kosmonautiku z brněnské hvězdárny Tomáš Přibyl.
2: Ten druhý stupeň vlastně zůstal na té dráze společně s těmi sondami, tak létal v soustavě Země měsíc tak dlouho, až se mu měsíc připlete v nejbližší době právě do cesty.
1: To, že raketa narazí do měsíce, spočítal až letos v dubnu americký astronom Bill Gray. Svoje výpočty musel neustále zpřesňovat, protože její dráhu může vychýlit i pouhé sluneční záření. Zásadní otázka je, kam raketový stupeň dopadne a jestli bude náraz viditelný i ze Země.
2: Ten dopad bude poměrně razantní, ten stupeň je rozměrný, hmotný, narazí rychlostí několik kilometrů za sekundu do měsíce, ale je to takový trošku nešťastný místo dopadu. Je to dáno tím, že ten dopad nebyl plánovaný, takže k tomu dopadu dochází úplně při levém okraji měsíce při pozorování Země.
1: Podle posledních výpočtů možná až za měsíčním obzorem. Astronomové v Severní a Jižní Americe doufají, že citlivými dalekohledy zaznamenají alespoň oblak zvířeného prachu a kamení nad měsíčním povrchem. Z našeho území nespatříme ani to, měsíc je totiž už na denní obloze. Náraz se ovšem odehraje na části měsíce nasvícené sluncem.
2: Sondy, které krouží kolem měsíce, vlastně mají možnost spozorovat vznik nového kráteru. A když se na něho pak podíváte, tak víte, jaká krajina tam byla před tím dopadem a jaká krajina tam bude po dopadu. A víte samozřejmě, co tam dopadlo, jakou rychlostí, jak to bylo složené, tak máte možnost určit charakteristiky měsíčního povrchu tady v tomto místě.
1: Dokonce to pomůže zjistit, co je i pod povrchem měsíce. Jakoby ho nárazy raket proklepávaly jako průzkumným kladívkem.
2: Tohle dělali vlastně už mise v programu Apollo, kdy horní stupeň rakety Saturn 5 nasměrovali proti měsíci a my jsme věděli, kdy, kde a jak dopadne. To znamená, přístroje, které byly v té době rozmístěny na měsíce, zaslechly ten náraz, zaslechly měsícotřesení, lunotřesení, zaslechly, jak měsíc duní a tím se vlastně měli možnost studovat jeho vnitřní strukturu.
1: Nová data o měsíci podle vědců pomůžou i při navrhování budoucích měsíčních základen. A spočítaná dráha letu rakety zase pomůže organizovat bezpečnější kosmický provoz. Jakým směrem je nejlepší vyhazovat použité raketové stupně? Shrnuje Juliana Šajmenová pro NASA. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Big Mountain ve vysílání středečního ročního radiožurnálu. Ano, už začal nový den, 5. srpnový. Mám pro vás také noční telefonickou soutěž. Hrajete o novou knihu, takže i dál zůstaňte s námi, protože soutěž začne hned po zprávách do 10 minut. Dvě hodiny v noci. A zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Ukrajinský ombudsman oznámil, že v ukrajinských věznicích jsou cizinci z více než 50 zemí, kteří bojovali na straně Ruska. Univerzita Karlova by měla aktivně nabízet podporu všem poškozeným studentům po střelbě na Filozofické fakultě. Vyzvali k tomu advokát Uhlíř. Sparta zdolala na úvod třetího předkola fotbalové ligy mistrů francouzský Lyon 2-1 a dnes bude jasno až polojasno, místy s přeháňkami a bouřkami, teploty do 37, na Moravě až do 40 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Do ukrajinského zajetí padli cizinci z 51 zemí, kteří bojovali na straně Ruska. Oznámil to ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec. Jejich celkový počet ale není oficiálně známý.
3: Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec na svém telegramovém kanálu napsal, že o zajatých cizincích je potřeba mluvit otevřeně a čestně, aby si ve světě uvědomili, že účast ve válce na straně Ruska má své právní následky. Podle zdrojů BBC padly na Ukrajině přes 3,5 tisíce cizinců, kteří bojovali v řadách ruské armády. Moskva je naverbovala hlavně v afrických, jihoamerických a asijských zemích. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Advokát a emeritní soudce ústavního soudu David Uhlíř vyzval Karlovu univerzitu k aktivnímu oslovení poškozených studentů po střelbě na Filozofické fakultě z roku 2023. Kritizuje, že zaměstnanci školy získali odškodnění od univerzity automaticky. U studentů byl ale přístup jiný, pokračuje Uhlíř.
4: Pouze ti, kteří se obrátili na univerzitu, byli odkázáni na pojišťovnu, ale sama o sobě nijak nevyzvala. Považuji za nevhodné, aby tady v tom případě univerzita přistupovala jinak ke studentům a jinak k učitelům.
1: Univerzita se hájí tím, že nemá přístup k informacím o zraněních žáků, tak jako v případě svých zaměstnanců. Žádat o pomoc ale můžou dál. Uhlíř doporučuje se na školu obrátit co nejdřív. Nárok na podporu totiž vyprší na konci roku. Bezpečnost cestujících ve vlacích City Elephant na příměstských linkách v Praze a okolí začínají hlídat kamery. Technici je zatím nainstalovali do 6 z 55 souprav. Ve zbylých jednotkách přibudou do podzimu 2027. Kamery zaplatí Středočeský kraj jako objednavatel dopravy. Dá za ně 88 milionů korun. Bezpečnostní kamery ve vlacích příměstské dopravy v Praze a v okolí mají i další společnosti, například KZC nebo RegioJet.
2: Sport.
1: Sparta rozehrála třetí předkolo fotbalové ligy mistrů vítězně. Na svém stadionu vyhrála nad Olympikem Lyon po obratu 2-1. Odvetný zápas je na programu v úterý ve Francii. A prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino přichází v posledních dnech o podporu. Nedávný návrh prodeje podílu na mistrovství světa soukromým investorům vyvolal většinový odpor, a to nejen ve fotbalových organizacích. Jako první národní svaz stáhla svoji podporu Valašská fotbalová asociace. Ta v prohlášení uvedla, že Infantinovi v čele FIFA už nevěří.
5: Nedávná selhání v oblasti odpovědné správy, rozhodování, vedení, hodnot, řízení zainteresovaných stran, komunikace a úsudku vedly Velšskou fotbalovou asociaci ke ztrátě důvěry ve schopnost pana Infantina i nadále vést světový fotbal.
1: Oficiálně se od Infantina odvrátilo i Srbsko a Švédsko a stejný krok připravuje podle britské stanice BBC i anglická fotbalová asociace.